0: podmínkách pro trvalý mír. Země se nedohodly například na podobě iránského jaderného programu nebo odblokování lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Začala platit nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Cenový strop ministerstvo financí vypočítává z průměru velkoobchodních cen za poslední 3 dny místo dosavadního jednodenního průměru. Maximální marže obchodníků pak vláda zvýšila o 50 haléřů, a to na 3 koruny za litr. Podle předsedy Unie nezávislých petroliářů Ivana Indráčka je regulace zbytečná. Zvýšení marže ale může pomoct čerpacím stanicím, říká Indráček.
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Ve chvíli, kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
0: Opatření vyjde stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba na 1 miliardu korun měsíčně. Úřady v Myanmaru dříve Barmě snížily opoziční vůdkyni Aung San Suu Kyi trest odnětí svobody. Místo více než 30 let za mřížemi stráví 18 let v domácím vězení. Oznámil to člen právního výboru političky a barmská státní televize. Suu Kyi je ve vězení od roku 2021, kdy armáda provedla puč a v zemi nastolila vojenskou chuntu.
2: Zmírnění trestu pro opoziční vůdkyni, kromě jejich právníků, oznámila i státní televize v Myanmaru. Zveřejnila taky snímek 80-leté političky, jak v tradiční bílé halence sedí na dřevěné lavici. Usmívá se a u ní jsou 2 lidé v uniformě. Je to první fotka vůdkyně po 5 letech, kdy se objevila u soudu. Ten ji odsoudil za korupci, nabádání k volebním podvodům nebo porušení státního tajemství. Spojenci političky soudní procesy označují za politicky motivované. Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Telenkina se znovu našla, informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl. Zlatá soška se ztratila poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště zakázala vstoupit na palubu letadla. Režisér musel cenu odbavit k přepravě mimo kabinu, protože by ji prý mohl použít jako zbraň. Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel. Pavel Telenkin získal prestižní ocenění za česko-dánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. A snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. V semifinále proti Švédům totiž přišli o 2brankový náskok a nakonec prohráli 3-4 v prodloužení. Podle kapitána karlovarského útočníka Petra Tomka ale Češi nemůžou smutnit dlouho, už odpoledne je čeká zápas o 3. místo proti Lotyšům. A Tomek to řekl pro svazový web.
3: Teď to mrzí hodně po tom zápase, ale já jsem na nás strašně pyšnej, protože si myslím, že tohle byl náš nejlepší zápas na turnaji. My jsme tam úplně nechali úplně všechno, co v nás je. Bohužel to nestačilo. Myslím, od 15 hodin už hrajeme další zápas, kde budeme bojovat o medaile. Nejdůležitější věc je vyhrát na turnaji ten poslední zápas a odvíct si domů tu medaili.
0: Utkání Česko-Lotyšsko začne v 15 hodin, v 19 hodin pak zabojují Švédové o zlato proti domácím Slovákům. A tým české hokejové reprezentace odehraje další přípravný duel před mistrovstvím světa. Národní tým vyzve v Českých Budějovicích Švédy. Úvodní buly padne v 16 hodin. Radiožurnál Sport duel nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Pražském okruhu a dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 havarovala 2 nákladní auta. Za sjezdem na Ořech 18. kilometru blokují levý a odstavný pruh. Dejte v místě pozor, zasahují tam hasiči, pohybují se kolem vozidel. Jezdí se pravým pruhem, pomaleji, teď plynule. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy u sjezdu na Tuřice srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je mezi kilometry 20 až 21, kamery tam nejsou a kolona se v místě netvoří. A v Litvínově v Podkrušnohorské ulici u zastávky Hamr narazilo osobní auto do sloupu. Nehoda je na kruhovém objezdu u základní školy. Na vozovce jsou provozní kapaliny, zřejmě na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty je 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
6: A začínáte s námi víkend. Jak už jsme slyšeli ve zprávách, meteorologové slibují letos poprvé letní teploty. A tak máme i tématickou cenu, o kterou můžete hrát právě teď v telefonické soutěži. Zavolejte si právě teď o opalovací krémy, které do soutěže věnovali partneři akce Stan proti melanomu. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Pravidla a ta startovací čára jsou pro všechny stejná, takže telefonní čísla jsou volná právě teď. Volejte, těším se na vás.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: řekl bych, že je to umělecký záměr. David Koller v téhle písni zpívá si nejlepší, kterou znám, ale pravda v názvu je nejlepší, kterou znám. Posloucháte Radiožurnál ve 2:10. Teď už telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o opalovací krémy. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám, že vyhrát můžete jednou za dva měsíce.
1: Poslouchejte Radiožurnál, užívejte si sluneční paprsky a nezapomínejte chránit sebe i své děti. Pošleme vám sadu české opalovací kosmetiky Helios Herb s nejvyšším ochranným faktorem. Dárkový balíček od drogérií Teta, partnera projektu Stan proti melanomu, dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: Vladimír na telefonu. Vladimíre, zdravím vás, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Díky, že nás posloucháte. Tak co vy, užíváte si sluneční paprsky?
2: No, jsem v práci, takže nic moc. Včera jsem toho moc nestihl, jsem přijel dlouho domů.
0: A dneska bude ta šance, dneska, příležitost?
2: Dneska jo, dneska už mám poslední den, tak dneska si myslím, že jak v poledne budu doma, tak to bude dobrý.
0: Takže ještě dlouhá cesta před vámi, ale Vladimíre, pojďte tady vyhrát v telefonické soutěži, držím palce. Ptám se, který typ UV záření způsobuje opálení, respektive spálení kůže? Za A UVB, za B rentgenové záření, za C mikrovlnné záření. Který typ UV záření?
2: Asi Ačko.
0: Ano, UVB, to je ta správná odpověď. Bčko, Cčko, to je úplně mimo v tomhletom případě. UVB záření je hlavní příčinou spálení kůže, respektive opálení kůže, protože působí na povrchové vrstvy pokožky. Zároveň ale taky hraje roli i při tvorbě vitamínu D, ale bez ochrany může poškodit kožní buňky. Máte už nějakou dovolenou v plánu, a nebo ještě vyhlížíte?
2: Mám tam plánovanou v létě, to budu mít doma s vnoučatama, se ženou pojedem až na podzim do někam.
0: Tak doufám, že se vám opalovací krémy budou hodit i vnoučatům. Mějte se krásně, dobře dojďte a ještě mi zůstaňte, Vladimíra, na telefonu. Hezký víkend přeju, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Telefonická soutěž je pro dnešní noc za námi. Tu další otevřeme zase zítra po 2:00 v noci a protože bude neděle, tak budete naposledy soutěžit o tuhle cenu, tedy o opalovací krémy.

0: Telefonická soutěž je pro dnešní noc za námi, posloucháte Radiožurnál a před námi další téma. I protektorátní prezident Emil Hácha měl svou první dámu. Nebyla to ovšem jeho manželka. Před 80 lety se konal proces s protektorátní vládou a právě první dáma u soudu taky svědčila. My si líčení připomínáme celý týden v seriálu Radiožurnálu a do jeho posledního dílu jsme vybrali právě tuhle zajímavost. A uslyšíte opravdu unikátní záznam.
1: Mezi svědky byla pozvaná i Mileda Rádlová. To jméno pravděpodobně nikomu nic neříká, ale když řekneme Emil Hácha a že to byla jeho dcera, tak asi všichni budou překvapeni, že dcera
2: prezidenta
1: se věnovala politice. Ona totiž za války, nebo respektive za protektorátu, vykonávala takovou tu funkci první dámy.
3: Miloslav Turek se sedá počítači a pustí nám kus toho procesu s protektorátní vládou.
1: Jako si dejte pauzu, než to najdu. V podstatě by se dalo říct něco první slečny, nebo zkrátka Emil Hácha byl vdovec a musel vedle sebe někoho mít. A vzhledem k tomu, že byl ve špatné zdravotní kondici, tak Mileda Rádlová konala vlastně dvě funkce najednou. Funkce ošetřovatelky a funkce první dámy. A my si můžeme poslechnout nyní v podstatě, dá se říci, poprvé v historii její hlas. Počkejte.
4: 15. března.
5: 14. března odpoledne, že se jede do Berlína.
4: Že se předtím říkal pan otec něco, že se pojede do Berlína?
5: Na to se nepamatuji, že by o tom vůbec byl mluvil.
4: Byl mluvil. A říkal pan doktor Havelka, proč se tam jede?
5: Ne, to neříkal, mluvil jenom se mnou.
4: Tak s vámi mluvil, doktor.
5: Ano.
3: Velice mladý hlas.
5: K telefonu a ptal ano. Se mě, jestli pojedu také.
4: Ano.
1: Abych dokonce řekl, že to je nějaká sextánka, septimánka z nějakého gymnázia a ona to byla zralá dáma, už měla za sebou jedno manželství dokonce.
3: Ročník 1903.
1: Takže jí bylo 43 let. Bylo jí 43 let.
3: A hlásek jak koně pásek
1: a v tom jejím výslechu jsem dokonce našel velice zajímavý úsek. Jeden ze soudců se jí zeptal, jaký měl doktor Emil Hácha vztah k protektorátní vládě a jestli se domnívá, že protektorátní vláda nějak úmyslně škodila českému lidu. A paní Rádlová odpověděla takto. Já vám to tady zahraju.
5: Víma Moravce jsem od otce nikdy neslyšela, že by byl o někom z nich pochyboval. Nikdy o nich neříkal, že by byli nespolehliví.
6: Co říkal o Moravce?
5: Moravce nenáviděl. Moravce vůbec nesnesl. Téměř působil na něj Moravec stejně jako Frank.
1: Tohle zajímavý je, no, tohleto. Protože takhle, ne, že by udělali něco hodně dobrýho, ale ani po únoru ji v žádném případě neperzekuovali. Ona někde prodávala v nějakém krámu, jestli textil, něco podobného a zemřela.
3: V prosinci 1989,
1: těsně po revoluci. Jako, možná to pro ní bylo trošku zadosti učinění, tohle, že se aspoň dožila toho. Jako, jo. Ale je tohle to, co tady máme, to je skutečně jediný zachycený hlas paní Rádlové.
7: I takové skvosty obsahují zvukové folie v archivu Českého rozhlasu, které Miloslav Turek se svými kolegy digitalizuje. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 2 hodiny 30 minut. Teď Martin Matějka a přehled zpráv.
1: Policie na Vysočině varuje před falešnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Podvodníci zasílají lidem oznámení, že musí do 3 dnů zaplatit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění údajů a podvodníci se jeho prostřednictvím dostanou k bankovním účtům oslovených lidí. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Bývalí sociální demokraté chtějí založit novou politickou stranu, bude se jmenovat Nová sociální demokracie. Na pražském Střeleckém ostrově při příležitosti oslav 1. května spustili veřejný sběr podpisů. Pro registraci politické strany jich potřebují aspoň 1000. Za projektem stojí expremiér, bývalý eurokomisař a někdejší šéf ČSSD Vladimír Špidla. Mezinárodní porota benátského bienále podala demisi. 5 jejich členek už dřív dalo najevo, že nebudou hodnotit díla zemí pod vedením politiků podezřelých ze spáchání zločinů proti lidskosti. Vedení bienále rozhodlo, že soutěžit budou všechny národní expozice, včetně ruské a izraelské. Účast těch to zemí kritizovali i ministři kultury 20 evropských států a Evropské komise. A návštěvníci hradu Bezděz na Českolipsku můžou vidět výstavu 90 různých vydání sbírky Máj Karla Hynka Máchy. Správa hradu ji připravila k letošnímu 190. výročí autorovy smrti a zároveň výročí prvního vydání tohoto díla. A výstava bude na hradě až do konce návštěvnické sezóny. Sport. Cyklistka Kristýna Zemanová se dál drží na stupních vítězek domácího závodu Grácia Orlová a v královské zkoušce Střince na Pustevny dojela třetí a celkově hájí druhou příčku. Vede Australanka Dixonová vítězka obou úvodních etap. Zemanová na ní ztrácí 12 sekund. Dnes čekají peloton hned 2 etapy, dopoledne 13-kilometrová časovka v Havířově a poté 96-kilometrový test v okolí Bohumína.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na Pražském okruhu a v Litvínově. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 se objíždí následky nehody 2 nákladních aut. Havarovala za sjezdem na Ořech, 18. kilometru. Blokují levý a odstavný pruh. Dojíždějte pomalu, kolem se jede trochu komplikovaněji. Nejprve pravým a pak hned levým jízdním pruhem. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy před necelou hodinou srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je u sjezdu na Tuřice mezi kilometry 20 až 21 a místo volně průjezdné. A v Litvínově v Podkrušnohorské ulici u zastávky Hamr narazilo osobní auto do sloupu. Nehoda je na kruhovém objezdu u základní školy. Na místo vyjeli hasiči, protože na vozovku vytekly provozní kapaliny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně Celsia a v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: A to byl Martin Matějka, zprávy za námi. A jsme za polovinou dnešního nočního vysílání. Je sobota 2. května. Jestli ještě nemáte program na dnešní slunečnou sobotu, tak víme, kam vyrazit. Přírodní rezervace SOS na Karlovarsku si dnes připomíná Den země. Na dnešním programu jsou speciální komentované prohlídky záchranné stanice živočichů, a to mezi 14. a 16. hodinou. Organizátoři mysleli i na děti, pro ně připravili speciální workshopy a taky soutěže. Další víkendové tipy pro vás máme kdykoliv, a to na našem webu radiožurnál.cz. Podívejte se. No a z hudby v našem vysílání za chvíli Roxette, Elton John, teď taky Ozzy Osbourne. Přeju hezkou sobotu. Jay-Z.

0: Pátečně sobotní noc a také vysílání Radiožurnálu 3/4 na 3. Po dvouroční revitalizaci se opět otevřela bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku. Vydáváme se tam. Otevřela se včetně podzemní krypty s ostatky kněží, šlechticů i poutníků. Kostelu požehnal biskup a zazněla i nová skladba napsaná speciálně pro tuhle příležitost.
1: Průvodkyně Marie Getlicherová vidí opravenou kryptu úplně poprvé.
2: Jsou tady pohřbení teda ti Pražmové z Bílkova a pak jsou tady pohřbení někteří kněží, kteří tady byli v 18. století.
1: Mně se moc líbí, jak jste tady vstoupila poprvé po té rekonstrukci a místo vlastně toho, že byste se koukala, že šla, tak vlastně okamžitě jste naskočila na to průvodcovství a vlastně jste mě hned začala provázet, jako už byste to trénovala.
2: No jako víte co, já jsem prostě tady z toho úplně nadšená, protože říkám, tady to bylo v tak hrozném stavu všechno, jo.
3: Krypta byla dlouhé roky uzavřená, teď už se tady bude za vstupné moci podívat každý. Stejně jako na nově opravený interiér baziliky. Některé detaily vycházejí z restaurátorských průzkumů.
4: Prokazatelně původní jsou například zábradlí ochozu. Teď jsme vlastně otevřeli i ty průhledy vlastně přes

0: ty vyřezávané listy zlacené.
1: Líčími Miroslav přikryl z biskupství Ostravsko-Opavského. Frýdecko-Místecká bazilika je třetím nejvýznamnějším chrámem diecéze, jak mi říká biskup Martin David.
2: A mám radost, tak jako jsme v roce 20. výročí diecéze otevírali obnovenou katedrálu Božského spasitele v Ostravě, tak shodou okolností právě v roce 30. výročí diecéze teď otevíráme baziliku Navštívení Panny Marie.
1: Z Frýdku-Místku František Kuča, Radiožurnál.

0: vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něcí jede vozíčkář na čtyřkolce z jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Trump oznámil, že příští týden zvýší cla na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. Stovky lidí vyrazily na anarchistický pochod v Praze, museli zasáhnout policisté. Praha se připravuje na 31. ročník maratonu, závod poběží 12 000 lidí. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
3: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby Spojené státy postupně stáhly z Německa 5 000 svých vojáků. Počty jednotek zemi se mají postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Prvomájový svátek práce slavili na pražském Střeleckém ostrově zástupci levicových stran. Po komunistech dorazili sociální demokraté. V poledne pak stovky účastníků anarchistického setkání vyrazili na pochod centrem Prahy.
4: V nádražní ulici na demonstranty čekali příznivci krajní pravice. Zasáhla proti nim speciální pořádková jednotka, říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
5: Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě v ulici Nádražní, kde došlo k první potyčce, kterou jsme řešili. Následně jsme provedli kontrol, tam je několik desítek osob. Další omezená osoba byla v restauraci v ulici Nádražní.
4: Střetu s účastníky pochodu policisté zabránili. Už ráno na Střeleckém ostrově oznámil expremiér Jiří Paroubek spolupráci s KSČM do podzimních voleb.
6: A chtěl bych vyzvat také ty další levicové a levostředové strany, aby se připojili.
4: Jen kousek dál u vstupu na Střelecký ostrov pak začalo sbírat podpisy nové politické uskupení založené bývalým premiérem Vladimírem Špidlou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatece, Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
7: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo, a uhlí na to, aby byla rovně, aby nevybočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť, že fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
8: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propůti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
9: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Horoníně postavit koncový přístav.
8: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: V neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Kenyan Limo, který s osobním maximem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 sekund pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví jeden z organizátorů, ředitel komunikace společnosti Ranček Jiří Nečásek.
10: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vynese hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
1: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a nejen o jeho průběhu uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na Pražském okruhu a dálnici D55 u sjezdu na Napajedla. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 zatím beze změny, za sjezdem na Ořech na 18. kilometru se stále objíždí následky srážky dvou nákladních aut. Nehoda blokuje levý a taky odstavný pruh. Jede se takovým esíčkem, nejprve pravým a pak hned levým jízdním pruhem. Kolona se netvoří. Na dálnici D55 u sjezdu na Napajedla srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je na exitu 34. Vypadá to, že podle kamer na konci dálnice směr Uherské Hradiště. Místo je označené. Na silnici 49 na výjezdu ze Zlína do Vizovic další nehoda. Opět auto zvěř. Pozorně projíždějte poblíž železniční stanice Zlín Příluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladilo na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na nulu a místy se můžou ještě objevit přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
12: Ve 3 hodiny 6,5 minuty v sobotu 2. května, až se dneska večer zase setmí, tak v Čerchově na Plzeňsku můžete pozorovat noční oblohu, a to i se speciálním komentářem. No a my vám za chvíli řekneme o jednom unikátním pozorování českých vědců. Meteory totiž nepozorují ze Země, ale z vesmíru.
2: Víkendový radiožurnál.

0: Tohle byla skupina Abraxas, za chvíli opět do zahraničí uslyšíte Eda Sheerana nebo taky Eurythmics. No a teď je pohled na oblohu. Záře meteorů na obloze podle vědců vypovídá o jejich složení i o původu naší sluneční soustavy. Proto by je chtěli pozorovat z vesmíru. Své nové přístroje odborníci z Akademie věd a dalších institucí nedávno velmi úspěšně otestovali na vysokoletících stratosferických balonech.
1: Tohle to je UV kamera. Ta se dívá ven z toho balónu, je nakloněná.
2: Martin Ferus v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje gondolu stratosferického balónu. Je to válec vyrobený z oranžové izolační pěny, ze kterého se šikmo k obloze dívají objektivy kamer.
1: To není žádná kosmická technologie, z tohohle se v podstatě dělají ledničky. To je ledničková izolace.
2: Soudek z oranžové izolační pěny.
1: Je to všechno z lehkých materiálů, snáší se to na padáku.
2: Balón s kamerami vyletěl do výšky přes 30 km v době, kdy na obloze pršel meteorický roj. Přitom zachytil data, která podle vědců předtím nikdo na světě nezískal.
1: Ta padající hvězda letěla 140 km od balónu. Byla dostatečně blízko, aby jsme viděli krásné spektrum z toho meteoru. Aspoň kousíček prolétal tím úhlem záběru.
2: Záři meteorů, pozůstatků kosmických těles hořících v zemské atmosféře, můžeme sice sledovat i pouhýma očima a podrobně je zkoumají astronomové. Jenže na zemský povrch dorazí jen část paprsků. Ty ultrafialové se z většiny odfiltrují v ozonové vrstvě. To je dobře pro naše zdraví, ale vědcům to v pozorování chybí.
3: UV oblast spektra obsahuje poměrně bohatou informaci, vlastně chemickou analýzu toho plazmatu, která odráží přímo složení toho meteoroidu.
2: Popisuje Petr Kubelík z Hejrovského ústavu. Když kamera vyletí nad ozonovou vrstvu, uvidí záři meteoru v úplně nových barvách.
3: O prvcích, které v té viditelné části spektra vlastně nejsou tak dobře vidět, nebo tam úplně jejich spektrální přechody chybí.
2: Vědci chtějí pozorováním meteorů probádat dosud neznámé kouty naší sluneční soustavy. Je možné, že právě odtamtud kdysi přiletěly na Zemi životně důležité chemické látky.
1: Některé z nich jsou z velmi starých zárodků rané sluneční soustavy. A pak budete schopni na základě těchto spekter určit dráhu těch různých částeček, těch meteoroidů, odkud pocházejí. Kde ve sluneční soustavě jsou tyhle prazárodky. Tam jednou bude poslaná sonda a přinese neuvěřitelné informace o zrodu sluneční soustavy, planet a samozřejmě i života.
2: Pozorovat meteory z balónů ale není úplně spolehlivá metoda. I když zrovna na obloze pršel meteorický roj, šance na úspěch byla asi 1:200, přibližuje Martin Ferus.
1: Pozorujete náhodně z balónu v podstatě přes ruličku od toaletního papíru kousek oblohy, tak se můžete taky hodně načekat, než ten meteor odpozorujete.
2: Ty nejzajímavější meteory se navíc objevují úplně náhodně mimo meteorické roje. Výzkumníci by se na ně chtěli počíhat pomocí kamer na družicích. Čím víc družic bude, tím větší šance, že něco zachytí.
1: Pro budování té sítě vy potřebujete zařízení, které budete produkovat levně, jak se říká, s nadsázkou jako Baťa cvičky. To musíte miniaturizovat a udělat z toho sériovou výrobu.
2: Vyvinout ultrafialovou kameru pro vesmír ale zatím není jednoduché. Objektivy pro běžné kamery a fotoaparáty většinou nepočítají s tím, že budou zaostřovat na ultrafialové paprsky, říká Karolína Macůchová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
4: Cíl je použít speciální optické materiály, které vám právě to UV propustí a nikoli ořežou jako v běžné optice. Tady ty materiály většinou to jsou nějaké krystaly. My se zabýváme od toho samotného návrhu až vlastně po tu mechanickou část, zároveň i testování.
2: O první vesmírná pozorování meteorů by se vědci chtěli pokusit za několik let, až namontují své kamery na chystanou českou družici Saturn. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Sobota 2. května, posloucháte Radiožurnály v čase po čtvrt na čtyři. Dobré jitro. V zimě zvládl 27-letý Čecho-Ital Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky zdolal přes 920 kilometrů za 31 dnů. Ani ne po třech měsících už má další cíl, švýcarský Fribourg. Vyrazil včera v 5 hodin ráno od třebíckého zimního stadionu. Chce totiž stihnout čtvrtfinálový zápas mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Musím teda říct, že nejdete přehlédnout. Ta reflexní vesta, červená bunda. Jo. Ne, to je dres.
2: To je dres.
1: To je hokejový dres. Zdravím. Ty teda chvíli neposedíte.
2: Jo. A jak ono, to potřeba, no. Dokud jsem ještě mladý a dokud ty končetiny fungují, tak je to super.
1: Nico Moro má pořádně prošlápnuté boty a používá pudr. První dny totiž půjde hlavně po asfaltových cestách. Teď zrovna jdeme úsek, který jde podél silnice, poměrně rušné. Těšíte se na nějaké úseky, kde půjdete více přírodou?
2: Určitě, tak v Česku by to měla být Šumava. Tam to bude krásný, tam budou hory, že jo. Do Českého Krumlova se moc těším, protože to je jedno z měst České republiky, který jsem nenavštívil. Takže tam se těším fakt moc, mám úplně husinu, že o tom teď mluvím.
1: Naposledy šel Nico Moro pěšky z Třebíče do Itálie na zahájení zimních olympijských her. Po návratu vydražil své boty za 50 tisíc korun a částku daroval malému Damiánkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. I tato cesta má charitativní myšlenku a souvisí s hokejovým dresem, který má na sobě.
2: Ten dres teda mi věnovali hokejisté Horácké Slavě Třebíč a všichni ho i podepsali. Až dojdu na místo, tak si ho nechám podepsat od všech hokejistů české reprezentace a pak ten dres vydražím pro Viktorku z Třebíče. Ona trpí vzácnou vrozenou vadou, která se nazývá CACNA1A.
1: Cesta do švýcarského Friburku má celkem 850 kilometrů. Zvládnout jí chce Nico Moro za 28 dní. Denně ujde v průměru přes 30 kilometrů. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál. Oh, father, tell me.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
2: Just a perfect day. Drinks and grill.

0: 3 hodiny 30 minut. Krátké zprávy s Martinem Matějkou.
1: Při dopravních nehodách v Česku letos v dubnu zemřelo 26 lidí, o 12 méně než loni. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Meziročně nižší je letos i celkový počet zemřelých od začátku roku. Do konce dubna je mrtvých 104, loni za stejnou dobu to bylo o 7 víc. Téměř polovina dubnových obětí nehod byly řidiči osobních aut. Začala platit nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí nově vypočítává cenový strop z průměru velkoobchodních cen za poslední 3 dny. Doteď k tomu rezort využíval jednodenní průměr. Vláda taky o 50 haléřů zvýšila maximální marži obchodníků na 3 koruny za litr. Rusko na Ukrajinu v dubnu zaútočilo skoro 6600 drony s dlouhým doletem. To je nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ve srovnání s březnem je to 2% nárůst. Data vyplývají z analýzy agentury AFP, která vychází z pravidelných hlášení ukrajinských vzdušných sil. A výrazně podle agentury přibylo dronů nových útoků během dne. Kyjev je považuje za novou ruskou taktiku, jak zvýšit počet obětí z řad ukrajinských civilistů. A švédská hudební platforma Spotify zavádí verifikační odznáčky pro lidské umělce a snaží se odlišit od tvorby umělé inteligence. Podle firmy má ověření získat více než 99% všech umělců. Ověřovat pravost hudebníků začne firma v následujících týdnech. Verifikace nebude zkoumat, jestli hudebníci k tvorbě využili umělou inteligenci. Pouze ověří, že za účtem stojí skuteční lidé. Sport. Házenkáři Karviné můžou večer obhájit titul v domácí šancelize extralize. Za stavu 2-0 na zápasy nastoupí ke třetímu finálovému utkání v Plzni a pokud Slezané zvítězí i po třetí, oslaví zisk zlatých medailí. Duel Plzeň-Karviná začne na západě Čech v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho přiblíží živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na pražském okruhu AD55 na Zlínsku. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí dvě nákladní auta po noční nehodě. Za sjezdem na Ořech na 18. kilometru, jedno v levém pruhu, další na krajnici. Stále jsou tam hasiči, nehoda se objíždí esíčkem, nejprve pravým a pak levým pruhem plynule. Na dálnici D55 u sjezdu na Napajedla srazilo osobní auto zvěř. Na exitu 34 na konci dálnice směr Uherské Hradiště Bzenec vpravo. Je tam minimální provoz, nezdržíte se. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov nepřehlédněte noční uzavírku. Mezi kilometry 108 až 110 opravují vozovku a je tam zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladilo na 6 až 2 stupně, v údolích až na nulu a místy se můžou ještě objevit přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem plus 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Tak doufám, že i pro vás je ta dnešní noc opravdu krásná. 4 minuty po půl čtvrté, sobota 2. května. Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek chce prý znovu usilovat o marketingová a vysílací práva na hokejovou extraligu. Co to znamená a detaily přidáme do 10 minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál posloucháte v sobotu nad ránem. Dobré jitro. Jen dozněly oslavy hokejového titulu Pardubic a roztál led, znovu se objevují informace, podle kterých chce podnikatel a majitel Dynama Pardubice Petr Dědek prostřednictvím společnosti Realmost vstoupit do boje o marketingová a vysílací práva na Extraligu. Podle serveru Seznam zprávy rozeslal Dědek nabídku, ve které za ně nabízí téměř 10 miliard během 15 let. Proč taková nabídka přišla a je reálná a jaký je vůbec současný stav? Na tohle všechno se ptala našeho sportovního reportéra Petra Kadeřábka, moderátorka publicistiky Věra Štechrová.
1: Můžeš prosím tě nejdřív vysvětlit, jaký je tedy teď aktuální stav a dokdy bude platit ohledně marketingových a vysílacích práv?
2: Aktuálně obchoduje s marketingovými a vysílacími právě Extraligy agentura BPA Sport Marketing. Právě s ní už v minulém období bojovala agentura Realmost Petra Dědka o zisk práv. Asociace profesionálních klubů dala tehdy přednost agentuře BPA, která svou původní nabídku navýšila a získala tak tender až do konce sezóny 2027-2028.
1: Proč vůbec potřebuje asociace profesionálních klubů marketingovou společnost? Proč si ta práva neobchoduje sama? Má tam toho prostředníka?
2: No, věc se má tak, že pokud si APK nasmlouvá vlastně agenturu, tak ta se zaváže k určitému plnění a to musí dodržet. I kdyby při samotném tom přeprodání smluv byla v mínusu, je to prostě pro asociaci profesionálních klubů jistota. Ale také je možný, že se marketing a vysílací práva by si mohla obchodovat APK sama. A pak může dosáhnout samozřejmě vyšších zisků z prodeje práv tak, jak se to třeba podařilo fotbalu. Tam ligová fotbalová asociace získala výrazně více peněz, než tomu bylo pod agenturou. A touhle cestou se chtěla vydat i hokejová extraliga, protože asociace profesionálních klubů deklarovala, že v budoucnu by ráda prodávala vysílací práva titulárního partnera soutěže a stručně řečeno reklamní plochy kolem ledu na stadionech sama. A další věci by zůstaly marketingové agentuře, která by navíc pomáhala s tím zprocesováním i těch tří hlavních komodit. Jenže návrh právě Petra Dědka, který zaslal, by se vrátil znovu k tomu, že by vše obchodovala pouze agentura, v tomto případě Realmost.
1: Petr Dědek rozeslal tu nabídku ještě v průběhu finále Extraligy. Proč právě teď, když ta smlouva s BPA je platná až do konce sezony 2027-2028?
2: No, jde o to, aby se mu právě podařilo zvrátit to rozhodnutí asociace profesionálních klubů, která už na podzim minulého roku rozhodla, že si ty tři hlavní věci, o kterých jsem mluvil, bude obchodovat sama. Rozšířil vlastně i přijímatele výnosů na Český svaz ledního hokeje, který by za určitých okolností mohl získat podle navrhované, říkejme tomu, smlouvy za 15 let trvání až 1 miliardu a 800 milionů. No a v tuhle tu chvíli by samozřejmě získal Petr Dědek velkého spojence. Ale pozor, ona smlouva mezi svazem a APK je na dobu neurčitou a skončit může nejdříve po sezóně 2031-32. Do té doby má práva plně v kompetenci asociace profesionálních klubů. Muselo by dojít třeba například ke změnám stanov a jestli k tomu dojde, nebo vůbec jestli to někdo navrhne, to se dozvíme třeba na květnové valné hromadě, tedy už velmi brzy.
1: A jak lukrativní je vůbec ta 10-miliardová nabídka během 15 let? Je možné tuhle částku reálně zajistit a dostat závazkům? Já připomínám, že podle Forbesu je hodnota majetku Petra Dědka necelých 11 miliard korun.
2: Takhle, ve hvězdách je, jestli by to naplnil Petr Dědek tu

0: tu smlouvu. Možné to možná je. Ono je totiž velmi pravděpodobné, že se ten zisk z prodeje marketingových a vysílacích práv určitě navýší, protože ta minulá smlouva byla uzavřena v roce 2021, tedy po covidové době, a v případě BPA už tehdy to bylo věštění z křišťálové koule, jestli vůbec těm svým závazkům dostojí. V současnosti je ta situace samozřejmě jiná. Extraliga má nejvyšší návštěvnost v historii, je velmi sledovaná v televizi, navíc vyšší ceně nahrává i to, že na tom televizním trhu je čím dál tím větší konkurence a zřejmě se v blízké budoucnosti ještě zvýší. Jde ale o to, jak to bude za 2 roky a taky, jestli ta částka takřka 10 miliard opravdu už není moc přemrštěná. Mimochodem, samotné kluby Extraligy inkasují v současnosti od BPA 14 milionů ročně. Podle toho návrhu Petra Dětka by to byl dvojnásobek a z bonusy 30 milionů.
1: O marketingových a vysílacích právech na českou Extraligu mluvil v našem vysílání Petr Kadeřábek ze sportovní redakce. Posloucháte Radiožurnál z hudby v čase do 4. hodiny, třeba Scorpions právě teď. Dobré ráno.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Dobré jitro, zprávy má Martin Matějka.
1: Premiér Babiš chce znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. Rusko má zastavit dodávku kazašské ropy do Německa. Začíná nadstavba fotbalové šance ligy. Ve skupině o titul přivítá Liberec vedoucí Slávii. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Pro Radiožurnál uvedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíře za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. A připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
3: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
1: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by šel návrh proti svobodě a demokracii. Rusko může přestat dodávat kazašskou ropu do Německa. Ropovodem družba zdůvodňuje to potřebou ropovod opravit. Jak dlouho by to mělo trvat, není jasné. Německo touto cestou loni získalo asi 2 miliony tun ropy. Letos chtělo dovoz navýšit, teď hledá alternativní trasy.
4: Výpadek se dotkne hlavně braniborské rafinérie Schwedt. Ta vyrábí třeba kerosin pro letiště v Berlíně nebo benzín pro auta v Německu i Polsku. Víc surové ropy by mohl dodávat třeba přístav v Rostoku. Podle jeho ředitele Gernota Teše by ale bylo potřeba nové potrubí do Braniborska. Německo jedná o dodávkách taky s přístavem v Gdaňsku, ten je v Polsku napojený na družbu. Kazachstán dodává do Schwedtu asi pětinu tamní spotřeby ropy a nabízí alternativní dopravu přes ruské přístavy v Baltském a Černém moři. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Talankina se znovu našla. Informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl ze Spojených států do Německa. Ostraha na letišti v New Yorku mu ale před nástupem na palubu přikázala sošku odbavit do zavazadlového prostoru.
5: Ruský režisér před odletem pořídil snímek krabice, do které zaměstnanci Lufthansy asi 4-kilovou pozlacenou sošku uložili. Oscara by prý mohl použít jako zbraň. Když Talankin přistál v Německu a chtěl si krabici vyzvednout, tak ji nemohl najít. Po několika hodinách Lufthansa oznámila, že je soška ve Frankfurtu. Americký režisér David Bornstein, který stojí za oceněným dokumentem spolu s Talankinem, postup newyorského letiště zkritizoval. Bornstein televizi BBC řekl, že nezná jiného tvůrce, který by musel sošku odbavit. Pavel Talankin získal prestižní ocenění za českodánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Sport. Začíná nadstavbová část fotbalové šance ligy. Ve skupině o titul se dnes představí Liberec proti vedoucímu týmu tabulky Pražské Slávii. Utkání začne v 18 hodin.
6: Už v 15 hodin odstartují nadstavbu celkem 4 duely. Ve skupině o udržení bude poslední Baník Ostrava hostit Mladou Boleslav a Zlín předposlední Duklu Praha. V prostřední skupině o umístění se Bohemians utkají s Olomouckou Sigmou a Karviná s Pardubicemi. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání šance ligy v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivě a bez přerušení si můžete každý zápas naladit třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: České hokejisty čeká druhé střetnutí domácího turnaje série Euro Hockey Tour. Po úvodním triumfu nad Finskem nastoupí v Českých Budějovicích proti Švédům. Zápas začne v 16 hodin, Radiožurnál Sport ho přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu čekejte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Cirhovic, další na silnici 57 na Vsetínsku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně havarovalo osobní auto. Na exitu 41 Cirhovice srazilo zvěř. Je to čerstvá nehoda, na místo míří policejní hlídka. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od Klízí ty následky srážky dvou nákladních aut havarovala za sjezdem na Ořech na 18. kilometru. Blokují levý pruh a taky odstavný. Nehoda se objíždí nejprve pravým, pak hned levým pruhem. V místě je nárazově hustší provoz, kolona se tam teď netvoří. A na silnici 57 ze Vsetína do Valašských Klobouk narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je mezi Lužnou a Lidečkem. Jsou tam zatáčky, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na plus 6 až plus 2 stupně Celsia, v údolích až na nulu a místo se objeví přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty plus 22 až plus 26 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem plus 21 a na horách většinou kolem plus 17. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
8: A to v sobotu 2. května 6 minut po 4. hodině. Tohle je Harry Styles. Dobré ráno.

0: Vojenský prostor Libavá na Olomoucku včera patřil turistům. Do běžně nepřístupných míst se dostali díky tradiční akci Bílý kámen. Každoročně možnosti využijí tisíce cyklistů i pěších. A byla u toho i naše reportérka Barbora Taševská.
1: Za oba, jo?
2: Jo.
1: Tak 200, prosím.
3: U vjezdu do vojenského prostoru v Mrsklesích na Olomoucku stojí pořadatelé. Michal Rulíšek v reflexní vestě turistům na mapě ukazuje jednotlivé trasy.
1: Teď se nacházíme tady na stanovišti číslo 2. Na Bílý kámen tady pořád do kopce po 5 kilometrech. Jo, tady, jak máte na obrázku, tady jo, zhruba tak to vypadá.
3: Vašek a Ludmila z Jindřichova přijeli na Libavou už po několikáté, tentokrát ale z jiné strany vojenského prostoru.
2: Byli jsme tu už několikrát, dvakrát, třikrát. My jsme právě nikdy neviděli ten Bílý kámen přímo to místo, takže jsme se chtěli letos tam podívat, aby jsme konečně věděli, kde to je.
3: Turisté musí při vstupu dodržovat několik pravidel, popisuje za pořadatele
4: Marcela Hřmanová. Musí mít helmu, měli by mít u sebe občanku a musí mít proužek neboli vstupenku. Musíme je vracet, pokud nemají.
3: Také se musí držet vyznačených tras a nesmí fotit. Pěšky se na Bílý kámen vypravili Markéta a Milan.
5: Vlastně dopravovali jsme se sem hromadnou dopravou a jdeme pěšky. No. Je to naše první akce, jdeme poprvé.
3: Vydržíte v ruce mapu.
5: Dopředu jsem si vlastně udělala takový nástin, kudy bych chtěla jít.
3: Michal Rulíšek jim přispěchal na pomoc s trasami.
1: Můžete kamkoliv, jo, tady máte Smilo. Tady je pramen Odry, jestli si
5: no, to ne, my budeme asi rádi, jestli vůbec zvládneme tady ten okruh.
1: Tak, šťastnou
2: díky.
3: Poprvé je tady i paní Jana z Frištáku na Zlínsku.
6: Chtěla jsem už tady několikrát, nikdy to nevyšlo, takže jsem ráda, že letos jo.
3: A co vás na tom láká?
6: Panenská příroda a normálně se sem nesmí jednou za rok a těch příležitostí v životě moc není.
3: Na Bílý kámen se každoročně vypraví tisíce turistů, většina z nich na kole. Výtěžek z akce organizátoři použijí na obnovu památek Libavska. Část jde také na vojenský fond Solidarity. Zmrzkles Barbora Taševská.

0: 5. Ve víkendovém radiožurnálu taky Xindl X. Dobré ráno. Hledání společné řeči ve vyhrocené době. Tohle patří k hlavním tématům letošního ročníku festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba tam vedl debatu o tom, jak konstruktivně mluvit o problémech přírodního světa s klimaskeptiky. Povídal si třeba s ředitelkou ekologického institutu Veronika Ivonou Gajliovou a taky s filmařem přírody Prokopem Pithartem.
1: Několikrát mi bylo ouvej při diskuzi teda s mýma prarodičema z máminy strany.
2: Svěřuje se Prokop Pithart, letos 30-letý dokumentarista přírody.
1: Jsem cítil často takový jako zpochybňování nebo výsměch, nebo i u mých rodičů jsem jednou řekl, jako jenom ne, že nechceme děti, ale že přemýšlíme nad tím, že když budeme mít děti, tak jako v jakým budou žít světě. A vlastně jsem cítil v tu chvíli úplně jako naprostý nepochopení, argument, i za války se rodili děti, prosím tě, vám se jenom nechce, protože to je nepohodlný. A můj děda mi prostě jednou řekl, nesmíš mít tak zelený mozek, už jako asi desetiletýmu klukovi, protože už v té době jsem měl teda zelený mozek.
3: To nebyl ten děda, kterého všichni známe.
1: Ne, nebyl.
2: Říká vnuk právníka a politika Petra Pitharta. Postoje druhého dědečka ho mrzí, zvlášť když kontrastují s jeho reálným chováním.
1: Je to vlastně hrozně zajímavý, protože to je člověk, který jako sbírá do poslední kapky dešťovou vodu, se kterou zalejvá. On všechno opravuje, nic nevyhazuje. Vysoký procento lidí nad 60 let dostává pravidelně řetězový e-mail a opravdu z toho čerpají jako z důvěryhodných informačních zdrojů. A pak se děje to, že oni mají rádi svoje vnoučata, mají rádi přírodu, ale volí lidi, který všechno tohle to můžou potenciálně ničit. To se přesně jako by děje teď.
2: Jak o přírodě a klimatu nekonfliktně komunikovat s lidmi, kteří mají pochybnosti, si Prokop Pithart vyzkoušel třeba na svém někdejším sousedovi.
1: Takhle v zimě jsme se zase potkali na ulici, nebyl ten sníh, bylo hrozný teplo. A on říkal, no, to je síla. A já jsem říkal, no jo, klimatická změna prostě, tak to vidíme. A on hned začal útočit teda na bruselský úředníky a na zelenou dohodu, že teda, co to je za blbce. Jako nejtěžší žánr je názorová výměna, takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti a úplně nejsilnější třeba i pro ty rodinné diskuze můžou být osobní jako pocity a prožitky. To znamená, já cítím, mně je líto. A přesně, když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mně je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat, přesně, no mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak. A pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek.
2: Ivona Gajliová komunikuje o ochraně přírody prakticky už půl století. S vyloženými popírači základního vědeckého poznání to prý ale nemá smysl.
4: Klimaskeptik je dobrý vlastně partner do debaty, protože tam se dá vysvětlovat. U těch ignorantů a popíračů se nedá vysvětlovat. Jako znám je a tam si podle mě vyláme zuby každý. Bohužel se pak jako dostáváme do nejvyšších pater politiky a to je škoda, že se zdá, že té cesty není to vysvětlit.
2: Gajliová před časem založila skupinu Klima babičky, aby dala najevo, že i její generaci změna klimatu trápí a říká, jak o ní mluví s generací svých vnoučat.
4: Tam je potřeba hledět jenom dopředu a s těmi dětmi já snažím se s nimi bavit právě o těch zázracích. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města. Hlavně je potřeba s nimi chodit nebo být s nimi venku a mít to příležitost je na to upozorňovat a odtrhnout případně od nějakých těch obrazovek.
2: Celou debatu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pithartem si můžete poslechnout jako pořad Leonardo Plus v premiéře v neděli v 10 hodin dopoledne. Později v podcastových aplikacích. Z festivalu AFO Olomouc Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 4 hodiny 30 minut. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Spojené státy rozšířily sankce proti kubánskému režimu s odkazem na zdroj z Bílého domu, to uvedla agentura Reuters. Sankce mají dopadnout třeba na členy a podporovatele kubánské vlády a bezpečnostních složek. Podle Reuters ale není jasné, jakých konkrétních osob se to má dotknout. Podle kubánského ministra zahraničí Bruna Rodrigueze nové sankce porušují chartu Organizace spojených národů. Kuba čelí desetiletí trvající americké blokádě. Americký prezident Donald Trump navíc v lednu zakázal na ostrov dodávat ropu. Embargo pak částečně zrušil. Kuba kvůli nedostatku ropy, ale i tak čelí rozsáhlé ekonomické a humanitární krizi. Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly psát ještě před podáním přihlášek. Nový model plánuje ministerstvo školství zavést od jara 2029 a počítá i s tím, že by se testy psaly na základních školách. Rezort tak chce zpřehlednit přijímací systém a snížit stres u uchazečů. V Česku s teplým počasím v přírodě přibývají klíšťata a varují před nimi meteorologové. V posledních letech roste i počet nakažených lymskou boreliózou nebo klíšťovou encefalitidou. A klíšťata se většinou pohybují tam, kde je vlhko. Po procházce v přírodě by se tak podle odborníků měl člověk pořádně prohlédnout. A Leo Express na české tratě vysílá španělské ojeté soupravy Talgo. A dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva. A Talgo mají oproti běžným českým vlakům kratší soupravy a specifický podvozek. Před přesunem do Česka prošly vlaky ve Španělsku renovací. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková si na elitním turnaji kategorie Masters v Madridu zahraje o titul v deblu. Česká reprezentantka postoupila do finále 4 hry po boku Američanky Townsendové. Česko-americký pár porazil srbsko-francouzskou dvojici Kroničová-Mladenovičová 6-4 a 7-5 a připsal si 14. vítězství v řadě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici D5 u Plzně a nehoda na D4 u Příbrami. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha nebezpečná situace. U sjezdu na Ejpovice 68. kilometru se pohybují po dálnici lidé, chodci. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic u sjezdu na Příbram a Sedlčany srazilo osobní auto zvěř. 41. kilometr policie už by měla být na místě. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 pokračuje odklízení následku noční nehody. Za sjezdem na Ořech 18. kilometru havarovala 2 nákladní auta. Zůstává tam zavřený levý a taky odstavný pruh. Objíždí se nejprve pravým, částečně taky po krajnici a pak hned vlevo do levého jízdního pruhu. Kolona se v místě nehody netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se po noci ochladilo na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na 0 a místy se ještě můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
4: Ještě necelou půl hodinu, to byl Martin Matějka, noční zprávy, díky za ně. 4 minuty po půl páté, zpátky do baroka.
2: Radiožurnál, každý den s vámi, i o víkendu.

0: Ve víkendovém radiožurnálu pro vás taky Tina Turner. Blíží se 5. hodina, po 5. hodině s vámi už bude v našem vysílání Vojtěch Bydrman. Do 5. hodiny ale stihneme ještě sport. Rychlostním kanoistům, včetně olympijského vítěze Josefa Dostála, začne už příští víkend sezona světového poháru, ve které odstartuje taky dvouletý boj o olympijské hry v Los Angeles. Systém kvalifikace se oproti minulosti změnil a pro Dostála ne k lepšímu. Bude totiž muset závodit víc, než by chtěl.
1: Tou hlavní ambicí je kvalifikovat místo pro Českou republiku na single kajaku pro olympiádu v LA 2028. To bude z žebříčku světového, který začíná příští víkend v Segedu. Bude se pouštět 8 z 10 závodů, tam budu muset zajíždět dobře. Nezáleží na trati, kterou pojedu, vždycky se můžou vyjet body jenom na jedné distanci.
2: Kajakář Josef Dostál nedávno oslavil 33. narozeniny a ve své sbírce má celkem 5 medailí z olympijských her. Vysněný titul vybojoval před 2 lety v Paříži a také ví, jaké je to vylézt na stupně vítězů na mistrovství světa nebo ve světovém poháru.
1: Tak já jsem preferoval ten předchozí systém, kdy se kvalifikovalo především z mistrovství světa před olympijskými hrami. Teď budu muset na fůzovkách starý kolena objíždět celý svět, abych dokázal to místo kvalifikovat.
2: Od července ale Dostál také otec. Syna Jonatána má s rychlostní kanoistkou a svou snoubenkou Anežkou Paloudovou. A nejen s nimi, teď bude objíždět svět a sbírat body do žebříčku, aby se představil po 5. v kariéře pod 5 kruhy.
1: Tak to, že

0: Dokážu pádlovat opravdu rychle, jsem dokázal už hodně lidem, ale ještě vlastně ne moc Jonatánovi. A ten je vlastně mojí motivací.
1: Nově se bude započítávat do olympijské kvalifikace 8 z 10 závodů v následujících 2 letech. Jsou mezi nimi vedle mistrovství světa, kontinentálních šampionátů, také všechny podniky světového poháru. V individuálních kategoriích se žebříček tvoří ze všech tratí dohromady a olympijská kvóta není na jméno, ale pro stát. Česku a Dostálovi naopak můžou pomoci úspěchy na jeho oblíbené pětistovce. Nebude si moc ale dovolit vynechávat závody tak často jako v minulosti. Nový systém se podle něj musí zaběhnout, zatím minimálně pro něj není úplně přehledný.
0: Jako je to celý zamotaný, já sám tomu úplně nerozumím, ale vím, že prostě musím na závodech zajíždět co nejlepší výsledky, jedno na který ty disciplíně, že se budu soustředit hlavně na tu pětistovku a pokud nebudu vozit medaile z těch světových pohárů, tak ta šance je prach mizivá. No.
1: Myslí si kajakář Josef Dostál o novém systému olympijské kvalifikace pro rychlostní kanoistiku. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
6: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za poslední desítky let. Bílý dům podle prezidenta Donalda Trumpa není spokojený s íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Hokejisti do 18 let letos světové zlato nezískají. V semifinále nestačili na Švédy a bude většinou jasno, teploty 22 až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napršelo nejméně srážek od začátku sledovaného období, tedy od roku 1961. Oznámili to meteorologové. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladině podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Aktivita klíšťat je v Česku vysoká. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést je do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
6: Varování před vyšší aktivitou klíšťat zřejmě ještě několik týdnů potrvá. Lidé by se měli vždy po návratu zvenku domů prohlédnout. Americký prezident Donald Trump není spokojený s novým íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Řekl, že na požadavky Teheránu se nedá přistoupit. Dodal ale, že Irán a Spojené státy spolu dál telefonicky jednají. Aktuální konflikt na Blízkém východě odstartovaly americko-izraelské útoky na Irán na konci února. V regionu je teď příměří. Stále ale není shoda na podmínkách pro trvalý mír. Země se nedohodly například na podobě iránského jaderného programu nebo odblokování lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Policie hledá 4 děti, které ve čtvrtek utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Jde o 2 14-leté dívky a 2 13-leté chlapce. Informovala o tom mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle ní už děti mohly odjet do jiného kraje anebo se rozdělit. Hledaná je Miroslava Magdalena Čányová, která měří asi 164 cm a má hnědé dlouhé vlasy. Další dívka Vanessa Hlobiková je podobně vysoká, má taky hnědé vlasy a nosí brýle. Spolu s nimi utekli taky Mitko Fatnasy a Kevin Dunka.
8: Jedná se o 13-letého chlapce, který má černé vlasy a piercing vertu a 12-letého chlapce, který je střední postavy, má krátké střižené vlasy, tmavé barvy a na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu značky Nike.
6: Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158.
0: Sport.
6: Čeští hokejisti do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení. V utkání přitom měli dvougólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko ale i přes prohru své svěřence pochválil za výkon.
9: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme si rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
6: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšsku dnes od 15 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na Pražském okruhu a na dálnici D4 u sjezdu na Příbram. na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stále pomalej za sjezdem na Ořech. Na 18. kilometru stojí dvě nákladní auta po noční nehodě. Je tam zavřený levý pruh a tak je odstavný. Objíždí se pravým, částečně i po krajnici a pak hned vlevo do levého jízdního pruhu. Kolona se teď netvoří. Na D4 z Prahy do Strakonic na exitu 41 Příbram Sedlčany srazilo. Osobní auto Zvěř stojí s policií na nájezdu na dálnici. Místo je tedy označené. Na dálnici D55 u Uherského Hradiště každou chvíli zavřou exity 47 Staré Město. Obousměrně na Zlín i Bzenec. Omezení kvůli motocyklovým závodům potrvá do neděle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, skoro jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. A foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
5: Pálení čarodějnic i oslavy 1. máje jsou za námi, ale začíná víkend, který přinese opravdu letní teploty a taky na místě, abychom vám i na radiožurnálu dali nějakou tu inspiraci na výlet nebo aspoň procházku. Začneme v Trutnově, kde dnes pořádají originální dračí slavnosti. Letos se kromě připomínky místní dračí legendy organizátoři zaměří na legendy Střední Ameriky spojené se symbolem opeřeného hada. Tak vám přejeme příjemnou zábavu.
2: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrmana.

0: Asi 61 tisíc lidí se momentálně věnuje v Česku včelaření. Za poslední 3 roky ubyly podle Českomoravské společnosti chovatelů 4 tisíce včelařů. Často to zdůvodňují krácením některých dotací a náročností práce kolem medu. Světlou výjimkou je základní organizace včelařů v Bližejově na Domažlicku, které se daří vychovávat mladou generaci.
1: Pepo, to plodiště potřebujeme rozšířit, protože mají málo prostoru matka, tak sem přijde první mezistěna.
2: Radí žákům vedoucí včelařského kroužku Jaroslav Císař.
1: Pěkně to tam ulož, foukni si, aby tě nezlobili a budeme je prohlížet.
2: Už 2 roky na včelařský kroužek chodí Richard Hess, tak co už si se naučil?
3: Vytáčet meď. Značkovat matky, odvíčkovávám už plastvík a dáme ho do medometu, točíme a on z toho vyteče ten meč.
2: A co u vás ve vaší organizaci tady v Blížejově? Přibývá včelařů, ubývá nebo je jich stabilně?
1: Jsme jedna z málo organizací na okrese, kde přibývají včelaři. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale musíme si vychovat svou nastupující generaci.
2: Proč se některým organizacím nedaří sehnat nové členy, vysvětluje předseda základní organizace včelařů v Hostouni na Domažlicku Radek Houška.
4: Je to jednak netrpělivostí některých včelařů začínajících, je to fyzicky náročné a do včel by člověk měl jít v uvozovkách s rozumem, trpělivě a pokorou.
2: Na podporu včelařů teď ministerstvo zemědělství připravuje řadu opatření, potvrzuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
5: V současné době připravuje ministerstvo zemědělství novelu nařízení vlády, díky které se navýší některé dotace, například na vzdělávání, investice do hmotného majetku a racionalizaci kočování včelstev.
2: Včelaři o ně budou moct žádat od letošního srpna. Z Blížejova na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Jarní datum, ale letní teploty. Dnes je sobota 2. května, ale přes den bude jako někdy v červenci. V počasí vám to teď ve víkendovém radiožurnálu potvrdí Adéla Burešová. Tak tě vítám ve studiu.
1: Hezké ráno. Počasí. Vstáváte do poměrně chladného rána, teploty se pohybují kolem 5 stupňů Celsia, tolik je teď třeba v Praze, Liberci nebo ve Zlíně. Chladněji mají v západních Čechách, meteorologická stanice v Plzni ukazuje 2 stupně nad nulou, necelých 8 pod nulou bychom pak naměřili na šumavské Kvildě. A 2. květnový den přinese letní teploty až 26 stupňů Celsia, o něco méně pak v 1000 metrech na horách, kde se teplota bude držet kolem 17. A nebe bude jasné až skoro jasné, oblačnosti bude přibývat až odpoledne, pršet by ale nemělo. A takové počasí by mělo vydržet i do zítřka. Teploty budou nadále stoupat, a to až k 28 stupňům. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Vlakoví nadšenci z osoblažské úzkorozchodné dráhy na Bruntálsku už vyhlížejí začátek sezóny jízd historických souprav. Nedávno dokončili opravu dřevěné čekárny v Dívčím hradě. V Horních Povelicích zase vyrostla replika historického nádraží z 19. století. Sloužit bude jako informační centrum.
1: Bereme to i jako jakýsi krajinný prvek, který vracíme opět do té krajiny a hlavně další zázemí pro turisty.
2: David Chovančík z osoblažské úzkorozchodné dráhy mi ukazuje starou informační ceduli, kde je původní podoba nádraží v Horních Povelicích.
1: Já si myslím, že se to povedlo. Je to skutečně replika jedna ku jedné.
2: Kolem nádraží v Horních Povelicích teď ještě stále pracují dělníci. Já teď vidím samozřejmě úzkorozchodnou kolej a vedle to vypadá jako chodník, ale zároveň to připomíná tu kolej.
1: Tvoříme tady imitaci nejkratší manipulační koleje v síti českých železnic, která zde bývala do roku 2008.
2: Posunuli jsme se dále po trati k Bohušovskému nádraží. I tady vzniká pro návštěvníky další zajímavost. Autorem projektu je Rostislav Roubic, který opustil Ostravsko, aby se zde přestěhoval a začal pracovat jako strojvedoucí.
3: Je to úplně nová trať. Chceme tu dráhu spojit s dopravním hřištěm, kde si budou moct návštěvníci připomenout, jak vypadá obsluha závor, jak vypadá návěstidlo, aby si taky představili, jakou strojvedoucí má zodpovědnost.
2: Rostislav Roubic dodává, že po nové trati budou jezdit mašinky z dolu ČSM na Karvinsku.
3: OKD je naším partnerem a podařilo se nám je přesvědčit, že stojí za to zachraňovat starou důlní techniku pro budoucí generace. My nechceme pomník, my chceme opravdu udělat funkční dráhu, která bude připomínat provoz, který probíhal v dolech.
2: Dopravní hřiště a nová trať pro důlní techniku bude hotová nejspíše do konce roku. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: V hokejové NHL ještě neskončil noční program. Utah ve 26. minutě prohrává doma z Vegas 0-1. Výsledky dohraných zápasů uslyšíte ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Radiožurnál je půl šesté. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Spojené státy postupně stáhnou z Německa 5 000 svých vojáků. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. Počty jednotek v zemi budou USA postupně snižovat v příštím půlroce až roce. Německu teď slouží asi 35 000 Američanů. Rozhodnutí už avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech kritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Do Česka dorazily nové typy vlaků. České dráhy od jara testují nový typ pendolína polského dopravce. Jezdí třeba mezi Prahou a Ostravou. Testování by mělo skončit na konci jara. Pokud bude úspěšné, mohlo by nové pendolíno jezdit v Česku pravidelně. Na tuzemské koleje taky brzy vyrazí i španělské soupravy Talgo, které bude provozovat Leo Express. Tradiční motorkářská bohoslužba bude dnes v kostele svatého Vavřince v Dlouhém mostě na Liberecku. Začne v 10 hodin. Po ní strojům i jejich majitelům požehná jáhen Michal Olekšák. Motorkáři pak společně vyrazí na spanilou jízdu.
5: Sport.
4: Hokejisti David Pastrňák s Pavlem Zachou by mohli posílit českou reprezentaci před mistrovstvím světa. V zámoří jim totiž skončila klubová sezóna. Boston v 6. osmifinále playoff NHL podlehl doma Buffalo 1-4 a celkově sérii prohrál 2-4 na zápasy. V dalším nočním utkání zvítězila Tampa v Montrealu 1-0 v prodloužení i přes 32 úspěšných zásahů domácího golmana Jakuba Dobeše. Vynutila si tak rozhodující 7. duel.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení po nehodě na Pražském okruhu a u zavírky u Uherského Hradiště. Dálnice teď bez kolon, na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 se i teď objíždí následky nehody dvou nákladních aut. Varovala za sjezdem na Ořech na 18. kilometru. Blokují levý a odstavní pruh. Dojíždějte pomaleji, kolem se jede nejprve pravým, z části odstavním a pak hned levým jízdním pruhem. Ve Starém Městě budou o víkendu neprůjezdné ulice Velehradská, Huštěnovská a Továrním. A poblíž na D55 se pak chystají uzavírku exitu 47 Staré Město, obousměrně na Zlín i Bzenec. Omezení kvůli motocyklovým závodům potrvá do neděle. A ještě aktuálně dálnice D5 z Plzně do Prahy za Berounem na 15. kilometru je na vozovce sražená lesní zvěř. D5, 15. kilometr směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nebe nad Českem se pomalu vyjasňuje, slunce vyjde za necelých 10 minut a zapadne před 8:30 večer. A do jakého rána se probouzíme, to už řekne meteorolog Miloš Dvořák.
8: Teploty se pohybují v širokém rozmezí, a to od 12,5 stupně Celsia v Ondřejově až po minus 7,8 stupně Celsia na Šumavské horské Kvildě.
7: Chladněji mají taky na západě a jihu Čech, tam se teploty drží lehce nad nulou, necelé 2 nad nulou jsou třeba v Plzni a Karlových Varech, meteorologická stanice v Českých Budějovicích pak ukazuje plus 3 stupně. Odpoledne nás čekají ale vyšší teploty, pohybovat se budou na letní úrovni, na některých místech totiž naměříme až 26 stupňů, to byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Ještě připomenu, že na pražském ostrově Štvanice můžete ještě dnes navštívit festival United Islands, vyrostlo tam celkem 5 hudebních pódií a taky dnes se tam představí hudební objevy z celé Evropy. Konkrétní program festivalu je na webu unitedislands.cz.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Jestli rádi přespáváte v turistických útulnách, tenhle typ víkendového radiožurnálu je právě pro vás. Nové útulny totiž vyrostly v Krušných horách. Najdete je u Stezky Českem a Hřebenovky poblíž hory svatého Šebestiána na Chomutovsku a taky na Cínovci na Teplicku. Na každém místě stojí dvě dřevěné buňky, do každé se vejdou minimálně

Bílina má dnes na programu májové slavnosti v amfiteátru na Kyselce. Od 10 hodin dopoledne se tam můžete těšit na 3 hudební a 3 dětské scény. Hvězdou letošního májového jarmarku bude slovenská skupina No Name a několikametrový oživlí dinosauři. Z Mírového náměstí na Kyselku a zpět bude taky jezdit výletní vláček. Tak krásnou sobotu vám všem.

0: Eros Ramazzotti ve vysílání víkendového radiožurnálu je 6:45 a Adéla Burešová teď přidá počasí.
1: Počasí. 2. května se průměrná teplota podle údajů pražského Klementina pohybuje kolem 17 stupňů Celsia. Na většině území ale dnes naměříme o něco víc, ty nejvyšší teploty vyšplhají až na 26 stupňů. V 1000 metrech na horách tam pak naměříme kolem 17. Ranní teploty už pomalu stoupají, třeba na Moravě 8 stupňů je teď v Brně, 10 už mají v Náměšti nad Oslavou. Chladno zůstává v severních Čechách, 5 stupňů mají v Liberci a 3 stupně bychom teď naměřili třeba v Semilech. A obloha nad Českem je bez mraků, vydržet by tak měla i po celý den a slunečné počasí pak čekáme i po celý víkend. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Rekonstrukce náměstí Svobody ve Znojmě přinesla zajímavé objevy. Archeologové narazili třeba na pozůstatky rozsáhlého středověkého opevnění. Jedinečné historické artefakty už obohatily sbírky Jihomoravského muzea.
1: Teď se nacházíme na náměstí Svobody ve Znojmě, kde vlastně při rekonstrukci tohoto náměstí jsme objevili krásný branský systém, který vznikal mezi 13. a 16. stoletím.
2: Přibližuje nezávislá místostarostka Bohumila Beranová. Stojíme teď na staveništi v místech, kde archeologové objevili pozůstatky padacího mostu před horní bránou středověkého opevnění Znojma. Padací most je zajímavý zejména netypickým konstrukčním řešením, doplňuje Beranová.
1: Jedinečný je uložení toho pantu, že to není jako padací most, který byl vlastně ukotvený na jedné straně, tenhle byl ukotvený uprostřed toho mostu. Jo, takže byl vlastně jak houpačka, jako váha.
2: Samotná dřevěná konstrukce se pochopitelně přes stovky let nedochovala. Kamenné pozůstatky padacího mostu poputují do muzea.
1: Tenhle jedinečný nález, který jsme opatrně výmuli a uložili do Jihomoravského muzea, bude postupně ošetřen a pak se vystaví.
2: Padací most umožňoval přístup do středověkého Znojma přes most kamenný. Jeho klenbu archeologové odkryli o kousek dál, kam se teď jdeme podívat. Most na svém místě zůstane, jeho klenba podzemí totiž dnes slouží jinému účelu.
1: Po objevení toho mostu jsme zjistili, že někdy v 16. století nejspíš obyvatelé domu, před kterým se ten most nachází, tak z toho mostu udělali sklep, který do dneška funguje.
2: Hlavní výkopové práce mají dělníci tady na náměstí Svobody skoro hotové. Pokračovat budou instalací veřejného osvětlení a nové kašny. Čeká je taky výměna stávajících chodníků, popisuje technik stavby Pavel Marko.
3: Tam předpokládáme, že budou ještě nějaké archeologické nálezy, tak nevíme, kolik nás to ještě zdrží, ale pokračovali bychom v té silnici, obrubníky a tak dále.
2: Hotovo by radnice chtěla mít do letošního září, tedy ještě před konáním znojemského historického vinobraní. Šimon Franc, Radiožurnál.

0: 21. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hrubá Skála chce opravit památkově chráněnou řezníčkovou vilu. Taky o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu, které se blíží. Bude totiž 6 hodin. Zprávy přináší Tereza Tomášková.
1: Premiér Andrej Babiš bude chtít znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. Prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Fotbalisté Baníku Ostrava s novým trenérem Josefem Dvorníkem přivítají Mladou Boleslav a bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce znovu sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Radiožurnálu řekl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
3: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
1: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by návrh ohrožoval svobodu a demokracii. Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. To unijní představitelé odmítají. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členskými státy unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal například zrušit cla na americké průmyslové zboží. Německo, Francie a Belgie vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už zničil plochu přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc.
4: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nožal-Rotru a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda spustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V Hrubé Skále v Českém ráji chystají rekonstrukci novorenesanční řezníčkovy vily. V památkově chráněné budově sídlí obecní úřad. Náklady na opravy odhaduje radnice na 13,5 milionu korun. Letos vila oslaví výročí 100 let, jak říká starosta Hrubé Skály Michal Najman.
5: Chtěli bychom k těm 100 letům jít dopřát nějakou hezkou rekonstrukci, takže budeme hledat nějakého dodavatele. Už jsme jedno kolo výběrového řízení měli a bohužel jsme nikoho nevybrali.
1: Vilu nechal postavit majitel pivovaru v Hrubé Skále Karel Řezníček podle návrhu architekta Jana Vejricha.
6: Sport. Fotbalisté Ostravy se v prvním kole nadstavbové skupiny o udržení pokusí odlepit z posledního místa tabulky šance ligy. V 15 hodin nastoupí pod vedením nového kouče Josefa Dvorníka proti Mladé Boleslavi. Pokračuje kapitán Baníku Michal Fridrich.
7: My budeme bojovat do samého konce, jdeme do nastavby a teďka prostě ukážeme to, co v nás je a ukážeme ten charakter. A uděláme všechno pro to, aby jsme na stavbě ukázali, že si zasloužíme hrát za Baník, nosit na sobě ten dres, ten znak a víme, za jaký tým hrajeme a teď je na čase ukázat všechno to, co v nás bylo.
6: 15 hodin začnou taky utkání Zlín, Dukla, Bohemians, Olomouc a Karviná Pardubice. Sobotní program uzavře souboje Liberce se Sláví s Výkopem v 18 hodin. A čeští hokejisti odehrají další přípravný duel před mistrovstvím světa. Národní tým vyzve v Českých Budějovicích Švédy. Úvodní boli padne v 16 hodin. Radiožurnál Sport přiblíží fotbalové i hokejové zápasy. V pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 27 na Teplicku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 zůstává omezení po noční nehodě dvou nákladních aut. Za sjezdem na Ořech na 18. kilometru je zavřená krajnice a taky pravý pruh. Opatrně auta tam brzdí, náhle vybočují vlevo. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré Město postupně zavírají sjezdy a nájezdy. Uzavírky budou jak na Zlín, tak Bzenec. A poblíž ve Starém Městě budou o víkendu neprůjezdné některé ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. Omezení kvůli motocyklovým závodům potrvají do neděle. A na silnici 27 z Litvínova do Dubí srazilo osobní auto Divoké prase. Pozorně, projíždějte poblíž odbočky na Mstišov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
9: 1. května i na svátek práce si můžete poslechnout aktuální Kilometry Jiřího Ježka. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů. No a se mnou ve studiu je pracovitý, pilný jako včelička Jirka, jako vždycky s dobrou náladou. Krásný den.
10: Ty seš ještě pracovitější, Karle. Ty seš tady od rána. Mám radost, že jsme i dneska na 1. máje se tady setkali ve studiu a budeme si povídat o cyklistice a o běhání.
9: Určitě můžeme začít klidně těmi koly a já právě chci vlastně navázat to, co jsem s trošku nadsázky už před chviličkou řekl, že jsi hodně pracovitý. Tak venku je krásné počasí, o víkendu čekáme skoro bych řekl až letní, ani ne jarní teploty, ale ty máš té práce opravdu hodně, což je samozřejmě fantastické. Ty jsi opravdu činný na tolika různých polích. Tak jak to všecko stíháš a nacházíš si ještě čas na sport?
10: No, nacházím, ale je to čím dál obtížnější, protože většinou ty pracovní cesty, které se mi třeba poslední dva týdny nashromáždily, tak jsou skoro až na Slovensku, takže trávím třeba, já nevím, 6 hodin autě. Do toho se snažím buď ráno předtím, nebo v průběhu těch třeba konferencí vyběhnout s těmi lidmi, kteří na těch konferencích jsou také a mají podobný problém, že si potřebují zaběhat aspoň ráno. Tak to takhle se snažíme kombinovat, ale většinou je to nějakých 7-8 třeba kilometrů běhu, což je pro mě málo, já bych třeba aspoň těch 10, ale nevadí. Hlavně prostě si to v té hlavě odškrtnout. No a když odpoledne se vrátím a samozřejmě dny už jsou delší, počasí je hezké, tak jsem si třeba včera při západu slunce ještě objel aspoň 30 kilometrů pro ten krásný pocit. Ale těším se, že přesně tenhle ten víkend konečně už mám volno, takže si dám nějaký další trénink, má být krásný počasí, tak se na to těším. Budu mít nové kolo, takže do nové sezóny vyrazím na novém kole. Kde se potkáme na závodech?
9: Pojďme potkáme za 14 dnů, potkáme se na Pálavě, potkáme se na Road Classics, těšíme se moc, jsme extrémně na trénu. Jedeme samozřejmě na výsledek oba dva, že jo?
10: Ano, samozřejmě.
9: Je to tak, jedeme tam pro medaile a budeme strašně rádi samozřejmě, jestli se tam ve Valticích třeba potkáme, tak když se budete chtít s námi pozdravit, asi především tedy jedním z nás dvou, ale já budu taky moc rád, když se mnou bude chtít někdo bavit. Já jsem ještě jednu věc jsem chtěl, Jirko, vlastně připomenout, to už je starší, ale to je možná taky inspirace pro naše posluchače. Jeden ten běh si absolvoval zatímco se ti nabíjelo auto, to mě opravdu hodně rozesmálo. To jsem si říkal, že už si opravdu schopen teda to logisticky zařídit úplně neuvěřitelně.
10: Ne, ale to je super. Já jsem jel někam do prostřed Slovenska, někam ke Zvolenu a potřeboval jsem dobít svůj elektrovůz. Využil jsem rychlonabíječku na dálnici, ale vlastně jsem si řekl, že mám tu těch 3/4 hodiny, co se mi to auto bude dobíjet, protože jsem ho dojel do úplně do nuly, tak že tam je vlastně zbytečně jako promrhaný čas, tak jsem se převlík, protože jsem měl sebou věci nabíjání. Přelezl jsem takový ten plot, který je u těch dálnic. Což neradíme, ale ono většinou u těch benzínek se dá jakoby opustit ten prostor té dálnice. A vyběhl jsem do Lednicko-Valtického areálu, dal jsem si krásnou desítku, vrátil jsem se zase auto bylo dobité, skočil jsem zpátky do civilního oblečení a dojel jsem tam, kam potřebuju, a bylo to vlastně úplně ideální a já tohle to častokrát využívám, protože samozřejmě ty kapacity těch aut nejsou takový, aby mi dovolili třeba obět všechno na jeden zátah, takže někde dobíjím a většinou to takhle jako spojím. A nebo to teda použiju na druhou stranu, že si potřebuju trošku zdřímnout, takže jak se dobíjí auto, tak já většinou usnu, abych měl energii na ty lidi, za kterýma jedu. Ale je super, že jak jsme mluvili o té Road Classics, tak je to právě pro nás, spíš teda přiznáváme oba dva, je to příležitost se potkat s vámi, s našimi posluchači, protože je strašně fajn, když se můžeme bavit o tom, co třeba bychom měli pro vás vysílat v dalších dílech. Rádi to slyšíme, takže pokud jste cyklisty a potkáme se příští za 14 dnů vlastně v polovině května, na Road Classics na Pálavě, tak klidně se nám ozvěte dopředu třeba na Instagram nebo na nějaké sociální sítě, ať se potkáme a můžeme si o tom našem pohledu popovídat. Já tam teda zůstávám i v neděli, kdy bych si chtěl, a slíbil jsem to moravským přátelům, že si společně ještě vyjedeme po tom sobotním závodě, takže kdo bude chtít se k nám připojit, tak i v neděli bude chystána výjížďka.
9: A pro ty z vás, pro které je Jižní Morava třeba daleko, tak vlastně pořád platí ta možnost první středu v měsíci, pamatuju si to, ty jezdíš ze Smíchova.
10: Ano, z té základny, z té cykloprodejny M1 Projekt Sport jezdíme vždycky každou středu, první středu v měsíci, poznáte to podle těch sirén, kdy se
9: to
10: testují.
9: Kvůli vámi, jo?
10: Ne, ale je to dobré poznávací znamení, že když poledne houkají sirény, tak poté po čtvrté hodině vyrážíme ze Smíchova na cyklistickou výšku. Nechci říkat trénink, protože je to fakt pro každého, jezdí s námi i holky a je to spíš taková přátelská výšťka v polovině týdne, takže každou první středu od teďka, od května až do října se budeme potkávat.
9: My jsme si vlastně minulý týden hodně povídali o té profesionální silniční cyklistice a aspoň část dnešních kilometrů tomu chceme taky věnovat, protože si myslíme, že to smysl má, protože i když uběhl jenom jeden týden, tak my jsme se tady bavili o jednom novém mladíkovi, o jednom o pár let starším chlapíkovi, který zdá se chce vyhrávat úplně všechno, do čeho nastoupí, tak možná můžeme ztratit pár slov, protože začněme Lutychem. Splnilo to očekávání Jiřího Ješka?
10: No nejenom moje, já věřím, že to splnilo očekávání všech cyklistických fanoušků, tak a jak se tady od začátku sezóny vlastně té závodní bavíme o tom, že ty závody jsou nesmírně atraktivní, tak i ten Lutych, téměř 260 kilometrů vlastně nejstaršího závodu, který se dosud jezdí, první ročník této akce byl 1892 a od té doby se jezdí. A je to jedna z nejtěžších klasik, protože je velice kopcovitá, myslím, že má něco přes 4000 metrů nastoupáno. Ty kopce jsou tam jeden za druhým a ty konečná fáze vlastně toho závodu potom prověří ty závodníky nejvíc. Bavili jsme se v minulém díle o povítězství na valonském šípu Paula Sexase, což je totální mladík, totální kometa vlastně, taková supernova francouzské cyklistiky, velká naděje pro tuhletu zemi. Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to. Tadej Pogačar samozřejmě ten závod vyhrál, říkám to samozřejmě, trošku znevažuju tím ostatní, kteří byli na startu, ale ten závod vyhrál. Nicméně v ten moment, kdy Tadej Pogačar v jednom z těch kopců, myslím, že to byla Côte de la Redoute, jeden z těch nejtěžších kopců tohohle závodu, tak když tam Tadej nastoupil, vlastně to byl moment, kde to všichni předpokládali, že on nastoupí, tak jediný, kdo se ho udržel, ale udržel se ho velice suverénně, byl Paul Sexas a vydržel s ním vlastně až do posledního kopce, kde už teda ho Tadej jako trošku zlomil, ale v tenhle ten moment, to byl další historický bod cyklistiky. oba dva závodníci, jak ten Tadej Pogačar, tak Paul Sexas, který jel s ním, tak oba zaznamenali vlastně historicky největší změřený a zaznamenaný výkon v cyklistické historii, což je jako neuvěřitelný. 8,7 W na kilo. To se ještě nedávno zdálo, že to prostě není možné jako zajet. A oba dva tenhle ten výkon v tom kopci zajeli. Aby vlastně Paul Sexas se s tím Pogačarem udržel a prostě máme další prolomenou hranici. O těch rekordech tady dneska budeme mluvit ještě i v té běžecké části našeho dílu, ale tohle to bylo fakt neuvěřitelný. Zároveň to byl absolutně nejrychlejší ročník tohohle závodu v historii, takže fakt se máme jako zase na co těšit do budoucna a Paul Sexas potvrdil to, co od něj všichni očekávají.
9: Bylo řečeno, že Polutichu jeho stáj oznámí, jestli pojede Tour de France letos nebo ne, tak Polutichu je, ale zatím jsme nic neslyšeli, tak jenom jsme se ubezpečili, že to Polutichu vlastně je takové nic neříkající, protože to může být kdykoliv, ale já si opravdu myslím, že ho na tu Tour de France pošlou a já mám takovou zvláštní úchylku, já si rád potom pouštím komentátory z různých jazykových mutací i třeba z těch, kterým nerozumím, právě kvůli těm emocím. A musím s tebou souhlasit, že vlastně všichni jsou nadšení, protože ano, my tady taky jsme to mnohokrát už tady říkali, že si umíme užít tu dominanci, tady je Pogačara a ten jeho výkon. Ale samozřejmě, já si myslím, že i pro nějaké skalní fanoušky tady je Pogačara prostě tohle je něco navíc, jo, on se ho udržel, ten kluk, a ono to potom je výrazně jako zajímavější, když ten Tadej Pogačar ho prostě utrhne až na tom dalším stoupání. A to, že Paul Sexas tohohle je schopen tedy udržet se Tadeje Pogačara, když zároveň on zajede nejlepší 4 minuty v historii cyklistiky, tak to je prostě věc nevídaná, fantastická, úžasná a my se opravdu jen můžeme těšit na to, co nás čeká v tom cyklistickém roce dál. Taky strašně vtipná věc, vlastně Tour de France, tam ten bílý dres pro mladého závodníka je do 25 let, tak jako Tadej Pogačar, myslím, ho vyhrál 4x. Už tenkrát se o tom mluvilo, že vlastně je to trošku možná přežitek, že by se ta kategorie měla zkrátit. No Paulu Sexasovi je 19 a jestli pojede na Tour de France, tak mu tou dobou bude stále 19. Takže on jako může v téhle kategorii pro mladého jezdce, kdyby chtěl a kdyby jeho stáj chtěla, soutěžit 6x, což je prostě podle mě úplný nesmysl.
10: No a třetí v tomhletom závodě za těmi dvěma vlastně už dneska mimozemšťany, protože toho Paula Sexa se fakt jako všichni přirovnávají k Tadeji Pogačarovi, skončil Remco Evenepoel, který tam chtěl být podle mě s nimi, ale prostě v ten moment na to nebylo. Najel podle mě na ten kopec někde ze zadních pozic a prostě tam nebyl v ten moment. Těžko říct, jestli by byl schopný taky vytlačit ze sebe ty 4 minuty 8,7 W na kilogram. Nicméně on aspoň teda potom vyhrál tu skupinu.
9: Já to jenom přeložím do češtiny, to je prostě sprint, to se nedá říct opravdu nijak jinak, to je pro normálního amatéra jet tak rychle, jak dokážete, ale 10 sekund prostě.
10: To je přes nějakých 600 nebo 500, no. 500, 560 W, jo, jako při průběrné váze závodníka. Takže jako fakt neuvěřitelný, jsou to opravdu rekordy, které padají v těch sportech a můžeme se jenom domnívat, čím to je, jestli prostě ta věda a ty týmy odborníků, kteří jsou kolem závodníků, jsou vlastně tímhletím, nebo jestli se nám rodí fenomenální cyklisté, je to fakt neuvěřitelný. Padla taky zajímavá částka, já jsem to zaznamenal až tenhle týden, možná je to starší informace, tak se omlouvám, ale jestli si pamatujete, jak Tadej Pogačar spadnul vlastně těch nějakých 8 kilometrů před nájezdem na Čiprézu.
9: Ano.
10: Při závodě Milano San Remo, který nakonec vyhrál a měl tu rozpáranou kombinézu, tak ta kombinéza se vydražila za 95 000 €, jo, což je jako taky jako docela rekord, si myslím.
9: No, určitě.
10: Skrvavenou kombinézu tady
9: Pogačar. Tam to bylo na dobročinné účely a vlastně zase líbilo se mi na tom a nebylo to úplně, myslím, tak komunikované, jako to, za kolik se to vydražilo, že tady vlastně už na začátku řekl, že tu částku prostě on zdvojnásobí a že to jde na nějaký konkrétní dobročinný dobročinný účel, tak někdo si koupil takovýhle skrvavený, potrhaný dres, ale jenom to ukazuje, jak tady Pogačar je výjimečný. A ještě pár slov, Jirko, ztratíme, protože on teď je na takovém menším závodě ve Švýcarsku. Tour kolem Romandie, a ten důvod, proč on na něm je, je vlastně jasný. On opravdu tam je, protože tenhle závod ještě nikdy nevyhrál a takových závodů prostě ubývá. A tady Pogačar sbírá závody jako Pokémony, chce mít plné album nebo takové ty kartičky fotbalové, co se lepily o mistrovstvích světa, a taky tam zase předvádí neuvěřitelné věci.
10: No, kolem Romandie, klasický etapák, přípravný etapák před Giro d'Italia. Oba ty švýcarské velké závody, ať kolem Romandie před Giro d'Italia, anebo kolo Švýcarska před Tour de France, jsou opravdu takové jako velké přípravné závody pro všechny, kteří chtějí potom v těch Grand Tour dominovat. Tak na tom závodě kolem Romandie tady Pogačar ne, že by jenom trénoval, ale on kromě prologu krátkýho, tak vyhrál první i druhou etapu. Každou úplně jiným stylem. Tu první etapu vyhrál takovým klasikářským způsobem, že prostě ospurtoval skupinku, která s ním zbyla na čele, asi 4 závodníci, a ten druhý zářez má v klasickém spurtu velké skupiny. Tak já už nevím, ten Pogačar prostě si rozhodne, že bude vyhrávat úplně všechno. Ale je to krásný, prostě se ukazuje, jak ta cyklistika dokáže být spravedlivá, že ty silná jména, která zaznamenáme na startu, potom máme i v cíli a můžeme si vlastně jenom stanovit to pořadí už rovnou podle toho, kdo se do toho závodu přihlásil. Platilo to třeba i na Lüttich-Bastogne-Lüttich, nebo v případě, že jen Bastogne-Lüttich, protože oni mají tu trasu takovou zkrácenou, a tam zase první Demi Vollering, druhá Puk Petersová, třetí Kašaně Viadoma Fini, takže prostě zase velké favoritky a jedna, druhá, třetí nastupních vítězů, tak jak jsme to mohli typovat. Takže neuvěřitelný, máme i krásnou cyklistiku, když se bavíme o cyklistice žen na území České republiky, jede se Grácia Orlová, jeden z významných mezinárodních závodů, které tady česká cyklistika hostí, a první etapu vyhrála Australanka Emily Dixon, ale druhá byla naše česká závodnice Kristýna Zemanová, která ukázala, že je vynikající nejenom v cyklokrosu, ale že patří mezi skvělé závodnice i na silničním kole, takže mám z toho radost. Kdo by se chtěl podívat, tak v tom moravsko-slezském výběžku tam kolem Třince, Pusteven, tak dneska se jede zrovna na Pustevny, tak vyražte na kole a můžete fandit nejlepším ženám.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, my už ve studiu, kromě Jirky, vítáme taky kolegu Jakuba. Marka, Kubo, krásný den.
11: Krásné sváteční dopoledne.
9: Tak budeme si povídat totiž teď o běhání a budeme si povídat o jednom hodně výjimečném běhu. A tak jsme moc rádi, že jsi nás doplnil právě ty, protože ty jsi náš atletický expert, dá se říct, tady na Radiožurnálu Sport, a řeč samozřejmě bude o londýnském maratonu, který přinesl věc absolutně nevídanou. První a druhý v cíli dokázali tu trať dlouhou 42 kilometrů a nějaké ty drobné k tomu absolvovat pod 2 hodiny. Zkus popsat, jak je to úplně nepředstavitelná věc.
11: No, je to úplný nesmysl, dá se říct. 2 minuty 50 sekund zhruba průměr na 1 kilometr, to myslím, že těžko kdo proběhne jen tím jedním kilometrem, to je prakticky sprint celých 42 kilometrů a 195 metrů. Už tady o tom i Jirka mluvil v týdnu, že před 7 lety v tom speciálním závodu ve Vídni Keňan, jiný Keňan, legendární Eliud Kipchoge, běžel už po 2 hodiny, ale bylo to úplně něco jiného. Střídala se tam před ním smečka doslova těch vodičů, kde byl třeba Jakob Ingebrigtsen a další legendy světové atletiky, takže to vlastně odporovalo těm atletickým pravidlům, bylo to děláno právě jen proto, aby se pokusil někdo zaběhnout, nebo někdo Eliud Kipchoge zaběhnout právě maraton po 2 hodiny, ale teď Sebastian Save, jiný Keňan, hodina 59, 30 sekund, to je ještě rychlejší mimochodem, než právě byl výkon Eliuda Kipchogeho, ale asi nesmíme zapomenout i druhý Yomif Kejelča, etiopský vytrvalec, ten běžel jen o 11 sekund pomalej než Sebastian Save, takže se asi ještě máme na to těšit.
9: Mě vlastně první věc, která mě ještě, Jakube, k tomu napadá, první dobrou. Já vím, že asi přemýšlím jinak než ostatní, ale londýnský maraton, londýnská trať, to není pro mě synonymum toho nejrychlejšího, co je na světě možné. Od toho jsou tu jiná města, nepletu se.
11: Je to tak, Berlín, to je tradiční místo, kde v posledních letech nebo ty poslední světové rekordy právě padaly, široké bulváry, úplně hladoučký ten asfalt. Londýn až takový není, ale bavili jsme se o tom i s Evou Vrabcovou Nývltovou, skvělou bývalou reprezentantkou českou maratonskou medailistkou z evropského šampionátu v roce 2018, tak ta říkala, že on Londýn není zase až tak pomalý, jak se může na první pohled zdát. Zhruba před 20 lety tam Paula Radcliffeová běžela ženský maraton zhruba 2 hodiny 15 minut. Dlouho pak byl tento výkon jako světový rekord, ale u mužů se to nikdy tak nějak nesešlo, ale díval jsem se, že před 24 lety tam naposledy padl mužský světový rekord, tehdy Khalid Khanouchi, reprezentující Spojené státy, rodák z Maroka, běžel 2 hodiny 5 minut 38 sekund, takže výrazně se za těch 24 let posunul ten světový rekord.
10: No ale tady bylo neuvěřitelné to, že nejenom prostě fenomén současného sportu, Sebastian Save, taková taky prostě supernova, prostě z ničeho nic, najednou se objevil takovýhle závodník, který u posledních pár sezon láme rekordy, že zaběhl tenhle ten fenomenální čas, ale právě i jeho soupeř, jakože oba dva se dostali pod ten rekord a vlastně pod ty 2 hodiny. Je to možná trošku tím, že to byl projekt výrobce bot, který prostě vyrobil speciální boty. Ta novinka vlastně pomohla i nejlepší ženě. Tixt Asefaová v těchto botách taky zaběhla vlastně světový rekord mezi ženami v samostatném ženském závodě, kde neměli muže jako vodiče. Takže na stejný den možná prostě byla nějaká konstelace hvězd a slunce, že zrovna v tom Londýně padaly ty rekordy, nebo tam mají třeba špatně změřenou trať.
11: A vy jste kluci někdy měli na sobě právě ty boty, a když to vidím, tak mě to přijde jak na chudá, kdybych byl, to je podrážka, která je 5 cm vysoká.
9: Já mám dokonce jedny karbonové boty, ale prostě nejsou takhle lehké. Já dokonce jsem jako četl právě, myslím, že to byl i ten vítěz Sebastian Save, který říkal, že když mu je poprvé v té krabici donesli někdy v Kenii na soustředění, takže on si tu krabici převzal a že ji jako měl v ruce a že si dělal legraci, že říkal, tam asi něco chybí, ne? Vem, že tam jako nic není. Jirko, ona ta jedna bota neváží snad ani 100 gramů.
10: No, má 90 10 gramů.
9: 10 deka šunky.
10: Jako, jako 90 gramů bota, navíc ta podrážka samozřejmě má v sobě tu karbonovou pružinu pod chodidlem, ale jinak ta podrážka je v podstatě takový jako marshmallow. No. Jo, je to totálně měkoučká pěna, vlastně pod patou nemá ani žádnou podrážku, je tam jenom ta pěna, takže tam se předpokládá, že v ní bude běhat jenom ten, kdo běhat umí, to znamená, kdo běhá po špičkách. Takže vlastně tohleto je tam ořezáno všechno, co tam být nemusí na té botě. Ta bota podle mě vydrží jenom ten maraton a pak ji jako musíš prodat, což Sebastian Save jí prodá jako v dražbě, podobně jako tady Pogačar ten dres, když na ní bude napsaný ten čas. Nicméně byl to projekt trošku, asi můžem říct, že to byla firma Adidas, která prostě tyhle ty boty přinesla. Oba dva ty závodníci, jak Sebastian Save, tak Jomiv Kejželša, v nich běželi, ale já věřím, že to není jenom těma botama, že to prostě musí ten Sebastian Save, prostě nový Eliud Kipchoge, který zase prostě posunul tu hranici lidských možností. Bylo samozřejmě trošku vidět, že on si obrovsky věřil. A já jsem viděl nějaký dokument o něm včera, který vyšlil právě po tom rekordu a bylo tam jako sdělováno, že i jeho trenér ho na to už dlouho připravoval, že on je ten člověk, který tu hranici těch 2 hodin prolomí, že mu nejdřív musel dát tu sebedůvěru, protože Sebastian Save přirozeně takový jako introvert, takový jako pokorný člověk, má už dokonce jako 3 děti, 3 chlapce, říkal, že je farmář v té Keni, ale že ho připravoval dlouhodobě na to, že on je ten, kdo se zrodil pro to, aby zaběhl ten maraton pod 2 hodiny, a podařilo se.
9: Jakube, ti elitní závodníci, oni samozřejmě za jednu sezónu necílí jenom na jednu akci, ale jestli se nepletu, bývají to zpravidla 2, možná maximálně 3, tak myslíš, že Sebastian Save má něco krásného naplánovaného na druhou půlku roku?
11: No, divil bych se, kdyby neměl naplánovaný Berlín, který bývá koncem září a tam by to mohl být čas třeba pod hodinu a 59 minut. Tam se přeci jen v posledních letech běhalo ještě rychleji. Ono je to částečně nadsázka, ale možná to úplně zas až taková nadsázka není. Já jenom ještě doplním Sebastian Save, on byl 2 roky zpátky tady na pražském půlmaratonu, takže Jirka Ježek měl velmi svižného soupeře
10: ano.
11: proti sobě.
10: Vůbec jsem ho neviděl.
11: No a tehdy tady běžel pod 59 minut, ten půlmaraton byl to nový traťový rekord a Jana Moberly, manažerka právě těch největších českých závodů, tak říkala, že to bylo něco výjimečného, jak on se choval na té trati. On asi na 3. kilometru setřásl svého vodiče nejdřív a pak si běžel tak nějak sám a že to bylo úplně něco jiného než u ostatních běžců a ona s těmi elitními běžci, ona jezdí před nimi na té motorce v závodě, znají hodně těch elitních běžců, ale on, že byl totálně soustředěný, totálně poslouchal, vnímal, kam mu ukazovala, kde bude tramvajový pás, kde budou kostky a on prý poslouchal přesně jak hodinky, žádné rudé oči v tom dobrém slova smyslu. Oni samozřejmě, ti závodníci běží úplně naplno a snaží se doběhnout v co nejrychlejším čase, ale on v tom ještě dokázal přemýšlet, poslouchat pokyny a nakonec si doběhl pro traťový rekord i před Jirkou Ješkem.
10: hodně přede mnou.
9: Lidi tam byli mezi nima.
10: Ale jeho trenér Claudio Berardelli, který vlastně v Kenii trénuje v té základně na Kapsabetu, má tam takový běžecký klub, kde shledává právě z okolí ty talenty, tak Claudio Berardelli právě říkal, že když ho objevil, tak v podstatě se s ním domluvil, že ho pošle jako první akci na vyzkoušení, že ho pošle jako vodiče, scháněli vodiče na, myslím, že do Valencie, na půlmaraton. A on tam přišel, řekli mu, za kolik má běžet prvních 5 kilometrů, tak on to běžel, najednou zjistil, že je tam sám, tak si říkal, tak asi teda jako můžu běžet a vlastně ten závod vyhrál jako vodič a vyhrál a udělal traťový rekord a od té chvíle prostě všichni si říkali, zrodila se velká hvězda.
11: Ne? Ještě když mluvíš o těch vodičích, tedy atletech, kteří právě udávají tempo na nějaké rekordní časy, tak Jana Moberly, už jsem jí zmiňoval, tak říkala, že na tyto závody, na ty maratony, kde už se běží na hranici 2 hodin, je extrémně těžké sehnat vodiče, tak kdo je schopný zaběhnout pod hodinu nebo třeba pod 59 minut půlmaraton, tak už sám samozřejmě má nějaké ambice, aby na nějakém velkém závodě zvítězil, takže samozřejmě i s tím se musí manažeři těch velkých závodů potýkat.
9: Tak já udělám oslý můstek, myslím, že teď v neděli na pražském maratonu jednoho z takovýchhle vodičů pro nejrychlejší ženy bude dělat Patrik Weber, který tady s námi v kilometrech byl, a jedna věc, kterou jsme s Patrikem řešili, byla taky výživa. A on říkal, jak vlastně atletika si to trošku teď bere, nebo snaží se, on osobně rozhodně se snaží brát to, co v cyklistice se stalo prostě, řekněme, někdy kolem covidu nebo předtím, a to je to, co tady taky pořád omíláme, že se prostě přišlo na to, že lidské tělo je schopno za určitých podmínek a když se vytrénuje přijímat prostě víc těch sacharidů, víc těch cukrů. A docela mě rozesmálo, že vlastně na dvakrát se na to přišlo i tady s novým světovým rekordmanem, protože první otázka, kdy se ho ptali, co měl k snídani, tak on na to úsměvně odpověděl, že nějaké 2 krajíce chleba s medem. Načež vyšly první prostě nadpisy, že prostě se běhá maraton na med. Načež jako to netrvalo příliš dlouho a přišlo se na to, že on je samozřejmě sponzorován tak asi exkluzivní značkou, jaká jen existuje na specializovanou výživu, a že speciálně pro něj vlastně byla vyvinutá nějaká emulze a on každých 5 kilometrů z malé lahvičky, tak aby nemusel nic kousat, prostě do sebe ty sacharidy přijmul. Takže jako je to moc hezké, že vlastně někdy se to takhle bere, že jsou to ti přírodní běžci, kteří jsou nepolíbení prostě žádnou technologií, ale vlastně ve výsledku se muselo, tak jak už Jirka Ježek naznačil, dát dohromady úplně všechno, co je vlastně možné a co ta aktuální věda nabízí, a třeba i počasí a třeba i ten soupeř, že tam byly dva, aby z toho dohromady byl čas 1:59:30.
10: No ale mám radost, že stejně jako třeba Tadej Pogačar v cyklistice, tak ten Sebastian Save na mě působí strašně příjemně. Že to je taková ta pravá hvězda, která se teďko zrodí. Stejně jako Eliud Kipchoge byl vlastně první Keňan, kterého jako rozeznával celý svět, který se opravdu proslavil, protože jinak ty Keňani a ty Etiopani se berou tak jako prostě je to Keňan nebo Etiopan, ale nikdy z toho nebyla jako vyloženě velká hvězda. Kdežto až Eliud Kipchoge se jako by proslavil, možná i díky sociálním sítím a i těm firmám, které ho sponzorovali, tak z něj tu hvězdu už udělali. On mluví perfektně anglicky, přednáší a ten Sebastian Save na tomhle taky pracuje, ta angličtina je taky lepší než u jeho soupeřů a myslím si, že mu to pomůže a že to zase jako obrovsky bude vracet potom do té Keni, protože on hned vlastně první moment, kdy se vrátil do své země, tak ho vítali, jak kdyby se vrátil prostě král nebo prezident, měl tam červený koberec od letadla, vítali ho největší politici, kteří mohou a on přislíbil, že prostě veškerý ty peníze, který bude vydělávat, tak bude vracet nejenom svý rodině, ale vůbec jakoby pro rozvoj běhání a tehle těch příležitostí pro zase mladé děti z těchto těch zemí. Ne?
11: Ono je to samozřejmě o té nátuře, ale většina právě těchto afrických vytrvalců pochází z nuzných, z hodně chudých poměrů, takže pro ně vlastně ta atletika je jedním jiným východiskem, jak se dostat z té chudoby a samozřejmě pak, když ani nemusí být až tak dobrý jako Sebastian Save, ale vyhraje třeba nějaký velký závod v Evropě a najednou tím zabezpečí 30 lidí ze své široké rodiny. Samozřejmě ta základna je tam tak obrovská, že to také samozřejmě není každý, je to jeden z mnoha, ale zkrátka pro ty africké běžce, kteří k tomu mají samozřejmě i úplně jiné dispozice, než třeba běžci z Evropy, tak je tam ta motivace 100x, 1000x větší.
9: Mě jenom vlastně napadá jako pro člověka, který, a to přiznávám otevřeně, úplně tolik tu maratonskou scénu dopodrobna nezná a nesleduje, tak už tady padlo jméno Eliuda Kipchogeho, toho znám, toho jsem si všiml i já. Vím, že potom byl Kelvin Kiptum, který tedy bohužel tragicky zahynul a myslím, že on snad byl tedy tím, kdo pořád ještě držel ten maratonský rekord.
11: Ano, je to tak.
9: To bylo v Chicagu. A vlastně to byla nějaká hvězda nastupující, o které se už mluvilo, že tohle je ten člověk, který zaběhne po 2 hodiny. A teď najednou je tu pro mě zase někdo nový a zase někdo další. A úplně rozumím tomu, že je tam ta široká základna. Ale není to tak, jako kde se pořád berou, jo? Nebo nestrácejí se taky někde mezi tím, protože ono to potom, mezi tím už byly tady taky nějaké jako dopingové, řekněme, případy, které souvisely s těmi keňskými běžci, tak jestli tam ta fluktuace těch běžců, kteří najednou se od někud odstnou a běží to takhle útočí na ty 2 hodiny, jestli není příliš velká. Pletu se.
11: Možná je velká ta fluktuace, ale vychází to z té obří základny. Ty už si zmínil ten problém s dopingem. Kenia má velký problém právě s dopingem a souvisí to i s tím, co jsem říkal před chvílí, protože oni to zkrátka risknou. Mám tady žít v takové chudobě, bídě, téměř hladomoru, anebo to risknu. Třeba mě neodhalí a třeba tím zabezpečím tu svoji rodinu, ne že bych to nějak obhajoval, ale dá se to asi vidět i tímto pohledem, ale každopádně ta základna je tam obrovská a může každý rok vylétnout někdo jiný, ale zase na druhou stranu řekněme si, nejsou to žádní mladíci. On Sebastian Save je 31letý chlap, otec 3 kluků, takže také už to není, že by třeba v 18 letech maratonu někdo vylétl.
10: A on ten život vlastně těch běžců, těch jakoby no-name běžců je poměrně jako náročný v tom, že oni fakt od těch manažerů, kterých je tam spousta v Keni i v Etiopii a mají takové skupinky právě ty lovci talentů, tak oni jim dají 1-2 šance v Evropě nebo v Americe nebo v Ázii, pošlou je prostě na nějaký ten závod a 1-2 šance a pokud neuspěje, nebo nezaběhne tu svoji práci třeba v té roli vodiče správně, tak už ho vyřadí z té skupiny a on se vrátí zpátky do své chýše a vlastně jakoby neměl šanci ten svůj talent projevit, jo. Proto přesně jsou tam ty problémy, protože ne každý ten manažer má jako ty úmysly dobré a ten doping prostě je tam nějakým způsobem prorostlý, ale je hrozně fajn, že právě Sebastian Save je jeden z těch ambasadorů toho čistého sportu a on to pořád prohlašuje. Samozřejmě, že se ho na to hned první otázky byly potom jeho výkonu, že prostě Kenia má problémy s dopingem, jak je na tom on, a on říkal, že od začátku se rozhodli se svým trenérem a i s firmou, která ho sponzoruje, která mu ty boty vyrábí, že chtějí ten sport dělat čistě a že má radost, že se to podařilo a že on může být tím vzorem, že to jde a že to jde i takhle dobře a že to jde čistě.
9: Jakube, můžeme ještě klidně navázat, protože si spolu povídáme před pražským maratonem, ty na něj půjdeš za Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že to je opravdu relativně nedávno, kdy tenhle muž, o kterém jsme si tady teď povídali, vlastně v Praze běžel, tak můžou se třeba i fanoušci, kteří budou fandit někomu ze svých blízkých a budou stát někde na trati, tak můžou se těšit třeba na nějakého budoucího takového šampiona, nebo jak je to vlastně těžké takhle velká jména potom přitáhnout do Prahy?
11: Je to těžké říct, jestli tady třeba bude nějaká budoucí hvězda, ale je to obrovsky těžké přitáhnout právě ty největší hvězdy právě v konkurenci těch největších maratonů, těch majorů před týdnem Londýn. Tak je jasné, že kdo běžel v Londýně před týdnem maraton, nepoběží teď maraton v Praze. I když v minulosti na tom třeba i pražský maraton vydělal, že byly nějaké problémy s vízy, protože etiopští a kenští vytrvalci musí mít víza. Mám pocit, že v Etiopii tam je to ještě tvrdší kvůli restrikcím Evropské unie, že tam musí nějak 3 týdny předem nebo možná ještě déle právě se přihlásit. Pokud to nestínou, tak prostě přesto nejede vlak a nemůže do té země vstoupit, ale v minulosti třeba na nějaký velký závod se daný běžec nedostal právě kvůli problémům s vízy, ale týden, dva na to byla Praha a díky tomu se dostal do Prahy, takže na to může částečně i vydělat, ale každopádně ty největší hvězdy, ty se soustředí, jak jsem říkal, na majory a samozřejmě nepoběžíte 6 maratonů v jednom roce, takže nechci

0: Určitě velmi zajímavá jména tady poběží v neděli.
1: Jako rekordní časy asi padat nebudou, protože ta Praha je náročná právě těmi ostrůvky tramvajovými, běží se přes koleje, běží se po kostkách hodně, což je také nepříjemné, zvlášť pro ty speciální boty, které dneska všichni jako maratonci používají. Je tady spousta zatáček, i takové malé převýšení vždycky přes ty mosty a tak dále. Takže Praha prostě díky tomu, kde se to koná, není asi určená pro rekordy, nicméně je obrovským lákadlem. A já dneska, když jsem měl na vysílání, tak vlastně se bavíme v pátek a poběží se v neděli, tak je Praha už plná. Plná jako maratonců, poznáme je všichni, že jo, už jenom podle vizáže, samozřejmě co mají na nohách, v čem přiletěli. Já jsem dneska jel kolem letiště a už prostě s baťuškama, mají tam svoje čísla, manželé, rodinky, vlastně mladí lidé i starší. Je to strašně krásný. A to tady může startovat kolem nějakých, já nevím,
0: 11 800, no, je kapacita.
1: A veme si, že v tom Londýně startovalo snad 57 tisíc, jo. To si myslím, že ten rekord padl kvůli tomu, protože jestli Sebastian Save věděl, že se na něj valí ze zadu masa 60 tisíc lidí, tak já bych taky utíkal.
0: Já jenom potvrdím tvoje slova, už jsem se o tom mluvil, obavil v minulosti s organizátory pražského maratonu, a jestli by to šlo udělat nějak, aby byl rychlejší. Oni říkali, samozřejmě můžeme tady zapravo uzavřít dálnici a asi bude to fofr, ale ti amatéři, i ti závodníci, ti profíci sem jedou právě kvůli tomu, že budou probíhat těmi historickými kulisami Prahy, a úplně mi teď z toho tady jde mráz po zádech a po rukou, a je to zkrátka zážitek, nejde jen primárně o tu rychlost.
2: No to mě právě napadá, že je to, že na jedné straně jsou ty památky, to fantastické centrum, které prostě Praha má, neopakovatelné, a ten zážitek, který to udělá těm 11 tisícům lidí, a vlastně jde to, ale musí to jít na úkor něčeho, takže jde to na úkor třeba absolutně nejrychlejšího možného času, ale v tom případě mi taky přijde, že to jde třeba na úkor účasti i těch největších českých hvězd, protože jak Jakub Marek už říkal, prostě i ti lidé, kteří se snaží zaběhnout nějaký čas, třeba se v budoucnu kvalifikovat na olympiádu nebo na něco, tak mají v hlavě ten čas, že jo? A právě ten čas se jim asi logicky, si to tak představuju, zaběhne s nás ve Valencii než v Berlíně, než že by tady zkoušeli štěstí na pražských kostkách.
0: Je to přesně tak, jak říkáš.
2: Dnešní kilometr Jiřího Ješka v tuto chvíli s Jakubem Markem moc děkujeme a budeme se zase někdy třeba těšit.
0: Díky, hezký den.
3: Repríza pořadu Kilometr Jiřího Ješka.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, zůstáváme ve studiu radiožurnálu Sport ve třech, ale Jakuba Marka vystřídal jiný host a představí ho Jirka. Děkujeme.
1: Ano, zaujala mě jedna akce, která čeká Prahu v nejbližší době, a protože jsem chtěl o té akci mluvit, tak jsme pozvali do dnešního vysílání jednoho z organizátorů. Ta akce se jmenuje KPMG Noc rekordů. Bavili jsme se tady také o tom, že Prahu zaplavila teďko vlna amatérských běžců, milovníků běhání, protože se běží pražský maraton. Vlastně 3. května se v neděli vypukne asi ta největší masová událost, která Prahu zachvátí. Nicméně pár dní poté tedy Noc rekordů, kde ty distance budou kratší, nicméně možná to tempo bude hodně blízké tomu tempu Sebastiana Saveho zaběhnutého světového rekordu v maratonu v Londýně. Takže jsem pozval organizátora, kterým je Štěpán Kačena. Štěpáne, vítej, díky za tvůj čas.
4: Děkuju za pozvání.
1: No a když teda budeme mluvit o té Noci rekordu, jak tenhle ten nápad vznikl a co vlastně za ním je?
4: Tak primární motivací je to, že my nechceme dělat atletiku za plotem. Myslíme si, že běh vlastně patří do atletiky a ti lidé, kteří ho provozují v parku, tak by si měli mít možnost vyzkoušet si běhat na dráze, protože na dráze se běhá nejlíp, na dráze se běhá rychle a těch příležitostí vyzkoušet si to vlastně moc není. Takže chceme propojit všechny běžce a dát jim tu možnost vidět ty opravdová esa, která poběží, troufám si tvrdit, ještě rychleji než maratonský rekordman, ale poběží kratší distanci, míly nebo 5 kilometrů, a vlastně veřejnost si může zaběhnout 3 a pro děti jsou připraveny kratší tratě. Takže chceme všechny dostat na jedno místo, aby si zafandili, protože věříme, že ta atmosféra podporuje výkon, a na tom je ta akce vlastně postavená.
2: Tak já si, můžu se na to doptat. Já o té akci vím, že existuje a právě vždycky, jak už bylo teď zmíněno, jsem jí měl spojeno s tím, co byla ta první věta. Že je to snaha nabídnout atletiku amatérům a to tedy na

0: oválu. A teď ale včera jsem na sociálních sítích viděl, že přijde Kristýna Mäki. Tak jak se tyhle dvě věci dávají dohromady?
1: Tak o to přesně jde. Já si myslím, že běh je vlastně jeden z mála sportů, kde si ten obyčejný člověk může vyzkoušet úplně to samé, co ten největší profesionál, ať už na maratonu, nebo tady v tomhle případě na dráze. Takže my máme vlastně Labour World Athletics Challenger, takže jsme regulérní meeting, ale meeting trochu jiného typu. Říkáme si běžecká show, takže to bude spíš taková trošku party, hudba, skákací hrady, dobré jídlo a pití, atmosféra, ale prostě poběží všichni od těch, kteří jako běhají spíš v parku pomaleji po olympioniky a nejenom z Česka, protože bude tam Kristýna, bude tam Honza Frisch, bude tam Simona Vrzalová, ale přijedou i ze zahraničí. Máme tam vlastně anglického mistra na 5 kilometrů, Jacka Kavana, taková vycházející hvězda, máme tam španělské borce, z Ukrajiny přijede chlap, který si to chce střihnout tu míli pod 4 minuty, takže se bude na co dívat.
2: No a to máme teda ty největší hvězdy, ale pokud nás poslouchá někdo, kdo rád běhá a chtěl by si vyzkoušet tu trojku na dráze v té největší rychlosti, jakou je schopný, tak může se prostě do tohoto závodu přihlásit také?
1: Určitě se může přihlásit, chtěl jsem říct, musí se přihlásit. Protože taková příležitost se bude opakovat až za rok. Ten běh takzvaně open, otevřený, je opravdu pro všechny. Máme i vlastně dva ty běhy, takže mohou běžet opravdu pomalej, ale ten druhý bude relativně kompetitivní a můžou ho běžet v keckách. To je takový jako trošku děs.
2: To jsem se chtěl zeptat, jestli potřebují Tretris hřebíky?
1: Nepotřebují, protože právě proto, že poběží jenom jednou, tak jako má trochu lidé jako váhají s tím, jestli si mají ty Tretry koupit, takže Tretry podle pravidel World Athletics se poběží pouze míle a pětka, ale trojka je otevřená, takže mohou běžet v čem chtějí.
2: Takže ta trojka je přesně ten závod pro ty hobby běžce, kteří si to chtějí vyzkoušet a můžou běžet v normálních maratonkách nebo v tom,
1: přesně
2: v čem
1: tak
2: běhají ty intervalové běhy. Přesně
1: ještě
2: tak.
1: Bychom měli říct, kdy to bude.
2: No teď jsem se chtěl právě zeptat, kdy to bude, jak se přihlásit, kde to bude hlavně a jestli, protože jak jsi říkal, bude to velká show, tak jestli se vyplatí i třeba fanouškům atletiky prostě jenom přijít, nebo jestli ten hobby běžec může vzít celou rodinu, ty jsi mluvil o skákacích hradech, takže děti si mohou nejenom zaběhnout ten dětský závod, ale i třeba babička mezi tím může skákat na skákacím hradu.
1: Přesně tak, je to otevřeno všem. Přihlásit se mohou nejlépe na webu kpmg.cz, případně zadat KPMG Noc rekordů do vyhledávače. Na Instagramu jsme jako Noc rekordů, tam také najdou ten odkaz na přihlášení. Důležitá věc, že výtěžek z toho startovného jde kompletně vlastně spolupořádajícímu klubu Spartak Praha 4, což napovídá, že akce se koná na pražské děkance a bude to 14. května ve čtvrtek od 6:30 až do tmy, protože na ty nejrychlejší závody potřebujeme tmu, protože tam bude taky hodně plamenů. Říkáme, že rozpálíme tartan, tak doslova, nejenom těmi rychlými tempy, ale také takovým, řekněme, plamenou show. Je to opravdu to pro pyromany, to můžu taky doporučit. A atmosféra bude výborná.
2: A rovnou i pro hasiče.
3: Ano, a pro ty, kteří si včera užili čarodějnice, tak je tu tedy další možnost 14. května přijít na Noc rekordů. Představuju si to správně, že to začne dětskými běhy a bude to všechno gradovat.
1: Je to tak, začínáme od 5:30 200 pro ty nejmenší, potom 600 pro ty větší, potom už tam budeme mít seriózní dorostenecké a juniorské atlety na 1000 metrů, ale můžou přijít i chlapci a děvčata z jiných sportů. Fotbalisti jsou vynikající běžci.
2: A to jsou, já občas jako komentuju dětské závody a většinou to vyhrávají malí fotbalista nebo malé fotbalistky, protože vždycky poznám podle těch trenýrek, nebo že tam přijdou v těch teplákových soupravách toho klubu a první 4 jsou většinou ti útočníci nebo křídla těch dětských týmů.
1: Je to tak, ostatně řada těch elitních atletů se věnovala fotbalu, takže mohou přijít opravdu všichni mladí i staří sportovci a akce je otevřená všem.
2: Teď trošku, mě by zajímalo ten nápad, ten začátek. Vy jste firma, která se zabývá financemi, poradenstvím a tak dále. Vím, že u vás je spousta sportovců, jak cyklistů, tak běžců. Tak bylo to tak, že jste si prostě v tom open spaceu v té kanceláři řekli, hele, pojďme udělat nějakou běžeckou show a nebudeme dělat půlmaraton, to dělá každý, uděláme závod pro hobíky na dráze. Nebo jak to začalo?
1: Tak začalo to asi inspirací v Británii, protože akce podobného typu, nebo vlastně náš vzor je londýnská Night of 10,000 Meter PBs, mm-hmm. Což tam slyšíte, že tam těch 10 000 metrů, tam se běhá desítka, ale je to akce, kterou vlastně vymyslel Ben Pouchy, on je původem, nebo je běžec a cyklista, mm-hmm. takže ta akce čerpá inspiraci vlastně z belgických cyklistických mm-hmm. závodů, kde ta party atmosféra je podobná a ta myšlenka, že vlastně ta atmosféra podpoří výkon, pochází z toho cyklistického prostředí. Já si myslím, že to je opravdu pravda, protože všech, kterých se zeptáte, a já jsem už běžel dvakrát na té děkance, tak na tom oválu prostě není ten keř, za který byste se mohli schovat a zapíchnout to za tu zatáčku, protože tam jako pořád na vás někdo kouká, někdo na vás křičí a ono to funguje extrémně dobře, protože ta energie se tam přenáší a je to, řekněme, takové jako opravdu kouzlo a je to něco, co tady není a dlouho se o tom běžci povídali, že by to jako bylo dobré mít, až jsme přišli s KPMG a řekli jsme, že to uděláme, protože rádi dáváme věcem život, řekněme.
3: Se Štěpánem Kačenou si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka o noci rekordů. Už tady zazněla inspirace tedy britskými ostrovy, když tady čtu, že dokonce akce proběhne pod záštitou britského velvyslance Matta Fielda, tak já vím, že pan velvyslanec má opravdu skvělý smysl pro humor a představí se i on jako běžec?
1: Diplomaticky řeknu, je to v jednání, ale on je teda primárně rugbysta.
2: On miluje rugby, ano.
1: Tam se teda taky běhá, ale natočil nám pěknou pozvánku a vypadá to, že nebude moc kvůli náročnému programu dorazit, takže na něj lákat nebudu, ale můžu nalákat na druhého partnera, kterým je Jiří Sikora, náš stále rekordman na 5000 metrů, který na akci bude taky a bude fandit a on už se nemůže dočkat, až ho někdo překoná. Uvidíme, jestli to bude letos, ale s těmi chlapci ze zahraničí by naši hoši mohli běžet rychle, protože je tam vyhlášen atak 13.25, což je tedy přesně ten český rekord je 13.24.99 a španělský a britský borec potřebují po 13.25, protože se chtějí dostat na Iberoamerické hry a na hry Commonwealthu, takže zapadá to do sebe.
2: Jsou tam i nějaké finanční odměny, jako to na těch meetingsích bývá za rekordy?
1: Finanční odměny tam jsou, dokonce v rámci World Athletics jsou předepsané určité částky, které plníme, takže je to pro prvních pět ve všech čtyřech hlavních bězích. A jsou poměrně pěkné, je tam i vlastně bonus 25 tisíc za národní rekord a hned je to 15, 10 a 7,5 tisíce.
2: Hezky. A platí to i pro ty hobby závody, kdyby někdo třeba chtěl běžet z těch, kteří nás poslouchají a měl najednou mu začali cinkat i ty euro částky v těch očích?
1: Platí to pro běhy A, které se běží v tretrách.
2: Dobře.
3: Ne, a když se ještě vrátím k té části, ten open běh, tedy to jsou ty 3 kilometry, tak když ještě pořád chápu, že se tam posluchači, kteří se třeba o té akci, promiňte, dozvěděli, až teď můžou přihlásit, tak to je taky správná informace, je to tak?
1: Je to tak.
3: Tak je tam nějaká maximální kapacita, nebo jak to chcete zorganizovat? Bude těch běhů prostě, vy jste naznačil 2, ale tak jak se to tam všechno poskládá?
1: Běhu je hodně, takže předběžný program, jako problém samozřejmě té dráhy je, že pravidla nedovolují jako víc než 25 na jeden běh, ale do těch běhů na 3 kilometrů se myslím těch lidí vejde víc, takže my počítáme zhruba s 300 běžců dohromady.
2: Takže budou nějaké kvalifikace, pak z nich budou postupovat?
1: Nebudou, ale uvidíme, je potřeba se přihlásit včas, protože i v porovnání s loňským ročníkem, tak ta místa ubývají. Mm-hmm. Oni si pak, bohužel často atleti jsou takový neúplně zorganizovaní, když vzpomenou 2 dny před závodem, že by se mohli přihlásit.
2: No a teďko já to hodím zpátky na tebe, Štěpáne. Ty vypadáš velice ve formě, vypadáš, nemůžou naši posluchači dneska nás vidět, protože nemáme, nemáme videotechniku.
1: Vypadám ještě líp.
2: Ale, ano, takže máš v tom i ty svůj nějaký konkrétní zájem, protože předpokládám, že patříš mezi běžce, tak jak ty jsi se dostal k běhání a kolik vlastně času při svém pracovním vytížení můžeš věnovat sportu, protože i o tom se tady často bavíme.
1: Tak já tomu sportu nevěnuju tolik, jak si mnozí myslí, jednak protože se věnuju kratším trakím i přes svůj pokročilý 42letý věk, takže já cílím na traky od řekněme 1000 metrů do 5000 metrů, takže běhám relativně málo, kolem 40 kilometrů týdně, dvakrát týdně k tomu cvičím a kromě toho, když jsme u té motivace, jak mám vlastně běžeckou skupinu ve Spartaku Praha 4, takže já tam budu mít svěřence a přiznám se, že si teda střihnu ten B-běh míle.
2: Dobře, no a teď jako když říkáš, že se věnuješ těmhle těm běhům, je pro jako amatéra nebo pro člověka, který už normálně běžně pracuje, je jako spousta vyžití v těchto těch tratích?
1: Já osobně si myslím, že, a teď budu trošku půjdu proti tomu maratonu, že ty trati, střední tratě nebo od té 1500 do 5 jsou pro běžného člověka, který pracuje, v podstatě přínosnější, protože jednak nemusí naběhat tak vysokou kilometráž a pak k tomu musí cvičit, protože bez toho cvičení není ta rychlost a bez rychlosti se prostě pořádná míle nebo pětka zaběhnout nedá, takže takové to jako plazení se po maratonech mi úplně smysl nedává. Já myslím, že lidi by měli cvičit a běhat rychle.
0: No a čím si to, Štěpáne, vysvětlujete prostě, že to ale tak není, protože my jsme se tady o tom bavili, ten zájem o právě tyhle ty půlmaratonské a maratonské běhy je úplně jako mimo, podle mě se to úplně vymklo, bavili jsme se třeba i o tom londýnském maratonu, kdy vlastně už na ten letošní ročník se hlásilo přes 1 000 000 lidí, jsou tam prostě losovačky vůbec, uvažují o tom, že příští rok to bude na 2 dny a tady ty střední tratě zase tak se mi nezdá, že by to.
1: Tak jo, já myslím, že to máte tady ten pohled z Česka, protože ta tradice v Americe a Británii je velká a lidé jako já i starší tam běhají ty střední tratě. Myslím si, že to slovo maraton má takové kouzlo, oni lidi jako mají radši tu kvantitu než kvalitu a já si myslím, že i v jiných oblastech života, že ta kvalita je důležitější.
2: No je pravda, že ale ty série tady jsou, třeba Run Tour, tam jsou ty závody 5 a 10 kilometrů, což já si většinou vybírám tu pětku, protože pak třeba ještě mám náladu si střihnout tu desítku jako bonus, ale ta pětka je přesně ta trať na tu rychlost. Máme dneska 1. května, zítra je sobota, 2. května, tak vy, kteří nás posloucháte dneska v přímém přenosu, tak připomínám, že vždycky první sobotu v měsíci se běží takzvaný Lívancový běh v Praze ve Stromovce, takže se mnou se tam zítra určitě uvidíte a to jsou 2 míle. Což je přesně ta ideální trať, jo. A je to takový krásný začátek dne, kdy prostě v té sobotě se tam v 9 hodin všichni sejdou, běhá to spoustu lidí ze zahraničí a střihneme si 2 míle, dáme si Lívanec, pozdravíme se a vyrazíme do víkendu. Takže tyhle ty tratě já to obdivuju, mám to rád a dává to přesně i tu rychlost těm, kteří pak třeba cílí na ten půlmaraton, protože i tu rychlost potřebuje i ten půlmaratonec.
0: Tak pokud jsme vás se Štěpánem a Jirkou nenalákali na Lívanec, tak už teda opravdu nevím, co by mělo posluchače přilákat na střední tratě. Ještě pán Kačena byl s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Moc děkujeme za váš čas.
1: Díky.
0: A já moc děkuju Jirkovi a budeme se těšit zase příště. Myslím, že vyjednání je velmi exkluzivní host a bude to taky o běhu.
2: Ano, bude to taky o běhu. Těšíme se na příští kilometry.
4: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a město Poděbrady. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál posloucháte i v 7 hodin. Čas zpráv a Terezy Tomáškové.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie. Aktivita klíšťat v Česku je vysoká. Hokejisté do 18 let podlehli na mistrovství světa Švédům a čeká je zápas o bronz. A bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%. Oznámil to prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu. Tato odmítá.
8: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: A vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu po půl osmé. Aktivita klíšťat v Česku je vysoká. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo nakažených nemocemi, které klíšťata přenášejí, tedy boreliozou nebo encefalitidou. Jak upozorňuje přednosta Motolské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek, důležité je klíště odstranit, místo dezinfikovat a pak sledovat. Trojánek taky doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout. Vhodné je i očkování.
9: Velmi spolehlivou ochranou je očkování, to nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarubnutí.
6: V tu chvíli je už nutné vyhledat lékaře. K 95. narozeninám Jiřiny Bohdalové vysílá Český rozhlas Dvojka speciální vydání pořadu Tobogán. Dvouhodinový přenos s moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia. Poslechnout si ho můžete dnes po 11. hodině.
10: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
11: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
12: Mě potěšil Míra do rutě. Jsem říkala, ježiš, to mě to sluší. Bych bývala, za mladá měla zájem. A on pátek jsem ještě nebyl na světě.
11: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. K vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. V semifinále proti Švédům totiž přišli o dvoubrankový náskok a nakonec prohráli 3-4 v prodloužení. Podle kapitána karlovarského útočníka Petra Tomka ale Češi nemůžou smutnit dlouho. Už odpoledne je čeká zápas o třetí místo proti Lotyšům. Tomek to řekl pro svazový web.
14: Teď to mrzí hodně po tom zápase, ale já jsem na nás strašně pyšnej, protože si myslím, že tohle byl náš nejlepší zápas na turnaji. My jsme tam úplně nechali úplně všechno, co v nás je. Bohužel to nestačilo. Myslím, od 15 hodin už hrajeme další zápas, kde budeme bojovat o medaile. Nejdůležitější věc je vyhrát na turnaji ten poslední zápas a odvíst si domů tu medaili.
13: Utkání Česko-Lotyšsko začne v 15 hodin, v 19 hodin pak zabojují Švédové o zlato proti domácím Slovákům. A Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém turnaji v Madridu do finále deblu. S Američankou Townsendovou porazili srbsko-francouzský pár Kruničová-Mladenovičová ve dvousetech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 u sjezdu na Nový Jičín a nehoda na silnici 6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Nový Jičín je hlášená překážka. Kilometr 327 je to neupřesněný předmět na vozovce. Čekejte brzdící, případně vybočující auta. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na Ořech průjezdný jen levý pruh. Na 18. kilometru v noci havarovala dvě nákladní auta a následky srážky blokují krajnici a pravý pruh. Nárazově je tam hustší provoz, kolona se teď netvoří. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je za Bochovem Herstošicemi převrácený kamion. Nehoda je u odbočky na Vahaneč, vozidlo mimo pruhy, jsou tam hasiči, provoz řídí policie, místo zatím průjezdné Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 a foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
17: Hezký den, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport do 2. května, je sobota, vstupujeme do slunečného dne, věřím, že se ho užijete i prostřednictvím naší stanice. Pokud rádi cestujete minimálně prstem na mapě někde v Atlase, tak dobře víte, že v Pise je šikmá věž, velmi slavná to stavba, nicméně v Pise se to pěkně se šikmilo tamním fotbalistům, protože oni včera podlehli Leče ve 35. kole série A1-2 a už teď jsou jistým sestupujícím z nejvyšší italské soutěže, takže ta šikmá plocha se teď stala osudnou, hlavně tedy pro fotbalisty tamního klubu. Nicméně boj o záchranu bude vrcholit i v českých fotbalových podmínkách, protože dneska začíná nadstavba a od 15 hodin jsou k mání taky dva zápasy skupiny o udržení. Poslední Baník vyzve Mladou Boleslav a Zlín Duklu Praha. Takže už z tohoto slyšíte, že jak Baník, tak Dukla budou proti týmům, které tu záchranu mají velmi blízko, bojovat opravdu o všechno a bude to velmi zajímavé i prostřednictvím naší stanice. Máme reportéry na spoustě akcí, budeme informovat o různých disciplínách, věřím, že nás budete ladit a že si to i s námi dneska pěkně užijete. Přeju vám příjemné vstávání.
16: Radiožurnál Sport
4: a Jan Pěruška.

0: me back. Ve zprávách 7, nejenom v nich, ale především teď těch posledních jste slyšeli taky o hokejové 18. Ten zápas proti Švédům v semifinále mistrovství světa označili kanadští kolegové z TSN za vlastně předčasné finále toho hokejového šampionátu. Co se úrovně hry týče, možná měli pravdu, ale výsledkové pro Čechy to byl nakonec hodně hořký trenčínský večer. Prohráli 3-4 v prodloužení a je tady Adam Weidenthaler s dalšími informacemi. Adame, vítej.
1: Dobrý den.
0: Tak dějiště i výsledek zápasu jsme tedy nějakým způsobem nakousli, ale jak to probíhalo?
1: Češi kontrolovali první polovinu utkání, z kraje druhé části vedli dokonce o dvě branky, jenže pak Švédové zachytili tempo docela zběsilého zápasu plného šancí a vyrovnávací brankou ve 44. minutě poslali duel do prodloužení. V něm rozhodla smolná situace, jeden z Čechů přišel o hokejku v obraně a švédský kapitán Majer toho využil přesnou křižnou ranou z pravého kruhu. Trenér národního týmu Jan Tomajko byl stejně jako hráči smutný z výsledku, ale své svěřence za předvedený výkon pochválil.
2: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
1: Prohra 3-4 v prodloužení je pro české dorostence o to krutější, že klíčový gól padl jen 42 sekund před koncem prodloužení a na finálové derby s domácím Slovenskem tak bohužel nedojde.
0: Ale zní to ze všech stran i od trenéra Tomajka, že je důležité držet hlavy nahoře, protože můžou získat Češi ještě medaily. V téhle kategorii do 18 let to je vlastně čekání dlouhé 12 let. 2014 to byla parta ještě tehdy kolem Davida Pastrňáka.
1: No a dalších českých reprezentantů, kteří jsou aktuálně důležitými články kádru, který jezdil v těch posledních letech na světové šampionáty, který třeba pár let zpátky vybojoval bronzové medaile ze světového šampionátu v Tampere. Dnes jsem se taky díval na tehdejší finálovou skladbu golmanů, tak Vaněček Vladař bylo tohle duo. Vítek Vaněček dnes tedy bohužel vypadl jakožto střídající brankář nebo náhradník za Karla Vejmelku s Utahem z playoff NHL, ale Daniel Vladař ten dotáhnul Philadelphia do druhého kola. Zpátky k tomu světovému šampionátu hráčů do 18 let. Češi můžou získat bronz v souboji s Lotyšskem. Reprezentační mladíci jsou velkými favority duelu, ale pozor na soupeře z Pobaltí, který ve čtvrtfinále vyřadil velké favority ze Spojených států amerických. Američani byli vůbec nejlepším týmem základních skupin co do počtu získaných bodů. Utkání Česko-Lotyšsko začne v 15 hodin, no a o 4 hodiny později pak Slováci zabojují o to zlato proti přemožitelům českého výběru, tedy proti Švédům.
0: Ty jsi to vlastně naznačil, je škoda, když vypadnou obě ty zámořské velmoci už ve čtvrtfinále, když to pak neklapne na druhou stranu porovnání asi Slovensko, Lotyšsko a pak Švédsko proti Česku. No, ten los byl prostě takový, jaký byl, ale Češi opravdu nemusí smutnit, snad z toho bude medaile.
1: Já ti doplním, on to není los, ono to funguje tím způsobem, že ten nejsilnější tým jde vlastně na nejslabší.
0: Takže vlastně si to uhráli sami takhle tím způsobem.
1: Protože Slováci vyhráli svou skupinu, ano, která se hrála v Trenčíně.
0: No, budeme jim taky držet palce, tak pro slovenský hokej by to byla neuvěřitelná vzpruha, kdyby dokázali v téhle kategorii vyhrát, což by měli, teď už to zas papírově takhle je. Jenom teda Adam Weidenthaler, když tady mluvil už o té NHL, tak pojďme to možná dokousnout. Je to sice nepříjemné vzhledem těm nočním výsledkům, ale ty jsi mluvil i o Karlu Vejmelkovi, který vypadl tedy po prohře Utahu z Vegas 1-5 a konečný stav série 2-4 z pohledu Utahu. No ale není to sám tedy Čech Karel Vejmelka.
1: Který vypadl, ano, David Pastrňák a Pavel Zacha, prohra 1-4, teď jsem se jenom rychle díval na část záznamu, neviděl jsem všechno, ale David Pastrňák byl u jedné z inkasovaných branek, kdy tak nechci mu úplně lézt do svědomí, ale možná trochu ledabile se vracel do obraného pásma spolu ještě s jedním spoluhráčem, nakonec se tam přesprintoval hráč Buffalo a byl z toho gól tuším na 3-1. David Pastrňák dal gól, Pavel Zacha mu na něj přihrál, ale stále je to prohra 1-4. Je to další ztráta v TD Garden, což je arena, kterou mají bostonští fanoušci hodně rádi. Bruins se pyšní tím, že je pravidelně vyprodaná, ale v téhle sérii to v podstatě bylo takové pole poražených, protože tam zkrátka odpadávali hokejisté Bostonu v každém zápase a vlastně všechny tři prohráli, které hrají.
0: A ten předchozí to bylo těch 1-6, jak jsem o tom mluvil, ostudná prohra.
1: Ano, ano, ano, to byl taky doma.
0: Pak vlastně Pastrňák v té sérii tedy skoroval v prodloužení, to rozhodl to předchozí utkání, teď skoroval, ale Buffalo rozhodlo o svém první postupu do další série playoff od roku 2007, tedy dvěma góly ve třetí třetině a Boston jde pryč z playoff, končí sezona a možná i pro české hokejisty, nebo pojedou na mistrovství světa? Máme o tom nějaké informace?
1: Nemáme o tom zatím žádné informace, doplním trošku takovou zahraniční šuškandu, spekulace o tom, že David Pastrňák není úplně stoprocentně zdravotně fit. Ono by se to dalo očekávat vzhledem k tomu, jak dlouhá je sezona, jak ústřední postavou on v Bostonu je a samozřejmě taky tím, že byly olympijské hry. Na nich nebyl Pavel Zacha, takže kdyby si chtěl spravit náladu, možná, že by právě on přijal pozvání Radima Rulíka na cestu do Švýcarska, ale nemám žádné informace konkrétní o tom, jestli už komunikace probíhá, jak moc je třeba pokročilé jednání právě s těmito hráči. Jinak z těch, kdo vypadli z playoff, tak ještě Radek Faxa třeba, ten skončil svou sezónu s Dallasem a právě Karel Vejmelka s Vítkem Vaničkem tedy končí v barvách Utahu. Kdo dnes v noci taky prohrál, ale ještě není úplně ze hry venku, tak to je Jakub Dobeš z Montrealu. Stav série je aktuálně 3-3, protože Tampa si vynutila rozhodující sedmý zápas na svém ledě, když venku zvítězila 1-0 v prodloužení. Jakub Dobeš druhou hvězdou zápasu. Nedíval jsem se na tu první, ale ty si spekuloval asi správně, že Andrej Vasilevský bude tou první, vzhledem k tomu, že oba dva golmani drželi dlouhých x minut čistá konta.
0: No 69-0-3 byl ten rozhodující gol. Ale no, držíme palce teda českým osmnáctkám a doufáme. Já bych teda rád, kdyby někdo z hokejistů spole z NHL byl na mistrovství světa.
1: Nápodobně.
0: Adam Weidenthaler tady mluvil o hokeji velmi zajímavě, tak děkujeme a zase brzy naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a my tady často mluvíme o sportovcích, které nezastaví ani lecjaká zranění, rozdrcená noha, zpřetrhané možné všechny vazy v koleni. Každopádně můžou pak i třeba pokračovat. Ostatně můžeme teď o tom promluvit více v rubrice zahraničních webů, kterou tady přinesl do studia Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Krásné ráno, tak věřím, že už někteří z vás z té indicie o zranění poznali americkou sjezdařku Lindsay Vonnovou. Ta měla na olympijských hrách v Itálii opravdu hororový pád, po kterém ji ze svahu museli záchranáři přepravit do nemocnice vrtulníkem. No a většina fanoušků i novinářů měla jasno, že v 41 letech to pro Vonnovou znamená konec kariéry. Jenže Američanka v rozhovoru pro stanici CBS řekla, že tak jistý její konec není. Do studia sice přišla o berlích, sama ale řekla, že si konec profesionální kariéry rozmyslí, až naplno vyléčí všechny své zdravotní potíže. Prý to bude zhruba za rok a půl, ještě musí na jednu operaci týkající se původně rozdrcené lýtkové kosti, kterou teď pojí řada kovových destiček. A pak teprve začne léčit zraněný přední skřížený vaz v koleni, který si v Cortině taky zpřetrhala. A vzhledem k tomu, že hned po pádu hrozila Vonnové i amputace dolní končetiny, jsou slova o možném pokračování kariéry opravdu šokující.
0: Tak hlavně zajímavé to, že si říkal ten časový údaj zhruba za rok a půl, takže to vypadá, že mluvíme o nějaké dvacátnice a ona to je čtyřicátnice, které bude v říjnu 42, tak za rok a půl jí bude téměř 44, ale na svazích evidentně ještě jezdit chce. No, teď pojďme za fotbalem, protože sezona anglických fotbalových soutěží ukazuje, že fandit Leicesteru není pro slabé povahy.
1: No, hodně se mluvilo o tom mužském týmu, protože je to 10 let od zisku titulu v Premier League a teď tedy spadl až do třetí nejvyšší soutěže. To už tedy víme od minulého týdne. Teď je ale možné, že ho bude následovat i ženský výběr Leicesteru, který je na posledním místě anglické ligy, a to i přes poměrně razantní zimní posílení. Web BBC připomíná, že lišky naposledy vyhrály v prosinci a před týdnem schytali od Arsenalu 7gólový debakl. Ještě ale pro modrobílý tým z oblasti Midlands může přijít vysvobození. Anglická superliga totiž bude rozšiřovat počet účastnických týmů a tak se hráčky Leicesteru navzdory beznadějně poslední příčce v tabulce můžou za 3 týdny ještě zachránit v baráži.
0: No, Leicester dneska odehraje poslední zápas v té sezóně ve druhé lize na hřišti Blackburnu. Bude se loučit také s některými z hráčů, protože je otázkou, kdo tam zbyde ve třetí lize, ale to se bavíme o mužském týmu. Je to smutný příběh mistrů před 10 let, nicméně jsou týmy, které byly před 7 lety třeba ve finále ligy mistrů a teď jim hrozí také pád do druhé nejvyšší soutěže. No jo, míříme na vás, fanoušci Tottenhamu Spurs, protože tam to taky nevypadá úplně slavně.
1: Přesně tak, tým golmana Antonína Kinsa je v Premier League na sestup, respektive na sestupových příčkách. Navíc se nechtěně dostává do slovníku fotbalových fandů. Když se podíváme na sociální sítě, tak tam britští fandové skutečně přišli se souslovím, které můžeme volně přeložit jako udělat Tottenham, tedy hrát s ambiciozním týmem o udržení mezi elitou. A tady přichází i česká stopa. Fandové si totiž všimli, že v této sezóně řada klubů napříč Evropou takzvaně udělala Tottenham. V Česku například Baník Ostrava, v Polsku Legia Varšava, ve Španělsku Sevilla. Ostravané budou odpoledne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport hostit Mladou Boleslav a pokud by znovu tedy udělali Tottenham, bylo by to už s jejich plány na záchranu hodně, hodně kritické.
0: Ano. Baník Ostrava dneska nastoupí v prvním kole nadstavby o záchranu proti Mladé Boleslavi od 15 hodin. Další duel téhle skupiny od 15 hodin Zlín vyzve Duklu, což je vlastně poslední přemožitel Slovácka a tým, který vlastně předstihl Baník. Od 18 hodin se hraje ještě Liberec Slavia v rámci těch skupin, kde se o něco hraje. Adam Procházka přinesl zajímavosti, které nás nakonec dovedly až do českého prostředí. Takhle to má být, Adame. Děkuju moc.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přeji vám krásné ráno z našeho studia. Je 2. května, sobota, posloucháte naší stanici a pochopitelně za chviličku vám nabídneme sportovní přehled. Teď zprávy.
1: Začátku sledovaného období, tedy od roku 1961. Oznámili to meteorologové. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Čtvereční nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i u podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Spojené státy postupně stáhnou z Německa 5000 svých vojáků. Nařídil to americký ministr obrany Hexet. Počty jednotek v zemi budou USA postupně snižovat v příštím půl roce až roce. V Německu teď slouží asi 35 tisíc Američanů. Rozhodnutí už avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech kritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Na Broumovsku se dnes mimořádně otevře 8 barokních kostelů. Unikátní památky z počátku 18. století si pak budou moct zájemci prohlédnout ještě i příští sobotu. Kostely v Božanově, Martinkovicích, Otovicích a Šonově jsou přístupné od 9 do 12 hodin. Zbývající v Heřmánkovicích, Ruprechticích, Vernéřovicích a Broumově můžete navštívit odpoledne mezi 14. a 17. hodinou. Sport. Hokejisté David Pastrňák s Pavlem Zachou končí v playoff NHL v prvním kole. Boston doma prohrál s Buffalem 1-4 a celkově v sérii 2-4 na zápasy. Stejně skončila i série mezi Utahem a Vegas. Poslední utkání domácí prohráli 1-5. Na poražené straně byli brankáři Karel Vejmelka a Vítek Vaněček. Postup slaví Tomáš Hertl. Sedmý zápas si vynutila Tampa, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. 32 zákroků Jakuba Dobeše domácím k výhře nestačilo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na Pražském okruhu dvě kolony a také úplná uzavírka. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 se za sjezdem na Ořech vytvořila kolona. Na 18. kilometru v noci havarovala dvě nákladní auta. Následky srážky blokují krajnici a pravý pruh jede se jen levým. Kolona má teď necelý kilometr. Opět Pražský okruh směr dálnice D1 za sjezdem na Lochkov u tunelu na 14. kilometru stojí. V tunelu mělo jet auto proti správnému směru jízdy. Už zastavilo opět kolona zhruba o 15. kilometru. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je za Bochovem Herstošicemi převrácený kamion. Nehoda je u odbočky na Bahaneč vozidlo. Mimo pruhy policie hlásí kyvadlový provoz. Kolony se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Chladno je teď po ránu v jižních Čechách. Meteorologická stanice v Jindřichově Hradci ukazuje necelých 5 stupňů nad nulou. A podobné počasí je teď taky na Vysočině. Kolem 5 stupňů mají v Třebíči i Havlíčkově Brodě. Přes den budou teploty ale vyšší. Denní maxima dosáhnou na 26 stupňů. Na horách bude kolem 17. A podobné teplé počasí čekáme i zítra, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
5: Ranní teploty klesnou na 10 až 5 stupňů v údolích ojediněle. Kolem plus 3 stupňů a ty nejvyšší denní vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
4: A zítra čekáme jasné nebe, jen k večeru může přibývat oblačnosti, pršet ale nemá. Více srážek a mírné ochlazení pak přinese příští týden, teploty klesnou místy i ke 14 stupňům. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Přeji vám dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport, aktuálně 7.38. No a v sobotu 2. května můžeme všechno nejlepší k narozeninám popřát Stanislavu Levému. Tomu je dnes 68, mistr Československa z Bohemians z roku 1983. Také občasný fotbalový expert Radiožurnálu Sport. Dříve pochopitelně ho fanoušci pamatují jako excelentního levého beka, nicméně také uspěl jako fotbalový trenér. Dneska tedy 68 přejeme všechno nejlepší. No a také přejeme Alexandru Šupeničovi, což je úspěšný český šermíř, také medailista z olympijských her. Ten je znatelně mladší, 32 let dneska slaví Alexandr Šupenič. No a jinak, co se týče oslavenců jmenin, tak svátek má dneska Zikmund, tak také všechno nejlepší. Přeji vám příjemný poslech v sobotu 2. května. Za chviličku nabídneme sportovní aktuality v rámci tradičního sportovního přehledu.

0: Krásně si nám taky rozsvítilo sluníčko, alespoň na pražských Vinohradech to platí, tak snad i u vás je tak nějak pěkně, pozitivně, že vám to dodává energii. Možná se o to postará i naše vysílání, které teď nabídne zásluhu Adama Weidenthalera. První sportovní přehledné. Adame, vítej.
1: Hezký den. Zápasem proti Švédsku budou pokračovat pro hokejové reprezentanty české hry. Utkání začne v Českých Budějovicích v 16 hodin. Za zraněného Michaela Špačka pozvali trenéři třineckého Petra Sikoru. Zdravotní problémy pak nepustí do zápasu ani Filipa Hronka. Petr Sikora se na prvním tréninku seznamoval s novými spoluhráči a pomohli mu mladší hokejisté v národním týmu. Bývalý kapitán české reprezentační dvacítky popsal, jak vnímá přechod z extraligového Třince mezi reprezentační juniory a teď aktuálně tedy přesun do seniorské reprezentace.
2: Sebevědomí to dodá, ale chlapský hokej je nad tím. Lehčí krok je z toho chlapského právě k těm juniorům, takže to je dobrá, myslím, že i pro hlavu změna z toho dospělého hokeje na měsíci skočit za klukama na ten juniorský hokej. Moc tady ještě kluky neznám, ale samozřejmě je vnímám a vím o nich, takže je určitě lepší, když je tak, aby nám mladší, je to takové veselější, takové divočejší.
1: Utkání Česko-Švédsko začne v 16 hodin, Radiožurnál Sport ho nabídne ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos najdete na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
0: Hokejisti David Pastrňák s Pavlem Zachou končí v playoff NHL v prvním kole. Boston doma prohrál s Buffalem 1-4 a celkově sérii ztratil 2-4 na zápasy. Stejně skončila i série mezi Utahem a Vegas. Poslední utkání domácí prohráli 1-5. Na poražené straně byli brankář Karel Vejmelka a Vítek Vaněček. Postup slaví Tomáš Hertl. Sedmý zápas vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků brankáře Jakuba Dobeše.
1: Čeští hokej jisté do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvougólový náskok. Inkasované góly bral na sebe brankář Martin Psohlavec.
3: Kluci hráli dobře, myslím si, že to bylo většinou pozitivní. Samozřejmě padly tam nějaký góly, který bych prostě dostále neměl. A v takovém zápase to prostě potom znát. Bude to o jednom, dvou gólech, si myslím, bude to hodně vyrovnaný zápas.
0: Českou hokejovou osmnáctku na mistrovství světa čeká tedy duel o bronz, nastoupí proti Lotyšům a to sice v 15 hodin. Finále proti sobě svede Slováky a Švédy od 19 hodin.
1: Začíná nadstavbová část fotbalové ligy, ve skupině o titul ji rozehrají týmy Liberce a Slávie a to v 18 hodin. Ve skupině o umístění Bohemians vyzvou Olomouc a Karviná nastoupí proti Pardubicím, oba zápasy začnou v 15 hodin. No a ve skupině o záchranu se ve stejný čas začne hrát mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a Zlínem a Duklou Praha. Ševci se dlouho drželi na místech, která zaručují střední nadstavbovou skupinu. Do boje o udržení se propadly až po závěrečném kole základní části. Asistent zlínského trenéra Lukáš Motal tak mluví o tom, jak bude těžké mužstvo po zklamání namotivovat.
4: Já myslím, že nic startovat nebudeme. Prostě teď je na nás, aby jsme se připravili na ty boje tady v té skupině o záchranu. Jo. Takže prostě to je realita. Já si myslím, že nikoho jako úplně nebudeme, protože každý ví, o co se hraje. Dostali jsme se do té skupiny, kde jsme úplně být nechtěli, ale prostě to tak je a my se musíme uhrát tolik bodů, aby jsme prostě se zachránili co nejdřív.
1: Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o brážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají

0: 4bodový náskok na 4. Opavu, která má ale zápas k dobru. 5. je o další bod zpět Příbram po domácím vítězství 2-1 nad Českými Budějovicemi a zachraňující se Jihlava remizovala s Vlašimí 1-1.
1: Italský tenista Jannik Sinner porazil v semifinále v Madridu Francouze Fise 2-0 na sety a jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Jednička světového žebříčku se navíc v neděli může stát prvním, kdo na akcích elitní kategorie získá 5 titulů. Za sebou soupeřem Jannika Sinnera bude Alexander Zverev, který v semifinále porazil Belgičana boxe také 2-0 na sety.
0: Cyklista Tadej Pogačar třetí etapový triumf na závodu kolem Romandie v řadě nevybojoval. V hromadném sportu se musel spokojit se 4. místem, když zvítězil Francouz Jourdan. V čele průběžného hodnocení má slovinský fenomén dál náskok 17 sekund před Němcem Lipovicem. No a český cyklista Pavel Novák, ten dojel na 48. místě a celkově se posunul v pořadí na 53. pozici.
1: Basketbalistu obhájců titulu z Nymburka porazili Ostravu 101-67 a série na 4 vítězné se stěhuje do Slezska za stavu 2-0 právě pro Nymburk. 2-1 na zápasy vede Děčín nad Brnem, protože ho na poprvé před svými fanoušky porazil 82-66. Náskok 2-0 v sérii na utkání tedy mají Pardubice po domácím triumfu nad Pískem 78-74.
0: A v neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Keňan Justus Kipkorir Limo, který se svým maximem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 sekund pomalejší, ten je nižší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví za organizátory Jiří Nečásek.
2: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vyne se hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
0: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a nejen o jeho průběhu uslyšíte tady na Radiožurnálu Sport.
1: A možná taky v zelené vlně, protože ledaco v Praze se asi uzavře. No pokud ladíte na maraton, tak přeji teda hodně sil. Já určitě neladím. Asi bych si zabil nějakou trať kratšího charakteru, o kterém mluvili třeba kolegové v kilometrech Jiřího Ješka, které si můžete poslechnout. Teď jste slyšeli Adama Weidenthalera.
0: Pěkný den.

0: Pokud jste slyšeli některou ze živých desítek Pavla Horváta z letošního kalendářního roku, tak moc dobře víte, že před 50 lety vybojovali fotbalisti Československa titul mistru Evropy. No a my na tenhle úspěch budeme vzpomínat nejenom na těch živých desítkách, ta nejbližší je 18. května v Teplicích, zveme vás srdečně na ni, ale také v rámci našeho vysílání v tradičním seriálu, a to teď právě začínáme tohle téma. Ten důvod je jednoznačný. Finálový zápas se hrál 20. června a my 50 dnů do tohoto utkání, což je právě dneska, začínáme připomínat ten fotbalový šampionát, který rozhodla ta slavná penalta Antonína Panenky. Takže my se teď vracíme v kalendáři i v rozhlasovém archivu do 2. května roku 1976.
1: V dnešních živých slovech hovoří národní umělec Josef Rybák.
2: Včera jsme oslavili jeden z nejkrásnějších svátků naší socialistické republiky. Slavný 1. máj.
3: Oslava svátku práce byla jednou z nejzásadnějších událostí v každém roce socialistického Československa. A tak se o ní v rozhlasovém vysílání hodně mluvilo i den poté. Průvod chodil každým malým městem a nevyhnuli se mu ani slavní sportovci. Na prvomájových fotografiích z Prahy z roku 1976 můžeme vidět hokejového golmana čerstvých mistrů světa z Katovic Jiřího Holečka nebo třeba slavného tenistu Jana Kodeše. Na jiných obrázcích mávají členové Svazarmu, sportovní střelci a samozřejmě také fotbalisté. Od těch nejmenších v regionech po ty nejslavnější v krajských a republikových metropolích.
4: Pravda je to, že nejen fotbalisti, ale všichni museli chodit na prvomájové oslavy. Vždycky se člověk z toho snažil nějak dostat.
3: Fotbalový historik, jinak také dlouholetý zaměstnanec Fotbalové asociace České republiky Jaroslav Kolář.
4: Bylo jednoznačné, že se šlo jako o díly, který tam byli od žáků až po dospělí, tak museli jít do průvodu. Že? To jako jsme tehdy tak měli nastavený. A pak se hrál fotbal, jo? Odpoledne na 1. máje.
3: Vzpomíná na rok 1976 Jaroslav Kolář. A týkalo se to i některých reprezentantů a budoucích mistrů Evropy.
2: Ale celá ta atmosféra před samým 1. májem i po něm dýchá radostí.
3: 24. kolo nejvyšší domácí soutěže začalo už 30. dubna. Žilina porazila Lokomotivu Košice s Josefem Moderem 3-0 a pražská Dukla s Ivo Viktorem a Zdeňkem Nehodou hrála s Plzní nerozhodně 2-2. Na 1. máje Jablonec remizoval s Trenčínem 1-1 a Slovan Bratislava s tehdejším asistentem národního týmu Josefem Venglošem na lavičce, brankářem Alexandrem Vencelem a dalšími 6 bělehradskými šampiony zdolal pražské Bohemians s Antonínem Panenkou 2-1. 2. května, což byla v roce 1906 neděle, pak Třinec porazil Teplice 3-0, brněnská Zbrojovka zdolala Trnavu s Karolem Dobijášem 1-0 a Slávia s Františkem Veselým, Dušanem Herdou a Pavolem Birošem ostravský Baník také 1-0. Další košický celek VSS s Jaroslavem Polákem a Dušanem Galisem podlehl bratislavskému Interu s Ladislavem Jurkemikem 0-3. V čele v té době velmi vyrovnané tabulky byl 2. května roku 1976 vítěz dvou předchozích ročníků Slovan Bratislava. Nejvíc fanoušků tenkrát zamířilo na brněnské Lužánky necelých 13 tisíc. Naopak nejslabší návštěva, zhruba 1600 lidí, přišla ve 24. kole na Duklou na pražskou Julisku. Ano, možná vám v tomto výčtu něco chybí. Pražská Sparta, která hrála poprvé a naposledy jenom druhou nejvyšší soutěž a její sestup z konce předchozího ročníku rezonoval prakticky celou sezonu 1975-76.
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
3: Vypráví někdejší ligový fotbalista a úspěšný trenér Jiří Kotrba, který v roce 1976 jako talentovaný junior a student přicházel z Jihučech do Vršovic.
6: Tyhle ty kluci, tam byl Panenka, tyhle to pro mě byly pány bozy.
3: A od nových spoluhráčů v šatně Bohemians pak nejednou slýchával, jak si s nimi někteří lidé vyřizovali účty.
5: A jak jim propíchali gumy, jo. Takže vždycky říkali, hlavně aby jsme nepřijeli po zápase a neměli zase propíchaný gumy.
3: Právě Klokanům totiž Spartané dávali část viny za sestup letenského celku. Ale ke Spartě se ještě v našem seriálu vrátíme později a že znovu zamíří do nejvyšší soutěže. Teď máme 2. května roku 1976 a do evropského zlata československých fotbalistů zbývá 49 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 8 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Do Česka dorazily dva nové typy vlaků. Washington bez schválení kongresem rozhodl o prodeji zbraní spojencům na Blízkém východě. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích na Českých hrách proti Švédsku. Kolona je na Pražském okruhu směrem z letiště, kde jedná za Ořechem po nehodě na 18. kilometru. A bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka dorazily nové typy vlaků, například na trať mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ Pendolina, který patří polskému dopravci. Teď nově vyslal Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo ze Španělska.
3: Talga jsou znatelně odlišná od ostatních typů vlaků v Česku. Například vagóny jsou na délku zhruba poloviční, pokračuje provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil.
4: Podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímou linku Prahu-Kyjev.
3: Vlak má taky nezávislý dýzlový zdroj k vytápění nebo klimatizaci vozů. České dráhy teď pro polského dopravce testují novější Pendolino, aby dostalo potřebná povolení pro pravidelný provoz v Česku, pokračuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
5: Na českých kolejích musí ujet zhruba 60 tisíc kilometrů, aby získalo schválení tedy pro provoz v České republice.
3: Testování polského Pendolina by mělo být hotové během jara. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Spojené státy schválily prodej zbraní v přepočtu za 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně například Izraele nebo Kataru. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa obešla přezkoumání a schválení kongresem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím. Příběh osvoboditelů Plzně a 16. obrněné divize americké armády dnes představí výstava v muzeu generála Petna v Plzni. Je součástí letošních slavností svobody. Přístupná je pouze dnes od 9 do 18 hodin, říká kurátor muzea Ivan Rollinger.
6: Tam budou představené předměty ze soukromých sbírek, které vlastně uvidí prvně světlo opět po 81 letech v Plzni. Bude se týkat příslušníků 16. obrněné divize, který pomáhali osvobodit Plzeň. A ta výstava, respektive představení příběhu 16. obrněné divize ve spojení s artefaktama a s novou publikací Armadillo.
1: Tradiční motorkářská bohoslužba bude dnes v kostele svatého Vavřince v Dlouhém mostě na Liberecku. Začne v 10 hodin. Po ní pak strojům i jejich majitelům požehná jáhen Michal Olekšák. Motorkáři pak společně vyrazí na spanilou jízdu.
0: Sport. Českou hokejovou reprezentaci čeká v Českých Budějovicích druhé utkání v rámci hokejových her. Do utkání proti Švédům zasáhne i Petr Sýkora. Třinecký útočník nahradí zraněného Michaela Špačka a asistent trenéra Jiří Kalous o Sýkorovi říká.
7: Velmi pohyblý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
0: Utkání Česko-Švédsko začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos najdete na internetu, například v aplikaci Můj rozhlas. A basketbalisté obhájců titulu z Nymburka porazili Ostravu 101-67 a ve čtvrtfinále Národní ligy vedou 2-0 na zápasy. Stejně to je mezi Pardubicemi a Pískem po vítězství Východočechů 78-74. Děčín porazil Brno 82-66 a ve čtvrtfinále má náskok 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na Pražském okruhu za Ořechem, uvízlý kamion ve Vysočanech. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 čekejte zdržení za sjezdem na Ořech. Brzdí se okolo 19. kilometru a zhruba 10 minut se popojíždí k nehodě na 18. Tam po noční kolizi dvou nákladních vozidel zůstává průjezdný pouze levý pruh. V metropoli čekejte potíže i na trase z Vysočan na Prosek v Jandově ulici kousek za křížením s Kolbenovou pod železničním viaduktem uvízl kamion. S opatrností projedete ke Vedlově. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy mezi sjezdy na Teplice a Velemín dnes pracují silničáři na údržbě kanalizace a mezi kilometry 56,5 a 53 uzavřeli levý pruh. Provoz je slabší, projíždí se plynule. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů trvá omezení u Petrohradu. Kivadlový provoz tam řídí semafory, chvílemi se tvoří v obou směrech kratší fronty. A na 6 o kus dál směr Vary velmi opatrně za Verušičkami, přesněji za odbočkou na Vahaneč. Po havárii kamionu, který skončil převrácený mimo komunikaci, se projíždí Kivadlově. Na místě zasahují hasiči, i tam naberete prozatím jen kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 a foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
9: Posloucháte Radiožurnál Sport. Když se člověk dívá do zámořských soutěží, tak také dospěli do play-off hokejisti nebo basketbalisti. O hokejistech se pochopitelně budeme ještě bavit, protože připomínám, že vypadli například Pastrňák se Zachou. Nicméně v NBA to bylo velmi zajímavé, ať už jde o Los Angeles Lakers, kteří uspěli v šestém zápase série na palubovce Houstonu 98-78 a vyhráli sérii 4-2. Po třech letech jsou ve druhém kole playoff, kde vyzvou tedy ve čtvrtfinále obhájce titulu a nejlepší tým základní části Oklahoma City Thunder. Obrovský obrat se povedl Detroitu, který už téměř skončil sezonu, když v Orlandu prohrával po poločase až o 24 bodů. Orlando směřovalo za čtvrtým vítězstvím série. Nicméně Detroit vyhrál druhý poločas 55-19 a v rámci měření těchto statistik od roku 97 předvedl největší obrat v historii playoff a srovnal tak sérii na 3-3 po vítězství 93-79, takže opravdu mimořádný počin Detroitu. Jinak taky další série bude rozhodnuta až sedmým zápasem, a to sice mezi Torontem a Clevelandem. 112-110 v prodloužení vyhrálo Toronto a tak vrátilo zápas do rozhodujícímu sedmému duelu do Clevelandu. Tolik o basketbalu, za chviličku o hokeji s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Přeji vám příjemné sobotní ráno.
2: Radiožurnál Sport
10: a Jan Pěruška.

Zatím bez Martina Procházky připomenu hokejová témata ze zámoří, protože už víme, že skončila sezona hokejistům Bostonu, kteří podlehli v šestém utkání série playoff NHL Buffalo 1-4 celkově 2-4 na zápasy. David Pastrňák v čase 21:54 dával na 1-2 svou třetí brankou v sérii, celkově připsal 3 góly a 4 asistence v 6 zápasech, nicméně ani jeho přínos, ani asistence na tenhle gól Pavla Zachy nakonec nepomohly, protože Sabres rozhodli 2 góly ve třetí části. Boston prohrál navíc i třetí domácí zápas, tentokrát tedy, jak jsem říkal, 1-4 a loučí se sezonou. Otázkou je další pokračování ročníku pro Davida Pastrňáka, Pavla Zachy z hlediska reprezentace, ale to se dozvíme v následujících dnech. Sabres pokračují dál a v playoff jsou ve druhém kole, respektive v playoff zvládli vyhrát sérii poprvé od roku 2007. Končí také útah i s českými gólmany Vejmelkou a Vaněčkem proti Vegas. V tom šestém duelu série chytal Karel Vejmelka, který 4x inkasoval. Poslední gól dali hokejisti Vegas do prázdné brány a vyhráli tak v útahu 5-1. Konečný stav série je 4-2 pro Vegas, postupuje tak i Tomáš Hertl. No a co se týče té třetí série, která se vyvinula dnes v noci, tak Montreal podlehl Tampa Bay 0-1 v prodloužení. Gólově vlastně se prosadil až Gage Gonsalves v čase 69:03 a díky jeho brance tak Tampa srovnala sérii na 3-3 a rozhodne se o postupujícím až v sedmém duelu. Jakub Dobeš druhou hvězdou utkání za poražený Montreal, 32 zákroků, téměř 97% úspěšnost, ale ještě výš byl řazen Andrej Vasilevský, který za Tampu odchytal kompletní čisté konto, 30 zákroků, 100% úspěšnost. A tak ta velmi vyrovnaná série, ve které zatím všechna utkání končila o gol a 4x se prodlužovalo, bude muset být rozseknuta tím sedmým zápasem. Jinak připomenu, opravdu Boston končí, Utah končí, postupují Buffalo a Vegas.

Na Radiožurnálu Sport se podíváme na to, jak se v pátek hrály některé fotbalové soutěže. Začneme u druhé nejvyšší české ligy, protože v Šance národní lize ve 26. kole remizoval Artis Brno na hřišti Prostějova 1-1 a je tak stále na třetí, tedy samozřejmě barážové pozici za druhým Táborskem o jeden bod. Nicméně už se té baráži nějakým způsobem přibližují taky fotbalisti Příbrami, kteří včera porazili Dynamo České Budějovice 2-1. Aktuálně jsou jeden bod za čtvrtou Opavou a pět bodů za třetím Artisem, což čtyři kola před koncem, řekněme, není úplně nejlepší výchozí pozice, ale jistá naděje pro Příbram žije. Stejně tak pro Jihlavu, která je až 15. a bojuje o záchranu a na 14. pozici ztrácí 5 bodů. Samozřejmě týmy před Jihlavou mají také zápasy k dobru, nicméně jihlavští stále žijí po té, co remizovali včera s Vlašimi 1-1. Nejbližší Jihlavě aktuálně tedy 14. Chrudim, která má právě, jak jsem říkal, zápas k dobru. Když se podíváme do italské série A, já už jsem o tom mluvil, jsou tam dva jistí sestupující, jak Pisa, která padla z Lecce 1-2, tak díky tomu vítězství, nebo kvůli vítězství Lecce, také padá 19. Verona. Pisa 18 bodů po 35 kolech a Verona 19 bodů, takže dva nejhorší týmy jdou určitě do série B. Lecce bude bojovat ještě o záchranu, ono je 17. 4 body nad sestupem nad 18. Cremonese, ale fotbalisti z Cremony mají ještě zápas k dobru. Ve Španělsku si pomohli fotbalisti Mallorky, kteří zvítězili v Žironě 1-0. Oba týmy jsou teď srovnané na stejném bodovém zisku, 4 body nad sestupem, 16. Žirona a 15. je Mallorca. A tak ve velkých problémech se teď ocitají fotbalisti Sevy, kteří jsou aktuálně právě na sestup. Sevilla je 18. se ztrátou 2 bodů na záchranu. Když se podíváme do anglické fotbalové Premier League, tak tam také už se nějakým způsobem rozhodlo o dvou sestupujících, to už v těch dřívejších kolech sestupují Wolverhampton, který je poslední, a také Burnley, které je 19. Ale vlastně další z nováčků padá, tedy Burnley, ale další z nováčků Leeds, ten včera uspěl právě nad padajícím Burnley 3-1 a tím pádem si po 35 kolech téměř může odškrtnout jistotu záchrany. Tam samozřejmě hraje roli případný 12-bodový zisk 18. Tottenhamu, ale vzhledem k té dosavadní formě i posledních měsíců Spurs není vlastně úplně reálné předpokládat, že by urvali 12 bodů a ještě šli třeba před Leeds bodově. Navíc tam jsou i další týmy West Ham, Nottingham nebo Newcastle, které aktuálně D-Whites, jak se přezdívá svěřencům Daniela Farkeho, tedy Leedsu, předstihli a můžou tak v klidu už přemýšlet o další sezóně, kterou mají téměř zaručenou. Jinak právě Premier League dneska pokračuje a také záchranářskými boji, protože do akce už 16 hodin půjde West Ham i s Tomášem Součkem, nastoupí v tom malém dolnickém derby na půdě Brentfordu a pokud by dokázal vyhrát, tak odskočí na příčce, která poslední znamená nesestup na rozdíl 5 bodů právě od zmiňovaných Spurs. Uvidíme, jak se to vyvine i v Česku. Od 15 hodin program prvního kola nadstavby o záchranu. Od 15 budou hrát Baník s Mladou Boleslaví a Zlín s Duklou. Jinak ve skupině o titul se můžou mistrovské koruně opět přiblížit fotbalisti Slavie, kteří v 18 hodin nastoupí na půdě Slovanu Liberec. Všechno samozřejmě na Radiožurnálu

0: Ve druhém utkání českých hokejových her nastoupí domácí tým v Českých Budějovicích, bude se hrát o 16 hodin a to proti Švédsku. Trenéři nebudou mít v dispozici zraněné hráče Michaela Špačka ani Filipa Hronka.
1: Na Filipa Hronka si lehl v prvním utkání Finn Sepele, Kalus ale viděl problém jinde.
2: Nejde o to, že na něm ležel, ale hlavně mu šla ta noha na nohu a to celý vzniklo, to zranění, takže tam to bylo nepříjemně trefený.
1: A neštěstí v podobě zraněné Hronkovy nohy bylo na světě. Obránce Vancouveru zůstává s týmem, ale jen v civilu.
2: Teď je priorita, aby se dal samozřejmě do pořádku a uvidíme, jak co řeknou prostě lékaři. Čekáme jenom, že absolvoval prostě ještě vyšetření jako hloubkový, podrobný a čekáme teď na magnetickou rezonanci.
1: Na ledě proti Švédsku Hronek nebude. V utkání proti Finsku se zranil i Špaček, který odjel z ledu s těžce poraněným kolenem. Špačka v sestavě nahradí třinecký Sikora, o kterém Kalous říká.
2: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v téhle konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
1: Sikora přijel z Třince, kde přerušil stěhování z bytu do bytu.
3: Celý byt mám autě, že jsem to přivezl tady i sebou. S tím českým adresem to cítím a tam ledě ještě líbě normálně.
1: To Michal Kunc je na turnaji na jihu Čech už od začátku. Na ledě se cítí výborně, vůbec mu nevadí, že 1. května nestačil políbit přítelkyni pod rozkvetným stromem a zaujalo ho čtvrteční vítězství Švédů nad Švýcarskem 8-1.
4: Tak výsledek byl zajímavý. Nevím, jestli hrajou s golmanama nebo bez golmanu. Připravíme se na to stejně jak na Finy a políbit potřešení nebude, ale já to přítelkyni vynahradím.
1: Zápas se Švédskem začne v 16 hodin. Digitální radiožurnál Sport nabídne reportážní vstupy. Přímý přenos si můžete naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 60 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 8:30. Tereza Tomášková a zprávy.
7: Aktivita klíšťat je v Česku vysoká. Varování pro tento víkend platí na celém území. Pozor si lidé musí dávat hlavně ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích, ale třeba i na vycházkách v městských parcích. Lidé by měli nosit do přírody vhodné oblečení, chránit se repelenty a po návratu domů se vždy prohlédnout. Varování před vyšší aktivitou klíšťat zřejmě ještě několik týdnů potrvá. Herci i scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary, informovala o tom Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní ceny vyhlašuje. Organizace ale používání AI při filmové tvorbě zcela nezakázala. Snímky se ale chystá posuzovat i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk. Generativní umělá inteligence vyvolala ve filmovém a televizním průmyslu znepokojení. Pracovníci v oboru se obávají, že studia tuto technologii využijí k nahrazení lidské pracovní síly a snížení nákladů. Na Šumavě dnes otevřou novou turistickou stezku podél Schwarzenbergského plavebního kanálu. Vede z místa zvaného Na Korandě až do přední Výtoně. Na slavnostní otevření jsou připravená hudební vystoupení i ukázky tradičního plavení dříví.
3: Sport.
7: Čeští hokejisté do 18 let budou hrát na mistrovství světa o bronz. V semifinále prohráli se Švédskem 3-4 v prodloužení. O bronzové medaile se utkají v Trenčíně dnes od 15 hodin s Lotyšskem. A kvalifikaci na sprint Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Druhý byl lídr letošního pořadí Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí skončil Norrisův týmový kolega Oscar Piastri.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D11 před Poděbrady, omezení na D10 u Radonic. Na D11 směrem z Hradce do Prahy zbystřete kousek před sjezdem na Jičín. Na 44. a 5. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. Je řádně označené světelnou šipkou, stojí ale za táhlejší pravotočivou zatáčkou. Pozor na to. Na D10 na výjezdu z Prahy směr Boleslav dnes čekejte krátkodobé omezení u sjezdu na Horní Počernice. V okolí 3. a 5. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. Už teď se tam zlehka zpomaluje, o výraznější zdržení se ale zatím nejedná. V Praze na okruhu směrem z letiště, kde jedničce trvá zdržení od sjezdu na Ořech, kolona popojíždí přibližně 10 minut k nehodě na 19. kilometru. V noci se tam srazila dvě nákladní vozidla, krokem se projíždí pouze levým pruhem. V metropoli přetrvávají komplikace i na trase z Vysočan na Prosek. V Jandově ulici kousek za Kolbenovou pod železničním viaduktem zasahují hasiči u vzpříčeného kamionu. Projedete kyvadlově bez dalšího zdržení. A ještě šestka na trase Praha-Vary, opatrně za Verušičkami, přesněji za odbočkou na Vahaneč. Kamion tam po nehodě skončil mimo komunikaci, i tam se projíždí kyvadlově. Zdržení jen velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Obloha nad Českem je jasná až polojasná, slunečné počasí vydrží po celý víkend, ty nejvyšší teploty budou dosahovat až na 28 stupňů Celsia. Od příštího týdne nás čeká ale mírné ochlazení, říká meteorolog Miloš Dvořák.
10: V Čechách bude převládat velká oblačnost, odpoledne a večer s lokálními přeháňkami, výjimečně i s bouřkou. Na Moravě a ve Slezsku bude převládat ještě polojasno až oblačno a beze srážek.
9: Aktuální ranní teploty už pomalu stoupají, na většině území se drží kolem 8 stupňů Celsia, tolik teď ukazují třeba stanice v Hradci Králové, Plzni nebo Karlových Varech. Naopak třeba ve Zlíně už mají 10 stupňů. Podobně je taky na Šumavském, Churáňově nebo v Liberci. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pokud posloucháte Radiožurnál Sport ráno pravidelně, tak dobře víte, že tento týden věnujeme naší sportovní encyklopedii trenérům, kteří trénovali až do pokročilého věku. Mezi takovéto v úvozovkách trenérské důchodce určitě patří i nejdéle působící kouč v některém z klubů napříč severoamerickými profisoutěžemi. Můžeme rovnou začít nesoutěžní otázkou, zda tušíte, jak se tenhle muž jmenuje. Aby to nebylo tak těžké, tak vám můžeme poradit, že působil a ještě nedávno byl v basketbalové NBA. Krátce tam vedl taky jednoho Čecha. Na reprezentační úrovni se dokonce dvakrát postavil i českému nároďáku. Tušíte, o kom je řeč?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: No, o trenérské legendě San Antonia Spurs Gregu Popovičovi. Ten Američan vedl proti Čechům na olympiádě v Tokiu a předtím na mistrovství světa v Číně. To bylo v letech 21 a 19. Takhle o něm mluvil právě v tom roce 2019 před vstupem do šampionátu izraelský kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg.
2: Je to legenda, nemusím o něm mluvit zdlouhavě. Jeho rozhovory jsou vyhlášené, ten jeho specifický smysl pro humor je hodně známý. Všichni ho ale uznávají hlavně kvůli tomu, jak si na hřišti vedou jeho týmy. Pro mě je obrovská čest vést českou reprezentaci právě proti Američanům na lavičce s Popovičem.
0: Na lavičku texaského klubu ze San Antonia se někdejší asistent postavil jako hlavní kouč v roce 1996 a vydržel na ní celou svou kariéru, a to dlouhých 29 let až do začátku loňského roku 2025. Přitom nechybilo moc a o basketbalu vůbec Greg Popovič neuvažoval, že by se mu věnoval. Jde o syna srbského otce a chorvatské matky a on vystudoval univerzitu Air Force Academy, zabýval se Sovětským svazem a zvažoval kariéru zpravodajce v CIA nebo pilota. S armádním basketbalovým výběrem procestoval Greg Popovič za studené války Evropu a nakonec u tohoto sportu pozdější člen zámořské síně slávy zůstal. Se Spurs vyhrál 5 titulů v nejlepší basketbalové soutěži světa a stal se taky nejstarším koučem historie NBA, když musel odstoupit stáhnoucích se zdravotních důvodů v 76 letech.

Máme tady teď hokejový blok, protože se budeme nejprve bavit o Ačku reprezentace a pak taky o 18C. A před Michalem Vodrkou promluví v našem vysílání expert radiožurnálu Sport Martin Procházka, kterému přeju krásné ráno. Martine, vítej. Tak Martinovi to zřejmě vypadlo, teď jsme spolu mluvili, tak ještě nechám dohrát písničku a snad se spojíme. Omlouvám se.

0: Tak Neil Young nám to hezky vyplnil, omlouvám se opravdu za technické potíže, občas se to takhle naskytne, byť není větrno, ale slunečno, věřím, že příjemné ráno můžu popřát i Martinu Procházkovi, kterého snad slyšíme. Martine, dobrý den.
1: Ano, slyšíme se, dobrý den.
0: Tak čeští hokejisti v přípravě na květnové mistrovství světa zatím vyhráli všech 5 zápasů a dneska na to můžou navázat, čekají je Švédové. Když to srovnáme, Martine, porazili 2x Rakušany, 2x Němce a ve čtvrtek 3-2 Finy, tak dneska Švédi, kteří vyhráli ve čtvrtek na Švýcary 8-1. Asi trošku těžší prověrka, souhlasíš?
1: Jednoznačně souhlasím, ono už s Finama to bylo velmi, velmi kvalitní utkání, úplně jiné, právě než tady si zmiňoval Německem, tak s Rakouskem. Finové ukázali v první třetině, že byli velmi silným týmem, pak jsme ten zápas nějakým způsobem dorovnali a nakonec jsme zvítězili. Myslím si, že jsme byli trochu lepší po té druhé polovině utkání. Švédové opravdu velmi silný tým, pokaždý právě na těch přípravných turnajích jsou silní. Už to je jen ta ukázka toho, že porazili Švýcary 8-1, dali vlastně jenom jeden gól z toho z přesilovek, takže při hře 5-5 byli velmi silní, dali 7 branek a opravdu to bude asi taková ta nejtěžší prověrka pro naše zatím.
0: No, Čechy pak čeká vlastně Švýcarsko při vědomí toho, že v rámci té letošní série Euro Hockey Tour mají Švédové po 7 odehraných zápasech 20 bodů, což je vlastně pouze jeden ztracený. Češi jsou druzí, v rámci té celkové tabulky mají bodů 12 a Finové se Švýcary zaostávají z 5 body. Co se týče, Martine, zdravotního stavu kádru, tak velmi špatné zprávy přišly ohledně Michaela Špačka, který má těžce zraněné koleno, už ho nahradil vlastně Petr Sikora z Třince a kvůli zranění ze zápasu s Finskem odstoupil i Filip Hronek, který přecestoval z Vancouveru. Navíc dneska teda tušíme, že vypadli Pastrňák z Bostonu spolu se Zachou nebo Vejmlka s Vaněčkem. Jak vypadá podle tebe to skládání kádru? Hektické to může teď být?

0: To samozřejmě trenéři se budou snažit, jak už jsi zmiňoval, Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou určitě přesvědčit, aby jeli na mistrovství světa. Myslím si, že jsou zdravotně v pořádku. Bylo by to samozřejmě obrovská velká posila pro náš tým. Co se týká Hronka, myslím si, že ten bude v pořádku, že tam to nebude takhle vážné zranění právě jako v případě Michala Špačka, což je škoda, protože ten měl také velmi dobrou sezónu. Každopádně zase je to šance pro mladé kluky Sikora, který přichází do toho týmu, tak se může ukázat. On už to i také řekl, že se chce ukázat, aby prostě byl vidět na očích, takže uvidíme, jak se mu to povede. Každopádně, jak už jsem zmiňoval, velké posily by to byly Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou.
1: No, ono se i na sociálních sítích objevuje určitá kritika toho, že nasazuješ hráče, kterého vlastně v úzovkách nemusíš zkoušet, protože pokud jde třeba o Filipa Hronka, tak ho dobře znají trenéři, ve Vancouveru působí, respektive v celé NHL už řadu let, a pak se vlastně zraní takhle nešťastně, když to řeknu, v pouťáku. Jak ty to vidíš tady, ty přípravné duely a třeba nutnost všech těch opor, zda mají nastupovat?
0: Já myslím, že to je v pořádku, že mají nastupovat. I ti hráči by byli sami proti sobě, kdyby nehráli ty zápasy. Je to zase něco trošku jiného. Hrajete NHL, hrajete klubovou soutěž, ale pak jdete hrát za národní tým, nebo je tam trošku jiná taktika, jiné pokyny. A ti hráči se na to také potřebují zvyknout. A je to jedno, jestli to David Pastrňák, nebo jestli to Pavel Zacha, nebo jestli to Hronek, nebo to je Radko Gudas, když to řeknu z těch největších hvězd, které máme v NHL. Prostě ti hráči to chtějí ten utkání odehrát. Tam je prostě je to utkání, je to možná trochu smůla, že se stane nějaké menší zranění. Pokud to není samozřejmě velmi vážné, tak asi by to bylo sami proti sobě, kdyby nehráli.
1: Ještě se chci zeptat na osobnost Petra Sikory, mluvili jsme tady o něm, Kamil Jáša, i v kontextu toho, že on se teď přistěhuje, tak má plné auto naložené, přicestoval i tak do Českých Budějovic a možná s vizitkou, řekněme, takového rváčka, takového mladého odbojného talenta, který třeba v tom nedávném utkání série playoff Tipsport Extraligy se porval, měl tam krvavý šram v sérii s Pardubicemi. Jak můžou vnímat ti daleko zkušenější reprezentanti takového mladíčka? Nebudou na něj koukat skrz prsty, nebo naopak si řeknou, hele, to je nová krev, pomůže nám?
0: Určitě nebudou, nemyslím si to. Naopak si myslím, že kdykoliv to bylo i dříve za nás, když najednou prostě přišel někdo nový, mladý, který měl prostě třeba přesně tady ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil, tu drzost, průbojnost, hrvavost, tak to prostě ten tým vždycky oživí. Samozřejmě nebude určitě nasazovaný, když řeknu, na ty důležité momenty, nebude nasazovaný na přesilovky, ale bude tam od toho, aby prostě dělal, jak se říká, takovou tu neplechu na ledě, aby prostě vadil soupeři. No a od toho tam jsou tyhle ty mladí kluci, takže si myslím, že je to vždycky přínos velký.
1: Martin Procházka s námi ve vysílání teď v 8 hodin 49 minut a věřím, že ho uslyšíte také, pokud budete poslouchat přímý přenos zápasu Česko-Švédsko na evropské hokejové tuře. Začíná se v Českých Budějovicích 16 hodin a Martin Procházka bude vstupovat živě během přestávek. Tak ti moc děkuju, Martine, přeju hezkou sobotu a zase brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Čistá hra Martina Procházky míří do své 6. sezony.
3: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
2: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
4: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
3: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
4: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
2: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
3: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
2: Radiožurnál Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Jak jsem říkal, pokračujeme v tom bloku, který věnujeme hokejovým tématům, protože čeští hokejisti do 18 let získali naposledy medaili z mistrovství světa ve Finsku v roce 2014, tehdy to bylo stříbro, a dneska odpoledne zabojují na světovém šampionátu hraném na Slovensku o bronz. Soupeřem českých mladíků bude Lotyšsko. A my si právě o české 18 budeme povídat s bývalým reprezentantem a taky vlastně bývalým generálním manažerem národního týmu do 18 let, Michalem Vondrkou. Přeju vám hezký den.
5: Hezký den, dobrý den.
1: Michale, Češi v semifinále ztratili dvougólové vedení, prohráli se Švédskem nakonec 3-4 v prodloužení. Jak moc velká vlastně psychická teď deka z hlediska toho zklamání na nich může být?
5: No, bude to pro ně určitě těžký, ale myslím, že to bude neméně těžký pro Lotyše, takže já tam vidím šance vyrovnaný. Je to velká škoda. Včera kluci hráli výborně, koukal jsem na celý zápas, vstoupili parádně do toho zápasu. Měli tam, jak jste říkal, dvougólové vedení a pak si to nechali vzít. No, myslím, že to je trošku nespravedlivý, ale kdybychom dali nějaký gól navíc, ke kterým jsme měli šance, tak by to vypadalo jinak. No.
1: Tak ono, vlastně to i tak vyšlo, že vzhledem ke složení druhé semifinálové dvojice to papírově vypadalo daleko složitěji narazit na Švédy než na Lotyše, kteří padli se Slováky 0-1. Každopádně, když odhledneme od toho dnešního duelu, který čeká tedy Čechy o bronz v Trenčíně, jak zatím hodnotíte vystoupení osmnáctky, protože přece jenom ten průběh turnaje byl velmi zajímavý z jejího podání?
5: Jasně, já se teda přiznám, že jsem viděl některé zápasy jenom v highlightech, takže nemůžu úplně říct, jak dopodrobno, jako jak hráli, kromě toho včerejšího zápasu, který jsem teda viděl celý, ale to vystoupení je velice dobrý. Já si myslím, že dlouho jsme vlastně, já teď jsem neslyšel, kdy naposled jsme měli nějakou medaili, ale už je to nějaký pátek a myslím si, že kluci podali jako skvělý výkon a jenom během toho včerejšího zápasu jsem cítil úplně sebevědomí jako z většiny toho týmu, jo. Počínají golmanem, který teda měl neuvěřitelné rozehrávky někdy, až mi někdy zatrnulo, ale to je prostě, to k tomu patří a bylo vidět, že si věří, takže ten tým hrál týmově a měl tam i výborný hráče. Připomínalo mi to prostě v minulostech týmy zámořský, který hrajou tímhletím stylem, který si věří a přejedou všechny, takže jak jsem říkal, no, byla to velká škoda včera.
1: Michal Vondrka, který nedávno ještě dělal vlastně generálního manažera nároďáku do 18 let, teď s námi ve vysílání. Chci se zeptat na to, jak jste i vnímal během té své doby u 18 tu psychologii nebo psychiku mladých hráčů, když třeba porazí někoho silného, jako se jim to povedlo na začátku turnaje proti Švédsku, které porazili právě v tom skupinovém utkání 2-1, a pak třeba padli z Němci v prodloužení, tak teď mají za sebou zase velmi vyrovnaný nadějný zápas se Švédy a mají se naladit na outsidera a opravdu třeba možná slabšího soupeře z Lotyšska. Jak tohle probíhá třeba i v týmu, to ladění hráčů?
5: To je to těžký, protože furt je to takový jako dětský hokej, jo? I když se to zdá, ty kluci už jsou jako velký, oni udělají velký progres během toho roku, vždycky, když jsem je zažil, mezi tím 17. a 18. rokem, udělají jako hokejový velký progres, ale furt jsou to jako děti. Takže a tím to nechci jako nějak úplně zmenšovat, jo? Jsou to samozřejmě výborní hráči, ale co se týče té psychiky, tak rozdíl mezi tím dospělým hokejem a tím dětským je obrovský. Jo. Tam i během těch zápasů, i po těch zápasech, během toho zápasu, když si pamatuju, že jsme prohrávali s Kanadou a byli jsme tak nějak, jsme tahali za kratší konec a najednou jsme dali góla a tu Kanadu jsme k ničemu nepustili. Tam je ta psychika, hraje tak obrovskou roli, že vlastně je potom práce těch trenérů a toho realizačního týmu dostat ten tým po nějaký prohře anebo jako dostat nahoru, nebo po nějaký velký výhře je dostat zase dolů, aby se nelítalo ve oblacích, takže je to hodně jako o psychice a ten realizační tým to musí tohleto dělat.
1: No tak snad zvládne realizační tým českého nároďáku do 18 let vyladit mužstvo po včerejší porážce v semifinále se Švédy před dnešním utkáním o bronz proti Lotyšsku. 18 nastoupí v 15 hodin na zimním stadionu Pavla Dimitry v Trenčíně. A teď jsme o hokejové 18 mluvili s Michalem Vondrkou, bývalým reprezentantem. Moc děkujeme za váš čas, hezkou sobotu.
5: Díky vám taky, naslyšenou.

0: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Nakažených svrabem v Česku přibývá, jejich o 40% víc než loni. Fotbalisté Karviné v ligové nadstavbě o umístění přivítají Pardubice. Omezení po nehodě čekejte na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za Ořechem na 18. kilometru. A bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Zástupci německého automobilového průmyslu vyzvali Evropskou unii a Spojené státy, aby neeskalovali vzájemný spor a urychleně začali jednat. Prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
3: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Nakažených svrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo přes 4100, to je o 40% víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu, pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
4: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou. Snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
1: Nejvíc případů, asi 640, bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Hurvínkovi je dnes 100 let. Poprvé se slavná postavička objevila na divadelních prknech 2. května 1926. Jeho narozeniny dnes slaví na jeho domovské scéně divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurweis.
5: Představení se splní Spejblovi, paní Kateřině, Máničce i Hurvínkovi jejich tajná přání. Prožijí chvíle radosti, vzpomínání na slavné scénky Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, ale dostanou se i do nebezpečí. Vše se ale nakonec samozřejmě v dobré obrátí a zvítězí láska. Po premiéře se chystá také oslava Hurvínkových narozenin. Režisérkou nové hry je Hana Mikulášková.
6: Dostane na narozeniny Hurvínek dort?
7: Dostane.
6: Bude dřevěný?
7: Bude se svíčkama.
5: Nové představení k Hurvínkovu životnímu jubileu je určené pro děti od 5 let. Horní věková hranice je neomezená. Z divadla Spejbla a Hurvínka Pavel Novák, Radiožurnál.
1: V Plzni pořádají k Hurvínkovým narozeninám hned dvě výstavy. Jednu v Západočeském muzeu a druhou venku ve Smetanových sadech. Na velkoplošných panelech tam představí jak historické okolnosti vzniku postavičky, tak jeho tvůrce i další vývoj a úspěchy.
0: Sport. Začíná nadstavbová část fotbalové ligy. Ve skupině o titul ji rozehrají týmy Liberce a Slávie, a to v 18 hodin. Ve skupině o udržení se už v 15 hodin začnou hrát zápasy Baník Ostrava, Mladá Boleslav a Zlín Dukla Praha. Ve stejný čas odstartuje také semifinále play-off o umístění mezi Bohemians a Olomoucí a mezi Karvinou a Pardubicemi. Trenér Karviné Marek Jarolím bude chtít Východočechům oplatit dvě porážky v základní části.
8: Bych neřekl, že to je úplně zase jako tým, který by byl nějak herně někde jako odskočený, spíš těžejš teď z té poctivosti a takový ty dynamiky a z toho, že dokážou třeba eliminovat toho soupeře, než že by ho vyloženě třeba nějak jakoby přehrávali.
0: Fotbalové zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Samostatné přímé přenosy budou například na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda v Praze na okruhu za Ořechem, zdržení na sedmičce u letiště, ale ze všeho nejdříve varování z dálnice D10. Jedete-li teď z Prahy směre Turnov, tak velmi opatrně za sjezdem na Bakov. Na 57. kilometru leží mezi pruhy kusy roztrhané pneumatiky. V Praze na okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 trvají potíže za Ořechem. Na 18. kilometru po noční kolizi dvou nákladních vozidel zůstává průjezdný pouze levý pruh. Kolona na 10 až 15 minut se sune z 19. kilometru. Jedete-li z Prahy ven po sedmičce směr Slaný, čekejte zdržení z odbočky na Horoměřice. Zatím okolo 5 minut se budete sunout k omezení na úrovni letiště. I tam se projíždí pouze jedním pruhem. A hlavní město do Třetice na trase z Vysočan na prosek v Jandově ulici, kousek za Kolbenovou pod železničním viaduktem, stále zasahují hasiči u zaklíněného kamionu. Projedete Kyvadlově bez dalšího zdržení. A na silnici 16 za Mladou Boleslaví směr Jičín, kousek za Olympií, bourala tři osobní auta. I tam se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
10: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
11: Ano, i o hokejistovi sezony budeme mluvit v úterní čisté hře Martina Procházky. Pochopitelně zveme vás na ty pravidelné pořady. Dneska ráno jsme vám nabídli záznam reprízu pátečních kilometrů Jiřího Ješka. Jinak připomínám, že ve čtvrtek v desíce Pavla Horváta byl Zdeněk Pospěch. Pokud jste náhodou neslyšeli bývalého úspěšného reprezentanta, fotbalistu Baníku, Sparty a hlavně Opavy v zahraničí Kodaně a Mohuče, tak vám doporučuji v některé ze záznamových aplikací, anebo třeba na YouTube Radiožurnálu Sport Zdeněk Pospěch, muž, který určitě neřekl všechno, a věřím, že se s tím zase brzy uslyšíme, protože probírat je toho spoustu. No, o fotbale pochopitelně můžeme mluvit pořád, a pokud to platí o rozhovorech s Pavlem Horvátem, tak to podtrhuji, protože s Pavlem se bavíme nejen o fotbalové nejvyšší soutěži, o těch příbězích fotbalistů, ale také o reprezentaci. Postupně se ladíme na mistrovství světa, těšíme se, začíná se už vlastně za měsíc a 9 dnů 11. června, nicméně teď se budeme ještě směřovat na vrchol fotbalové šance ligy, protože nadstavbová část první ligy začíná právě dnes a na ty duely, které rozhodnou ať už o titulu, anebo o sestupujících, nebo o účastnících baráže, tak na ty se budeme směřovat za několik minut. Poslouchejte Radiožurnál Sport, přeji vám dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Pěruška.

0: Trufám si říct, že velmi optimistická písnička Banners v 9 hodin 11 minut doznívá, dal jsem jí do takzvaného diminuenda, což je italský výraz pro stišení, ale teď zase zesílíme volume, můžete si zesílit přijímače, protože ve spojení jsme s naším fotbalovým expertem, pětinásobným mistrem České ligy, Pavlem Horvátem. Pavle, přeju krásný den.
1: Dobrý den.
0: Tak začíná nám ta nadstavba. Věřím, že se taky těšíš. Já se moc těším, až to v pondělí všechno probereme po desáté v desíce. Ale do té doby se musí odehrát spousta zápasů a také ty o titul. Ve skupině o titul začne v 18 hodin dnes duel Liberec alias Slovan proti Slavii. Vedoucí tým tabulky, tedy Pražané, mají za sebou rozpačitá utkání, prohráli v Hradci a minulý týden s Olomoucí to otáčeli nakonec ve druhém poločase. V Liberci slavisté naposledy remizovali, předtím to byly velmi těsné duely. Ostatně to platí i o tom nedávném utkání, kdy vyhráli slavisté doma v Edenu brankou Chorého z penalty 1-0 v březnu. Čekáš dneska zase vyrovnanou bitvu?
1: No, čekám zase zajímavý zápas. Myslím si, že Liberec nemá co ztratit vůbec. Postoupil do té první šestky, což určitě byl jejich cíl. Slavie chce titul, chce ho asi, když se tak vžívám do té role, dovolím si to, tak určitě by ho chtěli oslavit příští zápas se Spartou doma. Bylo by to asi nejhezčí pro ně a k tomu potřebuju vyhrát Liberci, takže já si myslím, že ten zápas bude mít 100% náboj a měl by být dobrý.
0: Ono je pravda, že rozdíl mezi Slaví a Spartou aktuálně 8 bodů, pokud by slavisté dneska dokázali zvítězit a Sparta zítra vlastně prohrála s Jabloncem doma, tak už budou mít slavisté jistý titul po tomto víkendu, ale nevím, jestli jsi zažil někdy slavení titulu z pohovky v uvozovkách?
1: No, nezažil naštěstí, musím říct, že vždycky, když jsme vyhrávali, tak to bylo na hřišti a vlastně po tom vlastním zápase. Musím říct, že taky jsme na to čekali několikrát, ale je to hezčí na tom hřišti, to je logický.
0: No, pochopitelně o dost bojují také hráči Slovanu, kteří nějakým způsobem můžou ještě zamotat boj třeba i o třetí příčku, tak ztrácí 7 bodů před tou nadstavbou na Viktorku Plzeň, nicméně spíš míří možná na čtvrtou pozici, na kterou mají ztrátu 5 bodů a Hradec má k dobru 3 body, takže Slovan to má otevřené, samozřejmě musí spoléhat na to, že třeba Jablonec uspěje ve finále domácího poháru, aby otevřel cestu do Evropy 5 nejlepším celkům ligy. Jak ty odhaduješ výkonnost Slovanu před nadstavbou?
1: No, tak já si myslím, že ty zápasy budou každý jiný prostě, no, jak jsi to říkal. Slovan má tu šanci, samozřejmě ty soupeři před ním taky tušejí to, že když si to uhrajou, tak jsou v pohárech, takže každý ten zápas může být zajímavý a může se hrát až do konce. Samozřejmě může v tom být velký podíl, jestli Jablonec ten pohár vyhraje nebo ne nakonec.
0: S Pavlem Horvátem se bavíme o nadstavbě, která začíná v nejvyšší fotbalové soutěži. Pochopitelně dost sledovaný je ten boj o záchranu. Ve skupině o udržení se dneska hrajou 2 zápasy ze 3, protože Slovácko jde do hry až zítra. Teď jsem mluvil o týmu, který je bezprostředně ohrožený sestupem, ale od 15 hodin Baník hostí Mladou Boleslav a Zlín Duklu a právě Baníkovci jsou poslední. Je tam Josef Dvorník, nahradil Ondřeje Smetanu, měl několik dnů na to nějakým způsobem změnit koloběh dějin a nastavení klubu. Co si myslíš, že stihnul a co se povedlo, Pavle?
1: No, tak samozřejmě musí stihnout načíst ty hráče, byť se pohyboval v Baníku, tak musí stihnout načíst ty hráče, který jsou schopní hrát bez jakýchkoliv zábran. Myslím si, že samozřejmě většinu těch hráčů zná, že sledoval Baník, je to pro něj o to jednodušší. Na druhou stranu opravdu za týden úplně nepředěláš herní styl toho mužstva. Já jsem sám zvědavý, jak se Baník bude prezentovat, protože to, jak to bylo doteď, tak vidíme, kam to dovedli a je potřeba něco změnit a samozřejmě asi úplně nemůžeš počítat s tím, že bude to mužstvo naběhaný podle tebe, samozřejmě jsou v nějakém stavu, kdy ta hlava i ti odepírá trošku kondici, trošku síly, trošku rozhodovacích jako schopností, takže jednoznačně vypnout hlavu, jestli měli nějaký team building, to už asi nezjistíme, možná se to dozvíme později, ale určitě je to zajímavá situace a pro Baník už prostě není cesty zpět, no.
0: z hlediska třeba struktury, já vím, že někteří trenéři o tom neradí mluví, teď jsem nedávno četl citaci Sira Alexe Fergusona, který vlastně zmiňoval to, že můžete s tím šíbovat, jak chcete, ale pak přesně rozhodne to, o čem mluvil si ty, Pavle, to mentální nastavení hlava, pokud je tým úspěšný nebo ne. Na druhou stranu třeba u Premier League si pamatujeme příklad Leedsu, kdy jeho manažer Daniel Farke ve 13. kole o poločase zápasu na Manchester City změnil formaci ze 4 obránců na 3. A od té doby opravdu Leeds začal šlapat a začalo se mu dařit. Kdyby Josef Dvorník třeba nějakým způsobem vsadil všechno na defenzivu, protože první inkasovaný gol se často zmiňuje, že u Baníku hraje roli a vlastně je dostává dolů, tak může na něco takového třeba spoléhat?
1: No tak samozřejmě, že někdy to tak je, ale já zase říkám taky jako s oblibou, že můžeš trénovat rozehrávku ve 3, můžeš trénovat ve 4 rozehrávku, můžeš trénovat defenzivu v 6 hráčích v řadě vzadu, předtím ve 3 a jeden útočník a pak stejně rozhodne to, že někdo u rohu neuhlídá proti hráče, takže těch momentů, který můžou rozhodnout, je spousta. Samozřejmě není možný se soustředit jenom na defenzivu, jak jsi to říkal, ty musíš prostě přemýšlet nad tím, protože samozřejmě ten zápas jenom neodkopeš, neukopeš, je potřeba ten balón nějak udržet. Baník má, myslím si, dostatek kreativních hráčů, který bohužel jako se do hry úplně tolik nedostávají nebo nejsou vidět a je tam velký problém. Uvidíme, co s tím Pepa Dvorník prostě za ten týden udělal a jak se to ukáže hlavně v tabulce bodově.
0: Hmm. A teď ještě k tomu měření týmu, které vlastně mají velmi blízko tu záchranu, protože Boleslav má náskok na baráž 12 bodů a dokonce zbývá odehrát vlastně 5 kol a Zlín, který dneska hostí Duklu, ten má 11 bodů k dobru před baráží, tak třeba jak může hrát tohle rozpoložení rozdíl nebo spíš tu roli v tom, že nastupují týmy, které v úzovkách teď už tak nějak dohrávají a týmy, které hrají úplně o všechno.
1: No, tak je to samozřejmě zvláštní, no, tak ty týmy, který mají ten náskok, tak chtějí co nejrychleji, nechci ukončit tu sezonu, ale ukončit to, že by byli ještě v nějakých nervech, že by je někdo dohnal. Na druhou stranu ty týmy Baník, Dukla, Slovácko a trošku i Teplice prostě musí opravdu počítat s každým bodem a čekat na zaváhání soupeřů. Nejde jenom o to porazit vlastně toho svého přímého konkurenta, ale pozbírat právě body s těma týmama, který možná už trošku jsou zachráněný.
0: Pavel Horvát na Radiožurnálu Sport, ještě poslední otázkou si tě dovolím zatížit, ale ona se netýká úplně sportovního dění, protože ve skupině o umístění nastoupí proti sobě Karviná s Pardubicemi a Bohemka Sigma a právě týká se ta otázka loučení. Minulý rok vlastně si pamatujeme asi všichni, jak na Bohemce hráli Klokani s Libercem a tehdy Josef Jindřišek penaltou se stal nejstarším hráčem, který dokázal v první lize skórovat. Byla to jeho rozlučka s fanoušky Bohemians a dneska čeká také rozlučka Lukáše Hulku s Dělíčkem, kde strávil vlastně 8 sezon, 223 ligových zápasů, odehrál za Klokany. Dokážeš se vcítit třeba do kůže Lukáše Hulky, co dneska odpoledne prožije?
1: No tak úplně ne, ale samozřejmě už to není žádný junior taky. Já si ho samozřejmě vybavu jako mladýho hráče, který sbíral zkušenosti, byl na hostováních. Myslím si, že je to lídr, je to vidět na těch jeho výkonech a samozřejmě pro Bohemku tohle to je ztráta hráče, který jednak si zmiňoval ty starty a jednak i fotbalově prostě měl velký vliv na to, jak Bohemka hrála. Bude se s tím muset poradit Lukáš Hulka. Si myslím, že si zaslouží zkusit fotbal taky ještě někde jinde a že to pro ně bude velmi zajímavý, takže tohle to prostě k tomu fotbalu patří. Já si myslím, že fanoušci Bohemky připraví fantastickou rozlučku a zase se těším na ty šoty v televizi, až si to vychutnám, protože tyhle ty momenty jsou prostě hezký.
0: Budeme sledovat také loučení Lukáše Hulky s Dělíčkem, s Bohemkou. Myslím, že se na to naše reportéři zaměří a my to pak budeme moci zase v pondělí desíce Pavla Horváta všichni dohromady probrat. Pavel Horvát byl teď s námi ve vysílání. Pavle, moc ti děkuju za rozhovor. Přeju hodně zdaru do toho nadcházejícího ligového víkendu, ať se hraje první nebo třetí liga. Hezkou sobotu.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Máme tady seriál, který tento týden připomíná zásadní chyby ve sportu, které se zapsaly do historie. Myslím si, že to vůbec nesouvisí s dnešním výročím 100 let, kdy vznikla loutková postava Hurvínka, ale mám pocit, že takový Hurvajs občas evokuje pocit, že někdo něco úplně nezvládne nebo třeba působí trošku směšně. Bohužel i v profisportu takové momenty nastávají, že vy jste smutní a ostatní se třeba smějí vaší chybě a my to teď teda připomínáme, nejsme škodoliví, ale jsou to někdy tak důležité sportovní momenty, že opravdu to stojí za to. Počítáme mezi tyto momenty i závod ve sportovní střelbě na 3x40 ran na olympiádě v roce 2004 v Aténách. Američan Matt Emmons tehdy mířil za zlatem, ale při posledním výstřelu zamířil do sousedního terče. The shots of shooter number two.
1: Matthew Emmons už měl zlato z malorážky v polohovém závodu, ale omylem zasáhl vedlejší terč a nepřipsal si tak žádný bod. Místo oslavy olympijského triumfu tak musel překonat velké zklamání z 8. místa.
2: Měl jsem nějaký problémy ve stoje ten rok a vždycky jsem mířil jako kousíček napravo. A trenér mi říkal jako, hele, musíš mít ty boky v rovině, strčí jako v ose. Takže dobře, to jsem dělal, ale já si myslím, že na to poslední ráno jako nedával jsem pozor na to tělo a vlastně jsem byl napravo. Jsem nedával pozor na číslo na terčem a samozřejmě tam to bylo. No.
1: Říkal před 6 lety v olympijském podcastu Radiožurnálu velmi dobrou češtinou Matthew Emmons. A jak to, že se naučil tak dobře česky? Po nepovedeném aténském závodu ho totiž přišla podpořit tehdejší česká reprezentantka ve sportovní střelbě Kateřina Kůrková.
3: Já jsem měla furt takovou potřebu mu jakoby říct, že to vlastně úplně jedno, že to je jedna rána a to jakoby neznamená fakticky nic. Znamená to jenom to, že tu medaili nemá, ale že pro nás prostě je to vítěz, protože se tím závodem prostě nesl jako král celou dobu, kromě té poslední rány. A předávali jsme mu tam v takovém posezení za střelnicí takový 4 lístek. Pro štěstí, který my jsme spolu vždycky vozili s taťkou, tak jsme mu tam předali.
1: Sportovní střelci se ale dohromady dali až rok po olympijských hrách a na další hry do Pekingu už přijeli jako manželé Moncovi. Kateřina tam získala zlato a stříbro, její manžel stříbro a pak byl stejně jako v Aténách blízko zlatu v polohovém závodu. Ale poslední ránu znovu nezvládl. Tentokrát vystřelil předčasně a obsadil 4. místo. Ani potom ale neměl chuť zahodit zbraň a skončit s kariérou.
2: Jako je to vlastně jenom sport, to je hra, nic víc. Není to jako život a smrt. Takže to je jedna věc. Na druhé straně, byl to těžký, ale na druhé straně jako život neskončí. Jdeme dál, budou další závody a pak zkusíme to znova.
1: Vzpomínal na hry v Pekingu v olympijském podcastu Radiožurnálu Matthew Emmons, který získal ještě bronz na olympiádě v Londýně v roce 2012. To už měl za sebou i léčbu rakoviny štítné žlázy. V minulých letech pomáhal se střelbou českým biatlonistům. Spolu s manželkou Kateřinou žijí v Plzni a mají 4 děti. Alena Benešová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 9:30. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ruský útok v jeho ukrajinském Chersonu nepřežili dva lidé. Bezpilotní letoun tam ráno zaútočil na minibus. Na síti Telegram o tom informoval šéf tamní vojenské správy Oleksandr Prokudin s tím, že dalších 7 lidí je zraněných. Útoky a zraněné hlásí i další ukrajinská města a oblasti. Ve městečku Vasičeve nedaleko Charkova drony podle záchranářů zasáhly obytnou čtvrť a způsobily požár. Policisté našli 2 ze 4 dětí, které spolu ve čtvrtek večer utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Obě jsou v pořádku. Policie ale dál pátrá po 14-leté Miroslavě Magdaléně Čányové a 13-letém Kevinu Dunkovi. Dívka je 164 cm vysoká, štíhlá a má dlouhé hnědé vlasy. Chlapec je vysoký asi 160 cm a má krátké černé vlasy. Podle policie se nejspíš rozdělili. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 150. Většina Američanů pokládá válku Spojených států proti Íránu za chybu. Trápí je ekonomická situace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník Washington Post a stanici ABC News. Konflikt je stejně nepopulární, jako byla invaze do Iráku v době největších násilností v roce 2006 nebo válka ve Vietnamu na začátku 70. let. Převážná část respondentů taky nevěří, že případná dohoda zabrání Íránu ve vývoji jaderné zbraně. A příběh osvoboditelů Plzně a 16. obrněné divize americké armády dnes představí výstava v muzeu generála Petna v Plzni. Je součástí letošních slavností svobody. Přístupná je pouze dnes od 9 do 18 hodin. K vidění budou předměty ze soukromých sbírek, které budou vystavené poprvé od konce války, tedy po 81 letech. Sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres ovládli úvodní kolo 4-2. Rozhodující sedmý zápas si vynutila Tampa, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. 32 zákroků Jakuba Dobeše domácím k výhře nestačilo. Tým Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhrál v Utahu 5-1. Sérii ovládl 4-2 a postoupil. Karel Vejmelka měl 21 úspěšných zákroků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná 16 za Boleslaví v Praze na okruhu nehoda za Ořechem. Silnice 16 kousek na výjezdu z Mladé Boleslavy na Jičín za Olympií je po nehodě v obou směrech uzavřená. Na místě odklízejí následky po kolizi 3 osobních vozidel. Objízdná trasa pro osobní dopravu je možná přes Jemníky a Řepov. V Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce narůstá kolona před nehodou u Ořechu, aktuálně se brzdí už za sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru. Na 18., kde je průjezdný pouze levý pruh, pojedete bezmála 20 minut. Výjezd z hlavního města směr D7 na Slaný lehce komplikuje omezení u letiště. Zdržení naberete z odbočky na Horoměřice je zhruba 5-minutové. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů trvá omezení u Petrohradu. Kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů v obou směrech čekejte jen kratší fronty. A 6 o kus dál směrem na Vary, opatrně za Verušičkami, přesněji za odbočkou na Vahaneč. Kamion tam po nehodě skončil mimo komunikaci, projedete ke Vadlově, ale v celku plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje.
4: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Tohle byla naprostá hudební klasika Rolling Stones na Radiu Žurnálu Sport v 9 hodin 37 minut. Přeji vám dobré ráno, přeju všechno nejlepších svátku Zikmundům, kteří dneska mají jmeniny. Také můžeme připomenout, že narozeniny slaví třeba mistr Československa z fotbalisty Bohemians Stanislav Levý. Tak hezké narozeniny 68. 32. slaví Alexandr Šupenič, šermíř, fleretista, který má z Tokia z olympiády z roku 21 bronz, má taky dva bronzy z mistrovství Evropy. No a loni v listopadu jako první Čech zvítězil v poháru světového poháru. Bylo to na Majorce. V téhle sezóně přidala další dvě pódiová umístění, takže velmi úspěšný český sportovec. A věříme, že třeba v Los Angeles za už dva roky přidá Alexandr Šupenič nějaký ten další cenný kov z olympijských her. Můžeme se teď podívat na to, jak se hrál tenis v Madridu, protože tam se hraje Masters na Antuce, velký turnaj v přípravě na Roland Garros a roli světové jedničky a největšího favorita potvrzuje v mužském pavouku Jannik Sinner. V semifinále zdolal Francouze Fiese za necelou hodinu a půl 2-0 na sety a má tak naději na pátý titul na okruhu ATP na Masters v řadě. Na Masters by pátým titulem za sebou vytvořil rekord, dosud to nikdo nesvedl. Dosud dva muži, tedy Nadal a Djokovic, byli pětkrát za sebou ve finále turnajů kategorie Masters, ale nikdy pak ten pátý triumf nepřidali. Jannik Sinner má šanci, zítra vyzve ve finále Alexandra Zvereva, který porazil belgické překvapení, blok se také 2-0 na sety. Alexander Zverev už je po čtvrté ve finále v Madridu, to na rozdíl od něj Sinner si teď střihne premiéru ve finále v Madridu, ale bilance hovoří jasně pro Itala, který vlastně z 13 vzájemných duelů vyhrál 9krát nad Zverevem. To finále se hraje v neděli odpoledne. Po finále ženské čtyřhry, do kterého zasáhne taky Kateřina Siňáková, a to je ta dobrá zpráva, kterou jsem chtěl opentlit tenhle vstup, protože Kateřina Siňáková, Taylor Townsendová porazili v semifinále dvojici Kruničová Mladenovičová 6-4, 7-5. A zítra před mužským finále v Madridu odpoledne se utkají s Andrejovou Schneiderovou o triumf na tomhle prestižním antukovém podniku. Pochopitelně na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte a držíme palce české tenisce, ať to zase dotáhne vítězství. Oh yeah.

0: 9 hodin 43 minut v téhle půlhodince máme tématem hobby magazín, nicméně dostaneme se ještě k cyklistice, protože věřím, že pro vás spoustu posluchačů znamená kolo také možnost, jak se v úzovkách vybít venku, je to také oblíbený koníček a věřím, že to stojí i za oblibou našeho pořadu Kilometry Jiřího Ješka, který tradičně můžete v pátek poslouchat po 10. hodině. Jede se aktuálně docela zajímavý prestižní závod cyklistek na východě republiky. Včerejší druhá etapa Gracie Orlové vedla Střince až na Pustevny, více než 115 kilometrů s převýšením přes 2000 metrů. Nakonec rozhodl až nástup Australanky Emily Dixonové 2 kilometry před cílem, tedy na Pustevnách. Dixonové se chytili další 3 soupeřky, včetně Kristýny Zemanové, která nakonec dojela v tom spurtu na 3. pozici, ale co je zásadnější, v celkovém pořadí ztrácí po 2 etapách 12 sekund právě na Australanku Emily Dixonovou. Na 6. místě včera na Pustevnách byla Barbora Němcová, 7. byla Eliška Hanáková, obě ztrácí na průběžné vedení 28 sekund. Tedy oni včera ztratili 28 sekund v tom konečném součtu, to je něco kolem minuty pro obě, ale především Kristýna Zemanová. Bude zajímat české fanoušky dneska, jak se popasuje s tím náročným sobotním programem, kde je nejprve na programu časovka na 13,5 kilometru, ve které pochopitelně budou ty expertky na jízdu proti chronometru třeba chtít vylepšit to své postavení v celkovém pořadí Gracie Orlové. No a ještě jedna zmínka o cyklistickém měření. Jede se aktuálně mezi muži prestižní závod kolem Romandie, jedna z příprav na Giro d'Italia. A cyklista Tadej Pogačar na tomhle závodě 3. etapový triumf v řadě nevybojoval. Včera v hromadném spurtu nakonec skončil 4. Vítězství slavil Francouz Jodon. Ale průběžného hodnocení má slovenský fenomén Pogačar dál, ale náskok 17 sekund před Němcem Lipovicem. Když tady také zmíníme tu českou stopu, tak český cyklista Pavel Novák dojel 48. a celkově je v 6. desítce závodu kolem Romandie. Jak jsem ale avizoval, tahle půlhodinka patří také hobby sportům a také sportům, které třeba nejsou úplně těmi nejprofesionálnějšími z hlediska ohodnocení. A tak se teď můžeme bavit o hokejbalu, protože v celé republice v různých výkonnostních úrovních odstartovala nejdůležitější část sezony. Do play-off vstoupili taky hráči z SK Dubí, kteří obhajují titul ve 3. nejvyšší soutěži. Letos budou mít výhodu domácího prostředí, protože po 8 letech mohou hrát zase v 5 kilometrů vzdálené Krupce. Tam bylo v dubnu otevřeno zrekonstruované hřiště, jediné v teplickém okresu. Uvítal to taky Jaroslav Skála, pro kterého je hokejbal celoživotní vášní.
1: Jaroslave, vy hrajete hokejbal dlouhá léta. Kolik let máte to spočítané?
2: Nemám to spočítané, bohužel nepamatuju si to, ale je to tak 25 možná. Možná nějaký takovýhle číslo. No.
1: A hrál jste i tady v Krupce na asfaltu. Tak jaká je to změna, když teď můžete hrát na tom novém povrchu?
2: No tak je to diametrálně rozdílná změna. Ten povrch je špičkový, prostě na tom povrchu to bylo hrozný. Tady

0: Krupce potom po těch dalších letech už byl katastrofální ten asfalt, takže z pohledu hry je diametrální a i co se týká prostě jakoby spotřeby hokejek. Když se vám nezasekne hokejka do maťáku, nezlomíte ji, tak ji máte tam celou sezonu. No.
1: Dříve se vlastně dokupovaly čepele, které se ošoupávaly tady i na tom asfaltu, je to tak, takže to ušetříte, ne na cestě, ale teď tady i za hokejky výrazně.
0: Přesně tak, no, když se hrálo někdy prostě dřív, ještě jak se kupovali dřevěný tohosky, takže ta taj byla prostě na 1-2 měsíce a teď to máte fakt celou hokejku na celou sezonu.
1: Teď je to hřiště s umělým povrchem, máte za rohem, tak trénujete třeba častěji?
0: Bohužel se nescházíme, takže netrénujeme vůbec.
1: A vy už jste říkal, že čtvrt století hrajete hokejbal za Dubí, tak jak je těžké třeba získávat nové hráče do klubu?
0: Určitě je to složité, od toho tady máme trenéra, manažera v podobě Martina Ruse, který je v tomhle dobrý a schání hráče, kde se dá.
1: Ale vypadá to, že vás je dost, dokonce Dubí má dva týmy, Ačko i Bčko, takže se dá říct, že tady v Teplickém okresu možná jste nejlepší tým?
0: Určitě si myslím. Po minulém získání mistrovského titulu v druhé lize, takže určitě si myslím, že jo. Bčko je teda sice trošku slabší, ale z tohohle pohledu je Dubí vlastně tady jako asi nejlepší. No.
1: Jak vás třeba mrzelo osobně, že v Teplicích, kde se hrály jeden čas dokonce dvě soutěže, tak úplně hokejbal zmizel, zmizelo hřiště u vás v Dubí, zmizelo v Proboštově a vlastně tady bylo v Krupce v dezolátním stavu, až teď se dá hrát alespoň tady?
0: Tak samozřejmě to mrzí, ale je to daný tou situací prostě, to je, mladí kluci už nechtějí hrát hokejbal, jsou jiný sporty, florbal a tak dále. Takže prostě takhle to je, no. Ta generace mladých už se ani nechce pohybovat, jsou tady sociální sítě, takže tím to je daný prostě.
1: Ale uzavřeme to veselé, tak co vás osobně drží právě u hokejbalu a jestli můžeme prozradit vlastně váš věk?
0: Tak mě je teď 49, letos vlastně stavujem 50. A to pohyb, a to je asi jediný, no. Člověka baví, nebo musí se nějak hýbat a o tom to je, jako.
1: Řekl Jaroslav Skála z hokejbalového klubu SK Dubí. Z Krupky David Kalvas, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme naznačili, doufáme, věříme, že mezi vámi je spousta aktivních sportovců, ať už v tom profi nebo hobby režimu. Mezi námi, redaktory, byť to nikdy nevypadá, to platí taky většinou, že máme rádi jízdu na kole, hraní různých kolektivních sportů, anebo třeba taky rádi běháme. Ostatně teď o tom prodlouženém svátečním víkendu se i vy, posluchači, můžete postavit na start některého ze závodů pro amatéry, kterých po celé republice je opravdu spoustu. Dneska vás můžeme pozvat, tedy protože je sobota, na 7 nedělních akcí. V neděli se poběží v Praze maraton a budeme mít na místě Airstream, ze kterého vám kromě jiného nabídneme taky rozhovory s několika vzácnými osobnostmi. Ještě delší vzdálenost než v Praze, a to 50 kilometrů budou muset zvládnout účastníci závodu v Konstantinových Lázních. Pak, když budeme mluvit o dalších závodech, tak 10 kilometrů, tak ty čekají běžce v Milovicích, také v Litovli, v Olomouci, Horní Cerekvi a taky v Okříškách. Takže pokud by vás tohle mohlo nalákat, třeba ještě přihlásit se a jít si zaběhat takhle organizovaně, tak pochopitelně doporučujeme. Osobně si říkám, že kdybych měl trošku víc času dneska, tak asi půjdu do nějakých 6-7 kiláčků tady v Praze. Je tady spousta cyklostezek, krásné počasí, tak myslím, že by to mohlo zpestřit den. Já ho asi neukrojím, pokud vy ano, tak vám gratuluji a přeju hezký zážitek.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport, za 3 minuty bude 10 hodin, nabídneme vám už po 10. další z repríz desítky Pavla Horváta, tentokrát rozhovor se Zdeňkem Pospěchem, tak si ho můžete poslechnout a vrátit se k tomu čtvrtečnímu povídání. Pokud nemáte čas po 10., tak můžete ten rozhovor najít třeba na YouTube, kde máme tradičně ty rozhovory nejen z desítky nahrávané a vidíte nás i vizuálně. Co se týče aktuálních sportovních informací, tak můžu připomenout, že velkou cenu Miami zahájila kvalifikace, kterou vyhrál Lando Norris z McLarenu, tedy Brit, který je úřadujícím šampionem, o 222 tisícin sekundy, tedy asi jednodušeji řečeno velmi těsně porazil Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, což je vedoucí muž průběžného pořadí seriálu, na kterého Norris před tímto víkendem ztrácí 47 bodů a v dnešním sprintu mu půjde právě třeba i o body, ve kterých by mohl stáhnout manko z aktuálního 7. místa, ne z aktuálního 5. místa právě na vedoucího Antonelliho. Druhý právě Antonelli, třetí v té kvalifikaci Oscar Piastri, také z McLarenu, kolega Landa Norrise. No a na 5. místě dojel fenomén posledních nebo těch předchozích sezon, než vyhrál Norris, Max Verstappen z Red Bullu. Jinak ten sprint v Miami se jede dneska v 18 hodin středoevropského času a pak ještě večer středoevropského času, někdy po 22. se pojede kvalifikace na nedělní závod, na nedělní velkou cenu. Připomeneme to, že po 5-týdenní pauze opět pokračuje mistrovství světa Formule 1, protože dubnové závody v Bahrajnu a Saudské Arábii vlastně znemožil probíhající konflikt na Blízkém východě a tím pádem vlastně organizátoři úplně zrušili tyhle závody a nebudou se nahrazovat v kalendáři. Týmy pracovaly během pauzy na vylepšení vozu po změnách technických pravidel. Na to, kdo vyladil před velkou cenou Miami svůj vůz nejlépe, dostaneme odpovědi dneska, respektive zítra večer, protože se pojedou sprinty, kvalifikace velkého závodu a pak samotná velká cena. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport, budeme tady připraveni nejpozději v pondělí ráno referovat, jak to všechno dopadlo.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek, zvažuje to ministerstvo školství. Washington bez schválení kongresem rozhodl o prodeji zbraní spojencům na Blízkém východě. Hokejisti do 18 let v semifinále mistrovství světa prohráli se Švédskem a budou hrát o bronz. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 už se po nehodě u Ořechu jede oběma pruhy a bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Tím by se obrátil dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Podle ministerstva školství by nový model mohl začít fungovat na jaře 2029. Rezort počítá taky s tím, že by testy žáci nově psali na svých základních školách. K chystaným změnám ale zatím školy nemají dost informací, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali a v jakém stavu by přišli žáci potom toho 1. září k nám, kdyby půl roku nic v podstatě potom nedělali.
3: Ministerstvo si od novinky slibuje zpřehlednění zkoušek a taky menší stres pro děti. Spojené státy schválily prodej zbraní v přepočtu za 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně například Izraele nebo Kataru. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa obešla přezkoumání a schválení kongresem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím. Německo, Francie a Belgie vyslaly posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už zničil plochu přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc.
5: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nogent-le-Rotrou a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda spustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V Karlových Varech právě začíná nová lázeňská sezóna. Jako každý rok ji zahájí žehnání pramenům a průvod družiny Karla IV. Městem, jak dodává mluvčí radnice Jan Kopál.
6: Průvod vyjde ve 3 hodiny od Císařských lázní. Zastaví se na mlýnské kolonádě, kde pozdraví návštěvníky, pozdraví také představitelé města a potom se odebere do svého ležení u smetanových sadů, kde bude následovat i kulturní program.
3: Sport. Čeští hokejisti do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili 2gólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko byl smutný z výsledku. Své svěřence ale za předvedený výkon pochválil.
7: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství a klukům nejde nic vytknout, takže my opravdu byli hrdí na to, jak hráli. Samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní ve 3 a zápas o bronz.
3: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšsku od 15 hodin. Dospělá reprezentace má na programu druhé utkání českých her. Švédy vyzve v 16 hodin. Utkání v Českých Budějovicích nabídneme v pravidelných vstupech.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace v Praze na okruhu zdržení na 7 u letiště. Pozitivní zprávu neseme z Pražského okruhu. Ve směru z letiště k dálnici D1 za Ořechem na 18. kilometru se po více než 8 hodinách podařilo odklidit následky střetu 2 nákladních vozidel do odstavného pruhu. V něm zůstává i světelná šipka. Už se jede pravým i levým. Kolona se dala velmi rychle do pohybu. Na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný naopak fronta narůstá. Aktuálně se brzdí už těsně za sjezdem z Evropské. K omezení u letiště se jede 15 minut, zpomaluje se i v opačném směru od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice okolo 3. kilometru. Pokud se chystáte ven z Prahy po D10 na Boleslav, kolonu čekejte už těsně za nájezdem od Černého mostu. 10 minut se budete sunout k omezení u Radonic, na 3,5 kilometru uzavřeli silničáři levý pruh. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice dnes celý den pracují silničáři a mezi 27.5 a 25. kilometrem uzavřeli levý pruh. Tam je provoz plynulý. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítáme vás u čtvrtečního dílu, který tradičně přivedl do našeho studia hosta, kterého pozval Pavel Horvát, kterého vítám. Dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Pavle, tak já nevím, jestli to mám uvést já nebo ty. Já jsem si tady nachystal...
10: Uveď to, ať je to výjimečný.
0: Dobře, tak já jsem si
10: dneska bude výjimečný.
0: Nachystal tady takovou písničku, jo? Tak jenom chvilku dám vám takzvanou doušku.

0: No neměli jsme obavy, že by nedojel ten rychlík, a on dojel, naštěstí.
1: Já musím říct, že tahle písnička je úplně jako správná, protože tenhle ten rychlík, co tady sedí vedle mě, tak opravdu rychlíkem byl, já si myslím, že ještě je, podle toho, co jsme se chvilku bavili, a přijel už včera hlavně, protože jednak je to ta generace blízká mě, my jsme byli zvyklí prostě chodit včas a nechceš přijít pozdě, a už dneska jsme si volali, že tady bude za 10:30 a byl tady úplně přesně, potkali jsme se u brány, takže Zdeněk Pospěch přijel z Opavy, ale byl to ten nejrychlejší pravej back halfback, ke kterému to, ten příměr jako toho rychlíku patří. Já jsem si to schovával na pozdější jako dobu, ale my jsme vlastně mohli hrát bez pravýho záložníka, protože my jsme měli Zdendu Pospěcha na pravém backovi a Zdendo, díky, že jsi přijel.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Host desítky Pavla Horváta.
0: Zdeněk Pospěch, dvojnásobný mistr Česka, trojnásobný mistr Dánska, čtyřikrát vyhrál český pohár, jednou dánský pohár, zahrál si také mnoho zápasů v reprezentaci. A s Pavlem Horvátem jste se setkali na pražské Letné.
1: No.
0: To je vaše společné angažmá.
1: Ano. No, musím říct, že tak já jsem vlastně jako Zdendu neznal, ale od prvního momentu, to, co jsem tady říkal před chvílí, prostě mohl si hrát jako bez pravýho záložníka, protože on zvládl všechno a vlastně musím říct, že jsme i s Michalem Bílkem na něj v průběhu těch let jako kolikrát vzpomínali, že bylo neskutečný, jak takovýhle hráč vlastně zvládal. Většinou jsou to běžci takový ty, že jako ví, že ti to odběhá, ale můžou to být takový kopejtka, ale on byl prostě dobrý a zvládal i tu fotbalovost, skvělý náběhy a musím říct, že pro mě to bylo jako paráda, no. Takový bych řekl z té další doby, že jsi to opravdu kopnul do toho prostoru a on tam prostě vždycky běžel.
2: No, tak je pravda, že já jsem Pavla taky neznal. Potom jsme se poznali a musím upřímně říct, že člověka s takovou mentalitou mít v kabině, tak jako tolik srandy, co jsme zažili, jako to. A samozřejmě Pavel, fotbalista veliký, že jo, on říká, že kam to kopl, on přesně věděl, kde to kope. To stačilo jenom zavolat a balon byl
1: na místě.
0: Ale ta mentalita se docela hodí k tomu, co jste prožil ve Spartě. První sezona velmi těžká, složitá, tam bylo to odvolání Jaroslava Hřebíka, Stanislav Griga, poslední sezona vlastně Ligy mistrů na dlouhých 19 let, pak se, řekněme, z krété sezony nakonec titulové pod Michalem Bílkem možná taky úplně nedařilo, jak byste si představovali, pak přišel Pavel Horvát a možná se to lehce měnilo, ne? Protože to bylo po nějakém pátém, šestém kole, kdy jste byli, myslím, s jednou výhrou nějací až devátí.
2: Já si myslím, že to bylo zásadní. Zásadní, hlavně, jak říkám, on jako ta persona v té kabině, ta sranda, to uvolnění, to napětí šlo pryč najednou a začalo se trošičku jakoby hrát ten fotbal a šlo to vidět, že prostě Pavel bere tu zodpovědnost na sebe, že jo, nám se prostě v té době nedařilo a všechno šlo taky jakoby šejdrem a každý se schovával, někde utíkal, než tu Pavel přišel do kabiny, udělal si z někoho srandu, že jo, a najednou to opadlo a šlo to.
1: Já musím říct, když se tím takhle jako ohlídnu, že já jsem přijel z toho Japonska vlastně nezatížený tou minulostí, no. Ne, opravdu, jako ne, teď, když o tom mluvíš, že vlastně ten Michal s tím Frťou, který tam byli, tak vlastně troufu si říct, že prostě jsme stejná krevní skupina a ono to ne hned, to není, že jako přijdeš a bude to jako lítat, ale postupem času během jako řeknu měsíce, možná dvou, jako to začalo jít a myslím, že jsme tam měli nějakou sérii, viď Honzo, ty ses na to připravoval, že jsme...
0: No, oni prohráli Spartani se Zdeňkem Pospěchem ještě bez tebe v Mladé Boleslavi v pátém kole. Od té doby pak neprohráli 12krát za sebou, ty se zapojil od 7. kola, to znamená 10krát za sebou.
1: Já jsem hrál první zápas v Teplicích, podle mě
0: ano,
1: jedna,
0: to bylo jedna.
1: No, a pak to bylo jako lepší.
2: To už byl ten Blikanec, ne?
1: To byl ten Blikanec, no.
0: Jo, já myslím, že ne, to bylo při prohře 1-2 a v roce 2006.
1: Tak to bylo rok potom,
0: rok předtím, podle mě
2: ano,
0: to bylo.
2: Ano, správně.
0: Protože tam ještě se k tomu váže příběh.
1: Ještě já jsem u toho byl, ale...
0: Ty jsi u toho vlastně byl, tak to je pravda.
1: Já jsem u toho byl.
0: Tak to bylo o rok později.
1: Tak to bylo o rok později, jo.
0: No, v roce 2007, tedy tím pádem. No, vy jste tehdy vlastně zažili i třeba to derby na Strahově, které si pamatuju jako účastník toho. To bylo 0-0, David Hubáček, který dostal v 70. červenou. Slavisté se loučili se Strahovem, protože oni pak už se chystali na otevření Edenu, ale to bylo až pak tedy v té společné cestě v rámci té sezony, kdy vy jste vedli po 17 kolech po podzimu ligu o 2 body před Slaví, o 3 body před Libercem, ale jestli si vzpomenete, jak začalo pak to jaro. Přijel tým ze severu Čech, vy jste dali doma jako lídři.
1: My jsme dostali 3 s Jabloncem.
2: Hey jo, my jsme prohráli, že jo. No. Ten první zápas.
1: A hrál jsem.
0: Jo, oba jste tam hrál.
1: Hrgot.
2: Já jsem tam nebyl. Já jsem tam.
1: Tyhle ty zápasy já si vůbec nepamatuju.
0: Já to nechci vytahovat, že bych vás tady chtěl hrát, ale jenom aby si posluchači uvědomili, že vlastně vzpomínáme na to, že ta sezona skončila mistrovským doublem. Ale přeci jenom ta cesta byla docela křivolaká, že nějakým způsobem jste to museli vyladit v té nesmírně nabité kabině. Zdeňku, jak vy jste se cítil takhle v té spartianské kabině? Měl jste za sebou tu slezskou minulost, nejen opavskou, ale taky baníkovskou. Tak vy jste tam nebyl jediný bývalý baníkovec, že jo, tehdy?
2: Ne, tam ještě Míra Matušovič samozřejmě, že jo, no, tak jako ale Míra. Míra trošičku jiný typ člověk, než jsem já, že jo, já jsem tam seděl, Míra byl slyšet, takže se to nějak vyrovnalo, jo, takže, no tak jako ten pocit samozřejmě.
1: To jsou ty malí lidi, oni chtějí být slyšet.
2: Tak jako, no, tak já už nevím, kam bych zalez, ale ten pocit samozřejmě je úplně jiný, jako jo, přijedete, pro mě to byla úplně jiná zkušenost, Praha, velké město, jo, zvyklý jsem na menší města, když se člověk trošičku zžije, ta parta taky byla jiná, že jo, ti kluci už někteří prošli zahraničím, takže jsem se cítil, tak nevím, malinko takový nejistý, no.
1: Ale jak jsi to kompenzoval? Jako, já si myslím, že takhle já jsem to nevnímal, protože tak my jsme se spolu celkem jako bavili, že jo, takže já si myslím, že...
2: No, tak, ale ty jsi přišel už trošičku později.
1: Jo, takhle, to už jsi byl rozjetý, už jsi zvěřil, jako, už jsi byl trošku Pražák.
0: V kabině byli tehdy mezi obránci, teď už beru tu titulovou sezonu, Tomáš Řepka, Tomáš Sivok, byl tam Václav Drobný taky, Slovák Zabavník, Michal Kadlec tam taky hrával, my jsme tady nedávno měli Pavla Mareše, který přišel na jaře a vůbec se neprosadil vlastně. Záloha tam byl Karol Kysel, s vámi Miroslav Matušovič, Jan Čimák tam taky hrával, jo, v útoku Došek, Kulič, Rezek, Jun. Tomáš Jun ten tady taky byl, vlastně to bylo to návratové angažmá, takže když podle jmen to vezmeme, to byla nesmírně nabitá kabina, ve které to teda Pavel tmelil a vy jste se tam pak už cítil lépe, to chápu dobře.
2: No, jako přesně někdo vždycky musí vzít jakoby tu zodpovědnost na sebe, jakoby ta ústřední postava a ti kluci postom jako mají, tak jak bych to řekl, volné ruce na tu práci. No,
1: no já si to jako takhle neuvědomuji, mě to vlastně přišlo normální. No
2: ten, právě, že jako ten někdo takový... je s tím zžitý, že bere tu roli jako toho lídra jakoby absolutně jakoby normálně.
1: Takhle, taky jsem to schytal dvakrát v té sezóně ještě, no. Jednou jsem byl obviněný za hajlování a pak jsem dostal červenou v derby vlastně ještě. Takže já jsem to dvakrát odnes.
2: Vidíš to, že jo, v těch emocích, co člověk třeba jakoby udělá,
1: no jasně,
2: si toho nevšimne, ani to není ten záměr, že jo.
1: No jasně, no.
0: Ale je pravda, že když zase jsem to naznačil, nebylo to úplně taková ta jednoznačná cesta za titulem, protože v posledních letech těch bodů, které získá mistr, je třeba více, tedy samozřejmě díky té nadstavbě, ale samozřejmě měli jste tam na jaře pak prohru ve Zlíně, možná si na to vzpomenete, pak v Českých Budějovicích s Karlem Poborským tehdy, my jsme s Karlem možná to lehce nakousli tehdy v lednu, protože on byl ještě, když jste byl první sezónu ve Spartě, nějakým způsobem odejít po SMS-ce.
2: Já myslím, že to bylo hodně nešikovné.
0: No, my jsme na to pak vzpomínali, že jste, jak vy říkali.
2: Takový hráč takového formátu si nezaslouží způsob, bych to řekl, vykopnutí.
0: A on se pak tak, pan Křetínský, který mu posílal tu SMSku, podle Karla i omlouval, takže už jste to asi od té doby vyříkali. Nicméně chtěl jsem tak nastolit tu atmosféru před tím derby, které přišlo ve 24. kole. Pavel se vracel do základní sestavy a vy jste vlastně potřebovali Slavii porazit, protože jste ztráceli 2 body na čelo. A jenom tady si dovolím z onlineu iDnesu, tak psali tam ohlášení spartianské sestavy, moc nadšení mezi domácími fanoušky nezbudilo, bouřlivé ovace sklidil snad jen Tomáš Řepka. To si říkám, to byla asi skvělá výchozí pozice, pánové.
1: A my jsme tohle podle mě jako asi tohle nevnímali.
0: Tak byste nebyli na pažitu ještě v tu chvíli.
1: Jseš jako vevnitř. A tak to je ten tlak, který vlastně se bavíme o Spartě. My jsme tady pravidelně, takže ve Spartě prostě tenhle ten tlak je a tohle nemůžeš vůbec prožívat. Jako to, jestli se ti dařilo, asi uvědomu zápas z Boleslaví doma, kdy jsem hrál fakt jako špatně. A vím, že jsem tam ve druhé půli normálně kopnul balón, který jsem chtěl hrát za obranu a kopnul jsem ho vlastně jako skoro do toho sektoru hostů, jako jo. A normálně jsem se tomu vnitřně sám smál vlastně, že jsem jako, že jsem úplně v pytli, že jako to, a za chvíli na to mě Michal střídal vlastně, ale logicky, protože prostě to nebyl můj den a to k tomu prostě patří, a jako kdyby to bylo v téhle době, no tak si přečteš pár informací, nebo jak se to, těch hejtů od fanoušků, a to už bych asi nemohl nastoupit, ale myslím si, že v těch velkoklubech tohle to prostě musí ten hráč jednoznačně vymazat, protože to by si se z toho zbláznil.
2: Si pamatuju, no, jsme jezdívali vždycky před zápasem, jsme jezdili na hotel tady, nevím, jak se to jmenovalo, to byl takový velký
1: sen,
2: i z represe tam jezdilo.
1: Jo, Štiřín.
2: Ne, to je tady někde. A Míra byl takový specialista.
1: Do hotelu Praha, ne?
2: Jo.
0: Tak on už není teďko.
1: No.
2: On měl vždycky počítač, já v té době jsem ještě počítač.
1: A kdo?
2: Míra Matušovič.
1: Jo.
2: A jsem tam jako čukal, že jo, a teď se díval na ty diskuze a říkal, hele, dívej, tady o tebe píšou. A já jsem si říkal, proč mi to teďko říkáš, za 2 hodiny hrajem, ty jo, a ty mi tady říkáš, že mi někdo jako tady píše, že jsem nějaký ten...
1: Že se ti nedaří.
2: Se mě nedaří, jako jo. Tak já jsem říkal, tak dík, kámo, jako to jsem jako by v tuhle tu chvíli vůbec jako nepotřeboval jako vědět, jo.
1: No.
2: Říkal, proč to čteš, jako?
0: Jo. No. Ale vy jste to derby zvládli tehdy a jako mohl za to taky tady pán, který sedí v modrém tričku. Já vám pustím ukázku zrovna jednu zvukovou.
4: Dobrý podvečer z Letné, běží 77. minuta, Slávisté střídají, posilují útok, odešel Reiter, nastupuje Gaučo, důvod je jednoduchý, Slávia točí se Spartou, prohrává 0-1, a to od 62. minuty, kdy tu převahu Sparty, která je k vidění prakticky v celém průběhu utkání, zúročil Pavel Horvát.
0: Pavel se trefil, tehdy jsi to tam dorážel, viď?
1: No to byla jedna z mých jako...
2: To jsme měli, já si myslím, že jsme to po zápase měli takový sestřih a tam byla taková jedna situace té oslavy, taková krásná.
1: A tam byl, my jsme se tomu smáli, protože mezi podavačema byl normálně kluk, který byl podobnej jednomu hráči Slávy, a teď já si nespomenu na to jméno. Opravdu, my jsme běželi vlastně do toho hloučku, tam jako ke střídačkám a tam stál, víš, jak on se měl, asi nespomenu, to je jedno, ale úplně vlastně, hned jsme to viděli, říkám, hele, on se radoval s náma, ale on to byl podavač jako balónu. Švento?
2: Jak? Švento?
0: Ne.
1: To je jedno. A já si, tohle ten gól, jako, musím říct, že byl jeden jako z nejvošklivějších gólů, který jsem dal, protože já si pamatuju, že jsem vlastně jako začínal tu akci na půli a dalo se to do hrotu a tam byl Došan podle mě a Kulda. A oni každý z těch dvou hráčů měli dvě zakončení. A já jsem během toho stih svým sprintem doběhnout až k tomu velkému vápnu a tam to furt pokračoval, tak jsem se blížil, až se to ke mně odrazilo vlastně na malém vápně před prázdnou bránu, a to už jsem s jistotou samozřejmě proměnil. A měl jsem velkou radost, protože já jsem fakt jako v tu dobu úplně tu pozici neměl dobrou, protože nebo takhle, přestože si myslím, že jsem některý zápasy hrál dobře, tak samozřejmě tu dobu, kdy jako se ti nedaří, no tak hledáš toho viníka, to je furt stejný. A já jsem, říkám, dostal tu červenou v tom derby, který jsme pak prohráli, a tam to nebylo dobrý, ale tady tím se to trošku otočilo. No.
0: Otočilo se to tak, že jste nakonec tedy vlastně udolali ty Soky, protože tam bylo spoustu týmů vlastně okolo ještě Liberec, co bojoval o titul, myslím, Mladá Boleslav a Slavia pochopitelně. A nakonec jste se tedy dočkali, jak si můžeme ještě tady připomenout to, že jste porazili ve 30. kole Most a slavili jste.
5: Na Letné, tam se možná pořád ještě tleská, utkání Sparta Most. Ondřej Prokop.
4: Ne, na Letné už se slaví, ale to tedy vlastně nevylučuje to, že by se tady netleskalo, protože Sparta vyhrála nakonec 5-0 po dvou gólech Doška, dvou Kuliče a jedné trefy Karola Kysela, tedy Sparta porazila Most jasně 5-0 a k poháru Českomoravského fotbalového svazu získala také mistrovský titul.
1: Co by jsme za to teďka v Mostě dali, aby jsme prohráli do Spartu 5-0.
2: To by si hrál ligu, že jo?
1: Jasně, no. Nebo pohár.
2: A nebo pohár.
0: Ale ono to bylo včera shodou okolností 20 let od zápasu, kdy Liberec remizoval právě s Mostem 1-1 a získal titul. To bylo tehdy ve 28. kole. Hrál za ně Zbyněk Pospěch, no, za Liberec, a pak o rok později Most prohrál na Spartě a za Spartu hrál Zdeněk Pospěch. Mimochodem tady k tomuhle, on je taky z Opavy, ne? Zbyněk?
2: Je z Opavy, no. Je. My se známe samozřejmě, že jo. Opava je malá, ale rodina nejsme. Soudamen.
0: Že vás vždycky psali jako z B a z D. Mm-hmm. Jo. Tak v hokeji byli Jan Kolář 1 a Jan Kolář 2.
2: A mě každý říká Zbyňku. Pokaždé. Ale Zbyňo, hele. Říkám.
0: se přeřekl?
1: Ne, tohle je hrozný, třeba když fakt někdo si tě někam zve, nebo to a nevědí, jak se jmenuješ, to je jako...
2: Zbindio. Já si říkám, no, tak to bude asi někdo jiný.
1: Jako. To jste pozvali toho špatného.
0: Ale tak teď se bude stávat asi brzy, že budu zvát někam třeba mladého Horváta a budu si ho plést s Pavlem, protože teď Horvát skoro je za most a není to Pavel, ale Patrik. No. Takže Pavle, prostě no. Mají to těžké ty jmenovci.
2: Jo, tak mě říkali taky Jirko, že jo, po mém tatínkovi, jo. Ta starší generace, která ještě hrála jako kdysi s mým otcem, tak oni si ho pamatovali, že jo, a tak jasně. Vidí pospěch, ale to je jedno.
1: Malý Jirko.
2: Hele, Jirko, pojď sem.
1: No. A tak na to si slyšel.
2: John Uliční mi říká, pojď sem, kominku, nebo nějak takhle. To, on prostě neřešil tady tyhle ty věci.
0: No, vy jste měli ještě společnou věc, podíleli jste se na tom úspěchu, zaznělo tam mistrovský double finále za Bloncem. Vzpomeneš si po faulu, na koho si kopal penaltu?
1: No, Zendu asi.
0: A vy si to vybavíte jak?
2: Jo. A to bylo v 16, já jsem zasekával jako balón a teďkom, ale mě tam... Ten faul, já si myslím, že potom šel nějaký ten hráč, že to, co mě fauloval, šel do Sparty dokonce.
0: Z Jablonce.
1: Milan Petržel.
2: Já si myslím, že to možná i byl Milan, no.
0: Tak to bylo někdy předtím na Strahově a pak jste tedy stavili na ten mistrovský titul. Sledujete nějak třeba ta svá tedy bývalá působiště, třeba konkrétně Spartu? Dostaneme se ještě k Baníku a Kopavě.
2: Spartu samozřejmě malinko blíž než ty zahraniční, protože že jo, domácí liga, tak zprávy jsou tady, že jo, občas televize, já sice na to moc jako času nemám, ale občas kouknu a samozřejmě, když hraje Sparta evropský pohár, tak se podívám, že jo. A nebo přijedu tady.
0: A vzpomínky, když takhle hraje třeba Arsenal někde, teď prodloužil tu sérii neporazitelnosti na 13 zápasů.
1: Máme taky vzpomínky.
2: To máme taky.
0: Oni mimochodem vyrovnali proti Atletiku teď tu nejdelší bilanci neporazitelnosti, kterou táhli tehdy v tom období, kdy poráželi Spartu, jak v základní skupině, tehdy jste hrál vy a pak oba jste hráli tu kvalifikaci. Jak Andri dával.
2: Thierry Andri, že? To je Thierry Andri, tyho, kdo jsme slavné jména, tyho.
1: Měli štěstí, no, tenkrát.
2: Že to nedopadlo hůř, je?
0: Každopádně Zdeněk Pospěch se pak dostal během své kariéry k měření s dalšími těmi slovutnými týmy, mimochodem proti Barse jste hráli, obavili ze mistru, ale už ne za stejný klub, ale zdálo se, že na vás tak nějak v ozovkách, teď to jako hodně přeháním, sedla štěstěná, protože jste slavil ty mistrovské tituly snad 4x za sebou, ne? 4 roky po sobě, pamatujete si to? No,
2: takže Sparta vlastně, že jo, pak jsme měli pauzičku, protože v tom přechodu, když jsem šel do Kodaně, tak jsme skončili třetí. Ta sezóna se úplně jakoby nepovedla, ani mně se to jako ten přechod nepovedl. Chvíličku mi trvalo, než jsem si zase zvykl a samozřejmě řeč hraje jakoby tu zásadní roli na to, abyste mohli komunikovat s těmi spoluhráči, jo, v té kabině, aby byla nějaká ta sranda, protože Dánové ty to mají jakoby v nátuře, že jsou strašně jakoby, chcou se bavit, jo, srandičky, to stejné jako u nás, jako tady v Česku, jo, takže oni tímhletím taky jakoby žijou a člověk, který nerozumí, neumí komunikovat moc, jo, tak je trošičku zase někde vzadu, jo, takže zase jako ale chtěl bych vám něco říct, jako kluci, ale neumím to, takže zase.
1: Hele, a co znamená jako doslova, že se ti to taky nepovedlo, ten začátek v té Kodani?
2: No, neměl jsem úplně
1: sportovní formu, jako jo?
2: 100% jakoby formu a celý ten tým se taky jak kdyby vezl jakoby v takovém menším útlumu. Měli jsme tam opravdu přišli fanoušci na trénink, a jsem asi ještě nikdy nezažil, stáli za zahrazením, jo, a my jsme měli trénink normálně a teďkom přišli takové burácení, jo, přišli jako stovky, jo, a teďkom říkám, co se děje, jo, nový, že jo. No, oni přišli protestovat proti tomu, že nechcou skončit druzí a že chcou být první, jako jo. Já jsem si říkal v duchu, no dobře, a co tím jakoby změní, jako jo, a teď jsem se malinko začal jako tak klepat, jestli tam vběhnou na to hřiště nebo ne. Šel za něma ten trenér, což byla persona, že jo, Solbakken. Přišel tam a říkal jim, tak jako co chcete, jako kluci, jo. On řekl, no tak jako přišli jsme tady, jako že jsme nespokojeni. A říkal, co chcete dělat? No my tam vběhneme. On říká, no tak tam běžte. Tak tam vběhněte, uvidíte, jako, a myslíte si, že se něco změní? No nic, tak dýmovnice, že, a odešli pryč. Pak se to uklidilo.
0: Jenom abych to doplnil.
1: Co ti nechce víc vyhrávat?
0: Vy jste přišel ale do Kodaně, která předtím měla 5 titulů ze 7 sezon, které vlastně předcházely a ještě kopírovali tu, když jste přicházel. Takže to byl opravdu velmi úspěšný klub, ale tak se Zdeňkem Pospěchem se to pak všechno zase nastartovalo. No.
2: Tak jako musím říct, že ty další sezony, tak to bylo něco jako, co si přeje asi každý hráč, každý fotbalista, že jo. Daří se vám, do čeho kopnete, tak jako skončí dobře, buď to gólem, nebo přihrajete na gól, takže v takové atmosféře se vždycky hraje dobře. Mm-hmm. A my říkáme, že ten pravý fotbalista se ukáže v době, kdy je ta krize. No, nebo ten lídr vystoupí v době, kdy je ta krize, ne, když se všechno daří, že jo.
1: Ale měl jsi jako nabídky jiný než do Kodaně, protože ty jsi, ty jsi byl v tu dobu jako fakt jako fantastický pravej, nebo
0: reprezentace.
1: Tak to bylo, no, jako v nároďáku a myslím si, že těch nabídek si musel mít víc a hlavně proč jsi rozhodl pro Kodaň? Dvě otázky, nabídky a Kodaň.
2: Tak nabídky byly, tu první jsme řešili, tak to byla z Wolfsburgu, ještě než jsem šel do Kodaně. Samozřejmě tam jsem přijel, tam tenkrát trénoval Magat. A oni tenkrát vyhráli tu Bundesligu. Jo.
0: No Grafite Džeko.
2: No jasně, ale samozřejmě to ztroskotalo na vlastně v zásadě na tom, co na požadavcích Sparty, jo, které se měly. To bylo takové trošičku zamotané, že se to měl promítl nějak do smlouvy a tak nakonec oni odjížděli na soustředění a já jsem tam zůstal na tom stadioně, tak jsem se na ně koukal, jak jeli tím autobusem a Magat říká, jestli tady chce zůstat, tak ať si vezme tašku věcí a ať nastoupí do autobusu. No ale já jsem nemohl, že jo, protože vlastně Sparta nedala svolení a nebo...
0: To bylo v té zimě 2007-2008?
2: A potom přišla Kodaň, tam jsme se domluvili. Šel jsem se tam podívat na stadion, vlastně všechno jakoby dopadlo dobře, no.
1: Tak to můžu jako říct, že jestli si vešel na ten stadion, tak to by přestoupil asi každý fotbalista.
2: Jako tenkrát, ten stadion v Kodani je krásný, je takový ten anglický styl, jo, ale v té době tam byla díra, protože dělali novou tribunu.
1: Kterou? Tu skleněnou?
2: No, jakoby, taková jakoby nová, skleněná, tam jsou takové ty VIP a takové ty věci okolo, že jo, a takže tam byla díra, pak tam udělali takovou velkou plechovou stěnu, aby tam nefoukal. Nefoukal. Takže jako... No.
1: Tak to jsem nemyslel, já jsem samozřejmě narážel na to, že my jsme tam hráli to předkolo z Plzní, že jo? No. A to už byl ten stadion hotovej. A musím říct, že jsme si říkali, jo, Kodaň, a teď jsme tam vlezli a říkám, tak tohle to vši, tak s tím, jak my se chceme, to byl ještě starý Štruncák, jako jo, starý Štruncák, a my jsme tam přijeli. Musím říct, že i já, který jsem teda měl jako asi nejvíc za sebou v turu, tak říkám, tak tohle je teda něco.
0: A to už bylo bez Zdeňka Pospěcha, protože to jste pak už odcházel pryč.
2: Teď si vím, jaká tam je atmosféra, když tam přijela Barca, jasně, Manchester United, tam předtím ještě hráli s nima ti kluci, že jo, vyhráli, porazili Manchester United 1-0. A teď přijede Barcelona a teď hraje, že jo, všechno ty jako choreo, jak blázen, jo, a teď prohráváš 1-0 a teď dáš ten gól vyrovnávací. Já si myslím, že to normálně spadne, tyjo. To byl rachot.
0: Jste remizovali s Barcelonou tehdy doma, ne?
2: No, 1-1, no.
0: To byl velký úspěch. Já jsem se vlastně k tomu stadionu chtěl zeptat, protože ale jste odpověděl na to, vy už jste tam nezažil, nebo ještě nezažil tu fantastickou restauraci, co tam je, ta Geranium, co má nějaké ty michelinské hvězdy.
2: Ne, to tam ještě nebylo.
0: Velké specifikum právě.
1: Ty to říkáš teď zrovna, když jsme tam byli tenkrát my. To
0: možná tam ještě neměla ty hvězdy, víš, Pavle.
1: Mně se tam smáli, že se stravu v McDonaldu, to si pamatuju.
2: To je zajímavé, že zrovna Dánové, kteří nechci být prostě, ale snědí všechno, co vidí, jako, jako u nás v kabině se neřešilo, jestli to je smažené, nebo to je grilované, nebo to je dušené, nebo to je, prostě ti kluci jedli, co chtěli.
1: Měli hlad, tak jedli.
0: A to říkáte ale ze zkušeností z Česka, takže vás to překvapilo ještě pořád.
2: No jasně, tady se u nás ve Spartě, mám tam losos, teď to kuře, jakoby ten plátek suchý, teď se tam to člověk tak jako díval a říkal, těch variant moc není, jako, jo? Tak dám si těla těstoviny a uvidím.
1: Dám si samotný těstoviny.
0: Já si pamatuju, vy jste byl z Kodaní i tady v Praze pak, když jste hráli vlastně ten rozhodující zápas o postup v Evropské lize, mrzlo až praštilo, sněžilo jak blázen. A vy jste nakonec teda tady vyhráli 3-0, no. Spartani na to asi nespomínají úplně dobře, dvojice Hušek Hoheneder se zapsala do paměti.
2: Jo.
0: No tam byl ten Zenesi Senegalec.
2: Dam Endoje, a tak to byl běc. Jako rychlej, vysoký útočník, jo. Co jsem kopl, jak ty si říkal, tam byl pospěch, tam byl Dam Endoje se svojí hlavou.
0: Ne, tak to byla vlastně neuvěřitelně silná Kodaň, ve které jste se snad potkali i s Liborem Sionkem tehdy?
2: Jo, tak samozřejmě. Toto bylo zase super pro mě, když jsem přicházel do toho klubu, kde vlastně je někdo, koho znáte. S Liborem jsme kamarádi, takže jsme byli i nějaké společné jakoby notě, takže musím poděkovat, já už jsem jim děkoval tak tisíckrát vždycky, jo, že se tam o mě starali a že mi udělali ten komfort, aby jsem trošičku zapadnul, že jo, do toho.
1: A on mluvil dánsky?
6: Ne, anglicky, on předtím byl v Rangers. Takže jako, a ty? I když on uměl, jako samozřejmě študovaný. Že?
1: A ty? Dánsky?
6: Nebo anglicky? 3 měsíce jsem se to učil. A potom jsem knížky hodil po paní učitelce. Ne, protože samozřejmě ona mě učila angličtinu a pak zjistila, že teda už se domluvím, jo, už si objednám v restauraci, už s klukama jakoby něco to, pivo sem, pivo tam, že jo, tak v klidu, tak a pojďme zkusíme tu dánštinu. A já říkám, tak jo, a za 3 měsíce jsem řekl telefon a bylo.
0: Ale prožíval jste nějak pak, že jste přišel o Libora tedy v Dánsku, protože ten jeho odchod vlastně z klubu byl velmi specifický a váže se trošku k tomu utkání na Spartě, ne? Vzpomenete si? On tam nastoupil na 20 minut a pak už zakoraň nenastoupil a přestoupil do Sparty.
6: Do Sparty, no tak jasně, ale tak Libor no, zase to taky neměl úplně jednoduché. Ta komunikace s trenérem, fanoušci ho milovali jako v Kodani, jo. Ti fakt jako zbožňovali Libora, když to trenér nebyl úplně na stejné notě jako Libor, jo. Potom postupem času už dostával méně prostoru na tom hřišti, i když si myslím, že si zasloužil víc, no a samozřejmě to vyústilo jako jednoduše, že jo, přestoupil tam, kde vlastně dostal nabídku, no, ještě domů, že jo, a ještě mohl tady hrát na ten nejvyšší úrovni, jo.
0: No si to představ, Pavle, když někdy v roce 2014 při výročí 100 let dánské ligy nebo dánského fotbalu hlasovali fanoušci Kodaně o nejlepší jedenáctku všech dob, tak 32 000 hlasujících se shodlo na tom, že tam má být Zdeněk Pospěch.
1: Já to slyším prvně a není to pro mě překvapení. Já bych hlasoval taky, ale to je
6: já
1: takhle.
6: Taky.
1: No, ale tak, ne, ono fakt to je, já si myslím, že kdo si uvědomuje jako jeho hru, tak to bylo hodně líbivý, no, jako náročný fyzicky, jsme si dělali srandu, když byly ty tréninkový by a byl tady
6: soustředění v zimě.
1: No, byl tady Míra Slepička, tam jsme se bavili, ten byl úplně odskočen, jako ten měl radost, že může trénovat, ten běhal s těma medicinbalama, dělal auto, fakt jako, to už jsem tady říkal, a tohle byl druhej, jako to prostě, my jsme byli úplně trapný, jako já byl jako proti ním fyzicky prostě zoufalec, ale tyhle ty kluci to dokázali, ale ještě k tomu měli hrát fotbal, jako.
0: A vy jste to měl v sobě, tu fyzičku, takhle jste na tom pracoval třeba, nebo to jsou fyzické dispozice?
1: To vidíš, jak vypadá, ne?
0: No vidím, tak no. Asi tak na sobě pracuje Zdeněk.
6: Samozřejmě, tak je to takové životní krédo, jo, od malička, jako zase naše generace měla výhodu v tom, že když jsme byli malí, tak nebyly videohry, teďko já to říkám videohry.
1: No, telefony, no.
0: Rozumíme.
6: PlayStationy.
1: My jsme měli ty vajíčka.
6: Ano, přesně, jo. To bylo maximálně, co jsme si mohli hrát, jako jo. Takže rodiče nás vykopli ven, že jo, a my jsme vymýšleli venku, že jo. A co, z čeho se to skládalo? Skákali jsme po stromech všude, možně jsme lozili, že jo. Přišli jsme špinaví, zmazaní, maminka prostě vynadala a dobrý, všechno se udělalo, takže takhle a ono se to navazuje. Já prostě nevydržím 2 dny, abych prostě něco neudělal. Jo, potom jsem už jakoby takový...
1: Nepříjemný,
6: jako, a já bych to řekl, potom našem Slezku omrzlý, jako, že jo. Takže, jako, žena řekne, běž už, prosím tě, někde. Něco běž už udělat.
1: Protože to, zaběhat.
6: Ano. Já jdu.
0: No. Ale já jsem teď chtěl tedy načít téma, že Zdeněk Pospěch se samozřejmě ukázal na té mezinárodní scéně, mluvili jsme o lize mistrů, ale taky v české fotbalové reprezentaci. Možná jeden z důvodů, proč se o něj zajímali i v Německu, už v tom roce 2007 byl právě stanovený tedy jedním zápasem, tak se můžeme taky připomenout.
7: Navíc naši mohou jít dopředu. Dobrá příležitost pro Plašila, který už je po mnohem území, dělá kličku, Plašil, gól! 3-0! Čeští reprezentanti pojišťují svůj náskok. Jaroslav Plašil a čeští fotbalisté udělali další významný krok na mistrovství Evropy v příštím roce ve Švýcarsku.
0: 17. října 2007, Německo, Česko v Allianz Aréně 0-3. Dneska se to zdá jako naprosta, až jako fantasmagorie, ale tehdy se vám to povedlo jako v úvozovkách v suchém triku, ne? Nebo vypadalo to velmi dobře?
1: No 0-3 vypadá v suchém triku, no.
6: Jo, ani jsem se nespotil. Až teď. Ne, tak samozřejmě. Před tím zápasem jsme viděli, že Němci už mají ten postup jistý, že jo. Takže spíš jsme čekali, že budou uvolnění, že budou hrát, že nás úplně totálně rozeberou nějak, jo. Na to jsme se připravovali, no a nakonec vlastně to dopadlo úplně jinak. Podle to pro nás velmi dobře. Já myslím, že dával Mara Matějovský.
0: Libor Sionko už ve druhé minutě.
6: Libor Sionko. a poslední dával Plaša. No a tak jako, co si člověk jako může víc přát, že jo? Přijdete plný stadion, Němci připraveni na oslavě a vy jim to zkazíte.
8: Na koho jsi hrál?
6: Ty mogu, jak jsem... No, už to
0: nepamatuji. Tak Němci byli
8: asi tým, nějaký Němec,
0: který předtím byl vlastně bronzový na mistrovství světa, tom domácím, tak o rok později jste teda porazili. No a co se týče vlastně té reprezentace, to jsem se chtěl zeptat, vy jste tam neměl úplně štěstí pak na zdraví, ne? Potom ten rok 2008.
6: To byla životní katastrofa, no, jako. My jsme byli na soustředění v Rakousku, že jo, předtím. Pak jsme dostali 2 nebo 3 dny volna, jsme se vrátili zpátky a samozřejmě potom byl už ten finální sraz jakoby na ten turnaj, no jenže já jsem se vrátil domů, šel jsem na návštěvu k sestře, no a švagr měl angínu, že jo, takže mě nakazil. To jsem zjistil až potom, když už jsem ležel v těch horečkách.
0: Takže vy jste si vlastně na tom Euro 2008 vůbec nezahrál?
6: Ne, nezahrál jsem si, měl jsem vlastně hrát ten první zápas, všechno to k tomu směřovalo, že jo, i trenér jako pořád kolem mě chodil, jo, a říkal, jo, jo, takhle to bude, no a nakonec den, 2 dny před tím zápasem,
8: jo,
6: úplně všechny svaly, všechny ty klouby začaly strašně bolet, říkám, něco se děje, no a potom horečky, že jo.
8: Na co jsi mu řekl švagrovi?
6: Děkuji. Přijdu zas.
0: Přijdete zas. No a pak 2012 to už jste...
8: A kdy pojedeme na Euro, tak já přijdu.
0: A 2012 Euro to už jste nebyl vlastně v tom ranku tedy.
6: Ne, ne, tak to bylo takové smutné, ale prostě asi jsem na to neměl štěstí, na ten velký turnaj, jakoby na tom mezinárodním poli, jo, protože vlastně jsem tu kvalifikaci, jo, prošel s tím týmem, že jo, a nakonec se mi byl teda trenér Michal Bílek. To bylo asi poprvé v životě, kdy jsem chtěl rozšlapat ten telefon úplně na tom místě, ale moje reakce byla asi taková, ahoj, ahoj, víš, já jsem se rozhodl, že vezmu Rajtyho, tak jako děkuji ti za to, že jako si to prošel jako s náma, a říkám, aha, aha, tak jo, naschle. A to bylo.
8: No jasně, jo. Tohle je jako nepříjemný, no. Já si pamatuju...
0: Pro obě strany vlastně.
8: No jasně, no.
0: Tak samozřejmě.
8: Tak Michal, jako, myslím si, že Zdenka zrovna jako měl velký oblibě, ale tohle to muselo být pro něj jako těžký, nejenom pro toho trenéra, pro toho hráče je to taky nepříjemný, no. Já si pamatuju, když jsme byli před Holandskem, tak taky jsme byli v Rakousku a tam to vlastně klukům oznámili. Vím, že třeba Ivo Ulich a myslím si, že Míra Baránek tam nejeli, ještě někdo. No, prostě bylo to nepříjemný, jako pro všechny vlastně, bylo to nepříjemný pro všechny. Jo, já jsem asi taky byl na hraně, že jo, to je jasný. Takže vlastně jako seš rád, že jedeš, ale víš, že ten tvůj jako spoluhráč nebo kamarád nejede, je to takový, je to fakt jak, úplně bych to přirovnal k dětským jako duším, protože vlastně je to takový, jako že mu bereš nějaký dárek nebo radost, no.
0: No, každopádně teď, když se podíváte na to, že budou muset taky volat zástupci české repre před mistrovství světa, to asi taky nebude úplně lehká pozice, ne? Byť možná takový výběr, jako byl ještě ve vaší době, třeba není nebo jaká konkurence, jak to vnímáte teď aktuálně?
6: Já bych, jako, takhle bych to jako úplně nestavil, jako, protože jako velká konkurence, no tak musíme se k tomu postavit čelem. Máme takové hráče, které máme určitou kvalitu. Říkám, že to je ta kvalita, která, já nerad srovnávám sebe, ale třeba, jak byl Karel Poborský, Pavel Nedvěd, jo, takovou generaci vychovat, jako to bude složité a bude to chtít do spoustu času. No ale tak jsme tam. Jsme tam a teďkom já očekávám, když už jsme se dostali na takovou velkou akci, takže se tam něčím budeme prezentovat. Mě osobně jako fanouška fotbalu nezajímá to, že tam budeme hrát na nějaké body anebo něco takového. Mě zajímá fotbal. Jak se budeme prezentovat, jakým stylem fotbalu. Já bych nerad viděl, aby jsme tam hráli něco defenzivního, protože to prostě mě nudí. Jo? A raději se podívám na fotbal, který jsme viděli teďkom v úterý. Že jo? Jo,
8: tak to takový, asi každej.
6: Jo. Ale i za cenu toho, že to dopadne třeba pro ten národák špatně, ale chtěl bych vidět aktivní fotbal.
8: Takže bys byl radši spokojenější, když bychom prohráli 2-4, ale vypadalo
6: jo,
8: to...
6: Jo, upřímně ano. Mě opravdu na, jako... Řekněme si pravdu, my ten turnaj nevyhrajeme. Jo?
8: Tyvo, to je pravda.
0: Bohužel asi ne.
6: Jo, byl by to malinký zázrak, já jim to přeju klukům, jasný, ale buďme realisti, jako. Takže raději se podívám na něco, co mě bude zajímat a z čeho bude český fotbal jakoby vycházet, než na nějakou Zanděvora.
0: No tak uvidíme, jestli nahodou třeba ten fotbalový mundial nevyhraje někdo z vašich bývalých koučů, protože Ståle Solbakken dovedl Nory poprvé od roku 98 na mistrovství světa a Angličany trénuje muž, kterého jste potkal v Mohuči.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Teď se můžeme zeptat, jaká je to povaha Thomas Tuchel, protože si pamatujeme to, že třeba v Paříž je Saint-Germain, v Paris Saint-Germain, nebo i v Chelsea jako nekončil úplně asi, že by mu posílali děkovné maily. No.
1: Ty trošku rozhádal, no, já ti dal do toho, ty trenéři většinou tak

0: trenér. Extrémně náročný člověk. Já když jsem tam přišel, tak on bavil se mnou, jako to jsme ještě v životě neviděli, jo? My jsme jezdili do Kuraně se dívat na mladé kluky a pokaždé, když jsme tam přijeli, tak jako si tam běhal jenom ty, tak jako přivedli mě to, že jo, a teďkom ten první měsíc samé chlácholení takové a potom jsem dostal, ale takovou sekivu, jo, prostě ten řval. A řval na každém tréninku, ale nejenom na mě, jo, ale potom si vybral mě, teda, to je pravda.
1: Jedno období.
0: Ten začátek jako taky nebyl optimální, jo, ale prostě on, prostě detail. A pořád jel a pořád byl nespokojený a pořád. Na každém tréninku, já už jsem nechtěl chodit na trénink ani. Já jsem věděl, že bude řvát po mně, jako jo. Druhou sezonu už si vybral někoho jiného, jako. To zaplať pánbu, pak už se mi dýchalo dobře. No, ale on v tomhletom jsem poznal, že opravdu i ta příprava a jak byly ty videa, jak byly sestříhané, jak měl přečtené ty ostatní týmy a jaké jsme dostávali informace. Z 90%, když se to jako vždycky trefilo do toho, tak jsem si říkal, ty, to je borec, jako jo. A ty sezóny, jsme tam strávili tři spolu, tak šlo vidět, že ta nabídka přijde, jako jo. Přijde a přišla, byl Dortmund, Bayern, jo, a tyhle ty kluby, ale ono to tak nevypadalo, on s tím prostě žije, jako prostě to je práce, je takhle zvyklý, jako jo. A tak záleží potom, co v té Paříži, jako kde byl problém.
2: Jak to fungovalo, no, tak to mužstvo, tak teď se o tom bavíme my, že jo, furt, jaký tam bylo mužstvo složený z těch hvězd, který úplně nechtějí dělat pro to mužstvo, to pro tohle trenéra musí být peklo, jako. No.
0: To máš pravdu, protože vlastně jsme se potom setkali a on říkal, že jako není úplně jednoduché v takovém týmu, on říkal, to, a to je teprve Dortmund, říkal, jo, a že už tam byly ty tlaky od těch manažérů, těch hráčů, manažérů, jako co jsou vysoce postaveni v těch klubech, jo, že musí hrát tenhle ten, nebo že tlak na to, aby hrál tenhle ten, protože by ho rádi prodali, jako jo, a teďka mu tam přišla nabídka a on s nějakou svojí vizí, jo, tak samozřejmě asi se mu to moc nelíbilo, no.
2: A ještě se vrátím tam k tomu, jak jsi říkal, že po tobě šel, myslíš si, že to bylo jako zasloužený, že se ti třeba nedařilo, nebo si dělal něco špatně, nebo si to prostě vybral?
0: Asi jsem vypadal blbě, já
3: A vás bolely zuby, ne, tehdy, když jste přišel?
0: Oh, yeah, to je to pravda, ale. Já jsem tam měl asi tak 6 týdnů s tímhle tím problém, kdy vlastně já se zlomil zub, myslím. A dostalo se mi to trošičku jakoby dá, takže než se to vyčistilo a než mi nasadili tu korunku a všechno to tak jako to trvalo. A teď jsem chodil, že jo, a teď na recepci taková starší paní a vždycky jsme prohráli, ona říká, ale příští týden to bude lepší. A já jsem tam šel po páté a po páté jsme prohráli a říkám, co teď?
2: A vedle ní byla kancelář.
0: Proklouznou někde. Jako. Takže, ale tam měli, jako zase musím říct, že v tom Německu v Mouči ty lidi byli fajn, jo, že byli...
3: To byla karnevalová atmosféra?
0: No.
3: To je třetí největší karnevalové město.
0: No, jo, mají to tam rádi, jako. Já jsem tam nikdy na tom nebyl, jo, protože jsem byl zase takový ten zaseklý doma, jo, seděl jsem a vyhýbal jsem se takovým věcem hloupě, samozřejmě. Já jsem propást tolik věcí.
2: Mohl jsi to užít.
0: Že jo, taky jo. Kluci tam lítali v kabině, jo, měli ty masky za Spidermana a takhle.
3: Pavle, když jsi byl někde takhle na angažmá, stalo se ti, že by tě třeba od změny angažmá přemlouval trenér soupeře? Jakože by za tebou přišel někdo, nechoď tam, nebo tohle, to ne. Já myslím, že vy jste Zdeňku možná mluvil o tom, že vás přece jenom od návratu do Čech zrazoval taky jeden slavný kouč. Jste to prozradil, já jsem to včera našel na těch internetech.
0: Jo, Jürgen Klopp, no samozřejmě, protože on pochází, nebo tam strávil nějakou dobu, a já myslím, že on tam pochází. My se chodí do kavárny, která byla kousek u parku, a vlastně ten majitel, nebo ten personál říká, tady bydlí Jürgen, jo, tady chodí, že jo. A když jsme hráli tu poslední sezonu proti Dortmundu, tak a celkem se mě dařilo a myslím si, že jsme dokonce, sice jsme, myslím, prohráli, ale dařilo se mě, tak mi říká, ty nemůžeš skončit. Já říkám, ale já musím skončit. Ne, ty nemůžeš jako skončit, a proč bys to dělal? Říkám, protože chci za rodinou, že jo, dcera už je velká. On říká, to ne, tak to musíš jako vzít sem. Já říkám, oni sem nechcou. Říkám, no, takže...
2: Kolik ti bylo?
0: Dceři?
2: Tobě?
0: Ne, 34.
2: Jo. Už máš ty myšlenky, no, prostě.
0: No, jasně, že jo.
2: A myslíš, že by si zvládnul ještě?

0: chtěl Bundesligu? Asi
1: samozřejmě, dneska, když se na to dívám zpětně, přesně, jak to říkají ti kluci, nekončí, ještě tohle, zůstaň ještě tamhle. Jako,
2: dokud můžeš hrát,
1: no. Přesně. Samozřejmě já to jako úplně nelituju, protože zase, jako, když to srovnáš, jako, že jsem byl doma a rodina, že jo, dcera, takže úplně neudělal jsem jakoby zásadní životní chybu, jo, ale samozřejmě, jestli bych mohl hrát, jo, zvládl bych to, ano, možná dvě, možná tři sezóny, kdo ví.
0: Pojďme jenom odbočit do těch kravařů teď.
1: Ano. Jo,
0: dokud můžeš hraj.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Zdeněk Pospěch, host Desítky Pavla Horváta, je o 3,5 roku mladší než Pavel Horvát, to znamená, že letos v prosinci oslavíte 48. Pavel trénuje, Pavle.
0: To hrozně, já už 10 let trénu.
4: Ano, a co dělá Zdeněk?
0: Zdeněk hraje pátou nejvyšší soutěž a usiluje vehementně o postup do divize, ale nebo do té čtvrtý soutěže, nebo do té čtvrtý ligy teda teďka, jak se říká.
1: Je hezké, jako čtvrtá liga,
0: je to lepší než divize.
1: Pátá liga, že?
0: Jo, jo. Ne, já jsem jenom, my jsme se o tom bavili, když jsme si volali, tak jsem se ho ptal a tohle jako ode mě taky zaznělo, jako dokud můžeš, tak hraj. Já si myslím, že ty mladší kluci tě nabíjejí a vzhledem k tomu, že po telefonu jsem neviděl, jak vypadáš, tak teď jsem si celkem jistý. Ty jsi sice zkuhral, že jako příští rok už ne, ale já si myslím, že jako Franta Veselý nebo Stanley Matthews můžou se bát, jako, protože si myslím, že ty můžeš hrát ještě jako minimálně 4-5 let, úplně v klidu. No.
4: Teda Zdeňku, nevypadáte na to, že hrajete za tým, který přímá vyhlášené langoše a bramboráky.
1: No, to bylo krásné video. Je. No.
4: Teď je na Deník CZ, tam jsem četl článek, že tam byl návštěvník z toho deníku a úplně se mi zbíhaly sliny. A vy asi moc nekonzumujete tohle, ne?
1: Já jim všechno. To se jako opravdu nezdá, ale...
0: Má kliku, no.
1: Mám, ale tak jako mám taky extrémní jakoby výdej, že jo, jako 3 malé děti, jo, dcera je velká, už to studuje a teďko jako, když se to všechno nakupí, jo, tak to je extrémní výdej, jako, to se někde se to musí jako zase kompenzovat, jako.
0: Žrádlem.
1: takže já se jako toho nebojím, jo.
4: A nebojíte se postoupit do divize teda? Máte 9
1: bodů? No to z toho teda jako strach mám, jako upřímně. Jako.
4: A už se to rýsuje docela.
1: No já vím, no už se to blíží, ale samozřejmě ještě tam nejsme, že se nesmí jakoby, zase na druhou stranu se tam celou sezónu, nebo někdo se tam už na to připravuje už delší dobu, jako, jo, protože jsme měli možnost postoupit už minulou sezonu, ale nějak se to jako v kabině neprosadilo. No, takže teďkom se teda udělal cíl, že bychom chtěli teda postoupit a vedeme.
0: Proč by ne? Hele, a post, jaký post hraješ?
1: Všechno.
0: Co je potřeba?
1: Trenér mi řekne, hele, jsi defenzivní šestka.
0: A je to tady.
1: Jo, no. Tak z defenzivní šestky já si odskočím tamhle někde na křídlo.
0: A dobře, jak jsi šestka, když si chceš zaběhat, tak jdeš na kraj.
1: Jako asi takticky asi neplním úplně to, co by si představoval ten trenér. Zatím to funguje, zatím mladší kluci jako samozřejmě za mě zaskočí, že jo, když jako potřebuju, tak jsem tam
0: někde. Takže máš útoční choutky jako, prostě.
1: Jasně, tak jako přece si jako, jsem si přišel zahrát fotbal, že jo. A musím říct, že ten tým je dobře poskládaný. Máme tam pár kluků, kteří hráli ligu, takže něčím prošli. A hrajeme dobrý fotbal, bez toho by mě to asi nebavilo se někde plácat a kopat to někde, jako, to už ne.
4: Tak říká to muž, který vlastně kam přišel, tak vždycky buď slavil nějaké vítězství v soutěži, anebo třeba postup jako v roce 2018, kdy jste nakonec Opavu vrátili tedy po 13 letech do nejvyšší soutěže. Ostatně jméno Josefa Dvorníka se váže k té vaší kariéře. Chcete udělat teď spíš radost Opavákům nebo Ostraváků? Vyberte si, kam půjdem. Máme tady ještě jeden archivní zvuk, který se váže k Baníku a pochopitelně vaše minulost SFC a rodák z Kilešovic.
1: Tak samozřejmě, jako bydlím v Opavě. Bydlím v Opavě, vždycky budu jako Opavák. Na Baník, myslím, vždycky, jako, nevím, lidé se na to ptají, jako, jo, ale mi to přijde úplně jakoby normální plynu, a přece když někde přijdu a strávím tam 4 roky, tak ten klub, jakoby Baník, nevezmu a nezahodím a neřeknu, že teďko mu prostě nemám rád, jako to není pravda, já jsem tam strávil 4 krásné sezóny, vyhráli jsme titul, pohár, Ten klub mám rád, ale jsem z Opavy, jako narodil jsem se tam, tak jak budu fanit svému klubu, jako což je Opava, že jo?
0: No, když každý hraje jinou soutěž, ne?
1: A když hraju ještě jinou soutěž, no ale pozor, jo?
4: No, každopádně zítra
1: lepší
4: to...
1: Lepší by bylo, kdyby hráli oba dva stejnou soutěž v té první lize, že jo?
4: No, a zítra to teda bude ten slavný den, 22 let poté, co se hrálo v Olomouci, Baník tam, řekněme, také slavil, tak si to můžeme připomenout.
5: Ostrava od chvíle, kdy v 15. minutě dál bol z branku střednutí kontrolovala, je skutečně lepší ve všech směrech a dnešní vítězství, bez ohledu, že získává titul, si zaslouží. Na policii čáze ještě Hajus ruce letí nahoru a dovolte mi, abych ostravskému Baníku od srdce popřál k zisku titulu vše dobré, už se všichni vrhli na hrací plochu a snad nevidíme žádného celobílého hráče, protože všichni se radují.
4: A vy jste nehrál, vy jste v té hřavě někde byl?
1: Já jsem byl na tribuně samozřejmě, potom jsem si přeskočil dolů, protože slepé střevo, no, operace...
4: Jste zmeškal štěstí, období.
0: Nevádí.
1: No. Nevádí.
4: Tak slavili jste asi, no.
1: Slavili jsme, dlouho jsme slavili.
4: Já jsem slyšel, že tam je nějaká sázka, že se měl někdo oženit a neoženil. Víte o tom nebo ne?
1: To mi minulo, to ani nevím.
4: Prý František Komňacký ještě ze třemi pány z Baníku zavřeli nějakou sázku, že když to vyjde, jak se ožení a nakonec to nějak neklaplo. Nevím proč.
0: No, co současný Baník?
1: Tak je to velké zklamání, že jo, protože po sezóně, kdy vlastně mohl hrát o pohárovou Evropu, tak přijde takový sešup, tak si myslím, že pro ty fanoušky a to autokly jako prostě je to velká rána, jako, ale...
4: A co byste poradil Josefu Dvorníkovi, vašemu bývalému spoluhráči ze dvou štací?
1: Tak strašně těžko se radí, jo, protože dokážu se do toho vžít, vím, jak ti kluci budou přemýšlet. 90% těch kluků na tom hřišti se budou schovávat a budou čekat na zázrak, protože jsou v uvozovkách pod velkým tlakem, že od toho okolí, jo. Prostě...
0: Tak máš kádr 20 hráčů, ty musíš vybrat ty, který nebudou v tomhle stavu. No. Musíš vybrat ty, který se nechtějí
1: teďko
0: schovávat.
1: Teďko momentálně bojovníky. No.
4: A jsou tam, podle vás?
1: Musím říct,
4: že znáte tak... Václava Jurečku třeba z Opavy, kde jste hrávali?
1: Vence, jo, samozřejmě. Vence, tak Vence by měl být stěžejní hráč, který půjde příkladem. Má nějaké zkušenosti, hrál ve Slavii, hrál v zahraničí, že jo, tak je to útočník, který by měl dávat góly, že jo, je tam od toho. Takže ten by měl být první řadě, který vezme a tu zodpovědnost vezme jakoby na sebe, ale nemám úplně jakoby tak velký přehled o těch hráčích, jako jo, takže těžko se mi tohleto hodnotí. Pepa, na druhou stranu zase ten úkol je těžký, ale ta jeho role přijde, kde vlastně ten tým už je v rozkladu. Ten už je, takže co se jedině může stát, že půjde nahoru.
0: V uvozovkách nemá co zkazit. No.
1: Přesně.
4: Vy jste vlastně boj o záchranu tolikrát nezažil, to bylo spíš v úvodu angažmá. Co tam pak přichází na přetřes, různé ty emoce, to je úplně něco jiného.
0: Ne, no to Zenda to říkal, jako to je, musíš vybrat ty, který jsou schopný hodit to, že se ti nedaří za hlavu. Prostě ty nejdeš hrát, teď bohužel jako...
1: Fotbal.
0: Nejdeš hrát hezký fotbal, ty jdeš, jak, oni to říkají ty kluci, no jdeš rubat, jako. Ty musíš rubat každý souboj, každou povinnost, kterou máš, mluví se o Lencovi Jurečkovi, který jako je útočník, ale ty hlavně nesmíš dostat gol, protože Ostravu to popraví, jako ne. Takže
1: pravda,
0: oni musí držet nulu vzadu a bojovat o tu nulu a nějakou standardku, nějaký break, něco se jim povede, ale musíš mít vzadu tu nulu, to říkal zase Franta Straka, vždycky říkal nula vzadu a můžeš přemýšlet o tom, že jako budeš bojovat, ale bodovat, ale jakmile dostaneš gol, tak v tomhletom stavu to mužstvo je tak křehký, že se to sesype, no.
1: To jsou ty misky váh, že jo. My jsme se bavili o české repre, která vlastně nemá co ztratit.
0: Jasně.
1: Dostala se na ten hlavní turnaj a teďko je v jiné pozici. Baník je úplně v jiné pozici. Ty mají co ztratit. Takže tam to postavení jiné. Defenzíva samozřejmě musí být základ. A jak se to říká, no tak ze standardky nebo z nějakého breaku.
4: Z té vaší sestavy baníkovské, kdy jste vyhráli titul, nebo třeba pohár, koho byste tam teď v uvozovkách postal, kdyby to bylo možné, kdo by tam pomohl nejvíc?
1: Marahoň, ten si nedělal z žádné situace nic. Ten hrál
0: svůj fotbal
1: pořád stejně.
0: No,
1: buď to vyšlo, nebo to nevyšlo, ale šli jsme pořád jakoby za tím, že jo.
4: No a teď tedy vlastně vztah k tomu fotbalu. Chodíte třeba na stadiony, takhle první liga, sledujete druhou ligu Opava, nebo?
1: Málo, tím, že já vlastně ještě jsem aktivní a že hraju, tak se mi to někdy koliduje, ty zápasy se mi jakoby kříží, že jo? Na jednu stranu občas tak jakoby čekám, že by přišla pozvánka z Opavy. Zdeno, nechci přijít na fotbal. Teď jsme se o tom bavili,
0: do VIPu.
1: Nepřišla. Marně, už několik let čekám, marně. Jo, takže samozřejmě já mám permanentky, já jsem si je koupil sám, že jo. Já budu čekat na někoho, až mi někdo zavolá, když by to bylo hezké. Ale zase je pravda, že tolik toho času, tolik toho prostoru nemáme. Tím, že máme malé děti.
4: Rozumím. No. Tak já věřím, že ještě pořádně probereme Kilešovice, Opavu, ještě se vrátíme k Baníku někdy brzy, protože jsme toho strašně moc ještě neprobrali a Zdeněk Pospěch má za sebou tedy mimořádně bohatou kariéru. Ostatně Pavel Horvácí má taky spoustu zážitků, vzpomínek. Tak já myslím, že Pavle, to ještě někdy uděláme.
0: Určitě,
4: ne?
0: No, tak já jenom budu Zdenovi držet palce, aby ten rychlík, co zněl na začátku, a zase dneska do té Opavy dojel bezpečně a aby si měl šťastnou cestu a já se těším určitě jako naslyšenou v dalším pořadu, protože neprobrali jsme to úplně všechno, ta kariéra je daleko bohatší a samozřejmě postup Kravařů se blíží.
4: Zdeňku, moc děkujeme, že jste přišel do desítky Pavla Horváta, věřím, že to brzy zopakujeme a ať se vám nejen v Kravařích, ale v životě daří.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
3: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
6: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
3: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání. Chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
7: Oni góla a oni se po sebe dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
3: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
8: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
9: A to je jednoduché.
7: Je to David Beckham.
3: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
10: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
3: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál Aranček vás zvou na Vodafone Marathon Praha. Těšte se na startovní pole s 11 000 závodníky. Start za tónu Smetanovy Vltavy, krásy historické Prahy a nepopsatelná běžecká atmosféra při průběhu Karlovým mostem. Těšíme se na vás 2. a 3. května během maratonského víkendu, který přinese i Maraton Expo na výstavišti Holešovice, nesoutěžní běhy DM Rodinná míle a Bambini Run, Lavaca Active Breakfast Run a široký program pro celou rodinu. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
12: Radiožurnál 11 hodin. Právě má Jana Gulda. Přítomnost vojáků USA v Německu je v zájmu Berlína i Washingtonu, říká německý ministr obrany. Policie pátrá po muži, který utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku, může být nebezpečný. Pastrňákův gól hokejistům Bostonu nestačil, v play-off NHL končí. Na silnici 7 z Prahy do Slaného před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse v zájmu obou zemí. Řekl to v reakci na oznámení Spojených států, které plánují z Německa stáhnout 5 000 svých vojáků. To se podle něj dalo předvídat. Pistorius taky prohlásil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. USA budou jejich počty snižovat postupně v příštích 6 až 12 měsících. Policisté pátrají po 21letém Samuelu Šťukovi, který včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Je odsouzený za násilnou a drogovou činnost a může být nebezpečný. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. Do pátrání po vězni je podle ní zapojený i vrtulník s termovizí.
13: Hledaný Samuel Šťuk je vysoký asi 170 cm štíhlé postavy, má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Dalším výrazným markantem jsou jeho tetování, kdy pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí má vytetovaný nápis Bianca.
12: Richterová taky varuje, aby se lidi nepokoušeli muže zadržet sami. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Československá obec legionářská právě teď otevírá bunkr u bývalého autobusového nádraží v Berouně. Do železobetonového opevnění bude možné nahlédnout až do 16 hodin. Objekt se otevírá obvykle dvakrát do roka, říká předseda místní organizace Jan Souček.
9: Vidění jsou dobové zbraně a příslušenství, výbava objektu jako takového a doplňkový program se sestává z výkladu, možností výhledu z periskopů, z objektu a seznámení s historií a případně i situací obrany tehdy Berouna.
12: Klimkovice si dnes připomenou konec druhé světové války. Akce Ozvěny roku 1945 oživí vzpomínky na historické události spojené s osvobozováním města od nacistů. Lidi spolu s kronikářem zamíří na důležitá místa spojená s druhou světovou válkou a dozví se podrobnosti o posledních dnech okupace. Ulicemi města odpoledne projede kolona historických vozidel, která zaparkuje na zámku, řekl to nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
14: Návštěvníci si budou moci vozidla prohlédnout zblízka a část programu nabídne i projížďky na historické technice. Věříme, že lidé přijdou nejen kvůli zájmu o vojenskou techniku, ale také proto, že právě dnes je důležité připomínat si oběti války a uvědomovat si, že mír a svoboda nejsou samozřejmostí.
15: Sport. Hokejista David Pastrňák dal díky asistenci Pavla Zachy gól, Boston přesto prohrál 1-4 s Buffalem a vypadl tak z playoff NHL v prvním kole. Končí také Utah s brankáři Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem a to po prohře 1-5 z Vegas s Tomášem Hertlem. Obě série skončily 4-2 na zápasy. 3-3 je to mezi Montrealem a Tampou, hosté v noci zvítězili 1-0 v prodloužení. A v neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví ředitel komunikace Rančeku Jiří Nečásek.
16: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční. Vyne se hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
15: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a o jeho průběhu na této stanici uslyšíte.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zdržení na D10 za Prahou, omezení na sedmičce u letiště. Pokud vyrážíte z Prahy po dálnici D10 směr Boleslav a Turnov, připravte se na zdržení těsně za nájezdem od Černého mostu. Přibližně 15 minut zabere trasa k omezení u sjezdu na Horní Počernice na 3,5 kilometr. Levý pruh tam zabrali silničáři. Sedmička Praha Slaný. Před omezením u letiště se sunou fronty v obou směrech. Od okruhu se brzdí za Evropskou, od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice na 3. kilometru. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů a hned dvě komplikace na trase. Nejprve před omezením u Petrohradu kolona od Bílence je téměř na půl hodiny. O kus dál za odbočkou na Žlutice pracují na vyproštění havarovaného kamionu z příkopu, projíždí se k Ivadlově. Kratší zdržení naberete z obou stran. A D1 směrem z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Měřín. Na stém 37. kilometru stojí v odstavném pruhu dvě osobní vozidla, nejsou vůbec nějak označená. Posádka sbírala z vozovky rozházený náklad. Teď už jsou oba jízdní pruhy opět průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Hezké dopoledne vám přeji, milí posluchači, Radiožurnál Sport vysílá i v 11.06 a zveme vás na poslech odpoledních přímých přenosů, protože pořad s mikrofonem za sportem bude zejména po 15. pořádně pestrý, ať už to je fotbalová šance liga, ve které startuje nadstavba, nebo české hokejové hry, ve kterých se národní tým utká se druhým soupeřem. V Českých Budějovicích Češi v 16 hodin vyzvou Švédy, kteří dominují letošnímu ročníku Eurohockey Tour. Češi jsou ovšem na druhé pozici s druhým nejvyšším bodovým ziskem, takže věříme, že i v našem přímém přenosu to bude zajímavé měření. Jedna aktualita, která se týká i reprezentace, protože je o útočníkovi aktuálního výběru Radima Rulíka. Daniel Voženílek se po dvou sezonách vrací z Cugu do Třince. Muž, který z oceláři získal dva extraligové tituly, tak vlastně po těch dvou sezonách strávených ve Švýcarsku se vrací zpět do Slezska, ale teď pochopitelně má hlavní cíl, a to probojovat se do kádru národního týmu. V jehož dresu před dvěma lety získal titul na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Takže tolik čerstvá aktualita, která se týká už vlastně třineckého hráče, a za chviličku si budeme povídat o tom druhém tématu, které jsem zmiňoval, že můžete sledovat odpoledne, o fotbalové šancelize. Příjemný poslech, dobrý den.
17: Radiožurnál Sport
10: a Jan Pěruška.

0: Tohle byla kapela Linkin Park v našem vysílání. Posloucháte Radiožurnál 2. května 2026, kdy začíná nadstavba fotbalové nejvyšší soutěže. V 18 hodin se na úvod skupiny o titul utká šestý Liberec z první Slaví. Se Šívaní můžou dál nakročovat nebo se už přibližovat k mistrovskému titulu. No a pak už můžeme zmínit taky to, že se rozjíždí boje ve skupině o záchranu. V 15 hodin Baník přivítá Mladou Boleslav a Zlín Duklu. I o těchto duelech budeme mluvit v pondělní desíce Pavla Horváta. Nicméně teď je tady jiný kolega Adam Procházka. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: A budeme mluvit o zahraničních fotbalových ligách, protože o titulu z těch pěti nejlepších evropských soutěží je rozhodnuto vlastně pouze v Bundeslize. Tam už je jistým mistrem Bayern Mnichov. V Německu se tedy, Adame, zaměříme asi na boj o ligu mistrů, je to tak?
1: Přesně tak. Rychlý pohled na tabulku Bundesligy, tři kola před koncem. První je tedy Bayern, jak už jsem zmínili, šampion, druhý Dortmund, třetí je Lipsko a pak je to hodně vyrovnané, čtvrtý Stuttgart a pátý Hoffenheim, ty mají stejně bodů, šestý Bayer Leverkusen jenom o dva méně a to slibuje tedy hodně zajímavý souboj o čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje Ligu mistrů. Ve hře o nejprestižnější klubovou soutěž je tak i několik Čechů. Z Hoffenheimu to jsou obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek. Právě Hoffenheim bude dnes od 15.30 hostit čtvrtý Stuttgart a do klíčového duelu nenastoupí jistě Hranáč, který je vykartovaný.
0: No je to zajímavé, že dva čeští nebo dva týmy spojené s českou stopou jdou do boje o ligu mistrů. Ty jsi zmiňoval tři reprezentanty a teď jejich konkurent Patrik Schick z Leverkusenu. Tak Leverkusen, jak je na tom v boji o ligu mistrů?
1: Leverkusen ten ztrácí ty dva body, jak už jsme zmiňovali, tedy na Hoffenheim a Stuttgart. No a od 18.30 bude o ty důležité body v boji o ligu mistrů usilovat proti Lipsku. Schick tedy nastoupí proti svému bývalému klubu a zkusí navázat na své dvě trefy z minulého kola Bundesliga v Kolíně nad Rýnem, díky kterým má český útočník v dresu Bayeru na kontě už 100 branek. Ještě taková doplňující informace, do Ligy mistrů se z Bundesligy možná kvalifikuje nakonec 5 týmů, ale to bude záležet na koeficientech jednotlivých asociací. O pátý tým v Lize mistrů bojují na dálku Německo se Španělskem.
0: V Anglii už jsme o tom mluvili, že tam mají vlastně týmy i na pátém místě jistotu Ligy mistrů, tam ten rozestup národních koeficientů od ostatních Angličanů jsou v čele je veliký, nicméně nás bude z pohledu českých fotbalistů zajímat v Anglii boj o záchranu.
1: Ano, Tomáš Souček z Dvezemu, ten ale určitě nebude bojovat tedy o ligu mistrů, jak jsme se bavili před chvílí, ale o záchranu. Vezdem je totiž na 17. tedy poslední nesestupové příčce o dva body před Tottenhamem a kladiváři ti budou hrát od 16 hodin v Brentfordu a to je pro Vezdem tak trochu prokletý soupeř právě s Brentfordem. Má londýnský celek vůbec nejhorší bilanci ze všech, se kterými se v Premier League kdy utkal. Je to 9 zápasů a z toho jediná výhra, jedna remíza a 7 porážek.
0: Ze všech 9 dosavadních utkání v Premier League pokaždé inkasovali kladiváři. Takhle špatně si vedli v historii zatím pouze proti Ipswichi, což je trošku paradoxní. S ním hráli 10krát bez jediného čistého konta. A jinak naposledy na stadionu Brentfordu West Ham zvítězil v březnu 1953. No. Tak to je, pánečku, fousatá historka. A navíc teda k tomu musíme připočíst, že West Ham v následujících kolech nastoupí na, respektive proti Arsenalu doma a pak na Newcastle. To znamená, že v posledním kole přivítá Leeds možná třeba z pozice toho týmu, který je na sestup. Nepříjemnosti by je mohli potkat, takže to samozřejmě velí dneska uspět, ale budou to mít nesmírně těžké, protože Brentford to není žádný nazdárek, jak se říká, žádné ořezávatko. No tak zajímavé, věci se budou dít vlastně už dneska v zahraničních fotbalových soutěžích. My to budeme sledovat, teď vás pozval taky Adam Procházka, který byl ve studiu. Děkuju moc.
1: Hezký den.

0: Kapela Blondie teď dohrává v našem vysílání v 11.19 na Radiožurnálu Sport. Pochopitelně zveme k poslechu odpoledního vysílání, protože jak už jsem několikrát avizoval, začíná nadstavba ve fotbalové první lize. A dneska v 18 hodin 6. Slovan Liberec vyzve vedoucí Slávy. Budou se hrát taky dvě utkání skupiny o umístění o 7. nebo týmu ze 7. až 10. místa. Na Bohemce se představí Sigma. V Dělíčku se bude loučit po dlouhých 8 sezonách Lukáš Hulka, kapitán, který v 31 letech nemá další smlouvu, respektive ji neprodloužil a míří pryč z Bohemky. Oficiálně jeho další zaměstnavatel ještě zřejmý není, když se lecos naznačuje, ale nebudeme spekulovat. Každopádně pak bude hrát ještě Karviná s Pardubicemi, ten duel taky startuje v 15 hodin a hlavně u karvinských fotbalistů asi půjde o to, co nejlépe ladit formu na 20. květen, kdy se bude hrát finále poháru a Karviná v něm vyzve Jablonec. To je ještě daleko a tak daleko blíž jsou ty boje o záchranu, které se tedy nebudou týkat, jak už jsem naznačil, ani Bohemky, ani Pardubic, které tyhle dva týmy nějakým způsobem a docela dlouhou část sezony třeba i lavírovaly právě se skupinou o záchranu. Do ní spadlo nakonec 6 jiných týmů a dva z nich, které mají blíž k záchraně, se představí dneska. Jsou to Mladá Boleslav a Zlín. Zlínští ševci přivítají Duklu, která minulé vyhrála poprvé v sezóně venku, a to na Slovácku, a odlepila se z poslední příčky. Na tu spadl Baník Ostrava. Po 5 zápasové šňůře proher nakonec Baník sáhl ke změně trenéra, a to už ke 4. novému muži na lavičce. Stal se tím 4. mužem v téhle sezóně Josef Dvorník, který povede Baník, byl koučem Bčka a vlastně ten tým určitě dobře zná. Ono se o něm už spekulovalo vlastně ještě před příchodem trenéra Tomáše Galáska brzy na podzim. Nicméně před Dvorníkem dostal šanci Smetana, a tak Josef Dvorník nastupuje teď až s tou v uvozovkách i vizitkou muže poslední varianty a posledního zachránce.
1: Strávil jsem dlouhou dobu jako hráč v Baníku, i teď jako trenér druholigového Bčka, a byla to pro mě jasná volba.
2: Říkal Josef Dvorník, mistr s Baníkem z roku 2004 v pondělním živém rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Žádné zhrzení teď nehrálo roli, i když v průběhu sezóny podal Dvorník výpověď jak kvůli tomu, že nedostal šanci dříve, tak i proto, že ho Baník nepustil jinam. Ale teď jako dlouholetý člen klubu cítí, že je schopen pomoct.
1: Já věřím tomu, že jsem schopnou zaujmout ten tým vlastně tréninkovým procesem a potom i těma věcima k tomu zápasu a vštěpovat jim do hlavy ty zásady, které mám a jakým způsobem ten fotbal jako trenér chci dělat. Zatím musím říct, že ty týmy, které jsem měl, tak vždycky mi to zafungovalo a věřím tomu, že stejně, když tomu budem přistupovat u toho A týmu, tak to fungovat bude.
2: Věří Josef Dvorník, jako bývalý stoper bude spoléhat na kapitána týmu Michala Fridricha, také střední či krajního obránce. Fridrich jako velký bojovník ví, co jeho mužstvo čeká.
3: My budeme bojovat do samého konce, jdeme na stavby a teďka prostě ukážeme to, co v nás je, a ukážeme ten charakter. A uděláme všechno pro to, aby jsme na stavbě ukázali, že si zasloužíme hrát za Baník, nosit na sobě ten dres, ten znak, a víme, za jaký tým hrajeme, a teď je na čase ukázat všechno to, co v nás bylo.
2: V této sezóně nastoupil jen do 15 ligových zápasů, tedy poloviny. Ne všichni předchozí trenéři ho pravidelně využívali. Ale jako kapitán a lídr by měl být Fridrich v těžkých chvílích na hřišti.
3: Určitě není jednoduchá pozice být lídr týmu, když nehrajete. Samozřejmě můžete se snažit pomoct klukům v kabině, že na ně mluvíte, snažíte se je nahecovat, ale já vždycky jsem se cítil lépe jako lídr na hřišti, ani jsem nemusel mít jako pásku, ale spíš těma výkonama jsem chtěl tomu týmu pomáhat v tom zápase. Ještě když je tak těžká situace, tak mám nějaké zkušenosti, chci tomu týmu pomoct, chci těm klukům pomoct, protože vím, že je to těžké i pro ně, když hrajou první druhou sezónu, a budu se snažit dělat všechno až do konce, abych klukům pomáhal a aby se cítili dobře, ať už budu na hřišti nebo nebudu, ale samozřejmě vždycky je lepší být na hřišti, než pomáhat jenom třeba ze střídačky.
2: Doplňuje před dnešním domácím utkáním s Mladou Boleslaví obránce a kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich. Zápas začíná na městském stadionu ve Vítkovicích v 15 hodin. Můžete ho živě poslouchat na této stanici, stejně jako další dnešní 4 utkání ligové soutěže. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že jste byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle to byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 11 hodin a 30 minut. A zprávy už má Jana Gulda. Policisti pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Policie varuje, aby se ho lidi nepokoušeli zadržet a volali na linku 150. 8. V desítkách zemí celého světa se včera uskutečnily prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisti od Paříže přes Jakartu až po Soul na nich podle agentury AP požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a mír. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady. Vláda jihopacifického ostrova Fidži zvažuje vyhlášení výjimečného stavu. Podle premiéra země Sichiveny Rambuky by to mělo pomoct při vládních razích proti drogovým gangům. Podle australské veřejnoprávní stanice ABC je Fidži uprostřed silné drogové krize. Kriminální kartely využívají polohu Tichomořského ostrova kvůli snadnému přístupu na černý trh v Austrálii a na Novém Zélandu. A 8 barokních kostelů broumovské skupiny se dnes mimořádně otevírá veřejnosti. Možnost prohlédnout si unikátní památky z počátku 18. století dostanou zájemci ještě příští sobotu. Podle zástupců římskokatolické farnosti v Broumově mají mimořádné jarní prohlídky nalákat veřejnost na léto otevřených kostelů.
0: Sport.
5: Tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po víc než 40 letech bez hokejového týmu Kanady, oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru pravidelně účastnil od roku 1984. Turnaj se ve Švýcarsku začal hrát před víc než 100 lety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D10 za Prahou stejně tak na úrovni letiště. Na D10 z Prahy do Turnova stále popojíždí zhruba 10-minutová fronta hned za nájezdem od Černého mostu. Příčinou je omezení u sjezdu na Horní Počernice na 3,5 kilometru. V levém pruhu tam dnes pracují silničáři. V Praze nabíráte zdržení i na silnici 7 před omezením u letiště. Směrem z okruhu se zpomaluje u odbočky na Horoměřice, od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice na 3. kilometru. V metropoli čekejte potíže nově i v ulici Vrchlického do centra. Provoz je tam ode dneška až do konce srpna letošního roku vedený obousměrně. Je to kvůli výraznému omezení provozu v Plzeňské. Ve Vrchlického směrem k tunelům se aktuálně vytvořila kolona po pojíždí 10 až 15 minut od Lidlu. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů a 2 trvající potíže na trase. Nejprve před omezením u Petrohradu kolona od Bílence stála na půl hodiny. O kus dál za odbočkou na Žlutice vyprošťují kamion z příkopu, tam se projíždí Kyvadlově. Kratší zdržení nabíráte z obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport, 11 hodin 37 minut, přeji vám dobré sobotní dopoledne. Sledujeme taky snažení některých basketbalistek z Tuzemska o průnik do zámořské WNBA. Konkrétně teď v přípravném duelu za Minnesota Lynx nastoupily Emma Čechová a Eliška Hamzová. Obě přispěly bodově k vítězství nad Torontem 73-66. Zámořská soutěž odstartuje 8. května a právě Češky bojují o jedno ze 12 míst na soupisce pro tu nadcházející ligovou soupisku. 24-letá rozehrávačka brněnský Žabin Eliška Hamzová zmeškala kvůli přípravě v USA už finálovou sérii, ve které Žabiny podlehly USK Praha. No a otázkou je, jak na tom teď jsou právě obě, Eliška Hamzová i Emma Čechová, pohledem trenérského štábu, který bude určovat konečnou soupisku Minnesota Lynx. Věříme a držíme palce, že to vyjde. Nicméně, když tady máme to basketbalové téma, tak se můžeme vrátit k zakončené sezóně a úspěšně zakončené sezóně basketbalistek USK Praha, které po 16. za sebou vyhrály mistrovský titul. V Eurolize USK, co by obhajkyně trofeje, tak úspěšné nebyly, vypadly už před čtvrtfinále. O uplynulé, ale už i o té následující sezóně si den po mistrovských oslavách s koučem USK Martinem Baštou povídal náš kolega a reportér Jakub Kanta.
1: Jak se bude za tou svou první sezónou v roli hlavního trenéra nejlepšího českého klubu ohlížet Martin Bašta?
2: Sezóna byla skvělá. Samozřejmě ten neúspěch v té Eurolize nás stál hodně úsilí, nějaký nervy, ale bohužel to k tomu sportu patří. Myslím si, že jinak byla poměrně slušná. V české lize jsme dominovali až překvapivě. Si myslím, že jsme předváděli velmi dobrý výkony a nebyla k tomu ani potřeba nějaká speciální motivace. Za to holkám jako velký klobouk dolů. V té Eurolize bohužel nějaká schoda nešťastných okolností, ať to byly na začátku sezóny ty neustálý příchody, odchody. Prostě jsme furt budovali něco nového od začátku a to pro mě byla asi ta nejtěžší část, protože vlastně nikdy jsem se s takovou úrovní nesetkal a prostě budovat něco a zabudovávat ty nový hráčky pro mě bylo něco nového a obrovská zkušenost. A další věc samozřejmě potom to, co se stalo před tou nejdůležitější částí s Brionou, tak si myslím, že nás stálo prostě nějaký větší úspěch ve Final Six, protože jsem přesvědčený, kdyby ona byla zdravá, tak nejenom, že jsme ve Final Six, ale bojujeme i o medaile.
1: Právě americká pivotka Briona Jonesová působila v USK už delší dobu, čekalo se na ní vlastně až skoro do konce roku, měla to být hlavní hvězda. Tohle tu sezónu určitě ovlivnilo hodně, ale když jste si to představoval před tím vstupem do nového ročníku, tak když byste teď srovnal tu realitu s těmi představami, tak jak by to vyšlo?
2: Po tom, co jsem byl součástí toho týmu minulý rok, tak ty ambice byly velký, hodný klubu USK Praha. Sám za sebe jsem si říkal, že máme možná na papíře ještě lepší tým, než jsme měli v té loňské sezóně, kdy jsme ten titul vyhráli. Jediný rozdíl vlastně byl v tom, že ten titul, kdy jsme udělali minulý rok, tak ty hráčky spolu tady hráli už minimálně 4-5 let. Byli na sebe zvyklí, byli zvyklí na systém paní trenérky Hejkový a vlastně před touhle s tou sezónou se změnil realizák, vyměnila se půlka týmu, takže jsme šli prakticky jako od začátku do všeho a na papíře jsme byli extrémně silní, ale nebyli jsme tak dobrý tým. To si myslím, že před tou sezónou, když jsem se koukal jako na tu soupisku a viděl jsem ty jména těch hráček, tak jsem si říkal, jako to je jakože neskutečný, to je fakt jako nádhera, ale bohužel jsme to nezvládli jako tým. Neměli jsme tak dobře napojený holky jakoby jedna na druhou a to ve výsledku prostě potom rozhodlo, kdy vlastně Zaragoza nás týmovým pojetím a tou týmovou hladovostí prostě přejela.
1: Nemohla to být ale pro vás taky svým způsobem trochu výhoda tím, že tam byly nové hráčky, tak získat si je pro sebe a tu kabinu prostě táhnout směrem tam, kam potřebujete.
2: Jasně, určitě to byla výhoda, že se z větší části obměnil ten tým. Zároveň to pro mě bylo všechno extrémně nový. Takže každý den byla nová zkušenost, učil jsem se prostě za pochodu ty věci. Teďko už vím třeba, čemu se vyhnout nebo na co dbát trošku víc. Nějaký ty začátečnícký chyby jsem tam prostě udělal a doufám, že už se jim budu vyhejvat teďka.
1: Můžete prozradit třeba jednu věc, kterou už rozhodně Martin Bašta s basketbalistkami USK Praha neudělá?
2: Já si myslím, že my jsme si to hodnotili jako několikrát a nějaká ta přemíra aktivity a dostat do těch holek co nejvíc informací třeba o soupeřkách, podmínkách a co se jako veškerýho scoutingu týče, tak nějaký tyhle ty situace budeme muset jako hodně omezit, protože Nata vždycky říkala,

0: Repríza odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport.
1: Pokračujeme v odpoledním rozhovoru s trenérem USK Praha Martinem Baštou, který přišel den po zisku 20. titulu českého v historii klubu a v den, kdy polovina jeho týmu už je z Česka pryč. Většina hráček zamířila za moře, protože zanedlouho startuje WNBA. Tak tušíte, jak ten tým bude vypadat, až se vám sejde někdy o prázdninách v Praze?
2: Zatím ho tvoříme. Ta představa nějaká je, máme nějaký seznam hráček, po kterých toužíme, který chceme přivést. Situace v Americe se změnila, hodně nám to zkomplikovala, takže teďko hráčky přemýšlej tím stylem, že počkám s podpisama smlouvy, jestli nepřijde nějaká nabídka prostě z ženský NBA, takže nám to trošičku komplikuje a oddaluje ty podpisy, ale já věřím, že vytvoříme zase jakoby dobrý tým pro to, aby jsme byli víc než konkurenceschopní v Eurolize.
1: Změní se soupiska USK hodně?
2: Bohužel se asi zase změní, protože některý hráčky dostali takový smlouvy, že už je do Evropy jako nic nepřitáhne, ať bychom jim nabídli cokoliv, což je třeba případ Bridget Carleton, která vlastně byla jedna z priorit na podepsání na příští rok. Celou dobu jsme vedli rozhovory, jak se jí v Praze hrozně líbí, že je to její asi nejlepší sezóna jako v Eurolize, pod nějakým jako dojmem, jakože hodnocení klubu a tak dále, její osobní. Bohužel potom dostala 1,2 milionu dolarů v Portlandu a její myšlenky se úplně obrátily a řekla, hele, nezlobte se, ale já už prostě jako do Evropy asi jako nepřijedu. Tohle to prostě ovlivnilo hrozně moc a to je jenom jeden nějaký příklad. Takže ano, soupiska se bohužel zase obmění hodně, ale myslím si, že na tohle si asi budeme muset teďko zvyknout, že už tady ty top hráčky nebudou 5, 6, 7 let, ale budou prostě po roce, po dvou letech odvolávaný do Ameriky, protože si tady třeba udělají lepší jméno, lepší statistiky a budeme muset ten tým rotovat daleko častěji.
1: Když už jsme tedy to téma zámořské WNBA nakousli, tak ona ta nová kolektivní smlouva zajišťující výrazně lepší finanční podmínky pro basketbalistky od tohoto ročníku asi výrazně.

0: Hodně komplikuje všem týmům v Evropě tu stavbu těch nových kádrů, tak mají se fanoušci v Evropě v uvozovkách těšit na to, že prostě ty nejlepší basketbalistky sem chodit do Evropy nebudou?
1: Já teda upřímně musím říct, že doufám, že ty týmy jsou ve stejných problémech jako my, že ty hráčky už nemají napodepisovaný, ale ano, prostě budeme se dotýkat hráček, který v NBA budou první nebo druhý rok, ať to budou Američanky nebo nějaký mimo Evropskou unii nebo Evropanky, tak bude to obrovský zásah a samozřejmě tady v Evropě, i když se můžeme bavit o tom, že dáváme na standardní podmínky my nebo prostě Turci, který dávají ještě daleko víc peněz do toho, tak my na ty top hráčky prostě nebudeme nalízat ty peníze a nebudeme dosahovat takových možností, jaký budou mít tam, protože ten minimální plat se prostě víc než čtyřnásobil a to už je jakože ohromný zásah do celého evropského basketu a prostě priorita pro ty hráčky, aby si tam vybojovali smlouvu, aby minimálně zkusili ty training campy a v tu chvíli prostě to bude problém, protože sezóna nám končila teďko 26. dubna a training camp začíná 15. Takže v momentě, jestli se neupraví nějakým způsobem termínovka ať České ligy a nebo Euroligy, tak ty hráčky tady ty sezóny nebudou dohrávat. Což samozřejmě je obrovský risk vzhledem k nějakému možnému titulu. V tu chvíli prostě se budou muset hledat hráčky takový, který buď dostanou příležitost zůstat v Evropě o trošičku díl, anebo který vůbec nebudou zasahovat do NBA.
0: Vysvětluje trenér basketbalového USK Martin Bašta. Pokračovat v rozhovoru budeme ještě za malou chvíli.
2: České šampionky.
3: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
4: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
2: České šampionky.
3: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
2: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček
3: i to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
5: Ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
2: České šampionky.
3: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
2: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. Repríza odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport.
0: V odpoledním rozhovoru si na Radiožurnálu Sport povídáme s trenérem basketbalistek USK Praha Martinem Baštou, teď už hlavně o severoamerické WNBA. Do zámoří z Prahy vyrozilo 6 vašich svěřenkyň, když budeme počítat vlastně pivotku Fígnovou, tak 7. Mě ale nejvíc zajímá Češka Ema Čechová, která spolu s Eliškou Hamzovou z Žabin Brno v předsezónním kempu bojuje o smlouvu. Dlouhá léta v zámoří žádná česká reprezentantka nepůsobila, naposledy Jana Veselá, tak jak vidíte šance hlavně asi Emy Čechové, že se do A týmu dostane?
1: Tak myslím si, že to je úplně úžasná vizitka pro celý ženský basketbal tady v České republice, že tam můžeme mít a bojujou za nás dvě hráčky a ne jenom jedna. Takže to
0: v Minnesota Lynx.
1: Eliška z pozice garda to bude mít ohromně těžký na téhle pozici. Tam je prostě takovej hráček, ale věřím, že Eliška je velký bojovník a že tu příležitost chytne za počesy a bude bojovat minimálně o to, aby tam zůstala trošku díl. A Emča je úžasný hráč, tuhle tu sezónu se tak strašně zlepšila, že vlastně jsme od půlky věděli, že když přišla s tím, že by to ráda zkusila, že jestli si ji nějaký tým opravdu vybere do toho tréninkového kempu, tak tam asi zůstane. A jenom se modlíme pro to, aby se nám vrátila po sezóně zpátky ještě na rok aspoň.
0: To je to, kde jsem chtěl navázat, tak je třeba právě ona jedna z těch mála hráček, které máte jistotu, že budou pokračovat v USK.
1: Jistotu nemáme, bohužel. Samozřejmě mezi Emčou, agentem a managementem probíhají nějaké jednání, tak doufám a věřím, že to dobře dopadne. Za prvý, že Emča zůstane v Americe, prodlouží si to tam až do. Doufejme je třeba jen do září a potom se nám na tu naší hlavní sezonu euroligovou vrátí sem.
0: Tady naráží Martin Bašta už vlastně na další problém, který vznikne i kvůli zářijovému mistrovství světa. Vy jste asistentem trenérky Ptáčkové v národním týmu, zároveň vedete jako hlavní kouč USK Praha. Kdy bude čas na tu přípravu, protože jak to tak poslouchám, tak prostě WNBA se natáhne natolik, že základní část přesáhne i ten samotný turnaj vyhrají mistrovství světa, takže ten kádr se bude zase skládat asi hodně, hlavně za pochodu, a těžko říct, kdy ho vlastně budete mít pokupě kompletní.
1: Pokupě kompletní, to je úplně ve hvězdách, to nedokážeme říct, vzhledem k tomu, že ještě ani nevíme, který přesně hráčky tady budou, takže to je otázka do budoucnosti na věšteckou kouli. Co to mistrovství světa, ženská NBA přerušuje, že jo, na nějakých 20 dní celou ligu, a vlastně bude ještě nějaký, myslím si, že tam byly 3 nebo 4 do konce kola po mistrovství světa dohrávat, takže vzhledem k tomu, že česká liga bude začínat 25. podle nějakých nejnovějších informací, tak to samozřejmě problém je. Uvidíme, jak to celý dopadne, ale rozhodně ten začátek přípravy nebude jednoduchý. Budeme tam mít pár mladičkých Češek plus na začátku září se připojí, doufám, nějaký cizinky, který podepíšeme a nebudou v NBA, a pak budeme muset doufat a čekat, že se k nám co nejdřív připojí ten zbytek, aby jsme stihli vůbec aspoň euroligový začátek.
0: Říká trenér Martin Bašta, který vede 20násobné české šampionky v ženské basketbalové lize z USK Praha. Děkuji za rozhovor.
1: Díky moc a hezký den.
0: Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Kapela Liquido v našem vysílání v 11 hodin a 57 minut. Blíží se 12. polední hodina. Já vám popřeju hezké sobotní vysílání radiožurnálu Sport, abyste si ho co nejvíc užili, pochopitelně to odpoledne celkově je krásný slunečný den, tak věřím, že vyrazíte i někam ven si zasportovat, pokud jste to třeba neučinili. Nicméně, na co vás zveme, tak na radiožurnálu Sport budeme vysílat zápas hokejové reprezentace v přípravném turnaji české hokejové hry. Od 16 hodin Češi narazí v Českých Budějovicích na Švédy. A otázkou je, jak to poskládá trenérský štáb, kterému teď chybí, jak Michal Špaček po těžkém zranění kolene, tak také Filip Hronek, u kterého není jasné, zda bude moci pokračovat dál v tom přípravném kempu. Hokejisti do 18 let nastoupí v boji o bronz v Trenčíně od 15 hodin proti Lotyšům, držíme palce. No a od 15 hodin se rozjede program fotbalové šance ligy. Začíná nadstavba, nejprve od 15 hodin dva duely skupiny o umístění. Bohemka hostí Sigmu Karviná Pardubice a pak také zápasy skupiny o záchranu. Baník přivítá Mladou Boleslav a Zlín Duklu. V 18 hodin se pak můžete těšit na přímý přenos duelu Liberec Slavia. První zápas skupiny o titul hned může přiblížit sešívané další mistrovské radosti. Na radiožurnálu Sport vás teď bude bavit Filip Šedivý. Příjemný den!
1: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
2: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech šance ligy.
3: Stěpanecká Slavia vede 2-1. Odražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno. Až k dvojmíru chytil hlavy.
1: Jsme u každého gólu.
4: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
5: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
2: Na všech stadionech.
1: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
6: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
2: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
1: Zároveň i v přímých přenosech na webech Radiožurnál Sport.cz nebo iRozhlas.cz.
2: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
1: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
2: Takový je fotbal na radiožurnálu Sport.
7: Radiožurnál je 12 hodin. A máme pro vás hlavní zprávy. Ministerstvo školství plánuje změnu v přijímacím řízení na střední školy. Testy by děti psaly ještě před podáním přihlášek. Záchranný tým vypustil z nákladního člunu v severním moři velerybu Timiho. Začíná nadstavba fotbalové šance ligy. Liberec přivítá ve skupině o titul vedoucí Slávii. Na silnici 6 směrem z Prahy do Karlových Varů popojíždí dlouhá kolona před omezením u Petrohradu. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů. Je sobota 2. května. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Obrátil by se tak dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Změnu v přijímacím řízení plánuje Ministerstvo školství od roku 2029.
8: Nový model počítá taky s tím, že by se testy psaly na základních školách, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
9: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš jaro 2029.
8: Školy ale zatím nemají k připravovaným změnám dostatek informací, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
10: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali.
8: Cílem je podle rezortu snížit stres uchazečů a zpřehlednit přijímací proces. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
7: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Tvrdí, že Evropská unie nedodržuje obchodní dohodu.
11: It forces them to move their factory production much faster.
12: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Vláda USA taky rozhodla o částečném stažení amerických vojáků z Německa. Podle ministra obrany Petera Hexeta odejde v příštích 6 až 12 měsících ze země 5000 vojáků. Německo na opatření reaguje zdrženlivě.
13: Z Německa by měl odejít zhruba každý osmý americký voják. Německý ministr obrany Boris Pistorius to označil za očekávaný krok. Obě země podle něj ale budou nadále úzce spolupracovat. Americká vláda zdůvodnila opatření prověrkou sil v Evropě a přeskupováním sil ve světě. Podle deníku New York Times ale nelze vyloučit ani aspekt pomsty za to, že německý kancléř Friedrich Merz kritizoval Američany za nepromyšlený postup v Iránu. V Německu je zhruba 39 tisíc amerických vojáků, to je po Japonsku druhý největší počet na světě. Odchodem 5000 z nich by se počet snížil na úroveň z roku 2022. Tehdy zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Americké základny v Německu mají i velký ekonomický význam pro okolní regiony. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Francie, Belgie a Německo vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už spálil přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc. Jeden z požárů se rozšířil na území vojenského cvičiště nedaleko nizozemské obce Thharde.
14: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nogent-le-Rotrou a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda pustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
7: Druhým dnem v Plzni pokračují slavnosti svobody. Připomínají osvobození města americkou armádou v roce 1945. Letos organizátoři část slavností věnovali i postavě Hurvínka, kterého mohli lidi poprvé vidět před 100 lety právě v Plzni. Zájemci se tak můžou vydat třeba na Hurvínkovou stezku odvahy. A podrobnosti teď přidá reportérka Jitka Englová.
15: Stezka vede z muzea Loutek na náměstí Republiky do Sadového okruhu a je na ní 10 zastavení s panely, na kterých jsou fotografie, obrázky a texty, které pomáhají s vyplněním hrací karty. Dozvíme se třeba to, že Hurvínek poprvé vystoupil na jeviště právě tady v Plzni 2. května 1926, ale třeba i to, že Josef Skupa byl aktivní v odboji a byl vězněn v Drážďanech. O tu stezku je docela zájem, jak mi potvrdili v muzeu Loutek, včera si jí prošlo na 300 lidí a teď během dopoledne už jsem tady viděla desítky lidí, desítky skupin s hracími kartami. Dnes tady v Sadovém okruhu taky začala i výstava Hurvínkovi k narozeninám, která připomíná i jeho úspěchy a cesty, třeba to, že už navštívil přes 30 zemí na 4 kontinentech. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
7: V Karlových Varech začíná nová lázeňská sezóna. Návštěvníky čeká celodenní kulturní program. Chybět nebude tradiční žehnání pramenům nebo průvod družiny Karla IV. Městem, říká mluvčí magistrátu Jan Kopál.
16: Průvod vyjde ve 3 hodiny od Císařských lázní. Zastaví se na Mlýnské kolonádě, kde pozdraví návštěvníky, pozdraví také představitelé města a potom se odebere do svého ležení u smetanových sadů, kde bude následovat i kulturní program.
7: Součástí programu jsou taky oslavy 5. výročí zápisu Karlových Varů na seznam světového dědictví UNESCO. Záchranný tým vypustil velerybu Timiho v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Speciální záchranný člun několik dní táhl keporkaka z Mělčiny na severu Německa až do moře mezi Dánskem a Norskem.
17: He's out.
18: Je venku, konečně je venku a dýchá.
17: Plav, Timmy, plav.
18: Timmy.
19: O vypuštění velryby informovala veterinářka Jenna Wallisová, která se na záchranné misi podílela. K přepravě použili záchranáři speciální člun, do kterého napustili vodu. Keporkak opakovaně uvízl na mělčině na severním pobřeží Německa. Úřady snahu o jeho záchranu vzdali a přesun zvířete nechali na soukromé iniciativě záchranářů. Odborníci ale podotýkají, že Timmy ještě nemá vyhráno. Oslabenému zvířeti hrozí, že ve volné přírodě uhyne. Jiří Chábera, Radiožurnál.
20: Sport. Začíná nadstavbová část fotbalové ligy. Ve skupině o titul se dnes představí Liberec proti vedoucímu týmu tabulky Pražské Slávii. Utkání začne v 18 hodin.
21: Už v 15 hodin odstartují nadstavbu celkem 4 duely. Ve skupině o udržení bude poslední Baník Ostrava hostit Mladou Boleslav a Zlín předposlední Duklu Praha. V prostřední skupině o umístění se Bohemians utkají s Olomouckou Sigmou a Karviná s Pardubicemi. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání šance ligy v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivě a bez přerušení si můžete každý zápas naladit třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kristián Švěda, Radiožurnál.
20: Hokejová reprezentace nastoupí do druhého utkání českých her. V 16 hodin vyzve Švédy a na této stanici uslyšíte z Českých Budějovic pravidelné vstupy. Do světového šampionátu hokejistů zbývají necelé 2 týdny. Národní tým ho rozehraje 15. května s Dánskem.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na D10 za Prahou i na 7 u letiště. Na D10 za Prahou směr Turnov už jen kratší zdržení před omezením u Horních Počernic na 3,5 kilometru silničáři v levém pruhu. 7 na trase Praha Slaný zůstává plnější v obou směrech před omezením u letiště. Fronty se sunou z odbočky na Horoměřice, z druhé strany od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. 6 z Prahy do Varů před omezením u Petrohradu popojíždí 20-minutová kolona od Bílance. A silnice 15 mezi Terezínem a Litoměřicemi je plná mezi kruhovým objezdem u obchodní zóny a prodejnou Oby.
24: Na začátku Litoměřic, srážka osobního vozidla s motocyklistou, tím, že to tam řídí Kivadlově.
23: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
19: Hezké sobotní poledne, máme 10 minut po 12. hodině a už je dohráno úvodní dnešní utkání 26. kola fotbalové šance Národní ligy. V souboji týmu ze druhé poloviny tabulky Chrudim nakonec remizovala s Bčkem pražské Sparty 2-2. Domácí východočeši v pardubickém azylu dvakrát vedli, respektive vedli o 2 góly, protože se dvakrát trefil Hruška ve 3. minutě a v 46. Ale potom o 10 minut později Říha snížil a v první nastavené minutě za rezervu Sparty rovnal Jedlička. Znamená to, že Sparta si pomohla k 19. bodu v téhle sezóně, ale stále zůstává poslední v tabulce druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže o 1 bod za 15. Jihlavou a o 6 bodů za Prostějovem, který je tedy 14. na poslední nesestupové příčce. Chrudim ta poskočila právě před Prostějov a také Kroměříž, ale je to tam velmi našlapané. Prostějov 25 a Kroměříž a Chrudim 26 bodů. Tolik tedy fotbalová druhá nejvyšší domácí fotbalová soutěž a za chvíli budeme mluvit o, řekněme, elitě, protože dnes startuje nadstavba šance ligy a tak se na ní podrobně zaměříme. Příjemný poslech.
22: Radiožurnál Sport
25: a Filip Šedivý.

0: Elitní fotbalové soutěže napříč Evropou jdou do svého finiše. Na radiožurnálu Sport jsme třeba před hodinou probírali nejzajímavější zápasy v rámci těch pěti nejprestižnějších evropských fotbalových lig. No a teď ve 12 hodin a 15 minut se zaměříme na českou nejvyšší soutěž. Startuje totiž nadstavová část šance ligy. To jsou tři skupiny a v každé z nich mužstva s jinými cíly. Právě tato část nejvyšší soutěže dnes tedy zvedne oponu a nabídne pět utkání. Proto si budeme právě o tomhle tématu tu povídat s Adamem Procházkou. Adame, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Nejvyšší soutěž vede pražská Slavia, která zahájí nadstavbovou skupinu o titul v Liberci. Nejméně do zítřka se tak pokusí navýšit svůj aktuálně 8-bodový náskok před Spartou. Duel Liberec Slavia začne v 18 hodin. Skupina o titul svým názvem napovídá, že bude primárně o tom, kdo se stane mistrem. To samozřejmě platí, ale je klíčová i kvůli pohárové Evropě. Do evropských soutěží postoupí na konci šance ligy 4 nejlepší týmy a bude jich pět, pokud Jablonec vyhraje domácí pohár. Finále s Karvinou čeká Severočechy 20. května a tak i aktuálně pátý Hradec Králové a právě šestý Liberec mají o co hrát, i když už titul získat nemůžou.
0: Elitní šestka je lákavá, ovšem v závěru základní části z ní vypadli fotbalisté Sigmy Olomouc. Logicky nemůžou být v ní všichni, kteří by chtěli. Jak to tedy nahané vnímají?
1: Minimálně podle Abdulajeho Sily nesplnili cíl. Gvinejský stoper Olomouce o tom mluvil v rozhovoru pro klubový web.
2: We expect like to finish in the top six.
3: Čekali jsme, že skončíme v elitní šestce. Bohužel se to nepovedlo. Je to zklamání, ale nemůžeme tak koukat na celou sezónu. Hráli jsme dobře v konferenční lize, došli jsme až do osmifinále, ale v šance lize jsme očekávání nenaplnili.
2: The expectation.
1: Olomoucká Sigma tak nastoupí v té prostřední skupině o umístění na hřišti Bohemians a Karviná bude hostit Pardubice. Oba souboje začnou v 15 hodin, stejně jako duely ostravského Baníku s Mladou Boleslaví a Zlína s pražskou Duklou ve skupině o udržení.
0: Baník bude o záchranu bojovat pod vedením už čtvrtého trenéra v této sezóně, Josefa Dvorníka, který dosud vedl rezervu Ostravanů. Jak je na tom, Adame, Baník v tabulce?
1: Je poslední, obod před ním jsou Dukla a Slovácko. A po pěti kolech nadstavové části spadne poslední tým tabulky přímo. Jeho místo převezme Zbrojovka Brno, která už má jistý postup z druhé nejvyšší soutěže. 15. a 14. celek pak čeká baráž. Všechny duely v nadstavbě šance ligy můžete poslouchat na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivá utkání v přímých přenosech bez přerušení potom najdete na webu iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Připomněl to, co už je pravidelným posluchačům radiožurnálu Sport jistě známe, Adam Procházka. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: No a dnes nabídneme i přímý přenos jednoho hokejového utkání. Čeští reprezentanti totiž nastoupí ke svému druhému utkání v rámci českých her v Českých Budějovicích, a to proti Švédsku, tedy proti dosud suverénnímu týmu v rámci evropské hokejové tour. Ten zápas začne v 16 hodin. Samozřejmě ho uslyšíte u nás a také nepřerušovaný v přímém přenosu, třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Aktuálně už se na jihu Čech hraje první dnešní utkání, ve kterém nastoupili Finové proti Švýcarům. No a úvodních 10 minut tohoto duelu zatím tedy žádný gól nepřineslo.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Zní to neuvěřitelně, ale už 8 operací levé nohy absolvovala hvězdná americká lyžařka Lindsay Vonnová po pádu při olympijském sjezdu. A jeden ještě ji tedy zásah čeká. V rozhovoru pro agenturu AP Vonnová řekla, že je stále v režimu přežití, jak to sama nazvala. Poté, co ji málem museli lékaři nohu amputovat, počítá 41-letá sportovkyně s dobou zotavení rok a půl. Proto jedna z nejlepších sjezdařek historie není schopná teď odpovědět, zda by se mohla k lyžování vrátit. Jen připomenu, že původně ukončila Lindsay Vonnová kariéru kvůli řadě zranění v roce 2019. O 5 let později s částečnou náhradou kolena se vrátila a později i do bývalé formy. Letos na konci února si ale přetrhla skřížený vaz v kolenu. I tak v olympijském sjezdu startovala. O pouhých 9 dnů později po těžkém zranění. Už po 13 sekundách jízdy na sjezdovce v Cortině d'Ampezzo však zavadila obranku a při pádu utrpěla komplikovanou zlomeninu nohy. Rekonvalescence Lindsay Vonnové tedy pokračuje 8 operací za ní, jedna ještě před ní. Držíme jí palce, aby se jednou mohla, byť už třeba ne k nějakému ostrému závodu, na lyže na nějaký ten svah postavit. Je 12 hodin 22 minut, z Radiožurnálu Sport přejeme příjemnou sobotu.

0: To, o čem se v hokejovém zákulisí mluvilo, je teď definitivně jasné a už je to známé i veřejně. Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrátí ze švýcarského Cugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal z oceláři dva české tituly, poté tedy zamířil na své první zahraniční angažmá, ze kterého se vrací, a to tam, kde to dobře zná. Tedy do Werk Arény, do šatny Třince. Aktuálně je Daniel Voženílek součástí českého národního týmu, který se chystá na světový šampionát, a další herní prověrkou bude dnes o 16 hodin utkání v rámci českých her v Českých Budějovicích, a to sice zápas proti Švédsku. Aktuálně se v Budvar Aréně hraje první dnešní duel tohoto podniku Jirohaki Tour, ve kterém po 17 minutách splále platí Švýcarsko-Finsko nerozhodně 0-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál posloucháte v půl jedné. Další zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude nový zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci, řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dřív řekl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Státní zdravotní ústav varuje před šířením svrabu. Letos se jim nakazilo meziročně o 40% víc lidí. Nárůst mohl ovlivnit i nový způsob hlášení nákazy. I přesto je ale podle odborníků svrab na vzestupu. Minulý rok byl nejvyšší počet nakažených od roku 1993. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o filmové ceny Oscar. Podle agentur AFP a Reuters o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje. A Strahovský klášter v Praze dnes zve na norbertinské slavnosti. Připomínají zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta. Návštěvníci budou mít třeba možnost zdarma vstoupit do běžně nepřístupného opatského refektáře nebo románských sálů. Na Strahovské nádvoří pak budou celý den hudební vystoupení, klášterní jarmark a také ukázky historických grafik a kaligrafií. Sport. Basketbalová reprezentantka Emma Čechová se uvedla 16 body ve svém prvním přípravném zápase WNBA. Spolu s Eliškou Hamzovou přispěli k vítězství Minnesota nad Torontem 73-66. Obě Češky bojují o jedno ze 12 míst na soupisce pro ligovou sezónu. Zámořská soutěž odstartuje příští pátek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v Praze na okruhu u Běchovic na D10 nebezpečí u Mladé Boleslavy. Na východní části Pražského okruhu směrem ze Štěrbohol na Černý most z Bystřete těsně před sjezdem na Běchovice. Mezi pruhy leží Tvárnice. Na výjezdu z hlavního města po D10 směrem na Turnov nabíráte kratší zdržení kvůli omezení u sjezdu na Horní Počernice. Na 3,5 kilometru se projíždí pouze pravým pruhem. Fronta je do 5 minut. Na D10 o kus dál směr Turnov buďte velmi opatrní kousek před Mladou Boleslaví, přesněji mezi sjezdy na Bezděčín a Jičín. Na 43,5 kilometru hlásíte zvěř v blízkosti vozovky.
4: Je v příkopu srna živá mezi jakýkoliv zábrany a už má nakročíno jakoby směrem na dálnici.
3: Silnice 7 Praha Slaný na úrovni letiště stále popojíždí zhruba 10-minutové fronty v obou směrech. Od okruhu přibrzdíte za nájezdem z Evropské, od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice okolo 2. kilometru. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů přetrvává zdržení před omezením u Petrohradu. V koloně strávíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 37 minut, sobota 2. května, venku krásné jarní počasí, někde stoupají teploty už i přes 20 stupňů, takže vlastně ideální podmínky k tomu vyrazit ven za aktivním sportem. No a třeba také zkusit Nordic Walking. Právě na tuhle aktivitu se zaměřujeme ve vysílání radiožurnálu Sport v pravidelných radách rekreačním sportovcům v posledních týdnech. Nordic Walking neboli severská chůze, kromě sportovního oblečení a obuvi, k ní potřebujete také speciální hole. Jak je vybrat? O tom teď budeme mluvit s Tomášem Perutkou. Tomáši, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak tedy vybrat ty správné hole na Nordic Walking?
1: No, ještě než se budeme věnovat odpovědi na tu otázku, tak já mám na tebe takový speciální dotaz, nebo možná chyták,
0: schválně,
1: jak na tom jsi. Jestli pak ty jsi schopen poznat rozdíl mezi holemi na Nordic Walking a mezi trekovými holemi? Já se na to ptám, protože si to lidi často pletou. Jak jsi na tom ty?
0: No, nikdy jsem je nepoužíval, nikdy jsem je vlastně v ruce nedržel, ale trekové bych řekl, že se používají na nějaké ty túry v horách. Nordic Walking, tam pokud jsem poslouchal radiožurnál Sport dobře v minulých týdnech, tak se vlastně zapojuje celé tělo. Řekl bych, že možná hole na Nordic Walking jsou delší?
1: No, takový viditelný na první pohled rozdíl je ten, že ty hole na Nordic Walking, tak ty nejčastěji bývají pevné, že se neskládají, nemůžeš si je složit do batohu.
0: Aha.
1: A hlavní takový viditelný rozdíl je, že ty hole na severskou chůzi neboli Nordic Walking mají takové speciální poutko, které vypadá jako rukavička, a díky tomu tu hůl můžeme vypustit z ruky, když se odrazíme, a potom si zase zpátky, jak bych to tak řekl, nahodit do ruky. Za to ty trekové hole, tak s těmi se můžeme setkat častěji, ty jsou rozšířenější, většinou jsou skládací, takže si je pohodlně můžeme složit do batohu, jsou tedy skladné a lépe se přenáší. No a když se budeme bavit o úchytu, tak ty trekové hole, tak ty mají volný úchyt pouze páskem přes ruku. Tak to je takový na první pohled patrný rozdíl. No a teď už tedy k té otázce, kterou jsi se ptal, jak tedy vybrat hole na Nordic Walking. Tak musíme si ujasnit tři zásadní věci, které nás budou zajímat v tomto směru, a bude to jednak, jakou délku zvolit. Tady bychom rozhodně neměli typovat nějak od oka, ale měli bychom změřit svoji tělesnou výšku, a pozor, tady měříme tělesnou výšku i s botama, v kterých budeme tu severskou chůzi absolvovat. Ta délka té hole by, pokud se změříme i s botami, tak délka hole by měla odpovídat 68% naší tělesné výšky, včetně bot. No a ještě jedna taková pomůcka, pokud zapíchneme tu hůl do země, tak by loket měl vytvořit pravý úhel. Druhá věc, na kterou bychom se měli zaměřit, tak to je materiál. Tady jsou dva základní typy holí, buď hliníkové, anebo karbonové, zjednodušeně řečeno karbonové, tak ty jsou dražší, kvalitnější. No a třetí věc, tak to je typ hole, to je možnost buď zakoupit si nebo vybrat si hůl s pevnou délkou, která se neskládá, anebo ten druhý typ, a to je teleskopická hůl, to je ta skládací, která se dá složit do batohu a je nastavitelná.
0: To znamená, může ji používat třeba i někdo jiný než jenom já.
1: Ano, přesně tak, protože si může nastavit samozřejmě délku.
0: Říká Tomáš Perutka, náš reportér, který si Nordic Walking jistě mnohokrát vyzkoušel. Když se tedy dostaneme k těm parametrům, tak můžeš je třeba, Tomáši, ještě rozvést trochu podrobněji, přece jenom někomu to může trošku připadat složitější, tak je tam ještě třeba nějaká záludnost další?
1: Tak u té délky tam asi nejjednodušší, jak jsem říkal, při zapíchnutí hole by měl ten loket svírat úhel 90 stupňů. Pokud zvolíme špatnou délku hole, tak nám to může způsobit více škody než užitku, například bolest způsobenou namožením paží, zad nebo krku. Co se týká toho materiálu, když bychom to měli vzít trošku podrobněji, tak karbonové hole, ty jsou prostě jednoduše lehčí, méně vibrují, to znamená méně namáhají naše klouby, za to ty hliníkové, ty jsou zase odolnější odolnější, ale také levnější. Ta hliníková hůl tak ta má nevýhodu, že je těžší a všechny otřesy jdou do našeho těla. V případě, že ty hliníkové hole mají nějaké to tlumení, tak jsou většinou složeny právě z více kusů, no a potom je otázkou, jak dlouho ty spoje vydrží a za jak dlouho budeme muset tu hliníkovou hůl vyhodit. U těch karbonových, u těch dražších, u těch kvalitnějších, tak tam platí, že čím více karbonu se v holi nachází, tím je hůl lehčí a otřesy tím méně přechází do našeho těla. To procento karbonu, to bychom měli volit podle naší hmotnosti. Čím více vážíme, tak tím více karbonu by hůl měla mít, aby nás takzvaně podržela a aby dobře pružila. No a co se týká toho typu hole, tedy buď pevné nebo skládací, no tak ty pevné hole, tak ty jsou lehčí, lépe tlumí nárazy, mají vyšší odolnost. No a výhodu mají také v tom, že rukavička, hrot, to je tedy ta část, kterou se zapichuje ta hůl do země nebo do podložky, a rukojeť, tak to se všechno dá na takovéto holy v případě opotřebení vyměnit, takže ta pevná hůl nám v podstatě může sloužit strašně dlouhou dobu. Kdežto ty hole skládací, tak ty mají sice nastavitelnou délku, jak jsme se bavili o tom,

0: něco, nějaká další vychytávka, kterou by člověk měl třeba znát, že by mu to mohlo nějakým způsobem zkrátka následně ovlivnit právě provozování téhle severské chůze?
1: No, pokud chceme mít maximální komfort, tak bychom se určitě měli ještě zaměřit také na grip neboli rukojeť. Tady existuje několik typů. Nejkvalitnější a nejkomfortnější jsou korkové gripy, které se časem přizpůsobí tvaru naší ruky a jsou proto tou nejpohodlnější variantou. Ten materiál korkového gripu navíc odpuzuje pot a skvěle absorbuje nárazy. Dalším typem jsou pěnové gripy. Ty jsou nejměkčí. Pěna také výborně absorbuje vlhkost z upocených rukou, ale zase tak dobře nepohlcuje nárazy. A potom existují ještě gripy gumové. Ty sice dobře pohlcují nárazy, ale zase nedokážou dobře absorbovat pot. A speciální variantou je prodloužený grip, kde jeho materiál pokrývá i část hole pod úchopem a takovéto hole přijdou vhod zejména při výšlapech do kopce, protože místo úpravy délky hole je jednodušší tu hůl zkrátka chytit trochu níže a zbytečně se tak nemusíme zdržovat. No a ještě doplním jednu věc. Docela zásadním prvkem jsou také hroty k holím na Nordic Walking, protože je to sice drobný, ale důležitý prvek výbavy. Správný výběr hrotů totiž zásadně ovlivní komfort, bezpečnost a také efektivitu naší chůze, nebo chcete-li severské chůze. Existují buď gumové konce, gumové hroty, těm se říká takzvaně botičky, a potom ostré hroty. Ty gumové, takzvané botičky, tak ty slouží speciálně k chůzi na tvrdém povrchu, kde jedna tlumí vibrace a také poskytují optimální přilnavost, a ty ostré hroty, tak ty jsou nezbytné pro pohyb v přírodě a na měkkém terénu, kde zajišťují stabilní oporu.
0: No, není to jen tak vybrat ty správné hole na Nordic Walking neboli severskou schůzi. Teď nám všechny potřebné tipy dodal ve vysílání Radiožurnálu Sport Tomáš Perutka. Tomáši, díky a hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Je 12 hodin skoro 46 minut, teď je tady skupina Kabát.

0: Fotbalisté Ústí nad Labem jsou stále v šance lize, tedy v šance národní lize. Ve hře o postup do baráže, o postup do nejvyšší soutěže. Ze 6. místa mohou svou aktuální 7-bodovou ztrátu na 3. Artis Brno snížit Severočeši v dnešním utkání, ale budou to mít těžké. V 17 hodin totiž nastoupí na půdě už jistého postupujícího do šance ligy, tedy první zbrojovky Brno. No a velkou zásluhu na tom, že jsou fotbalisté Ústí nad Labem stále ve hře o postup do baráže, o šance ligu, má veterán v brance Tomáš Grigar. Ten odchytal všech 25 zápasů této sezóny, přesto není jisté, jestli bude v severočeském klubu pokračovat i v příštím ročníku.
1: Tady jde o to, že když najdu lepšího golmana, tak já tady prostě budu končit. Hledá se golman, hledá se trenér golmanu, dá budu plnit své povinnosti do 36. a uvidím, co se vznikne.
2: Řekl 43-letý golman. Ústecký sportovní ředitel Jakub Dobijáš ale nevyloučil, že zkušený Grigar v klubu zůstane. Určitě ale ne na pozici trenéra gólmanů. Bývalý dlouholetý brankář Teplic by se setrvání v Ústí rozhodně nebránil.
1: Poskládali tady dobrý tým, dobrou partu a myslím, že tady vidět. A projeli jsme 3. ligu úplně jednoznačně. Tam nebyl soupeř, který by byl lepší než my. A teď v druhé lize myslím, že hrajeme hodně důstojnou roli a soupeři musí mít strach, když jdou k nám nebo my k ním.
2: Ústečtí fotbalisté na to mohli být ještě lépe. V úvodu jarní části doma ztratili všechny body v zápasech s Kroměříží a Příbramí.
1: Určitě je to škoda. Trošku na začátku té sezony toho Hřiště nebylo dobrý a to nám nevyhovovalo. Byl to spíš takový boj a nakopávaná. Teď, když se ta trava zvedla, tak hráme i dobrý fotbal. Myslím, že divákům se to musí líbit, goly padají. Je to škoda, ale zase některé zápasy jsme zvládli se štěstím, takže se to nějak srovnalo asi a jsme rádi za to, co máme.
2: Ústí se drží v horní polovině tabulky, stále ještě může usilovat o postup do baráže.
1: Před sezonou jako asi nikdo jako nečekal, že budeme hrát takhle jakoby nahoře. Když budeme hrát kolem toho 10. a 8. místa, takže že to bude OK, všichni budou spokojení. Byla by to dobrá snadná, kdybychom se dostali do baráže a zahrali si. Jako, proč ne? Jako, půjdeme vyhrát každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě náš cíl byl být do 8. místa, je problém se záchranou, to si myslím, že jsme jednoznačně splnili. Vedení musí být spokojeno to, co předvádíme, jak hrajeme, kde jsme, jako nováček druhé ligy.
2: Velmi dobře si v sezóně vede také nestárnoucí Tomáš Grigar, i když nulu udržel jen v 5 zápasech.
1: Na podzim byla jenom jedna, ale je to vyklupené tím, že hrajeme otevřený fotbal nahoru dolů a naše zápasy nekončí 1-0 nebo 0-0, maximálně 1-2 za 2-3 měsíce. Hráme to pro diváky a myslím, že to musí ocenit.
2: Řekl Tomáš Grigar. V dalším utkání se Ústí představí odpoledne v souboji týmu s nejvíce vstřelanými góly na hřišti zbrojovky Brno, která si už zajistila postup do první ligy. S Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.
0: A aby byly informace na Radiožurnálu Sport k 26. kolu šance národní ligy kompletní, tak dodám, že už bylo dohráno střetnutí mezi Chrudimí a Béčkem Sparty, skončilo nerozhodně 2-2 a v 16 hodin se proti sobě postaví týmy Opavy a Kroměříže. No a aktuálně, co se ve světě sportu děje, hraje se třeba první dnešní utkání českých hokejových her v Českých Budějovicích. Švýcarsko po první třetině prohrává s Finskem 0-2, protože Severané udeřili dvakrát během 48 sekund 18. minuty a vytvořili si tak dobrou výchozí pozici do dalšího pokračování tohoto duelu. Čeští hokejisté se chystají na své druhé vystoupení v rámci českých her, nastoupí od 16 hodin proti Švédsku. No a zajímat nás dnes bude také ještě jeden hokejový zápas, protože čeští mladí reprezentanti do 18 let na světovém šampionátu na Slovensku budou hrát o bronzové medaile od 15 hodin. A to proti Lotyšsku.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 60 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda. Ex-velvyslanec při NATO Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. NATO aktuálně zjišťuje podrobnosti o stažení části amerických vojáků z Německa. Hokejovou reprezentaci do 18 let čeká na mistrovství světa zápas o bronz. Na silnici z Prahy do Slaného před omezením u letiště trvá zdržení v obou směrech. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO, oznámil to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Od jmenování Landovského chce naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
2: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty a máme ten program. I vojenské nemocnice a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
0: Babiš už dřív řekl, že Česko letos nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Podle bývalého premiéra Petra Fialy z ODS loni země vydala na obranu přes 2% HDP. Severoatlantická aliance spolupracuje se Spojenými státy, aby se seznámila s podrobnostmi o plánu snížit počet amerických vojáků v Německu. Na síti X o tom informovala mluvčí NATO Alison Hartová. Washington chce z Německa stáhnout 5000 svých vojáků, a to postupně v příštích 6 až 12 měsících. Podle Hartové to ukazuje, že je nutné, aby Evropa víc investovala do obrany a převzala větší odpovědnost za bezpečnost aliance. V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku poblíž stezky Českem a trasy Hřebenovka. Říká to ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
3: Ta útulné místo, které můžeme mít pod kontrolou, můžeme zajistit, že tam bude pořádek a že třeba ty lidi místo toho, aby šli na toaletu někam tady za plot někomu na soukromý pozemek, tak si dojdou na místo, které je k tomu určený. Takže já myslím, že ten efekt je pozitivní.
0: Hra slovenského dramatika Viliama Klimáčka Kurýr má zpoždění má večer premiéru ve Východočeském divadle v Pardubicích. Autor je napsal přímo pro pardubický soubor. Podle tvůrců jde o melancholickou komedii, která vychází hlavně z mezilidských vztahů. Režie se ujal Filip Nukols.
4: Je to spíš ta ne prvoplánová komedie, kde pro ty vtipný místa si divák musí vlastně trošku jako dojít, ale což znamená, že to není nijak zatěžkaný, že já si přeju po hercích, aby mě splnili sen a hráli to na velmi lehkých nohách, tak jako až skoro nedivadelně, aby to mělo takový jako lehký valčík v sobě.
5: Sport. Hokejisté do 18 let můžou získat první medaili ze světového šampionátu od roku 2014. O bronz se utkají s Lotyšskem. Hrát se začne za 2 hodiny. Češi se v Trenčíně můžou opřít o diváckou podporu. Mluví o tom kapitán Petr Tomek, který jako jediný z týmu hraje pravidelně dospělý hokej.
6: Já jsem si za ten rok, co jsem v té extralize odehrál, na to zvykl. Je to pro mě nejvíc, že můžu hrát pro ty lidi. Ať už jsou to rodiče, anebo prostě fanoušci, co vás ženou celou dobu dopředu. A tohle je jenom prostě začátek každého z nás na mistrovství světa, že nás dopředu na Slovensku, ženou i slovenští fanoušci.
5: Ve finále se Slovensko postaví Švédsku v 19 hodin. A fotbalisté Chrudimi remizovali s B týmem Sparty 2-2 a zůstali tak 6 bodů nad sestupovými pozicemi druhé ligy. Na předposlední Jihlavu mají 6-bodový náskok. Spartianská rezerva je ještě o bod horší. Odpoledne nastoupí ještě Opava proti Kroměříži a Zbrojovku Brno čeká Ústí nad Labem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kratší zdržení na D10 za Prahou, o něco delší na sedmičce u letiště. Na dálnici D10 kousek za Prahou směrem na Turnov, u sjezdu na Horní Počernice na 3,5 kilometru pokračují silničáři s pracemi v levém pruhu. Fronta už je velmi krátká, maximálně na 5 minut. Na sedmičce z Prahy do Slaného před omezením u letiště přetrvává o něco delší zdržení, v obou směrech přibližně 10-minutové. V metropoli kvůli výraznému omezení zrychlení provozu v Plzeňské se ode dneška ulicí Vrchlického projíždí obousměrně. Směrem do centra se zdržíte v koloně z úrovně Lidlu přibližně 10 minut. A na silnici 27 směrem z Plzně do Žadce zvolněte za Kralovicemi. Záchranáři tam zasahují u nehody motorkáře, projíždí se Kyvadlově, ale bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Ve zprávách byla řeč o ledním hokeji a poslední vystoupení české reprezentační osmnáctky na mistrovství světa a její souboj proti Lotyšsku o bronz. To bylo ono připomenutí zápasu, který začne v 15 hodin. Na ledě zůstaneme i na začátku další vysílací hodiny na radiožurnálu Sport, protože čeští hokejisté budou hrát svůj druhý zápas v rámci domácího turnaje Euroaki Tour. V Českých Budějovicích nastoupí o 16 hodin proti Švédsku. Aktuálně se v Budvar aréně hraje utkání, ve které má výrazně navrch jiný severský, nebo chcete-li skandinávský tým. Finsko po 28 minutách vyhrává nad Švýcarskem 4-0. No a připomeňme si také noční dění v severoamerické NHL a v jejím playoff. Stanley Cup už zná celkem 7 účastníků druhého kola, nebo chcete-li konferenčních semifinále. Dál postoupil tým Vegas Golden Knights v sestavě s českým útočníkem Tomášem Hertlem. Golden Knights totiž porazili Utah Mamut v brance s Karlem Vejmelkou 5-1 a celou se tím pádem vyhrál tým z amerického státu Nevada poměrem 4-2 na zápasy. No a stejným skóre také Buffalo vyřadilo Boston. Bruins sice dokázali proti Sabres v domácím prostředí skórovat zásluhou české dvojice přihrávající Pavel Zacha a skórující David Pastrňák, jenže to byli jediní hráči Bostonu, kteří se v tom utkání střelecky prosadili. Buffalo se trefilo 4x, takže Sabres vyhráli první sérii playoff NHL po 19 letech a po výsledku 4-2 na zápasy pokračují dál. No a tak jediný zápas číslo 7 se v prvním kole Stanley Cupu bude hrát v sérii mezi Montrealem a Tampou. Ani heroický výkon Jakuba Dobeše v brance Canadiens nezabránil tomu, že Montreal nakonec prohrál s Tampou Bay 0-1 gólem z poloviny prvního prodloužení, který dal Gonçalves, tím pádem tedy Montreal Tampa 3-3 na zápasy a v noci z neděle na pondělí se rozhodne o tom, jestli Lightning nebo Canadiens jako poslední tým postoupí tedy do druhého kola Stanleyova poháru.
1: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.

0: Sobota 2. května, no a pokud jste náruživí, ať už více či méně, tedy velmi do toho zapálení a také velmi dobře trénovaní běžci, tak určitě máte ten zítřejší den ve svém kalendáři pěkně a pěkně tučně tedy zaškrtnutý, protože 5 týdnů po pražském půlmaratonu se v našem hlavním městě bude pořádat další významná běžecká událost. Dá se říci prestižnější a především dvakrát delší. Ano, poběží se maraton. Rozmanitost mezi všemi 12 tisíci účastníků hlavního závodu je přitom obrovská.
1: Cítím se dobře, myslím, že natrénováno mám docela dobře, i když jsem teda 5,5 měsíce po porodu.
2: Říká vytrvalostní závodnice Barbora Jíšová. Na setkání s novináři seděla na stoličce s dítětem v náruči. Maraton poběží poprvé po mateřské pauze. Po přípravě se na náročný fyzický výkon cítí nachystaná.
1: Všechno šlo hezky a každý týden jsem se cítila silnější a řekla bych i vytrvalejší.
2: Jíšová se těší také na to, že bude závodit sama za sebe.
1: Užiju si každou minutu, kdy nepoběžím s kočárkem.
2: Kromě ní ale na staroměstském náměstí odstartují i běžci světové kvality, jako třeba Keňan Justus Kipkorir Limo, který je s osobním rekordem pod 2 hodiny a 5 minut favoritem, nebo také Američan s etiopskými kořeny Teshome Mekonen. Ten se kvůli přípravě vrátil do rodné země.
3: Před měsícem jsem běžel půlmaraton v Praze, potom jsem letěl trénovat do Etiopie. Cítím se skvěle, Prahu mám moc rád a v neděli se mi poběží dobře.
2: Pražský maraton poběží Mekonen poprvé. Veteránem trati je naopak Zdeněk Chmel, který se zúčastnil všech předchozích ročníků.
4: Dobíhat pařížskou ulici, to jsou obrovské emoce a ty teď budu zažívat po 30. Takže přestože člověk nemůže zvednout ty ruce, slzy se derou do očí a ten modrý koberec v Praze je nádherný.
2: 42 kilometrů dlouhá trasa povede zejména podél Vltavy. Závodníci si ale budou moct užít i přeběh Karlova mostu z Malé Strany směrem ke staroměstskému náměstí. O tom, jestli můžou mít dlažební kostky v centru Prahy vliv na celkový čas elitních maratonců, mluví za organizátory Jiří Nečásek.
5: Kostky my jsme spočítali, není jich tak moc, jak se někdy zdá. Určitě v Praze ta trasa není třeba tak rychlá jako ve Valencii nebo v Berlíně, kde jsou široké, krásné, vyasfaltované ulice, takže tady určitě samozřejmě ty kostky hrajou určitou roli, více zatáček a tak dál. Hodně velká část toho maratonu kopíruje trasu půlmaratonu a jak víte, čas náš letošní 58.14 je opravdu špičkový.
2: Říká zatím organizátorů Jiří Nečásek. Pražský maraton začne v neděli v 8 hodin. Z pražského výstaviště Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: No a na místě bude také Radiožurnál Sport, a to prostřednictvím našeho mobilního vysílacího studia stříbrného Airstreamu, do kterého v průběhu celého toho dopoledne a také popoledne zavítají zajímaví hosté. Věříme, že přijde třeba kanuista Martin Fuchsa, olympijský vítěz z Paříže před 2 lety, který se chystá na svůj první maraton. Jak ho tedy zaběhne, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte a třeba právě tedy dojde i na dojmy samotného elitního českého sportovce. A nejen Martina Fuchsu určitě přivítáme v našem stříbrném Airstreamu zítra v rámci pražského maratonu.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Je 13 hodin skoro 20 minut a ze Španělska přišla nepříjemná zpráva pro Real Madrid. Jeho kapitán Dani Carvajal totiž přijde kvůli zranění nejméně o dva ligové zápasy. 34-letý španělský fotbalista a obránce si včera na tréninku poranil malíček na noze a klub potvrdil, že se jedná o zlomeninu. Podle médií nebude moci hrát Carvajal minimálně 2 týdny. Po sezóně mu navíc v bílém baletu končí smlouva a navíc není jasné, nakolik zlomený prst může ovlivnit Carvajalovu případnou nominaci na světový šampionát. Pokud jde o situaci ve španělské lalize, tak tam Realu Madrid zbývá odehrát 5 zápasů, nejbližší zítra na Espanyolu Barcelona. Už po něm může mít teoreticky největší rival, tedy Barcelona, jistý titul, protože Katalánci vedou aktuálně tabulku La Ligy o 9 bodů. No a pokud dnes tedy uspějí v duelu, který začne v 21 hodin na stadionu Osasuny, no a zítra Real Madrid v zápase proti Espanyolu zaváhá, tak už tedy Barcelona může případně slavit mistrovský titul. Tady u nás doma má k mistrovskému titulu blíže pražská Slavia, která se dnes na úvod nadstavby ve skupině o titul představí v Liberci v duelu, který začne v 18 hodin. Už 15 hodin začne nadstavbová část nejvyšší domácí fotbalové soutěže 4 zápasy. Ve skupině o udržení nastoupí Baník Ostrava proti Mladé Boleslavi. Zlín přivítá pražskou Duklu. A ve skupině o 7. až 9. místo, neboli chcete-li o umístění, kde se tedy hraje vyřazovacím pavoukem, tak se v prvním utkání Bohemians potkají se Sigmou Olomouc a Karviná s Pardubicemi. Všechny duely vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě přiblížíme v pořadu s mikrofonem za sportem a celé je můžete tedy od 15 hodin poslouchat na internetu, na stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A to samé bude platit také pochopitelně o tom zmíněném dnešním jediném duelu skupiny o titul Slovan Liberec, Slavia Praha s výkopem v 18 hodin.

0: Člověk si říká, že některé věci ani nemohou být jinak, ale jak se ukazuje, tak mohou. A tak tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez hokejového týmu Kanady. Oznamenali to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu, kteří zkrátka nenašli dohodu. Výběr Kanady se přitom Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil od roku 1984. Jisté je, že letošní 98. ročník Spenglerova poháru se v Davosu uskuteční tradičně od 26. do 31. prosince s finálovým zápasem, tedy na silvestrovské poledne. Potvrzenými účastníky jsou zatím americký výběr hráčů z univerzit, švédská Frölunda, samozřejmě domácí Davos, další švýcarský tým Langnau, který vyhrál loni, tedy loni vyhrál domácí Davos, aby to bylo přesně. No a další dva účastníci Spenglerova poháru budou oznámeny později. A věřme, že se dostane třeba i na český tým, který se pravidelně účastnil také v minulých letech, třeba Pardubice, a v minulých sezónách také pražská Sparta se tradičně účastnili Spenglerova poháru. Kdo tedy k té zmíněné čtveřici přibude a pořadatelé to oznámí v dalších týdnech, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. No a pokud je o hokej, tak v českých Budějovicích se hraje první dnešní utkání v rámci domácího tedy turnaje Eurohockey Tour, na kterém čeští hokejisté nastoupí o 16 hodin proti Švédsku. Konec druhé třetiny duelu, ve kterém zatím má Finsko jasně navrch, na Švýcarském totiž vede už 5-1.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 13 hodin 30 minut. Zprávy Ajana Gulda. Do konce letoška by měl v Česku vzniknout portál s informacemi o přístupnosti volebních místností lidem s handicapem. A do konce příštího roku má začít fungovat jednotné kontaktní místo pro objednání asistence při cestě vlakem. Všechny úřady a instituce budou muset na webu informovat o přístupnosti svých budov. Počítá s tím Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2030, který schválila tento týden vláda. V pásu od Ústeckého kraje až po Jihmoravě hrozí vznik požárů. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a současného tepla. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí až do zítřejší noci. Lidi by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Meteorologové taky nedoporučují vypalovat trávu nebo používat vařiče a jiné otevřené zdroje ohně. V příštím týdnu by mělo podle předpovědi pršet a nebezpečí požáru by se tak mohlo snížit. Ruský dron ráno zasáhl minibus v jeho ukrajinském Chersonu. Podle šéfa vojenské správy tamní oblasti Olexandra Prokudina na místě zemřeli dva lidi. Dalších 7 převezli záchranáři se zraněními do nemocnice. Dopoledne pak bezpilotní letoun zaútočil na další autobus a zranil řidiče. Prokudin taky informuje o 2 teenagerech, které těžce zranil jiný úder ve městě. Škody a raněné po náletech ruských dronů hlásí i Charkovská oblast. Ve městě Vasiščeve jižně od Charkova způsobili požár 2 rodinných domků a garáže. A přesně před 15 lety zabili speciální jednotky amerického námořnictva v Pákistánu teroristu Usámu bin Ládina. Zakladatel islamistické teroristické organizace Al-Káida stál mimo jiné za útoky na newyorská dvojčata v září roku 2001. Bin Ládin byl podle amerických úřadů zodpovědný i za desítky teroristických útoků po celém světě, při kterých přišli o život tisíce lidí. Sport. Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot Formule 1 a 4-násobný paralympijský vítěz v cyklistice Alessandro Zanardi, informovala o tom jeho rodina. Zanardi zasáhl ve Formule 1 do 5 sezon, pak se přesunul do série kart. Tam v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 za Poděbrady, situace na D10 za Prahou i za Brodci. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zbystřete kousek před sjezdem na Jičín. Na začátku lanového mostu přes Labe na 40,5 kilometru havarovalo osobní auto, narazilo do pravých svodidel a otočilo se do protisměru. Stojí sice v odstavném pruhu, na místo ale právě dorazili hasiči a ti zablokovali i pravý. Projedete tak pouze levým pruhem, díky slabšímu provozu se ale výrazněji nezdržíte. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova před omezením u Horních Počernic na 3,5 kilometru naberete už jen velmi krátké zdržení. Na D10 o kus dál za sjezdem na Brodce zvolněte na 37. kilometru. Na vozovce leží sražená srnka. Sedmička, výjezd z hlavního města směr Slaný a před omezením u letiště kolona z odbočky na Horoměřice zhruba na 10 minut. Podobný čas ztratíte i z druhé strany ve frontě z druhého kilometru. A přímo v centru Prahy nehoda v křížení Legerovy a Anglické ulice. 2 havarovaná osobní auta výrazně blokují provoz do Holešovic. Nesouvislá fronta se sune už z Nuselského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Nevím, s kým je Avril Lavigne, ale já vím, že jsem teď ve studiu Radiožurnálu Sport s Adamem Weidenthalerem. Adame, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A to proto, že se chystá další velký sportovní přehled. Začneme fotbalem, protože v řadě evropských lig se bude hrát o přiblížení k titulu, třeba v Anglii Arsenal, ve Francii Paris Saint-Germain nebo ve Španělsku Barcelona, nebo o vyhnutí se sestupu v Bundeslize, o něj bude bojovat tedy o ten nesestup Union Berlin nebo v Premier League West Ham. No a v české lize máme podobné výhledy. Připomeneme je tedy hned na úvod velkého sportovního souhrnu.
1: Začíná nastavová část fotbalové ligy. Ve skupině o titul ji rozehrají týmy Liberce a Slávie, a to v 18 hodin. Ve skupině o umístění Bohemians vyzvou Olomouc a Karviná nastoupí proti Pardubicím. Oba zápasy začnou v 15 hodin, tedy zhruba za hodinku a 20 minut. Olomoučanům unikla v závěru základní části účast v elitní skupině, což mrzí i stopera Abdullaheho Silu, jak řekl v rozhovoru pro web Sigmy.
2: Čekali jsme, že skončíme v elitní šestce. Bohužel se to nepovedlo. Je to zklamání, ale nemůžeme tak koukat na celou sezónu. Hráli jsme dobře v konferenční lize, došli jsme až do osmifinále, ale v šance lize jsme očekávání nenaplnili.
1: Ve skupině o záchranu se těšíme na zápasy, které začnou taky v 15 hodin. Baník Ostrava, Mladá Boleslav a Zlín, Dukla Praha.
0: Fotbalisté Chrudimi remizovali s B týmem Sparty 2-2 a zůstali tak 6 bodů nad sestupovými pozicemi ve druhé lize. Na předposlední hlavu mají 6-bodový náskok. Spartianská rezerva je ještě o bod horší. Odpoledne nastoupí ještě Opava proti Kroměříži a Zbrojovku Brno čeká zápas s Ústím nad Labem.
1: Zápasem proti Švédsku budou pokračovat pro hokejové reprezentanty české hry. Utkání začne v Českých Budějovicích v 16 hodin. Za zraněného Michaela Špačka pozvali trenéři třineckého Petra Sikoru. Zdravotní problémy pak nepustí do zápasu ani Filipa Hronka. Petr Sikora se na prvním tréninku seznamoval s novými spoluhráči a pomohli mu v tom mladší hokejisté v národním týmu. Bývalý kapitán české reprezentační dvacítky Sikora popsal, jak vnímá přechody z extraligového Třince mezi reprezentační juniory a teď do seniorské reprezentace.
3: Sebevědomí to dodá, ale chlapci hokej nad tím. Lehčí krok je z toho chlapského právě k těm juniorům, takže to je dobrá, myslím, že i pro hlavu změna z toho dospělého hokeje na měsíc skočit za klukama na ten juniorský hokej. Moc tady ještě kluky neznám, ale samozřejmě je vnímám a vím o nich, takže je určitě lepší, když je taká brána mladší, je to takové veselější, takové divočejší.
1: Utkání Česko-Švédsko začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne ve zpravodajských pravidelných vstupech, podobně jako už zmíněnou fotbalovou ligu. Přímé přenosy všech těchto zápasů najdete na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Teď hrají na českých hokejových hrách Švýcaři s Finskem. Stav je 1-5 po druhé třetině.
0: Hokejista David Pastrňák dal díky asistenci Pavla Zachy gól. Boston přesto prohrál 1-4 s Buffalem a vypadl tak z playoff NHL hned v prvním kole. Končí také Utah s brankáři Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem, a to po prohře 1-5 s Vegas s Tomášem Hertlem. Obě série skončily 4-2 na zápasy. 3-3 na utkání je to mezi Montrealem a Tampou. Hosté totiž v noci zvítězili 1-0 v prodloužení na ledě Canadiens. Domácím nestačilo ani 32 zákroků Jakuba Dobeše.
1: Hokejisté do 18 let můžou získat první medaily ze světového šampionátu od roku 2014. O bronz se utkají s Lotyšskem. Hrát se začne za hodinku a 20 minut. Češi se v Trenčíně můžou opřít o diváckou podporu. Mluví o tom kapitán Petr Tomek z Karlových Varů. On jako jediný z týmu toho současného do 18 let totiž hraje pravidelně dospělý hokej.
4: Já jsem si za ten rok, co jsem v té extralize odehrál, na to zvykl, je to pro mě nejvíc, že můžu hrát pro ty lidi. Ať už jsou to rodiče, anebo prostě fanoušci, co vás ženou celou dobu dopředu. A tohle je jenom prostě začátek každého z nás na mistrovství světa, že nás dopředu na Slovensku ženou i slovenští fanoušci.
1: Ve finále šampionátu do 18 let se představí Slováci proti Švédsku v 19 hodin.
0: Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Cugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal s oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu 30-letého hráče, který aktuálně bojuje v reprezentaci o start na světovém šampionátu ve Švýcarsku, informovali na svém webu.
1: A extraligové Kladno pak posiluje Filip Přikryl, muž, který má na kontě 5 startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezony působil naposledy v Českých Budějovicích.
0: No a ještě jednou hokej, tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez týmu Kanady. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku začal hrát před více jak 100 lety, pravidelně účastnili od roku 1984.
1: Basketbalová reprezentantka Emma Čechová se uvedla 16 body ve svém prvním přípravném zápase WNBA. Spolu s Eliškou Hamzovou přispěli k vítězství Minnesota nad Torontem 73-66. Obě Češky bojují o jedno ze 12 míst na stoupisce pro ligovou sezonu. Zámořská soutěž odstartuje příští pátek.
0: Do sprintu vozů Formule 1 a ve velké ceně Miami odstartuje v 18 hodin z první pozice Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa porazil aktuálního lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega

0: Fotbalisté Burnley sestoupí z Premier League do Championship. To už je jasné více než týden. Fanoušci anglického klubu teď musí zkousnout další porážku a k tomu ještě dost možná ze spaní budí hity Michaela Jacksona. Vysvětlíme to v hitech sociálních sítí s Adamem Procházkou. Adame, vítej.
1: Hezký den, Burnley a Michael Jackson, to je spojení, ze kterého si dělají fanoušci anglického fotbalu legraci od čtvrtka. To se totiž dočasným trenérem do konce sezóny v Burnley stal Mike Jackson, takže už asi chápete. A už jsme vám v hitech sociálních sítí před dvěma dny říkali o tom, jak si fanoušci soupeřů z Burnley utahují sestup týmu trenéra Jacksona, označují například jako smooth relegation, tedy v překladu hladký sestup, to je samozřejmě odkaz na píseň Michaela Jacksona Smooth Criminal. No a ještě na vyšší úroveň posunul vtípek klub Leeds United. Ten už je velice, velice blízko záchraně v Premier League. Včera navíc porazil právě Burnley 3-1. No a poslechněte si, jaká muzika začala po finálovém hvizdu na stadionu Ellen Road hrát. To právě zmíněná skladba Smooth Criminal od Michaela Jacksona. Na sociální síti X sdílel video ze stadionu účet Out of Context Football Manager. Můžete se na to podívat sami. Příspěvek má už přes 2 miliony zhlédnutí. Na záběru jsou taky fanoušci Leedsu, kteří po chvíli začnou známou píseň zpívat ze všech sil směrem k hostujícímu sektoru, kde právě stojí skleslí příznivci sestupujícího Burnley. Tak je otázka, jestli se fanouškům Burnley hudba Michaela Jacksona nezačne trochu příčit, protože spousta příznivců ji může mít spojenou právě se sestupem do druhé nejvyšší anglické soutěže.
0: Anglickou Premier League budeme ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě sledovat i dnes, a to nejen prostřednictvím hitů sociálních sítí, protože se budou hrát celkem 4 zápasy 35. kola a ty mohou, Adame, vlastně dost napovědět také, kdo sestoupí vedle Wolverhamptonu a právě také Burnley, protože West Ham a Tottenham jsou ty nejohroženější týmy a West Ham půjde dnes do akce o 16 hodin proti Brentfordu.
1: Přesně tak, půjde proti Brentfordu, zároveň je otázka, jestli sestoupí Tottenham, to by byla velká senzace a zatím to tak vlastně vypadá, takže to je zajímavý souboj o udržení mezi Tottenhamem a West Hamem.
0: A mezi dvěma českými fotbalisty, Tomášem Součkem a Antonínem Kinským. I proto samozřejmě tohle přetahování se mezi kladiváři a Spurs budeme na radiožurnálu Sport ostře sledovat. Teď tedy hity sociálních sítí s Adamem Procházkou. Díky za ně.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Právě připravuje Jana Gulda.
2: Rozpočet na příští rok bude podle premiéra Babiše zaměřený hlavně na investice. Meteorologové varují před vysokou aktivitou klíšťat v celém Česku. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích proti Švédsku. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové na 40,5 kilometru před sjezdem na Jičín vyšetřují nehodu. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Rozpočet na příští rok by měl být podle premiéra vysoce proinvestiční. Andrej Babiš z hnutí ANO vysvětlil, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatů nebo nemocnic. Peníze mají dostat i bezpečnostní složky. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
3: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
2: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zelenský na síti X napsal, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a je připravený předat zkušenosti. Předseda slovenské vlády pak v prohlášení uvedl, že i přes rozdílné názory na některá témata si Bratislava přeje dobré a přátelské vztahy s Kyjevem. Fico dodal, že se setká se Zelenským osobně v pondělí v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společenství. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí i v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
4: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést je do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
2: Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Český klub českých turistů vyznačil novou 13-kilometrovou trasu z Krásné Lípy na Děčínsku do saské soutěsky Oberschleuse, český horní splav. Trasa vede už existujícími cestami, bylo ale potřeba sjednotit její značení, říká značkař klubu českých turistů Václav Nič.
5: Přeznačilo se to všechno na červenou značku. Spolupracovali na tom obě správy Národního parku, správa Národního parku České Švýcarsko a Saské Švýcarsko, protože je to přeshraniční trasa, a OPS České Švýcarsko.
6: Sport. Českou hokejovou reprezentaci čeká v Českých Budějovicích druhé utkání v rámci českých hokejových her. Do utkání proti Švédům zasáhne i Petr Sikora. Třinecký útočník nahradil zraněného Michaela Špačka. Asistent trenéra Jiří Kalous o Sikorovi říká.
7: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč, na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
6: Utkání Česko-Švédsko začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos najdete například v aplikaci Můj rozhlas. A už za hodinu vstoupí 4 fotbalové týmy do nadstavbové skupiny o záchranu. Ostrava vyzve Mladou Boleslav a Zlín nastoupí proti Dukle. Ve stejný čas se v play-off o umístění střetnou Bohemians s Olomoucí a Karviná s Pardubicemi.
0: Zelená vlna
8: Známe lepší cestu.
9: Nehody na D11 za Poděbrady, také na silnici 38 u Kolína. Na D11 z Prahy do Hradce zpozorněte kousek před sjezdem na Jičín. Na 40,5 kilometru na začátku lanového mostu přes Labe odklízejí následky po nehodě v odstavném pruhu. Částečně ale zasahují i do pravého, průjezdný je tak pouze levý pruh. Provoz je slabší, nezdržíte se. Na silnici 38 na trase Nymburk-Čáslav dejte pozor na obchvatu Kolína. Těsně před sjezdem na Uhlířské Janovice narazilo osobní auto do svodidel. Na místě jsou policisté, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Na silnici 27 směrem z Plzně do Žadce se zpomaluje za Kralovicemi. Řeší tam nehodu motorkáře, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. A7, výjezd z Prahy na Slaný a Chomutov. Před omezením u letiště Fronta z odbočky na Horoměřice zhruba na 5 minut. O něco delší se sune z druhé strany z druhého kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: Třikrát v tomto roce si fleretista Alexandr Šupenič na turnajích světového poháru mohl vyskočit na stupně vítězů. Věřil, že to zvládne znovu, navíc v den svých 32. narozenin. Jenže další medailový úspěch na mezinárodní šermířské soutěži český reprezentant neoslavil. Na světovém poháru v Istanbulu ho v boji o osmifinále zastavil Francouz Alexander Sidou po těsném vítězství 14-13. Alexandr Šupenič, bronzový medailista z her v Tokiu v roce 2021, tak obsadil konečné 17. místo.
8: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Je to už 12 let, co český hokejový tým do 18 let čeká na medaili z mistrovství světa. Tehdy ji tedy vybojovali v onom roce 2014 hokejisté, které táhl třeba Jakub Vrána, nebo byl v týmu i David Pastrňák a mnozí další, kteří už za sebou mají velmi zajímavé hokejové kariéry. Teď se světový šampionát koná na Slovensku a mladí Češi tam zabojují o bronz. Jejich soupeřem bude Lotyšsko. Podrobnosti už ve studiu radiožurnálu Sport nabíde Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Hezký den.
0: Čechy tedy čeká zápas o bronz od 15 hodin, ale ono nechybělo mnoho a mohli být ve finále.
1: A v semifinále Češi do 18 let vedli o dvě branky nad Švédskem, Severané ale nakonec srovnali a v prodloužení rozhodli na 4-3. Na radiožurnálu Sport jsme si o tom povídali s bývalým reprezentantem Michalem Vondrkou, který navzdory porážce hlavně chválil a vypíchl sebevědomí.
2: Připomínalo mi to prostě týmy zámořský, který hrajou tímhletím stylem, který si věří a přejedou všechny, takže jak jsem říkal, no, byla to velká škoda včera.
1: Michal Vondrka byl mimochodem taky generální manažer národního týmu do 18 let, má tedy s mladíky hodně zkušeností a ví, že pracovat s psychickými výkyvy týmu je dost možná tou nejnáročnější úlohou pro trenéry.
2: Furt je to takový jako dětský hokej, jo. Co se týče tý psychiky, tak rozdíl mezi tím dospělým hokejem a tímhletím dětským je obrovský. Asi pamatuju, že jsme prohrávali s Kanadou a byli jsme tak nějak jsme tahali za kratší konec a najednou jsme dali góla a tu Kanadu jsme k ničemu nepustili. Tam je ta psychika hraje tak obrovskou roli, že je potom práce těch trenérů dostat ten tým po nějaký prohře nahoru nebo po nějaký velký výhře je dostat zase dolů, aby se nelítalo ve oblacích, takže je to hodně jako o psychice.
0: To jsou tedy slova Michala Vondrky, který byl ještě v minulé sezóně manažerem národního týmu do 18 let celkově v téhle funkci, strávil tedy dvě sezóny. Adame, vraťme se k tomu souboji o bronz na letošním světovém šampionátu 18. Co čekat od soupeře Čechů, tedy od Lotyšska?
1: No, lotyšský tým do 18 let ještě nikdy medaily nezískal, vlastně oni ani nikdy nebojoval. Na druhou stranu ale na aktuálním mistrovství světa Lotyši vyřadili například Spojené státy ve čtvrtfinále. Hrát se bude tedy, připomínám, od 15 hodin v Trenčíně a když Češi uspějí, získají bronz a tedy první medaily od roku 2014, kdy za Česko do 18 let váleli takový hráči, jako už jsme to zmiňovali, David Pastrňák nebo Pavel Zacha.
0: No, k řečenému, co nám tady nabídla Adam Procházka, se sluší určitě doplnit, že finále v Trenčíně od 19 hodin obstarají domácí Slováci a čeští přemožitelé, tedy mladí Švédové. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: No a když byla řeč o hokeji, tak ještě ten seniorský, protože se blíží k závěrečné siréně. Základní hrací doby utkání dnešního programu na českých hokejových hrách v Českých Budějovicích. Finové vedli na Švýcary už 5-0, teď je na konci 53. minuty, ale Švýcaři prohrávají už jen o dva góly, tedy 3-5. Může to být tedy ještě v Budvar aréně pěkné drama. Rozhodně se tam na radiožurnálu Sport za pár minutek vypravíme za naším reportérem a to i proto, abychom zjistili novinky z českého tábora, protože tým trenéra Radima Rulíka čeká od 16 hodin zápas proti Švédsku.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 14 hodin 15 minut, první květnová sobota, věřím, že si ji užíváte a třeba i ve díky vysílání radiožurnálu Sport. Teď vás vezmeme tak trochu za kulisy. Posílit svaly můžete i bez fyzické dřiny, stačí k tomu síla myšlenky. To není žádná ezoterika, ale výsledek jednoho velmi známého experimentu, o kterém teď budeme mluvit v našem pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu s Karlem Schambergerem. Karle, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kterou studii jsme tedy vybrali?
1: Tentokrát budeme mluvit o výzkumu, který byl zveřejněný už v roce 2007 a stal se výrazným milníkem pro zkoumání toho, jak může mysl ovlivňovat fyzickou podobu lidského těla. Před těmi téměř 20 lety to zkoumali vědci z univerzity v kanadském Quebecu a udělali to následovně. Do experimentu zahrnuli 30 dobrovolníků, kterým na startu pokusu změřili sílu kyčelních flexorů, což jsou zjednodušeně řečeno svaly, díky kterým zvedáme nohy. Těchto 30 lidí pak výzkumníci rozdělili do tří skupin. Členové té první chodili třikrát týdně posilovat k tomu určené stroje. Členové druhé skupiny pak do posilovny nechodili, ale představovali si, jak nohu posilují. Důležité přitom bylo, že si cvičení nepředstavovali jen třeba jako film běžící před očima, ale měli u toho myslet na svaly, které se při posilování nohy zapojují. A třetí skupina pak byla kontrolní a v době experimentu se chovala jako kdykoliv jindy.
0: To zní velmi zajímavě, takže zajímavé asi budou i výsledky tohoto pokusu.
1: Experiment trval 2 týdny a po něm šli dobrovolníci opět na měření síly kyčelních flexorů. U lidí reálně chodících do posilovny se síla zvýšila v průměru o 28%. U těch, kteří si cvičení jen představovali, se zvedla o 24%. Dá se tedy říct, že pouhá myšlenka na posilování dokáže přinést téměř stejné výsledky jako fyzické cvičení.
0: Neuvěřitelné, tak já to tady zkusím během našeho vysílání při písničkách myslet na to, že posilují nějaké ty svaly. Adam Weidenthaler tady byl před tebou. Karle, jak to vědci vysvětlují?
1: Tím, že síla není jen o objemu svalové hmoty, ale taky o tom, jak umíme svaly zapojovat. Běžný člověk totiž dokáže v jeden moment aktivovat jen část svalových vláken. Pokud si ale cvičení představuje a vnímá přitom svaly, které by měl zapojit, svalová vlákna se i tak adaptují a postupně tedy roste procento, které dokážeme využít. To pak pomáhá při samotném fyzickém výkonu. Důležité je zmínit, že tento 19 let starý experiment už navázalo dost dalších studií, které dané závěry potvrzují.
0: Tak to bylo dnešní povídání o propojení vědy a sportu a propojení toho, jak se dá posilovat jenom silou myšlenky. Probrali jsme teď s Karlem Schambergerem. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou.
0: 14 hodin 18 minut. Hezké odpoledne. Lelia.

0: České hokejisty čeká druhé vystoupení na domácím turnaji Eurohockey Tour. Nastoupí proti Švédsku, ale ještě předtím bude muset být v Budvar aréně v Českých Budějovicích dohráno utkání mezi Švýcary a Finy. Jak to aktuálně vypadá na ledě Českobudějovické haly? To už nám přímo z místa poví náš reportér Kamil Jáša. Kamile, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, to tedy byla kuriozita dlouho nevídaná. Finové vedou 5-3 do konce zápasu 1 minuta a 19 vteřin. Švýcaři už hrají bez brankáře a Kuokkanen trefil ten kotouč z vlastního obraného pásma. Ten tak klíně klouzal a prolétl těsně vedle tyčky, nebo on se dotkl do konce brankové konstrukce. Mohlo být definitivně rozhodnuto, ale myslím si, že i tak to bude vítězství Finů. 5-3 vedou Finové. Docela ten zápas se pro ně vyvíjel hodně jednoznačně. V polovině zápasu ve 33. minutě už bylo vlastně hotovo, alespoň se to tak zdálo. Kuokkanen dával na 5-1. Potom tedy Švýcaři snížili. Moa a Malgin dávali 2 góly. Teď je to 3-5 z pohledu Švýcarů. Je tady oddechový čas do konce, ale času už moc nezbývá. Myslím, že Finové si připíší plný počet bodů.
0: Kamile, můžeme se samozřejmě během té chvíle, než se bude zase pokračovat souboj Finsko-Švýcarsko, zaměřit na českou reprezentaci, protože ta na úvod porazila právě Finy na tomhle turnaji 3-2, ale odnesli si dva důležití hráči nepříjemné zdravotní šrámy. Už víme, že Michael Špaček dohrál v přípravě na světový šampionát a turnaj ve Švýcarsku se ho týkat nebude. Jsou nějaké aktuální zprávy o klíčovém českém obránci Filipu Hronkovi?
1: Stále se čeká na to definitivní vyšetření magnetickou rezonancí. Dobrou zprávou, snad tedy dílčí dobrou zprávou, i když úplně není přímo od ledu hokejová, že Filip Hronek by měl být tady dnes na utkání, nebude pochopitelně v sestavě, bude v civilu, zůstává v Českých Budějovicích, no ale o tom jeho dalším působení nebo přípravě nebo přímo startu na mistrovství světa, kde on by určitě, kdyby byl zdravý, tak by hrál, tak se rozhodne, myslím, v nejbližších hodinách. Já další informace nemám. Mohu přidat jednu informaci, že v brance českého týmu bude Patera, to je hokejista, brankář, talentovaný, maskovaný muž, který má také zkušenosti s českobudějovickým dresem, takže vlastně je tady tak trochu jako doma. Posledních 50 vteřin zápasu Švýcarsko-Finsko, tak se pojďme podívat do útočné třetiny Švýcarů. Švýcaři stále hrají bez brankáře, Hoffman byl na modré čáře, Milan si ten kotouč bere, má u pravého mantinelu, pokusí se vypálit, nedává ještě na modrou čáru a až teď přišla rána taková skákavá, ještě se pokusili dva Švýcaři dorazit, nepovedlo se to ani jenom Kukan minul ten kotouč úplně a proto vlastně ani finský brankář zasahovat příliš nemusel. Tak ještě čas tak na jednu střelu od modré čáry, to teď možná dokonce se mi zdá, že Švýcaři trochu překombinovali posledních 15 vteřin. Švýcaři ani z tohoto zápasu nebudou brát body, ještě nahození na finského brankáře a vyhození přes celé hřiště, tohle to bude zakázané uvolnění, tak máme ještě 5 vteřin na 9 desetin k tomu. No, vyvíjí se tento turnaj Eurohockey Tour české hokejové hry vlastně hodně podobně jako ty dva turnaje předchozí a Švýcaři, pokud dobře počítám, jestli to teď počítám dobře, 5 a 8 by mělo být 13, tak už dostali 13 gólů za dva zápasy. 1-8 byl ten první výsledek jejich zápasu se Švédy, no tedy mladí hráči Švýcarska dostávají docela příděly, i když 3-5, to je v světě hokeje naprosto normální výsledek, který v tuto chvíli můžeme podtrhnout. Ozvala se siréna, poslední střela na prázdnou branku, která letěla těsně vedle. Je to tedy definitivní další zápas českých hokejových her. Ještě přidám jedno číslo, myslím, že je docela sympatické. 3995 diváků, tak když se podívám vedle sebe na kolegy, tak bychom to pěkně mohli zaokrouhlit na rovné 4000. To si myslím, že v tom parném odpoledni, kdy jsem, a poslouchejte dobře, potkával okolo řeky fanoušky do půl těla a někteří odvážlivci dokonce smočili svá těla ve Vltavě a přilehlé Malši. Trochu to je takový paradox, protože další mířili na hokejové zápasy. Teď je tady konec utkání Švýcarsko-Finsko 3-5.
0: Říká Kamil Jáša, se kterým se brzy zase na Radiožurnálu Sport uslyšíme, protože v 16 hodin začne utkání v rámci českých hokejových her mezi domácími reprezentanty, tedy svěřenci trenéra Radima Rulíka a Švédy, kteří na úvod českých hokejových her naložili Švýcarům 8 gólů, takže český tým čeká určitě hodně těžká prověrka. Budete u ní, ale ještě dříve se zaměříme na nejvyšší domácí fotbalovou soutěž, protože v 15 hodin, už tedy za 35 minut, začnou první 4 dnešní zápasy na startu nadstavbové části Šance ligy. Rozehraje se skupina o udržení, a to zápasy mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a Zlínem a Pražskou Duklou, a bude rozehrána také skupina o umístění, tedy 7. až 10. příčku. Bohemians nastoupí proti Sigmě Olomouc a Karviná přivítá Pardubice.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
1: Posloucháte Radiožurnál v půl třetí. Poslechněte si i další zprávy, má je Jana Gulda.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Podle něj si neuvědomili, že už jsou ve funkcích a neměli by komunikovat tak jako dřív. Řekl to v televizi Nova. Zmiňoval třeba výroky poslance Filipa Turka, který označil úředníky za parazity a řekl, že motoristé budou postupně deratizovat. Premiér očekává, že Turek pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Zároveň ale Babiš dodal, že současná koalice s motoristy a SPD funguje líp než jeho minulý kabinet. Ten vládl mezi lety 2018 a 2021, skládal se z hnutí ANO a SocDem, vládu podporovali i komunisti. Policisti pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý, má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Policie varuje, aby se ho lidi nepokoušeli zadržet a volali na linku 158. Spojené státy postupně stáhnou z Německa 5000 svých vojáků. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. Počty jednotek v zemi budou USA postupně snižovat v příštím půlroce až roce. V Německu teď slouží asi 35 000 Američanů. Rozhodnutí už avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech kritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Německý ministr obrany Boris Pistorius reagoval na rozhodnutí Američanů prohlášením, že přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je v zájmu obou zemí. A Hurvínkovi je dnes právě 100 let. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926 a vytvořil se svým otcem Josefem Spejblem rodinou dvojici, která bavila a baví malé i velké diváky. Hurvínkovi narozeniny dnes na jeho domovské scéně oslaví soubor divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurweis. Sport. Hokejisti do 18 let rozehrají na mistrovství světa už za necelou půl hodinu utkání o bronz. Češi vyzvou Lotyšsko, které ve čtvrtfinále vyřadilo nejsilnější tým po základních skupinách Spojené státy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D2 u Hustopečí, nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna teď velice obezřetně před Hustopečemi. Hlásíte překážku na vozovce kamion a roztrhané kusy pneumatiky.
5: 28. kilometr, kamion v odstavném pruhu, právě mu praskla pneumatika. Jsou kusy na dálnici.
4: Na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zvolněte před sjezdem na Jičín. Na 40,5. kilometru na Lanovém mostu přes Labé stojí v odstavném pruhu osobní auto po nehodě. Kužely ale zasahují i do pravého pruhu, hlavně nákladní vozidla tak vybočují do levého. Díky slabšímu provozu ale zdržení nenaberete. Silnice 7 z Prahy do Slaného. Před omezením u letiště čekejte pomalu jedoucí frontu z odbočky na Horoměřice. Brzdí se i v opačném směru od Slaného, kousek před sjezdem do Aviatické. Ucpává se i sjezd z letiště směr centrum metropole. A na Příbramsku opatrně na silnici 105 na trase ze Sedlčan do Milevska. Za Libíní havarovalo osobní auto, po nehodě se převrátilo. Na místě tak kromě policie zasahují i záchranáři. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Do sportovně nabitého odpoledne a podvečera soboty 2. května patří fotbal, patří tam také hokej a bude patřit i házená. Plzeňští házenkáři se totiž začnou pokoušet o finálový zázrak. V sérii o extraligové zlato totiž prohrávají s Karvinou 0-2 na zápasy a potřebují tak obhájce titulu teď třikrát v řadě porazit, jestli chtějí myslet na to, že získají tedy domácí prvenství. Třetí duel se bude hrát v hale Lokomotivy v Plzni dnes večer od 18 hodin. No a se spojkou talentu Tomášem Nejdlem si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Mrzí Tomáše Nejdla stále to první finále v Karviné, které jste rozdílem jediné branky ztratili.
2: Tak bylo by divný, kdyby nás to nemrzelo všechny. Ten první zápas mrzí asi o to víc, ten druhý si myslím, že podle toho, jak to vypadalo, jsme neměli nárok na to vyhrát a to je něco určitě, co budeme chtít teď zlepšit.
1: Co byl ten hlavní problém, respektive možná proč potom docela slušném výkonu v prvním finále jste v tom druhém Karviné nestačili?
2: Tak co bylo tou příčinou, že jsme to nezvládli, asi nedokážu úplně přesně říct. Myslím si, že to bylo hodně o nějaké jako nastavení energii, kterou jsme vnesli a jako určitě chyběla kvalita.
1: Prohráváte 0-2 v sérii, vlastně už si nesmíte dovolit klopítnout, tak půjde se třeba o to do těch domácích zápasů s lehčí hlavou, že už nemáte v uvozovkách co ztratit?
2: Tak my chceme vyhrát, takže co ztratit je a myslím si, že jako to domácí prostředí nás ale může jako pomoct nakopnout a na nás dopředu, to, že to opravdu nebudeme chtít určitě vzdát, spíš naopak to dotáhnout ještě do toho pátého zápasu a tam se potom porvat.
1: Jak moc velkou hradbou nebo jak moc velkou překážkou je pro plzeňské střelce golman Petr Mokroš?
2: Je asi těžký takhle říct, určitě se mu ty zápasy povedly a předvedl skvělý výkony. My z toho musíme jenom jako si vzít to, že chceme zlepšit naší střelbu, jít do toho zakončení precizněji a být lepší než on.
1: Bude třeba nějak karvinské střelce, bratry Pacly, Jana Užeka vyvést z konceptu, protože jim se dařilo nejvíc v těch zápasech domácích?
2: Tak ono to není jenom o těch třech hráčích, je to určitě o celém tom týmu a my se chceme připravit na týmový výkon proti celé Karviné a ukázat, že na to jako celý tým máme.
1: Co tedy udělat pro to, abyste otočili tu sérii z 0-2 a slavili titul?
2: Asi velice jednoduše třikrát vyhrát. To domácí prostředí je vždycky jako příjemný, domácí atmosféra, domácí podmínky, hřiště, který známe a lidi, pro který člověk vlastně chce ten výkon předvádět, o to víc. Takže si myslím, že tohle to určitě může být. Ta energie je potřebná k té výhře.
1: Věří spojka talentu Tomáš Nejdl, že plzeňští házenkáři využijí ve třetím zápase finálové sérii proti Karviné výhody domácího prostředí. Utkání se hraje v hale Lokomotivy od 18 hodin. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Za čtvrt hodinku začnou čtyři zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Odstartuje nadstavbová část, a to duely ve skupině o udržení. Baník Ostrava přivítá Mladou Boleslav a Zlín se střetne s pražskou Duklou. Samozřejmě budete u toho na Radiožurnálu Sport, stejně jako u zápasů, které otevřou skupinu o umístění. Bohemians nastoupí proti Sigmě Olomouc a Karviná se poměří s Pardubicemi. Pokud chcete některý ze zmíněných duelů poslouchat celý, tak můžete v přímém přenosu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz, a odkaz najdete také v naší aplikaci Můj rozhlas. Už se hraje dnešní první zápas 34. kola španělské La Ligy a zatím vše podle předpokladů. Na konci prvního poločasu totiž v tabulce třetí Villarreal vede nad předposledním Levante 1-0. No a teď jedna fotbalová pozvánka, i když možná se dostane i na jiná než fotbalová témata, záleží třeba i na vás, kteří přijdete v Teplicích do místního kulturního domu, a to v pondělí 18. května na 19. hodinu. Právě úderem 19. totiž ve zmíněném Domě kultury v Teplicích začne další výjezdní desítka Pavla Horváta. Náš fotbalový expert, také Antonín Panenka, česká fotbalová legenda a autor tedy toho známého zlatého dloubáku z finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě proti Německu. No a tím třetím hostem do party bude také Jan Rezek, další bývalý fotbalový reprezentant, mimo jiné i fotbalista Teplic, kde se potkal a nejen tam, také s Pavlem Horvátem. Vstupenky už jsou k dispozici přes stránku Radiožurnál Sport.cz, se k ním rozhodně dostanete. No a k čemu se dostaneme my po skupině Imagine Dragons? Právě ke zmíněnému evropskému šampionátu v roce 1976. Od té velké československé tehdy fotbalové parády uplyne letos přesně 50 let. A tak jsme nachystali seriál, který bude mít přesně 50 dílů. A dnes startujeme. Už tedy za chvíli.

0: Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy. A tento výjimečný úspěch teď 50krát připomeneme ve vysílání radiožurnálu Sport. A začínáme právě dnes. A má to i svůj důvod. Finálový zápas se totiž hrál 20. června. A my se vám teď pokusíme postupně přiblížit 50 dnů do utkání o titul až do rozhodující penalty Antonína Panenky a také samozřejmě následujících oslav. Takže teď se vracíme v kalendáři i v rozhlasovém archívu do 2. května roku 1976.
1: V dnešních živých slovech hovoří národní umělec Josef Rybák.
2: Včera jsme oslavili jeden z nejkrásnějších svátků naší socialistické republiky. Slavný 1. máj.
3: Oslava svátku práce byla jednou z nejzásadnějších událostí v každém roce socialistického Československa. A tak se o ní v rozhlasovém vysílání hodně mluvilo i den poté. Průvod chodil každým malým městem a nevyhnuli se mu ani slavní sportovci. Na prvomájových fotografiích z Prahy z roku 1976 můžeme vidět hokejového golmana čerstvých mistrů světa z Katovic Jiřího Holečka nebo třeba slavného tenistu Jana Kodeše. Na jiných obrázcích mávají členové Svazarmu, sportovní střelci a samozřejmě také fotbalisté. Od těch nejmenších v regionech po ty nejslavnější v krajských a republikových metropolích.
4: Pravda je to, že nejen fotbalisti, ale všichni museli chodit na prvomájové oslavy. Vždycky se člověk z toho snažil nějak dostat.
3: Fotbalový historik, jinak také dlouholetý zaměstnanec Fotbalové asociace České republiky Jaroslav Kolář.
4: Bylo jednoznačné, že se šlo jako o díly, který tam byli od žáků až po dospělí, tak museli jít do průvodu. Že? To jako jsme tehdy tak měli nastavený. A pak se hrál fotbal, jo? Odpoledne na 1. máje.
3: Vzpomíná na rok 1976 Jaroslav Kolář. A týkalo se to i některých reprezentantů a budoucích mistrů Evropy.
2: Ale celá ta atmosféra před samým 1. májem i po něm dýchá radostí.
3: 24. kolo nejvyšší domácí soutěže začalo už 30. dubna. Žilina porazila Lokomotivu Košice s Josefem Moderem 3-0 a pražská Dukla s Ivo Viktorem a Zdeňkem Nehodou hrála s Plzní nerozhodně 2-2. Na 1. máje Jablonec remizoval s Trenčínem 1-1 a Slovan Bratislava s tehdejším asistentem národního týmu Josefem Venglošem na lavičce, brankářem Alexandrem Vencelem a dalšími 6 bělehradskými šampiony zdolal pražské Bohemian s Antonínem Panenkou 2-1. 2. května, což byla v roce 1906 neděle, pak Třinec porazil Teplice 3-0, brněnská Zbrojovka zdolala Trnavu s Karolem Dobijášem 1-0 a Slávia s Františkem Veselým, Dušanem Herdou a Pavolem Birošem ostravský Baník také 1-0. Další košický celek VSS s Jaroslavem Polákem a Dušanem Galisem podlehl bratislavskému Interu s Ladislavem Jurkemikem 0-3. V čele v té době velmi vyrovnané tabulky byl 2. května roku 1976 vítěz dvou předchozích ročníků Slovan Bratislava. Nejvíc fanoušků tenkrát zamířilo na brněnské Lužánky necelých 13 tisíc. Naopak nejslabší návštěva, zhruba 16 lidí, přišla ve 24. kole na Duklou na pražskou Julisku. Ano, možná vám v tomto výčtu něco chybí. Pražská Sparta, která hrála poprvé a naposledy jenom druhou nejvyšší soutěž a její sestup z konce předchozího ročníku rezonovala prakticky celou sezonu 1975-76.
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
3: Vypráví někdejší ligový fotbalista a úspěšný trenér Jiří Kotrba, který v roce 1976 jako talentovaný junior a student přicházel z Jihučech do Vršovic.
6: Ty kluci, tam byl Panenka, tyhle to pro mě byly pány bozy.
3: A od nových spoluhráčů v šatně Bohemians pak nejednou slýchával, jak si s nimi někteří lidé vyřizovali účty.
5: A jak jim propíchali gumy, jo. Takže vždycky říkali, hlavně aby jsme nepřijeli po zápase a neměli zase propíchaný gumy.
3: Právě Klokanům totiž Spartané dávali část viny za sestup letenského celku. Ale ke Spartě se ještě v našem seriálu vrátíme později a že znovu zamíří do nejvyšší soutěže. Teď máme 2. května roku 1976 a do evropského zlata československých fotbalistů zbývá 49 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport.
8: Sport ze všech úhlů.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímaví hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: A jediné čistě sportovní rádio v Česku posloucháte první květnovou sobotu ve 14 hodin a 59 minut ve chvíli, kdy se přiblížil start 4 zápasů nejvyšší domácí fotbalové soutěže na startu nadstavbové části. Ta skupina nejprestižnější šestičlená o titul odstartuje až podvečer od 18 hodin zápasem Slovanu Liberec s Pražskou Sláví. Nás ovšem v následujících desítkách minut bude zajímat 40 duelů, které jsou rozděleny na dvě poloviny. Startuje skupina o umístění, tedy 7. až 10. příčku. Bohemians Praha nastoupí proti Sigmě Olomouc a Karviná proti Pardubicím. No a v nejbližších okamžicích začnou také dva zápasy skupiny o udržení. Tam je to následovně pro připomenutí, pokud jste za ten týden třeba už malinko pozapomněli. V klidu mohou být 11. a 12. tým mužstva, tedy Mladá Boleslav a Zlín. Boleslav má 35 bodů, Zlín 34. Teplice na 13. místě mají 29 bodů a náskok 6 bodů na dva týmy, které jsou aktuálně ohroženy tím, že by sestoupili do baráže. A hráli by tedy se druhým, respektive třetím týmem druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Tak tedy 14. Slovácko i 15. Dukla Praha mají 23 bodů. No a na posledním místě je Baník Ostrava, který má bodů 22. No a dnešní program právě Baník staví proti Mladé Boleslavi. A tam tedy začneme náš pořad, který se jmenuje...
1: S mikrofonem za fotbalem.
5: Míříme tedy na sever Moravy, na městský stadion ve Vítkovicích, kde své domácí prvoligové zápasy hraje Baník Ostrava. Poslední tým tabulky hostí dnes Mladou Boleslav a tenhle duel nám bude přibližovat David Procházka.
6: 39 sekund za námi, 0-0 mezi Baníkem a Mladou Boleslaví. Mladá Boleslav teď u míče po úvodním nákupu Baníku, kdy Jedlička hledal vepředu Jurečku, tenhle hlavičkový souboj prohrál s Karafiátem a tak se k míči na další sekundy dostali mladoboleslavští, teď také Jurečka odstavený Karafiátem po dalším nákupu z baníkovské obrany. A zatím tedy v těch úvodních sekundách už teď začíná druhá minuta. Za stavu 0-0 kontrolují hru hosté, konkrétně Macek dostal teď přihrávku od Karafiáta. Operuje před oběma stopery, kapitánem Králíkem a Karafiátem. Teď Králík už vyváží půlicí čáře, tam dostává míč Kozel, otáčí se a znovu vrací Mackovi. To je důležitý muž pro rozehrávku Mladé Boleslavy. Baníkovci zatím trošku zatažení a novinkou je, kromě toho, že trenér Josef Dvorník koučuje svůj první ligový zápas na střídačce Baníku Ostrava.
5: Parádní atmosféra na úvod zápasu mezi Baníkem a Mladou Boleslaví. Tenhle duel stejně jako všechny tři ostatní můžete poslouchat v přímém přenosu nepřerušovaném na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Nás samozřejmě zajímá, jak se vyvíjejí i další před chvílí rozehrané prvoligové fotbalové duely. Ten, který patří také do skupiny o udržení mezi Zlínem a Pražskou Duklou, dostal na starosti Tomáš Perutka.
7: Třetí minuta právě teď začíná, stav je bezbrankový, Zlín, Dukla Praha 0-0, neviděli jsme ani náznak šance, teď sprintují pražští fotbalisté směrem dopředu, Šehovič byl ale zastaven, ale ještě se odražený míč dostává k Čermákovi a Čermák svojí levačkou centruje do pokutového území, ale přímo do rukavic Stanislava Dostála, brankář domácího týmu, teď slyšel takový střídmý potlesk za svůj zákrok, neváhá, okamžitě vyhazuje míč směrem dopředu na Pišoju. Pišoja vrací do obrany Kolářovi a od Koláře se opět dostává balón až do pokutového území pro Dostála. dostal svoji
5: lavičku. Zatímco ve skupině o udržení v Šancelize čekají všechny týmy zápasy s podobně ohroženými týmy, celkem tedy 5 duelů, tak ve skupině o umístění je to takový mini pavouk, hraje se semifinále na 2 zápasy. Bohemians nastoupili v domácím proti Olomouci, tedy Bohemians Praha v Dolíčku přivítali právě Sigmu a tenhle duel nám bude přibližovat na Radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
8: Polovina třetí minuty, je to 0-0 mezi Bohemians a Olomoucí. Zatím bylo docela hodně nepřesností za těch pár, můžeme říct, desítek sekund od úvodu zápasu. Trenér Hapal tak nějak...
5: Fotbalisté posledního Baníku Ostrava vstoupili do skupiny o udržení v Šancelize. V nadstavbě hrají s Mladou Boleslaví. Stav a čas řekne reportér David Procházka.
6: Polovina čtvrté minuty, Baník Ostrava, Mladá Boleslav, zatím 0-0. Tomáš Perutka, zápas Zlín Dukla.
7: Čtvrtá minuta utkání Zlín Dukla Praha 0-0. Teď míříme na duel Bohemians Olomouc, který sleduje Mirko Vasič.
8: Cool. Čtvrtá minuta zápasu, obrovská šance Bohemians, ale 0-0. Utkání s Olomoucí, teď Lukáš Kaleta, Karviná Pardubice.
9: Karviná hraje s Pardubicemi bez branek ve čtvrté minutě. Ze Slezska Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: V 18 hodin ve skupině o titul první Slavia bude hrát na stadionu Slovanu Liberec. Radiožurnál Sport dál vysílá pořad s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabízíme vstupy. A české hokejisty čeká druhé utkání na domácí zastávce turnaje Eurohockey Tour. V Českých Budějovicích už za necelou hodinu nastoupí proti Švédsku. Tak to byl vstup také pro posluchače Radiožurnálu. My můžeme dál pokračovat v krasojízdě po stadione, kde se aktuálně tedy hrají duely nejvyšší domácí fotbalové soutěže. No a zamíříme konečně také do Karviné na nějakou delší dobu, kde domácí v tom úvodním utkání semifinále skupiny o umístění přivítali Pardubice. Za dohledu Lukáše Kalety.
9: A také za dohledu poměrně nízké a chabé návštěvy, v páté minutě je to 0-0, sám jsem dokonce byl schopen spočítat po jednom kusu všechny návštěvníky například na východní tribuně, tam jsem napočítal zhruba 50 lidí, ale přece jenom ta hlavní a protější tribuna, tak ty jsou plnější, takže řekněme, že možná dohromady, když přimhouřím obě oči, bychom mohli atakovat tisícovku tou návštěvou dnešního zápasu play-off o umístění mezi Karvinou a Pardubicemi. Jak už je známo, ta prostřední skupina není úplně atraktivní pro fanoušky, protože a vlastně ani asi pro hráče, protože se nehraje takřka o nic, pouze o to, jestli skončíte sedmý nebo nejhůře desátý a je tam malý finanční bonus pro vítěze. Teď Karvina míří dopředu po nákopu na EZH, ten je držený konečným, hodně trsný souboj, ale zvládl to domácí útočník a teď už dostává balon znova od Samka, ale konečný se nevzdává, znova se dostal do toho duelu a přetlačil EZH. Ovšem balon
5: je 15 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který mapuje 4 rozehrané zápasy na úvod nadstavbové části fotbalové Šanceligy. Čekáme na první gól, třeba se ho dočkáme od Davida Procházky, který sleduje utkání skupiny o udržení mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Davide.
6: Končí 6. minuta zápasu, Baník Ostrava teď v posledních sekundách převzal iniciativu, zahrával několik standardních situací, ale zatím to je 0-0 a dokončím předchozí myšlenku. Baník Ostrava poprvé v sezóně doma hraje v bílých dresech, to má být asi také ta změna, která přivede Baník k lepším výkonům, protože jinak hrával v tmavě modrých takových retro dresech, ve kterých Baník Ostrava získal v roce 1976, tedy před 50 lety, svůj první mistrovský titul. Baníkovci už vhodili auta. A teď Jurečka se ale zamotal u postranní čáry, balón mu utekl, takže z toho bude jen odkop od mladoboleslavské branky. V polovině 7. minuty brankář Flodr si jde pro náhradní balón a Mladá Boleslav bude rozehrávat. Oba stopeři, jak kapitán Králik, tak Karafiát, jsou připraveni na krátkou rozehrávku a tak se také stalo. Míč dostal Králik, teď už ho stíhá Šancel, takže bude muset dát balón o svých kopaček, předává ho Matouškovi, pravému bekovi, ten se ale točí, protože u něho byl Plavšič a Šancel ho také doběhl. Králik teď vyzývá Karafiáta, ten si zpracoval míč trošku na dlouhou nohu, posouvá do běhu Hipšovi.
5: Fotbalisté pražské Dukly na závěr základní části nejvyšší domácí fotbalové soutěže dokázali zvítězit, když uspěli na stadionu Slovácka. Tím pádem se vyhoupli z poslední příčky tabulky. No a chtějí na to navázat hned tedy v úvodním utkání skupiny u udržení, a to na půdě Zlína, který z posledních 5 zápasů v té dlouhodobé fázi soutěže dokázal jen jedinkrát bodovat, jedinkrát zvítězit. Dnes tedy vzájemné utkání mezi Zlínem a pražskou Duklou s komentářem Tomáše Perutky.
7: Polovina 8. minuty, stav je stále bezbrankový, Zlín Dukla Praha 0-0, teď se hraje na útočné polovině domácího týmu a budou to teď domácí, kteří budou mít dispozici auto ve vhazování, vhazovat bude Pišiova z levé strany, už tak učinil, poslal balon na Koláře, Kolář dává Černínovi do středového kruhu a Černín teď nakopává balon směrem dopředu až do pokutového území, kde Pišoja se zkoušel prodrat přes bránícího Haška, to se mu nepovedlo, ale domácí fotbalista vybojoval rohový kop, který budou zahrávat fotbalisté Zlína z levé strany. Bude to právě jmenovaný Pišoja, který zřejmě rozehraje ten rohový kop, protože teď zamířil s míčem k rohovému praporku a kromě něho tam nikdo z domácích fotbalistů není, takže Pišoja v zápětí svojí pravačkou pošle balon patrně někde do předbrankového prostoru. Tak jak říkám, tak se také děje. Centr na zadní tyč, kam si naběhl Pešek, vrací ještě do ohně, ale nejvýše vyskočil Bačkovský, který teď při tom výskoku asi možná trošku...
5: Stále tedy platí Zlín Dukla Praha nerozhodně 0-0. Skupina o umístění o 7. až 10. místo ve fotbalové šancelize. Minipavouk, zápasy v semifinále doma venku a potom dva postoupivší týmy si to rozdají tedy o 7. příčku v takovém, řekněme, malém finále. Jak už zmiňoval náš reportér Lukáš Kaleta, popravdě žádná velká motivace pro fotbalisty, ale samozřejmě ty duely mohou být zajímavé. Proč ne? Tak je budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě také sledovat a mapovat. Bohemians Praha versus Sigma Olomouc a reportér přímo v Dolíčku Mirko Vasič.
8: Polovina 9. minuty, je to 0-0 mezi Bohemians a Sigmou Olomouc. Hosté se teď snaží na útočné polovině, ale našli jen hlavou Smrže. Ten okamžitě posunul směrem dopředu, tam je osamocený Drchal. Chvíli si počkal, hráči Olomouce od něho odstoupili. Drchal tak stále postupuje k pokutovému území. Prohodil tam míč mezi nohama Sily, ještě se nadspal v pokutovém území před Malého, ale nakonec si s tím stoper Olomouce poradil. Možná za mnou slyšíte potlesk pro Drchala od domácích fanoušků. Ještě připomeňme, že před zápasem se tady Bohemians oficiálně rozloučili se svým dlouholetým kapitánem Lukášem Hulkou, který po sezóně zamíří do Liberce, ale to jenom tak na okraj.
5: Mezitím... My se teď ve vysílání Radiožurnálu Sport rozloučíme zase na pár minut s Mirko Vasičem, abychom předali slovo Lukáši Kaletovi, který má na starosti utkání skupiny o umístění mezi Karvinou a Pardubicemi. Lukáši.
9: V tuto chvíli končí 10. minuta zápasu, Karviná Pardubice 0-0. Zatím jsme registrovali jednu, možná dvě, řekněme, vážnější možnosti, a to na straně hostů. Pardubice hodně hrozí pomocí rychlého útočníka Tanka. Ten nejprve v úvodu utkání pálil z, řekněme, 16 metrů, trefil prostor pod břevnem, ale tam výborně zasáhl golman Jakub Lapeš, který míč vyrazil nad břevno na roh. No a před několika okamžiky znova Tanko hrozil, když unikl po pravém křídle. Sice nezakončil, ale balon ještě dostal na Viktora Elema Samuela a ten netrefil, řekněme, asi z 8 metrů branku, mířil do boční sítě. Takže dva zajímavé pokusy, teď znova Viktor u balónu, ale respektive Viktor Samuel u balónu, ale přichází o něj.
5: Ale zatím stále Karviná Pardubice 0-0, jak říkal Lukáš Kaleta. O šance ligy na chvilku o patro níž do šance národní ligy, kde už dnes předpolednem Chrudim remizovala s Bčkem pražské Sparty 2-2. Za necelou hodinu začne utkání mezi Opavou a Kroměříží a dnešní program 26. kola uzavře souboj už jistého postupujícího týmu, tedy Zbrojovky Brno s Ústím nad Labem. Těmto zápasům se alespoň na dálku samozřejmě budeme také věnovat. Teď napřímo utkání skupiny o udržení v šancelize mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Slovo má David Procházka.
6: 12. minuta zápasu, Baník Ostrava, Mladá Boleslav stále 0-0, teď fauloval Kozel Plavšiče, který ho předskočil na útočné polovině Baníku Ostrava, to byl taktický faul. No, rozhodčí Radina teď Kozlovi domluvil, že příště už by to patrně bylo za žlutou kartu, teď se to bez karty obešlo. Končí 12. minuta, Bevene dostal míč jako poslední, téměř poslední hráč Baníku Ostrava na obrané polovině, ale Šancel si špatně zpracoval v souboji s Hipšem a tak bude Hipš vhazovat na vlastní polovině kousek od vlastní šestnáctky dozadu. To vypadá, že si Šancel s Jurečkou kryjou stopery Karafiáta a Králíka, tak přichází zahrávka na Macka, ten vzduchem vrací Karafiátovi po zemi na Macka, Macek do lajny na Hipše, Hipš znovu v souboji s Šanclem, tentokrát Šancel důrazně, ale znovu Macek rozehrává do volného prostoru na pravého beka Matouška a Mladá Boleslav už tu svízelnou situaci na vlastní polovině zvládla, už dostala míč do volnějšího prostoru a tak hraje Ševčík, ofenzivní perla, řekl bych, Mladé Boleslavy.
5: Důležité zápasy ve skupině o udržení na startu, tedy nadstavbové části fotbalové šance ligy Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0. No a jak je to v utkání, ve kterém se proti sobě postavili Zlín a se stupem určitě hodně ohrožená Dukla Praha, to už nám poví Tomáš Perutka.
7: 13. minuta teď vypršela, takže už nám naskočila minuta 14. a platí stav Zlín-Dukla Praha 0-0. Teď budou mít k dispozici domácí fotbalisté standardní situaci. Bude to přímý kop z pravé strany, vzdálenost nějakých 30 metrů. Mezitím, co jste byli na jiných stadionech, tak tady byly k vidění dvě šance. Tu největší měl před chvílí Pražan Mila, který dostal, jak se říká, namazáno od bránícího Černína, sprintoval sám na brankáře, dostál a udělal mu kličku, ale předkopl si balon příliš daleko a z velkého úhlu už potom nedokázal dopravit balon do prázdné branky. Obrovská šance v podání útočníka pražské Dukly. No a ještě předtím pálil po zemi domácí Poznár po přihrávce z pravé strany od Cupáka a jeho střela mířila nějakého půl metru, možná metr vedle tyče. Tak tolik velké šance, které byly k vidění v posledních okamžicích. Teď
5: Ale žádný gól nepřinesli v utkání, ve kterém proti sobě, tedy ve skupině o udržení v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, stojí Zlín a pražská Dukla. Duel, který nabízí také zatím ne úplně, jak zmiňoval Lukáš Kaleta, velkou diváckou podporu jednoho z týmu, ale který už možná nabídl změnu skóre. Karviná Pardubice a právě Lukáš Kaleta.
9: Fanoušci Pardubic si poprvé zakřičeli gól v dnešním utkání. Ve 14. minutě je to tedy 1-0 pro Východočechy. Po velké chybě ve středu pole, kdy ztratil balón domácí záložník Samko, mohl před 16. poměrně pohodlně operovat s balonem Viktor Samuel. Ten poté přihrál průnikový pas do běhu Vojtěchu Patrákovi a kapitán Pardubic si poradil mazácky, protože na hranici 16. přeloboval vyběhnutého golmana Jakuba Lapeše. Nebyl to ani nějaký vysoký lob, spíš takový jemný lobík, který sotva doskákal k tyči, ale byl tak chytře kopnutý, že zrovna gólman ležel a neměl šanci na ten míč dosáhnout. Takže to byla ta první gólová akce, která přišla ve 13. minutě, takže opravdu před chvilinkou. No a kotel hostů, tam je zhruba nějakých 25 lidí, se mohl radovat a stejně tak i pár fanoušků Pardubic, které vidím na hlavní tribuně, kde má místo Radiožurnál Sport. 0-1, takové skóre v 15. minutě zápasu. Teď se snaží Karviná dostat zpátky do zápasu.
5: První branku v duelech, které otevírají nadstavovou část fotbalové šance ligy, si tedy můžeme odškrtnout. Věřme, že budou přibývat další, protože branky, to je samozřejmě to nejzajímavější na fotbalových duelech. Třeba nějakou takovou nabídne Mirko Vasič, který sleduje duel skupiny o umístění mezi Bohemians a Olomoucí. Mirko.
8: Čtvrt hodiny zápasu pryč, skóre 0-0 mezi Bohemians a Olomoucí. Domácí měli velkou šanci, Matoušek běžel prakticky sám na Koutného, ale nedokázal dobře zakončit. Teď v tlaku Olomouc, centr z levé strany od Galího, ten přeletěl celé vápno, ještě Krivák, další balón do pokutového území nadražený Kadlecem, padá na malé vápno, golman Freehold zůstal stát v bráně, ale Karim tam odstrčil výborně tělem Grgiče, takže Olomouc nedokázala zakončit. Asi měl teď golman Freehold jít ven z brány, protože to byla vysoká svíčka, ale nešel, dopadlo to dobře pro Bohemians, špatně pro Olomouc. A tak to stále zůstává v 16. minutě 0-0 v souboji těchto dvou týmů v play-off o umístění v jeho úvodním semifinále. Bohemians rozehrávají u vlastního pokutového území, Hulka dává na Lišku, ten má trochu víc prostoru, až teď k němu běží Sejk, ale jenom tak stínuje. Liška udělal kolečko na místě a dává na středovou osu na Hulku a ten okamžitě do pravé strany, kde je Ristovský, ale nepřešel ještě polovinu hřiště. Bohemians jsou stále na vlastní obrané polovině a snaží se najít nějaký...
5: Je 15 hodin 17 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a pořad s mikrofonem především za fotbalem. A to také za zápasy, které spolu rozhodnou o tom, který tým půjde rovnou dolů do druhé ligy a které týmy spadnou do baráže. Teď zápas mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Slovo má David Procházka.
6: David Kozel se vrátil s domácím Bevenem za stavu 0-0, tak z toho bude autové vazování pro Baník Ostrava, ale vypadalo to na rychlý protiútok, ale Kozel stíhal rychlostně Beveného. A tak autové vazování provede právě Bevene, zatím nemá nabídku v 18. minutě. Jurečka si přibíhá blíž, dostane míč na patičku, ten sklepl Plankovi, ale ten byl pod tlakem před Ševčíkem, takže jen obloučkem dozadu až na obránce Pojezného. Ten předává Chalušovi, Plavšič si přišel pro balón, Macek se tam natlačil, myslím si, že fauloval, pak sice zasáhl balón nohou, ale v první fázi to bylo jednoznačně stehno na stehno, když si Plavšič Macka obhazoval. Macek je, řekl bych, možná o dvě hlavy větší než Plavšič, takže má podle toho i proporčně větší, delší nohy. No ale nakonec odpískaný faul a myslím si, že správně. Plavšič se teď obmotává kolem Johna, ale je to v uctivé vzdálenosti od branky, proto vrací Chalušovi a Fridich je teď pod tlakem Šubrta. Nakonec si baníkovci narazili, Šancel na Beveného. Bevené už dává do 16. Jurečkovi, ale příliš dlouhý balón od nohy a tam už to zkontroloval kapitán Mladé Boleslavy Králík. Takže skóre se nemění 0-0 v 19. minutě a rozehrávat budou
5: Mladou. Druhým zápasem na úvod skupiny o udržení ve fotbalové šance lize je souboj Zlína s pražskou Duklou. Ve vysílání radiožurnálu Sport nám utkání na zlínské Letné přibližuje Tomáš Perutka.
7: 19. minuta první půle, branku jsme zatím neviděli, Zlín hraje s pražskou Duklou nerozhodně 0-0, největší šanci dosavadního průběhu měl pražský útočník Mila, teď se ale věnujeme tomu, co se děje na travnaté ploše, Poznar teď zkouší vymyslet něco s Cupákem na levé straně, na útočné polovině zlínského týmu, teď ovšem nějaké ty nepřesnosti a Poznar teď byl přidržen Haškem, ale nebude z toho přímý kop, protože hlavní sudí posoudil celou situaci tak, že ukazuje, že se bude rozehrávat směrem na branku domácího týmu. Poznarovi se to samozřejmě nelíbí, kroutí hlavou, rozhazuje rukama, ale to může, nebo to je respektive asi tak všechno, co může dělat. Teď by se měl spíše vrátit, protože Pražané sprintují směrem dopředu, ale nepřesná přihrávka teď hatí útočné snažení hráčů pražského týmu, teď dostal v nákop směrem do středového kruhu, ostrý souboj ve středovém kruhu, po kterém zůstává na travnaté ploše domácí ofenzivní hráč Machalík, sklání se tam nad ním spoluhráč Nombil.
5: A Zlín Dukla tedy stále nerozhodně 0-0, je 15 hodin 20 minut na radiožurnálu Sport, se budeme věnovat ještě nějakou chvíli výhradně fotbalové šancelize, no a po 16. hodině přibude také hokej, protože české reprezentanty čeká druhé vystoupení na domácím turnaji Eurohockey Tour, tedy na českých hokejových hrách v Českých Budějovicích, nastoupí proti Švédsku, které na úvod turnaje zvítězilo nad Švýcary 8-1. Češi porazili Finy poměru 3-2, takže tady se bude hrát o průběžné vedení, tedy v rámci předposledního turnajového dílu letošní Evropské Tour. Než na to ale dojde, tak se pojďme zase věnovat fotbalové šancelize, utkání, ve kterém proti sobě nastoupili Karviná a Pardubice ve skupině a umístění sleduje Lukáš Kaleta.
9: Pardubice jsou lepším týmem v 21. minutě zápasu a zaslouženě vedou 1-0 zásluhou úvodní branky, kterou ve 13. minutě vstřelil Vojtěch Patrák a před chvilinkou mohl stejný hráč zakončovat ve 16. znovu. To mu servíroval balón poměrně nezištnou přihrávkou bez dívání míšek a udělal to tak chytře, že vlastně napálil i svého vlastního spoluhráče, protože ho nachytal, když už si myslel, všichni mysleli, že bude míšek střílet, tak on ještě zhodil balon pod sebe a opravdu geniálně viděl volného Vojtěcha Patráka, ten s tím ale nepočítal a neběžel a tak ten balon jen prolétl do zámezí. Ovšem rezultuje to v tom, že Pardubice jsou aktivní a zároveň nepouštějí Karvinu do žádných velkých šancí, takže si mohou, řekněme, dovolit i takovéhle zaváhání, jinak kombinují velice přesně hráči v červených dresech. Teď je u balonu tank.
5: Pardubice tedy v Karviné vedou 1-0. No a jestli už někdo vede v utkání, které se hraje v pražském Dolíčku mezi domácími Bohemians a Olomoucí, to už nám poví Mirko Vasič.
8: Za 21 minut tady fanoušci gól neviděli, z toho jasné, že Bohemian Sigma Olomouc 0-0, byly tady některé zajímavé náznaky, ale zatím gól tedy žádný, od branky bude rozehrávat gólman Koutný. Jedna velká šance Bohemians, kdy šel Matoušek prakticky sám na Koutného, ale nechal se doběhnout a ani se nedostal k zakončení. No a na druhé straně se na středové ose před vápnem uvolnil Beran, zkoušel to křížnou ranou, která jen o kousek minula Frýhvaldovu branku, tedy branku golmana Bohemians. Jinak je to hodně boj a hodně nepřesností. Teď olomoučtí se snaží po levé straně, ale musím navázat na ty nepřesnosti, tam Grgič si tak dlouho hrál s balonem, až mu trochu uskočil, ale nakonec k jeho štěstí a ke štěstí Olomouce budou vhazovat.
5: Rozehrány 4 zápasy nadstavové části nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Pokud u některého chcete být nepřetržitě, tak vaší volbou je třeba mobilní aplikace Můj rozhlas, kde vám nabízíme přímé přenosy všech zmíněných duelů. A platí to také o souboji ve skupině o záchranu mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Komentátor tohoto utkání je David Procházka.
6: Siňavský se teď dostal v 16 přes svého soupeře, kterým byl Karafiát, ale pak už nepřihrál, takže stále 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. No a Baník sice má teď v těch posledních minutách mírnější převahu, ale zatím větší šanci jsme neviděli. Teď na druhé straně se musel se Šubertem vracet Bevene a zvládl to, protože Šubert už byl na hranici 16 a nedá se říct, že by měl k balonu dále. Bylo to tak půl na půl těsný souboj, který nakonec na špičku kopačky vyhrál Bevene tím, že odkopl na rohový kop. 24. minuta. A budeme reportovat o rohovém kopu.
5: Baník Ostrava, Mladá Boleslav tedy nerozhodně 0-0. Co je nového v souboji druhém ve skupině o udržení mezi Zlínem a Pražskou Duklou? To už necháme na Tomáši Perutkovi.
7: Právě padl gól, který dali Pražané, byl to konkrétně útočník Mila, který v breakové situaci si poradil s vybíhajícím brankářem Dostálem. Bylo to poté, co měli obrovskou příležitost domácí. Poznar po centru z pravé strany hlavičkoval těsně před brankářem Bačkovským. Tou hlavičkou mířil do volného prostoru branky, ale tam zároveň číhal Černín, jeho spoluhráč, od kterého se balon odrazil ven z branky. No a jak se říká, nedáš, dostaneš, rychlý pas dopředu na Milu, Mila kolmou přihrávku, dlouhý pas dokázal převzít před hranici pokutového území, no a ve sprintu přelstil vybíhajícího brankáře Dostála, kterého obstřelil a poslal míč do opuštěné odkryté branky. Rozjásal tak hlouček fanoušků, kteří teď ještě stále slaví tu dosaženou branku v sektoru pro hosty, a to znamená, že teď v končící 25. minutě díky gólu útočníka Mily Pražané na Zlínské Letné vedou poměrem 1-0. Teď jsou to domácí, kteří...
5: Takže první gól již i ve skupině o udržení v nejvyšší domácí fotbalové soutěži a dali ho fotbalisté Dukly, kteří se tím pádem ujali ve Zlíně vedení. Vracíme se na městský stadion ve Vítkovicích na utkání mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Slovo má David Procházka.
6: 26. minuta zápasu, stále 0-0, teď se asi poprvé bude žlutit v dnešním utkání. Ano, Šubert dostává žlutou kartu, i když po kolmé přihrávce na útočné polovině Mladé Boleslavy tam rozhodčí překážel mladoboleslavský, myslel jsem si, že se bude pískat míč rozhodčího. Teď dostal žlutou kartu i Kabongo, patrně za protesty, ale Friedrich byl faulován při té situaci. Takže nakonec převážilo to, že rozhodčí zapískal faul a nikoli v to, že by bránil mladoboleslavským v rozběhu, srazil se tam a stavil strom, řekl bych Ševčíkovi, no ale přitom tam došlo k faulu na Friedricha, který schytal ránu někam na holeň, teď je ošetřován za stavu 0-0 ve 26. minutě zápasu první.
5: I ve vysílání radiožurnálu Sport tedy necháme pracovat zdravotníky v utkání mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví, ve kterém ještě žádný gól nepadl. Zlín už prohrává s Pražskou Duklou 0-1. Teď chvíli pojďme na skupinu o umístění, zápas mezi pražskými Bohemians a Olomoucí. To je parketa pro reportéra Mirka Vasiče.
8: Takže 26. minuta a znovu z levé strany Beran a jeho pravačka. Teď jsou všichni natlačení v malém vápně, myslím olomoucké. Přímo do brány to zkusil Beran a to bylo velké nebezpečí. Na poslední chvíli tam Frýhvalty trochu ze štěstím u přední tyče vytlačil ten balón a Bohemians mohou přejít do rychlého protiútoku, kdyby byla ale přesnější přihrávka, kterou ale ještě Havel s kluzem stihl na hrací ploše. U středové čáry je za to odměněný potleskem, ale už neměl čas přesně umístit tuhle přihrávku na zabíhajícího Matouška nebo Drchala. I tak se dočkal velkého potlesku. Olomoučtí se ale ubránili. Ale velká příležitost po rohovém kopu. Tam Beran fantasticky zahrál ten kop. Točil ho přímo do branky na bližší tyč.
5: Bohemians Olomouc ale tedy stále zůstává takové skóre jako na začátku. Tedy nerozhodné 0-0. A teď nás zajímá duel, ve kterém byli při naší poslední návštěvě spokojenější hosté. Karviná Pardubice a Lukáš Kaleta.
9: Stále je to 1-0 pro hosty i ve 27. minutě a před chvilinkou Karviná přežila další velkou šanci Pardubic, protože úplně sám zakončoval opět Patrák, který už jeden gól dal, tentokrát ale přestřelil břevno. Mířil opět vysoko, někam chtěl asi pod víko, ale trošku to přehnal s razancí. Možná to měl obtížnější, protože zakončoval z první, takže neměl ten komfortní první dotek, aby mohl zpracovat balón, ale i tak hodně zajímavá šance a dobrá akce, která začala na levé straně, když stoper Konečný vyvezl balón a pak už si zakombinoval s Boledovičem a ten přihrával pod sebe volnému Patrákovi. Teď jsou u balónu
5: Na Radiožurnálu Sport zase střídáme stadiony v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Jdeme na skupinu o udržení. Duel mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Slovo má David Procházka.
6: 29. minuta začíná, už jsme viděli jedno střídání na hřišti, Krič Faluši, který nebyl moc vidět v utkání, tak ho vystřídal Bogla, patrně nastupoval do zápasu ne zcela fit a toto měl trenér Dvorník připravené, že to Ondřej Krič Faluši zkusí, jestli to půjde, no a ono to nešlo, tak už je na něj místo něho na hřišti Jiří Boula. Ale teď jsme sledovali také nebezpečný průnik Mladoboleslavský do 16. Dostal průnikovou přihrávku Hipš a od brankové čáry dával dobrý center na malé vápno a tam byl velký zmatek, ale brankář Židlička zasáhl a pak mu pomohl Chaluš, který odkopl míč do bezpečí. No, Baníkovci se ubránili a můžou dopředu. Trenér Dvorník má teď míč v rukou, čeká na Fridricha, až si přijde před střídačku Baníku Ostrava vhodit aut na Jurečku. Jurečka v souboji s Karafiátem. Jurečka důraznější, ale Karafiát nakonec udržel míč na hrací ploše a přihrál Hipšovi. Hipš teď posouvá akci dopředu a Ševčík může přes útočnou polovinu. Už na útočné polovině byl zastavený plankou. To bude také žlutá karta, ano. Už mají žlutou.
5: Na Radiožurnálu Sport samozřejmě za chvíli zase fotbalová šance liga, ale teď krátce hokej, protože čeští dorostenci do 18 let bojují na světovém šampionátu své věkové kategorie o bronz. V Trenčíně nastoupili proti Lotyšsku a jako první inkasovali, ale před malou chvílí v 15. minutě se dokázal prosadit Tománek, takže 15. minuta duelu o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let a Česko-Lotyšsko nerozhodně 1-1. V hokeji se samozřejmě budeme vracet i proto, že už za půl hodinku začne druhý zápas českých seniorských reprezentantů na turnaji, který se hraje v Českých Budějovicích a patří do Eurohockey Tour. Češi se utkají se Švédy. Na Radiožurnálu Sport u toho samozřejmě nebudete chybět. A nebo celý zápas můžete poslouchat nepřerušeně v přímém přenosu na internetu a nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tam můžete poslouchat i právě rozjeté fotbalové zápasy i ten ve skupině o udržení mezi Zlínem a pražskou Duklou. Bere nás na něj pravidelně Tomáš Perutka.
7: 31. minuta, stále platí, že Zlín prohrává s Duklou Praha 0-1 po brance Mily, kterou diváci na Zlínské Letné viděli ve 24. minutě. Teď provedli autové vhazování Pražané. Šehovič centruje z levé strany, našel pouze bránícího Nombila, který odkopává mimo hřiště a následovat teď bude autové vhazování nebo rohový kop z levé strany. Teď si nejsem jistý, jestli ten míč přešel po straní čáru ještě před praporkem, ne. Takže bude to rohový kop, který mají k dispozici Pražané a bude to jako obvykle Čermák, který rozehrává tyto standardní situace a který teď míří k rohovému praporku. Rovná si tam míč, aby v zápětí svojí levačkou zatočil balón směrem od Dostálovy branky. Jeho spoluhráči pochopitelně nastěhováni v pokutovém území. Je tam taková pošťuchovaná, přetlačovaná. Ten centrovaný míč letěl přímo na kopačky domácího kapitána Poznara, který ten balón z vlastního pokutového území odkopl až na tribunu, dá se říct, takže Následovat bude opět autové vhazování.
5: V utkání mezi Zlínem a Pražskou Duklou tedy nic nového. Hosté stále vedou 1-0. Teď navštívíme i zápasy ve skupině o umístění. Bohemians hostí Olomouc a na místě, tedy na stadionu v Dolíčku, je reportér Mirko Vasič.
8: Je to 0-0 v 31. minutě mezi Bohemians a Sigmou Olomouc. Víc šancí měli olomoučtí fotbalisté, je to tak 3-1. Hosté taky mají teď v posledních minutách více ze hry a znovu se jich postupuje k vápnu. Bohemians pomáhá si s Grgičem, ten si zasekává balón, navedl si ho na pravou nohu už vevnitř vápna. Byl v obležení hráčů Bohemians a chtěl to zkusit takovým tím obstřelem, který v posledních letech dobře dělá v české lize, hlavně Spartan Hraslín, ale od Grgičovy nohy letěl tenhle pokus vysoko, vysoko nad branku, takže golman Frýhvalt mohl zůstat v klidu. Krajní obránce Kadlec se napít a Frýhvalt v tomhle slunečném počasí, které v Praze je, to skutečně letní den, tak pokračuje volným krokem na malé vápno, kam si staví balón a bude čekat na...
5: Zatím tedy bez úspěšného střelce utkání mezi Bohemians a Sigmou Olomouc. V duelu, ve kterém proti sobě stojí Karviná a Pardubice, už se hosté jednou prosadili. Jestli se během naší nepřítomnosti třeba zase něco gólového nepřihodilo, to může nejlépe posoudit Lukáš Kaleta.
9: Stále platí stav jako ve 13. minutě a sice, že Pardubice vedou tady v Karviné 1-0 zásluhou Patráka. V tuto chvíli běží 33. minuta zápasu, takže už jsme na cestě ke konci první půle. Teď si pomohl faulem Boháč na útočné polovině, když povalil k zemi ve skluzu Tobiase Boledoviče. Rozhodčí Machálek přerušuje hru. No a Pardubice nadále pokračují poměrně dobré aktivní hře, kdy svým pohybem a vysokým pressingem dělají Karviné problémy. Ta už několikrát chybovala před vlastní šestnáctkou. Pravda, jednou z toho byl i gol, takže proč v tom nepokračovat z pohledu Pardubic a nutit soupeře k ztrátám pod tlakem. Teď ale chybují paradoxně i hosté, ovšem Trédl získává znova balon pro Pardubice a Patrák už vysouvá rychle jeho Tanka, ale Tanko pozdě se rozběhl, takže nezachytil dlouhou přihrávku na útočné půlce a hrát může Karviná před vlastním brankářem, ale velká chyba. Teď je tady možnost pro Samuela. Prepsl mu namazal balon. Samuel může hrát na 2-0, ale nedává, tak tohle byla 100% šance, když si útočník Pardubic počíhal na přihrávku.
5: Pardubičtí se neprosadili, jestli se třeba někdo prosadí v zápase mezi Zlínem a Pražskou Duklou, to nám poví Tomáš Perutka.
7: 34. minuta utkání a teď budeme sledovat pokutový kop, který nařídil hlavní sudí Rouček, dle mého názoru pravděpodobně za hru rukou jednoho z bránících hráčů hostujícího týmu.
5: Hezké sobotní odpoledne posluchačům Radiožurnálu. Rozehrány jsou první dva zápasy ve skupině o udržení a první dva ve skupině o umístění. Začneme tedy zápasem mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Sleduje ho David Procházka.
6: 35. minuta, Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0. Slovo má Tomáš Perutka, utkání Zlín, Dukla Praha.
7: Také 35. minuta, padl gól z pokutového kopu, který proměnil Černín, takže aktuálně je stav utkání mezi Zlínem a Pražskou Duklou 1-1. Jak se vyvíjí duel Bohemians Olomouc, ví Mirko Vasič.
8: Ve 34. minutě vede Olomouc na Bohemians 1-0. Teď jdeme na utkání Karviná Pardubice za Lukášem Kaletou.
9: Karviná prohrává s Pardubicemi 0-1 ve 35. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: Všechny prvoligové fotbalové zápasy sledujeme na Radiožurnálu Sport, pořadu s mikrofonem za fotbalem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme příjemné sobotní odpoledne.
1: S mikrofonem za fotbalem.
5: Tak nám padly dva góly na dvou stadionech, tak si pojďme pro podrobnější popisy o něch důležitých situací od našich reportérů. No a začneme tam, kde se domácí dočkali vyrovnání. Zlín, Dukla Praha a reportér Tomáš Perutka.
7: 36. minuta, Zlín, Dukla Praha, stav nerozhodný, 1-1, vyrovnávací branku zařídil domácímu týmu stoper Černín, který poté, co hlavní sudí Rouček nechal u videa přezkoumat předchozí situaci, tak ukázal na značku pokutového kopu. Dle mého názoru jeden z hráčů hostujícího týmu ve vlastním pokutovém území zahrál rukou, proto tedy nařízená penalta. Černín si postavil míč na značku pokutového kopu, brankář Bačko sice vystihl směr jeho střely při penaltě, ale Černín ten balón umístil přesně k tyči po zemi, takže gólman hostujícího týmu se po té jeho střele natahoval marně. Takže teď už na tribunách o něco lepší nálada, samozřejmě není ještě úplně stoprocentní, protože domácí by si představovali, že získají z tohoto duelu všechny body a tím pádem se vzdálí barážovým příčkám a už budou mít klid.
5: Zlínští fotbalisté tedy vyrovnali v souboji skupiny o udržení duel s pražskou Duklou na 1-1. Do vedení se naopak dostali podle zpráv od Mirka Vasiče hráči Sigmy Olomouc na stadionu v pražském Dolíčku, tedy v souboji s domácími Bohemians. To byla základní informace od našeho reportéra. Teď bychom rádi poprosili o podrobnosti. Mirko.
8: 37. minuta, Bohemians prohrávají s Olomoucí 0-1. Byla to taková jednoduchá akce od Bohemians, rychlý balón dopředu do pravé strany, kde bylo trochu víc volného prostoru. Byl tam také připravený Krivak, který si navedl míč do pokutového území a i když měl před sebou ještě Lišku, tak ho nádherně obstřelil levačkou a otyč dostal míč za záda golmana Frihvalda. To všechno bylo ve 33. minutě. Olomouc byla postupně aktivnější v průběhu prvního poločasu, tlačila se více před pokutové území, Bohemians měla i více náznaků příležitosti. No a Krivaký dokázal také jednou využít. Krásný obstřel tomuhle hráči se teď daří v posledních utkáních, už minule hrál dobře na Slávii, chválil ho i trenér Hapal. No a dnes potvrdil jeho slova i v Dělíčku proti Bohemians. Zatím jediným střelcem, tedy tenhle olomoucký fotbalista, a Sigma vede nad Bohemians, nad domácím týmem 1-0. Teď
5: v úvodních utkáních semifinále skupiny o umístění v šancelize, tedy úspěšnější hosté, Bohemians prohrávají s Olomoucí 0-1, stejně jako Karviná s Pardubicemi. No a průběžné nerozhodné stavy ve skupině o udržení mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a Zlínem a pražskou Duklou. Dnes se na tyhle duely zase vypravíme, tak zkontrolujeme už v závěru první třetiny utkání o bronz na mistrovství světa hokejistů do 18 let v Trenčíně. Češi otočili souboj s Lotyši a aktuálně vedou 2-1, když na branku soupeře reagoval Matěj Tománek, který je o 40 sekund později na začátku 16. minuty v přesilovce přihrál Davidu Hukovi a ten stanovil tedy průběžné skóre. Česko-Lotyšsko 2-1 v 18. minutě první třetiny utkání o bronz na světovém šampionátu hokejistů do 18 let. Hokej teď zase necháme chvilku u ledu a půjdeme na fotbal, na utkání o udržení ve fotbalové šancelize Baník Ostrava versus Mladá Boleslav a reportér David Procházka.
10: 39. minuta zápasu Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0, ale jak už jsem popisoval, tak před malou chvílí Kabongo se dostal za obranu Baníku Ostrava a z takových 15 metrů napálil balón do břevna. Od břevna se odrazil těsně před brankovou čáru, takže baníkovci měli velké štěstí a mohli už prohrávat 0-1, i když jsou mírně lepší v tom prvním poločase, tak jedna akce a mohlo být zlé pro Baník Ostrava. 40. minuta, v tuto chvíli Siňavský dostává míč na útočnou polovinu, po levé straně už ho zblížil Šubert, který si před malou chvílí vyměnil pozice na křídlech se Solomonem Johnem, ten je teď vlevo a může hrát, ale Bevene se s ním stahuje pro balón a Bevene vyhraje ten souboj. Po narážce se s Hipšem, ale pak odevzdal balón Hipšovi, tak teď to Bevene sice udělal v první fázi výborně, ale pak to byla opravdu žákovská chyba při rozehrávce a teď Hipš drží balónu po straně čáry, právě Bevene chce svou chybu napravit na útočné polovině a nakonec je to aut pro Mladou Boleslav. David Kozel sice kopl míč do autu, ale Bevene ho ještě předtím podle mého tečoval a také podle rozhodčího Kubra na lajdě. 40. minuta končí, Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0, vhazovat bude Matěj Hipš, ale zatím bez nabídky, takže drží míč stále ve
5: smíru. Na Radiožurnálu Sport také budeme vhazovat, respektive přehazovat, a to slovo od jednoho našeho reportéra ke druhému, od Davida Procházky k Tomáši Perutkovi, který má na starosti duel skupiny o udržení mezi Zlínem a pražskou Duklou. Tomáši.
7: 41. minuta, stav je nezměněný, Zlín, Dukla Praha 1-1, hostující fotbalisté se teď dožadují pokutového kopu, protože naznačují, že v domácím pokutovém území jeden z hráčů zahrál rukou, ta signalizace těch hostujících fotbalistů je jasná, že se mu od nohy odrazil míč do ruky a čekáme, jaký bude verdikt, protože hlavní sudí Rouček si celou situaci nechává kontrolovat u videorozhodčího, takže teď všichni hráči stojí na hrací ploše a čekají, jakým způsobem bude hra pokračovat. Nakonec to není pokutový kop, kterého se dožadovali Pražané, autové vhazování, které provedl Traure, z levé strany, Pražané ztrácí míč, teď míří dopředu Pešek, dává do středu na Didibu, Didiba přenechává Machalíkovi, Machalík zpracovává až téměř u rohového praporku, dává pod sebe na Kopečného, Kopečný dává do středu, Nombil pálí z první, ale trefuje pouze bránící hráče a teď se tam pokopali mezi sebou Hanousek a právě Nombil, který byl autorem té střely, a Nombil zůstává ležet po tom souboji, teď se nad ním sklání hlavní sudí Rouček a bude se pokračovat.
5: Fotbal ve vysílání Radiožurnálu Sport znovu jen ten z britských ostrovů, protože fotbalisté Ipswiche se po jedné sezóně vrátí do Premier League. V závěrečném kole druhé ligy porazili doma Queen's Park Rangers 3-0 a udrželi druhou příčku za suverénem soutěže Coventry. Třetího postupujícího do Premier League určí čtyřčlenné playoff, které si zahrají Millwall, Southampton, Middlesbrough a Hull. Samozřejmě i téhle záležitosti se ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme věnovat, především tedy v pondělním dopoledním pořadu s mikrofonem do Anglie, který tradičně si můžete naladit po 9:30. Teď máme 15 hodin a 42 minut, sobotu 2. května a zase nás budou rozehrané zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže zajímat, konkrétně skupina o umístění, souboj mezi Bohemians Praha a hosty z Olomouce má na starosti reportér Mirko Vasič.
8: No a ještě šance. 42. minuta, stále Bohemians prohrávají s Olomoucí 0-1, ale hosté teď měli další náznak příležitosti. Golman Frihwald je zachránil, i když si to předtím tak nějak sám pokazil, protože jeho nepřesný výkop, který nešel vzduchem, ale po zemi přes středovou osu, tak Olomoučtí znovu rychle dohráli do pokutového území, ale Frihwald pak dokázal před Sejkem zakročit. Ale hosté z Olomouce jednoznačně nebezpečnějším týmem v prvním poločase, zatím jediným střelcem ve 33. minutě Krivák, který nádherným obstřelem překonal Frihwalda. Další nepovedená rozehrávka Bohemians u vlastního pokutového území a bude z toho aut, pro který jde olomoucký slavíček. Je to nějakých 9 metrů od rohového praporku. Na pravé straně Frihwald si tam teď
5: Bohemian Sigma Olomouc tedy stále 0-1 a stejné skóre platilo také v duelu mezi Karvinou a Pardubicemi, tedy že byli spokojenější hosté. Platí to stále, Lukáši Kaleto?
9: Stále platí, že Pardubice mohou být spokojené, protože vedou v Karviné 1-0 a to říkám ve 44. minutě. Za chvíli se dozvíme počet nastavených minut nad rámec základní doby prvního poločasu, ale teď ztráta hostů a je tady faul, sice daleko od branky, ale na útočné půlce. Karviná bude zahrávat standardní situaci, když konečný zřešil zaváhání svých spoluhráčů při chybě v rozehrávce faulem, podsekl Lavaliho, takže Fleischmann s Kačorem si...
5: Čtyři rozehrané zápasy na startu nadstavbové části fotbalové šance ligy míří k závěrům prvních poločasů, tak pojďme možná trochu zrychlit tempo na Radiožurnálu Sport. Baník Ostrava versus Mladá Boleslav a David Procházka.
10: 45. minuta, stále 0-0 mezi Baníkem a Mladou

0: pražskou Duklou. Proto míříme za reportérem Tomášem Peroutkou.
1: Takže. Právě nám vypršela 45. minuta a stále se pokračuje ve hře. Hlavní sudí Rouček nepíská. 3 minuty se ještě budou hrát od tohoto okamžiku. Takže 3 minuty nastavuje hlavní sudí Rouček nad rámec normální hrací doby prvního poločasu a v úvodu toho 3minutového nastavení sledujeme útočný výpad
0: Prahy. Ve Zlíně se tedy bude ještě nějakou chvíli hrát, nějakou chvíli se bude hrát určitě ještě v Karviné, ale teď máme dobrý důvod tam zamířit. Slovo má reportér Lukáš Kaleta.
2: Domácí se radují, je to 1-1 ve 45. minutě, nastavovat se budou 2 minuty, právě padla ta vyrovnávací trefa, postaral se o ní Denny Samko, ale uvidíme, jestli bude platit, protože sice kombinoval Kamara s Lavalin ve vápně moc pěkně, ale při jedné z kliček Kamary se mi zdálo, že domácí obránce šlápl na nohu bránícímu Hlavatému, ten se pak svíjel v bolestech, hra pokračovala dál a Samko dal gol, když dostal přihrávku před branku a z 5 metrů už se nemýlil. Ovšem uvidíme, jestli se k tomu video vrátí.
0: A na Radiožurnálu Sport to samozřejmě uslyšíme. Teď nás samozřejmě zajímá i další rozehrané utkání skupiny o umístění Bohemians Olomouc a reportér Mirko Vasič.
3: Už je nastavení prvního poločasu, ale rozhodčí neukázali žádné číslo, ale protože Bohemians ještě budou mít teď rohový kop, tak hlavní rozhodčí Opočenský nechává pokračovat ve hře. Co je nejpodstatnější, Bohemians prohrávají s Olomoucí 0-1 a teď se pokusí vyrovnat. V závěru prvního poločasu pravá strana Čermák a jeho levačka bude kroutit míč před brankou. Už se tak také děje. Balon padá do malého vápna, ale gólman Koutný ho vyboxoval daleko od vlastního pokutového území.
0: A tak to se týče skóre, nic nového futkání mezi Bohemians a Sigmou Olomouc. Co je nového v zápase mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví ve skupině o udržení? To už necháme na Davidu Procházkovi.
4: Nové je to, že skončil první poločas. Gól jsme neviděli. Baník Ostrava, Mladá Boleslav po první půli 0-0.
0: A první poločas, co nevidět, asi skončí také ve Zlíně v druhém dnešním utkání skupiny o udržení. Slovo má tedy reportér Tomáš Peroutka.
1: Nastavený čas první půle běží na Zlínské Letné, stav je stále nerozhodný, Zlín, Dukla Praha 1-1, teď se tady nějakou dobu v tom nastaveném čase ale nehrálo, protože Poznar fauloval kapitána hostujícího týmu Svozila, zřejmě mu uštědřil loktem nějakou ránu do obličejové části a protože hlavní sudí Rouček byl kousek od toho nedovoleného zákroku, tak vše dobře viděl a Tomáš Poznar, kapitán domácích, je prvním potrestaným hráčem v tomto utkání, jako první viděl žlutou kartu. Hosté samozřejmě rozehrávali, potom faulu na Svozila, nakopli balon na hranici pokutového území, tam o něho přišli, ale útočné snažení domácích to trvalo pouze krátce, protože domácí si přihráli nepřesně. Teď nás čeká autové vhazování, které bude provádět Traore a vypadá to, že opět tam došlo k nějakému porušení pravidel, které si hlavní sudí Rouček opět nechává přeskoumat u videorozhodčího, takže teď se zase chvíli nehraje, až teď bylo písknuto a hlavní sudí ukazuje, že má Traore vhazovat, vhodil směrem na Milu, ale toho předskočil bránící Didiba, který odhlavičkoval míč mimo hřiště a mezi tím zazněl závěrečný hvist po první půli tohoto utkání, takže já můžu zopakovat, že stav utkání je po prvním poločase mezi Zlínem a pražskou Duklou 1-1.
0: To nejdůležitější tedy víme a pojďme tam, kde se ještě dohrává první poločas skupina o umístění Bohemians Praha versus Sigma Olomouc, no a reportér v pražském Dolíčku Mirko Vasič.
3: Tady je to zatím 1-1 mezi Bohemians a Olomoucí. Domácí vyrovnali zásluhou Lišky, ale celou situaci ještě řeší VAR. No a ten gól neplatí. Bylo tam skutečně postavení mimo hru předtím při přihrávce na zabíhajícího Čermáka do lajny, který pak centroval a Liška skóroval, ale u VARu rozhodčí odhalili postavení mimo hru. To znamená, že to není 1-1, ale teď skončil první poločas a po něm tedy Bohemians prohrávají nakonec Olomoucí 0-1 jediným střelcem ve 33. minutě. Krivák, nádherný obstřel bránícího Lišky, ještě ten míč otřel o tyč a dostal za golmana Frýhvalda. Olomouc celkově byla v úvodním poločase nebezpečná.
0: Bohemians Sigma tedy 0-1 po první půli. No a jak to bude po prvních 45 minutách utkání skupiny o umístění mezi Karvinou a Pardubicemi, to nám asi co nevidět, poví Lukáš Kaleta.

0: Je tu konec první půle. Karviná po 45 minutách doma remizuje s Pardubicemi 1-1. Ta srovnávací branka, která přišla opravdu v posledních možných minutách, tedy ve 45. minutě, ještě předtím, než začalo nastavení, tak platí, video ji nějak nerozporovalo, takže Denis Samko po přihrávce Kamary srovnal na 1-1. Připomenu, že tu úplně první trefu zařídil Pardubicím Patrák. Takže Karviná Pardubice nerozhodné skóre v poločase.
1: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Checkround 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
2: 15 hodin 51 minut, tak si to pojďme tedy zrekapitulovat. Ony čtyři úvodní zápasy na startu nadstavbové části fotbalové šance ligy. Ve skupině o udržení Baník Ostrava hraje s Mladou Boleslaví nerozhodně 0-0 a nerozhodné skóre, ale 1-1 panuje v souboji mezi Zlínem a Pražskou Duklou. Skupinu o umístění, tedy o to, kdo skončí na 7. až 10. místě, otevírají duely Bohemians Praha se Sigmou Olomouc. Tam jsou zatím úspěšnější hosté. Hanáci vedou v dělíčku 1-0 a utkání Karviná Pardubice po prvním poločase nerozhodné skóre 1-1. Jen připomenu, že dnes odstartuje také skupina o titul, a to zápasem mezi týmem, který má k titulu nejblíže, tedy Pražskou Slávií a Slovanem Liberec. Hrát se bude pod Ještědem, tedy na severu Čech, a úvodní hvist je naplánován na 18. hodinu. Samozřejmě i tenhle duel uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď máme 15 hodin na 52 minut. No a přiblížil se také start druhého vystoupení českých hokejistů na domácím turnaji Juráky Tour. V Českých Budějovicích svěřenci trenéra Radima Rulíka, co nevidět, nastoupí proti Švédům. Bude to souboj o průběžné vedení v turnaji, protože oba dva týmy na startu dokázali uspět. No a my vám tenhle duel nabídneme samozřejmě v našem vysílání prostřednictvím našeho reportéra Kamila Jáši, kterého můžete poslouchat v přímém přenosu na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Hezké odpoledne posluchačům Radiožurnálu. Ano, čtyři zápasy otevírají nadstavbovou část nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Jaké je skóre po prvním poločasu? Utkání skupiny o udržení mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví, to už necháme na Davidu Procházkovi.
3: Skóre je nerozhodné 0-0, Baník Ostrava sice mírně aktivnější, ale bez šance, a na druhé straně v 35. minutě Kabongo napálil břevno. Teď je zápas Zlín Dukla Praha, Tomáš Perutka.
4: Po první půli je stav nerozhodný, Zlín Dukla Praha 1-1. Hosty poslal do vedení ve 24. minutě Mila. Z breakové situace si dokázal obhodit vybíhajícího do Stála. Domácí vyrovnali o 10 minut později, když byl nařízen pokutový kop, který proměnil Černín přesně umístěnou střelou k tyči. Po první půli tady Zlín Dukla 0-0. Zápas Bohemians Olomouc a Mirko Vasič.
5: Tady Olomouc vede po poločase 1-0, když se ve 33. minutě prosadil Krivák, dostal dlouhý balón za obranu, obstřelil Lišku a Otyč prostřelil nebo propálil i golmana Frýhvalda. Domácí v závěru poločasu vyrovnali, ale gól Lišky neplatil pro předešlý offside. Takže po poločase Bohemians Olomouc 0-1 v playoff o umístění. Teď stejná část soutěže a Lukáš Kaleta s utkání Karviná Pardubice.
0: Karviná hraje s Pardubicemi 1-1 po první půli. Hosté šli do vedení ve 13. minutě, když se prosadil Patrák v úniku, no ale po přihrávce Kamary před branku srovnal na 1-1 Samko ve 45. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
2: Všechny čtyři fotbalové zápasy šance ligy mapujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu se znovu přihlásíme ve zprávách v 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: S mikrofonem za sportem.
2: No a za 6 minut padne úvodní buly druhého vystoupení českých hokejistů v rámci českobudějovického turnaje Eurohockey Tour. Duel proti Švédsku nám bude přibližovat Kamil Jáša, který už je tedy na svém stanovišti v Budvar aréně. Kamile, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, vyhlížíme hráče. V tuto chvíli kročil na ledovou plochu první ze čtyř rozhodčích, no a za malou chviličku odhaduji, tak za 2 minutky také budou hrát státní hymny obou týmů.
2: Do té chvíle ale můžeme ještě posluchačům Radiožurnálu Sport nabídnout sestavu českého národního týmu. Absolvuje třeba dneska, Kamile, někdo svůj reprezentační debut?
6: Ano, jsou tam hráči, kteří se poprvé objeví v českém reprezentačním týmu. No, vezměme to pěkně po pořádku. Brance Patera, to je golman, který chytal v sezóně vlastně i tady v Českých Budějovicích, klubu Banes Motor České Budějovice. Obrany Cibulka Kempný, nebo lépe řečeno první formace v obraně Cibulka Kempný a útočná formace Flek Tomášek Voženílek, Ščotka Ticháček, to je druhá obraná dvojice, Beránek Černok Kunc v útoku, třetí obraná dvojice Jandus Pirokta a třetí formace Chmelař, Milovský Klapka a čtvrtá vlastně celá pětice Zábranský Král, Pavlík Sikora a Marcel Sikora se připojil k týmu za zraněného hokejistu, za zraněného Michála Špačka a tedy bude dnes v sestavě. Přidám dobrou zprávu, nevím, jestli neprozradím něco, co by si třeba český národní tým nepřál, ale protože to jsou dobré zprávy, tak to asi v tuto chvíli můžeme potvrdit, protože Michal Bulíř, potkal jsem ho, to je kapitán motoru, před malou chvílí jsem ho tady potkal na novinářské tribuně a mluvil s Filipem Hronkem. Filip Hronek bude v pořádku, má zraněný sval a bude tady v civilu, ale pokračuje v přípravě na mistrovství světa.
2: Tak to je určitě dobrá zpráva, věříme, že dobré zprávy přidá Kamil Jáša i o zápase mezi Čechy a Švédy, který v Českých Budějovicích začne už za pár minut. Kamile, brzy naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: A já přidám ještě jednu aktuální hokejovou informaci, která říká, že čeští reprezentanti do 18 let po první třetině zápasu o bronzové medaile na světovém šampionátu této věkové kategorie v Trenčíně vedou nad Lotyšskem 2-1. Lotyši šli sice ve 12. minutě do vedení, ale o 3 minuty později srovnal Matěj Tománek a o 40 sekund Češi využili přesilovku. Právě Tománek nabíjel Davidu Hukovi, který stanovil průběžné skóre. Čeští reprezentanti do 18 let tedy vedou nad Lotyši v duelu o bronz na světovém šampionátu po 20 minutách 2-1. Je 15 hodin 57 minut, teď činasky, no a potom už hokej a zase i fotbal.
1: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nevím, jak přesně jste na tom vy, věřím, že krátce před 16. hodinou v sobotu 2. května velmi dobře a že na tom budete stejně i dál a hlavně třeba proto, že budete mít naladěný Radiožurnál Sport, tedy jedinou čistě sportovní stanici v Česku, která vás bere za aktuálním sportovním děním, teď hlavně tedy fotbalovým a také hokejovým. No a protože říkám hokej, tak myslím reprezentační vystoupení národního týmu. Stále je to příprava na světový šampionát, který začne přesně tedy za 14 dnů, tedy ve Švýcarsku, a čeští reprezentanti budou u toho. Je potřeba se pořádně nachystat, třeba i v rámci českobudějovického turnaje v rámci Euroaki Tour. Češi ve čtvrtek porazili Finy, teď narazí na dalšího skandinávského soupeře, tedy Švédy. No a tenhle duel, který určitě nabídne velmi kvalitní hokejovou podívanou, nám bude přibližovat Kamil Jáša.
1: Tak tedy ještě jednou hezké odpoledne. Arena se zaplnila velmi sympaticky a v tuto chvíli už jsou oba týmy na ledové ploše. Já jenom připomenu, pokud byste si chtěli poslechnout celý přímý přenos, tak si můžete také naladit vysílání Radiožurnálu Sport, nebo tedy přímý přenos z utkání Česko-Švédsko v internetovém prostředí. Doporučujeme, rádi doporučujeme třeba aplikaci Můj rozhlas, ale teď tedy přijíždějí na ledovou plochu už také zahajovací sestavy. No a slyšíte sami asi pod mým hlasem, že ta atmosféra je opravdu výborná. Dnes tady v Českých Budějovicích bylo hodně teplo, ale to vlastně platí po celém území České republiky. Když jsem přijížděl k Budvar aréně, tak v automobilu ukazoval teploměr 25 stupňů a kdo ví, jestli ještě nebylo na sluníčku o něco víc. No, paradoxní pohledy nabízel příchod do Budvar arény, která je přímo na soutoku dvou řek, Vltavy a Malše. Někteří odvážlivci se dokonce odvážili do vody a jiní v hokejových dresech vyrazili sem. Teď už jsou všichni na svých místech. Platí to také o hokejistech, kteří už jsou připraveni v zahajovacích sestavách. Česko-Švédsko, jsou to dva týmy, které, když se podíváte na výsledky v této sezóně Eurohockey Tour, tak je to souboj dvou nejlepších týmů. Vypadá to s velkou pravděpodobností, že to bude podobné i na tomto turnaji. Švýcaři zatím výsledkově nestačí, i když pro mistrovství světa to nemusí znamenat vůbec nic. Přijedou posily, přijedou další hráči. Švýcaři mají hodně mladý tým a zatím ale dostávají docela gólové příděly a řekl bych, že to se trenérům moc líbit nebude. Český tým v úvodu vyhrál 3-2 nad Finskem. Byl to velký souboj, řekl bych, na přípravu až nečekaně ostře vedený. Finové trochu přitvrdili v prostřední třetině a čeští hráči to dokonce dva odnesli zraněními. To je tedy velká nepříjemnost a trenér Radim Rulík byl také po zápase hodně, ale opravdu hodně rozladěný. Samozřejmě měl radost z vítězství, ale toho v tu chvíli nezajímalo tolik jako ztráta Michala Špačka a také Filip Hronek nevypadal vůbec dobře, ale před malou chviličkou, pokud posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport, a já tu informaci myslím mohu zopakovat ještě jednou, Filip Hronek sice zraněný, je to ano, ale dá se dohromady a bude pokračovat přípravě na mistrovství světa. Tak a teď už jsou na ledě formace, které postavili trenéři druhé formace. Český tým se zmocnil Kotouče, vožení Lexi bere Kotouče, jenom tak protečoval, vůbec neměl čas na to, aby ho zpracoval, rychle se otáčí a Tomášek teď už odjíždí na střídačku a další formace v tuto chvíli na ledové ploše Černoch, Beránek, Tomášek, to jsou ti tři, kteří teď jsou přesně v pohybu pozadu, útočná formace, zase rukopis trenéra Rulíka, hráči couvají vlastně celá pětice na jednou, docela takové hezké podívání to je na oko, ale hlavně je to účelné, snaží se český tým znepříjemnit Švédům rozehrávku a to se teď povedlo Tomáškovi v tom smyslu, že jeho hokejka posunula Kotouč do střední třetiny, Beránek se ještě musí vrátit zpátky, Švédové v těch úvodních dvou minutách jsou u puku častěji, zatím neregistrujeme žádný zákrok brankářů na domácí.
0: Čeští hokejisté nastoupili proti Švédsku ke svému druhému utkání na českých hrách. Stav a čas řekne z Českých Budějovic Kamil Jáša.
1: Druhá minuta zápasu. Česká republika Švédsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Slávie vstoupí do nadstavby šance ligy. Skupinu o titul otevřou v 18 hodin zápasem na stadionu Slovanu Liberec. Ve skupině o udržení hraje Baník Ostrava s Mladou Boleslaví. Stav a čas zná David Procházka.
2: 46. minuta, Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0. Tomáš Perutka, Zlín, Dukla Praha.
3: První minuta, druhé půle, stav nerozhodný, Zlín, Dukla Praha 1-1. Jak se vyvíjí duel Bohemians Olomouc, řekne Mirko Vasič.
4: Před začátkem druhého poločasu Olomouc vede na Bohemians 1-0. Karviná Pardubice, Lukáš Kaleta.
5: Za chvíli začne druhá půle. Karviná Pardubice 1-1. Ze Slezska Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Hokej, fotbal dál vysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabízí aktuální vstupy.
6: S mikrofonem za sportem.
0: 16 hodin k tomu 4 minuty a jak jste slyšeli, tak už tedy byly rozehrány dva zápasy o skupiny o udržení ve fotbalové šancelize. Tak pojďme nejprve do Vítkovic na místní městský stadion, kde své domácí prvoligové zápasy hraje Baník Ostrava. Aktuálně tým nejvýrazněji ohrožený přímým sestupem do druhé ligy. Baník hostí Mladou Boleslav a reportérem Radiožurnálu Sport je David Procházka.
2: 47. minuta končí, stále 0-0 mezi Baníkem a Mladou Boleslaví. Teď je nákop na Jurečku od brankáře Jedličky na půlici čáru. Tentokrát Králík fauloval, ale jinak ty souboje vyhrává čistě. Jurečka se v těchto vzdušných soubojích nedokáže zatím prosadit. Nákop na Plavšiče, který teď začíná druhý polčas z pravé strany. Baník už jednou střídal, vystřídal Šancel a na jeho místo přišel Artur Mušak. Ten se ale zatím do hry nedostal, ale teď je možná ano, protože Baník Ostrava bude zahrávat rohový kop z levé strany po nákopu do mladoboleslavské obrany. Tam Králík tu hlavičku sice vyhrál, ale jen za sebe a mimo hřiště. Takže Plavšič teď přebíhá z pravé strany na levou a bude zahrávat svou levačkou z levé strany. Tedy míč patrně od branky. V prvním případě, v prvním poločase si vzpomínám na roh ze stejné strany, tak to bylo spíše na přední tyč, teď znovu zvednuté dvě paže, takže možná opět na přední tyč. Ano, na přední tyč, tam skákal Jurečka, ale nedoskočil a Mladá Boleslav se ubránila. Odkop míří až k půlici čáře, kde je brankář Jedlička. Brankář Jedlička musí rychle odkopávat a znovu na Plavšiče, ale tam je také pravý bek Mladé Boleslavy Matoušek a Mladá Boleslav znovu odkopává k půlici čáře, ale teď baníkovci sbírají ty balóny. Planka nahrál Mušakovi, Mušak jde sám do trojice proti hráčů, nakonec zasekává, dává doprava Bevenemu. Bevenem může střílet, bude střílet, stečovaná rána, která nakonec skončí v rukavicích Flodra. To stečování pomohlo, protože nezměnilo příliš.
0: Nic nového v zápase mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví i přes šanci domácích fotbalistů, takže stále 0-0 na začátku druhého poločasu. No a jaký byl úvod druhé půle dalšího duelu skupiny o udržení v šancelize mezi Zlínem a Pražskou Duklou? To už necháme na Tomáši Perutkovi.
3: 49. minuta, stav je stále stejný, tedy Zlín Dukla Praha 1-1, žádné větší ohrožení branky jsme tady v úvodu druhé půle neviděli, teď jdou směrem dopředu Pražané, kteří překročili útočnou čáru, dlouhý nákop z pravé strany od Haška mířil na Milu, ale k němu nedoletěl, teď ještě zkouší Mikuš zpracovaný míč nakopnout směrem na Dostálovu branku, poslal ho teď do jednoho z bránících hráčů, od kterého se vysokým obloukem ten balón odrazil Dostálovi, který už teď rukou posílá balón na levou stranu na Pišoju. Pišoja na pozici levého obránce si vybírá ve středu hřiště Nombila, ten dává na Didibu, Didiba podle postraní čáry, zkouší vyslat směrem dopředu Machalíka. Machalík sprintoval seč mohl, ale rychlejší byl u toho míče vracející se Hašek, který ho poslal mimo hřiště, takže...
0: O záchranu se bojuje v české fotbalové šancelize, ale to je třeba také v anglické Premier League. Tomáš Souček nastoupil v základní sestavě svého West Hamu, který je na poslední nesestupové příčce v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. West Ham hraje v Brentfordu, 7. minuta a skóre takové jako na začátku, tedy 0-0. V 8. minutách Newcastle Brighton také 0-0, stejně jako v 8. minutě utkání mezi Wolves, kteří už jistě padají, a Sunderlandem. V sestavě Wolverhamptonu nechybí Ladislav Krejčí. Čeští fotbalisté bojují o ligu mistrů v německé Bundeslize, no a zatím úspěšně hraje Hoffenheim proti Stuttgartu, vede ve 39. minutě 2-1. V sestavě nechybí český reprezentant Vladimír Coufal a dobrá zpráva je, že na lavičce Hoffenheimu je připravený Adam Hložek, dlouho absentující kvůli zranění. Leverkusen s Patrikem Šikem nejspíš v základní sestavě nastoupí až od 18.30 proti Lipsku. A v dalších rozehraných zápasech Bundesligy už jistý mistrovský Bayern Mnichov prohrává s Handenheimem po 40 minutách 0-2, Brémy s Augsburgem 0-1 a Frankfurt hraje s Hamburkem nerozhodně 0-0 a ještě také Union Berlin Kolín nad Rýnem 0-1. No a teď pojďme zase za domácím fotbalem, konkrétně za dvěma rozehranými zápasy skupiny o umístění. Souboj mezi Bohemians Praha a Olomoucí má na starosti Mirko Vasič.
4: Končí třetí minuta druhého poločasu, Olomouc stále vede na Bohemians 1-0, ale domácí teď měli velký náznak příležitosti, Drchal to udělal výborně u Vápna, dával pak pod sebe, ale Havel byl zastavený silou a Slavíčkem už ve výborné pozici, takže Olomouc se dokázala ubránit, předtím měla náznaky šancí na druhé straně i za těch pár minut druhého poločasu, teď konkrétně jsou tři pryč. Ale gól tedy žádný další neviděli fanoušci ve vršovickém dělíčku a tak Bohemians prohrávají ve čtvrté minutě druhého poločasu, teď už v páté minutě druhého poločasu s Olomoucí 0-1. No a teď se hosté ubránili dalekým odkopem a Bohemians dohrávají celou situaci až ke golmanu Frihvaldovi. Ten volí křížný míč do pravé strany, Karim jde do hlavičky. Tady Galí zahrál.
0: Druhý aktuálně rozehraný duel skupiny o umístění mezi Karvinou a Pardubicemi. To už je od začátku této partie parketa pro Lukáše Kaletu.
5: V 51. minutě je to 1-1, ale Karviná se mohla dostat do vedení, protože před malým okamžikem hodně nebezpečně střílel spoza 16 Lavaly. Domácí křídelník technickým pokusem chtěl překonat golmana, ale ten zasáhl skvěle a teď na druhé straně v šanci Tanko. Tanko dává Samuelovi a je to gól! 2-1 pro Pardubice. Nigeriec se prosazuje. Je to Samuel, který teď jde tančit k rohovému praporku a vychutnává si svůj gól, který posílá Pardubice opět do vedení. No, netrvalo to dlouho, Karviná srovnala na konci poločasu a teď na začátku druhé půle jsou tedy Pardubičí opět o gól lepší, konkrétně 2-1, a bylo to tak, že Tanko unikl domácím obráncům po pravé straně, v 16 přihrál pod sebe nesobecky Samuelovi, no a ten z prvního dotyku poslal balonek bližší tyči, takže moc hezký protiútok.
0: Pardubice už tedy v Karviné znovu vedou, a to tedy 2-1. 16 hodin a 11 minut na radiožurnálu Sporty, jedna dobrá zpráva z atletického oválu. České čtvrtkařky se totiž ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství světa v roce 2027 do Pekingu. Na mítinku kategorie World Release si postup zajistili druhým místem v rozběhu. Teď zprávy hokejové, které už asi tak dobré nebudou. Čeští reprezentanti nastoupili ke svému druhému utkání v rámci předposledního turnaje Eurohockey Tour v Českých Budějovicích, hostí před domácími fanoušky Švédsko, a tenhle duel sleduje Kamil Jáša.
1: Teď je komerční přestávka, kterou český tým využívá k takové docela vydatné diskuzi na střídačce. Myslím, že Radim Rolík spokojený nebude. Švédové totiž vedou 1-0. Ta první třetina se vyvíjela jako na houpačce. Švédové dvě minuty lepší, potom ale v šesti minutách český tým přebíral iniciativu, přibrzdil ho vyloučení Marcela. No a Švédové, když to vypadalo, že jsou v defenzivě, tak se dostali do vedení. V té šesté minutě to byl Stenberg, který ujel české obraně, najížděl sám na pateru. To vystřelil takovou nenápadnou ránu a ten kotouč k údivu všech skončil v české brance. Od šesté minuty tedy vede Švédsko tady v Českých Budějovicích 1-0. Sedmá minuta první třetiny, stále dobrá.
0: Svěřenci trenéra Radima Rulíka tedy budou muset dohánět, protože inkasovali souboj se Švédy jako první. No a kdo před chvíli inkasoval v zápase skupiny o umístění v nejvyšší domácí fotbalové soutěži v zápase mezi Bohemians a Sigmou Olomouc, to už nás z pražského dolíčku poví Mirko Vasič.
4: Krivak, znovu gól a Olomouc vede na Bohemians 2-0, to říkám v 53. minutě. Hosté předvedli rychlou akci na levé straně na polovinu hřiště, přihrávka na Galiho, ten viděl na pravo rozeběhnutého Krivaka, který nějakých 5 metrů, 4 metry za vápnem se opřel levačkou do balónu a znovu obstřelil golmana Frihvalda. Takže Olomouc potvrzuje, že rychlé breaky a zakončení Krivaka i v tomhle utkání jdou, a tenhle fotbalista tedy dal na 2-0. Přitom Bohemians se snažili být aktivnější na začátku druhé půle, ale teď se musí znovu bránit právě Krivak. Krásná přihrávka do pokutového území na Sejka. Ten už je na hranici vápna, už u koncové čáry. Grgič střílí odražený balón od Karima. Další příležitost olomouckého týmu. Bohemians v té defenzivě nechávají slušná okénka, no a olomoučtí toho dokážou využívat, i když teď to zakončení.
0: A proto tedy Olomouc vede na stadionu Bohemians aktuálně už 2-0. Žádný gól zatím nemohl nabídnout David Procházka z utkání skupiny o udržení ve fotbalové šancelize mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Jestli to poslední minuty změnili, tak to se právě teď dozvíme. David Procházka má slovo.
2: 56. minuta končí, Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0 a po faulu Friedricha na Kozla je tady trestný kop, i když je to tak z 35 metrů pro Mladou Boleslav. Karafiát stojí u míče spolu s Hipšem, ale bude to rozehrávka na krátko. Nakonec Karafiát si může navést míč třeba na střelu, ten má tvrdou ránu, umí sklopit nárt, ale nakonec z toho byl jen centr na Králíka na zadní tyč a tam byl kapitán Friedrich a střídající Mušak, který před malou chvílí předvedl výbornou akci, teď vysouvá Plavšiče. Plavšič si nechal trošku míč utéct, dostal dobrou přihrávku od Mušaka, ale nic z toho, Plavšič utekl do levé strany, nechal se vytlačit Matouškem, který se s ním vracel. Na druhé straně ještě centr, dobíhal tam teď Boula a ze zadní pozice Bevene naskakoval na ten přetažený centr, ale už na ní nedoskočil tak kvalitně, aby zamířil na branku Mladé Boleslavy, takže v 57. minutě dobrá průniková přihrávka Mušaka na Plavšiče, ale Plavšič si zpracoval míč nikoliv na osu hřiště.
0: A tak se souboj mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví stále čeká na úvodní gól. Naopak oba dva týmy už se dokázali prosadit souboj mezi Zlínem a pražskou Duklou. Jestli na to některý ze soupeřů ve druhé poločase navázal, to už nám případně prozradí Tomáš Perutka.
3: S pražskou Duklou nerozhodně 1-1, můžeme si zopakovat teď, když se nehraje střelce. V dosavadním průběhu Mila ve 24. minutě skóroval z breakové situace, kdy Didiba nešikovně hlavičkoval a v podstatě namazal svému protivníkovi a Mila si s tou breakovou situací poradil, vybíhajícího dostál a obstřelil a poslal tedy pražský tým do vedení. Domácí vyrovnali 10 minut, na to konkrétně ve 35. minutě, kdy byl nařízen pokutový kop po hře rukou pokutovém území na straně hostujícího týmu a ten pokutový kop dokázal proměnit stoper Černín, který...
0: Proto tedy Zlín Dukla Praha stále nerozhodně 1-1. Ve vysílání radiožurnálu Sport 16:16 zase od fotbalu k hokeji, tomu reprezentačnímu Česko-Švédsko, duel českých hokejových her v Českých Budějovicích a reportér Kamil Jáša.
1: Švédové vedou v Českých Budějovicích v zápase českých hokejových her 1-0. Před malou chviličkou byla zajímavá situace. Pavlík si vzal kotouč, vypálil ho trochu z úhlu. Ten puk se otřel o síťku, ale z vnější strany a ti diváci, vlastně polovina stadionu, ti diváci, kteří to mají z opačného úhlu, tak vyskočili a už oslavovali gól. Ne, gól to nebyl v žádném případě. Hezká akce, ano, stav ale zůstává v 11. minutě první třetiny. Česká republika, Švédsko 0-1. Švédové se mi zdají v té první třetině takový živější, jak říkají hokejisté, často nohy jim jdou lépe a českému týmu se moc nedaří, hlavně v obrané třetině se dostat, přesně jako v tuto chvíli zase ztráta Milovského a už se Švédové zase ženou do útočné třetiny, kotouče v rohu kluziště, tam je hodně přelidněno, hodně přeuštěno, napočítal jsem hned 6 hráčů a zase se kotouč otráží na modrou čáru, head napálilo, ale trefil jenom klapkovou pravou brusli a od ní ten puk letěl hodně vysoko až do sítě, tedy pro té ochranné sítě. A je tady komerční přestávka. Stav utkání česká reprezentace Švédsko 0-1. A
0: český... Říká Kamil Jáša, který samozřejmě duel Česko-Švédsko komentuje i na internetu. Kde tedy si můžete tenhle zápas vychutnat bez přerušování informacemi třeba o dění v nejvyšší domácí fotbalové soutěži? Jen pro připomenutí, adresy jsou irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz a také odkaz na přímý přenos najdete v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A my už půjdeme tedy zase na fotbal, na skupinu o udržení v šancelize. Duel mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví má na starosti David Procházka.
2: 60. minuta končí, stále 0-0 mezi Baníkem a Mladou Boleslaví. Teď budeme sledovat další střídání. Přijde Ovusu a Holzer na straně Baníku. A kdo půjde dolů, bude to Siňavský, který chtěl právě vazovat. Kousek vedle svých spoluhráčů pouští do hry Daniela Holzera. Ten si hned bere balón. No a končí také Plavšič. Místo něho přijde Ovusu. Ovusu ještě signalizuje na planku, že se má posunout na Plavšičovo místo doleva.
0: Střídání v utkání mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví. Střídání i na radiožurnálu Sport. Souboj mezi Zlínem a pražskou Duklou ve skupině o udržení komentuje Tomáš Perutka.
3: 60. minuta utkání právě teď vypršela a stav je stále nerozhodný mezi Zlínem a pražskou Duklou 1-1. Teď pozor, to byl centr, který letěl z pravé strany až k Machalíkovi. To byl Didiba, který centroval z pravé strany, přetažený centráž k Machalíkovi doleva. Machalík z voleje napálil ten balon, jen tak, tak to tady zahučelo na Zlínské Letné. Machalík ale dokázal trefit pouze boční síť z levé strany. Už to bylo hodně přetaženo, ten centr, ale kdyby Machalík lépe trefil ten centrovaný míč, tak se mohlo měnit skóre. Teď v polovině 61. minuty, ale tedy stále platí stejné nezměněné skóre. Zlín, Pražská Dukla 1-1. Mezitím, co jste byli na jiných stadionech, tak tady proběhlo střídání. Penksa, hráč Pražské Dukly.
0: Tak zase střídání, které proběhlo v utkání mezi Zlínem a Duklou. Skóre je nerozhodné 1-1. A tak střídáme i na radiožurnálu Sport skupinu o udržení. Střídají boje o umístění o 7. až 10. příčku. Duel mezi Bohemians a Olomoucí nám přibližuje Mirko Vasič.
4: 60. minuta zápasu, Bohemians prohrávají stále s Olomoucí 0-2. Teď další příležitost hostujícího týmu, centr Janoška do vápna, ale golman Frýhvalc našel tenhle vysoký balón v malém vápně. Hrdinou zápasu zatím hostující Krivak, který svůj dobrý výkon potvrdil i dvěma brankami, to znamená, že žádný jiný střelec zatím v tomhle zápase není. A Olomoučtí teď natažení u pokutového území, Bohemians out zpátky, ale na Berana, ten vrací do lajny, přijde centr do pokutového území přízemní, ale našel jen nohu obránce Kadlece, který trochu posečkal s tou rozehrávkou, chtěl dát svým spoluhráčům příležitost, aby mohli běžet dopředu, a tam Čermák teď přetlačil Berana u půlky hřiště, pomáhá si přes Sosea, ale toho zradilo zpracování, balón mu odskočil od nohy dál a okamžitě tam byl už před pokutovým územím olomouckého týmu hostující stoper Sila, který na poslední chvíli Soseovi odkopl tenhle míč.
0: Na skóre se tedy nic nemění, Olomoučtí dál spokojenější, v Praze v Dělíčku vedou nad Bohemians 2-0. A spokojenější byli hosté i v zápase mezi Karvinou a Pardubicemi. Slovo teď má reportér Lukáš Kaleta.
5: V 62. minutě jsou nadále pardubičtí fanoušci spokojenější, protože fotbalisté východočeského klubu vedou v Karviné 2-1 a velmi dobře hrající Nigeriec Samuel se postaral o to, že si Pardubice vzali vedení zpět. Právě Samuel přihrával na úvodní branku zápasu Patrákovi a ve druhé půli ji sám vstřelil, když mu nahrával další Nigeriec Tanko, takže africká spolupráce přinesla výborný výsledek pro Pardubice a nemusí zůstat jenom u toho vedení 2-1. Pokud budou nadále takhle aktivní východočeši, tak si do odvety, která se bude hrát za týden na východě Čech, přivezou hodně slušný výsledek, který by je mohl dovést k postupu. Teď právě Samuel opouští hřiště, možná ho i trenér Trousil chce právě pošetřit do dalšího zápasu, protože jde střídat stejně jako další dva.
0: 16 hodin 21 minut posloucháte radiožurnál Sport, který sleduje 4 rozehrané zápasy na startu nadstavbové soutěže, tedy nadstavbové části fotbalové šance ligy. Než půjdeme na hokejovou reprezentaci, tak ještě zastávka zase zpátky v Praze v Dolíčku. Bohemians Olomouc a reportér Mirko Vasič.
4: No a Olomouc je čím dál tím víc spokojenější, protože ve 62. minutě vede na Bohemians už 3-0 a byla to spolupráce střídajících hráčů. Krásný oblouček od stopera Sily, ten už je tedy na hřišti celou dobu, ale pak už byly ty střídající. Šíp prostrčil na zabíhajícího Ruska, ten byl v poměrně velkém úhlu, ale dokázal propálit ranou pod břevno golmana Frýhvalda. Takže Olomouc už vede na Bohemians 3-0 a míří za vítězstvím v úvodním semifinále play-off o umístění.
0: Takže velmi jednoznačný vývoj je duelu mezi Bohemians a Sigmou Olomouc. A jak jednoznačný je vývoj hokejového utkání mezi českými a švédskými reprezentanty v rámci přípravy na světový šampionát? Z Českých Budějovic pokračuje Kamil Jáša.
1: Ještě 6 minut a 55 vteřin zbývá odehrát z první třetiny. Česká hokejová reprezentace prohrává s tou švédskou 0-1. Gól český tým inkasoval v 6. minutě od Stenberga. Od té chvíle nedá se říct, že by si český tým vypracoval bůh ví jakou převahu, to vůbec ne. Hlavně má český tým velký problém s rozehrávkou z vlastního pásma. Karlsson teď je v útočné třetině, ale nevystřelí. Tak tedy ve 14. minutě první třetiny Česká republika Švédsko 0-1. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: A pojďme zase na dění fotbalové. V nejvyšší domácí soutěži se bojuje o záchranu, tedy o to, kdo se vyhne přímému sestupu do druhé ligy, anebo také baráži. Baník Ostrava, Mladá Boleslav, duel, který má na starosti David Procházka.
2: 66. minuta 0-0 a teď to byl Boula, který vybojoval aut na útočné polovině. Trenér Josef Dvorník mu zatleskal, ale Baníkovci se těžko dostávají do šancí a když Jurečka v jedné z nich byl před malou chvílí, tak to byl zase offside. No, Baníkovci už mají 4 hráče vystřídané, teprve před malou chvílí střídala poprvé také Mladá Boleslav. 66. minuta utkání a Hybš teď dostal přihrávku. Mladoboleslavský levý bek od brankáře Flodra. A Mladá Boleslav opět kombinuje na vlastní polovině kousek před 16. Zase se hodně zapojuje Roman Macek do té rozehrávky. Někdy i v těžkých pozicích si žádá balón, ale je to zkušený a technický hráč. Teď právě Kolářík, který vystřídal z pravé strany kolem Holcera, nastřelil balón, dobře si navedl míč na levačku kolem Holcera do 16. a vystřelil k blížší tyči, ale brankář Jedlička lapil. A už rychle rozehrál na Pojezdného, nabízí se Pojezdnému, Holce dostává míč právě za Koláříka, Pojezdný to zkouší, nákop za obranu, ale Jurečka byl daleko.
0: Baník Ostrava Mladá Boleslav tedy nerozhodně 0-0. Vyrovnané skóre platilo podle posledních zpráv našeho reportéra také v utkání mezi Zlínem a pražskou Duklou. Něco nového, Tomáši Perutko?
3: Vyrovnané skóre platí stále. Posunuli jsme se pouze v čase, 67. minuta, stav tedy Zlín Dukla Praha 1-1. Viděli jsme tady sérii rohových kopů v podání pražské Dukly, ale bránící domácí si s nimi celkem bez problémů poradili. Teď jsou to Pražané, kteří jsou u míče. Unušič, který před chvílí vystřídal zraněného Penksu, teď sprintuje směrem dopředu, dává na pravou stranu na Čermáka. Čermák zachytí míč u rohového praporku. Ano, podařilo se mu to, ale měl co dělat. Jeho nepřesná přihrávka teď míří až na Haška a až na vlastní polovinu, takže od rohového praporku teď přihrál Čermák až na vlastní polovinu na Svozila. Kapitán hostujícího týmu přenechává Traorému. Ještě se do celé kombinace zapojuje také Hanousek. Pražané teď zakládají postupný útok v tuto chvíli konkrétně na pravé straně, ale ten postupný útok nebo pokus o postupný
0: pro Zlín samozřejmě v jeho situaci bod dobrý. Dukla by potřebovala ve svém boji o to, aby se vyhnula přímému sestupu a samozřejmě ze zlínské Letné výhru. Budeme tenhle duel samozřejmě dál sledovat jako všechny tři další rozehrané v nejvyšší domácí fotbalové soutěži na začátku nadstavbové části. Skupina o umístění a zatím asi nejjednoznačnější zápas dnešního programu výsledkově rozhodně Bohemians Olomouc a Mirko Vasič.
4: 67. minuta, Bohemians prohrávají s Olomoucí 0-3, ale teď se do zajímavé situace znovu dral Matoušek, navedl si to už v pokutovém území na pravou nohu, ale na poslední chvíli mu tam defenziva Olomouce skočila a zastavila tenhle pokus, který tak ani neproletěl ke golmanu Koutnému. Bohemians rychle rozehráli standardní situaci ze středového kruhu a teď se snaží být hodně aktivní. Karim dává na Jusufa, ten okamžitě do lajny na Drchala, ale Drchal moc nepočítal s touhle situací a byl zastavený. Takže 67. minutě stále Bohemians hrají s Olomoucí 0-3, respektive prohrávají.
0: Hanáci si tedy vytvářejí velmi dobrou pozici pro odvetu tohoto semifinále skupiny o umístění a velmi dobrý výsledek by si mohli odvést také Pardubice z Karviné. Slovo má reportér Lukáš Kaleta.
5: V 68. minutě Pardubice nadále drží vedení v Karviné, je to 2-1, ale teď Samko se dostává do 16. Velká šance a těsně vedle míjí branku domácí záložník, který mohl dát už druhý gól v tomhle utkání. Samko totiž dostal takovou jemnou sklepku od útočníka EZH, poté se uvolnil kolem obránce do 16. Byl lehce tísněný ještě ze zadu a tak zakončoval, řekněme, trošku zbrkle, ale mířil k zadní tyči levou nohou, těsně minul štangli, jak se lidově říká, a tak je to 1-2 v 68. minutě nadále. A
0: ve skupině o umístění, jak se říká, nejde úplně o život, to o ten holý fotbalový život rozhodně jde ve skupině o udržení ve fotbalové šance lize. No a nuž na krku, jak se říká, mají rozhodně fotbalisté Baníku Ostrava. Hrají s Mladou Boleslaví a reportérem je David Procházka.
2: 70. minuta, ten Baník se teď zlepšuje, ten, který má nůž na krku, ale zatím brankář Floder může být v klidu, protože zatím na něj nemířila nějaká nebezpečná střela, ale Mušak, kterého už jsem několikrát chválil, tak teď zase vybojoval balón spolu s Boulou. Ovusu se obtáčel na hranici 16, už chtěl střílet nebo přihrávat, ale rozhodčí Radina zapískal faul právě Ovusu a v té otočce. 71. minuta, Mladá Boleslav se ubránila, skóre nerozhodné 0-0 a Karafiát teď vyváží míč spolu s Hybšem na útočnou polovinu. Tam si ale teď neporadili hosté a bude z toho autové vhazování pro Friedricha, ten si rychle bere náhradní balón, vhodil a teď je to Bevene na pravé straně, dělá kličku Hipšovi, ten ho fauloval, Bevene ještě ustál, ne, tak rozhodčí Radina pískal, znovu Mušak a rozdává balón do levé strany na Friedricha, 71. minuta, Pojezdný má balón a Pojezdný bude centrovat, ne, půjde sám na Rážečka, teď před pokutovým Muzovým s plankou, ale zase se Pojezdný vyhnal daleko k postraní čáře. Ještě tam bojuje Holzer u postraní čáry s...
0: Baník Ostrava Mladá Boleslav stále nerozhodně 0-0. No a jestli je něco nového v dalším utkání skupiny o udržení v nejvyšší fotbalové soutěži v utkání mezi Zlínem a Pražskou Duklou, to už necháme na Tomáši Perutkovi.
3: Opět změna pouze v čase, 71. minuta, za chvíli vyprší. Stav Zlín Dukla Praha 1-1. Teď je hra na chvíli přerušená, poté co si jeden z hráčů pomohl nedovoleným způsobem. Hlavní sudí Rouček teď dá k dispozici balon pražskému týmu a je to Traore, který rozehrává na Svozila, kapitán hostujícího týmu kousek před vlastním pokutovým územím. Vybírá se opět Traoreho. Traore se otáčí s míčem. Přihraje komu pak, nakonec si vybral Šehoviče u
0: poslední. Je 16 hodin a 30 minut od fotbalu krátce k hokeji, protože čeští mladíci, tedy reprezentanti do 18 let, hrají o bronzové medaile na světovém šampionátu na Slovensku v Trenčíně. Se blíží ke konci druhá třetina a zatím to vypadá o trochu lépe pro svěřence trenéra Jana Tomajka, kteří vedou 2-1. Jak tenhle duel dopadne, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. No a přímo z Českých Budějovic uslyšíte o tom, jak si vedou čeští hokejoví reprezentanti, tedy ti seniorští, v rámci přípravného turnaje před světovým šampionátem. Duel Česko-Švédsko a reportér Kamil Jáša.
1: Ano, teď se do sebe nevídaně hráči pustili, je to asi čtvrtá, možná pátá, snad i šestá šarvátka, že to byl jeden proti jednomu, maximálně dva proti dvěma, ale teď bych napočítal, no snad všichni hráči, co byli na ledové ploše, když nepočítám brankáře, tak se do sebe teď pustili hodně nervózní. První třetina, stav zápasu 3 minuty 23 vteřiny před koncem první 20 minutovky je Česká republika Švédsko 0-1, platí to od 6. minuty, kdy za paterová záda proklouzl kotouč, který vystřelil Stenberg, 1-0 tedy Švédové vedou, ale už jsme tady viděli dva vyloučené, tedy současně vyloučené, bylo to po strkanici, rozhodčí se rozhodli proto, že pošlou hráče, aby schladili hlavy v hodně teplém počasí.
0: No jak říká Kamil Jáša, tak utkání mezi českými a švédskými hokejisty, hodně potyček, hodně nervózních momentů, zatím gól pouze na straně hostujících Severanů. No myslím, že nějaké góly na Radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu, třeba z fotbalových zápasů. Ten ve skupině o udržení v šancelize mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví nám přibližuje David Procházka.
2: 74. minuta, Baník Ostrava začíná další akci od brankáře Jedličky, ten ale jeho nákop končí na hlavičce mladoboleslavského Hipše a teď může Kolářík, střídající hráč, který už se dvakrát předvedl na pravé straně hrát, ale teď před Holcerem vrací Kostkovi, který také vystřídal v průběhu druhého poločasu, ale teď Ševčík, jeden ze špílmachrů Mladé Boleslavy před pokutovým územím, vrací doprava na Koláříka. A Mladá Boleslav teď díky Mackovi obehrává situaci doleva na Hipše. Hipš si naráží s Karafiátem, už tam přibíhá Ovusu a také Bevene teď na levou stranu.
0: Stále Baník Ostrava Mladá Boleslav nerozhodně 0-0 a tak pojďme na utkání druhé ve skupině o udržení mezi Zlínem a Pražskou Duklou. Slovo má Tomáš Perutka.
3: Přicházíte v okamžicích, kdy se tady slaví gól domácího týmu, který dal domácí kapitán Poznar, který posílá domácí tým do vedení. Aktuálně tedy Zlín, Dukla Praha 2-1. Teď možná slyšíte sami místního hlasatele. Bylo to po autovém vhazování z levé strany, kdy se k Poznarovi dostal balon na hranici pokutového území. Domácí ho tam sice posílali, ale ten balon byl tečovaný jedním z bránících hráčů. Odražený míč se dostal tedy na hranici 16. Poznar si ho rychle posunul směrem dopředu a z levé strany propálil brankáře Bačkovského, protože před sebou už měl pouze jeho a posílá tak domácí tým v závěru druhého poločasu nebo blížícím se závěru druhého poločasu do vedení. Teď navíc celá zlínská Letná Poznarovi tleská, protože kapitán domácího týmu teď opustil hrací plochu, byl vystřídán Koubkem, takže Koubek, ofenzivní hráč, nastupuje na hrot útoku a zkusí přidat k Poznarově brance třeba ještě jednu.
0: Hezké odpoledne posluchačům Radiožurnálu. Hraje se jeden reprezentační hokejový zápas a čtyři fotbalové prvoligové. Začneme v Českých Budějovicích na utkání českých hokejistů proti Švédsku, o kterém informuje Kamil Jáša.
1: Do konce první třetiny 1 minuta 28 vteřin česká reprezentace prohrává se Švédskem 0-1. Teď má Ticháček velkou šanci střela a není to gol. Výborný zákrok švédského golmana. Tak tedy Švédové vedou 1-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Ve fotbalové šancelize začala nadstavbová fáze, skupina o udržení a duel mezi Baníkem Ostrava s Mladou Boleslaví sleduje David Procházka.
2: 77. minuta, Baník Ostrava, Mladá Boleslav stále 0-0, Zlín, Dukla Praha a Tomáš Perutka.
3: 76. minuta, Zlín vede nad pražskou Duklou 2-1. Jak se vyvíjí utkání Bohemians Olomouc, řekne Mirko Vasič.
4: V 75. minutě jednoznačně pro Olomouc, která vede nad domácími Bohemians 3-0. Karviná Pardubice, Lukáš Kaleta.
5: Pardubice stále vedou v Karviné, tentokrát je to 2-1 v 75. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Fotbalovo-hokejové informace z Radiožurnálu Sport dodáme posluchačům Radiožurnálu znovu zhruba za 15 minut. Hezké odpoledne.
6: S mikrofonem za sportem.
0: 16 hodin 35 minut a můžeme se zase věnovat zajímavému domácímu fotbalovému dění. Skupina o udržení. Tam je nejohroženějším týmem Baník Ostrava, který dnes hostí Mladou Boleslav a také reportéra Davida Procházku.
2: 78. minuta, stále 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a brankář Jedlička po nepřesné ráně Schuberta bude rozehrávat od vlastní branky. Ještě si míč posunul na malém vápně více doprava a teď bude nakopávat do mladoboleslavské obrany. Nevím, jestli se chystá ještě jedno střídání na baníkovské straně, ale rozhodně se chystají tři střídání na straně Mladé Boleslavy a teď byl Ovusu faulován kousek před pokutovým územím. No, takový kousek to zase není, řekl bych takových 8 metrů. Ještě balón se vrací kousek zpátky, takže nakonec to možná bude až 10 metrů, ale bude to standardní situace pro Baník Ostrava. No, to je, takovou jsme ještě možná neviděli v dnešním utkání na straně Baníku. Jsou tam Planka a Mušak připraveni na rozehrávku a všichni vysocí hráči Baníku míří do pokutového území. Jak Chaluš, tak Friedrich, tak Pojezný zavírají zadní tyč. No, teď se ještě baníkovci domlouvají, jak rozehrají. Vypadá to na Planku pravačkou z pravé strany. Offside linie je vystavena na hranici pokutového území. Za ní se teď pohybuje Boula, ale ten se do hry nezapojí, protože míč bude mířit na zadní tyč. Tam byl Chaluš a brankář Flodr šel do prázdna, ale nakonec zachránil teď po ráně Ovusu a ne. Byl to Holzer, který zakončoval nakonec placírkou poté, co Ovusu vrátil míč k Holzerovi. Každopádně standardní situace nevyužitá.
0: Stále tedy Baník Ostrava, Mladá Boleslav nerozhodně 0-0. Teď na chvilku dáme prostor také hokej, protože se chýlí ke konci první třetina utkání mezi českými a švédskými reprezentanty. Z Českých Budějovic pokračuje Kamil Jáša.
1: Navazování Frondela vyhrál Buly, Švédové jsou v útočné třetině posledních 20 vteřin první třetiny. Švédové vedou 1-0, Peterson na modré čáře, ale dobře to udělal Černoch. Peterson si přesto vzal ten kotouč a ještě to bude jedna šance, střelá to, ale to bylo těsně vedle. Ten kotouč letěl těsně vedle Paterovy branky, ale to opravdu bylo o milimetry 15 vteřin. Do konce první třetiny, teď už je kotouč v rohu kluziště, tak alespoň na malou chviličku klid pro českou defenzívu, protože Švédové byli v první třetině hodně nebezpeční, také to využili v šesté minutě. Teď se ozve poprvé klakson nebo siréna, ano, tuto chvíli končí první třetina. Švédové vedou 1-0 a řekl bych, že vedou celkem zaslouženě, hlavně tedy dali gol pochopitelně v šesté minutě se Stenberg dokázal dostat do dobré šance, vystřelila Patera, ten kotouč pustil za svá záda. Za 20 minut bude pokračovat toto hokejové střetnutí, Švédové vedou v Českých Budějovicích 1-0.
0: A vedou také čeští hokejoví reprezentanti do 18 let v utkání o bronz na světovém šampionátu ve slovenském Trenčíně. Češi otočili v první třetině vývoj souboje s Lotyšskem. Ve druhé 20 minutovce žádný gól nepadl, takže po 40 minutách česká osmnáctka vede na tou Lotyšskou v duelu o bronz na světovém šampionátu 2-1. 16 hodin 38 minut a zase zpátky na fotbal, na skupinu o udržení v šancelize. Duel, ve kterém přišel obrat ve skóre, takže teď jsou spokojení spokojenější. Stále domácí zlínští fotbalisté, jestli ano v souboji s pražskou Duklou, to už nám poví Tomáš Perutka.
3: Spokojenější určitě být můžou, ale nemají ještě úplný klid, protože vedou pouze o jednu jedinou branku. Právě nám naskočila 81. minuta tady na zlínské Letné. Zlín vede nad Duklou Praha 2-1 a teď jsou to právě domácí, kteří mají na svých kopačkách míč. Dostál ho, posílá na levou stranu na Pišoju, ten prodlužuje na Bartošáka, který převzal od Poznara kapitánskou pásku. A teď zkoušel vysunout směrem dopředu Cupáka, to se mu nepovedlo, takže dopředu můžou jít Pražané. Je to Velázquez, který posílá na levou stranu na Šehoviče. Šehovič prodlužuje ještě více doleva. Traore teď nakopává směrem na Mikuše, ale Mikuš nebyl schopen ten dlouhý pas zpracovat. Ten míč letěl vysoko a přeletěl brankovou čáru mimo tyče, takže Dostál teď bude rozehrávat.
0: Stále tedy Zlín, Dukla Praha 2-1 na Radiožurnálu Sport. Sledujeme fotbalové zápasy, které otevírají nadstavbovou část nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A otevírá se tedy i skupina o umístění 7. až 10. místo, a to duely mezi Bohemians a Olomoucí a Karvinou a Pardubicemi. My zamíříme teď do pražského Dolíčku za reportérem Mirkem Vasičem.
4: 80. minuta, Bohemian stále prohrávají s Olomoucí 0-3 a hosté už teď v posledních minutách klidu kombinují. Sice měli Bohemians před malou chvílí náznak šance, ale dobře pokrytý Čermák jen tak šťouchl do balónu za malým vápnem a ten si sebral bez problémů golman Koutný. Olomouc jinak vyváží balón po zemi, žádné dlouhé nákopy, maximálně občas nějaké kříže, teď se dostali k rohovému kopu. Hostující fotbalisté vedou 3-0, v Dělíčku už se blíží závěr tohoto zápasu. Janošek Oblouček tam pálí Gali. Z první to zkusil levačkou, trefil ten míč dobře, tvrdě, ale minul branku o nějakých 5 metrů. Jak byl otočený, tak ta rána letěla.
0: Hosté tedy v Dělíčku jasně lepší. Olomouc vede na Bohemians 3-0. Spokojenější byli hosté také souboji mezi Karvinou a Pardubicemi, i když rozdíl ve skóre nebyl až tak výrazný. Karviná Pardubice a Lukáš Kaleta.
5: Začíná 82. minuta zápasu, Karviná prohrává s Pardubicemi stále 1-2, teď mohli navíc hosté zahrozit, když vysunuli střídajícího Zimu do 16, ten pak přihrával ještě pod sebe naslepo, ale nenašel nikoho, no a rýsuje se další protiakce, jenže Tanko nedostal balon ideálně do běhu, jinak by mohl utíkat sám na branku, místo toho ale ta přihrávka směřovala pouze k obránci Skibovi, takže Karviná má stále naději na to, aby dokázala s tímhle zápasem něco udělat a do odvety si odvezla alespoň remízu, pokud by se podařilo domácím skórovat. Teď míří dopředu Milič na levé straně.
0: 16 hodin 41 minut na Radiožurnálu Sport. Zase jdeme na zápasy skupiny o udržení v nejvyšší domácí fotbalové soutěži. Baník Ostrava, Mladá Boleslav a David Procházka.
2: Stále 0-0 mezi Baníkem a Mladou Boleslaví a Baník byl blízko ke gólu po té, co Friedrich vyhrál hlavičkový souboj na zadní tyči. Boula vracel míč před branku na Chaluše, ale byl tam podle mého Karafiát, který stihl odvrátit před brankou, těsně před brankovou čarou. Byl tam i brankář Floder, ten by patrně také měl šanci zasáhnout, ale Karafiát patrně vše vyřešil. A v 84. minutě tak stále platí nerozhodné skóre 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a oba dva týmy mají na to, aby vstřelili gól ještě možná nějakých 10 minut, protože nějaké 3-4 minuty tady před téměř 9000 diváky očekávám, že se nastavovat budou. Teď jeden ze střídajících mladoboleslavských hráčů Lehký, ale nedošel daleko. Baníkovci ho zastavili, konkrétně Mušak, ale nakonec Bevene nezvládl tu situaci u postraní čáry a v pádu zahrál ještě míč do autu. Takže Hybš, který chyboval před tím rohovým kopem, po kterém byla ta velká šance.
0: Na Radiožurnálu Sport střídáme zápasy, střídáme stadiony, střídáme i sporty. Pokud chcete být ale u některého ze zmíněných soubojů stále a bez přerušení, tak můžete poslouchat přes internetové stránky radiožurnalsport.cz a také irozhlas.cz a nebo najdete odkaz na přímý přenos také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My teď míříme na Zlínskou Letnou na stadion, kde domácí fotbalisté hostí ve skupině o udržení v šancelize pražskou Duklu a reportérem je Tomáš Perutka.
3: Přicházíte v 85. minutě, kdy se na světelné tabuli objevil údaj o počtu diváků, přesně 2681 diváků se přišlo podívat na tento úvodní duel nadstavbové části naší nejvyšší soutěže. Většina diváků může být teď spokojena, protože určitě většina fanoušků fandí domácímu týmu, který vede aktuálně v končící 85. minutě nad svým soupeřem Pražskou Duklou poměrem 2-1. Teď ještě ošetřování, takže se nám chvíli nehrálo. Mezitím se připravuje autové vhazování.
0: Které... Tak můžeme na Radiožurnálu Sport říci, že pokud Zlín tenhle duel dotáhne do vítězného konce a porazí Pražskou Duklu, tak si tedy tihle fotbalisté z moravského města, tedy Zlína, zajistí definitivně účinkování v nejvyšší fotbalové soutěži i v příštím ročníku, i když tedy potřebují ještě příznivý výsledek i zápasu mezi Slováckem a Teplicemi, který se bude hrát zítra. Každopádně to, že přímo nesestoupí, to už by zlínští měli mít opravdu jasné po těch dnešních zápasech. Pojďme tedy znovu zpátky do Vítkovic, protože Baník Ostrava bojuje o záchranu proti Mladé Boleslavi za dohledu Davida Procházky.
2: 87. minuta zápasu, stále 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a bude z toho další rohový kop po akci afrických hráčů Baníku z pravé strany. Bevene posunul na Obusula. Ten se snažil centrovat před branku, ale míč byl sražený. A tak Holzer bude znovu rozehrávat levačkou z pravé strany. Při tom posledním rohu ze stejné strany Friedrich přihrával Boulovi přes celou branku a byla z toho velká šance. Teď centr znovu míří na Friedricha. Ten ani nevyskočil, patrně tam byl přidržen, ale Bevene odražený míč sbírá a znovu dodává Holzerovi.

0: drží nejtěsnější vedení zlínští v souboji s pražskou Duklou. To už nám poví Tomáš Perutka.
1: Ano, drží, už nám teď začala 88. minuta, Zlín, Dukla Praha stále 2-1, teď jsou to hosté, kteří mají míč na svých kopačkách, ale na vlastní obrané polovině. Navíc teď Penkevič ale vystihl přihrávku Pražanů, takže chvíli měli balón na svých kopačkách pro změnu. Domácí fotbalisté, kteří se ale provinili proti pravidlům, podle názoru hlavního sudí Horoučka, proto se teď bude rozehrávat směrem na branku Zlína. Brankář Bačkovský už nakopává balon až na hranici pokutového území, kde Křapka zkoušel odhlavičkovat míč. Teď Čermáková střela, Gilbert tam sklepl míč na puntíku pro pokutový kop a rychlá střela, kterou Čermák vyslal na branku bez přípravy.
0: Na Radiožurnálu Sport zase rychle také na dva zápasy skupiny o umístění. Bohemians Praha versus Sigma Olomouc a reportér Mirko Vasič.
2: 87. minuta, Bohemians Olomouc stále 0-3. Domácí se snaží, ale nedostávají se k zakončení. Teď trochu nedorozumění mezi stoperem Malým a golmanem Koutným, tedy na olomoucké straně, protože po Smržově takovém polocentru, polovysokém do vápna si dávali přednost brankář se stoperem a nakonec Malý trochu nešikovně odkopl na další rohový kop. Bohemians v krátké době po sobě. Domácí tedy prohrávají s Olomoucí 0-3 v úvodním semifinále playoff o umístění. Smrž centruje do pokutového území, Drchal nadhazuje nad sebe. Zmatky v pokutovém území, tohle vypadalo na ruku Janoška, ale pokračuje se ve hře. Smrž centruje do pokutového území, Liška hlavičkuje, ale vedle branky. Snaha Bohemians je velká ještě něco udělat s tímhle utkáním, ale šancí pomálu v 88. minutě stále prohrává pražský tým s Olomoucí 0-3. Uvidíme, jestli se...
0: Říká Mirko Vasič, no a jak je to ve druhém zápase skupiny o umístění, tedy v tom prvním semifinálovém, odvety se budou hrát za týden v Olomouci a v Pardubicích. Duel mezi Karvinou a právě Pardubicemi sleduje Lukáš Kaleta.
3: V 88. minutě to nevypadá, že by se Karvina ještě měla do zápasu vrátit. Stále prohrává 1-2 s Pardubicemi a navíc neměla za posledních 20 minut žádný náznak šance. Ale třeba teď něco přijde, protože na levém křídle je Samko, centruje do 16, ale trefuje pouze golmana Aleše Mandouse. Ten v pohodě vyběhl a posílá do protiakce rychlonohého Tanka. Nigerijský fotbalista dnes už několik...
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport připomenu, že čeští hokejisté v rámci českých hokejových her v Českých Budějovicích prohrávají po první třetině se Švédskem 0-1 a česká reprezentační 18 vede v souboji o bronz na mistrovství světa v Trenčíně nad Lotyšskem v první minutě třetí třetiny 2-1. A teď zase zpátky k fotbalu, skupina o udržení v šancelize, duel mezi Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví a reportér David Procházka.
4: Už běží první ze tří nastavených minut, stále 0-0, Baník Ostrava se ještě snaží o vítězství, ale před malou chvílí to byl Kostka, který naopak pálil nebezpečně spoza 16 křížnou ranou pod břevno baníkovské branky a Jedlička měl co dělat, aby vytáhl tu ránu na rohový kop. Teď Pira zase svádí souboje s mladoboleslavskou obranou, ale přes Macka a Králika a Kostku také se nedostal dále. Nákop jen za obranu Mladé Boleslavy, kterou sbírá brankář Flodr. Už končí první nastavená minuta a Mladá Boleslav stále drží v Ostravě na hřišti Baníku bezbrankovou remízu 0-0.
0: Nastavený čas už by se měl hrát také v zápase, ve kterém proti sobě stojí Zlín a pražská Dukla. Slovo má Tomáš Perutka.
1: Balon do pokutového území nadostála. Běží nám nastavený čas. Hlavní sudí Rouček nastavil na závěr druhé půle tohoto duelu celkem 4 minuty. Z toho 4minutového nastavení už je 1 minuta téměř za námi. Zatím teď v tom nastavení nebyla k vidění žádná výraznější šance. Navíc před chvílí Mikuš, hráč pražského týmu, fauloval domácího Bartošáka, takže teď měli k dispozici domácí fotbalisté přímý kop, dostal, nakopl balon na útočnou polovinu, teď bojují domácí na útočné polovině, jmenovitě to byl Koubek a také Cupák, ale ztrácejí balon, Bačkovský rozehrává přímý kop po faulu jednoho z domácích fotbalistů, nákop na hranici pokutového území, teď strkanice mezi Pekhartem a Pekhart tam teď uštědřil úder anebo postrčil jednoho z domácích fotbalistů, který leží, to byl Černín, takže taková potička mezi Pekhartem a Černínem.
0: Hezké odpoledne posluchačům Radiožurnálu, začneme reprezentačním hokejem. Český národní tým hraje své druhé utkání v rámci hokejových her v Českých Budějovicích, a to pro

0: proti Švédsku. Na stadionu je také reportér Kamil Jáša.
1: Stav utkání po první třetině je z českého pohledu nevýhodný 0-1. Za pět minut začne druhá třetina. Česká reprezentace se pouštěla nebo nechala se vtáhnout do celé řady potyček a moc se tedy nedařila kombinace. Žádnou vyloženou příležitost si český tým nevytvořil a také logicky nemohl dát žádný gol. Tak tedy za pět minut pokračování tohoto zápasu po první třetině Švédsko vede 1-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Ve fotbalové šancelize začala nadstavbová část. Ve skupině o udržení nastoupil Baník Ostrava proti Mladé Boleslavi za dohledu Davida Procházky.
2: Právě v tuto chvíli končí zápas. Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Teď má slovo Tomáš Perutka, utkání Zlín, Dukla Praha.
3: Hraje se nastavený čas, hlavní sudí nastavil 4 minuty, z nich už 3 minuty téměř odehrány. Zlín stále vede nad pražskou Duklou poměrem 2-1. Přitom to byli právě hosté, kteří šli v první půli do vedení Milou. O 10 minut později ve 35. minutě Černín vyrovnával z penalty. No a po přestávce dostal domácí do vedení kapitán Poznar. Teď střela v podání hostujícího týmu mířila nad, takže rozehrávat teď budou domácí fotbalisté. Necelá minuta podle mých stopek zbývá odehrát z nastaveného času. Teď míříme na utkání Bohemians Olomouc za Mirko Vasičem.
4: Tady už se hraje druhá z pěti nastavených minut. Bohemians prohrávají s Olomoucí 0-3. Hosté byli lepší v tomhle utkání, vedli už 3-0, ale v závěru proměnil domácí kapitán Hulka, který se loučí s Bohemians po sezóně, míří do Liberce, tak byl vyvolaný na penaltu a proměnili a snížil tedy na 1-3 v úvodním semifinále playoff o umístění. To se hraje také v Karviné, kde hrají Pardubice a je u toho Lukáš Kaleta.
5: Už začala třetí ze celkových 4 nastavených minut tohoto zápasu. Karviná na konci utkání prohrává s Pardubicemi 1-2. Sice to bylo v poločase 1-1, když na trefu hostujícího patráka reagoval domácí Samko, ale Nigeriec Samuel po přihrávce svého kraje na tanka vrátil Pardubicím vedení. Z Karviné Lukáš Kalet, Radiožurnál.
0: Tolik informace reportérů Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu se znovu přihlásíme zhruba 17 hodin a 4 minuty ve zprávách. Hezké odpoledne.
6: S mikrofonem za sportem.
0: No a musíme rychle zpátky na fotbal, konkrétně tedy na utkání skupiny o udržení. Možná už konečné skóre duelu Zlín Dukla Praha dodá Tomáš Perutka.
3: Ještě tady nemáme konec, protože teď probíhalo další ošetřování po té, co Koubek inkasoval nepříjemný tvrdý úder míčem do obličeje z bezprostřední blízkosti a byl evidentně hodně otřesený. Teď mají k dispozici ještě Pražané v samotném závěru míč, ale už nám vypršelo to 4minutové nastavení, už se bude hrát 5 minut nastavení, za chvíli podle mých stopek ještě Velázquez posílá balon na Čermáka, ale teď sbírají balon domácí fotbalisté. Je to Koubek, který teď sprintuje sám na branku Bačkovského, má na zádech vracající se Unušiče, střílí, Bačkovský vyráží, ale to asi domácí misi moc mrzet nebude. Ano, nemusí, protože zároveň už taky slyšeli závěrečný hvist v tomto utkání. Hlavní sudí Rouček tento duel ukončil. Zlínští poráží pražskou Duklu 2-1. Hosté tady na Zlínské Letné přitom vedli gólem Mily, ale po brankách Černína a Poznara domácí dokázali otočit vývoj tohoto utkání. Ještě jednou tedy konečný výsledek. Zlín Dukla Praha 2-1. Ze Zlínské Letné pěkné odpoledne.
0: Děkujeme a přejeme také pěkné odpoledne všem, kteří poslouchají Radiožurnál Sport. A pokud fandí zlínským fotbalistům, tak si mohou mnout ruce, protože zlínští po tomhle vítězství mají jasno o tom, že rozhodně tedy přímo nespadnou do druhé ligy. No a my můžeme na zápasy ještě, které se dohrávají, skupina tedy, ve které se hraje o konečné umístění. No a zajímat nás bude duel mezi Karvinou a Pardubicemi. Slovo má Lukáš Kaleta.
5: Lukáčům Radiožurnál Sport. Také posluchačům Radiožurnálu Sport zopakuji, že tady už je konec. Stejně jako jsem říkal v našem přímém přenosu, Karviná prohrála v prvním semifinále playoff o umístění s Pardubicemi doma 1-2. Patrák a Samuel se trefili za hosty, za domácí pouze korigoval Samko, respektive on srovnával na stav 1-1 v poločase, ale ve druhé půli už si Pardubice vzali vedení zpět Samuelem, kterému přihrával Tanko. Tihle dva byli asi nejvýraznějšími postavami tohoto zápasu a zaslouženě Východočeši tedy berou vítězství a mají lepší výchozí pozici do odvety.
0: Která se bude hrát za týden, Karviná Pardubice tedy 1-2 první zápas. A jak první zápas toho druhého semifinále skupiny o umístění Bohemians Olomouc, to už necháme na Mirkovi Vasičovi.
4: Právě teď rozhodčí Vojtěch Opočenský ukončil tenhle zápas. Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3. Hosté byli, řekněme, lepší a aktivnější po většinu zápasu. Dva góly za ně dal Krivák, jeden Růsek v 62. minutě. Tak vedla Olomouc 3-0 a kontrolovala zápas. Ale v závěru to bylo ještě dramatické. Hůlka z penalty prostřelil golmana Koutného 1-3 a pak byly i další šance Bohemians. Ty už ale skončili bez gólu. Takže ještě jednou Bohemians Olomouc 1-3.
0: A také tato dvojice se znovu utká za týden a Olomouc bude mít tu výchozí pozici proti Bohemians v domácím prostředí opravdu velmi dobrou. Sigma dnes zvítězila v Dělíčku 3-1, Pardubice vyhrály v Karviné 2-1. Tolik tedy výsledky skupiny. O umístění v šancelize ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín zdolal Pražskou Duklu 2-1. Znamená to, že v té tabulce, ve které se bojuje o záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži, je teď v čele Zlín, který má 37 bodů a o bod více než Mladá Boleslav. Teplice mají potom 29 bodů na té první příčce, která znamená, že tým má klid. No a Teplice mají zároveň také 6-bodový náskok před zbývajícími třemi týmy. 14. Slovácko, 15. Baník Ostrava, 16. Dukla mají 23 bodů, ale Slovácko s Teplicemi ještě budou hrát vzájemný zápas zítra, a to na stadionu na Stínadlech, tedy na severu Čech. Ani u něj nebudete s Radiožurnálem Sport samozřejmě chybět.
6: Nejrychlejší superbajky světa míří do Mostu. World Superbike Czech Round 2026 už 15. až 17. května na Autodromu Most. Ducati, BMW, Kawasaki, Yamaha i Honda v akci. Buď u toho!
0: Je 16 hodin 57 minut, ještě se určitě sluší doplnit, že skupinu o titul ve fotbalové lize otevře od 18 hodin utkání mezi Slovanem Liberec a Pražskou Sláví. A když jde o fotbal, tak si ještě také teď proleďme ten evropský na nejprestižnějších adresách. V anglické Premier League West Ham, který bojuje o záchranu v soutěži, prohrává po prvním poločase na stadionu Brentfordu 0-1. V základní sestavě kladivářů nechybí Tomáš Souček. Newcastle vyhrává nad Brightonem 2-0 a Wolves v sestavě s Ladislavem Krejčím po první půli prohrávají se Sunderlandem 0-1, ale hosté hrají už nějakou chvíli bez jednoho vyloučeného svého fotbalisty. Ve francouzské Ligue 1 Nantes porazilo Olympique Marseille 3-0, v italské sérii A Udinese zdolalo Turín FC 2-0 a v německé Bundeslize tam Bayern Mnichov už jistý mistr vyrovnal souboj s Handenheimem, aktuálně 68. minuta a skóre 2-2. Brémy prohrávají s Augsburgem 1-2, stejně jako Frankfurt s Hamburgem, Union Berlin s Kolínem nad Rýnem už 0-2 a Hoffenheim, který nastoupil v základní sestavě s Vladimírem Coufalem a bojuje o postup do Ligy mistrů, tak vede nad Stuttgartem v 70. minutě 3-2. Je z českého pohledu samozřejmě fajn, že hraje Vladimír Coufal a také to, že je na střídačce už připravený Adam Hložek, zatím ale do tohoto utkání nezasáhl. No a do čeho v 16 hodin 59 minut zasáhne Radiožurnál Sport? Do pokračování přípravného hokeje utkání Česko-Švédsko. Druhý duel obou dvou týmů v rámci českobudějovického turnaje, samozřejmě jedná se stále o přípravu před mistrovstvím světa, sleduje Kamil Jáša.
1: No, příprava to je to určitě, ale je hodně důrazná. V první třetině tady bylo hodně osobních potyček. Teď Adam Klavka se řítí do útoku, do téměř k mantinelu dojel. Švédové asi s velkým respektem teď přistupovali. A pozor, tohle to by mohla být rána těsně vedle. Jandus vypálil, to je škoda. Jandus na druhé straně, Pirochtas teď sjel do předbrankového prostoru, ale Jandus tam měl výbornou příležitost. Teď odjel na střídačku a rychle se musí zábranský vracet tak, aby se Švédové nedostali do nečekaného protiútoku. Tu druhou třetinu česká reprezentace, a srovnal bych to s tím zápasem proti Finsku, začal český tým daleko lépe, to platilo i o tom předchozím utkání. Vypadá to, že Radim Rulík asi o přestávce něco důrazného vždycky po té první 20 minutovce, která se mi zdá lehce taková vlažnější, pomalejší, tak teď Zábranský nahazuje po pravé straně, nebude to zakázané uvolnění a český tým dokonce v pěti najel do útočné třetiny, ale musí se teď rychle vracet právě Zábranský, to je, který si musí dávat pozor hned na tři Švédy. Dobrý odraz kotouče tedy pro český tým a taková opatrná rozehrávka, za kterou teď spěchá Marcel. Švédsko vede v Českých Budějovicích nad českou reprezentací už od 6. minuty 1-0, ale ta druhá třetina zatím je hodně sympatičtější. První třetinu český tým prohrál 6-7 na střely, teď tedy v úvodu druhé třetiny je česká reprezentace určitě aktivnější. Zacouvat musí také Cibulka a pozor, tohle byla nebezpečná rána. Výborně patera v české brance, ale tohle byla nebezpečná rána. kterou na něj vyslal Bumedán, rozjel se za modrou čarou a měl dost prostoru před sebou. Teď hodně odcouvali čeští beci, tedy když mluvím o bránění, tak je to samozřejmě věc celé pětky a teď toho prostoru tam měl švédský útočník opravdu dost. 1-0 pro Švédsko, čtvrtá minuta druhé třetiny, tedy 24. minuta zápasu, prohrané buly českého týmu a tak pozor na Larsona, ten ale trefil jenom Fleka přímo před sebou. Flek posunuje na pravou stranu Voženílkovi. Voženílek si takovým kulečníkovým obhozem ten kotouč poslal do rohu a spěchal za ním a přišpendl tam soupeře na mantinel. No před malou chviličkou, když byl na ledě Adam Klapka a najížděl do útočné třetiny, tak myslím, že Švédové měli opravdu veliký respekt před tímto obrem na bruslích. Tak teď kotouč si bere Kempný, to znamená, že puk se dostal do branné třetiny českého týmu. Hlavně je znatelně lepší přechod z obrany do útoku, i když Flek se trochu vyčítavě dívá na obránce Cibulku. Cibulka mu poslal kotouč, na který Flek nedosáhl. No a tak Flek odjíždí na střídačku, přenechává místo dalšímu hráči. Přesně v tuto chvíli skončila čtvrtá minuta druhé třetiny. Český tým prohrává se Švédy 0-1. Hodně rozvážná švédská rozehrávka. Dost času tam měl za brankou hráč a Černoch jenom odcouval ve středním pásmu. Beránek si tam hlídá svého hráče Cibulka. Teď Bekenne posune právě Cibulka na Beránka, ale Beránek se dostal do klinče se dvěma Švédy a to bude mít hodně Silesgo, to je, který toho tam postrčil a Černoch teď s ním spěchá dopředu. Nahrávka křížem vlastně přes celé hřiště, která byla těžko ke zpracování a Beránek to také nedokázal, spíš by to bylo dílo náhody, kdyby se mu to povedlo. V páté minutě zatímco Budvar Arenou a asi to slyšíte, tak vám ještě popíšu, že pod komentátorským stanovištěm Radiožurnálu obíhá jihočeská, mexická vlna, druhé kolečko, třetí kolečko, můžeme zkusit napočítat, ale rádi bychom počítali góly ve švédské síti, zatím žádná velká příležitost tuto chvíli a teď Klapka, jedna klička, druhá klička, obrna bruslík už přejel přes útočnou modrou, sám se dovezl i s pukem do rohu Ticháčkova rána, protečovaný kotouč ještě, no ale to byla dobrá situace, na jejím zrodu byl, nebo u jejího zrodu byl právě Adam Klapka a Ticháček vypálil od modré čáry, Ščotka jenom dopředu poslal kotouč a musí rychle zacouvat, obraná dvojice Ticháček, Ščotka si musí dávat teď pozor na Stenberga, rána na Pateru, Patera jenom vyrazil před Melovského, je dobře, že tam byl právě český hráč a vyčistil ten prostor před českým brankářem. Šestá minuta druhé třetiny. Česká reprezentace, Švédsko 0-1. Naprosto znatelně se hra odehrává vlastně na stejné polovině Budvar Areny, jako to je v první třetině, ale protože si oba týmy logicky vyměnili strany, tak teď má větší tlak česká hokejová reprezentace. Kunc přišpendlený na mantinel na modré čáře. Jandus neudržel modrou čáru. Švédům už se tolik nedaří kombinace. Právě ten přechod z obrany do útoku, ale pozor, teď Švédové zachytili na červené čáře backendové prohození. Hezká klička a kotouč, který směřoval přímo Frondelovi, Frondel ale vrací zpátky, neměl tam dost prostoru, stále má kotouč, spěchá do rohu kluziště, dokonce se tam zbavil jedno proti hráči, jedna klička, druhá klička Frondelova, kotouč je zase zpátky, naštěstí v rohu kluziště, teď ale vyklouzl na modrou čáru Larson, kotouč na druhou stranu, střela zápěstíma, Patera teď měl dost štěstí, že ten puk chytil, protože Peterson ho tečoval a hodně bolestivě. Protečovat se Petersonovi povedlo, ten puk, je tady komerční přestávka a myslím, že je rád i právě Peterson, který okamžitě odjel na...
0: Komerční přestávka v zápase mezi českými a švédskými hokejisty v Českých Budějovicích. Stále úspěšnější Skandinávci, kteří vedou tedy na začátku 27. minuty 1-0. Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že ve fotbalové lize odstartovala nadstavbová část. Ve skupině o udržení Zlín otočil duel proti pražské Dukle, vyhrál 2-1. No a zlínští tak už mají jistotu, že nespadnou přímo do druhé ligy. Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Ostrava se tak v tabulce bodově dotáhla na Duklu a Slovácko. Všechny tři týmy mají 23 bodů. Boleslav v lize po desáté za sebou neprohrála a i ona je blízko k tomu, aby se tedy zachránila stejně jako Zlín. No a ve skupině o konečné umístění mezi 7. až 10. příčkou v těch prvních semifinálových soubojích Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2 a Bohemians Praha podlehli Sigmě Olomouc 1-3. Odvety se v obou dvou těchto dvojicích budou konat za týden. No a když se vrátíme zase na hokejový zápas mezi Čechy a Švédy do Českých Budějovic, tak se také podíváme přes naší východní hranici do Trenčína, protože tam vrcholí závěrečnými dvěma zápasy světový šampionát hokejistů do 18 let. No a mladí Češi nastoupili k souboji o bronz proti Lotyšsku a ve 13. minutě třetí třetiny výběr trenéra Jana Tomajka vede 2-1. Rozdílový gól dával David Huk už v 16. minutě z přesilovky. Jen doplním, že finále potom večer o 19 hodin obstarají mladí hokejisté Slovenska a Švédska. No a teď už pojďme na Švédy v tom seniorském podání, protože ti se samozřejmě zastavili stejně jako Finsko a Švýcarsko v Českých Budějovicích k předposlednímu turnaji Evropské hokejové tour. Švédové po vítězství nad Švýcary a Češi po výhře nad Finy teď stojí proti sobě a reportérem radiožurnálu Sport je Kamil Jáša.
1: No a už se to tam zase postrkuje, zase se to tam mele, ale předcházela tomu Brännströmova výborná akce. Od modré čáry udělal dva kroky dopředu, vypadalo to, že vystřelí takový klasický golfák, on si to ale rozmyslel, stáhl si kotouč, jeho čepel hokejky schovala puk před bránícím hráčem, pěkná klička, zkusil ještě jednou a dostal se do vyložené příležitosti, pater a puk jenom vyrazil, došlo i k dorážce, no gol to nebyl teď, ale na druhé straně nastartoval Beránek a dostal se i ke střele. Švédský brankář také v pohodě, ta střela už byla asi to nejslabší, co na Berankově akci můžeme vyzdvihnout, jinak všechno ideální poloze od své vlastní modré čáry, přechod přes červenou ve sprintu až přes modrou, vlastně až před brankáře, střela zápěstím, jenom myslím, že český útočník mířil někam dohoru, do vzdálenější, nahoru do vzdálenějšího rohu, no nepovedlo se mu to, brankář chytil. Český tým čeká na první gol na vazování, teď útočné třetině Černok, za ním je právě Beránek, Černok se ještě ohledl přes pravé rameno a dívá se, na jaké pozici Beránek je, tak teď se Černok pokusí vyhrát voli. A to se povedlo naprosto přesně, bohužel Beránek si tam bruslí přikopl ten kotouč, ale tohle to byla dobrá standardní situace z pohledu české reprezentace. 7. minuta druhé třetiny, Česká republika Švédsko 0-1, no a ani to říkat nemusím, asi to slyšíte, co skandují diváci v tuto chvíli. My chceme gól, pochopitelně, že fanoušci fandí českým barvám a přišli se hlavně radovat z gólových úlovků, tak zatím tedy ta nula na kontě vstřelených gólů moc povzbudivá není, ale fanoušci stále vytvářejí výbornou atmosféru. Tohle to bylo zakázané uvolnění a tak se všichni hráči přestěhují zase zpátky před švédského golmana Helberga, urostlý brankář, který teď stojí naprosto v klidu a čeká, až Adam Klapka zaujme postavení. Melovský půjde na vazování, na modré čáře je Cibulka, je to levák u pravého mantinelu a Cibulka teď smá kotouč, jeho klička docela sebevědomá a pozor, aby se nedostal do problému, protože u něj byly blesku rychle dva Švédové, tak Cibulka si ten kotouč bere zpátky, Cibulková rána, ale trefil pouze hráče, který stál přímo před ním a tak musí s Kempným společně zacouvat zpátky, pokud má patera přistrčil širokou rukavicí právě Cibulkovi. Cibulka na modrou čáru, tam je Klapka, ten kotouč si vezme, ale tohle to by bylo postavení mimo hru. Ano, teď musí Češi vyklidit útočné pásmo, protože Klapka tam na malou chvíli zaváhal na té modré čáře a stále je levice z čárového rozhodčího zdvižena v 8. minutě druhé třetiny, stav zápasu Česká republika Švédsko 0-1. No málo šancí má český tým, občas přijde některá střela, některá ze střel od modré čáry, ale zdá se mi, že si tam málo vytvářejí čeští hráči palebné pozice, tak třeba to přijde v tuto chvíli, Ščotka na modré čáře, jeho rána, znovu Ščotka má kotouč, otočil se s ním a ten mu uklouzl až do rohu, Pavlík má kotouč, dává na pravou stranu, tam je Ticháček zase na jednom ze svých ofenzivních výletů, kotouč na pravou stranu Ticháčkovi, Ticháček, tohle to neměla být střela, spíš taková nabídka na teč do předbrankového prostoru, Ščotka a Flex jsou teď hodně blízko sebe, kotouč je ale daleko, ten je v rohu kluziště z pohledu švédského golmana po levé ruce, no tak Švéd tam teď sekl svojí velikou širokou hokejkou po Flekovi, rozhodčí si to vůbec nevšimli, ale to tedy klidně mohlo být oceněno, dvěma minutami nebylo. Flek dává přes modrou čáru Voženílkovi. Voženílkova rána zblokovaná, tohle bude přerušená hra, protože kotouč končí v ochranné síti. 11 minut 18 vteřin do konce druhé třetiny. Blížíme se k polovině utkání. Stav zápasu Česká republika Švédsko 0-1, vazovat se bude v útočné.
0: Za malou chvíli se za Kamilem Jášou samozřejmě vrátíme. V 17 hodin a 10 minut na Radiožurnálu Sport můžeme dodat jednu radostnou zprávu. České čtvrtkařky se ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství světa v roce 2027 do Pekingu. Na mítinku v botswanském Gaborone si postup zajistili druhým místem v rozběhu, na které je vytáhla letošní halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Před ní běželi Barbora Malíková, Nikola Bisová a Terezie Táborská. Na světový šampionát pod otevřeným nebem se česká ženská štafeta na 4x400 metrů kvalifikovala poprvé od Moskvy v roce 2013. Teď máme rok 2026, konkrétně 2. května. Čeští hokejisté hrají proti Švédsku v Českých Budějovicích za dohledu Kamila Jáši.
1: Jsme přesně v polovině zápasu a český tým stále neskóroval a nedá gól ani teď, protože Persson to udělal ze švédského pohledu náramně a už jsou Švédové zase v útočné třetině. Rychlá kombinace Patera musel svůj pravý beton za prvé udržet u ledové plochy, za druhé musel rychle s ním kopnout dopředu, aby ten kotouč vykopl před sebe. Proto ale také Švédové pokračuje. Další téměř vyložená příležitost. Pro kus úhlu to bylo, ale Pettersson měl dobrou šanci. Další rána, která míří na Pateru, tak to je švédské střídání, tedy zatím nejlepší v průběhu druhé třetiny a Jiří Patera teď podržel český tým, dvakrát, možná třikrát musel předvést opravdu hodně obtížný zákrok. No přesně polovina zápasu, říkal jsem to, 30. minuta, český tým se hodně těžko prokousává tím dobře pohybujícím se soupeřem. Další kotouč, který Kunc teď bude muset se snažit zabránit Švédům v tom, aby vystřelili na českou branku, alespoň teď už je zauštěný prostor před českým brankářem a to je další šance švédského týmu. Soupeř teď roztočil takový kolotoč, jako kdyby to byla přesilovka. HC dostává přímo před Patru, ještě zdvihl kotouč nahoru, naštěstí to bylo nad horní tyčku, ale teď to je těžká chvíle pro českou hokejovou reprezentaci ve 31. minutě a zase se nepovedlo vyhodit znovu Švédové. Stenberg má ten kotouč, Held si dost udělal prostor a vypálil zápěstím. Myslím, že ten puk letěl přímo do Paterovy masky, hlavní rozhodčí ještě se díval tak na českého brankáře, jestli to je na přerušení, ale ne, Švédové znovu pokračují, další rána a teď se český tým nemůže dostat ze švédského sevření. Další bomba od modré čáry těsně vedle. Až teď se český tým, král to je, dostane ke kotouči a posílá ho do střední třetiny. Rychle vystřídat a rychle zpátky, protože Karlsson je tady s dalším útokem, který vede po levé straně. Ukazuje si, kam by chtěl kotouč ve 32. minutě. Česká reprezentace prohrává se Švédskem 0-1. Puk je v obrané třetině českého týmu. Melovský přiťukl na levou stranu, na pravé si naježdí Klapka a teď se přihnal do rohu Kluziště hodně opatrně. To je přesně v tom místě, kde se mu v uvozovkách povedlo rozbít mantinel. Český tým je u modré čáry, Klapka si bere kotouč, znovu sklouzl až do rohu z pohledu švédského brankáře na pravou stranu. 32. minuta, česká reprezentace Švédsko 0-1. Na modré čáře teď je Milovský, který tam zastoupil za Beka. Cibulka si udělal malý výlet dopředu, tohleto zastoupení bylo v pořádku. Puk se zasekl u mantinelu a tam je kolik 6 hráčů najednou. Cibulka si ho vzal, zkusil takovou polokličku, poslal backendem na Klapku. Klapka zpracoval, vrací Cibulkovi, Cibulka na levé čáře Kempnému. Kempného rána, tvrdá bomba, která ale mířila, nebo ten kotouč pleskl o zadní mantinel a proto tedy Švédové nemají zatím velké starosti s těmi střelami českého týmu, které jsou zatím hodně nepřesné. 7,5 minuty před koncem druhé třetiny. Česká reprezentace se snaží, to ano, ale ty vyložené příležitosti, řekl bych, že pokud přibývají vůbec, tak hodně pomalu. Ticháček si musí dávat pozor na Enquista a Ticháček o ten kotouč přišel, teď zase zpátky puk, který míří na Pavlíka. Pavlík spěchá za tím pukem, ale bude k němu mít daleko. Tam jsou rychleji dva Švédové, tak možná teď by to mohlo být. Voženílek se natahuje po kotouči a na malou chviličku na něj Švédové zapomněli v předbrankovém prostoru. Tohle to vypadalo na první pohled dobře. A pozor, teď je tady situace 2-1 na druhé straně. Ticháček musí rychle zpátky. Střela zápěstím Patera, ještě ten kotouč nechytil. Dramatická situace. Gól to není, ale se šestím. Tohle Švédové sehráli náramně. Patera ten kotouč dostal k levému rameni. Jandus dává backendem zase do rohu Kluziště. 6,5 minuty před koncem druhé třetiny. Fleck si tam vyhlíží puk a forčekuje, ale úplně zapomněl na levé straně, na Glocka Glockmana, a v levé straně Budeana a ten vystřelil přímo na Jiřího Pateru. Je tady komerční přestávka, český brankář chytil, zase to byla střela od mantinelu, docela nebezpečná, ale Švédové tedy vedou v Českých Budějovicích 1-0.
0: A vedou také mladí čeští hokejisté do 18 let v utkání o bronz na světovém šampionátu ve slovenském Trenčíně. 19. minuta třetí třetiny, Česko-Lotyšsko stále 2-1. Jestli dotáhnou svěřenci trenéra Jana Tomajka ten svůj medailový boj do úspěšného konce, o tom vám tedy opravdu už asi velmi brzy budeme moci na Radiožurnálu Sport říct. Mezitím si můžeme také povědět, že slovinský cyklista Tadej Pogačar předvedl ve čtvrté etapě závodu kolem Romandie další dominantní výkon a připsal si třetí dílčí vítězství. Tentokrát triumfoval po samostatném úniku a upevnil si vedení v celkovém pořadí. Druhého Floriana Lipovice porazil o 14 sekund a v průběžném hodnocení má před nedělní, tedy zítřejší závěrečnou etapou před německým rivalem Pogačar náskok už 35 sekund. Český cyklista dojel do cíle na 49. místě a v celkovém pořadí mu patří 52. příčka. Je 17 hodin 16 minut, za chvíli nás čeká zase pokračování hokejového souboje Česko-Švédsko. V 18 hodin se potom přidá také první utkání skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Slovan Liberec přivítá aktuálně vedoucí tým, tedy pražskou Slávii, která, když jí to pod ještě den vyjde, tak může minimálně tedy do zítřka zvýšit svůj náskok před vedoucí pražskou Spartou už na 11 bodů. Fotbalovému souboji Liberec-Slávia se budeme věnovat za pár desítek minut. Teď zase zpátky do Budvar Arény na reprezentační hokej. Duel mezi Čechy a Švédy má na starosti Kamil Jáša.
1: Stále platí ten jeden jediný gol, který už v 6. minutě tohoto zápasu trefil Stenberg, nebo dávalo Stenberg, trefil ten puk a překvapil trochu brankáře Pateru. Teď se čas bude o 2 vteřiny vracet zpátky, ne že by to byla nějaká zásadní informace, a stalo se to poprvé v tomto zápase, nepovedlo se vazování dvěma hráčům, Černoch ale teď vyhrál Buly a Kotouč, který se zastavuje u Beránka, tak pozor na Frandla, který ten puk má, jedna klička, a pokusil se přehodit z backendu na forehand, naštěstí se mu to tak úplně nepovedlo a tak je tady český tým. Král rozjíždí útočnou akci, dává na Černocha. Černoch je za modrou čáru, backendeme dopředu na Beránka, Beránek spěchá za pukem, ale před ním byla taková téměř basketbalová clona, on se vůbec nemohl dostat k tomu Kotouči, tam byli dva Švédové, jeden šikovně přebral českého hráče a druhý spěchal za pukem, takže Švédové budou mít dost prostoru na to, aby zahájili útočnou akci, a to už do konce druhé třetiny zbývá 6 minut a neustále čekání fanoušků na první gólový zásah švédského týmu. Pozor teď na dobrou akci Persona, který poslal ten puk dopředu a chvilku to vypadalo, že by z toho mohla být dobrá příležitost, nebyla, a tak Švédové se vrátili do obrané třetiny, zahajují další útočnou akci. Český tým teď je sformovaný, Melovský je tím, který je na vrcholu při tom forecheckingu, Klapka už také, ale musí zacouvat, a Chmelaras, to jsou tři útočníci v obraně. Tuto chvíli Cibulka si dojíždí pro Kotouč, nebylo to úplně nejšikovnější, ten puk se mu dostal daleko, ne Zábranský to byl, omlouvám se, Cibulkovi, Zábranský byl tím hokejistou, který se nedostal úplně přesně ke Kotouči, tak jak by potřeboval, to je přesně to, co Švédové potřebují, tvrdá bomba, ale zajímavá, tohle to naprosto cíleně napálil od modré čáry Švéd Hák, a pozor na druhé straně, gól! Tak je to gól, vyrovnáno 1-1, hodně dlouho česká reprezentace čekala na vyrovnání, a myslím, že to byl Chmelař, jestli jsem dobře viděl, který se dostal k tomu odraženému puku. Tak ono to všechno totiž vzniklo tou střelou Hágovou. Hák nepálil přímo na branku, ale zkusil to lišácky napálit Kotouč o mantinel, že se vrátí do předbrankového prostoru. Kotouč se opravdu odrazil, ale takovou intenzitou, že po dalších zásazích se dostal vlastně až do střední třetiny, a tam už se vzal Chmelař a dává krásný gol. Předsprintoval Švéda, zdvihl ten Kotouč do pravého horního rohu, a to je tedy vlastně individuální akce českého útočníka. Chmelař dává gol ve 35. minutě, vyrovnává na 1-1, a už je to tady v Budvar aréně, hlavně pro fanoušky samozřejmě zase o něco veselější. Kempný musí dávat zase pozor na dva Švédy, dokonce tři tam byli v souboji, teď si převzal jednoho z nich Cibulka, Kempný se pokusí znovu v rohu kluziště vybojovat ten puk Švédové, okamžitě po tom inkasovaném gólu Larsson se dostává dopředu, tak teď už to bude z tohoto pohledu snad v pohodě, Sikora ani nemusí zasahovat, odjíždí na střídačku. Je tady zase další komerční přestávka, 4 minuty 40 36 vteřin před koncem druhé třetiny, ale je to veselější, Chmelař dává gol. Pokud si chcete poslechnout, jak zaplněná Budvar Arena slaví střelce, tak v tuto chvíli se ozve jméno toho, který cítil gol, tak ne, tak ještě za malou chviličku asi, ale důležité je,
0: že... Jaroslav Chmelař, tedy prvním českým střelcem v zápase se Švédy, mladý útočník, který se v téhle sezóně prosadil ke 30 zápasů v základní části hokejové NHL v dresu Rangers, si tedy ve svém druhém utkání v národním týmu připisuje i premiérový gól. No a věřme, že u toho nezůstane a třeba se Chmelař trefí znovu a pomůže českým hokejistům obrátit tedy duel proti Švédům. Duel proti Lotyšsku v zápase tedy o bronz na mistrovství světa hokejistů do 18 let už skoro mají za sebou čeští hokejisté. Dlouho po gólech Tománka a Huka vedli nad Lotyši 2-1. V závěru to hosté zkusili bez brankáře a David Huk svým druhým gólem v utkání, tentokrát do prázdné branky 28 sekund před třetí sirénou, prakticky už rozhodl o tom, že mladí čeští hokejisté do 18 let tedy získají po 12 letech medaily na mistrovství světa, protože zvládnou ten duel o bronz a zvítězí nad Lotyšskem. Jestli to bude 3-1, nebo ještě dojde k nějaké úpravě skóre, to si samozřejmě povíme za chvíli. Teď si můžeme také připomenout, že v dnešních úvodních zápasech nadstavbové části fotbalové šance ligy ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0, Zlín zdolal Pražskou Duklu 2-1 a v úvodních zápasech těch semifinálových ve skupině o umístění Bohemians podlehli Sigmě Olomouc 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. Odvety v těchto duelech se budou hrát za týden v Pardubicích a v Olomouci. Je 17 hodin 21 minut a pojďme zase na hokej.
6: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Česko-Švédsko v Českých Budějovicích v rámci českých hokejových her. Slovo má reportér Kamil Jáša.
1: No právě jsem se v rámci vysílání v internetovém prostředí, třeba v aplikaci Můj rozhlas, kde můžete poslouchat celý přímý přenos tohoto utkání, díval na statistiky. 17-9 na střely a teď vožení lek. Flek, fleková rána, selhala mu v poslední chvíli zbraň, to je škoda, Flek byl v dobré pozici, vypálil, ale kotouci nenašel cestu z jeho čepele směrem na švédskou branku, tak vypadá to, že ten závěr druhé třetiny, hlavně potom gólu, který přinesl vyrovnání na 1-1, je z českého pohledu hodně lepší, ale samozřejmě, že hodně vypovídá o tom obrazu hry poměr střel na branku, jak jsem o tom před malou chvilkou mluvil, 17-9 ve druhé třetině, Švédové přestříleli český tým. Tak, teď 3,5 minuty ještě zbývá odehrát ze druhé třetiny, chytili se také diváci, Ščotka za modrou čarou, dostává se přes červenou, zkusil to trochu netradičně trefit Kunce přímo před sebou a to se mu nepovedlo, nebo takhle, Kunce trefil, Kunce nespracoval a ten kotouč unikl až ke švédskému brankáři a maskovaný švédský hokejista Helberg si pochutnal na tom kotouči, chytil ho do lapačky, předalo čárovému rozhodčímu, vazovat se bude po jeho pravé ruce, ne, že by to bylo úplně nejšikovnější věc od švédského golmana, protože to vazování může přinést problémy, třeba i proto, že na vazování je Černoch a pokusí se backendem vyhrát přímo na Beránka, to se mu povedlo, Beránek je v rohu kluziště, připravil dokonce Švéda nejenom o puk, ale také o hokejku a obkroužil vlastně celou třetinu, Ticháček, jedna klička střela zápěstím, ještě tam směřoval ten kotouč ke Kuncovi, nedosáhl na něj a tohle to byla zase dobrá individuální Černochová akce, potom ta Ticháčková střela spíš byla směrem na protečování 3 minuty. Do konce druhé třetiny Švédové už nevedou, v Českých Budějovicích je tady vyrovnáno 1-1. Čotka trochu vystrašil soupeře, ten raději zacouval, než aby se s ním pouštěl do osobního souboje a Švédové to zkusí další útočnou akcí, ale tohle to byla nepřesnost a proto český tým po backendové přihrávce znovu na Chmelaře může pokračovat. Také ale ta přihrávka nebyla úplně dvakrát nejpřesnější a tak Melovský musí hodně intenzivně bruslit v útočné třetině a forčekovat. No, vystrašil a dokonce si protečoval ten kotouč, tak Švédové hodně sebevědomě si pokusili prohodit ten kotouč mezi Melovského nohama a Melovský si ten puk vzal, zase jeho přihrávka, ale tentokrát v obranné třetině. Melovský to s tím sebevědomím, zdá se mi, občas opravdu přehání. Teď nahrávka hodně vysoká na Klapku, Klapka spěchá za tím kotoučem, dotkl se ho, takže to nebude zakázané uvolnění. Fyzické síly má ohromné a přesto, protože tam proti němu byli hned dva Švédové, tak Adam Klapka přišel o pozici, přišel o kotouč a musí se vracet zpátky. Teď zase Švédové, střela zápěstím na pateru, patera v klidu pravým betonem vykopl do rohu kluziště. Klapka, jako kdyby měl na těle magnet, přitahuje ty puky, nahrál moc pěkně na levou stranu, střela zápěstím, kde je puk, po ochranné síti. Ale tohle to byla zase Klapková velmi dobrá individuální akce. Trenér české reprezentace mluvil o tom Radim Rulík, že pokud to jen trochu půjde, tak chce všechny zápasy v přípravě dohrávat na 4 formace a to trvá také v tuto chvíli. No a tohle to je informace o tom, že mladíci vybojovali bronz. To je potlesk v Budvar aréně. České Budějovice určitě jsou hokejovým městem a v tuto chvíli poděkování na dálku za zisk bronzové medaile. Zpátky do utkání Euro Hockey Tour. České Budějovice hostí české hokejové hry Fortuna Games a tohle je šance, která na malou chviličku se tam objevila. Ještě Jandusova rána, další protečovaná střela, která mířila směrem na švédského golmana. Jenom to tak zahučelo tady na tribunách a zakázané uvolnění. Švédové toho mají tak akorát na konci druhé třetiny necelé 2 minuty před koncem této části hry a to se divákům líbí. Skandovaný potlesk, už tady byla mexická vlna. I ta informace o zisku bronzových medailí českých mladíků tak udělala fanouškům radost a zase trochu rozehřála i v tom teplém počasí tady atmosféru a prostředí. Zábranský je na modré čáře, ale ke střele se nedostal. Puk sklouzl do rohu kluziště, backendové přiťuknutí, Tomášek neměl moc prostoru, tak tam hledal asi Voženílka, Tomášek znovu v rohu kluziště, teď je Zábranský na modré čáře, rychlá předávka Kempnému, Kempný ale trefil jenom soupeře před sebou, tak Zábranský jako poslední muž teď obrany musí dávat pozor a zvolil, myslím, dobré řešení, poslal ten kotouč dopředu, nebylo to zakázané uvolnění, Zábranský teď ale nestačil forčekovat, Voženílek trochu ztratil rovnováhu, levou nohou zakopl o tu pravou a proto nespracoval kotouč, teď zase Švédové, Peterson se ke puku dostal, ale jenom ho tak posunuje dopředu. Zdá se mi, že Švédové teď by byli docela rádi, kdyby ta třetina skončila tímto stavem, který teď svítí na tabuli nahoře nad ledem. 1-1, poslední minuta druhé třetiny. Z levé strany to je Olsen, ten kotouč ale ztratil a tak si pro něj dojede Černoch, nebo to spíš on by chtěl do brusly. Švédové teď byli takový akčnější, rychlejší, proto zůstávají v útočné třetině. Černoch se snaží zabránit v takové té pozici společně s Kuncem tak, aby Švédové nemohli vystřelit. Kunc se dostal do souboje výborně k mantinelu. Tohle to byla Kuncova výborná práce a ještě jednou Kunc dává Kempnému. Kempný ale zase trefil jenom švédské brusle, tak se puk odrazil ke Kuncovi a ten už ztratil trpělivost. Nabral ten puk na backhand a posílá přes celé hřiště. Povedlo se mu to tak šikovně, že kotouč letěl přímo k brankáři, ten přerušil hru, nebude to tedy ani zakázané uvolnění, ani další dorážka, ani útočná akce Švédů. Naopak švédský golman se otočil, sundal si masku, sáhl po láhvi v tom teplém počasí, nevím, jak je dole u ledu, asi to tolik stupňů jako tady nahoře pod střechou Budvar arény nebude, ale Helberg teď ještě diskutuje o čem si s hlavním rozhodčím. Docela by mě zajímalo, co teď mohou probírat 20 vteřin a 8 desetin vteřiny před koncem druhé třetiny zastavu Česká republika Švédsko 1-1. Docela důležité vazování za 20 vteřin, samozřejmě se může udát cokoliv, Čotka je připravený na modré čáře, vedle něj je Ticháček, Čotka jednou rukou zpracoval kotouč a raději backendem ho posílá do rohu, protože ta pozice nebyla vůbec komfortní. Ticháček, ale ten má odvahy na rozdávání a zakládá útočnou akci. Ještě to je škoda, že to Klapka teď vyřešil přihrávkou místo rány. Tahle ta situace stála za pokus trefit horní růžek. To se nestalo. Ozve se siréna. Skončila druhá 20 minutovka. No tak českému týmu se povedlo vyrovnat. Neřekl bych, že ten obraz hry byl zase o tolik lepší než té první třetině. Svědčí o tom hlavně ten poměr střel na branku ze druhé třetiny 10-18. To není bůh ví co z českého pohledu. Důležité je, že českým reprezentantům se povedlo dát gól a je tedy po 40 minutách vyrovnáno 1-1.
0: Říká Kamil Jáša v 17 hodin a skoro 29 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Za naším reportérem se samozřejmě se začátkem třetí třetiny zase vrátíme. No a v přímém přenosu jste mohli také zaznamenat, že českobudějovická Budvar Arena na dálku gratulovala českým hokejovým reprezentantům do 18 let, protože ti dotáhli souboj o bronz na světovém šampionátu ve slovenském Trenčíně proti Lotyšsku do úspěšného konce. Lotyši sice dali první branku ve 12. minutě, ale ještě do první sirény mladí čeští hokejisté otočili. Matěj Tománek dal gól, z přesilovky se v zápětí trefil David Huk. No a ten náskok siřenci trenéra Jana Tomajka dlouho drželi až v samotném závěru při hře mladých Lotyšů bez odvolaného brankáře se do prázdné branky trefili po druhé v zápětí. zápase skórující Huk a potom ještě také Šimon Katolický. Takže konečný výsledek Česko-Lotyšsko 4-1 a v téhle věkové kategorii do 18 let, tedy první česká medaile ze světových šampionátů po 12 letech. Teď máme skoro 17 hodin a 30 minut, jen připomenu, že čeští hokejisté hrají po dvou třetinách utkání českobudějovického turnaje se Švédskem nerozhodně 1-1. V tom popoledním utkání už Finové zvítězili nad Švýcary 5-3. No a nesmíme zapomenout také na dění to fotbalové, protože už u nás ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín s pražskou Duklou hrál 2-1. Zlínští si tedy pomohli k tomu, že už zcela jistě nemohou přímo spadnout do druhé ligy. No a ve skupině o umístění v těch prvních zápasech semifinálové fáze Bohemians podlehli Sigmě Olomouc 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. Už za půl hodinu potom začne úvodní utkání nadstavbové skupiny o titul, ve kterém se Slovan Liberec samozřejmě i v přímém přenosu radiožurnálu Sport potká s vedoucím týmem šance ligy, tedy pražskou Slávií.

0: Na Radiožurnálu Sport teď znovu o fotbalu. Nejprve o tom, který se hraje tady u nás doma a patří do šance Národní ligy. Už v předpoledním utkání Chrudim remizovala s Bčkem pražské Sparty 2-2. V tuhle chvíli se hrají dva duely. Opava v 76. minutě prohrává s Kroměříží 1-2 a to je docela překvapivé skóre, protože Otava by se v případě vítězství dostala jediný bodík za třetí Artis Brno a ztrácela by jen dva body na druhé Táborsko. Tedy týmy, které aktuálně drží pozice zajišťující účinkování v baráži o postup do šance ligy. Ale zatím to tedy Opava proti Kroměříži nezvládá a prohrává 1-2. Utkání mezi Zbrojovkou Brno a Ústím nad Labem je ve své 32. minutě. Zbrojovka se je samozřejmě už jistý vítěz šance Národní ligy a přímo postupující do nejvyšší soutěže hostí Ústí nad Labem, které by se rádo dostalo ještě do boje o baráž, ale teď právě ve 32. minutě Zbrojovka dává první gol zápasu a ujímá se tedy vedení 1-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Zajímá nás samozřejmě také fotbal zahraniční. V anglické Premier League Brentford vyhrává nad West Hamem 2-0. Znamená to tedy, že kladiváři, kteří nastoupili do utkání v základní sestavě s Tomášem Součkem, si komplikují ten svůj boj o záchranu v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. Newcastle vyhrává nad Brightonem 2-1 a Wolves hrají se Sunderlandem nerozhodně 1-1. Ve francouzské Ligue 1 už je dohrán duel, ve kterém Nantes zvítězilo nad Olympiquem Marseille 3-0 a v 36. minutě Paris Saint-Germain remizuje s Lorientem 1-1. V italské sérii A Udinese zvítězilo nad Turínem FC 2-0 a ve španělské La Lize třetí Villarreal vyhrál jasně nad předposledním Levante 5-1. Před hodinou začalo utkání mezi Valencií a Atletikem Madrid. Zatím je to střetnutí bezgólové. Naopak docela zajímavě se vyvíjely duely v německé Bundeslize, kde mistrovský Bayern nakonec jen remizoval s Heidenheimem 3-3, Brémy podlehli Augsburgu 1-3, Frankfurt prohrál s Hamburkem 1-2, Union Berlin remizoval s Kolínem nad Rýnem 2-2, Alex Král nastoupil na závěrečných 10 minut a Hoffenheim se nakonec rozešel se Stuttgartem smírně 3-3. Za Hoffenheim nastoupil Vladimír Coufal, Adam Hložek nakonec celé utkání zůstali na střídačce, ale v jeho případě je to po dlouhém zranění rozhodně i posun a třeba už se příště objeví na trávníku. Hoffenheim v tabulce má 58 bodů, stejně jako čtvrtý Stuttgart, takže tyhle dva týmy se dál budou přetahovat o přímý postup do Ligy mistrů. Na třetí příčce v Bundeslize je Lipsko, druhý Dortmund a vepředu, jak už jsem zmiňoval, mistrovský Bayern. No a v 18 hodin a 30 minut, tedy už za necelou hodinu, začne utkání, ve kterém Leverkusen přivítá Lipsko. No a pokud by Leverkusen tenhle duel dokázal vyhrát nad v tabulce třetím Lipskem, tak by se budově vyrovnal už zmiňovanému Hoffenheimu. Zatím základní sestavy obou dvou týmů ještě nejsou zveřejněny, tak v tuhle chvíli už se k ním přece jenom můžeme dostat. No a Patrik Schick nechybí, tedy na hrotu útoku Bayeru. Nechme se překvapit, jestli se mu povede skórovat. V poslední době Patrik Schick střeleckou formu má, tak třeba se prosadí i v zápase, který začne tedy už za necelou hodinku.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Czechoslovakia are the new European champions.
4: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
5: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antonín Panenko přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
5: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
5: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Zpěvačka Leny na Radiožurnálu Sport 17 hodin a 41 minut v sobotu 2. května. V den, kdy je venku už docela se dá říci i letní počasí, rozhodně tedy ideální podmínky k tomu, aby člověk mohl sportovat sám. A když už třeba k tomu nemá náladu a nebo třeba také zdravotní problémy mohou někdy tu snahu o vlastní pohyb trošku znemožnit, tak je samozřejmě ideální poslouchat Radiožurnál Sport, aby měl člověk přehled o tom, co se ve světě sportu tom špičkovém děje. Můžeme třeba zmínit to, že třikrát v tomto roce si fleretista Alexandr Šupenič na turnajích světového poháru mohl vyskočit na stupně vítězů. Věřil, že to zvládne znovu, navíc v den svých 32. narozenin, jenže další medailový úspěch na mezinárodní šermířské soutěži neoslavil. Na světovém poháru v Istanbulu Alexandra Šupeniče zastavil v boji o osmifinále Francouz Alexandre Sidou po těsném vítězství 14-13. Alexandr Šupenič, bronzový medailista z her v Tokiu v roce 2021, tak obsadil konečné 17. místo. No, co se dá dělat, jak se říká, každý den není posvícení. Věřme, že posvícení nakonec ale budou mít čeští hokejisté, kteří se chystají na třetí třetinu utkání v rámci českobudějovického turnaje, který patří do Eurohockey Tour. Zatím je to všechno otevřené, protože po 40 minutách Česko-Švédsko nerozhodně 1-1. O ten jediný úspěch týmu trenéra Radima Rulíka se svou premiérovou trefou v národním týmu postaral útočník Jaroslav Chmelař. No a mladí čeští hokejisté do 18 let, ti jsou aktuálně už ve víru oslav, protože v Trenčíně vybojovali na mistrovství světa své věkové kategorie bronzové medaile, a to díky vítězství nad Lotyšskem 4-1.

0: 17 hodin 46 minut, za necelou čtvrthodinku začnou dva důležité sportovní duely. Ve fotbalové Šancelize v úvodním utkání na stavbové části ve skupině o titul přivítá Slovan Liberec pražskou Slávy. No a v 18 hodin začne také třetí utkání finále extraligy. Házenkářů Plzeň nastoupí proti Karviné, která v domácím prostředí vyhrála oba dva úvodní zápasy. A to znamená, že karvinští tedy mohou útočit na titul. Plzeňští se jim to pokusí samozřejmě minimálně pořádně znepříjemnit. U obou duelů, tedy fotbalového Liberec Slavia i házenkářského Plzeň Karvina, s radiožurnálem Sport samozřejmě nebudete chybět. Ale teď už pojďme zase na hokej, protože co nevidět začne třetí třetina utkání, které stále patří do přípravy před světovým šampionátem, jak pro české, tak pro švédské hokejisty. Hraje se také samozřejmě ale o vítězství v rámci českých hokejových her v Českých Budějovicích. Aktuálně k tomu dílčímu úspěchu ve vzájemném souboji mají oba dva týmy stejně blízko i daleko. Slovo má z Budvar Arény reportér Kamil Jáša.
1: A kdo ví, jestli 60 minut dnes odpoledne v Českých Budějovicích bude stačit na to, abychom znali vítěze. Možná se dočkáme ještě hokejového prodloužení. Ano, začne za malou chviličku třetí díl tohoto dramatu. Zápas to je určitě zajímavý. Ta druhá třetina z pohledu střel na branku 11-4 pro Švédsko. To je nepříjemná vizitka pro celý český tým, ale z těch čtyř střel byla také ta Kmelařová ve 35. minutě. Vyrovnáno 1-1. V tuto chvíli už je všechno nachystáno k tomu, aby týmy začaly třetí třetinu. Popravdě nevíme, proč teď hlavní rozhodčí nevodí kotouč na ledovou plochu. Všechno už je ale připraveno k tomu, aby začala poslední 20 minutovka tohoto zápasu. Teď si hlavní rozhodčí dojíždí pro kotouč. Hlavními rozhodčími jsou Pěcháček a Štolc, čárovými Zíka a Šimánek. Ještě se tam hlavní rozhodčí otáčel na golmana. No, brankáři Švédska se cosi nelíbí na ledové ploše. Ukazuje to svojí hokejkou. Zřejmě nebyl úplně spokojený s tím, jak zamrzla ledová plocha po té přestávce a řeší se to i na druhé straně. Je pravda, že dnes bylo opravdu hodně veliké teplo. Český hydrometeorologický ústav v Českých Budějovicích předpovídal, že sobota bude nejteplejší, a za tuto předpověď tedy jednička pro pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu. Ty teploty jsou, já jsem se díval, no snad na 25 stupňů, jako kdyby to bylo v létě někde na pláži, a mají teď ledaři dost problémů s tím, aby, a dokonce si povolali ještě četu uklízecí, která přijíždí s lopatami, nebo tedy jeden člen této čety, a snaží se tam ještě upravit tu ledovou plochu. No teď nejsou spokojení ani čeští hráči, ani Švédové s tím, jak vypadá led v Budvar aréně. Paradoxně ledaři mluvili o tom, že největší problém je, když venku prší, a při nové technologii, která tady zdobí Budvar arénu asi 2 nebo 3 roky, prostě je tady nová technologie na vhánění vzduchu, tak když venku prší a vhání se sem ten vlhký vzduch, tak potom nad ledem vzniká pára, a to je nepříjemné pro brankáře, pro hráče v poli, nakonec i pro diváky a samozřejmě pro rozhodčí. Mlha prostě hokeji nesluší. Mlha tady není, protože venku neprší, je krásně, svítí sluníčko, ale nehraje se hokej teď. Stále ta zahajovací pětice švédského týmu krouží v obraném pásmu. Je docela zajímavé pozorovat, jak oba dva týmy k tomu přistoupili. Švédové krouží v obraném pásmu, český tým byl tak rozprostřený pro celé svoji polovině, tak teď už to snad vypadá, že bychom mohli zase začít sledovat hrát hokej. Na ledě je ještě jeden muž navíc, kameraman, takže s ním na ledě to nepůjde určitě. Stav zápasu je 1-1 už od 6. minuty. Švédové tady v Českých Budějovicích vedli. Kdybych se měl podívat tak komplexně, shrnout těch 40 minut, tak se mi zdá, že Švédové byli aktivnější, byli lepší, zasloužili se vedení, no ale neohlídali potom Chmelaře ve 35. minutě, který vyrovnával na 1-1. Stenberg tedy 1-0 pro Švédsko v 6. minutě, ve 35. minutě Chmelař vyrovnáno 1-1. Teď už je vozeno a můžeme se zase věnovat hokeji. Po pravé straně Cibulka backendem posílá kotouč, kam spěchá Voženílek. Evidentně nacvičená věc okolo mantinelu, a Voženík to udělal výborně, dává Flekovi. Flek zpátky na Cibulku, Cibulka má vedle sebe Kempného, Kempný nahodil teď a trefil přímo dozad spoluhráče. To tedy byla velká škoda, protože to mohla být dobrá teď. Voženílek byl trefen.

0: ze zadu, možná někam do lítka, možná někam do kotníku a teď si to tam vyříkávají s Kempným. Kempný udělal všechno to, co trenéři chtějí od modré čáry, vypálil. Nebyl to golfák, ale taková ta střela zápěstím, která se dá tečovat úplně nejlépe a Voženílek stál v dobrém prostoru. Brankář Švédska neviděl vůbec nic, jenomže ten kotouč neviděl ani Voženílek a jak jsem říkal, trefil ho někam a možná to bylo ještě víc, někam do míst, kde končí záda. Prostě teď už je tady další situace, vhazovat se bude před brankářem Paterou. Informace pro Radiožurnál. První minuta třetí třetiny, stav utkání Česká republika, Švédsko vyrovnaný 1-1, Švédové od 6. minuty vedli, trefil se Stenberg, 1-0 tedy pro Švédsko a ve 35. minutě rozjásal dobře zaplněnou Budvar arénu Chmelař, který vyrovnal na 1-1. Teď jsme teprve v první minutě třetí třetiny, stav zápasu vyrovnaný 1-1. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. No a vracíme se zase do přímého přenosu. Beránek dává na levou stranu Černochovi. Černoch se otočil, pokračuje přes modrou čáru. Má tam vedle sebe Kunce, ale nedokázal mu prostrčit ten kotouč. A teď se vlastně všichni tři. Kunc byl sražený. Tohle to možná stálo za to, aby rozhodčí uvažovali o dvouminutovém trestu, ale to si myslím jenom já, ne. Oni Kunc názuje okolo mantinelu, na ledě je kromě puku také jedna rukavice, pro kterou si až teď dojíždí švédský hráč Ticháček, hodně diskantně a nepřesně nahrává, Stromberg zachytil ten kotouč, ani teď se vylučovat nebude, takže na takové hraniční zákroky je to v krátké době za sebou 1-1. 42. minuta, střela zápěstím Melovského. Melovský si dojede do rohu kluziště, na pravém rameni udržel soupeře, teď Chmelař v rohu kluziště dává Klapkovi, Klapka zase uplatnil své centimetry, ale Jandus dobře to udělal. Měl trochu štěstí, že se Švéd nedostal do samostatného úniku, Jandus zvládl ten manévr na modré čáře a teď přijel také Klapka do toho souboje. Důraz, to je něco pro něj u mantinelu a Švédi. Švédský hokejista to teď pocítil na svých zádech přímo osobně. Pokračuje útočná akce Švédska za červenou čornou. Ne, Švédové si to všechno rozmysleli a namířili si to zase zpátky před vlastního brankáře a budou rozehrávat hodně pomalu. Je to prostor pro to, aby česká reprezentace prostřídala. Už jsem mluvil o tom počtu střel celkově. Aktuálně by to mělo být na střely 18-11 pro Švédsko. Ve třetí třetině 1-0 zatím, takže že by to byla přestřelka, to se říct rozhodně nedá. Český tým tedy prostřídal, Krála na modré čáře hlídá celou situaci a mohl by vypálit, tohle byla dobrá akce. Marcel to udělal šikovně, utajená střela, otočil se, vystřelil zápěstím, ale Helberg chytil ten kotouč, který mířil do horního rohu. Marcel to teď udělal opravdu brilantně, jel směrem od švédské branky, rychle vystřelil zápěstím, to vůbec nikdo nečekal, asi snad kromě švédského golmana, který švihl svojí lapačkou, kotouč chytil a přerušil hru. 43. minuta, Česká republika, Švédsko 1-1. Tomášek na bazování, po levé ruce má Fleka, pokusí se právě pro ně vyhrát bazování. Flek rychle spěchal za tím pukem, na který ale nedosáhl a musí se teď o něj přetahovat se dvěma Švédy. Všichni hráči teď zacouvají zpátky, Král si s Tomáškem vymění kotouč, ano, Král má puk, zahal s ním až za branku a vyjíždí s ním dopředu. Zpravo se mu rozjíždí Voženílek, z levé strany Flek. Flek se protáhl jako štírek okolo mantinelu, kde ho Larsson přitiskl, ale Flek byl na bruslích velmi jistý. Kotouč na pravé straně, nahození zase před švédskou branku, jen tak, že se nepodavedlo zasunout ten kotouč do švédské branky. Král před brankovým prostoru a teď pozor, zase Frondel, to je pozor na Švédy, je tam ale sám proti čtyřem českým hráčům. Až teď Švédové se dostávali do útočné třetiny a tohle bylo naprosto jasné postavení mimo hru. Přestože se Švédové zlobí, tak jasné porušení pravidel, rozhodčí všechno viděli, odpískáno, vazovat se bude ve střední třetině. Čárovými rozhodčími jsou Zíka a Šimánek. Nerad bych se pletl, ale myslím, že Šimánkův bratr je aktuálně v pozici jednoho z manažerů klubu Banes Motor České Budějovice. Je to Jiří Šimánek, bývalý výborný útočník, který také hrával české hokejové reprezentaci. Má přes 800 zápasů v české nejvyšší soutěži. Jedna z hvězd českobudějovického hokeje. Tak pokračuje útočná akce Švédska. tedy obraná akce Švédska, protože Češi jsou připraveni kempní, hlavně v takovém prostoru, odkud by se tam ten kotouč vykutál, tak by mohl vypálit. To se zatím nestalo. Šťotka přidržel puk na mantinelu, dává ho, zatímco hledištěm znovu obíhá mexická vlna. Kunc teď bojuje o kotouč, puku se nedostal, ještě tam trochu stakla se otočila, sekl hokejkou, ne snad po soupeři, ale do ledu teď Šťotka. Tohle to byl tedy zákrok. Pískat se nebude, ale jsem rád, že je Šťotka hlavně v pořádku. On byl snad půl metřík od mantinelu a přiletěl tam do toho souboje Švéd. Kotouč teď mají Češi z pravé strany, střela zápěstím. Brankář Švédska vůbec nevěděl, kam vypadl ten kotouč. A zase to byl Chmelař. Jeho výkon je zatím velmi sympatický, dobrý. Teď Ticháček dává rychle na Melovského. Melovský nezachytil, tohle bude postavení mimo hru. Ano, postavení mimo hru je za prvé signalizované, za druhé hlavně odpískané, to je to nejdůležitější. 45. minuta, vazování před brankářem Paterou. Pustil za svá záda jeden jediný kotouč, myslím, že se to bude hodně vyčítat. To bylo v té 6. minutě, kdy se Švédsko dostalo do vedení, ale teď už zápas napsal úplně jiný příběh. Het na modré čáře, zachytil puk, dáván Sternbergovi, Sternbergovi na pravou stranu a teď zase český tým. A konce ve čtyřech proti dvěma, z toho by mohlo být zakončení. Nahrávka před branku, tam už nebude ani Klapka. Ticháček si sjel do rohu kluziště. Klapka teď drží na zádech soupeře. Dovolil si kličku přímo u mantinelu, dává znovu Ticháčkovi na modrou čáru. Ticháček pro Melovského. Melovský se ale srazil se Švédem a hlavně ten kotouč neudržel přímo pod kontrolou a to bude zase zakázané uvolnění v opačném gardu. Teď se zakázaného uvolnění dopustili Švédové a tak je tady vhazování před švédským golmanem Helbergem. Sikora půjde na vazování, vedle něj Pavlík, za ním, za touto dvojicí je Jandus, kapitán reprezentační dvacítky, který přijel na poslední chvíli, aby nahradil Špačka, tak teď vyhrál vazování a dostane se ještě k tomu, aby vypálil, měl dost starostí se Švédem, byl to Stenberg, který byl v tom souboji o něco šikovnější než český hráč. Kotouč na pravé straně, tam je Marcel, který přijel do toho souboje, trochu se tam komplikovaně otáčel a proto vlastně ani nemohla pokračovat útočná akce. Teď je Marcel na červené čáře, ne, teď už nebude pokračovat dál, odjíždí na střídačku. Český tým to zase zkusí s další útočnou formací. Pirochta má před sebou Fleka vpravo, vlevo Voženílka, oba dva ve veliké rychlosti. Dostal kotouč ten třetí z nich, Tomášek, a udělal to tak, že je z toho zakázané uvolnění. Nepříliš povedená útočná akce. No a mexická vlna, ta obíhá zase Budvar arénou, tentokrát v obráceném směru z prava doleva. Fanoušci se baví hokejem, baví se v Budvar aréně. Kdyby padl ještě jeden gol, tak by samozřejmě se do švédské sítě, tak by měli větší radost. V tom poledním utkání Finové přehráli Švýcarsko, vypadalo to dlouhou dobu na jasnou záležitost. V polovině zápasu se zdálo, že prakticky po všem, bylo to 5-1, pak Švýcaři dali dva góly, ale vlastně se nepřiblížili svému soupeři. A pozor, tohle byla obrovská švédská příležitost. Kotouč letí nad branku, Jandus zblokoval a pomohl teď českému brankáři. To tedy byla velká šance Švédů, zatím největší v průběhu třetí třetiny.
1: Stále je to ale 1-1 mezi Českem a Švédskem. Za Kamilem Jášou se zase brzy do českých Budějovic vrátíme.
2: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: V Ve fotbalové šancelize se už dnes hrály 4 zápasy. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu 2-1. Ve skupině o konečné umístění Bohemians v úvodním semifinále podlehli olomoucké Signě 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. Teď se už rozehrává skupina o titul zápasem mezi Libercem a Pražskou Slávií, který sleduje reportér Lukáš Michalík.
3: Šláger prvního kola nadstavbové části šance ligy začne už za malou chvíli. Slávia je v čele tabulky, 8 bodů před Spartou. Liberec je 6. na 5. Hradec Králové ztrácí 3 body na 4. Jablonec bodu 5. Minulý týden v posledním kole základní části šance ligy Pražané zdolali Olomouc 2-1. Liberec stejným poměrem ovládl podještěcké derby v Jablonci. Pojďme k základním sestavám. V té hostující je oproti poslednímu zápasu změna hned na dvou postech, z toho jedna vynucená. Do utkání kvůli nemoci nezasáhne Sadílek, kterého ve středu pole nahradí Oskar. Jen na lavičku usedl Kušej a místo něj je v základu Sanyang. Liberecký kouč Kováč udělal v základní jedenáctce jedinou změnu. Po dvou utkáních se do sestavy vrací Mahmič, kterému přepustil místo na hřišti Lexa. Zajímavostí je, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA v týdnu schválila Mahmičovu žádost o změnu sportovního občanství a šikovný středopolař v tak dospělé kategorii místo Rakouska bude reprezentovat Bosnu a Hercegovinu a má tak šanci představit se na letním mistrovství světa. Domácímu Slovanu kromě dlouhodobých marodů chybí i nemocné trio Koželuch, Juliš, Soliu, základní sestavy kompletně, v brance Slovanu Koubek, před ním trojice stoperů Drakpen, Gesan, Mikula, napravo Icha, nalevo Kajondo, ve středu pole dvojice Diakité, Stránský, před nimi Mahmič s Hodoušem a na hrotu útoku Raimonds, Krolis. Brance Slávie Markovič, před ním trojice stoperů Holeš, Ogbu, Zima, na křídlech Doudira s Juráskem, ve středu hřiště Mouzis s Oskarem, před nimi provod se Sanyangem, na hrotu útoku Jusufa Sanyang. Utkání začalo, první minuta Liberec Slávia 0-0.
1: To nejpodstatnější tedy aktuálně od Lukáše Michalíka známe. Měníme sporty na Radiožurnálu Sport, jdeme znovu za hokejem na české hokejové hry Česko-Švédsko a Kamil Jáša.
0: Teď je tady komerční přestávka, alespoň máme dost času na to, abychom si zhodnotili, co se tady za 49 minut odehrálo. Pokud počítáte společně se mnou, tak 49 a 11 je 60, to znamená ještě 11 minut se bude hrát třetí třetina a možná fanoušci dostanou ještě takový malý hokejový sobotní odpolední nášup. No, stav zápasu je 1-1, to je pochopitelně to nejdůležitější.
1: To nejpodstatnější tedy teď je taky známe od Kamila Jáši a jsme taky naházené na třetím utkání mezi Plzní a Karvinou, která vede ve finálové sérii v boji o titul 2-0 na zápasy, což znamená, že pokud dnes karvinští v Plzni zvítězí, tak obhájí extraligový titul. Jdeme za Tomášem Petrem.
4: Třetí minuta končí, čtvrtá bude začínat a zatím stav nerozhodný 0-0. Tomu úvodu vládnou brankáři i to, že domácí Bláha trefil tyč z první plzeňské šance, následně dokoupil a dokázal vychytat Petr Mokroš. Na opačné straně se zase neprosadil proti Filipu Hrajtovi hostující Petr Široký a tak i teď v polovině čtvrté minuty zůstává skóre nerozhodné 0-0. A
1: to říká reportér Tomáš Petr, za kterým se znovu vrátíme na západ Čech, teď ale míříme na sever Čech. Za fotbalem Liberec Slavia, úvodní utkání skupiny o titul v šancelize Severočeši proti lídrovi tabulky. A teď reportér Lukáš Michalík.
3: Třetí minuta, Liberec Slavia 0-0, ale liberečtí hned v úvodu zápasu měli velkou příležitost. Po průnikové přihrávce od Hodouše se sám na brankáře Markoviče hnal Raimonds Krolis, který se ale nedostal do úplně 100% zakončení. Navíc Markovič mu dobře snížil střelecký úhel a to zakončení tedy nakonec kryl. Slávisté jsou teď u balónu, konkrétně Jurásek na levé straně, proti němu Icha, zpětná přihrávka na Zimu, který to zkouší přes Ogbua. Ten je teď na ose hřiště, rozlíží se kolem sebe, po pravé ruce má volného Holeše, který dnes nastoupil do jubilejního 300. zápasu v nejvyšší české soutěži. Dlouhý nákop směrem na provodán. Gesan si poradil, hlavičkou přičukl Diakitému, který má na zádech Oskara a ten ho také o balon obral, takže kombinují Slávisté, nicméně Doudědova přihrávka nebyla přesná a míč končí v rukavicích Tomáše Koupka. Čtvrtá minuta, Liberec Slavia v prvním kole nastavbové části fotbalové šance ligy zatím 0-0. Dlouhý nákop.
1: Říká reportér Lukáš Michalík, kterého dál můžete poslouchat třeba na webu i rozhlas.cz v přímém přenosu. To stejné platí o hokeji, o přípravném utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. V Českých Budějovicích mezi Českem a Švédskem na Radiožurnálu Sport. Teď ale míříme za Kamilem Jášou.
0: Tak je to gól. Teď padl gól. Švédové roztočili ten ofenzivní kolotoč. V útočné třetině protečovaná střela, Hedqvist jako poslední se dotkl kotouče, Patera nedosáhl na ten puk, tady mu nikdo nemůže a nebude nic vyčítat a Hedqvist protečoval ten kotouč naprosto brilantně. On ten puk letěl pár centimetrů nad ledem, tak jak to nemají brankáři rádi, ale hlavně se tam do té dráhy puku vložil právě Hedqvist, který takovým backendovým přičuknutím, ale hlavně tam měl spoustu prostoru, Pirokta na něj zapomněl, Tomášek ještě všechno hasil na poslední chvíli, teď byl švédský hráč úplně sám před brankářem Paterou, nepovedlo se vazování přímo uprostřed hrací plochy, ne, že by to bylo něco výjimečného, ale teď tedy Švédové vedou 2-1, 11 minut a 21 vteřin před koncem třetí třetiny.
1: Čeští hokejisté tak tedy mají ještě čas na to zápas vyrovnat a třeba i poslat do prodloužení, jak se vyvíjí třetí finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou, to řekne reportér Tomáš Petr.
4: Šestá minuta končí, domácí se radují po té, co na 3-1 navyšuje po rychlém breaku Ondřej a Šafránek. Domácí skorovali jako první, Karviná zvládla ještě dorovnat na 1-1, ale následující dva góly už patřili domácímu talentu a plzeňští házenkáři tak v úvodu sedmé minuty vedou 3-1 a to ve chvíli, kdy má míč karvinský Vojtěch Pacl, rozehrává na Fulneka, Fulnek vrací zpátky doleva na Pacla, Pacl zpátky na střed, ale tam cesta nevede. Rozhodčí a přerušují hru po té, co je odehráno 6 minut a 25 sekund a Plzeň vede ve třetím finále extraligy házenkářů nad Karvinou 3-1.
1: Říká reportér Tomáš Petr, za kterým se znovu vrátíme na západ Čech na finále extraligy házenkářů. Teď zase fotbal ve vysílání radiožurnálu Sport, skupina o titul v Šancelize Liberec, Slávia a reportér Lukáš Michalík.
3: Šestá minuta, skóre stále neměné, tedy 0-0, zatím vyrovnaný úvod tohoto zápasu, byť liberečtí už měli jednu velmi dobrou příležitost, ale samostatný únik kroly se zlikvidoval slavistický golman Markovič, který v prvním poločase chytá s kšiltovkou, protože mu do očí svítí pronikavé sluníčko. Liberečtí teď budou rozehrávat poblíž pulící čáry z levé strany. U balonu je Jan Mikula, který otálí s tou rozehrávkou, nemá moc s kým hrát. Nakonec Dloubáček, který měl směřovat na Krolise, ale končí až v zámezí za brankou brankáře Markoviče, který tak za malou chvíli bude rozehrávat. Sedmá minuta, Liberec.
1: Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa na Slovensku. V boji o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Hokejová 18 pak slaví medaili ze světového šampionátu po 12 letech. Český seniorský národní tým hraje na předposledním přípravném turnaji před mistrovstvím světa v Českých Budějovicích. Přivítal Švédsko, stav a čas zná Kamil Jáša.
0: Třetí třetina se bude hrát už jenom 10 minut a 1 vteřinu. Česká reprezentace prohrává se Švédskem 1-2. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Slávie vstoupili do skupiny o titul v Šancelize, hrají na hřišti Slovanu Liberec. Detaily má Lukáš Michalík.
3: Sedmá minuta, Liberec Slávia 0-0. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava v úvodním duelu ve skupině o záchranu remizovali s Mladou Boleslaví 0-0. Pražská Dukla prohrála ve Zlíně 1-2. V prvním semifinále play-off o umístění Sigma Olomouc vyhrála na hřišti Bohemians 3-1. Pardubice zvítězili v Karviné 2-1. Házenkáře Karviné dělí jedna výhra od obhajoby extraligového titulu. Za stavu 2-0 na utkání nastoupili na palubovce Plzně. Ze západu Čech se hlásí Tomáš Petr.
4: Polovina deváté minuty a Plzeň vede nad Karvinou a 5-3 z Plzně. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Hokej, fotbal i házenou dál vysílá v pořadu s mikrofonem za sportem Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabízí reportážní vstupy.
2: S mikrofonem za sportem.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport v sobotu 2. května 18 hodin 9 minut. Vracíme se zpátky na hokej do Českých Budějovic. Česko-Švédsko a reportér Kamil Jáša.
0: Tak ještě 9 minut má český tým na to, aby vyrovnal tvrdý souboj v prostoru za brankou a teď je v předbrankovém prostoru Ticháček, který zase si sjel od modré čáry až někam mezi kruhy, puk je ale v rohu kluziště 8,5 minuty, dokonce Ticháček má v tuto chvíli kotouč, jenomže s ním musel zacouvat za červenou a vracel se téměř až k obrané modré čáře. Švédové jsou nesmírně rychlí v tom přechodu střela, kterou Patera musel likvidovat. Myslím, že to ani nebyla vyrážečka, spíš rameno, tak si pokrčil svoji masku k pravému ramenu a zabránil kotouči, který letěl někam směrem do horního rohu. 8 minut 30 vteřin do konce třetí třetiny. Česká reprezentace prohrává se Švédskem 1-2. Jeden gól je pochopitelně ve světě hokeje hodně málo. Dal ho z českého pohledu Chmelař a Fanoušci si přejí další branku v síti Švédska. Pirokta dává na levou stranu Flekovi. Flek nabírá rychlost. Šikovná klička, dostal se přes červenou čáru. Voženílek, ale nepřesně přímo mezi Jandusovy nohy. To nebyl puk, který by se dal zpracovat a také to tak skončilo. Voženílek naopak teď za Jandusem musí rychle zpátky. Švédové rychle přešli přes modrou čáru, už jsou v rohu kluziště. 8 minut zbývá odehrát ještě ze třetí třetiny. Švédský tým teď jenom se dostal do střední třetiny a stačí mu to, a přece je to šance a tohle bude gól. To je gól. Česká obrana naprosto zapomněla na pravé straně na útočníka, který měl krásnou pozici, a Björk je tím hráčem, který dává třetí švédský gól. Všichni hráči byli na pravé straně, úplně zapomněli na to zavřít ten prostor na pravé straně ze švédského pohledu, pochopitelně zrcadlově obráceně z pohledu brankáře a obránců českého týmu, a Björk tam měl před sebou tolik prostoru a všechno to začalo na modré čáře, kde Švédové jenom poslali ten kotouč dopředu a je z toho hezká akce vyšachování české obrany. A Björk, to je pravák, ten kotouč si ještě malou chviličku podržel na čepeli své.
1: Čeští hokejisté tak prohrávají na domácím turnaji Eurohockey Tour ve druhém utkání se Švédskem 1-3 a už moc času nemají na to, aby zápas vyrovnali, ale samozřejmě na Radiožurnálu Sport se ještě do českých Budějovic vrátíme. Teď jdeme v pořadu s mikrofonem za sportem, za fotbalem, protože na severu Čech, konkrétně v Liberci, se hraje úvodní utkání nadstavbové skupiny o titul. Liberec, Slávia a reportér Lukáš Michalík.
3: Raymond Scrollis teď zmatky v pokutovém území Slávie, Liberečtí se ale nedostávají do zakončení. 11. minuta, Liberec Slávia 0-0. Připomínám, že domácí se dostali do velké šance už v úvodu zápasu, kdy postupoval sám na brankáře Markoviče Krolis, ten ho ale vychytal, tedy Markovič Krolise. No a před malou chvílí první výraznější příležitost slávistů po centru z pravé strany se dostal hlavou do zakončení v pokutovém území Tomáš Chorý, ale branku Tomáše Koupka přestřelil, a tak v 11. minutě platí, že v prvním kole na stavbové části fotbalové šance ligy Liberečtí hrají se Sláví zatím 0-0. Připomínám, že Pražané mají v čele tabulky 8-bodový náskok před druhou Spartou. Liberečtí, ty jsou aktuálně v pořadí nejvyšší české soutěže 6. a ztrácí 3 body na 5. Hradec Králové. Liberečtí budou vhazovat z levé strany z vlastní obrané poloviny a Ziskajondo se teď ujišťuje u asistenta rozhodčího, odkud tedy bude moci vhazovat. Teď si volá k sobě své spoluhráče, protože evidentně nemá moc s kým hrát. Dlouhý aut, který směřuje na Mahmiče, ale balon ho přeletěl. K míči se následně dostal slavistický kapitán Tomáš Holeš, který kombinuje s Markovičem. Holeš končí na trávníku, slavisté se zlobí, že se nepíská. Hlavním rozhodčím tohoto utkání je Jakubo Vulkan. Nakonec rozehrávka nakrátko přes Ogbua, který se rozlíží kolem sebe. Přihrávka na pravou stranu, kam si se běhl Provod. Ten má kolem sebe hodně místa, natáhl svůj dlouhý krok. Stále Lukáš Provod, který kombinuje s Douděrou, tomu ale ulétl centr z pravé strany. Míč končí v zámezí za brankou golmana Tomáše Koupka, který tak bude rozehrávat. Sem na stadion oni si znovu dorazila početná výprava slavistických fanoušků, kteří obsadili celou západní tribunu a už před zápasem o sobě dávali hodně hlasitě vědět. Liberečtí budou rozehrávat. Ngesan má připravený míč na malém pokutovém území. 12. minuta, Liberec Slavia v prvním kole na stavbové části šance ligy zatím 0-0.
1: Říká reportér Lukáš Michalík, kterého dál můžete poslouchat v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz. Pojďme si na Radiožurnálu Sport připomenout už dnes konečné výsledky v šance ligy ve skupině o udržení. Ostrava remizovala s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín zdolal Duklu 2-1. Ve skupině o umístění v tom úvodním semifinále Bohemiance podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. Uznáme také tři konečné výsledky z anglické Premier League. Brentford porazil West Ham 3-0, za hosty nastoupil Tomáš Souček, Newcastle zdolal Brighton 3-1 a Wolverhampton s Ladislavem Krejčím, už jistě sestupující tým, remizoval se Sunderlandem 1-1. Musíme teď znovu na hokej za Kamilem Jášou, Česko, Švédsko a právě náš reportér na jihu Čech.
0: No tak Švédové zúročili tu svoji bruslařskou převahu, teď dali gól před malou chviličkou na 4-1. Z českého pohledu už to bude, jak to říct, diplomaticky hodně složité, aby se český tým ještě vrátil do třetí třetiny a vrátil se do zápasu. I diváci jsou hodně rozpačití po tom, co se 50 minut výborně bavili, tak teď to tam českému týmu napadalo, ale ta kombinace soupeřova týmu byla přesná, rychlá a všechno to začínalo u dobrého pohybu. Brännström je tím střelcem strancem toho gólu na 4-1. No a do konce třetí třetiny, a já si trochu klidně říct, že zápasu samozřejmě stát se může cokoliv za 6 minut a 2 vteřiny, ale hlavně ten obraz hry na to nevypadá. Švédové jsou opravdu lepší než český tým. Střely na branku, to ve třetím třetině není zase tak výrazná převaha. Je to 6-4 pro Švédy celkově, ale Švédové jsou důraznější, ty jejich kombinace jsou rychlejší a poslouchejte přehled střel za celý zápas za těch 55 minut ze švédského pohledu 24-14. I to vypovídá o tom, že Švédové si to vedení rozhodně zasloužili, nebyla to žádná náhoda. No a ty dva góly na
1: 4-1 tedy pro Švédsko zhruba 6 minut před koncem třetí třetiny. Měníme sporty na Radiožurnálu Sport, jdeme na házenou na třetí finále extraligy mužů Plzeň Karviná a reportér Tomáš Petr.
4: Končí 14. minuta utkání, Plzeň vede nad Karvinou už 8-4, i když teď hosté se snaží zaútočit. Domácí talent se dostal do toho náskoku především díky Jakubu Doudovi, který už v téhle sezóně odtáhl většinu těch plzeňských zápasů, je nejlepším střelcem západu Čechů. Dnes skóroval 4x a i proto Plzeň tedy vede 8-4, teď dokonce 9-4 poté, co se trefil přes celé hřiště Dominik Skopár, hostující golman Petr Mokroš běžel ke střídačce a Plzeň tedy vede 9-4 v polovině 15. minuty, nejvyšší vedení domácího celku v tom dosavadním průběhu zápasu tedy opět.
1: Dál budeme sledovat třetí finále extraligy házenkářů, teď na Radiožurnálu Sport znovu fotbal, Šance liga, skupina o titul Liberec Slávia a Lukáš Michalík.
3: Na stadionu Unisy se hraje 15. minuta, na gol stále čekáme, Liberec Slávia 0-0, teď na levé straně Chorý v souboji s Drakpem a podle sudího Vulkana liberecký stoper fauloval urostlého kanoníra Slávie, takže hostující Pražané budou mít výhodu. Standardní situace z levé strany, je to z hlouby pole, poměrně daleko od branky golmana Tomáše Koupka, ale pokud samozřejmě pošle do pokutového území David Jurásek přesný centr, tak by to mohlo být nebezpečné. K míči jde také Lukáš Provod, to jsou tedy dva levonozí hráči aktuálně u balónu, takže buď bude úřadovat levačka Davida Juráska, nebo jeho kolegy z reprezentace Lukáše Provoda, který teď ještě diriguje Mousese v pozici posledního hráče. Je teď Oskar Dorli, 16. minuta, Liberec Slavia 0-0 a nakonec to bude David Jurásek, který tedy bude centrovat zřejmě přímo do pokutového území, kde už je připravený také Tomáš Chorý. Juráskova levačka, která se velmi dobře kroučí na zadní tyči, byl připravený Raymond Scrollis, který pomáhal defenzivě Slovanu, ale byl trochu dezorientovaný, možná mu ani nezakřičeli spoluhráči a tak poslal Raymond Scrollis míč do zámezí a Slavisté mají k dispozici další rohový kop. Opět k míči teď Kluše David Jurásek, který bude svojí levačkou kroutit míč směrem k brance Tomáše Koupka. Už je to zhruba třetí rohový kop Juráska v tomto zápase a to se hraje teprve 17. minuta. Liberec Slavia zatím stále 0-0. Posloucháte přímý přenos ze zápasu prvního kola nadstavbové části fotbalové Šance ligy. David Jurásek čeká na pokyn hlavního rozhodčího. Jakub Vulkan zřejmě možná něco řeší s asistenty u videa, tak to jsem moc zvědavý, s čím hlavní rozhodčí tohoto zápasu přijde. Přiznám se, že jsem nezaznamenal nic podezřelého, ale stále má hlavní rozhodčí přiložený prst u svého ucha a David Jurásek tak nemůže zatím rozehrávat rohový kop. Připomínám, že v tomto utkání jsme viděli dvě velmi zajímavé příležitosti. Liberečtí mohli otevřít skóre hned v úvodu zápasu, kdy se po přihrávce Hodouše dostal do samostatného úniku Raymond Scrollis, ale vychytal ho Markovič, no a následně Choreho hlavička na opačné straně mířila mimo branku. Teď už se může pokračovat ve hře. Jurásku v rohový kop směřuje do pokutového území. Tam je připravený liberecký zkušený obránce Mikula, který se ale nepotykal s přesnou rozehrávkou. Slavisté mají míč na levé straně. Provod centruje a Slavisté se dostávají do vedení. Igoch Ogbu na přední tyči úplně pozapomenutý trefil balón, myslím, že svojí slabší levačkou mimo dosah Tomáše Koupka. No a hostující fanoušci se mohou radovat. To bylo skvěle sehrané od Lukáše Provoda. No a musíme pokárat Jana Mikulu, který měl míč na kopačce v podstatě v klidové pozici, mohl balón odkopnout někam na útočnou polovinu Slovanu, chtěl hrát konstruktivně, chyboval v rozehrávce. Lukáš Provod se dostal k míči na levé straně, reprezentační záložník zvedl hlavu, všiml si na přední tyči úplně volného Igoha Ogbua, který byl sice na přední tyči, ale zhruba na úrovni čáry malého vápna, tam byl úplně sám a svojí levačkou nasměroval míč mimo dosah Tomáše Koupka.
1: Fotbalisté Slávie tedy vedou v 18. minutě v Liberci 1-0 za Lukášem Michalíkem. znovu vrátíme brzy na radiožurnálu Sport. Teď ale měníme sporty, protože čeští hokejisté hrají druhé utkání na českých hrách, tedy na domácím turnaji Eurohockey Tour, konkrétně proti Švédsku. V Českých Budějovicích je reportér Kamil Jáša.
0: Ještě 3 minuty a 18 vteřin do konce zápasu. Český tým teď hrál přesilovku, ta skončila přesně v tuto chvíli. Nehráli úplně špatně, ale co to je sehrát špatně nebo dobře přesilovku, o tom rozhoduje, jestli dáte gól nebo ne. A to se českému týmu nepovedlo, proto je stav zápasu Česká republika, Švédsko 1-4. Český tým ale pokračuje stále v té útočné snaze. Ještě po přesilovce se dostává do zakončení Pirochta. Vypálil kotouč směrem na branku. Marcel přispěchal do rohu kluziště. Je tam Sikora, který teď si vzal kotouč, upadl, dále znovu tedy vylučovat se nebude. Marcel se znovu zapojil do toho souboje, ale Švédové elegantně vybruslili. Peterson má kotouč, vybruslili z té situace. Peterson si ho obhodil, zabezl ho do rohu kluziště. Tomu úplně v klidu stačí ke spokojenosti a ke štěstí, protože Švédové mají 3gólový náskok 2,5 minuty před koncem třetí třetiny. Teď Voženílek nabral velkou rychlost, co je mu to ale platné, když puk byl ještě rychlejší a skončil až za švédským brankářem. Znovu je to Peterson na modré čáře, hezká klička na obrané modré. Trochu taková přidrzlá, ale vyplatilo se švédskému týmu tenhle ten risk a tak Švédové se dostali do útočné třetiny. To už začínají poslední 2 minuty třetí třetiny. Z českého pohledu je tam zatím jenom jeden jediný střelec, je to Chmelař, který vyrovnával na 1-1. Jinak Švédové tedy byli v tomto utkání určitě lepší. Nahození na levou stranu, zase už tam rotují Švédové před brankářem Paterou a jen tak, takže to nebyl pátý gol v české síti. Voženílek jenom posunul ten kotouč a teď už je na ledě hodně dlouho. Myslíme, že docela rád se přiblíží střídačce. Ano, teď odchází, přeskočil mantinel a už je na střídačce. Je tam další formace, Beránek, Černoch v obraně. Teď je Cibulka, mohl by si vzít kotouč a zkusit individuální akci. To sice zkusila, vůbec mu nevyšla. Naopak dostal své kolegy do problému. Král se musel rychle vrátit. Ukazuje se mu znovu Cibulka pravou nohou po fotbalovém způsobu. Si zkusil přiťuknout ten kotouč. Minuta a půl do konce. Slyšíte skandovaný potlesk pod mým hlasem. Diváci odmění oba dva týmy. Před malou chvílí si tady zaspívali společně s Pražskou filharmonií, která se stará o živý, hudební, docela sympatický doprovod. Tak si celá Budvar Arena zaspívala. Není nutno, aby bylo přímo veselo a veselo opravdu při tom pohledu na výsledkovou tabuli. Není, no, už 1:09. Teď poslouchejte údaj o počtu diváků. Tak docela jsem se spletl, myslel jsem si, že bude vyprodáno nebo těsně vyprodáno 5694, to do plné kapacity přece jenom schází, plná kapacita Budvar Aréně 6421, platí to i pro reprezentační zápasy, pochopitelně, že Český svaz ledního hokeje má určitý počet vstupenek pro partnery, to ale nesnižuje kapacitu stadionu, tak 5500, jenom připomenu, že na ten odpolední zápas, ve kterém Finové porazili Švýcary 5-3, tak dorazili 4000, to je docela solidní návštěva. Poslední minuta tohoto zápasu, už je kotouč v útočné třetině českého týmu, Chmelař se ale otočil přes pravé rameno. No a Melenovský dobře forčekoval, zachytil ten puk a posílá ho do rohu kluziště. Znovu tedy Chmelař na modrou čáru. Chmelař má výborné parametry, 193 cm, váží 100 kg na ození přece jenom na švédského brankáře. Ale to už je takový poslední pokus, poslední záchvěv. Ještě Ticháček si sjel z modré čáry a nahrává na levou stranu. Na ledě ještě také dvoumetrový Klapka, který teď se dostane k zakončení ještě před brankovým prostorem. Gól! Přeci jenom gól. Já bych řekl Chmelař a tak se do sebe. Chmelař se Švédem pustili. To je boxovaná přímo v brankovišti. Švédský brankář, ten by nejraději zmizel a dělal, že tam není, ale pustili se do sebe hráči. No ten gól platit bude. Řekl bych, že pokud nedojde k něčemu výjimečnému, tak do střelecké listiny se zapíše znovu Chmelař. Je to 60. minuta. Ale to tedy, dlouho jsem neviděl takovou boxovanou po vstřeleném golu, nevím, co tam Jaroslava Chmelaře kolik rozčílilo.
1: No, 2-4 tedy z pohledu českých hokejistů v souboji se Švédskem, samozřejmě, že u závěrečných sekund budeme v Českých Budějovicích, teď ale budeme v Plzni na souboji domácích s Karvinou, třetí finále extraligy házenkářů, reportér Tomáš Petr.
4: Plzeňští si vzali oddechový čas, a to za stavu 11-7. Domácí vedení tedy v uvozovkách už jen čtyřgólové jednu chvíli, ale Západočeši dokonce vedli o 6 branek. Každopádně Karviná vlastně od začátku tohoto zápasu byla maximálně na stavu 1-1. Domácí postupně, dá se říci, navyšují to své vedení. Teď budou pokračovat útočení ve chvíli, kdy hostující Vojtěch Pacl má ještě 52 sekund z toho svého dvouminutového trestu. Dá se říci, že Vojtěch Pacl je zlým mužem tohoto zápasu. Domácí Plzeň ve vedení díky čtyřem gólům Jakuba Doudy. To je nejproduktivnější muž Západočechů nejen v tomhle zápase, ale v celé sezóně. 22. minuta jde ve svém úvodu a talent tedy vede nad Karvinou 11-7. Míč si teď bere domácí je Petr Winkelhofer, který...
1: Takové jsou aktuální informace z finále házenkářů na radiožurnálu Sport. Teď závěrečné sekundy hokejového utkání Česko-Švédsko a Kamil Jáša.
0: Tak nakonec to byl Adam Klapka. Mluvil jsem o něm, že on nestál před brankovištěm, ale těsně na té hraně brankoviště. Švédové se možná ještě radí, že by zkusili challenge, že by zkusili výzvu. Nevím, jestli je to rozumná věc a ono to asi nebude teď ani na programu tohoto zápasu, protože do konce utkání bývá 26 vteřin, a k tomu 5 desetin. Švédové vedou 4-2, pohodlný náskok za necelých 30 vteřin. Český tým rozhodně dva góly nedá, na to bych si klidně vsadil, ale tak důležité je, že ten poslední gól zápasu. Pokud to tedy bude poslední gol, dal český tým, potěšil diváky, ti jsou docela spokojení, teď tady poskakují, určitě to všichni znáte, kdo neskáče a tak dál, ale posledních 10 vteřin Švédové vyhrají tenhle zápas. Klapka se zapisuje do střelecké listiny, zúročil tam své kilogramy a centimetry, tak v tom prvním zápase proti Finům rozštípal mantinel a teď tedy dává gol. To je, myslím, sympatičtější pohled pro všechny diváky. Teď se ozvala sirena a zase se to tam pošťuchuje. Těch šarvátek bylo v první třetině, hlavně na začátku. A teď na konci zápasu docela dost. Jsem zvědavý, co si k tomu trenéři, možná i hráči řeknou, ale co je důležité, že Švédové v této sezóně zatím působí a vypadají opravdu výborně. Vyhráli ten první zápas nad Švýcarskem 8-1, zase z druhé strany to vypadá, že Švýcaři jsou nejslabší, s těmi se český tým střetne zítra zase v 16 hodin. Samozřejmě, že...
1: A my u toho na radiožurnálu Sport samozřejmě budeme, teď ale spěcháme za dalšími živými událostmi v Česku ve sportovním dění, pochopitelně fotbal nás taky hodně zajímá na radiožurnálu Sport, ještě když hraje vedoucí Slavia, která se zase může přiblížit k zisku mistrovského titulu. Hraje dnes v Liberci, kde je i reportér Lukáš Michalík.
3: 26. minuta, Slávisté v Liberci stále drží těsný náskok, vedou nad Slovanem 1-0. Připomínám, že v 18. minutě otevřel skóre Igoch Ogbu, který se prosadil po centru provoda z levé strany z voleje. Nedal šanci Tomáši Koupkovi vůbec zasáhnout. Liberečtí budou teď rozehrávat standardní situaci z vlastní obrané poloviny. U míče je stoper Ngesan, jeho dlouhý nákop na pravou stranu. Tam je v náběhu Krolis, ale je tam také Igoch Ogbu, který se zatím v tomto utkání s lotyšským střelcem Liberce ví rady. Teď to udělal skvěle. Před Krolise si dal tělo a nechal balón do kutálece do zámezí, takže od své branky bude rozehrávat brankář Jakub Markovič, který už jednu výraznou šanci soupeře vyřešil, a to hned v úvodu zápasu, kdy vychytal právě zmiňovaného Raimonce Krolise. 27. minuta, Liberec Slavia 0-1, odjedná se o šlágr prvního kola nadstavbové části fotbalové šance ligy. Jakub Markovič teď své spoluhráče vyhání blíže policí čáře, nebude to tedy žádná konstruktivní rozehrávka na krátko, dlouhý nákop na pravou stranu, který směřuje na provoda, ale k balónu se dostal Kajondo, od jeho hlavy míč míří do zámezí, takže slávisté budou vhazovat. Připomínám, že ve slávistické sestavě dnes chybí mimo jiné nemocný Michal Dílek, kterého tedy nahradil Oskar Dorli, no a oproti tomu poslednímu vítěznému zápasu s Olomoucí je na lavičce Vasil Kušej, kterého nahradil Sanyang. Ogbu a jeho dlouhý nákop někam směrem právě na Sanyanga, který se dostal za záda defenzivy Slovanu a nedostal se už do zakončení, a i kdyby se do něj dostal, tak jeho případný gól by neplatil, protože se nacházel v době přihrávky v offsideovém postavení. Liberečtí budou rozehrávat v 27. minutě za stavu 0-1 z jejich pohledu v souboji se Sláví. Připomínám, že skóre v 18. minutě otevřel Igoch Ogbu. Tomáš Koubek už je připravený rozehrát pas na levou stranu, kde je Mikula, ale to nebyla úplně kamarádská přihrávka od libereckého kapitána. Míč končí v zámezí a slávisté mohou vazovat. David Douděra už drží míč ve svých rukou, ale zřejmě si ještě nějaký čas počká a počká si na to, až jeho spoluhráči dojdou i ze zadních řad do pokutového území a bude z toho dost možná dlouhý out. Tomáš Holeš je teď pod ním úplně volný. Tak uvidíme, jakou variantu zvolí David Douděra. Nakonec podél pravé postraní čáry na Sanianga, který z prvního dotyku sklepává Douděrovi, ten si obhodil proti hráče Holešu v centr. Do 16. Tam ale úřaduje liberecký Stránský. Po něm může hrát Krolis, který ještě přičukl Diakitému, ale liberečtí se nedostali do rychlejšího protiútoku, ale Šťastná teď hrála v jejich prospěch. Liberečtí mohou pokračovat kombinaci. Diakité se ale vyhnal s míčem do zámezí, Slávisté budou vazovat. 28. minuta, Slávia stále vede v Liberci 1-0 v prvním kole na stavbové části fotbalové šance ligy. No a Pražané mají aut z pravé strany zhruba na polovině útočné poloviny. David Douděra stále drží míč ve svých rukou, otálí s tou rozehrávkou pod sebou, má volného Holeše, který mu pozornost okamžitě vrací. Douděra už by mohl centrovat a to také dělá. Dobrý balon na Chorého, který ještě hlavou prodloužil míč za sebe. Liberečtí se neosvobodili, naopak může hrát provod, který je v souboji s Gesanem, ještě odražený míč pro Mouzise, který se vytlačil z pokutového území a teď je v obležení dvojce protihráčů, tu situaci nezvládl, ale Liberečtí opět chybují v rozehrávce. Douděra na pravé straně už letí další míč do pokutového území Slovanu. Tam je Chorý, je tam také Zima, který se dostal k hlavičce, ale branku golmana Koupka netrefil. Liberecký kapitán teď mohl zůstat klidný, ale znovu dobrá pasáž Slávie, která je v úvodu tohoto zápasu lepší než liberecký Slovan. 29. minuta v souboji Liberce se Sláví, je to stále 0-1 ve prospěch hostujícího celku, který se prosadil v 18. minutě díky Igohu Okbuovi.
1: Liberec... Po úvodní vítězství nad Finskem čeští hokejisté prohráli na domácím turnaji Rohakitur se Švédskem 2-4. Zítra české hry zakončí soubojem se Švýcarskem. Reprezentace do 18 let slaví bronz na mistrovství světa na Slovensku. V utkání o třetí místo porazila Lotyšsko 4-1. Teď na Radiožurnálu Sport házená. Hráči Karviné můžou obhájit extraligový titul, pokud ve finále i po třetí porazí Plzeň. Dnes se poprvé hraje na západě Čech, kde je i reportér Tomáš Petr.
4: A zatím to vypadá, že se bude hrát i zítra, protože v polovině 27. minuty Plzeň vede nad Karvinou 13-8, takže pětibodový je rozdíl ve prospěch domácích, kteří už dvakrát v tomhle duelu také vedli o 6 branek. Každopádně teď také budou hrát chvíli v tom menším počtu hráčů po té, co dvouminutový trest vyfasoval Dominik Skopár, a tak Plzeň sice na míči, ale s hrozbou toho, že bude dohrávat tu úvodní polovinu zápasu v oslabení. 13-8 pro Plzeň, která teď tedy drží míč a útočí z levé strany. Balón má Daniel Bláha, který rozehrává na Jakuba Doudu. Ten ještě nechává pod sebe na Baumruka. Baumruk pálí a prosazuje se střelou o zem a je tedy znovu tady ten šestigólový rozdíl pro Plzeň. Talent vede 14-8 nad Karvinou, ale Karviná má teď ještě minutu a 17 sekund výhodu jednoho muže v poli. Balón putuje na Vojtěcha Pacla. Pacl rozehrává na střed, kde byl už připravený také Hajko, a teď to bude znovu Vojtěcha Pacl, rozehrávka doleva a také pokus o zakončení o zem. Krásně to teď provedl hostující Ondřej Skalický, který tedy koriguje na 9-14, a to ve chvíli, kdy bude končit 28. minuta utkání, tedy blíží se ta poločasová přestávka. Ještě 46 sekund, Plzeň hraje v oslabení při tom dvouminutovém trestu pro Dominika Skopára. A teď Baníč na domácí straně má ho na...
1: Vrátíme se ještě za Tomášem Petrem na úplný konec prvního poločasu třetího finále extraligy házenkářů. Zatím tedy Plzeň vede nad Karvinou 13-8. Teď ale fotbal, Liberec Slávia a reportér Lukáš Michalík.
3: 32. minuta, Liberec Slavia 0-1. Před malou chvílí měl velkou příležitost domácí Mahmič, který se dostal ke střele levačkou. Markovič udělal dobrý zákrok, liberecký rohový kop nakrátko. Teď Icha centruje do pokutového území. Markovič vyrazil míč mimo 16. Ještě Kajondo, který pálí, ta rána je zblokovaná. Slávisté se teď ubránili, dlouhý pas na Sanianga, před ním musí zahrát ve skluzu Icha, který balon poslal do zámezí, a Slávisté tedy za malou chvíli budou vazovat. 32. minuta, Pražané tedy stále na stadionu, oni si vedou 1-0, a to díky brance Okbua z 18. minuty. Nigerijský stoper se prosadil po centru Lukáše Provoda z levé strany z voleje v pokutovém území. Slávisté už aut rozehráli a mohou kombinovat, nicméně přihrávka na Provoda úplně přesná nebyla, to tady se dá říci o rozehrávce libereckého Slovanu. A tak hraje slavistický stoper Zima, který má pod sebou úplně volného Markoviče, ten otáčí těžiště hry na pravou stranu, kde je kapitán Holeš, který si teď dobře zasekl Mahmiče a může pokračovat s míčem směrem vpřed. Jeho dlouhý nákop podél pravé postraní čáry, ale Mikula před sebe nepustil. Lukáše Provoda právě od Mikuly, ale míč končí v zámezí slávisté. Aut okamžitě rozehráli Sanyang. V blízkosti rohového praporku pokus o přihrávku byl tečovaný, ale Sanyang následně dobře zapracoval tělem a vybojoval pro své barvy další rohový kop. 33. minuta. Liberecký Slovan v prvním kole nadstavbové části fotbalové šance ligy stále prohrává. S vedoucí Sláví 0-1.
1: Říká reportér Lukáš Michalík, za kterým se znovu vrátíme brzy na Radiožurnálu Sport. Teď ale spěcháme na závěr prvního poločasu třetího finále extraligy házenkářů. Plzeň Karviná a reportér Tomáš Petr.
4: Poslední sekundy první půle 15-10 vede Plzeň nad Karvinou ve chvíli, kdy se snažil dostat do koncovky Milan Škvařil. Zápas teď tedy půjde na tu pauzu mezi první a druhou půlí, pokud ještě tedy tady rozhodčí nenajdou nějaký problém, který by chtěli vyřešit v rámci první půle, protože Škvařil se tam tlačil do střely a karvinští ho dokázali zachytit a ještě tedy tenhle volný hod asi přece jenom stihnou domácí hráči, kteří teď tedy Milana Škvařila posílají na střídačku, aby si odpočinul. Na časomíře už svítí 4-0, ale čas se vrací na 29-41. Říkal jsem si, že ta časomíra by měla stát, takže ještě 19 sekund se bude hrát první půle. Přece jenom časomíra měla být zastavená a po tomhle tedy byla vrácena ta část zápasu na 2 minuty. Teď tedy odešli na trestnou lavici domácí Škvařil a hostující Ondřej Skalický a je tu teď tedy možná jeden z posledních útoků plzeňských, posledních 13 sekund. Míč má na levé straně Jakub Douda, který rozehrává na Bláhu. Bláha přibržený, ještě Baumruk má míč, vrací na Bláhu. Bláha dává Doudovi, Douda nezištně zpátky na Bláhu a teď už pokus o zakončení se sirénou. Ještě bych řekl, že se to stihne, přece jenom zase tady naskočil odpočet přestávky, ale ještě hráči zůstávají zpátky ve hře, řekněme, a ještě tenhle volný hod přece jenom je nařízený, bude to tedy na Jakubu Doudovi, aby zakončil ten první poločas, je tam pětičlenná zeď, Jakub Douda má napřeženo, pálí a trefuje tyčku, takže nakonec přece jenom tenhle zápas už je přerušen tou časovou přestávkou a Plzeň tedy po zásluze jde na tu první pauzu s náskokem 15-10. Domácí se dostali dokonce do 6-gólového, řekněme, trháku, ale nakonec karvinští tedy korigují na rozdíl 5 branek a po prvním poločase třetího finále extraligy házenkářů tedy Plzeň vede nad Karvinou 15-10.
1: Čeští hokejisté dnes prohráli na domácím turnaji Euro Hockey Tour se Švédskem 2-4, naopak slavila reprezentace do 18 let, a to bronz z mistrovství světa na Slovensku v utkání o třetí místo. Čeští mladíci porazili Lotyšsko 4-1, hrálo se v Trenčíně. Ve fotbalové šancelize ve skupině o záchranu Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu 2-1. Znamená to, že Ostravané se bodově dotáhli na Pražany a taky Slovácko, to má ale zítřejší utkání v Teplicí k dobru. V úvodním semifinále skupiny o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi. Už se taky rozehrálo první kolo nadstavbové skupiny o titul v šancelize, a to utkání mezi Libercem a Sláví. Na severu Čech na stadionu Unisy je reportér Lukáš Michalík.
3: 36. minuta je minulostí, začala 37. slavisté stále vedou v Liberci 1-0 a teď by mohli svůj náskok zvýšit, protože budou rozehrávat rohový kop z levé strany, kde je opět připravený David Turásek, ten centruje. Nacvičený signál, tam se na přední tyči dostal do zakončení zapatou Tomáš Holeš, ale míč nakonec nemířil v brance Tomáše Koupka, slavisté budou rozehrávat aut z levé strany, zřejmě to bude tedy opět David Turásek, připomínám, že zatím jediným úspěšným střelcem tohoto utkání Igor Ogbu, který se prosadil v 18. minutě z pokutového území po centru z levé strany od Provoda. Dlouhý Juráskův aut do 16, tam je připravený libereckým Gesan, ale od jeho hlavy míč míří opět k Juráskovi, ten má pod sebou volného Oskara, zatím to Jurásek bere na sebe, byť už je tedy ve velkém podčíslení u levé strany. Byli u něj hned 3 hráči v bílých dresech libereckého Slovanu, ale Jurásek uhrál to, co potřeboval. Slávisté mají k dispozici další aut, 37. minuta, slávisté vedou v Liberci 1-0. Dlouhý Juráskův aut, který letí na Chorého, od jeho hlavy se ještě míč odráží dál na zadní tyč. Tam už ale byl připravený liberecký Diakité, který ale neměl prostor co vymýšlet a tak svojí levačkou napálil balon do zámezí. Slávistický tlak může pokračovat, Pražané budou vhazovat. Z pravé strany David Doudira už je připravený a vyhání své své spoluhráče blíže pokutovému území Slovanu, nakonec si ale vybírá variantu za sebou, kde je Tomáš Holeš. Ten se snažil průnikovou přihrávkou oslovit Sanianga, ta přihrávka přesná nebyla. Odražený míč znovu u slávistů, kteří mají velkou výhodu v tomto utkání v tom, že právě sbírají ty druhé odražené balony. Byť teď tedy došlo k faulu na jednoho z libereckých fotbalistů, ale i jeden slávista leží na trávníku, hra je přerušená a na trávník míří lékařský tým libereckého Slovanu. Aktuálně tedy platí, že v 38. minutě Slovan prohrává v prvním kole na stavbové části šance ligy se Sláví 0-1. Zatím jediným střelcem Igor Ogbu, který se prosadil v 18. minutě po centru z levé strany od Lukáše Provoda. Hráči obou týmu této pauzy využívají také k tomu, aby se občerstvili. Dnes je mimořádně teplo tady na severu Čech. Teploměr i teď ukazuje zhruba 24 stupňů Celsia. Trávník vypadá velmi dobře připravený, byť je samozřejmě dost možné, že s přibývajícími minutami se tady pod ještědem bude trochu kazit. Petr Hodouš už je na nohou, takže zřejmě bude schopný ve hře pokračovat, byť to na první moment nevypadalo. Liberečtí tahají zatím v tomto utkání za kratší konec, byť některé šance už měly. Připomenu šanci Raimonce Krolise z úvodu zápasu, kdy se dostal tento lotyšský střelec do samostatného úniku po přihrávce od Petra Hodouše, ale včas mu snížil střelecký úhel Jakub Markovič. No a po tom inkasovaném gólu ojedinělá situace, kdy se dostal do zakončení z levé strany Ermin Mahmič na přední tyči, byl ale připravený golman Slávě Jakub Markovič. Už se opět hraje, rozhrávka slávistů nakrátko, nakonec toho tady nebyl. Faul na Petra Hodouše, slávisté mají míč na pravé straně Douděra, centruje do 16. Kde je ještě Igor Ogbu na zadní tyči, Tomáš Koubek trochu nepřečetl na celou tu situaci, ale nakonec si mohl oddechnout. A teď Koubku v dlouhý nákop směrem na Hodouše, ten má ale proti sobě hned dva hráči Slávie, kteří se nakonec poradili. Jak Mouzis, tak Jurásek dobře zapracovali tělem a nechali vyniknout brankáře Jakuba Markoviče. 40. minuta, Slávia stále vede v Liberci 1-0 v prvním kole nadstavbové části této sezony šance ligy. Teď nepřesnost v rozehrávce slávistů, balon končí u kopaček libereckého golmana Koubka, který nikam nespěchá a čeká na to, co budou dělat slávisté, jestli ho nějakým způsobem budou napadat. Koubek má vedle sebe oba stopery, po levé ruce Ngesana, po pravé Drakpého, ale zatím otálí a čeká na náběh více ofenzivních fotbalistů. Koubek stále převaluje míč kopačkou, nechává k sobě doběhnout Lukáše Provoda, ten ale nakonec pohyb jen naznačil a Koubek jakoby zdržoval, což je mi tedy záhadou vzhledem k tomu, že liberečtí prohrávají 0-1, no a následně poslal balon do obtížné situace Diakitému, který si ale poradil a balon posunul na pravou stranu ke Ngesanovi, následně zachyboval v rozehrávce Icha dopísknutý faul Davida Juráska, liberečtí budou mít výhodu standardní situace z pravé strany, to říkám v 41. minutě za stavu 0-1 v souboji domácího Slovanu s vedoucí Sláví, která má v čele ligové tabulky 8-bodový náskok, ale minimálně do zítřka, kdy Spartané, druzí v tabulce, budou hostit Jablonec, se ten jejich náskok může po případném dnešním vítězství nad Libercem zvýšit na 11 bodů. U míče Ermin Mahmič, je tam také Icha, nakonec rozehrávka nakrátko přes Hodouše. Hodouš má proti sobě Mouzise a teď s míčem v podstatě stojí na pravé straně jeho oblouček na Mikulu, který si ale nepotykal s přesným a hlavně s kvalitním zpracováním. Míč se od něj odrazil a od své branky tedy za malou chvíli bude rozehrávat Jakub Markovič, který nikam nespěchá. 42. minuta. Slávisté stále drží těsný náskok v Liberci a vedou v prvním kole na stavbové části šance ligy 1-0. Slavia prohrála jediný z posledních 19 vzájemných ligových zápasů a s Libercem v nejvyšší soutěži 8krát za sebou bodovala, takže sešívaní nepatří k oblíbeným soupeřům libereckého Slovanu. Markovič a jeho dlouhý nákop na útočnou polovinu Slávie. 42. minuta, Liberec Slavia 0-1. Kajondo a jeho nepřesná přihrávka končí u kopaček Tomáše Holeše, který se snaží vysunout Chorého, ten se dostal do souboje s Ngesanem, bylo to tak 50-50, ale Jakub Vulkan si vybral útočný faul slavistického kanoníra, který je se 17 góly nejlepším střelcem aktuálního ročníku šance ligy. Liberečtí už rozehráli, Koubek má míč mimo vlastní pokutové území, rozehrávka nakrátku přes Stránského, ten sklepává po své levé ruce do prostoru, kde je Ngesan, ten se snažil balón vyvést, ale chybuje v rozehrávce a Provod si obhodil Mikulu, to je dobrá příležitost slávistů, Provod už může odcentrovat, dobrý balón do 16, ale nakonec to dostal Sanyang na paty a navíc před ním byl Drakpé, takže liberecká defenziva si poradila. a slávisté budou vazovat z pravé strany, kde je opět připravený David Douděra, který už vhodil na Sanianga, který se ocitl za zády liberecké defenzivy, nicméně následně přišla chyba ve slávistické rozehrávce. Aktuálně už se hraje 43. minuta a liberečtí stále prohrávají v prvním kole nadstavbové části fotbalové šance ligy se slávisty 0-1. Připomenu jediného střelce dosavadního průběhu zápasu, tím je Igor Ogbu, který se prosadil v 18. minutě z pokutového území po centru Lukáše Provoda. Kajondo a jeho dlouhý aut, ale ten míří přímo ke kopačkám dnešního jubilanta Tomáše Holeše. Připomínám, že slavistický kapitán dnes vstoupil do klubu ligových legend. Dnes je to jeho 300. zápas v nejvyšší české soutěži. Fauna Stránského, liberečtí budou moci tedy rozehrávat standardní situaci v blízkosti středového kruhu. Aziz Kajondo teď vysvětluje svým spoluhráčům, kam by si měli naběhnout. Ještě si něco vysvětluje s Gesanem, kterému následně posílá přihrávku uvnitř středového kruhu. Je Vojtěch Stránský, který má po pravé ruce volného Ichu, kterému adresoval přihrávku. Icha ještě míč prostrčil na svého spoluhráče Drakpého, který je teď v pozici pravého křídelníka. Zajímavá varianta, liberečtí teď jsou přesní v kombinaci, ale už jsem to zakřikl. Následně přišla chyba Stránského. Dlouhý odkop od Ogbua na levou stranu. Teď taková neurovnaná pasáž, uvidíme, jestli Stránský hru uklidní. To se mu daří, Drakpé teď pomáhá rozhrávce Slovanu. K míči se dostává Hodouš, už ve středu hřiště, ale jeho následní oblouček na levou stranu přesný nebyl. Nicméně trochu dezorientovaný Douděra hlavou poslal balon do zámezí, out pro Liberec. Zhruba 15 metrů od levého rohového praporku. Liberečtí už rozehráli, Stránský na ose hřiště. Jeho centr do šestnáctky, tam je Krolis za zády liberecké defenzivy, respektive slavistické defenzivy. Krolis spálí, nicméně praporek asistenta rozhodčího míří nad hlavu. Krolis spálil přesně, tedy propálil golmana Jakuba Markoviče. Raimond Krolis teď ukazuje, že celou tu situaci by měli ještě

tabulky na severu Čech vede 1-0 díky brance Igoha Ogbua z 18. minuty. Sudí Jakub Hůlkan stále má ruku přiloženou na svém pravém uchu. Není to zřejmě úplně jasná situace, takže ve hře mohou být pouhé centimetry a Liberečtí stále mají naději, že se v závěru prvního poločasu dočkají vyrovnání. Tak uvidíme. Teď tedy jsou na tahu pánové u videa, kterými jsou dnes Michal Kvítek a také Pavel Orel, kteří tedy sedí ve VAR centru na pražské Brumlovce a stále tedy nemáme jasno o tom, jestli branka Raimonce Krolise byla regulérní nebo nebyla. Liberečtí to sehráli velice dobře. Slavistická defenziva v té situaci úplně pozapomněla na Raimonce Krolise, který byl úplně osamocený v puktovém území a Slavistů dobře si balon připravil a svoji levačku propálil Jakuba Markoviče. Bezprostředně potom tedy vypálil také praporek asistenta rozhodčího signalizující offside, ale teď se celé situaci věnují pánové u videa a zřejmě to bude hodně těsné. Zřejmě to bude hodně těsné, protože stále nemáme rozřešení. Přiznám se, že jsem ani neviděl čtvrtého rozhodčího z tabulí, takže aktuálně nemohu sloužit, co se nastaveného času týče. 45. tedy stále svítí tady na stadionu Unisy. Liberec Slavia 0-1, jediný gol zápasu zatím vstřelil Igoh Ogbu, který se prosadil v 18. minutě. Nakonec offside potvrzený, takže fanoušci hostujícího celku si oddychli a za malou chvíli budeme moci pokračovat ve hře. Nakonec tedy 4 minuty nad rámec úvodní 45 minutovky. Jakub Markovič už je připravený, jeho dlouhý nákop na pravou stranu z pohledu Slavie. Chorý se dostal k míči přes Kajonda, další neurovnaná pasáž, míč létá z hlavy na hlavu. Teď může hrát David Zima, který podporuje ofenzivu Slávistů. Končí na trávníku, no a hosté budou mít výhodu velmi zajímavé standardní situace. David Zima šel zatím míčem velmi neohroženě a jeden z libereckých protihráčů ho trefil a teď jsem tedy zvědavý, kdo se chopí exekuce této standardky. Je to zhruba ze 24-25 metrů žlutá karta, kterou vidí Augustin Drakpe. David Zima stále leží na trávníku, vyžádal si ošetření, takže se opět tady na stadionu Unisy nějaký čas hrát nebude. Máme tedy prostor k tomu, abychom zrekapitulovali to nejzajímavější. Fotbalisté Liberce v prvním kole nadstavbové části šance ligy stále prohrávají se Slávisty 0-1 a to od 18. minuty, kdy se prosadil Igoh Ogbu, ten se ocitl úplně osamocený v pokutovém území Slovanu, počkal si na centr z levé strany od Provoda a otevřel skóre a o tomto utkání budeme za malou chvíli informovat také posluchače Radiožurnálu v pravidelném zpravodajském vstupu. Za malou chvíli tedy uvidíme také standardní situaci Slávistů, ale to až poté, co bude dokončeno ošetřování Davida Zimy, který už je na nohou. To je dobrá zpráva a teď už tedy slibované informace také pro posluchače Radiožurnálu. Už se hraje druhá ze 4 nastavených minut tohoto zápasu a Slávisté vedou v Liberci 1-0 za tím rozdílovým střelcem Igoh Ogbu, který se prosadil v 18. minutě po centru Lukáše Provoda z levé strany. Nigerijský stoper byl úplně sám v pokutovém území Slovanu, našel si ten balon po centru Provoda a z voleje nedal brankáři Liberce Tomáši Koupkovi vůbec žádnou šanci. Za malou chvíli se bude ve hře pokračovat poměrně dlouhé ošetřování slávistického stopera Davida Zimy, no a hosté mají k dispozici zajímavou standardní situaci, zhruba z 25 metrů, je to z více z levé strany, ale velmi slušný střelecký úhel u míče dvojce Jurásek Douděra, takže buď pravačka Douděry, nebo levačka Davida Juráska. Sudí Vulkan fouká do své píšťalky, Douděra se rozbíhá, rozbíhá se také Jurásek, který pálí přes zeď a dává gol! David Jurásek mířil přes zeď na stranu golmana, jak se říká ve fotbalové terminologii, a dokonale zaskočil Tomáše Koupka, který věřil tomu, že střílet bude Douděra přes zeď, nicméně opak byl pravdou, David Jurásek dokonale zaskočil svého soupeře a Slávisté se dostávají už do opoznání komfortnějšího dvougólového náskoku tady na stadionu Unisy. V závěru nastaveného času první půle vedou v Liberci 2-0. Tento duel můžete poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport anebo také na internetu, konkrétně na webu radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme dohrát první poločas také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už se skutečně blíží závěrečný hvist sudího Vulkana.

0: Kana v prvním poločase, zhruba půl minutka. Zbývá do konce nastavení, dlouhý pas na pravou stranu, kde je liberecký Hodouš v souboji se Zimou, který dobře zapracoval směrem do defenzivy. Liberečtí budou vazovat z pravé strany Icha a jeho dlouhý aut do 16. Tam byl ale připravený Zima. Moses teď sroloval svého protihráče, kterým byl Raymond Scrollis, a bude z toho tedy ještě v závěru úvodní 45 minutovky. Zajímavá standardní situace pro Slovan, který prohrává v prvním kole na stavbové části šance ligy na domácím stadionu se Slávisty 0-2. V 18. minutě se trefil Igoch Ogbu, no a před malou chvílí už v nastaveném čase první půle po parádní střele z přímého kopu přidal druhý gol Pražanů David Jurásek. Určitě Tomáš Koubek, brankář libereckého Slovanu, neměl při té situaci úplně čisté svědomí. Nechal se zkrátka zaskočit, Slávisté to udělali velice dobře. Ta situace byla jako dělaná pro praváka na střelu přes zeď. Jurásek to vzal na sebe, poslal to Koubkovi na jeho stranu a oslavil gól v tomto utkání. Ermin Mahmič připravený odcentrovat do 16. To je dobrý balón, nakonec toho snad byla střela a málem i Mahmič zaskočil Markoviče. Ještě v samotném závěru první půle rohový kop pro Slovan, no a domácí Severočeši cítí šanci na korekci toho pro ně nepříznivého výsledku. Mahmič si přiběhl k rohovému praporku, rozhrávka nakrátko přes Ichu jeho patička. Centr Mahmiče do 16, tam se ale nedostal nikdo v bílém dresu. Do zakončení sudí Vulkan už má píšťalku ve svých ústech a za malou chvíli do ní zřejmě naposledy foukne. V prvním poločase Slavia vede v Liberci stále 2-0. Jakub Markovič teď nikam nepospíchá. Slávisté jsou spokojení. Připomínám, že svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského mají v čele tabulky 8-bodový náskok a pokud v Liberci zvítězí, tak příští týden v derby se Spartou už by mohli oslavit zisk mistrovského titulu. Jakub Vulkan teď už tedy snad dává pokyn Jakubu Markovičovi, aby rozehrál, tak nakonec ne. Zřejmě ještě tam proběhla nějaká krátká konzultace s pány u videa. Nicméně teď už tedy první poločas skončil. Daleko spokojenější míří do kabin hráči Slávie, kteří v prvním kole na stavbové části šance ligy vedou v Liberci 2-0. První gól dal v 18. minutě Igoch Ogbu po centru Provoda z levé strany. No a krátce před koncem prvního poločasu už v jeho nastavení se prosadil z přímého kopu David Jurásek. Opět se odsud ze stadionu Unisy přihlásím po poločasové přestávce zhruba za 15 minut.
1: Děkujeme prozatím Lukáši Michalíkovi, za kterým, jak sám slíbil, se vrátíme zpátky na stadion Unisy. Pojďme si na Radiožurnálu Sport připomenout dnešní výsledky fotbalové šance ligy ve skupině o udržení. Baník Ostrava remizovala s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu 2-1. Ve skupině o umístění Bohemiance podlehly Olomoucké Sigmě 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. Odvety se budou hrát tedy v Olomouci a v Pardubicích příští týden. V Anglii Brentford porazil West Ham s Tomášem Součkem 3-0, Newcastle zdolal Brighton 3-1, Wolverhampton s Ladislavem Krejčím remizoval se Sunderlandem 1-1 a vedoucí Arsenal ten v 25. minutě vede nad Fulhamem 1-0.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Sledovali jsme taky výkon českých hokejistů na českých hokejových hrách. Češi podlehli Švédsku 2-4 a zítra turnaj zakončí soubojem se Švýcarskem. Sledovali jsme i to, že česká reprezentace do 18 let získala bronz na mistrovství světa na Slovensku. V utkání o třetí místo porazila Lotyšsko 4-1. Teď je čas zase na to vypravit se na finále extraligy házenkářů. Karviná vede nad Plzní 2-0 a pokud dnes zvítězí na západě Čech, tak obhájí extraligový titul. Víc řekne reportér Tomáš Petr.
3: Zatím k tomu mají hosté ale poměrně daleko, protože v končící čtvrté minutě druhé půle prohrávají karvinští házenkáři na západě Čech 10-17. Plzeň tedy v dosud té nejvyšší vedení v tomhle zápase, i když teď už to neplatí, protože se prosazuje Denis Harabiš, který tedy koriguje na 11-7 a na tahu znovu západočeši, kteří to zkouší zleva přes Škvařila, Douda, ten ale rozdává doprava na Baumruka, Baumruka zpátky na střed a teď už je to Doudovo zakončení, které je přesné vedle pravého ramene hostujícího gólmana Petra Mokroše. Teď proletěl ten míč do branky a Plzeň tedy vede 18-11, i když teď už to neplatí, protože Vojtěch Pacel koriguje na 12-18 z pohledu hostů po té, co se tam dokázal po rychlém karvinském výpadu prosadit střelou o zem, takže v končící 35. minutě zase rozdíl 6 gólový pro domácí Plzeň, to říkám ve chvíli, kdy karvinský Blizňuk si teď vyměňuje míč s Jonášem Paclem, ten dává na Vojtěcha Pacla na levé straně zpátky, Jonáš Pacel, jeho rána přesně o zem k té pravé tyči z pohledu domácího gólmana, kterým je Filip Hrajt, takže Karviná koriguje na 13-18 z pohledu hostů, 36. minuta utkání a teď je to znovu míč u Doudy, nejproduktivnějšího muže tohle zápasu. Douda dává doleva na Škvařila, Škvařil vrací na osu hřiště, kde je Douda, ten si vyměňuje míč s Baumrukem, na středci teď se běhl Škvařil, míč přebírá Douda, Doudův pas doprava na Baumruka, Baumruk ale vrací zase zpátky, Škvařil si hledá střeleckou pozici, přidává ještě Doudovi, ten přidává Baumrukovi a nakonec je to střela z pravého křídla od Dominika Skopára, který přidává svůj čtvrtý gól v tomhle zápase a Plzeň vede nad Karvinou 19-13.
1: Fotbalový útočník Patrik Schick dal svůj 14. gól v této bundesligové sezóně. Leverkusen díky tomu vede nad Lipskem ve 27. minutě bundesligového utkání 1-0. Hoffenheim s obráncem Vladimírem Coufalem remizoval dnes se Stuttgartem 3-3. Za domácí nenastoupil Adam Hložek, který se alespoň po zranění vrátil na lavičku náhradníků. Bayern Mnichov, už jistý mistr Německa, remizoval s Heidenheimem 3-3, Brémy podlehly Augsburgu 1-3, Frankfurt prohrál s Hamburkem 1-2 a Union Berlin i se střídajícím Alexem Králem hrál s Kolínem nad Rýnem nerozhodně 2-2. Vracíme se na českou extraligu házenkářů, třetí finále mezi Plzní a Karvinou a za reportérem Tomášem Petrem.
3: Šestá minuta, respektive sedmá minuta druhé půle končí. Plzeň vede nad Karvinou 19-14. Připomeňme, že domácí dnes potřebují nutně zvítězit, aby tohle finále ještě pokračovalo tím zítřejším dopoledním zápasem tady na západě Čech, protože Karviná oba předchozí domácí zápasy zvládla 35-34 a 27-23. Teď ale tedy domácí talent ve vedení 19-14 a to v čase 36-45, kdy domácí rozehrávají. Douda na ose hřiště dává doleva na Škvařila. Douda si se běhl doleva právě za Škvařila, přebral balón. Škvařil už mezi tím zpátky na ose hřiště, dává Doudovi. Douda na Škvařila, Škvařil doprava na Baumruka. Baumruk vrací zpátky na ose hřiště, kde to má Škvařil hodně těžké. Ještě Skopár si tam se běhl a dokázal se prosadit, přestože Petr Mokroš vystartoval proti míči, šel až na úroveň skoro té 6-metrové hranice, ale i tak ranou o zem Plzeň vede 20-14 a to ve 38. minutě. Teď tedy znovu karvinští, kteří mají míč na levu u Vojtěcha Pacla. Ten dává na osu hřiště, kde je Fulne. Fulnek si vyměnil míč s Vizňukem, Vojtěch Pacl, po něm znovu Fulnek, ten je tam ale držen váhou a tak se přerušuje hra v čase 37-37, rychle rozehráno a další nedovolený zákrok od plzeňské defenzívy. Teď se provinil Adam Beneš, který tam fauloval pronikajícího Patrika Fulneka a karvinští tedy budou rozehrávat poté, co také naskočil dvouminutový trest u domácího Jiřího Dokoupila nakonec, tak nebyl to Adam Beneš, ale Dokoupil a karvinští teď v početní výhodě a začínají zakončením, které dokázal zlikvidovat Filip Hrajt, ale zase to bylo s nedovolným zákrokem, takže na konci 38. minuty za stavu 20-14 karvinští znovu rozehrávají útok, tam výborně Dominik Skopár vybojoval míč a Plzeň tedy odolala tomuhle útoku a bude moci jít dopředu, i když v oslabení Škvařil a Douda si proměnili balón, zatímco Hrajt zamířil na střídačku, tak aby tedy doplnili plzeňští ten počet hráčů na tenhle útok na 6. Zapojuje se Bláha, který rozdává doprava na Nejdla. Nejdl vrací Bláhovi, míč přebírá také Šíma. Šíma dává Doudovi, Douda na ose hřiště, Bláha. Bláha si hraje na střeleckou pozici, nakonec ten míč jde doprava, ale pozor, tam málem vypíchl ten míč hostující Patrik Fulnek, nakonec balón zpátky pro Plzeň. 38-45 odehráno z tohoto zápasu. Plzeň vede nad Karvinou 20-14.
1: V extralize házenkářů se dnes rozhoduje taky o majitelích bronzu, třetí poslední utkání série o třetí místo, Dukla Zubří, a v prvním poločase 26. minuta. Dukla vede nad Zubřím 16-13. Na Radiožurnálu Sport sledujeme i další sportovní události. Třeba sprint na velké ceně Miami Formule 1 ovládli jezdci týmu McLaren, vyhrál Lando Norris před Oscarem Piastrym, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari. A ještě fotbal, protože pět českých hráčů slavilo po 54 letech polský pohár s Górnikem Zabrze. Ve finále Górnik porazil Rakův Częstochowa 2-0 a radovala se tedy pětice Lukáš Sadílek, Patrik Helebrant, Michal Sáček, Lukáš Ambros a Ondřej Zmrzlý. Všichni do dnešního duelu ve Varšavě zasáhli. Teď už znovu na Radiožurnálu Sport házená třetí finále extraligy mužů Plzeň Karviná a reportér Tomáš Petr.
3: 39-27 odehráno z tohoto zápasu. Plzeň vede nad Karvinou a 20-14. Připomínám, že nejvyšší rozdíl byl 7-gólový, takže Plzeň si drží ten svůj odstup. I teď by se to chtělo říci poměrně luxusní, přestože hostující Matěj Nantl koriguje na 15-20. Stále Západočeši tedy mají 5-gólový odstup. A navíc teď je to Karviná, která se brání v pěti poté, co dvouminutový trest dostal hostující Jan Užek. Takže Západočeši teď v početní výhodě při tomhle útoku Škvařil na středu zablokovaný, nedostal se ke střele. Velmi aktivně si tam počínal Ilja Blizňuk a tak teď přerušená hra a Plzeňští rychle rozehráli. Douda na levé straně si hledá střeleckou pozici, dává Škvařilovi. Škvařil se nedostal přes Nantla do koncovky a je tu přerušená hra poté, co Nantl se chytil, řekl bych, za pravé tříslo. Nejprve to vypadalo na obličeji, teď už je to pravé tříslo, které tam trápí karvinského Matěje Nantla. A mezi tím ještě domácí Škvařil se tam baví a s rozhodčími. Odehráno 10 minut a 22 sekund ze druhé části hry. Plzeň vede nad Karvinou 20-15. A
1: přerušení využijeme na Radiožurnálu Sport k tomu, abychom si připomněli, že čeští hokejisté prohráli se Švédskem 2-4 ve druhém zápase českých hokejových her. V tom odpoledním dřívějším utkání v Českých Budějovicích Švýcarsko podlehlo Finsku 3-5. Zítra Češi zakončí domácí turnaj série Euro Hockey Tour soubojem právě se Švýcary a na programu je taky severské derby mezi Švédskem a Finskem. Ve fotbalové šancelize vedoucí Slavia hraje úvodní utkání prvního kola nadstavbové části o titul a po prvním poločase vede v Liberci 2-0. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0, Zlín porazil Duklu 2-1. Bohemians prohráli s Olomouckou Sigmou 1-3, to už je skupina o konečné umístění, bylo to úvodní semifinále a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. Odvety jsou na programu za týden, tedy na Hané a v Pardubicích. Posloucháte Radiožurnál Sport v sobotu 2. května, je 19 hodin a skoro 5 minut, což znamená, že pro vás chystáme už velmi brzy další fotbalovou akci v Teplicích.
2: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
4: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
5: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
6: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
5: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
2: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
7: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik. O tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
4: Desítka. Expertka Pavla Horváta živě v Teplicích.
8: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A na webu Radiožurnálu Sport můžete taky najít odkaz na to, jak si pořídit tedy vstupenky na desítku Pavla Horváta v pondělí 18. května v Teplicích. Čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této věkové kategorii medaily po 12 letech. Ve finále se utkají domácí Slováci se Švédy. Hrát se začne už za pár okamžiků znovu v Trenčíně. Na Radiožurnálu Sport se za chvíli zase vydáme na fotbalovou šanci ligu na utkání v prvním kole nadstavové skupiny o titul mezi Libercem a Slávií. Sešívaní vedou po první půli 2-0, ale zajímá nás ve večerních hodinách v sobotu 2. května taky třetí finále extraligy házenkářů. Karviná hraje dnes o obhajbu titulu v Plzni, pokud i po třetí zvítězí, tak tedy bude brát titul. Ale Plzeňané chtějí tu sérii ještě protáhnout. Podrobnosti ze západu Čech přidá reportér Tomáš Petr.
3: Polovina 44. minuty a Plzeň vede nad Karvinou 21-16. Hosté se teď chvilinku přibližovali, bylo to jen o 4 góly, ale zase plzeňští odskakují do 5-gólového vedení a navíc teď také budou rozehrávat ten volný hod před brankovištěm hostujícího celku a krásně teď Škvařil trefil ten levý spodní růžek branky z pohledu střelce, takže Škvařil dává domácím znovu 6-gólové vedení 22-16 ve 44. minutě a karvinští se snaží o rychlou odpověď, která se ovšem nedaří Patriku Fulnekovi. Bylo to ale s faulem a tak se bude zase hostující celek snažit o korekci skóre. 45. minuta začala 22-16 ve chvíli, kdy je tady oddechový čas pro hostující celek. Michal Bruna si bere minutu na to, aby mohl rozebrat se svými svěřenci, jak pokračovat v tomhle zápase.
1: A my tu minutu na Radiožurnálu Sport vyplníme dalšími sportovními informacemi, aktuálně fotbalovými ze španělské ligy. Villarreal porazil v La Lize Levante 5-1, upevnil si třetí pozici v tabulce, tedy místo, které zajišťuje Ligu mistrů pro příští sezónu. Vyhrálo i čtvrté Atletico Madrid, a to ve Valencii 2-0. Aktuálně hraje Alaves s Atletikem Club Bilbao. 37. minuta 1-0 a od 21 hodin bude hrát Osasuna s vedoucí Barcelonou. V italské sérii A Udine už porazilo Turín FC 2-0. Como aktuálně hraje s Napoli 0-0 ve 47. minutě a večer bude hostit Atalanta Bergamo Janov. Ve druhé české lize Chrudim remizovala se spartianským Bčkem 2-2. Opava hrála s Kroměříží stejným výsledkem a už je jistý mistr šance národní ligy, a tedy postupující celek do nejvyšší domácí soutěže. Zbrojovka Brno vyhrála nad Ústím nad Labem 3-0. Zpátky na Radiožurnálu Sport na házenou, třetí finále extraligy mužů. Karviná hraje v Plzni a tam je reportér Tomáš Petr.
3: Odehráno 44-03, 22-16 z pohledu Plzně. Karvinští tedy prohrávají o šest branek a snaží se teď zaútočit. Z levé strany je to Vojtěch Fasl, který ale vrací zpátky na osu hřiště, kde je Blizňuk. Blizňuk znovu na míči dává Pacovi, Pacl na Blizňuka. Blizňuk by chtěl hrát doprava, ale není kudy. Další výměna tedy mezi Vojtěchem Paclem a Iliou Blizňukem. Blizňuk to teď zkusí sám a dobrý zákrok domácího golmana Filipa Herajta, který vytlačil tu ránu, ale nebude to až tak platné, protože míč znovu budou mít karvinští v čase 44-37. Za stavu 22-16, z toho bude 7-metrový hod pro hostující celek a do branky místo Filipa Herajta přichází Daniel Grabemann, který tedy bude čelit tomu 7-metrovému pokusu Vojtěcha a Pacla, který táhne zatím bodově karvinské, i když by bylo potřeba více branek, jako třeba v tomhle případě. Krásně po zemi mezi nohama gólmana karvinští snižují na 17-22 v končící 45. minutě. a rozdíl tedy v tuhle chvíli 5bodový. Záporočiši mají balón a Plzeň ve vedení a také v útoku. Míč má Douda, na ose hřiště dává doprava na Baumruka, Baumruk vrací, na střed si se běhl také Ondřej Šíma, Škvařil se zapojuje do útočení, ale těžko tam otlačí ten blok, nakonec Baumruk si hledá středskou pozici, ještě Douda, prosvíkl se do koncovky a dává gól po levé ruce hostujícího brankáře Petra Mokroše, 23-17 pro Plzeň a to ve 46. minutě. A Karviná tedy znovu prohrává o 6 branek. Vojtěch Pacl má míč na levé straně, dává na Jonáše Pacla. A přišel také Ilja Blizňuk, který rozehrává na Jonáše Pacla doprava. Míč přes Blizňuka míří na Vojtěcha Pacla doleva. Tam se snažil vystoupit z defenzívy Ondřej Šíma. Karvinčí tak otáčí znovu doprava a teď zpátky na Vojtěcha Pacla doleva. Střelecká pozice pro Vojtěcha Pacla a přímo do pravého růžku z pohledu střelce sníženo na 18-23. Záporočiši chtěli rychle rozehrát, ale tak rychle to zase nešlo. Útok.
1: Fotbalisty Arsenalu čeká ještě hodně tuhý boj v Premier League o vysněný titul, který by získali po 23 letech. Teď hrají zápas 35. kola a v londýnském derby ve 42. minutě vedou nad Fulhamem 2-0. Naopak West Ham čeká tuhý boj o záchranu. Český reprezentační záložník Tomáš Souček dnes taky hrál londýnské derby za West Ham, ale byl po něm smutný, protože kladiváři prohráli v Brentfordu nebo na stadionu Brentfordu 0-3. Newcastle porazil Brighton 3-1 a Wolverhampton už jistý sestupující do Championship hrál se Sunderlandem 1-1. Za domácí nastoupil český kapitán Ladislav Krejčí. V české fotbalové elize se hrálo první kolo nadstavby ve skupině o udržení. Baník Ostrava remizovala s Mladou Boleslaví 0-0, Zlín porazil Duklu 2-1. Ve skupině o umístění v tom úvodním semifinále Bohemians podlehli olomoucké Sigmě 1-3 a Karviná prohrála s Pardubice 1-2. Odvety jsou na programu za týden. Rozehrála se taky skupina o titul a to soubojem Liberce s vedoucí Sláví. Už začal druhý poločas a tak míříme s reportérem Lukášem Michalíkem.
0: Hraje se 48. minuta a Slávisté stále drží komfortní dvougólový náskok a vedou na severu Čech 2-0. Teď jeden z libereckých hráčů leží na trávníku, konkrétně je to Raymond Scrollis, který má zdravotní potíže, ale zřejmě bude schopný ve hře i hned pokračovat. Pojďme si zrekapitulovat to zásadní. Slávisté se dostali do vedení v 18. minutě, kdy se po centru zleva od provoda prosadil tvrdou ranou z voleje pod břevno stoper Ogbu. No a dosavadní pojistka slávistů přišla v závěru nastaveného času o první půle, kdy z přímého volného kopu krásnou ranou na stranu brankáře překvapil Tomáše Koupka David Jurásek, který se tedy prosadil přesnou střelou k tyči. Teď standardní situace pro domácí Slovan po faulu Ogbua. Aktuálně se tedy hraje 49. minuta, Slovan stále prohrává se Sláví 0-2. Teď ale bude moci to skóre skorigovat. Standardka z levé strany, je to na takové prodloužené čáře velkého vápna u míče dvojce Mahmič Icha, což jsou oba dva pravonozí fotbalisté. Ještě více na křídle je případně připravený Hodouš, kterého si ale dobře střeží David Moses. Sudí Vulkan už fouknul do své píšťalky, ale Mahmič ještě rozhrávat nebude moci, protože jeden ze slavistických fotbalistů si teď lehl na trávník a je to konkrétně Igoch Ogbu, který reklamuje nějaký zákrok proti hráče, nicméně už je na nohou a ve hře se tedy bude pokračovat. Mahmič si nakonec tedy exekuci rozmyslel, od balónu odkráčel a rozehrávat bude Marek Icha, 50. minuta. Slavia stále vede v Liberci 2-0 v prvním kole nastavbové části fotbalové šance ligy. Icha už je připravený a posílá míč nakrátko Mahmičovi. Tento má na střelu, pálí, dobrá rána Mahmiče. 1-2 z pohledu Slovanu, gól Ermin Mahmič. Ukázal, že má skvělou kopací techniku a není radno mu dávat vůbec žádný prostor. Bylo v podstatě skoro jisté, že Liberec takto tu akci sehraje, protože Mahmič byl vedle Ichy úplně volný. Marek Icha Mahmičovi ten balon jenom přičukl, ten si prvním dotykem míč připravil a svojí pravačkou napálil míč ze svého pohledu k levé tyči Markovičovi branky a už je to z pohledu Liberce znovu o něco veselejší. 50. minuta, Liberec Slavia 1-2.
1: Liberečtí fotbalisté tedy dramatizují utkání prvního kola nadstavby šance ligy s vedoucím týmem tabulky. Jak dramatické je třetí finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou, to nejlíp ví na Radiožurnálu Sport reportér Tomáš Petr.
3: 10.75 minuty do konce základní hrací doby. Plzeň vede nad Karvinou 24-20, takže ten v jednu chvíli až 7-bodový náskok Západu Čechů se teď stenčil na rozdíl 4 gólů. Karvinští se snaží neustále dotahovat, ale ve chvíli, kdy se přiblíží na 4-5 gólů, tak zase plzeňští zaberou, odskočí do 6-7 gólového vedení a tak dá se říci, že od začátku postupně Plzeň míří za tím, aby tenhle zápas dotáhla do vítězného konce a vynutila si to čtvrté finále, které by se hrálo zítra dopoledne tady na Západě Čech. Teď 7-metrový hod a Jakub Douda, který neuspěl. Hostující brankář Petr Mokroš vytěsnil jeho ránu nad branku a plzeňští tedy nevyužili možnost to odskočit do vedení 25-20. Karvinští teď ale bez vyloučeného Jonáše Pacla, který dostal 2minutový trest, takže zase karvinská branka prázdná, tak aby házenkáři hostujícího celku byli při tom útočení v šesti. Míč přebírá Bayer, dává na osuřiště, kde Fulnek. Fulnek roztahuje doprava na Blizňuka. Přesně 10 minut do konce základní hrací doby. Karviná prohrává v Plzni 20-24. Teď už to ale neplatí z otočky zakončení od hostujícího Jana Užeka, které ale nebude platit, protože ještě předtím byla přerušená hra a je potřeba také vyčistit ten vlhký flek, který tam je v té zóně.
1: Za Tomášem Petrem se zase vrátíme na třetí finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Fotbalisté Leverkusenu vedou nad Lipskem v utkání německé Bundesligy už 2-0. Hraje se nastavení prvního poločasu. Jednou se za Bayer trefil útočník Patrik Schick, což znamená, že dal svůj 14. gól v této bundesligové sezóně. V anglické Premier League Arsenal stále vede nad Fulhamem 2-0. Taky se hraje nastavení prvního poločasu. Času. Jak to vypadá v domácí šancelize v utkání Liberce se Slaví, to řekne reportér Lukáš Michalík.
0: 53. minuta, slavistický náskok, tedy už je jen jednogólový, což jste slyšeli z našeho přímého přenosu. Liberec prohrává se Slaví 1-2, poté co tedy první poločas zvládli slavisté lépe a vedli po něm 2-0, tak po změně stran konkrétně v 50. minutě snížil dalekonosnou ranou Ermin Mahmič, který se dostal k míči po standardní situaci po přičuknutí od Marka Ichy. Zpracoval si balon prvním dotekem, druhým ho napálil vstříc brance Jakuba Markoviče a trefil se přesně k tyči. Teď takový nepříjemný souboj v podstatě přímo na úrovni půlící čáry, kdy se srazili dva protihráči a zřejmě se srazili hlavami, takže oba dva lékařské týmy jsou teď v permanenci. Kapitán Slávie Tomáš Holeš si celou tu situaci ještě vysvětluje s hlavním rozhodčím Jakubem Vulkanem, tak věřme tomu, že nedošlo k žádnému zvláštnímu a vážnému zranění a že oba...
1: Přerušení ve fotbalovém utkání Liberce Slavia využijeme na Radiožurnálu Sport k tomu, abychom vám naservírovali další aktuální sportovní informace, třeba z české basketbalové ligy. Děčín hraje dnes s Brnem čtvrté čtvrtfinále a vede v něm aktuálně 53-40 ve čtvrté minutě třetí čtvrtiny, jinak v sérii vede Děčín 2-1 na zápasy. Opava Ústí třetí utkání a 25-4 pro domácí hráče, tedy pro Opavu na konci první čtvrtiny. Sledujeme taky to, co se děje v extralize házenkářů. Hraje se o třetí místo, poslední rozhodující třetí utkání série mezi Duklou a Zubřím. Dukla po prvním poločase vede 18-15 a živě sledujeme taky třetí finále mezi Plzní a Karvinou a proto míříme aktuálně za Tomášem Petrem.
3: Karvinští začínají dramatizovat průběh tohoto zápasu, protože aktuálně Plzeň vede už jen 24-22, tedy rozdíl 2 bodů, to tady bylo naposledy v úvodu zápasu, za stavu 4-2 od stavu 23-17, tedy Plzeň skórovala jen jednou, kdežto hosté z Karviné se dokázali prosadit hned 5krát a tak v čase 51-54, jen dvougólové vedení pro domácí Plzeň a Karviná teď tedy tady se nadechuje ještě k zajímavému dramatu v závěru zápasu. Po oddechovém času, který si vybral Michal Brůna, hostující trenér, teď tedy plzeňští budou v útoku a potřebovali by skórovat, aby se dostali zase trošičku do větší komfortní třígolové zóny. Toho náskoku je teď opravdu málo. 24-22 pro Plzeň, která útočí zprava. Baumruka dává na Doudu. Douda předává na Dokoupila. Zapojuje se také Bláha. Baumruka z pravé strany si hledá střeleckou pozici. Baumruk skóruje. Dokázal se natlačit do koncovky a podél gólmana doprava nahoru z pohledu tedy bránícího brankáře. 25-22 pro Plzeň a chyba v karvinském útoku. Ještě to ale zdá se bylo s plzeňskou tečí, takže rozehrávat budou karvinští a to ve 53. minutě za stavu 25-22 pro domácí talent. Plzeň teď v obraně. Jonáš Paco dává doleva na Vojtěcha Pacla, znovu Jonáš Paco. Vojtěch Paco zleva ještě roztáhl tu hru až na křídlo, kde byl zaparkovaný Skalický, ale nakonec to byl Jonáš Paco, který se středem snažil prodrat do koncovky, což plzeňská defenziva nedovolila. Blizňuk z pravé strany navádí balón. Ještě prostrkávačka, která ale prošla mezi rukama gólmana Jana, tedy mezi gólmana Jana Užeka. Gólman tak nemusel ani zasahovat. 54. minuta utkání, Plzeň vede 25-22 a domácí teď tedy půjdou zase pomalu, ale jistě do útoku. Třígolové vedení, kdyby zase z něj byl ten čtyřgolový odstup, tak ta karvinská stíhací jízda, která se odehrála v posledních minutách, by byla trošku devalvována. Snaží se teď o to Bláha, jeho rána přesná. 26-22, talent se tedy probral po té, co karvinští stáhli ten rozdíl až na pouhé dva góly. Teď zase Plzeň ve čtyřgólovém trháku. Vojtěch Pacel to zkouší středem, ale neprocpal se. A plzeňští si vypomohli faulem, takže z toho je rozehrávka. Rychlý míš na Vojtěcha Pacla, po něm Jonáš Paco. Vojtěch Pacl rozdává doprava na Blizňuka, přes Vojtěcha Pacla míč na Jonáše Pacla, ten nemá střeleckou pozici. Blizňuk chce ještě přidat ten míč až doprava na Pavla Bajera, ale nepovedlo se. Teď ještě útok od Blizňuka, který se tlačil do středu, ale plzeňská defenzíva zafungovala, konkrétně to byl Jakub Douda. 55. minuta už běží a bude ve své polovině. 26-22, takové je skóre ve chvíli, kdy Vojtěch Pacl se chystá na sedmičku a do branky se vrací Hrajt, který tedy zase nahrazuje Grabemana, který tam byl v těch posledních chvílích. Teď tedy Hrajt a proti němu Vojtěch Pacl. Vojtěch Pacl naznačil střelu ještě jednu a lup. Trefil to mezi pravou nohou a pravou rukou, rána o zem. 23-26 z pohledu karvinských a 5,5 minuty před koncem základní hrací doby.
1: Říká tedy reportér Tomáš Petr, za kterým se zase vrátíme na západ Čech, teď ale na sever Čech, na Radiožurnálu Sport, na fotbal, Šance Liga, úvodní kolo nadstavby, skupina o titul Liberec Slávia a reportér Lukáš Michalík.
0: 59. minuta, liberečtí stále prohrávají se slávisty 1-2 po nepříjemné strážce ve středu hřiště. Musel nuceně trávník opustit Petr Hodouš, kterého nahradil Milan Lexa. Hodouše odnášela nosítka za potlesku domácích i hostujících příznivců, tak doufejme, že bude schopný ve hře pokračovat. Slávisté před malou chvílí vystřídali také, na trávník poslali Mojmíra Chytila, pokud se nepletu, tak dohrál Jusufa Sanyang a dost možná budou muset střídat znovu, protože zdravotní problémy má konkrétně stoper a střelec prvního gólu tohoto zápasu Igoch Ogbu. Na trávník teď vyběhl také Tomáš Vlček, takže Ogbu už má také dohráno v tomto utkání. Za malou chvíli už se ve hře bude pokračovat. 60. minuta, Liberec, Slavia stále 1-2. V 50. minutě snížila na průběžný stav liberecký Ermin Mahmič se standardka Slovanu. Icha centruje, ale uvnitř pokutového území byl dobře připravený Jurásek, nicméně liberečtí se následně dostali k odraženému míči. Potvrzují to, co jsem říkal, skutečně odešel Sanyang, nahradil ho Chytil. Dlouhý nákop na Gesana, který zůstal ještě pozapomenutý po té standardní situaci v podstatě na hrotu útoku, ale teď musí liberečtí hodně rychle spěchat směrem dozadu. Icha to zvládl a hlavou přitukl pro Diakitého, jeho přihrávka už přesná nebyla. Teď Jan Mikula si musí dávat pozor na Sanyanga, včas ze své branky byl, ale Tomáš Koubek, který celou situaci z pohledu Liberce uklidnil. 60. minuta. Slovan Slavia, jde o utkání prvního kola na stavbové části fotbalové šance ligy. Slavisté vedou v Liberci 2-1. V úvodním poločase se za ně dvakrát trefili Ogbu a Jurásek, po změně stran tedy snížil Ermin Mahmič. Standardní situace pro Slovan, byť to bude z hlouby pole, tak samozřejmě určité ohrožení branky slávistů to znamenat může. U balonu Ermin Mahmič, který tedy za malou chvíli bude rozehrávat v 61. minutě za stavu 1-2 z pohledu Liberce.
1: Říká reportér Lukáš Michalík, kterého dál můžete poslouchat v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz. My teď ale změníme fotbal za hokej, protože čeští mladíci hráči do 18 let vybojovali na mistrovství světa ta bronz v utkání o třetí místo, porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Párkrát jsme ve spojení během tohoto turnaje na Slovensku byli s asistentem trenéra Ladislavem Šmídem a jsme i teď, tak moc děkujeme za váš čas a gratulujeme.
9: Dobrý den, moc vám taky děkujeme, obrovský úspěch, jsem hrozně moc rád za kluky, za celý realizák, že jsme to dneska zvládli.
1: Jaká bude oslava, když to je po 12 letech medaile v této věkové kategorii?
9: No uvidíme, no, doufám, že to kluci užijou. Zaslouží si to, celý turnaj odmakali, ani ne turnaj, všechny ty kempy, jsme tady spolu už nějaký měsíc a musím říct, že k tomu kluci přistoupili výborně, chovali se jako profesionálové, reprezentovali český hokej, jak mimo led, tak na ledě. Neskutečně jsem na ně obrovsky hrdý a jsem hrozně rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu.
1: Říká Ladislav Šmíd, asistent trenéra českých hokejistů do 18 let, kteří pro Česko vybojovali v této věkové kategorii. Po 12 letech medaily získali bronz v utkání o třetí místo, porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1, ale bylo to zápas po té kruté semifinálové porážce se Švédskem v prodloužení, tak jak bylo pro hráče, byť jste mluvil o tom, že mají profesionální přístup, těžké oklepat se před tím zápasem o bronz.
9: Tak těžký to určitě bylo. Samozřejmě kluci byli ohromně zklamaný. Takhle tam je nějaký slzy po včerejším zápase, protože jsme všichni cítili, že jsme tomu byli hodně blízko, ale bohužel ten sport je občas krutý, ale ten zápas včera jsme odmakali. Prostě chyběl kousíček, no. Ale jak říkám, ten hokej prostě takhle krutý někdy je. Po zápase jsme si řekli pár slov. Že můžou být smutný ještě ten den nebo ten večer, ale až se probudí, tak ten sen té medaile tam pořád je a je to velká šance udělat obrovský úspěch pro český hokej, což se nám dneska podařilo a jak už jsem několikrát zmínil, klobouk dolů před klukama, protože to určitě nebylo jednoduchý, hráli jsme do pozdního večera, spánek byl krátký a dneska jsme hráli ten první zápas, takže nebylo to lehký, ale kluci se s tím porvali jak skuteční profesionálové.
1: Takže celkový dojem z turnaje určitě musí být pozitivní.
9: Určitě pozitivní a ten tým, já už jsem to zmínil několikrát, vybírali jsme kluky, prostě který se podřídí tomu týmu. Bylo to založené hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. A bylo to vidět i na ledě. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaily, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
1: Říká asistent trenéra českých hokejistů do 18 let Ladislav Šmíd, který se svými svěřenci získal bronz na mistrovství světa na Slovensku po vítězství v utkání o třetí místo nad Lotyšskem 4-1. Vás teď, Ladislave, čeká i extraligové angažmá ve Spartě, tak jak se těšíte?
9: Tak těším se moc. Je to moje první angažmá ve velkým hokeji, takže určitě se těším a jdu do toho s pokorou. Samozřejmě budu mít kolem sebe výborně lidi a začíná to s Patrikem Augustou. To je hlavní důvod, proč jsem do toho šel, do Sparty, protože Patrikovi věřím, mám s ním výbornou zkušenost, ať už jako hráč nebo jako trenér. Je to skvělý člověk, výborný profesionál, je výborně nastavený, pracovitý člověk, takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem na to kejvnul a už se těším, až to vykopneme, až to začne.
1: Říká Ladislav Šmíd na Radiožurnálu Sport, kterému moc děkujeme za to, že nám v průběhu turnaje, tedy mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku, několikrát vstoupil do našeho vysílání a ještě jednou gratulujeme do Trenčína.
9: Moc děkujeme, mějte se hezky.
8: S mikrofonem za sportem.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, teď jsme chvíli mluvili o hokeji, ale musíme spěchat na házenou na třetí finále extraligy mezi Plzní a Karvinou. Na místě je reportér Tomáš Petr.
3: Je to pár okamžiků, co tady zazněla ta závěrečná siréna. Domácí talent zvítězil 29-25 a plzeňští házenkáři tak snižují ve finále extraligy na 1-2 na zápasy. Zítra se znovu bude hrát tady na západě Čech od 11 hodin a pokud by Plzeň opět zvítězila, tak se série vrátí k tomu rozhodujícímu pátému zápasu do Karviné. Takže Plzeň Karviná ve třetím finále extraligy 29-25 z západu Čech. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Děkujeme našemu reportérovi. I zítřejší zápas mezi Plzní a Karvinou vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport a teď vám budeme servírovat primárně fotbal, protože hráči vedoucí Slávie hrají v úvodním kole nadstavbové skupiny o titul v Liberci, kde je i reportér Lukáš Michalík.
0: 66. minuta, Slávisté stále vedou v Liberci 2-1 a teď budou mít výhodu rohového kopu. Poté, co dostal Chytil pod tlak Jana Mikulu, kterému nezbývalo nic jiného, než odkopnout balon do zámezí. To znamená, že Slávisté budou rozehrávat rohový kop, který si vezme pod taktovku opět David Jurásek, který bude svojí lavačkou kroutit míč směrem k brance Tomáše Kupka. Jurásek už v dnešním zápase gól vstřelil, a to v nastavení první půle. Teď o tomto zápase budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. 67. minuta, Liberec Slavia 1-2. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Slávisté kombinují na své útočné polovině. Mouzis dává míč na levou stranu. Tam je Oskar, který ještě přičukl blíže brankové čáře provodově. Ten centruje na zadní tyč, kde si ještě balon zřejmě najde Jurásek, který je v souboji s Kajondem. Kajondo si musí dávat pozor na faul. Dobrá práce Davida Juráska, ale na poslední chvíli se ugandský reprezentant do toho souboje vrátil a dobře si narazil s Lexou. Následně Kajonda fauloval slavistický kapitán Tomáš Holeš. No a liberečtí tedy budou za malou chvíli rozehrávat. Trenér Slovanu Radoslav Kováč by chtěl pochopitelně pro Holeše žlutou kartu, která ale v tuto chvíli nepřijde. A taky v 68. minutě platí, že liberečtí prohrávají se Slaví 1-2. Hosté se dostali do vedení v 18. minutě zásluhou Ogbua. Druhý gól sešívaných přidal v nastavení první půle z přímého kopu David Jurásek. No a liberečtí zareagovali krátce po změně stran, konkrétně v minutě 50. díky krásné ráně Ermina Mahmiče. U míče slavistický golman Jakub Markovič, který se rozlíží kolem sebe, dlouhý pas na Chorého, kterého ale balon přeletí. No a práci tak má Tomáš Koubek, který má po levé ruce v náběhu Mikulu, ten má kolem sebe teď dost prostoru. Mikula čeká na náběh svých spoluhráčů, nakonec pas na Kajonda, který ale byl ve statické poloze. Kajondo končí na trávníku, po zákroku Douděry nepíská se, takže liberečtí budou vhazovat. Za malou chvíli Jan Mikula už drží míč ve svých rukou, teď musí čtvrtý rozhodčí Dominik Starý ještě nějakým způsobem korigovat emoce slavistické střídačky. Mikula a jeho out do středu hrací plochy, kde je Stránský, ten se dobře zbavil provoda a přihrává dovnitř středového kruhu, kde je Drakpé, ten má po pravé ruce volného Ichu, který čeká na náběh, nakonec dlouhý pas, který směřuje na Krolise, který hlavou ještě prodloužil na zadní tyč, tam je Douděra v souboji s Mahmičem, který dobře zapracoval tělem, ale podle názoru sudího Vulkana to byl nedovolený zákrok, byť tedy Mahmič ukazuje, já jsem hrál ramenem, což si samozřejmě myslí také domácí příznivci. Ti hostující, kterých sem na stadion Unisi dorazila celá řada, slavističtí fanoušci obsadili celou západní tribunu, tak ti jsou samozřejmě spokojení. Jakub Markovič bude rozehrávat z vlastního pokutového území. 69. minuta, Slávisté stále vedou v Liberci 2-1. V prvním kole na stavbové části fotbalové šance ligy připomínám, že výběr kouče Trpišovského vede tabulku o 8 bodů před druhou Spartou. Dlouhý nákop na Chorého, který se k míči nedostal, naopak hrát může Ngesan, po něm Diakité, Stránský ve středu hrací plochy, zaváží míč na levou stranu, je pod tlakem Oskara a nakonec Kajondo právě Oskara napálil a liberečtí tedy budou vazovat z levé strany. Bude to Mikula nebo Kajondo, tak druhá varianta je správná. Aziz Kajondo teď je zhruba 5-7 metrů od pulící čáry na obrané polovině Slovanu. Aut na Krolise, který dobře sklepl pod sebe na Drakpého. Ten má po pravé ruce Ichu, ale přihrávka nebyla přesná. Icha naznačil náběh, pak si to rozmyslel, takže možná trochu zmátl Drakpého a proto mu tedy tu nepřesnou přihrávku nevyčítá. Další střídání slávistů. Na trávník přijde s 21. respektive s 15 Samuel Isife a končí s 21 David Doudira. To je střídání post za post. To znamená, že Samuel Isife se postaví na pravý kraj té defenzivní lomeno záložní linie Slávie. 70. minuta, Pražané stále vedou na stadionu Unisy nad Libercem 2-1 a teď budou vhazovat. Z levé strany míč drží v rukou David Jurásek, Isife už je na trávníku, teď je uvnitř středového kruhu společně se svým protihráčem Kajondem. Jurásek a jeho dlouhý aut opět směrem na Chorého. Následně se chytil, dostal do souboje s Ngesanem. Je neurovnaná pasáž na pravé straně, míč létá z hlavy na hlavu, nakonec situaci uklidnil slávista Oskar, teď takový nepříjemný zákrok od Milana Lexy, který se dostal do kontaktu s Vlčkem, jasný nedovolený zákrok, což neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Jakuba Vulkana, tak věřme tomu, že Tomáš Vlček bude schopný za malou chvíli pokračovat ve hře. 1.70. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z prvního kola nadstavbové části fotbalové šance ligy. Konkrétně jde samozřejmě o skupinu o titul. Vedoucí Slávia vede v Liberci 2-1. A slávisté tedy za malou chvíli budou rozehrávat. U míče už je připravený David Zima, který se poté, co se zranil Igok Ogbu a musel střídat, přesunul do té centrální pozice stoperské trojice. Další střídání, tentokrát na liberecké straně. Odchází Jan Mikula a na trávník přichází Filip Špatenka. Takže to je jednoznačné posílení ofenzivy. Severočeši nemají na co čekat, zatímco Mikula je jasným defenzivním univerzálem, tak Špatenka je především ofenzivním hráčem, který hraje převážně z křídla. Uvidíme, kam se postaví, teď stojí uvnitř středového kruhu a bude čekat na to, jak rozehraje David Zima, který už dostal pokyn. Jeho dlouhý oblouček na levou stranu, tam je provod, ale je tam také připravený Icha, který měl k míči blíže, nechal ho doskotačit do zámezí a za malou chvíli sám bude vhazovat. Icha zatím otálí, nemá seřazené své spoluhráče tak, jak by si představoval. Slávisté mají velmi dobře obsazené své protihráče. Icha a jeho dlouhý aut nakonec na Krolise, který má za zády Holeše, ten ho popostrčil a sudí Vulkan fouknul do své píšťalky. Liberečtí budou rozehrávat z vlastní obranné poloviny. Diakité už tak učinil. Na levé straně prostor pro Kajonda, který se snaží ještě nastartovat Špatenku. Jeho první dotek s míčem v tomto utkání, proti němu Holeš, stále Filip Špatenka, zatím to bere na sebe. Situace 1-1. Špatenka už může odcentrovat balon do pokutového území. Tam je Krolic. Markovičův zákrok ještě z matky v pokutovém území Slávie. Nakonec si defenziva Pražanů poradila, ale dobrá práce Filipa Špatenky, který okamžitě vlétl do zápasu po svém střídání. 73. minuta, Liberec Slávia 1-2. Centr od libereckých z pravé strany směřující na Krolise, ještě se snažil Raymond Krolis dostat do zakončení, ale i kdyby dal gól, tak by neplatil, protože nedovoleným zákrokem se prezentoval dříve zmiňovaný Filip Špatenka. 73. minuta, Liberec Slávia 1-2 v prvním kole nadstavbové skupiny o titul. V šance lize liberečtí jsou aktuálně v tabulce 6, ztrácejí 5 bodů na 5. Hradec Králové. Slávia je pochopitelně první s 8bodovým náskokem před druhou Spartou, kterou zítra čeká domácí zápas se 4. Jabloncem. Za malou chvíli tedy slávisté budou rozehrávat z vlastního pokutového území. 73. minuta. Pražané po gólech v prvním poločase od Ogbua a Davida Juráska stále vedou nad Libercem 2-1. Za domácí snižoval krátce po změně stran krásnou ranou Ermin Mahmič. Markovič už je připravený a dostává signál od hlavního rozhodčího Vulkana. Markovič zvedá svoji levačku, dlouhý nákop na levou stranu. Tam je opět Tomáš Chorý, další souboj s Drakpem, který byl tentokrát úspěšnější. Boj o odražený míč, znovu balon létá z hlavy na hlavu. Oskar a jeho hlavička, po něm Drakpe, který si situaci nekomplikoval. Nákup do středu hrací plochy. Ani jeden z týmů se teď nezvládá dostat na nějaký další časový úsek k míči. K vidění je série soubojů, tak uvidíme, co Liberec, který to nakonec zvládl. A míč má uvnitř středového kruhu Špatenka, kterému ještě vytváří tandemový náběh Kajondo, který se k míči dostane před Isifeho. Ten se ale do toho souboje vrátil a následně s kluzem odpravil míč do zámezí. Out pro Liberec, který už nemá, bohužel pro něj, na hřišti Petra Hodouše, který má skutečně velmi dlouhé auty. Připomínám, že Hodouš se zranil v souboji, byl odnesený na nosítkách a přijela pro něj sanitka, takže už je na cestě zřejmě do nemocnice. Teď ale out Liberce v podání Kajonda. 75. minuta, Slovan Slavia 1-2. Kajondův dlouhý out do pokutového území, tam ale kraluje v tuto chvíli Tomáš Chorý. Ještě pokus od Diakitého, ten končí v náruči brankáře Jakuba Markoviče, který to teď z pohledu slávistů může trochu uklidnit. 75. minuta. Stále sleduje dramatický zápas, ve kterém slávisté vedou na půdě Liberce 2-1 a teď mají míč na levé straně. Jurásek samozřejmě nastartovat Chorého, ale ten toho zatím v dnešním zápase příliš neměl. Velmi dobrá práce libereckých stoperů Ngesana s Drakpem, který je teď u míče u rohového praporku právě v souboji s Tomášem Chorým. To je samozřejmě nerovný souboj, protože Chorý je zhruba o hlavu vyšší, ale Drakpe to zatím zvládá velice dobře. Je to taková remíza, stále balon u rohového praporku, tak uvidíme, jak to dopadne. Nakonec se k míči dostává Chorý, který vybojoval aut pro Slávy. Drakpe na trávníku. No a teď mu opět přisadil Tomáš Chorý něco od cesty. Na ležícího Drakpeho zblízka zařval a na to by si měl dávat slavistický útočník pozor, protože pokud by mu odkapalo z úst větší než malé množství slin, tak by třeba nemusel také dohrát tento soutěžní ročník. Nicméně teď to asi zvládl a slavisté budou rozehrávat aut z levé strany poblíž rohového praporku zhruba 10 metrů. U míče je připravený David Jurásek, 670. minuta, Liberec Slavia 1-2 v prvním kole nastavbové skupiny o titul ve fotbalové šance lize. Jurásek drží míč ve svých rukou a zřejmě ho vrhne přímo do pokutového území. Na odraženém míči připravený třeba Oskar, ale míč skutečně letí do 16, kde ho ještě protečoval jeden ze slavistů, Chorý se tlačí do zakončení, ale defenziva Slovanu si nakonec poradila. Teď Icha ve vlastním pokutovém území, jeho dlouhý nákop směrem na nabíhajícího Špatenku, ale blížek má k míči Moses. Jeho malá domů nebyla úplně přesvědčivá, ale Markovič tu situaci dobře předvídal. Markovičův dlouhý odkop a teď pozor, protože odražený míč dobírá Zima. Nicméně si nedal přesný první dotek a liberecká defenziva si poradila. Následně přišel ještě nedovolený zákrok na stopera Slovanu Drakpého, takže liberečtí za malou chvíli budou rozehrávat. Teď si Tomáš Chorý lehl na trávník, takže zřejmě nějaké zdravotní komplikace. A Tomáš Chorý si vyžádal ošetření, takže to zřejmě nebude nějaká prkotina, pokud se tedy nejedná jen o šetření času. Samozřejmě byl by to určitý problém, pokud by nejlepší střelec této ligové sezony tento zápas, který rozhodně není rozhodnutý, nedohrál. Nicméně Jindřich Trpišovský má stále určité varianty na lavičce, ať už Erika Prekopa nebo třeba slovenského reprezentanta Ivana Šrance. 77. minuta. Liberec Slavia 1-2, můžeme si opět zrekapitulovat to nejzásadnější. Slávisté se dostali do vedení v 18. minutě, po centru z levé strany od Lukáše Provoda se nejlépe v 16. Slovanu zorientoval Ogbu, který z prvního dotyku napálil míč pod břevno. Druhý gol přidali slávisté v závěru nastavení první půle. David Jurásek se trefil z přímého kopu, kdy dokonale zaskočil Tomáše Koupka, který čekal střelu přes zeď, ale Jurásek to poslal na stranu golmana, trefil se přesně k tyči. Slávisté odcházeli do kabin s dvougólovým náskokem. Liberečtí to ale nevzdali a korekce výsledku se dočkali v 50. minutě. Po standardce Marek Icha přistrčil balón Mahmičovi. Ten se nerozpakoval, míč si připravil z prvního dotyku a pak ho z poměrně značné vzdálenosti napálil mimo dosah golmana Markoviče. Za malou chvíli už se tady snad opět bude hrát, Chorý už je tedy připravený u postranní čáry, liberečtí rozehráli, Kajondo na levé straně, Chorý stále čeká na to, až ho čtvrtý rozhodčí Dominik Starý vypustí na hřiště a to se děje právě teď. Liberečtí u balonu, dlouhý nákop na Špatenku, ale toho před sebe nepustil David Zima. Moses ztrácí míč ve středu hřiště, ale v zápětí ho vybojoval na Diakité. No a poté přišel jasný taktický faul od Vojtěcha Stránského, který zatáhl nigerijského středopolaře tak, aby akci přerušil, což je samozřejmě taxativní žlutá karta. Slávisté budou rozehrávat z vlastní obrané poloviny, to říkám v 79. minutě, v době, kdy slávisté vedou na stadionu Unisy nad Libercem 2-1. U míče připravený Tomáš Vlček, který si teď prohodil místo s Davidem Zimou a hraje v podstatě ve středu té stoperské trojice slávistů. Liberečtí mají připravené další dvojnásobné střídání, které proběhne právě teď. Na trávník přijdou dva útočníci, tedy Letenaj s Maškem. Končí Ermin Mahmič, autor toho jediného libereckého gólu v tomto utkání. Toho tedy nahradí Lukáš Mašek, to je opět jasné posílení ofenzivy. Liberečtí budou dohrávat se třemi hrotovými útočníky, Letenajem, Krolisem a také tedy Lukášem Maškem. No a končí také Vojtěch Stránský, který před malou chvílí uviděl žlutou kartu a jeho střídá už zmiňovaný Slovák Lukáš Letenaj. Tomáš Vlček stále čeká na moment, kdy bude moci rozehrát. Ten přichází právě teď, dlouhý nákop na levou stranu. Tam je dvojice Chorý chytil, Chorý sklepává pod sebe, ale nachází pouze protihráče. Dlouhý pas na nabíhajícího Špatenku, který se teď pohybuje na hrotu útoku. Po něm ještě může hrát Krolis, který svedl souboj s protihráčem a vybojoval aut pro své barvy. A právě Krolis vhazuje pod sebe na volného Ichu. Jeho přihrávka už ale přesná nebyla. Chorý versus Drakpe znovu v tomto utkání. Drakpé si poradil i s přispěním stoperského parťáka Ngesana. Liberečtí jsou u balonu, konkrétně Diakité ve středu hřiště, po něm může hrát Kayondo. Ten kombinuje se Špatenkou. Špatenka mu pozornost okamžitě vrací. Kayondo si teď obhodil i Sifeho, už to má na levačku, ale zatím se nedostává k centru. Stále Aziz Kayondo, zpětný pas na Diakitého. Uvnitř středového kruhu je volný Ngesan, už se hraje 80. minuta. Liberečtí stále prohrávají se Sláví 1-2. Jedná se o první kolo nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Souboj Špatenka versus Holeš, právě od slavistického kapitána, míč končí v zámezí, liberečtí vhazují zleva, dlouhý aut od Kayonda na Milana Lexu, který už je na hranici 16. Zpětný pas na Krolise, ještě Letenaj, který může pálit levačkou, ale trefil pouze Davida Juráska. Nicméně slávisté se teď nedokáží vymanit z toho tlaku Slovanu, vysvobozuje je až rozhodčí Vulkan, který si všiml ruky Augustina a Drakpého, takže slávisté za malou chvíli budou rozehrávat, to říkám, v 81. minutě v době, kdy Slávia vede na stadionu Unisi nad Libercem 2-1. Jakub Markovič u balónu, už ho má připravený a za malou chvíli tady bude rozehrávat. Zřejmě z toho bude opět dlouhý pas na jednoho z dvojice Chytil, Chorý, oba dva se teď združují na levé straně hřiště, dlouhý pas právě na Chorého.

konat. A Jakub Markovič tedy mohl zůstat naprosto klidný. Už se hraje 82. minuta. Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, respektive tedy hlavně radiožurnálu Sport. První kolo nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové šance lize Liberec Slavia zatím 1-2. Jakub Markovič už má balon připravený před kotlem příznivců Slavie. Teď zvedá svoji levačku, opět z toho nebude žádná rozehrávka na krátko, dlouhý pas na útočnou polovinu, tam je znovu Chorý a Drakpé ho opět eliminoval a vyhrál ten osobní souboj. Dnes to skutečně slavistický kanonýr nemá vůbec jednoduché. Ve středu hřiště je teď prostor pro Diakitého, který si ale balón hodně předkopl a následně přišel faul Drakpého, který za ten zákrok uviděl žlutou kartu a protože je pro něj druhá v tomto utkání, tak míří předčasně do sprch. Augustin Drakpé za vlastně úplně zbytečný zákrok, který si zavinil sám po té, co chtěl balón vyvést, dal si špatný dotek, dostal se do šprajců a fauloval tedy svého soupeře, dostává druhou žlutou kartu. No a to je velká čára přes rozpočet libereckého Slovanu, který chtěl ještě v závěru zápasu bojovat o alespoň vyrovnání v tomto utkání, nicméně bude dohrávat o 10 po té, co byl po druhé žluté kartě vyloučený Augustin Drakpé. Oskar Dorli, pokud se nepletu, byl obětí toho zákroku, teď leží na trávníku, opět v akci tedy lékařský tým Slavie, 83. minuta. Liberečtí prohrávají se slávisty 1-2 a teď se tady na stadionu Unisy opět nějaký čas hrát nebude. Proto máme prostor pro to, abychom zrekapitulovali to podstatné. Hosté se tady na stadionu Unisy dostali do vedení v 18. minutě. Ogbu se trefil po centru Provoda. V minutě 45. konkrétně v nastavení první půle se David Jurásek prosadil z přímého kopu. No a po změně stran v minutě 50. na průběžných 1-2 snížil Ermin Mahmič parádní dalekonosnou ranou mimo dosah Jakuba Markoviče. Za malou chvíli už se tedy snad bude opět pokračovat ve hře. Oskar Dorli je na nohou, lékaři Slavie pomalu, ale jistě opouštějí hrací plochu, kterou před malou chvílí opustil také Augustin Drakpé, liberecký stoper, který dostal druhou žlutou kartu. Samozřejmě Severočeši musí reagovat nějakým způsobem, zřejmě po změně rozestavení, na druhou stranu už musí hrát na vyšší riziko, protože moc času do konce zápasu jim nezbývá a prohrávají 1-2. Slavistický dlouhý pas na Provoda, který se dostal za záda Marka Ichy. Provod se snaží individuálně prosadit a to se mu zatím daří. Stále Lukáš Provodává na Chytila, který se snažil ještě vytvořit střeleckou pozici pro Mouzise. To se mu nepovedlo. Nicméně odražený balon pro Juráska. Ten centruje do pokutového území na zadní tyči, nebo lépe řečeno na ose hřiště. Samuel Isife, který vypálil z prvního dotyku levačkou, ale branku golmana Koupka netrefil. Koupkův dlouhý nákop, který teď směřuje na Lukáše Maška. Odražený míč pro Lexu, který je teď s balonem u kupaček na pravé straně, přihrávkou trefil protihráče, kterým byl David Jurásek, out pro Slovan, který už byl rozehraný. Dlouhý pas na Maška, který teď operuje na hrotu útoku vedle Raimonce Krolise a také vedle Letenaje. Krolis se dostává k míči a po něm může hrát Špatenka, který už je uvnitř pokutové území stále. Filip Špatenka zasekl si Isifeho, ještě je u balónu, Isife se ale vrátil do toho utkání, respektive do toho souboje. A teď volí dlouhý nákop na obranou polovinu Slovanu, teď také informace pro posluchače radiožurnálu o tomto zápase mezi Libercem a vedoucí Slaví. 86. minuta se hraje tady na severu Čech a slávisté vedou v Liberci 2-1. Po prvním poločase odcházeli do kabin s dvougólovým náskokem, který si získali díky trefám Ogbua a Davida Juráska. Krátce po změně stran, konkrétně v 50. minutě se ale parádní dalekonosnou ranou prosadil Ermin Mahmič. Od té doby to je 1-2, ale závěr zápasu budou mít liberečtí hodně složitý, protože od 83. minuty dohrávají bez vyloučeného Drakpého, který po zákroku na Oskara viděl druhou žlutou kartu a musel tedy předčasně do sprch. Teď jeden z fotbalistů Slávie uvnitř středového kruhu v nefotbalové pozici, ale liberečtí ve hře pokračují. Špatenka v souboji s Isifem. Isife odkopává balon do zámezí a liberečtí budou vhazovat z levé strany. Aktuálně tedy v 86. minutě Liberec v prvním kole nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové šance lize prohrává se Slávií 1-2. Zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Z Liberce Lukáš Michalík, radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Mezitím proběhlo další liberecké střídání. Odešel Tumani Diakite, kterého nahradil Daniel Rus, takže další posílení ofenzivy už to skutečně bude v závěru vabank z pohledu Slovanu.

0: aut, který směřuje právě na Ruse, ale tomu první dotek v zápase úplně nevyšel, nicméně odražený míč pro Ngesana. Ten má na pravé straně Maška, který svádí souboj s Juráskem. A Maškovi byl odpískán útočný faul, což se samozřejmě nelíbí jak libereckému útočníkovi, tak domácím příznivcům. Teď hlavní rozhodčí Vulkan vysvobodil slahvisty. Ještě teď přiběhl Jurásek se srazit hrudí s Raymondem Grolisem, ale ve hře se bude pokračovat, tedy možná, protože další ze slávistických fotbalistů teď má zdravotní problémy, konkrétně křeče, a je to Oskar Dorli, hlavní rozhodčí Vulkan jasně ukazuje dotykem na hodinky, že tyto průtahy nastaví. 87. minuta, Liberec Slavia 1-2, fakci opět.
1: Dalšího přerušení v Liberci můžeme alespoň na chvíli využít na Radiožurnálu Sport k tomu, abychom si zrekapitulovali dnešní výsledky ve fotbalové šancelize ve skupině o udržení. Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu 2-1. To znamená, že Ostravané se bodově dotáhli na Pražany a 23 bodů má i Slovácko, které má ale zápas k dobru. Zítra se představí v Teplicích v tom posledním utkání prvního kola nadstavby ve skupině o udržení. Skupině o umístění, tedy v té skupině mezi 7. a 10. místem se hrály první zápasy v takzvaném semifinále a Bohemians podlehli Olomouci 1-3, Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2 a Odvety se budou hrát tedy za týden na Hané a v Pardubicích. Teď se vracíme zpátky do Liberce na utkání prvního kola nadstavby ve skupině o titul. Severočeši hostí dnes na stadionu Unisy vedoucí Slávy. Je u toho reportér Lukáš Michal.
0: 89. minuta. Slávisté stále drží na stadionu Unisy, těsný náskok vedou nad Libercem 2-1, teď série střídání. Slávisté postali na trávník třeba Ivana Šrance nebo Alexandra Buška, ze hry stáhli Mouzise a Oskara. Důležité je ale zmínit a připomenout to, že liberečtí dohrávají závěr zápasu bez vyloučeného Augustina Drakpeho. Markovič a jeho dlouhý nákop směrem na Chorého, ten prodloužil hlavou míč za sebe. Za míčem sprintuje Provod, který už by ho nestihl na hrací ploše, a tak zahrál takzvaně na out. To znamená, že liberečtí budou vhazovat v blízkosti rohového praporku z pravé strany. U míče už je připravený Marek Icha. Už se hraje 89. minuta, dá se předpokládat, že to nastavení bude poměrně výrazné, hodně se přerušovalo po změně stran. Chorý teď po souboji s Ngesanem končí na trávníku, dopísnutý zákrok a teď trochu nepříjemnost pro Liberec, protože Ngesan v návalu emocích vrazil hrudí do rozhodčího Vulkana a vůbec bych se nedivil, kdyby za to viděl červenou kartu. Tomáš Chorý teď leží na trávníku, samozřejmě byla to reakce na to, že Ngesan nesouhlasil s tím, že Vulkan odpískal tedy faul na Tomáše Chorého, ale samozřejmě tak to se nemůže absolutně chovat. A pokud uvidí za ten zákrok žlutou kartu, tak může být hodně rád. Vulkan právě v rukou drží žlutou kartu. Další ošetřování tady na stadionu Onisi, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to nastavení tohoto zápasu bylo třeba 8 nebo 9 minutové. Slavia také rozdrobuje ten závěr utkání, ale není se jí vůbec co divit, protože takto by se zachoval asi každý tým v takto důležitém zápase. Žlutá karta, 90. minuta, Liberec Slavia 1-2, Ngesan tedy nakonec vyvázl v úzovkách jen se žlutou kartou, poté co hodně emotivně protestoval proti verdiktu sudího Vulkana a prakticky se s ním střetl hrudí. Tomáš Chorý už je na nohou, za malou chvíli se snad bude pokračovat ve hře, byť teď je tedy opět v nefotbalové pozici, tak to zřejmě jenom zkusil. 90. minuta, Liberec Slavia 1-2, připomínám, že slávisté vedou šance ligu 8 bodů před Spartou. 9 minut nad rámec tedy základní hrací doby v tomto utkání, takže liberečtí ještě mají nějaký čas na to, aby tento zápas alespoň srovnali, nicméně opět musím dodat to B, a to je to, že dohrávají od 83. minuty o 10 bez vyloučeného Drakpeho, který právě v tu dobu obdržel druhou žlutou kartu. Teď navíc opět zajímavá standardní situace pro Slávy. Je to v podstatě totožné místo jako na opačné straně v závěru nastavení první půle, ze kterého se prosadil svoji levačkou David Jurásek, který tak dost možná dostane šanci na reparát. A samozřejmě pro Tomáše Koupka to bude hodně složité, protože Jurásek by teď mohl střílet přes zeď. Připomínám, že poprvé se v tomto zápase přesunul respektive prosadil střelou na stranu Tomáše Koupka, který si teď dával skutečně velký pozor. U míče je také připravený ještě Samuel Isife, takže buď levačka Juráska nebo Isifeho pravačka. Končí první z 9 nastavených minut, ze které se ale prakticky vůbec nic nehrálo, takže nastavení můžeme odstartovat právě teď. Jurásek nebo Isife, tak uvidíme, kdo se nakonec chopí exekuce této standardní situace. Sudí Vulkan tedy ještě přerušil tento zápas a míří k lavičce libereckého Slovanu, tak to jsem sám zvědavý, co se bude dít, možná nějaká žlutá karta pro jednoho ze členů realizačního týmu, tak už je to jasné, protože od fanoušků, kteří teď stojí pod hlavní tribunou, přistály nějaké předměty na hrací ploše, to znamená, že čtvrtý rozhodčí Dominik Starý udělil signál hlavnímu sudímu Vulkanovi, aby tu situaci vyřešil, snad už tedy bude klid, teď už sudí Vulkan míří opět k místu přestupku a za malou chvíli se snad bude hrát. Končí druhá z 9 nastavených minut, ale v nastavení se ještě vůbec nic nehrálo, takže dost možná budeme muset začít odznova. A za malou chvíli tedy standardka Slávie, ještě je tam nějaký signál, možná protože chytil, přišel k Juráskovi, který ale bude rozhrávat přímo. Jurásek pálí, tentokrát branku přestřelil. To znamená, že liberečtí budou muset pospíchat od svého brankáře Tomáše Koupka. Jeho dlouhý nákop letí na levou stranu, tam je Krolis, ale ten se nedostal přes Alexandra Buška, který ještě dobře rozhrává přes Isifeho. Nakonec odkop od Kajonda, který by chtěl out, nicméně podle asistenta rozhodčího se jako poslední dotkl balónu právě Kajondo, takže vazovat budou slávisté. Z pravé strany připomínám, že se hraje 9 nastavených minut, aktuálně jsme v polovině třetí, ale zhruba 2 minuty se nehrálo v tom nastaveném čase. Slávisté vazují na Chytila, ten je v souboji s Ngesanem, Chytil si poradil, po něm může hrát ještě Lukáš Provod na hranici velkého vápna, Kajondo se vrátil příkladně, no a Ngesan dost možná zasáhl rukou do obličeje Provoda, který končí na trávníku, ale ve hře se pokračuje. U balonu jsou slávisté, Provod je na nohou. Hrát může Chytil, kterého odstrčil Krolis, ve hře se pokračuje. Špatenka ve středu hřiště, ale Provod příkladně zabojoval a hrát může slávista Bužek. Čtvrtá nastavená minuta, Liberec Slávia 1-2 v prvním kole nastavbové skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Liberečtí se dostávají k míči, ale už to znovu neplatí. Provod opět velmi dobrá defenzivní činnost, ale následně Provod fauloval. Hodně emotivní závěr tohoto zápasu. Teď David Jurásek přikročil k jednomu z libereckých fotbalistů a seřval ho na dvě doby z hodně malé vzdálenosti, takže skutečně emoce tady létají v závěru tohoto utkání. Na druhou stranu jde o hodně. Liberečtí by se rádi dostali v tabulce na 5. místo, které v případě vítězství Jablonce v domácím poháru a v případě tom, že se Jablonečtí v lize dostanou na 4. místo, respektive lépe řečeno ho udrží, tedy i po nadstavbě, tak to 5. místo by mohlo znamenat vstupenku do evropských pohárů a slávisté samozřejmě bojují o titul, který chtějí mít v kapse co nejdříve. Teď Liberečtí se snaží dostat ještě do zakončení, ale Lexa chybuje v rozehrávce. To tady se dá říci, ale o Juráskovi. Letena je u balónu. Liberečtí mají míč na pravé straně, kde je Milan Lexa, který nakonec se snažil odcentrovat a udělal to šikovně. Takže Liberečtí budou mít v 5. z 9 nastavených minut výhodu rohového kopu. Připomínám, že prohrávají se Slaví 1-2 v prvním kole nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Marek Icha bude rozehrávat rohový kop, samozřejmě teď už všechno, co má ruce a nohy v libereckém dresu s výjimkou Tomáše Koupka, míří k pokutovému území. Marek Icha zvedá svoji pravačku a centruje do 16 na Letena. Je balon proskotačil až Ngesanovi, ten byl trochu zaskočený, do zakončení se nedostal. Míče mimo pokutové území, ale Kajondo se k míči dostává jako první, kombinuje s Krolisem, který to má složité, končí na trávníku po zákroku Vlčka. Nicméně míče stále na hrací ploše, teď už ne, ale liberečtí budou vhazovat. Končí 5. z 9 nastavených minut, slávisté stále vedou v Liberci 2-1. A liberecký Kajondo dost možná pošle míč přímo do pokutového území. A to se také děje, dlouhý aut na Ngesana, slavistická defenziva si poradila, ale míč stále poskakuje v hostujícím pokutovém území. Je tam Provod, který to teď udělal šikovně. Nicméně Lexa ho ještě mohl obrat o balon, to se mu nepovedlo. Provod startuje na pravé straně Chorého, taktický faul v podání Filipa Špatenky, to je samozřejmě za žlutou kartu. A slávisté teď opět budou moci ušetřit nějaké cenné sekundy. Připomínám, že liberečtí od 83. minuty dohrávají o 10. A to bez vyloučeného stopera Drakpeho, který uviděl druhou žlutou kartu. Tomáš Holeš už drží míč ve svých rukou, ale exekuci této standardky přenechá brankáři Jakubu Markovičovi, který v tomto utkání zatím jednou kapituloval, a to v 50. minutě z kopačky Ermina Mahmiče. Slávistům dvougólový náskok vybojovali v úvodní 45 minutovce Ogbu a Jurásek. Markovič už je připravený, končí 6. z 9 nastavených minut, ale je dost možné, že se těch nastavených minut bude hrát nakonec 11. Markovič a jeho dlouhý nákop, neřekl jsem skóre, Liberec Slavia 1-2. Dlouhý nákop se jde na Chorého, který je v souboji s Ngesanem. Slávisté by chtěli roh, ale asistent rozhodčího viděl útočný faul Tomáše Chorého. Tomáš Koubek už nemá na co čekat, na můj vkus poměrně otálí, ale on samozřejmě čeká na to, až se dostanou jeho spoluhráči do příslušné pozice. Dlouhý pas končí na hlavě Ivana Šrance, po něm hraje Bužek, který tady na stadionu u něj si trochu přisvítil, míč se dokutálí ke kopačkám Ichy, který už si to nekomplikuje a posílá další dlouhý nákop na Letena, je to zakřižoval Vlček, nicméně k Ichovi se balon obratem vrací, další nákop, souboj Letenaj versus Šranc, Šranc úspěšnější, balon poskakuje před 16 slávistů, Liberečtí se dostávají k míči, ale Lexa si neporozuměl s Ichou, který je teď vyhnaný. Až jde na zem a balon ztrácí. Jurásek faulovaný, ale slávisté dostávají výhodu. Teď je to chvíli 3-2 z jejich pohledu, ale dá se předpokládat, že Pražané budou držet čas. Teď dobře kombinují provod na levé straně. Po něm Chorý, který končí na trávníku po zákroku proti hráči, ale ve hře se pokračuje. Liberečtí mají míč ve středu hrací plochy. Chorý fauluje, Liberečtí dostávají výhodu. Dlouhý nákop na nabíhajícího Špatenku na levé straně. Už se hraje 8 z 9 nastavených minut, Liberec stále prohrává se Slaví 1-2. Špatenka versus Isife. Isife se vrátil do toho souboje exkluzivně a vybojoval míč pro slávisty. Špatenka ho teď stíhá, ale musí si dát pozor na faul, protože už viděl v tomto utkání žlutou kartu. Špatenka Isife ho trošku přistrčil. No a nigerijský obránce udělal to nejlepší, co mohl. Vybojoval aut, polovina 8 z 9 nastavených minut. Zápas prvního kola nastavbové skupiny o titul ve fotbalové šance lize. Slávisté vedou v Liberci 2-1, pokud zvítězí minimálně do zítřka, povedou šance ligu o 11 bodů. Slávisté vazují z pravé strany, Isife si teď neporozuměl se svými spoluhráči, takže ještě prostor pro libereckou rozehrávku. Kajondo už drží míč ve svých rukou. Aut, který směřuje na Špatenku, teď série nepřesností na obou stranách. Nakonec toho vybruslí slávisté, ale Chorý následně chyboval, takže může hrát Kajondo, který teď spěchá po levé postraní čáře, který centruje do pokutového území. Hraje se už 9 z 9 nastavených minut tohoto zápasu a slávisté stále vedou v Liberci 2-1 z Liberce. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Pojďme dohrát tento zápas ve vysílání Radiožurnálu Sport, už skutečně moc času nezbývá. Tomáš Koubek u balónu, ještě je čas alespoň na jeden nákop, polovina poslední, tedy 9. minuty nastaveného času, ale dost možná se třeba ještě 2 minutky hrát budou. Slávisté stále vedou v Liberci 2-1 a teď se dostávají k míči, konkrétně Vlček, jeho odkop do zámezí, takže liberečtí ještě budou vazovat z pravé strany Ngesan. Tak nakonec to bude Icha. A další přerušení. Další přerušení, David Jurásek, teď šetří čas, křídelník Slávy toho naběhal dost a dost v tomto utkání a má zdravotní problémy, trápí ho křeče, od kterých mu pomáhá Tomáš Vlček. Takže za malou chvíli právě teď vypršelo 9-minutové nastavení, ale jak už jsem několikrát zmínil, tak v úvodu tohoto nastaveného času se zhruba 2 minuty nehrálo, takže se dá předpokládat, že sudí Vulkan ještě něco nastaví. Tomáš Koubek u míče, jeho dlouhý nákop, který směřuje na levou stranu, tam je Lukáš Mašek v souboji s Isifem, Mašek se dostal k míči a teď je na levé straně proti němu Holeš a Mašek nakonec nevybojoval roh. Zřejmě z toho bude tedy jen out, pokud jsem správně viděl, Aziz Kajondo už sprintuje po straní čáře a opět tedy pošle balon zřejmě až do pokutového území, byť mu teď přichází na pomoc i Tomáš Koubek, který se ptá lavičky, jestli má jít přímo do 16 a také jde out směrem na Letenaje. Ke Kajondovi se ještě balon vrací. Teď takový zkrácený roh. Kajondo může centrovat, ale ten centr nebyl přesný. Slávisté se ubránili, Koubek musí spěchat směrem k vlastní brance. Už končí pomalu, ale jistě 10. nastavená minuta z původně avizovaných 9. Ještě mají liberečtí čas. Icha a jeho dlouhý nákop do pokutového území. Tam je Krolis, jeho hlavička. Markovič včas ze své branky. Jakub Markovič schoval míč do svých rukavic. Teď je na trávníku a za malou chvíli bude rozehrávat. Slávisté stále vedou v Liberci 2-1, už se hraje 11. nastavená minuta. Dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Chytil, který je teď osamocený ve vlastním pokutovém území. Teď hlavička jednoho z libereckých fotbalistů. Tomáš Koubek měl co dělat, aby ještě udržel ten balón na hřišti, ale nakonec se mu to povedlo. Tak možná ještě jeden nákop. Tomáš Koubek a jeho dlouhý pas na trojici Letenaj, Krolis, Mašek. Letenaj vyhrál lavičkový souboj, po něm hraje Zima a Markovič bude opět u balonu jako první. Útočný faul Lukáše Maška. No a teď pozor, přišla inzultace Tomáše Vlčka směrem k Lukáši Maškovi, to by taky klidně mohla být červená karta. A teď strkanice a je to strkanice hromadná. Raimond Krolis se do ní zapojuje stejně jako Jurásek. Krolis je tedy teď hodně emotivní a vysvětluje si celou tu situaci s Davidem Juráskem. na dálku. Tomáš Vlček minimálně žlutá karta za tu inzultaci, to je potřeba říct, ta přichází právě teď. Lukáš Mašek zkrátka tu situaci dohrál, Jakub Markovič neměl ten balon pod kontrolou, ale Mašek pak jasně fauloval, takže dobré rozhodnutí hlavního rozhodčího a teď už předpokládám, že je rozhodnuto, protože už se hraje polovina 12. nastavené minuty, původně hlavní rozhodčí avizoval 9, no a slávisté stále vedou v Liberci 2-1 a jsou blízko 11-bodového náskoku v čele šance ligy, který bude trvat minimálně do zítřka. Jakub Markovič už je připravený a teď také popohnaný hlavním rozhodčím. Byť trochu otálí stále, teď už kope do balónu a je dobojováno tady na stadionu Unisy. Tomáš Holeš se hodně emotivně raduje. A má proč? Protože to byl hodně těžký zápas pro slávisty, kteří vedli po prvním poločase tady v Liberci 2-0. Poté už to byly ale trochu nervy, protože po změně stran snížil na 1-2 Ermin Mahmič. V podstatě rozřešení tohoto zápasu přišlo ve 83. minutě, kdy byl vyloučený Augustin Drakpe po druhé žluté kartě. Poté už si liberečtí žádnou výraznější příležitost nevypracovali a proto odcházejí z tohoto utkání bez bodu. Ještě jednou to tedy shrnu. Liberec Slavia v prvním kole nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové šance lize 1-2. Slávisté minimálně do zítřka vedou tabulku o 11 bodů. Hezký zbytek dnes ze severu Čech.
1: Děkujeme Lukáši Michalíkovi za to, že nám přinesl přímý přenos fotbalového utkání Liberec Slavia. Jak zaznělo, slávisté jsou tedy v čele tabulky minimálně do zítra o 11 bodů před Spartou, která bude hostit Jablonec. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví a bodově se dotáhl na pražskou Duklu, protože Pražané prohráli ve Zlíně 1-2. Ve skupině o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. Odvety obou zápasů se budou hrát za týden na Hané a na východě Čech. Hodně povedený zápas zažívá reprezentační útočník Patrik Šik. Díky němu Leverkusen vede nad Lipskem 3-0 v 80. minutě, protože Patrik Šik skóroval dvakrát a je to hodně podstatné výsledek pro Bayer, pokud dotáhne to utkání do vítězného konce, protože se může dostat na čtvrtou pozici zajišťující v Bundeslize účast v příštím ročníku Ligy mistrů, akorát aktuální změna skóre Lipsko v Leverkusenu snížilo na 1-3. V italské fotbalové nejvyšší soutěži Udine porazilo Turín FC 2-0 a vzhledem k tomu, že Neapol remizovala v Komu bez branek, tak už zítra může Inter Milán slavit zisk mistrovství titulu v sérii A, protože vede o 9 bodů a pokud zítra Parmu porazí, tak to bude o 12 bodů 4 kola před koncem sezóny, respektive už jen 3 kola před koncem sezóny. Bronz v extralize házenkářů získala Dukla v rozhodujícím třetím utkání v boji o třetí místo a porazila Zubří 33-28. Ve finále Plzeň porazila Karvinou 29-25. To znamená, že se bude hrát ještě minimálně zítra čtvrté utkání finálové série. Hned po poledni vám ho na Radiožurnálu Sport přineseme.
2: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. V sobotu 20 hodin 16 minut. Čeští hokejisté po úvodním vítězství nad Finskem prohráli druhý zápas v rámci českých hokejových her se Švédskem 2-4. Zítra domácí turnaj série Euro Hockey Tour zakončí utkáním proti Švýcarsku. To čeští hokejisté do 18 let slaví po 12 letech medaily z mistrovství světa. V Trenčíně získali bronz po výhře 4-1 nad Lotyšskem. Ve finále hrají domácí Slováci proti Švédům. V 11. minutě druhé třetiny prohrávají 0-1. Ve fotbalové šancelize se hrála úvodní část zápasů prvního kola nadstavby. Ve skupině o titul Slávia zvítězila v Liberci 2-1 a přiblížila se obhajobě titulu v nejvyšší domácí soutěži. Ve skupině o udržení ostravský Baník remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu 2-1. Ve skupině o umístění se hrají takzvaná semifinále. Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2 a Bohemians podlehli Olomouci 1-3. A právě u tohoto zápasu v Dělíčku se teď zastavíme. Sezona ještě neskončila, fotbalový klub Bohemians už se ale oficiálně rozloučil s Lukášem Hůlkou. Dlouholetý hráč vršovického týmu odejde do Liberce a teď možná nastoupil naposledy za Bohemians doma v Dělíčku. A právě v tom zmiňovaném utkání je playoff o umístění s Olomoucí 1-3. A jediný gól domácích dal v závěru z penalty právě kapitán Lukáš Hůlka. I když ho k pokutovému kopu donutilo až skandování fanoušků.
1: Byl to ten impuls, proč jsem nakonec šel, protože v té první chvíli na mě spoluhráči nebo i hlavní trenér z lavičky jako ukazoval a házel takový jako pohled jako Lukáši, tak co jdeš? Se do toho moc nechtělo z důvodu, že jsem nechtěl, aby z toho byla nějaká jako exibice, sranda, ale chtěl jsem to brát sportovně důležitě a přišlo mi, že je potřeba k tomu přistoupit vážně, ale samozřejmě pak jsem cítil tu asi v dobrém slova smyslu jako energii, že za mnou stojí každý jeden ten fanoušek Bohemky a najednou mi přišlo, že by bylo ustrašený se tomu vyhnout a postavil jsem se k tomu čelem a jsem rád, že jsem tu penaltu proměnil z více důvodů.
2: Vyprávil 31-letý Lukáš Hůlka, který hrál za Bohemians s jednou přestávkou od roku 2017 a který je i kapitánem týmu. Při závěrečné děkovačce s fanoušky obcházel spoluhráče a realizační tým a při pohledu na tribuny cítil...
1: Asi podle mě není ostuda říct, kdo mi viděl do tváře, že jsem byl dojatý. A myslím si, že to v tu chvíli je naprosto na místě, že to ukazuje, co ten klub pro mě znamená a že to není nějaká přetvářka tady z mé strany hra, ale že to je skutečný. V tu chvíli mi jako došlo to, že mě ty lidi mají rádi, že jsem tady něco odvedl a zanechal jsem tady dobrou stopu a odcházím v dobrém světle a asi v tu chvíli mi došlo, že to jako končí, byť prostě ještě tady máme před sebou jeden, já doufám i víc zápasů, ale v tu chvíli mi to asi došlo, že to je taková jako forma toho díky.
2: V takové rozlučce ale mohlo dojít dřív nebo vůbec. Lukáš Hůlka byl totiž už v zimě poměrně blízko přestupu do Liberce. Nakonec ale zůstal ještě půl roku v Bohemians a po víc než 8 letech od příchodu do klubu teď prožíval každou chvíli na stadionu.
1: Myslím si, že ještě teprve s odstupem času si to všechno jako uvědomím, protože mi nějak tak furt ještě nedochází, že tady najednou už ty zápasy hrát nebudu, ale na druhou stranu tohle jako, jak to říct, je jako práce, je to pracovní kariéra. Já se chci posouvat, chci hledat nové výzvy a zkrátka teď ta cesta povede trošku jinudy, ale to neznamená, že se dá zapomenout na ty roky, které jsem tady zažil a všechny ty úspěchy i neúspěchy, které jsem tady prožil, tak mě formovaly a tím, kým jsem, tak se na tom velkou měrou podílel právě klub.
2: A Lukáš Hůlka přiblížil i zimní události.
1: Já doufám, že teď nikdo nedokáže zpochybňovat to, že bych pro tu Bohemku nežil nebo nežiju ještě pořád. Ale samozřejmě, jakmile se naskytla příležitost, že by se ten můj přesun mohl odehrát už zimě, tak jsem to chtěl, protože já jsem věděl, že někde budu už odlétat, tak proč tam nebýt co nejdřív, když ta situace je výhodná. Ale vždycky jako jsem v té kariéře odděloval ten profesionalismus v té práci a to druhý ten život, to, jaký jsem člověk a samozřejmě, když jsem jako chodil a prosil jsem a přál jsem si odejít, tak na druhou stranu, jakmile byl trénink, tak jsem se soustředil na svoji práci, jakmile byl zápas, teď mluvím o tom přípravném období, tak jsem se soustředil a myslím si, že mi to že jsem tím potvrdil, že bez ohledu na to, co chci, jako co jsem tady teď popsal, tak jsem ale připravený tady odezdat maximum.
2: A tahle slova Lukáše Hůlky platí i pro odvetu semifinále play-off o umístění příští víkend v Olomouci, kde, pokud pražský klub nepostoupí, odehraje v dresu Bohemians poslední zápas před odchodem do Liberce. Z vršovického dělíčku Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Fotbalový útočník Patrik Schick nakonec zkompletoval hat-trick v utkání německé Bundesligy a výrazně tak pomohl Leverkusenu k vítězství nad Lipskem 4-1 a k posunu na čtvrté místo tabulky nejvyšší německé soutěže. V aktuálně hraných zápasech ve Španělsku Alaves prohrává s Bilbaem 2-4 v nastaveném čase a Arsenalu skončil zápas s Fulhamem. Domácí Gunners potvrdili roli favorita a porazili Fulham 3-0, což znamená, že tabulku Premier League teď svěřenci Mikela Arteta vedou o 6 bodů před Manchesterem City, ale Manchester City má 2 zápasy k dobru. Házenkáři Plzně odvrátili konec sezóny, ve třetím extraligovém finále porazili Karvinou 29-25 a snížili tak stav série na 1-2 na zápasy. S reportérem Tomášem Petrem hodnotila výhru nad obhájci titul plzeňská spojka Jakub Douda.
1: Výborně jsme vstoupili, myslím si, že kontrolovaný zápas a zaslouženě jsme vyhráli. Ale musíme stejně měli i přidat do zítřejšího zápasu.
2: Ten vstup byl výborný, vy jste se dostali až do 7gólového vedení, ale v průběhu druhé půle Karviná snížila až na rozdíl 2 bodů, 22-24 z pohledu hostů. Tak co se tam stalo?
1: No tak já myslím, že když se to povede celý zápas, takovýhle výkon, tak je to podle mě tak dvakrát, třikrát do roka, takže ona ta nějaká pětiminutovka, když jsme prostě to na chvíli vypadli, tak asi musela přijít, ale myslím si, že jsme to zvládli, nepustili jsme Karvinu vlastně na rozdíl toho gólu ani na remis, že by se dotáhli a pak vlastně naopak potom, co to stáhli na 2 góly, si myslím, že jsme utekli zase na 5 nebo na 4 branky a zase jsme se trochu uklidnili, takže v tomhle si myslím, že je dobře zvládnutý.
2: Vy sám jste skoroval 7krát, v téhle sezóně táhnete v gólově Plzeň, tak je to povedená sezóna, vykroutíte hlavou, mohlo by to být ještě lepší?
1: Ne, já už jsem to říkal tady do jednoho rozhovoru, já ty osobní statistiky, mě to nezajímalo a ta házená je týmový sport, takže je to 16 lidí, co může dát gola, jestli já jsem toho gola dal, tak mi na něj někdo nahrát musel jít dřív, takže z tohohle pohledu ty osobní statistiky jsou mi ukradený, důležitý je stejně ve finále výsledek na konci zápasu, jestli jsme jako tým prohráli nebo jako vyhráli.
2: Říká skromně plzeňský Jakub Douda. Vy máte zhruba 16 hodin, ani ne, na to připravit se na čtvrté finále. Dá se to zvládnout? Jdete hnedka spát, nebo jak zvládnete se nachystat na to čtvrté finále?
1: No tak, co vždycky, no, samozřejmě já si myslím, že po tom výkonu člověk stejně hnedka neusne, takže dobře si prostě odpočinout a samozřejmě nám se do toho asi půjde trošku s lepší náladou, protože jsme vyhráli, takže jsme na nějaký vlně a každý ví, co má dělat podle mě tady v tom týmu, takže se na to připravíme a pokusíme se znova vyhrát.
2: Po dvou prohrách v Karviné domácí vítězství, je to domácí prostředí tak určující?
1: Já si myslím, že asi ne, protože už jsme se v těch předešlých finále přesvědčili o tom, že jestli hraje člověk doma nebo venku je vlastně jedno, protože jak my jsme dokázali vyhrát tam, tak oni tady, takže ta pomoc asi, ta vzpruha v tom, že když pak člověk už je v nějaký fázi, kdy třeba nemůže, tak ho to samozřejmě nakopne, pomůže mu to, ale že by to byla nějaká extra výhoda, asi nemyslím, protože ty týmy jsou tak vyrovnaný, že opravdu může vyhrát kdokoliv, kdekoliv.
2: Váš trenér Petr Štochl oslavil zhruba před týdnem 50, tak byla nějaká oslava nebo přál si nejvíc tohle vítězství, které ještě protáhne tu sérii?
1: No, oslava určitě nebyla, protože on měl narozeniny v pátek a v sobotu jsme do Karviné, takže to nebyl čas vůbec. Doufám, že něco přinese do šatny potom ještě, no, tak asi se mu budu muset připomenout, že zatím nic nepřines už.
2: Říká plzeňská spojka Jakub Douda po vítězství 29-25 ve třetím finále extraligy házenkářů mezi Plzní a Karvinou. Z Plzně Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: A na Radiožurnálu Sport doplňme, že čtvrté finále mezi házenkáři Plzně a Karviné se bude hrát znovu na západě Čech zítra od 11 hodin a na Radiožurnálu Sport budeme u toho. Bronz v extralize házenkářů nakonec získala pražská Dukla, která ve třetím rozhodujícím utkání porazila Zubří 33-28.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport posloucháte v sobotu 2. května ve 20 hodin 29 minut. Za chvíli pro vás budeme mít další zprávy a potom se vydáme třeba na pražský maraton, protože už zítra se v hlavním městě poběží a my budeme u toho na Radiožurnálu Sport.
7: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Láta.
8: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím není důvod svolávat krizový štáb. Dodal ale, že pokud se požár vymkne kontrole, svolal by krizový štáb ještě dnes v noci anebo zítra ráno. Situaci ministr sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením Národního parku. Hasiči zároveň žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru třeba z drony. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by taky měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, jestli bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Britský premiér Keir Starmer připustil, že by vláda mohla zakázat některé propalestinské pochody, a to kvůli dopadu, který mají na židovskou komunitu. Starmer to uvedl potom, co útočník ve středu pobodal dva židy před synagogou v Londýně. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat, vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento týden platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor třeba ve vysoké trávě v křoví anebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích.
9: Sport.
8: Fotbalisté Slávie vstoupili do ligové nadstavby vítězně. Liberec na jeho hřišti porazili 2-1. Ostrava se ve skupině o udržení remizovala s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off o umístění Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. A čeští hokejisté poprvé v přípravě na mistrovství světa prohráli. V Českých Budějovicích podlehli Švédsku 2-4. Zítra domácí zastávku turnaje Eurohockey Tour končí proti Švýcarsku. Hrát se bude o 16 hodin.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Vyškova a nehoda na Jesenicku. Na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno je na vozovce překážka. Je to jízdní kolo, kilometr 224. Podle policie na krajnici do jízdních pruhů nezasahuje. V Praze na Štěrboholské spojce brzdí dopravu omezení kvůli stavbě mostu mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Zhruba kilometrová kolona se tvoří ve směru z Černého mostu na Barandovský. Začíná na okruhu u sjezdu na Běchovice, zdržíte se tam teď kolem 5 minut. Na silnici 60 z Jeseníku do Javorníku se srazilo auto s motorkou. Nehoda je v Žulové, v centru a omezuje průjezd. A v Praze hlásíte komplikace omezení na křížení ulic Hornoměcholupská a k Měcholupům.
11: Na kruháči asi nabouraný auto a kolem něj jsou dvě auta s blikačkama, ještě jedno policejní auto je v tom podjezdu.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme jasno anebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
9: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tady je Radiožurnál Sport, 20 hodin 37 minut. Čeští hokejisté do 18 let vybojovali na mistrovství světa v Trenčíně bronz poté, co porazili Lotyšsko 4-1. Stále se hraje finále mezi domácími Slováky a Švédskem a Švédsko je na tom po dvou třetinách lépe, vede totiž 2-0. Český útočník Patrik Schick svým premiérovým hetrikem v sezóně německé fotbalové ligy zařídil Leverkusenu domácí vítězství 4-1 nad Lipskem. Bayer se po 32. kole posunul o skóre na čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů. Hoffenheim se Stuttgartem mají po dnešní vzájemné remíze 3-3 stejně bodů. Schick dnes potvrdil skvělou formu, v posledních 6 kolech nastřílel 9 branek a v ligovém ročníku má už 16 gólů. 30-letý útočník zaznamenal celkově 5. hattrick v Bundeslize, navíc proti svému bývalému týmu. Na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme doufat, že Patriku Schickovi forma vydrží i v následujících týdnech, protože už se to blíží. Za 40 dní začíná mistrovství světa ve fotbale po 20 letech i s českou účastí.

0: Fotbalisté Slávie zvítězili v Liberci 2-1 v úvodním kole nadstavbové skupiny o titul a přiblížili se tak k obhajobě celkového prvenství v šancelize, protože aktuálně vedou tabulku o 11 bodů před Spartou, která má zítřejší zápas proti Jablonci k dobru a teoreticky by se tak mohlo rozhodnout už příští sobotu v Edenu, protože tam se bude hrát pražské derby. Naopak ve skupině o udržení to vypadá na boj až do posledního kola nadstavby. Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu 2-1, což znamená, že Ostravané, Dukla i Slovácko jsou aktuálně na 23 bodech, ale Slovácko má zápas k dobru, zítra se představí v Teplicích. Hrály se taky úvodní dva zápasy ve skupině o umístění. Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. Odvety na opačných stadionech jsou na programu za týden. 5 týdnů po pražském půlmaratonu se v hlavním městě pořádá další významná běžecká událost, prestižnější a zároveň dvakrát delší, tedy maraton. Rozmanitost mezi všemi 12 tisíci účastníky hlavního závodu je přitom obrovská.
1: Cítím se dobře, myslím, že natrénováno mám docela dobře, i když jsem teda 5,5 měsíce po porodu.
2: Říká vytrvalostní závodnice Barbora Jíšová. Na setkání s novináři seděla na stoličce s dítětem v náruči. Maraton poběží poprvé po mateřské pauze. Po přípravě se na náročný fyzický výkon cítí nachystaná.
1: Všechno šlo hezky a každý týden jsem se cítila silnější a řekla bych i vytrvalejší.
2: Jíšová se těší také na to, že bude závodit sama za sebe.
1: Užiju si každou minutu, kdy nepoběžím s kočárkem.
2: Kromě ní ale na staroměstském náměstí odstartují i běžci světové kvality, jako třeba Kenyan Justus Kipkorir Limo, který je s osobním rekordem pod 2 hodiny a 5 minut favoritem, nebo také Američan s etiopskými kořeny Teshome Mekonnen. Ten se kvůli přípravě vrátil do rodné země.
3: Před měsícem jsem běžel půlmaraton v Praze, potom jsem letěl trénovat do Etiopie. Cítím se skvěle, Prahu mám moc rád a v neděli se mi poběží dobře.
2: Pražský maraton poběží Mekonnen poprvé. Veteránem trati je naopak Zdeněk Chmel, který se zúčastnil všech předchozích ročníků.
4: Dobíhat Pařížskou ulici, to jsou obrovské emoce a ty teď budu zažívat po 30. Takže přestože člověk nemůže, zvedne ty ruce, slzy se derou do očí a ten modrý koberec v Praze je nádherný.
2: 42 kilometrů dlouhá trasa povede zejména podél Vltavy. Závodníci si ale budou moct užít i přeběh Karlova mostu z Malé Strany směrem ke staroměstskému náměstí. O tom, jestli můžou mít dlažební kostky v centru Prahy vliv na celkový čas elitních maratonců, mluví za organizátory Jiří Nečásek.
5: Kostky my jsme spočítali, není jich tak moc, jak se někdy zdá. Určitě v Praze ta trasa není třeba tak rychlá jako ve Valencii nebo v Berlíně, kde jsou široké, krásné, vyasfaltované ulice, takže tady určitě samozřejmě ty kostky hrajou určitou roli, více zatáček a tak dál. Hodně velká část toho maratonu kopíruje trasu půlmaratonu a jak víte, čas náš letošní 58.14 je opravdu špičkový.
2: Říká zatím organizátorů Jiří Nečásek. Pražský maraton začne v neděli v 8 hodin. Z pražského výstaviště Štěpán Bém, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport ve 20 hodin a skoro 49 minut. Sprint na velké ceně Miami Formule 1 ovládl jezdci týmu McLaren. Zvítězil úřadující mistr světa Brit Lando Norris o necelé 4 sekundy před Australanem Oscarem Piastrym. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari. Dnešní program ještě neskončil na Floridě. Zhruba za hodinu a 10 minut tam začne kvalifikace na nedělní hlavní závod. 26-letý Norris vyhrál stylem start-cíl, udržel vedení po vítězství v páteční kvalifikaci a ve sprintu v Miami obhájil loňský triumf.

0: Jeden z nejlepších českých hokejistů současnosti, David Postrňák z Bostonu, zatím nezavrhl možnost posílit reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to řekl v rozhovoru s novináři poté, co Češi prohráli na domácím turnaji série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích se Švédskem 2-4. Zároveň generální manažer české hokejové reprezentace potvrdil, že má realizační tým zájem o další útočníky Pavla Zachu z Bostonu, tedy spoluhráče Davida Pastrňáka i Radka Faxu z Dallasu, a otevřela se taky možnost oslovit i brankáře Karla Vejmelku a Vítka Vanička. Oběma skončila v NHL sezona v Utahu. Na radiožurnálu Sport jdeme na další téma, konkrétně na náš seriál, ve kterém si tento týden připomínáme zásadní chyby ve sportu, které se zapsaly do historie. Mezi ně můžeme počítat i závod ve sportovní střelbě na 3x40 ran na olympijských hrách v roce 2004 v Aténách. Američan Matthew Emmons se tehdy mířil za zlatem, ale při posledním výstřelu zamířil do sousedního terče. The shot of shooter number two.
1: Matthew Emmons už měl zlato z malorážky v polohovém závodu, ale omylem zasáhl vedlejší terč a nepřipsal si tak žádný bod. Místo oslavy olympijského triumfu tak musel překonat velké zklamání z 8. místa.
2: Měl jsem nějaký problémy ve stoje ten rok a vždycky jsem mířil jako kousíček napravo. A trenér mi říkal jako, hele, musíš mít ty boky v rovině, strčí jako v ose. Takže dobře, to jsem dělal, ale já si myslím, že na to poslední ráno jako nedával jsem pozor na to tělo a vlastně jsem byl napravo. Jsem nedával pozor na číslo na terčem a samozřejmě tam to bylo. No.
1: Říkal před 6 lety v olympijském podcastu radiožurnálu velmi dobrou češtinou Matthew Emmons. A jak to, že se naučil tak dobře česky? Po nepovedeném aténském závodu ho totiž přišla podpořit tehdejší česká reprezentantka ve sportovní střelbě Kateřina Kůrková.
3: Já jsem měla furt takovou potřebu mu jakoby říct, že to vlastně úplně jedno, že ta jedna rána a to jakoby neznamená fakticky nic, znamená to jenom to, že tu medaili nemá, ale že pro nás prostě je to vítěz, protože se tím závodem prostě nesl jako král celou dobu, kromě té poslední rány. A předávali jsme mu tam v takovém posezení za střelnicí takový čtyřlístek. Pro štěstí, který my jsme spolu vždycky vozili s taťkou, tak jsme mu tam předali.
1: Sportovní střelci se ale dohromady dali až rok po olympijských hrách a na další hry do Pekingu už přijeli jako manželé Emmonsovi. Kateřina tam získala zlato a stříbro, její manžel stříbro a pak byl stejně jako v Aténách blízko zlatu v polohovém závodu. Ale poslední ránu znovu nezvládl. Tentokrát vystřelil předčasně a obsadil 4. místo. Ani potom ale neměl chuť zahodit zbraň a skončit s kariérou.
2: Jako je to vlastně jenom sport, to je hra, nic víc. Není to jako život a smrt. Takže to je jedna věc. Na druhé straně byl to těžký, ale na druhé straně jako život neskončí. Jdeme dál, budou další závody a pak zkusíme to znova.
1: Vzpomínal na hry v Pekingu v olympijském podcastu radiožurnálu Matthew Emmons, který získal ještě bronz na olympiádě v Londýně v roce 2012. To už měl za sebou i léčbu rakoviny štítné žlázy. V minulých letech pomáhal se střelbou českým biatlonistům. Spolu s manželkou Kateřinou žijí v Plzni a mají 4 děti. Alena Benešová, radiožurnál.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Ondřej Lápen.
1: V Národním parku České Švýcarsko hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Navzdory dohodě o příměří se dál bojuje na jihu Libanonu. Fotbalová Slavia vstoupila do ligové nadstavby výhrou v Liberci. A zítra bude slunečno, večer má od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál zasahují u lesního požáru. S ohněm tam bojuje už 64 hasičských jednotek z několika krajů. A na místě platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Sleduje to reportérka Daniela Pilařová.
3: Na místě už zasahuje 64 hasičských jednotek. Požářiště se rozdělili do tří úseků. Na dvou z nich se oheň daří dostat pod kontrolu, ale na tom třetím je to velmi obtížné, jak uvedl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Ještě letají tři vrtulníky, možná je slyšíte, a během pár minut už ale kvůli tmě letat nebudou moci. Podle mluvčího hasičů Kalvody by ráno opět měly pomáhat zhášením nejméně dvě helikoptéry. Policisté uzavřeli silnici na Rynartice už v Jetřichovicích a odklání dopravu. Já ještě dodám, že hořet tu začalo kolem 14. hodiny odpolední a požár nahlásil hasičům obyvatel oblasti. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Řekl to v televizi Nova.
4: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
1: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se s motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil, tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednících. I přes pokračující příměří bombarduje Izrael jih Libanonu. Pro iránské libanonské milice Hizballah zároveň dál útočí proti izraelským vojákům. Mezi Libanonem a Izraelem platí příměří od 16. dubna. Hizballah ale jeho součástí není. Jen za pátek v Libanonu kvůli útokům zahynulo nejméně 13 lidí.
5: 8 Libanonců zemřelo po izraelském náletu v jediné obci Habuš nedaleko Nabatije. Během pokračujícího příměří Izrael přestal s bombardováním Bejrutu. Na jihu Libanonu ale upevňuje svou takzvanou nárazníkovou zónu. Spojené státy se snaží přesvědčit libanonské i izraelské vedení k přímým rozhovorům. Libanonský prezident Joseph Aoun zatím svou účast nepotvrdil. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dává najevo svůj vstřícný postoj k případnému historickému setkání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Na poutové atrakci v centru Hradce Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Královéhradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody vyšetřuje policie, doplňuje mluvčí Karolína Macháčková.
6: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
7: Sport. Fotbalisté Slavie vstoupili do nadstavby šance ligy vítězně. Na hřišti Liberce vyhráli 2-1. Ve skupině o udržení Ostrava remizovala s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín vyhrál nad Duklou 2-1. V prvním semifinále play-off o umístění pak Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Pardubice zvítězili v Karviné 2-1. Čeští hokejisté do 18 let slaví zisk bronzu na mistrovství světa na Slovensku. V zápase o třetí místo vyhráli nad Lotyšskem 4-1. Do utkání vstoupili ani ne den po semifinálové prohře v prodloužení se Švédskem. O tom mluví asistent trenéra Ladislav Šmíd.
8: Klobouk dolů před klukama, protože to určitě nebylo jednoduchý. Hráli jsme do pozdního večera, spánek byl krátký a dneska jsme hráli ten první zápas, takže nebylo to lehký, ale kluci se s tím porvali jak skuteční profesionálové.
7: Házenkáři Karviné nevyužili první možnost na zisk extraligového titulu. V Plzni prohráli 25-29 a ve finálové sérii vedou už jen 2-1 na utkání. Čtvrtý zápas se bude hrát zítra od 11 hodin znovu v Plzni.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda u D1 na Vysočině a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na sjezdu z exitu 112 havarovalo osobní auto. Čerstvá nehoda je za sjezdem na Jihlavu. Dejte v místě pozor. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech stojí auto. 18 km v místě je zavřená část pravého pruhu, takže vybočuje se doleva. Na pražském okruhu opět směr D1 je od sjezdu na Plzeň nové omezení mezi kilometry 23 až 21 údržba zavřela pravý pruh. Pomalu hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh brzdí se, do zastavení dole je stopka. V Praze na Štěrboholské spojce se stále chvíli zdržíte mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Kvůli stavbě nového mostu se ve směru na Barandovský most tvoří zhruba půlkilometrová kolona. A na Děčínsku je kvůli velkému požáru lesa neprůjezdná trasa Jetřichovice-Rynartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 29 stupňů, tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítáme vás u čtvrtečního dílu, který tradičně přivedl do našeho studia hosta, kterého pozval Pavel Horvát, kterého vítám. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Pavle, tak já nevím, jestli to mám uvést já nebo ty. Já jsem si tady nachystal teda...
11: Uveď to, ať je to výjimečný.
10: Dobře, tak já jsem si
11: dneska bude výjimečný.
10: Nachystal tady takovou písničku, jo? Tak jenom chvilku dám vám takzvanou doušku.

0: No neměli jsme obavy, že by nedojel ten rychlík, a on dojel naštěstí.
1: Já musím říct, že tahle písnička je úplně jako správná, protože tenhle ten rychlík, co tady sedí vedle mě, tak opravdu rychlíkem byl, já si myslím, že ještě je, podle toho, co jsme se chvilku bavili, a přijel už včera hlavně, protože jednak je to ta generace blízká mě, my jsme byli zvyklí prostě chodit včas a nechceš přijít pozdě, a už dneska jsme si volali, že tady bude za 10:30 a byl tady úplně přesně, potkali jsme se u brány, takže Zdeněk Pospěch přijel z Opavy, ale byl to ten nejrychlejší pravej back halfback, ke kterému to, ten příměr jako toho rychlíku patří. Já jsem si to schovával na pozdější jako dobu, ale my jsme vlastně mohli hrát bez pravýho záložníka, protože my jsme měli Zdendu Pospěcha na pravém backovi a Zdendo, díky, že jsi přijel.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání. Host desítky
0: Pavla Horváta. Zdeněk Pospěch, dvojnásobný mistr Česka, trojnásobný mistr Dánska, čtyřikrát vyhrál český pohár, jednou dánský pohár, zahrál si také mnoho zápasů v reprezentaci. A s Pavlem Horvátem jste se setkali na pražské Letné.
1: No.
0: To je vaše společné angažmá.
2: Ano.
1: No, musím říct, že tak já jsem vlastně jako Zdendu neznal, ale od prvního momentu, to, co jsem tady říkal před chvílí, prostě mohl si hrát jako bez pravýho záložníka, protože on zvládl všechno a vlastně musím říct, že jsme i s Michalem Bílkem na něj v průběhu těch let jako kolikrát vzpomínali, že bylo neskutečný, jak takovýhle hráč vlastně zvládal. Většinou jsou to běžci takový ty, že jako víš, že ti to odběhá, ale můžou to být jaký kopejtka, ale on byl prostě, on byl prostě dobrý a zvládal i tu fotbalovost, skvělý náběhy a musím říct, že pro mě to bylo jako paráda, no. Takový bych řekl z té další doby, že jsi to opravdu kopnul do toho prostoru a on tam prostě vždycky běžel.
2: No, tak je pravda, že já jsem Pavla taky neznal. Potom jsme se poznali a musím upřímně říct, že člověka s takovou mentalitou mít v kabině, tak jako tolik srandy, co jsme zažili, jako to samozřejmě Pavel fotbalista velký, že jo, on říká, že kam to kopl, on přesně věděl, kde to kope. To stačilo jenom zavolat a balon jo.
1: No, seš hodný, místě, seš.
0: Ale ta mentalita se docela hodí k tomu, co jste prožil ve Spartě, první sezona velmi těžká, složitá, tam bylo to odvolání Jaroslava Hřebíka, Stanislav Griga, poslední sezona vlastně Ligy mistrů na dlouhých 19 let, pak se, řekněme, z krété sezony nakonec titulové pod Michalem Bílkem možná taky úplně nedařilo, jak byste si představovali, pak přišel Pavel Horvát a možná se to lehce měnilo, ne? Protože to bylo po nějakém pátém, šestém kole, kdy jste byli, myslím, s jednou výhrou nějací až devátí.
2: Já si myslím, že to bylo zásadní. Zásadní, hlavně, jak říkám, on jako ta persona v té kabině, ta sranda, to uvolnění, to napětí šlo pryč najednou a začalo se trošičku jakoby hrát ten fotbal a šlo to vidět, že prostě Pavel bere tu zodpovědnost na sebe, že jo, nám se prostě v té době nedařilo a všechno šlo taky jakoby šejdrem a každý se schovával, někde utíkal, než tu Pavel přišel do kabiny, udělal si z někoho srandu, že jo, a najednou to opadlo a šlo to.
1: Já musím říct, tady se tím takhle jako ohlídnu, že já jsem přijel z toho Japonska vlastně nezatížený tou minulostí, no. Ne, opravdu, jako teď, když o tom mluvíš, že vlastně ten Michal s tím Frťou, který tam byli, tak vlastně troufu si říct, že prostě jsme stejná krevní skupina a ono to ne hned, to není, že jako přijdeš a bude to jako lítat, ale postupem času během jako řeknu měsíce, možná dvou, jako to začalo jít a myslím, že jsme tam měli nějakou sérii, viď Honzo, ty ses na to připravoval, že jsme...
0: No, oni prohráli Spartani se Zdeňkem Pospěchem ještě bez tebe v Mladé Boleslavi v pátém kole. Od té doby pak neprohráli 12krát za sebou, ty se zapojil od 7. kola, to znamená 10krát za sebou.
1: Já jsem hrál první zápas v Teplicích, podle mě 1-1.
0: Ano, to bylo 1-1.
1: No, a pak to bylo jako lepší.
2: To už byl ten Blikanec, ne?
1: To byl ten Blikanec, no.
0: Jo, já myslím, že ne, to bylo při prohře 1-2 a v roce 2006.
1: Tak to bylo rok potom, aha.
0: Rok předtím, podle mě,
2: ano,
0: to bylo.
2: Ano, správně.
0: Protože tam ještě se k tomu váže příběh.
1: Já jsem u toho byl, ale...
0: Ty jsi u toho vlastně byl, tak to je pravda.
1: Já jsem u toho byl.
0: Tak to bylo o rok později, asi.
1: Tak to bylo o rok později, jo. No.
0: No, v roce 2007, tedy tím pádem. No, vy jste tehdy vlastně zažili i třeba to derby na Strahově, které si pamatuju jako účastník toho. To bylo 0-0, David Hubáček, který dostal 70. červenou. Slavy jste se loučili se Strahovem, protože oni pak pak už se chystali na otevření Edenu, ale to bylo až pak tedy v té společné cestě v rámci té sezony, kdy vy jste vedli po 17 kolech po podzimu ligu o 2 body před Slaví, o 3 body před Libercem, ale jestli si vzpomenete, jak začalo pak to jaro. Přijel tým ze severu Čech, vy jste hráli doma jako lídři.
1: Jsme dostali 3 s Jabloncem.
2: Jo, my jsme prohráli, že jo. No. Ten první zápas.
1: A hrál jsem.
0: No. Jo, oba jste tam hráli.
1: Hrgot.
2: Já jsem tam nebyl. Já jsem tam.
1: Tyhle ty zápasy já si vůbec nepamatuju.
0: Já to nechci vytahovat, že bych vás tady chtěl hrát, ale jenom aby si posluchači uvědomili, že vlastně vzpomínáme na to, že ta sezona skončila mistrovským doublem. Ale přece jenom ta cesta byla docela křivolaká, že nějakým způsobem jste to museli vyladit v té nesmírně nabité kabině. Zdeňku, jak vy jste se cítil takhle v té spartianské kabině, měl jste za sebou tu slezskou minulost, nejen opavskou, ale taky baníkovskou. Tak vy jste tam nebyl jediný bývalý baníkovec, že jo, tehdy?
2: Ne, tam ještě Míra Matušovič samozřejmě, že jo, no, tak jako, ale Míra. Míra trošičku jiný typ člověk, než jsem já, že jo, já jsem tam seděl, Míra byl slyšet, takže se to nějak vyrovnalo, jo, takže... No tak jako ten pocit samozřejmě.
1: To jsou ty malí lidi, oni chtějí být slyšet.
2: Tak jako, no tak já už nevím, kam bych zalez. Ale ten pocit samozřejmě je úplně jiný. Jako, jo. Přijedete, pro mě to byla úplně jiná zkušenost. Praha, velké město, jo. Zvyklý jsem na menší města. Když se člověk trošičku zžije, ta parta taky byla jiná, že jo. Ti kluci už někteří prošli zahraničím, takže jsem se cítil... tak nevím, malinko takový nejistý, no.
1: Hmm. A jak jsi to kompenzoval? Jako, já si myslím, že takhle já jsem to nevnímal, protože tak my jsme se spolu celkem jako bavili, že jo, takže já si myslím, že...
2: No, tak, a ty jsi přišel už trošičku později.
1: Jo, už takhle, trošičku, to už jsi byl rozjetý, už jsi zvěřil, jako, už jsi byl trošku Pražák.
2: Já jsem Pražák, jo.
0: V kabině byli tehdy mezi obránci, teď už beru tu titulovou sezonu, Tomáš Řepka, Tomáš Sivok, byl tam Václav Drobný taky, Slovák Zabavník, Michal Kadlec tam taky hrával. My jsme tady nedávno měli Pavla Mareše, který přišel na jaře a vůbec se neprosadil vlastně. Záloha tam byl Karol Kysel, s vámi Miroslav Matušovič, Jan Čimák tam taky hrával. Jo, v útoku Došek, Kulič, Rezek, Jun. Tomáš Jun ten tady taky byl, vlastně to bylo to návratové angažmá. Takže když podle jmen to vezmeme, to byla nesmírně nabitá kabina, ve které to teda Pavel tmelel a vy jste se tam pak už cítil lépe, to chápu dobře.
2: No, jako přesně někdo vždycky musí vzít jakoby tu zodpovědnost na sebe, jakoby ta ústřední postava a ti kluci postom jako mají, tak jak bych to řekl, volné ruce na tu práci. No,
1: no já si to jako takhle neuvědomuji, mně to vlastně přišlo normální. No,
2: no ten, právě, že jako ten někdo takový... je s tím zžitý, že bere tu roli jako toho lídra jakoby absolutně jakoby normálně.
1: Takhle, taky jsem to schytal dvakrát v té sezóně ještě, no. Jednou jsem byl obviněný za hejlování a pak jsem dostal červenou v derby vlastně ještě. Takže já jsem to dvakrát odnes.
2: Vidíš to, že jo, v těch emocích, co člověk třeba jakoby udělá,
1: no jasně,
2: si toho nevšimne, ani to není ten záměr, že jo.
1: No jasně, no.
0: Ale je pravda, že když zase jsem to naznačil, nebylo to úplně taková ta jednoznačná cesta za titulem, protože v posledních letech těch bodů, které získá mistr, je třeba více, tedy samozřejmě díky té nadstavbě, ale samozřejmě měli jste tam na jaře pak prohru ve Zlíně, možná si na to vzpomenete, pak v Českých Budějovicích s Karlem Poborským tehdy. My jsme s Karlem možná to lehce nakousli tehdy v lednu, protože on byl ještě, když jste byl první sezónu ve Spartě, nějakým způsobem odejít po SMS-ce.
2: Já myslím, že to bylo hodně nešikovné.
0: No, my jsme na to pak vzpomínali, že jste, jak vy říkali.
2: Takový hráč takového formátu si nezaslouží způsob, jak bych to řekl, vykopnutí.
0: No, a on se pak, tak, pan Křetínský, který mu posílal tu SMS-ku, podle Karla i omlouval, takže už jste to asi od té doby vyříkali. Nicméně chtěl jsem tak nastolit tu atmosféru před tím derby, které přišlo ve 24. kole. Pavel se vracel do základní sestavy a vy jste vlastně potřebovali Slávy porazit, protože jste ztráceli 2 body na čelo. A jenom tady si dovolím z onlineu iDNESu, tak psali tam ohlášení spartianské sestavy, moc nadšení mezi domácími fanoušky nezbudilo, bouřlivé ovace sklidil snad jen Tomáš Řepka. To si říkám, to byla asi skvělá výchozí pozice, pánové.
1: A my jsme tohle podle mě jako asi tohle nevnímali.
0: Tak vy jste nebyli na pažitu ještě v tu chvíli.
1: Jseš jako vevnitř. A tak to je ten tlak, který vlastně se bavíme o Spartě. My jsme tady pravidelně, takže ve Spartě prostě tenhle ten tlak je a tohle nemůžeš vůbec prožívat. Jako to, jestli se ti dařilo, asi uvědomu zápas z Boleslaví doma, kdy jsem hrál fakt jako špatně. A vím, že jsem tam ve druhý půli normálně kopnul balón, který jsem chtěl hrát za obranu, a kopnul jsem ho vlastně jako skoro do toho sektoru hostů, jako jo. A normálně jsem se tomu vnitřně sám smál vlastně, že jsem jako, že jsem úplně v pytli, že jako to, a za chvíli na to mě Michal střídal vlastně, ale logicky, protože prostě to nebyl můj den a to k tomu prostě patří, a jako kdyby to bylo v téhle době, no tak si přečteš pár informací, nebo jak se to, těch hejtů od fanoušků, a to už bych asi nemohl nastoupit, ale myslím si, že v těch velkoklubech tohle to prostě musí ten hráč jednoznačně vymazat, protože to by si se z toho zbláznil.
2: Já si pamatuju, no, jsme jezdívali vždycky před zápasem, jsme jezdili na hotel tady, nevím, jak se to jmenuje, to byl takový velký
1: sen,
2: z Represe tam jezdilo.
1: Jo, Štiřín.
2: Ne, to je tady někde. A Míra byl takový specialista.
1: Do hotelu Praha, ne?
2: Jo, jo, jo.
0: Tak on už není teďko.
1: No.
2: On měl vždycky počítač, já v té době jsem ještě počítač.
1: A kdo?
2: Míra Matušovič.
1: Jo.
2: A jsem tam jako čukal, že jo, a teď se díval na ty diskuze a říkal, hele, dívej, tady o tobě píšou. A já jsem si říkal, proč mi to teďkom říkáš, za 2 hodiny hrajem, ty a ty mi tady říkáš, že mi někdo jako tady píše, že jsem nějaký ten...
1: Že se ti nedaří.
2: Se mě nedaří, jako jo. Tak já jsem říkal, tak dík, kámo, jako to jsem jakoby v tuhle tu chvíli vůbec jako nepotřeboval jako vědět, jo.
1: No.
2: Říkal, proč to čteš, jako?
0: Jo. Jo. Ale vy jste to derby zvládli tehdy a jako mohl za to taky tady pán, který sedí v modrém tričku. Já vám pustím ukázku zrovna jednu zvukovou.
3: Dobrý podvečer z Letné, běží 77. minuta, Slávisté střídají, posilují útok, odešel Reiter, nastupuje Gaučo, důvod je jednoduchý, Slávia točí se Spartou, prohrává 0-1, a to od 62. minuty, kdy tu převahu Sparty, která je k vidění prakticky v celém průběhu utkání, zúročil Pavel Horvát.
0: Pavel se trefil, tehdy jsi to tam dorážel, viď?
1: No to byla jedna z mých jako...
2: To jsme měli, já si myslím, že jsme to po zápase měli takový sestřih a tam byla taková jedna situace té oslavy, taková krásná.
1: A tam byl, my jsme se tomu smáli, protože mezi podavačema byl normálně kluk, který byl podobnej jednomu hráči Slávy, a teď já si nespomínám na to jméno. Opravdu jsme běželi vlastně do toho hloučku, tam jako ke střídačkám a tam stál, víš, jak on se jmenuje, asi nespomínám, to je jedno, ale úplně vlastně hned jsme to viděli, říkám, hele, on se radoval s náma, ale on to byl podavač jako balónu. Švento?
2: Jak? Švento?
0: Ne.
1: To je jedno. A já si tohle ten gól, jako, musím říct, že byl jeden jako z nejvošklivějších gólů, který jsem dal, protože já si pamatuju, že jsem vlastně jako začínal tu akci na půli a dalo se to do hrotu a tam byl Došan podle mě a Kulda. A oni každý z těch dvou hráčů měli dvě zakončení. A já jsem během toho stih svým sprintem doběhnout až k tomu velkému vápnu a tam to furt pokračoval, tak jsem se blížil, až se to ke mně odrazilo vlastně na malém vápně před prázdnou bránu, a to už jsem si s jistotou samozřejmě proměnil. A měl jsem velkou radost, protože já jsem fakt jako v tu dobu úplně tu pozici neměl dobrou, protože nebo takhle, přestože si myslím, že jsem některý zápasy hrál dobře, tak samozřejmě tu dobu, kdy jako se ti nedaří, no tak hledáš toho viníka, to je furt stejný. A já jsem, říkám, dostal tu červenou v tom derby, který jsme pak prohráli, a tam to nebylo dobrý, ale tady tím se to trošku otočilo. No.
0: Otočilo se to tak, že jste nakonec tedy vlastně udolali ty Soky, protože tam bylo spoustu týmů, vlastně okolo ještě Liberec bojoval o titul, myslím, Mladá Boleslav a Slavia pochopitelně. A nakonec jste se tedy dočkali, jak si můžeme ještě tady připomenout to, že jste porazili ve 30. kole Most a slavili jste.
4: Na Letné, tam se možná pořád ještě tleská, utkání Sparta Most. Ondřej Prokop.
3: Ne, na Letné už se slaví, ale to tedy vlastně nevylučuje to, že by se tady netleskalo, protože Sparta vyhrála nakonec 5-0 po dvou gólech Doška, dvou Kuliče a jedné trefy Karola Kysela, tedy Sparta porazila Most jasně 5-0 a k poháru Českomoravského fotbalového svazu získala také mistrovský titul.
1: Co bychom za to teďka v Mostě dali, abychom prohráli do Spartu 5-0.
2: To by si hrál ligu, že jo?
1: Jasně, no. Nebo pohár.
2: A nebo pohár.
0: Ale ono to bylo včera shodou okolností 20 let od zápasu, kdy Liberec remizoval právě s Mostem 1-1 a získal titul. To bylo tehdy ve 28. kole. Hrál za ně Zbyněk Pospěch, no, za Liberec, a pak o rok později Most prohrál na Spartě a za Spartu hrál Zdeněk Pospěch. Mimochodem tady k tomuhle, on je taky z Opavy, ne? Zbyněk?
2: Je z Opavy, no. Je. My se známe samozřejmě, že jo. Opava je malá, ale rodina nejsme. Mm-hmm. Sodamen.
0: Že vás vždycky psali jako z B a z D. Mm-hmm. Jo. Tak v hokeji byli Jan Kolář 1 a Jan Kolář 2.
2: A mě každý říká Zbyňku.
0: Pokaždé.
2: Ale Zbyňo, hele, hele, říkám,
0: se přeřekl.
1: Ne, to je, tohle je hrozný třeba, když fakt někdo si tě někam zve, nebo to a nevědí, jak se jmenuješ, to je jako...
2: Zbyňo, si říkám, no, tak to bude asi někdo jiný.
1: Tak to, jako. To jste pozvali toho špatného.
0: Ale tak teď se bude stávat asi brzy, že budu zvát někam třeba mladého Horváta a budu si ho plést s Pavlem, protože teď Horvát skoro je za most a není to Pavel, ale Patrik, jo. Takže Pavle, prostě no. Mají to těžké ty jmenovci.
2: No. Jo, tak mi říkali taky Jirko, že jo, po mém tatínkovi, jo. Ta starší generace, která ještě hrála jako kdysi s mým otcem, tak oni si ho pamatovali, že jo, a tak vidí pospěch, ale to je jedno.
1: Malý Jirko.
2: Hele, Jirko, pojď sem.
1: A tak na to si slyšel.
2: John Uliční mi říká, pojď sem, kominku, nebo nějak takhle, jako, jo. On prostě neřešil tady tyhle ty věci.
0: No, vy jste měli ještě společnou věc, podíleli jste se na tom úspěchu, zaznělo tam mistrovský double finále za Bloncem. Vzpomeneš si po faulu, na koho si kopal penaltu?
1: No, Zendu asi.
0: A vy si to vybavíte jak?
2: Jo. A to bylo v 16, já jsem zasekával jako balón a teďkom, ale mě tam ten faul, já si myslím, že potom šel nějaký ten hráč, že to, co mě faulovalo, šel do Sparty dokonce.
0: Z Jablonce. No,
2: z Jablonce.
1: Milan Petržel.
2: Já si myslím, já nevím, že to možná i byl Milan, no.
0: Tak to bylo někdy předtím na Strahově a pak jste tedy slavili ten mistrovský titul. Sledujete nějak třeba ta svá tedy bývalá působiště, třeba konkrétně Spartu? Dostaneme se ještě k Baníku a Kopavě.
2: Spartu samozřejmě malinko blíž než ty zahraniční, protože že jo, domácí liga, tak zprávy jsou tady, že jo, občas televize, já sice na to moc jako času nemám, ale občas kouknu a samozřejmě, když hraje Sparta evropský pohár, tak se podívám, že jo. A nebo přijedu tady.
0: A vzpomínky, čas. Když takhle hraje třeba Arsenal někde, teď prodloužil tu sérii neporazitelnosti na 13 zápasů.
1: No, to máme taky vzpomínky.
2: To máme taky.
0: Oni mimochodem vyrovnali proti Atletiku teď tu nejdelší bilanci neporazitelnosti, kterou táhli tehdy v tom období, kdy poráželi Spartu, jak v základní skupině, tehdy jste hrál vy a pak oba jste hráli tu kvalifikaci. Jak Andri dával.
2: Thierry Andri, že? No. To jsme Thierry Andri, ty hogo, jsme slavné jména, ty hogo.
1: Měli štěstí, no, tenkrát.
2: Že to nedopadlo hůř, je?
0: Každopádně Zdeněk Pospěch se pak dostal během své kariéry k měření s dalšími těmi slovutnými týmy, mimochodem proti Barse jste hráli oba v lize mistrů, ale už ne za stejný klub, ale zdálo se, že na vás tak nějak v ozovkách, teď to jako hodně přeháním, sedla štěstěná, protože jste slavil ty mistrovské tituly snad 4x za sebou, ne? 4 roky po sobě, pamatujete si to? No,
2: takže Sparta vlastně, že jo, pak jsme měli pauzičku, protože v tom přechodu, když jsem šel do Kodaně, tak jsme skončili třetí. Ta sezona se úplně jakoby nepovedla, ani mně se to jako ten přechod nepovedl. Chvíličku mi trvalo, než jsem si zase zvykl a samozřejmě řeč hraje jakoby tu zásadní roli na to, abyste mohli komunikovat s těmi spoluhráči, že jo, v té kabině, aby byla nějaká ta sranda, protože Dánové ti to mají jakoby v nátuře, že jsou strašně jakoby chcou se bavit, jo, srandičky, to stejné jako u nás, jako tady v Česku, jo, takže oni tímhletím taky jakoby žijou a člověk, který nerozumí, neumí komunikovat moc, jo, tak je trošičku zase někde vzadu, jo, takže zase jako ha, ale chtěl bych vám něco říct, jako kluci, ale neumím to, takže zase.
1: Hele, a co znamená jako doslova, že se ti to taky nepovedlo, ten začátek v té Kodani?
2: No, neměl jsem úplně
1: sportovní formu, jako jo?
2: 100% jakoby formu a celý ten tým se taky, jak kdyby vezl, jakoby v takovém menším útlumu. Měli jsme tam opravdu přišli fanoušci na trénink, a jsem asi ještě nikdy nezažil, stáli za zahrazením, jo, a my jsme měli trénink normálně, a teďkom přišli takové burácení, jo, přišlo jich jako stovky, jo, a teďkom říkám, co se děje, jo, nový, že jo. No, oni přišli protestovat proti tomu, že nechcou skončit druzí a že chcou být první, jako jo. Já jsem si říkal v duchu, no dobře, a co tím jakoby změní, jako jo, a teď jsem se malinko začal jako tak klepat, jestli tam vběhnou na to hřiště nebo ne. Šel za něma ten trenér, což byla persona, že jo, Solbakken. Přišel tam a říká jim, tak jako co chcete jako kluci, jo? On řekl, no tak jako přišli jsme tady, jako že jsme nespokojeni. A říká, co chcete dělat? No my tam vběhneme. On říká, no tak tam běžte. Tak tam vběhněte a uvidíte, jako, a myslíte si, že se něco změní? No nic, tak dýmovnice, že a odešli pryč. Pak se to uklidilo.
0: Jenom abych to doplnil.
1: Co ti nechce víc vyhrávat?
0: Vy jste přišel ale do Kodaně, která předtím měla 5 titulů ze 7 sezon, které vlastně předcházely a ještě kopírovali tu, když jste přicházel. Takže to byl opravdu velmi úspěšný klub, ale tak se Zdeňkem Pospěchem se to pak všechno zase nastartovalo. No.
2: Tak jako musím říct, že ty další sezóny, tak to bylo něco jako, co si přeje asi každý hráč, každý fotbalista, že jo. Daří se vám, do čeho kopnete, tak jako skončí dobře, buď to gólem, nebo přihrajete na gól, takže v takové atmosféře se vždycky hraje dobře. A my říkáme, že ten pravý fotbalista se ukáže v době, kdy je ta krize. No, nebo ten lídr vystoupí v době, kdy je ta krize, ne když se všechno daří, že jo.
1: Ale měl jsi jako nabídky jiný než do Kodaně, protože ty jsi ty jsi byl v tu dobu jako fakt jako fantastický pravej, nebo
2: no, děkuji.
1: Tak to bylo, jako v nároďáku a myslím si, že těch nabídek si musel mít víc a hlavně proč jsi rozhodl pro Kodaň? Dvě otázky, nabídky a Kodaň.
2: Tak nabídky byly, tu první jsme řešili, tak to byla z Wolfsburgu, ještě než jsem šel do Kodaně. Samozřejmě tam jsem přijel, tam tenkrát trénoval Magat. A oni tenkrát vyhráli tu Bundesligu. Jo.
0: No Grafite Džeko.
2: No jasně, ale samozřejmě to ztroskotalo na vlastně v zásadě na tom, co na požadavcích Sparty, jo, které se měly, to bylo takové trošičku zamotané, že se to měl promítnout nějak do smlouvy a tak nakonec oni odjížděli na soustředění a já jsem tam zůstal na tom stadioně, tak jsem se na ně koukal, jak jeli tím autobusem a Magat říká, jestli tady chce zůstat, tak ať si vezme tašku věcí a ať nastoupí do autobusu. No, ale já jsem nemohl, že jo, protože vlastně Sparta nedala svolení a nebo...
0: To bylo v té zimě 2007-2008?
2: A potom přišla Kodaň, tam jsme se domluvili, šel jsem se tam podívat na stadion, vlastně všechno jakoby dopadlo dobře, no.
1: Tak to můžu jako říct, že jestli si vešel na ten stadion, tak to by přestoupil asi každý fotbalista.
2: Jako tenkrát, ten stadion v Kodani je krásný, je takový ten anglický styl, jo, ale v té době tam byla díra, protože dělali novou tribunu.
1: Kterou? Tu skleněnou?
2: No, jakoby, no, ona je taková jakoby nová, skleněná, tam jsou takové ty VIP a takové ty věci okolo, že jo, a takže tam byla díra, pak tam udělali takovou velkou plechovou stěnu, aby tam nefoukal. Nefoukal. Takže jako... No.
1: Tak to jsem nemyslel, já jsem samozřejmě narážel na to, my jsme tam hráli to předkolo z Plzní, že jo? No. A to už byl ten staďák hotovej. A musím říct, že jsme si říkali, jo, Kodaň, ale jsme tam vlezli a říkám, tak tohle to ši, tak s tím, jak my se chceme, to byl ještě starý Štruncák, jako jo, starý Štruncák, my jsme tam přijeli. Musím říct, že i já, který jsem teda měl jako asi nejvíc za sebou v turu, tak říkám, tak tohle je teda něco.
0: A to už bylo bez Zdeňka Pospěcha, protože to jste pak už odcházel pryč.
2: A teď si vem, jaká tam je atmosféra, když tam přijela Barca, Manchester United, tam předtím ještě hráli s nima ti kluci, že jo, vyhráli, porazili Manchester United 1-0. A teď přijde Barcelona a teď hraje, že jo, všechno ty jako choreo, jak blázen, jo, a teď prohráváš 1-0 a teď dáš ten gól vyrovnávací. Já si myslím, že to normálně spadne, tyjo. To byl rachot.
0: Jste remizovali s Barcelonou tehdy doma, ne?
2: No, 1-1, no.
0: To byl velký úspěch. Já jsem se vlastně k tomu stadionu chtěl zeptat, protože ale jste odpověděl na to, vy už jste tam nezažil, nebo ještě nezažil tu fantastickou restauraci, co tam je, ta Geranium, co má nějaké ty michelinské hvězdy.
2: Ne, to tam ještě nebylo.
0: Velké specifikum právě.
1: Ty to říkáš teď zrovna, když jsme byli tenkrát my. To
0: možná ještě neměla ty hvězdy, víš, Pavle.
1: Mně se tam smáli, že se stravuju v McDonaldu, to si pamatuju.
2: To je zajímavé, že zrovna Dánové, kteří... Nechci být prostě, ale snědí všechno, co vidí, jako, jako u nás v kabině se neřešilo, jestli to je smažené, nebo to je grilované, nebo to je dušené, nebo to je, prostě ti kluci jedli, co chtěli.
1: Měli hlad, tak jedli.
0: A to říkáte ale ze zkušeností z Česka, takže vás to překvapilo ještě pořád.
2: No jasně, tady se u nás ve Spartě, mám tam losos, teď to kuře, jakoby ten plátek suchý, teď se na to člověk tak jako díval a říkal, těch variant moc není, jako, jo? Tak dám si těhle těstoviny a uvidím.
1: Dám si samotný těstoviny.
0: No. Já si pamatuju, vy jste byl z Kodaní i tady v Praze pak, když jste hráli vlastně ten rozhodující zápas o postup v Evropské lize, mrzlo až praštilo, sněžilo jak blázen. A vy jste nakonec teda tady vyhráli 3-0, no. Spartani na to asi nespomínají úplně dobře, dvojice Hušek Hohenéder se zapsala do paměti.
2: Jo.
0: No tam byl ten, Zenesi Senegalec.
2: Dam Endoje, a tak to byl běc. Takový rychlej, vysoký útočník, jo. Co jsem kopl, jak ty si říkal, tam byl tak pospěch, tam byl Dam Endoje se svojí hlavou.
0: Tak to byla vlastně neuvěřitelně silná Kodaň, ve které jste se snad potkali i s Liborem Sionkem tehdy?
2: Jo, tak samozřejmě. Toto bylo zase super pro mě, když jsem přicházel do toho klubu, kde vlastně je někdo, koho znáte. S Liborem jsme kamarádi, takže jsme byli i nějaké společné jakoby notě, takže musím poděkovat, já už jsem jim děkoval tak tisíckrát vždycky, jo, že se tam o mě starali a že mi udělali ten komfort, aby jsem trošičku zapadnul, jo, do toho.
1: Hmm. A on mluvil dánsky?
2: Ne, anglicky, on předtím byl v Rangers. Takže jako, a ty? I když on uměl, jako samozřejmě študovaný, že jo.
1: A ty? Dánsky? Nebo anglicky?
2: 3 měsíce jsem se to učil. A potom jsem knížky hodil po paní učitelce. Ne, protože samozřejmě ona mě učila angličtinu a pak zjistila, že teda už se domluvím, jo, už si objednám v restauraci, už s klukama jakoby něco to, pivo sem, pivo tam, že jo, tak v klidu, tak a pojďme zkusíme tu dánštinu. A já říkám, tak jo, a za 3 měsíce jsem řekl telefon. A bylo.
0: Ale prožíval jste nějak pak, že jste přišel o Libora tedy v Dánsku, protože ten jeho odchod vlastně z klubu byl velmi specifický a váže se trošku k tomu utkání na Spartě, ne? Vzpomenete si? On tam nastoupil na 20 minut a pak už za Kodaň nenastoupil a přestoupil do Sparty.
2: Do Sparty, no tak jasně, a tak Libor zase to taky neměl úplně jednoduché. Ta komunikace s trenérem, fanoušci ho milovali jako v Kodani, jo, ti fakt jako zbožňovali Libora, když to trenér nebyl úplně na stejné notě jako Libor, jo. Potom postupem času už dostával míň prostoru na tom hřišti, i když si myslím, že si zasloužil víc, no a samozřejmě to vyústilo jako jednoduše, že jo, přestoupil tam, kde vlastně dostal nabídku, no, ještě domů, že jo, a ještě mohl tady hrát na ten nejvyšší úrovni, jo.
0: No se to představovalo, když někdy v roce 2014 při výročí 100 let dánské ligy nebo dánského fotbalu hlasovali fanoušci Kodaně o nejlepší jedenáctku všech dob, tak 32 tisíc hlasujících se shodlo na tom, že tam má být Zdeněk Pospěch.
1: Já to slyším prvně a není to pro mě překvapení. Já bych hlasoval taky, ale to je
2: já
1: takhle.
2: Taky.
1: Ne, ono fakt to je, já si myslím, že kdo si uvědomuje jako jeho hru, tak to bylo hodně líbivý, no, jako náročný fyzicky, my si dělali srandu, když byly ty tréninkový běhy a byl tady,
2: soustředění v zimě.
1: No, byl tady Míra Slepička, tam jsme se bavili, ten byl úplně odskočený, jako ten měl radost, že může trénovat, běhal s těma medicinbalama, dělal auto, fakt jako, to už jsem tady říkal, a tohle byl druhý, jako to prostě, my jsme byli úplně trapný, jako já byl jako proti ním fyzicky prostě zoufalec, ale tyhle ty kluci to dokázali, ale ještě k tomu měli hrát fotbal, jako.
0: A vy jste to měl v sobě, tu fyzičku, takhle jste na tom pracoval třeba, nebo to jsou fyzické dispozice?
1: To vidíš, jak vypadá, ne?
0: No vidím, tak asi na sobě pracuje Zdeněk.
2: Samozřejmě, tak je to takové životní krédo, jo, od malička, jako zase naše generace měla výhodu v tom, že když jsme byli malí, tak nebyly videohry, teďko já to říkám, videohry.
1: No, telefony, no.
0: Rozumíme.
2: PlayStation.
1: My jsme měli ty vajíčka.
2: Ano, přesně, jo. To bylo maximálně, co jsme si mohli hrát, jako jo. Takže rodiče nás vykopli ven, že jo, a my jsme vymýšleli venku, že jo. A co, z čeho se to skládalo? Skákali jsme po stromech všude, možně jsme lozili, že jo. Přišli jsme špinaví, zmazaní, maminka prostě vynadala a dobrý, všechno se udělalo, takže takhle, a ono se to navazuje. Já prostě nevydržím 2 dny, abych prostě něco neudělal. Jo, potom jsem už jakoby takový...
1: Nepříjemný,
2: jako, a já bych to řekl, potom našem Slezsku omrzlý, jako, že jo. Takže, jako, žena řekne, běž už, prosím tě, někde. Něco běž už udělat.
1: Protože si zaběhat.
2: Ano. Já jdu.
0: No. Ale já jsem teď chtěl tedy načít téma, že Zdeněk Pospěch se samozřejmě ukázal na té mezinárodní scéně, mluvili jsme o lize mistrů, ale taky v české fotbalové reprezentaci. A možná jeden z důvodů, proč se o něj zajímali i v Německu, už v tom roce 2007 byl právě stanovený tedy jedním zápasem, tak se můžeme taky připomenout.
5: Navíc naši mohou jít dopředu. Dobrá příležitost pro Plašila, který už je v pokutovém území, dělá kličku, Plašil, gól! 3-0! Čeští reprezentanti pojišťují svůj náskok, Jaroslav Plašil a čeští fotbalisté udělali další významný krok na mistrovství Evropy v příštím roce ve Švýcarsku.
0: 17. října 2007, Německo, Česko v Allianz Aréně 0-3. Dneska se to zdá jako naprosta až jako fantasmagorie, ale tehdy se vám to povedlo jako v úvozovkách v suchém triku, ne? Nebo vypadalo to velmi dobře?
1: No 0-3 vypadá v suchém triku, no.
2: To ani jsem se nespoťil. Až teď. Ne, ne, tak samozřejmě, ano, před tím zápasem jsme viděli, že Němci už mají ten postup jistý, že jo, takže spíš jsme čekali, že budou uvolnění, že budou hrát, že nás úplně totálně rozeberou nějak, jo, na to jsme se připravovali, no a nakonec vlastně to dopadlo úplně jinak. Podle to pro nás velmi dobře, já myslím, že dával Mara Matějovský, jasně. Dával.
0: Libor Sionko už ve druhé minutě, no.
2: Libor Sionko a poslední dával Plaša, jo, a tak jako... Co si člověk jako může víc přát, že jo? Přijdete plný stadion, Němci připraveni na oslavě a vy jim to zkazíte.
1: Na koho jsi hrál?
2: Ty mogu, jak jsem... No, už se to
0: nepamatuji. Tak Němci byli
1: asi tým, který, Němec.
0: Který předtím byl vlastně bronzový na mistrovství světa, tom domácím, tak o rok později jste teda porazili. No a co se týče vlastně té reprezentace, to jsem se chtěl zeptat, vy jste tam neměl úplně štěstí pak na zdraví, ne? Potom ten rok 2008.
2: A to byla životní katastrofa, no. Jako. My jsme byli na soustředění v Rakousku, že jo, předtím. Pak jsme dostali 2 nebo 3 dny volna, jsme se vrátili zpátky a pak, a samozřejmě potom byl už ten finální sraz, jakoby na ten turnaj, no jenže já jsem se vrátil domů, šel jsem na návštěvu k sestře, no a švagr měl angínu, že jo, takže mě nakazil. To jsem zjistil až potom, když už jsem ležel v těch horečkách.
0: Takže vy jste si vlastně na tom Euro 2008 vůbec nezahrál?
2: Ne, nezahrál jsem se, měl jsem vlastně hrát ten první zápas, všechno to k tomu směřovalo, že jo, i trenér jako pořád kolem mě chodil, jo, a říkal, jo, jo, takhle to bude, no a nakonec den, 2 dny před tím zápasem,
1: jo,
2: úplně všechny svaly, všechny ty klouby začaly strašně bolet, říkám, něco se děje, no a potom horečky, že jo.
1: Co jsi mu řekl švagrovi?
2: Děkuji. Přijdu zas.
0: Přijdete zas. No a pak 2012 to už jste...
1: A když pojedeme na Euro, tak já přijdu.
0: A 2012 Euro to už jste nebyl vlastně v tom ranku tedy.
2: Ne, ne, tak to bylo takové smutné. Prostě asi jsem na to neměl štěstí, na ten velký turnaj, jakoby na tom mezinárodním poli, jo, protože vlastně jsem tu kvalifikaci, jo, prošel s tím týmem, že jo, a nakonec se mi byl teda trenér Michal Bílek. Bylo asi poprvé v životě, kdy jsem chtěl rozšlapat ten telefon úplně na tom místě, ale moje reakce byla asi taková, ahoj, ahoj, víš, já jsem se rozhodl, že vezmu Rajtyho, tak jako děkuji ti za to, že jako si to prošel jako s náma, a říkám, aha, aha, tak jo, naschle. A to bylo.
1: No jasně, jo. Tohle je jako nepříjemný, jo. Já si pamatuju...
0: Pro obě strany vlastně.
1: No jasně, no.
0: Tak samozřejmě.
1: Tak Michal to... jako, myslím si, že Zdenka zrovna jako měl velký oblibě, a, ale tohle to muselo být pro něj jako těžký, nejenom pro toho trenéra, pro toho... No, pro toho hráče je to taky nepříjemný, no. Já si pamatuju, když jsme byli před Holandskem, tak taky jsme byli v Rakousku a tam to vlastně klukům oznámili. Vím, že třeba Ivo Ulich a myslím si, že Míra Baránek tam nejeli, ještě někdo. No a prostě bylo to nepříjemný, jako pro všechny vlastně, bylo to nepříjemný pro všechny. Jo, já jsem asi taky byl na hraně, že jo, to je jasný. Takže vlastně jako seš rád, že jedeš, ale víš, že ten tvůj jako spoluhráč nebo kamarád nejede. Je to takový, je to fakt jak, úplně bych to přirovnal k dětským jako duším, protože vlastně je to takový, jako že mu bereš nějaký dárek nebo radost, no.
0: No, každopádně teď, když se podíváte na to, že budou muset taky volat zástupci české repre před mistrovství světa, to asi taky nebude úplně lehká pozice, ne? Byť možná takový výběr, jako byl ještě ve vaší době, třeba není, nebo jaká konkurence, jak to vnímáte teď aktuálně?
2: Já bych, jako, takhle bych to jako úplně nestavil, jako, protože jako velká konkurence, no tak musíme se k tomu postavit čelem. Máme takové hráče, které máme určitou kvalitu. Říkám, že to je ta kvalita, která, já nerad srovnávám sebe, ale třeba, jak byl Karel Poborský, Pavel Nedvěd, jo, takovou generaci vychovat, jako to bude složité a bude to chtít do spoustu času. No ale tak jsme tam. Jsme tam a teď já očekávám, když už jsme se dostali na takovou velkou akci, takže se tam něčím budeme prezentovat. Mě osobně jako fanouška fotbalu nezajímá to, že tam budeme hrát na nějaké body anebo něco takového, mě zajímá fotbal. Jak se budeme prezentovat, jako jakým stylem fotbalu. Já bych nerad viděl, aby jsme tam hráli něco defenzivního, protože to prostě mě nudí, jo, a raději se podívám na fotbal, který jsme viděli teďkom v úterý, že jo.
6: No, tak, to takový, asi každej.
2: Jo? Jo, ale i za cenu toho, že to dopadne třeba pro ten národňák špatně, ale chtěl bych vidět aktivní fotbal. Hmm.
1: Takže bys byl radši spokojenější, když bychom prohráli 2-4, ale vypadalo
2: jo,
1: to.
2: Jo, upřímně ano. Hmm. Jo? Mě opravdu na, jako řekněme si pravdu, my ten turnaj nevyhrajeme.
1: Jo. To je, no, to je pravda.
0: Bohužel asi ne.
2: Jo, byl by to malinký zázrak, já jim to přeju klukům, jasně, ale buďme realisti, jako. Takže raději se podívám na něco, co mě bude zajímat a z čeho bude český fotbal jakoby vycházet, než na nějakou Zanděvora.
0: No tak uvidíme, jestli náhodou třeba ten fotbalový mundial nevyhraje někdo z vašich bývalých koučů, protože Ståle Solbakken dovedl Nory poprvé od roku 98 na mistrovství světa a Angličany trénuje muž, kterého jste potkal v Mohuči.
7: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Teď se můžeme zeptat, jaká je to povaha Thomas Tuchel, protože si pamatujeme to, že třeba v Paříž je Saint-Germain, v Paris Saint-Germain, nebo i v Chelsea jako nekončil úplně asi, že by mu posílali děkovné maily. Jo. Hádal,
1: já ti dal do toho, ty trenéři většinou takhle nekončí. Jako. Těch je jenom pár, který
0: ale většinou končí. Vyhodí potom, co mají fakt špatné výsledky třeba a Thomas Tuchel, když vyhrál ligu mistrů v Chelsea, tak to pak taky nebylo úplně, že by byl neúspěšný.
1: No, mu nerozuměl, byl německy.
2: Možná, že tam byl ten zakopaný pes, že jo? On pořádná, ne, ale on v té době už, když jsem tam byl já, tak jsme hráli přátelák ve Francii a on s nima mluvil francouzsky. Mm. Jo, on uměl francouzsky, takže tam jako asi problém nebyl. Problém bude v tom, že je to extrémně náročný trenér. Extrémně náročný člověk. Já když jsem tam přišel, tak on bavil se mnou, jako to jsme ještě v životě neviděli, jo? My jsme jezdili do Kuraně se dívat na mladé kluky a pokaždé, když jsme tam přijeli, tak jako si tam běhal jenom ty, tak jako, tak jako přivedli mě to, že jo, a teď ten první měsíc samé chlácholení takové a potom jsem dostal, ale takovou sekiru, jo, prostě ten řval. A řval na každém tréninku, ale nejenom na mě, jo, ale potom si vybral mě, teda, to je pravda.
1: Jedno
2: ten
1: období.
2: Začátek jako taky nebyl optimální, jo, ale prostě on, prostě detail. Mm. A pořád jel a pořád byl nespokojený a pořád. Na každém tréninku, já už jsem nechtěl chodit na trénink ani. Já jsem věděl, že bude řvát po mně, jako jo. Druhou sezonu už si vybral někoho jiného, jako. To zaplať pánbu, pak už se mi dýchalo dobře. No, ale on v tomhletom jsem poznal, že opravdu i ta příprava a jak byly ty videa, jak byly sestříhané, jak měl přečtené ty ostatní týmy a jaké jsme dostávali informace. Z 90%, když se to jako vždycky trefilo do toho, tak jsem si říkal, tyjo, tak to je borec, jako jo. A ty sezóny, jsme tam strávili tři spolu, tak šlo vidět, že ta nabídka přijde, jako jo. Přijde a přišla, byl Dortmund, Bayern, jo, a tyhle ty kluby, ale ono to tak nevypadalo, on s tím prostě žije, jako prostě to je práce, je takhle zvyklý, jako jo. A tak záleží potom, co v té Paříži jako kde
1: to
2: byl problém.
1: No, tak to mužstvo, tak teď se o tom bavíme my, že jo, furt, jaký tam bylo mužstvo složený z těch hvězd, který úplně nechtějí dělat pro to mužstvo, to pro tohle trenéra musí být peklo, jako. No.
2: To máš pravdu, protože vlastně jsme se potom setkali a on říkal, že jako není úplně jednoduché v takovém týmu, on říkal, to, a to je teprve Dortmund, říkal, jo, a že už tam byly ty tlaky od těch manažérů, těch hráčů, manažérů, jako co jsou vysoce postaveni v těch klubech, jo, že musí hrát tenhle ten, nebo že tlak na to, aby hrál tenhle ten, protože by ho rádi prodali, jako jo, teď nám tam přišla nabídka a on s nějakou svojí vizí, jo, tak samozřejmě asi se mu to moc nelíbilo, no.
1: A ještě se vrátím tam k tomu, jak jsi říkal, že po tobě šel, myslíš si, že to bylo jako zasloužený, že se ti třeba nedařilo, nebo si dělal ne, něco špatně, nebo si to prostě vybral?
2: Asi jsem vypadal blbě, já
0: a vás bolely zuby, ne, tehdy, když jste přišel?
2: Oh, já, to je to pravda, ale. Já jsem tam měl asi tak 6 týdnů s tímhle tím problém, kdy vlastně Já se zlomil zub, myslím. A dostalo se mi to trošičku jakoby dá, takže než se to vyčistilo a než jsem, jako než mi nasadili tu korunku a všechno to, tak jako to trvalo. A teď jsem chodil, že jo, a teď na recepci taková starší paní a vždycky jsme prohráli, ona říká, ale příští týden to bude lepší. A já jsem tam šel po páté jsme prohráli a říkám, co teď?
8: A vedle ní byla kancelář.
2: Proklouznou někde. Jako. Takže, ale tam měli, jako zase musím říct, že v tom Německu v Mouči ty lidi byli fajn, jo, že byli...
0: To byla karnevalová atmosféra?
2: No.
0: To je třetí největší karnevalové město.
2: Jo, mají to tam rádi, jako. Já jsem tam nikdy na tom nebyl, jo, protože jsem byl zase takový ten zaseklý doma, jo, seděl jsem a vyhýbal jsem se takovým věcem hloupě, samozřejmě. Já jsem propást tolik věcí.
1: Mohl jsi to užít.
2: Že jo, tak jo. Kluci tam lítali v kabině, jo, měli ty masky jo, za Spidermana a takhle.
0: Pavle, když jsi byl někde takhle na angažmá, stalo se ti, že by tě třeba od změny angažmá přemlouval trenér soupeře? Jako, že by za tebou přišel někdo, nechoď tam, nebo tohle, to ne. Já myslím, že vy jste Zdenku možná mluvil o tom, že vás přece jenom od návratu do Čech zrazoval taky jeden slavný kouč. To prozradil, já jsem to včera našel na těch internetech.
2: Jo, Jürgen Klopp, no samozřejmě, protože on pochází, nebo tam strávil nějakou dobu, a já myslím, že on tam pochází. My se chodí do kavárny, která byla kousek u parku, a vlastně ten majitel, nebo ten personál nám říká, tady bydlí Jürgen, jo, tady chodí, že jo. Hmm. A když jsme hráli tu poslední sezonu proti Dortmundu, tak a celkem se mě dařilo a myslím si, že jsme dokonce, sice jsme, myslím, prohráli, ale dařilo se mě. Tak mi říká, ty nemůžeš skončit. A já říkám, ale já musím skončit. Ne, ty nemůžeš jako skončit. A proč bys to dělal? Říkám, protože chci za rodinou, že jo, dcera už je velká. A on říká, to ne, tak to musíš jako jí vzít sem. Já říkám, oni sem ne.

0: že jsem byl doma a rodina, že jo, dcera, takže tak, takže úplně neudělal jsem jakoby zásadní životní chybu, jo, ale samozřejmě, jestli bych mohl hrát, jo, zvládl bych to, ano, možná dvě, možná tři sezóny, kdo ví.
1: Hmm. Pojďme jenom odbočit do těch kravařů teď,
0: ano. Jo,
1: dokud můžeš hraj.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Zdeněk Pospěch, host Desítky Pavla Horváta, je o 3,5 roku mladší než Pavel Horvát, to znamená, že letos v prosinci oslavíte 48. Pavel trénuje, Pavle.
1: To hrozný, já už 10 let trénuju.
3: Ano, a co dělá Zdeněk?
1: Zdeněk hraje 5. nejvyšší soutěž a usiluje vehementně o postup do divize, ale nebo do té 4. soutěže, nebo do té 4. ligy teda teďka, jak se říká.
0: To je hezké, jako 4.
1: Je to, liga, je to lepší než divize.
0: 5. liga, že?
1: Jo, jo. Ne, já jsem jenom, my jsme se o tom bavili, když jsme si volali, tak jsem se ho ptal a tohle jako ode mě taky zaznělo, jako dokud můžeš, tak hraj. Já si myslím, že ty mladší kluci tě nabíjejí a vzhledem k tomu, že po telefonu jsem neviděl, jak vypadáš, tak teď jsem si celkem jistý. Ty jsi sice zkuhral, že jako příští rok už ne, ale já si myslím, že jako Franta Veselý nebo Stanley Matthews můžou se bát, jako, protože si myslím, že ty můžeš hrát ještě jako minimálně 4-5 let, úplně v klidu. No.
3: Teda Zdeňko, nevypadáte na to, že hrajete za tým, který prý má vyhlášené langoše a bramboráky.
0: Jo, to bylo krásné video. Je.
3: Teď je na Deník.cz, tam jsem četl článek, že tam byl návštěvník z toho deníku a úplně se mi zbíhaly sliny. A vy asi moc nekonzumujete tohle, ne?
0: Já jim všechno. Já jim všechno. To se jako opravdu nezdá, ale...
1: Má kliku, no.
0: Mám, ale tak jako mám taky extrémní jakoby výdej, že jo, jako 3 malé děti, jo, dcera je velká, už ta studuje a teďko jako, když se to všechno nakupí, jo, tak to je extrémní výdej, jako, to se někde se to musí jako zase kompenzovat, jako.
1: Žrádlem.
0: takže já se jako toho nebojím, jo.
3: A nebojíte se postoupit do divize teda? Máte 9
0: bodů? No to, z toho teda jako strach mám, jako upřímně. Jako.
3: A už se to rýsuje docela.
0: No já vím, no už se to blíží, ale samozřejmě ještě tam nejsme, že se nesmí jakoby, zase na druhou stranu se tam celou sezónu, nebo někdo se tam už na to připravuje už delší dobu, jako, jo, protože jsme měli možnost postoupit už minulou sezónu, ale nějak se to jako v kabině neprosadilo. No, takže teďkom se teda udělal cíl, že bychom chtěli teda postoupit a vedeme.
1: Proč by ne? Hele, a post, jaký post hraješ?
0: Všechno.
1: Všechno. Co je potřeba?
0: Trenér mi řekne, hele, jsi defenzivní 6.
1: A je to tady.
0: Jo, no. Tak z defenzivní 6 já si odskočím tamhle někde na křídlo.
1: A dobře, jak jsi 6, když si chceš zaběhat, tak jdeš na kraj.
0: Jako asi takticky asi neplním úplně to, co by si představoval ten trenér. Zatím to funguje, zatím mladší kluci jako samozřejmě za mě zaskočí, že jo, když jako potřebuju, tak jsem tam
1: takže
0: někde.
1: Takže máš vepředu, útoční tak choutky jako, prostě.
0: Jasně, tak jako přece si jako, jsem si přišel zahrát fotbal, že jo. A musím říct, že ten tým je dobře poskládaný. Máme tam pár kluků, kteří hráli ligu, takže něčím prošli. Hrajeme dobrý fotbal, jako bez toho by mě to asi nebavilo se někde plácat a kopat to někde, jako, ale to už ne.
3: Tak říká tomu, který vlastně kam přišel, tak vždycky buď slavil nějaké vítězství v soutěži, anebo třeba postup jako v roce 2018, kdy jste nakonec Opavu vrátili tedy po 13 letech do nejvyšší soutěže. Ostatně jméno Josefa Dvorníka se váže k té vaší kariéře. Chcete udělat teď spíš radost Opavákům nebo Ostravákům? Vyberte si, kam půjdem. Máme tady ještě jeden archivní zvuk, který se váže k Baníku a pochopitelně vaše minulost SFC a rodák z Kilešovic.
0: Tak samozřejmě, tak jako bydlím v Opavě. Bydlím v Opavě, vždycky budu jako Opavák. Na Baník, myslím, vždycky, jako, nevím, lidé se na to ptají, jako, jo, ale mně to přijde úplně jakoby normální plynu, a přece když někde přijdu a strávím tam 4 roky, tak ten klub, jakoby Baník, nevezmu a nezahodím a neřeknu, že teďko mu prostě nemám rád, jako to není pravda, já jsem tam strávil 4 krásné sezóny, vyhráli jsme titul, pohár, ten klub mám rád, ale jsem z Opavy, jako narodil jsem se tam, tak jak budu fanit svému klubu, jako což je Opava, že jo?
1: No, ale když každý hraje jinou soutěž, ne?
0: A když hraju ještě jinou soutěž, no ale pozor, jo?
3: No. Každopádně zítra
0: lepší
3: to...
0: Lepší by bylo, kdyby hráli oba dva stejnou soutěž v té první lize, že jo?
3: No, a zítra to teda bude ten slavný den, 22 let poté, co se hrálo v Olomouci, Baník tam, řekněme, také slavil, tak si to můžeme připomenout.
4: Ostrava od chvíle, kdy v 15. minutě dal gól v branku, sednutí.

0: kontrolovala, je skutečně lepší ve všech směrech a dnešní vítězství bez ohledu, že získává titul, si zaslouží. Na půlnoční čas ještě Heinz ruce letí nahoru a dovolte mi, abych ostravskému Baníku od srdce popřál k zisku titulu vše dobré. Už se všichni vrhli na hrací plochu a snad nevidíme žádného celobílého hráče, protože všichni se radují.
1: A vy jste nehrál, vy jste v té řavě někde byl?
2: Já jsem byl na tribuně samozřejmě, potom jsem si přeskočil dolů, protože slepé střevo, no. Operace.
1: Jste zmeškal období.
3: Nevádí.
2: No. Nevádí.
1: Tak slavili jste asi, no.
2: Slavili jsme, dlouho jsme slavili.
1: Já jsem slyšel, že tam je nějaká sázka, že se měl někdo oženit a neoženil. Víte o tom nebo ne?
2: To mi minulo, to no. Ani nevím.
1: Prý František Komňacký ještě ze třemi pány z Baníku zavřeli nějakou sázku, že když to vyjde, jak se ožení, a nakonec to nějak neklaplo. Nevím proč.
3: No, co současný Baník?
2: Tak je to velké zklamání, že jo? Protože po sezóně, kdy vlastně mohl hrát o pohárovou Evropu, tak přijde takový sešup. Tak si myslím, že pro ty fanoušky a to autokly jako prostě je to velká rána, jako. Ale...
1: A co byste poradil Josefu Dvorníkovi, vašemu bývalému spoluhráči ze dvou štací?
2: Tak strašně těžko se radí, jo, protože dokážu se do toho vžít, vím, jak ti kluci budou přemýšlet. 90% těch kluků na tom hřišti se budou schovávat a budou čekat na zázrak, protože jsou v uvozovkách pod velkým tlakem, že od toho okolí, jo. Prostě...
3: Tak máš kádr 20 hráčů a ty musíš vybrat ty, který nebudou v tomhle stavu. No. Musíš vybrat ty, který se nechtějí
2: schovávat. Teďko momentálně bojovníky. No.
1: A jsou tam, podle vás?
2: Tak
1: vy znáte Václava Jurečku třeba z Opavy, kde jste hrávali?
2: Venca, jo, samozřejmě. Venca, tak Venca by měl být stěžejní hráč, který půjde příkladem. Má nějaké zkušenosti, hrál ve Slavii, hrál v zahraničí, že jo, tak je to útočník, který by měl dávat góly, že jo, je tam od toho. Takže ten by měl být v první řadě, který vezme a tu zodpovědnost vezme jakoby na sebe, ale nemám úplně jakoby tak velký přehled o těch hráčích, jako jo, takže těžko se mi tohleto hodnotí. Pepa na druhou stranu zase ten úkol je těžký, ale ta jeho role přijde, kde vlastně ten tým už je v rozkladu, ten už je, takže jediné může stát, že půjde nahoru.
3: V úvozovkách nemá co zkazit. No.
2: Přesně.
1: Vy jste vlastně boj o záchranu tolikrát nezažil, to bylo spíš v úvodu angažmá. Co tam pak přichází na přetřes, různé ty emoce, to je úplně co jiného.
3: Ne, no to Zenda to říkal, jako to je, musíš vybrat ty, který jsou schopný hodit to, že se ti nedaří za hlavu. Prostě ty nejdeš hrát, teď bohužel jako
2: fotbal.
3: Nejdeš hrát hezký fotbal, ty jdeš, jak oni to říkají ty kluci, no jdeš rubat, jako ty musíš rubat každý souboj, každou povinnost, kterou máš, mluvíme se o Lencovi Jurečkovi, který jako je útočník, ale ty hlavně nesmíš dostat gol, protože Ostravu to popraví, jako ne. Takže pravda, oni musí držet nulu vzadu a bojovat o tu nulu a nějakou standardku, nějaký break, něco se jim povede, ale musíš mít vzadu tu nulu, to říkal zase Franta Straka, vždycky říkal nula vzadu a můžeš přemýšlet o tom, že jako budeš bojovat, ale jakmile dostaneš gol, tak v tomhletom stavu to mužstvo je tak křehký, že se to sesype, no.
2: To jsou ty misky váh, že jo. My jsme se bavili o české repre, která vlastně nemá co ztratit.
3: Jasně.
2: Dostala se na ten hlavní turnaj a teďko je něco v jiné pozici. Baník je úplně v jiné pozici. Ty mají co ztratit. Takže tam to postavení jiné. Defenzíva samozřejmě musí být základ. A jak se to říká, no tak ze standardky nebo z nějakého breaku.
1: Z té vaší sestavy baníkovské, kdy jste vyhráli titul nebo třeba pohár, koho byste tam teď v uvozovkách postal, kdyby to bylo možné, kdo by tam pomohl nejvíc?
2: Mára Hoňc, ten si nedělal z žádné situace nic. Jo, ten hrál
3: svůj fotbal
2: pořád stejně.
3: Jo.
2: No, buď to vyšlo, nebo to nevyšlo, ale šli jsme pořád jakoby za tím, že jo.
1: No a teď tedy vlastně vztah k tomu fotbalu. Chodíte třeba na stadiony, takhle první liga, sledujete druhou ligu Opava, nebo?
2: Málo, tím, že já vlastně ještě jsem aktivní a že hraju, tak se mi to někdy koliduje, ty zápasy se mi jakoby kříží, že jo. Na jednu stranu občas tak jakoby čekám, že by přišla pozvánka z Opavy. Zdeno nechce přijít na fotbal. Teď jsme se o tom bavili,
3: do VIPu.
2: Že? Nepřišla. Marně. Už několik let čekám marně. Jo, takže samozřejmě já mám permanentky, já jsem si je koupil sám, že jo. Já budu čekat na někoho, až mi někdo zavolá, když by to bylo hezké. Ale zase je pravda, že tolik toho času, tolik toho prostoru nemáme. Tím, že máme malé děti. Tak.
1: Rozumím. No. Tak já věřím, že ještě pořádně probereme k Ilešovice, Opavu, ještě se vrátíme k Baníku někdy brzy, protože jsme toho strašně moc ještě neprobrali a Zdeněk Pospěch má za sebou tedy mimořádně bohatou kariéru. Ostatně Pavel Horvácký má taky spoustu zážitků, vzpomínek. Tak já myslím, že Pavle, to ještě někdy uděláme.
3: Určitě, ne? No, tak já jenom budu Zdenovi držet palce, aby ten rychlík, co zněl na začátku, zase dneska do té Opavy dojel bezpečně a aby si měl šťastnou cestu a já se těším určitě jako naslyšenou v dalším pořadu, protože neprobrali jsme to úplně všechno, ta kariéra je daleko bohatší a samozřejmě postup Kravařů se blíží.
1: Zdeňku, moc děkujeme, že jste přišel do desítky Pavla Horváta, věřím, že to brzy zopakujeme a ať se vám nejen v Kravařích, ale v životě daří.
2: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
4: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
5: Czechoslovakia are the new European champions.
6: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
7: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
8: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
4: Jaká byla cesta na šampionát?
7: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
9: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
4: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
7: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
4: Od 2. května do 20. června.
7: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Ondřej Látal.
11: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Spojené státy podle amerických médií v Německu letos nerozmístí střely středního doletu. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a za týden můžou oslavit ligový titul. A zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
11: V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl asi 100 hektarů. Na místě teď zasahuje 64 jednotek hasičů a platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a znovu by měly pokračovat zítra ráno. Na místě je zvolaný štáb velitele zásahu, říká ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
12: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
11: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů, platí v pásu od Ústeckého kraje až po jižní Moravu, a to až do nedělní noci. Rozpočet na příští rok by měl být vysoce proinvestiční, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A to s tím, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatu anebo nemocnic. Peníze mají proudit taky bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
13: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
11: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Spojené státy letos pravděpodobně nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píší americká média, třeba deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí Joe Biden a Olaf Scholz.
14: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné raketové raketové systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. A varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor třeba ve vysoké trávě, v křoví anebo v lesích. Teď to ale platí například i pro vycházky v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
15: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
11: Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Zásadní podle něj je si dávat pozor a vždy po návratu domů prohlédnout sebe i zvířata. Sport. Fotbalisté Slávie se znovu přiblížili obhajobě titulu v Šancelize. V prvním kole elitní nadstavbové skupiny vyhráli v Liberci 2-1. V čele tabulky mají slávisté minimálně do zítřejšího večera 11-bodový náskok a trofej můžou předčasně získat už za týden po derby se Spartou. Mluví o tom kouč Jindřich Trpišovský.
16: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
11: Dukla v nadstavbové skupině o záchranu prohrála ve Zlíně 1-2 a klesla v tabulce na poslední místo o skóre za ostravský Baník, který remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Pardubice zvítězili v Karviné 2-1. A česká hokejová reprezentace poprvé v přípravě na mistrovství světa prohrála. Na domácí zastávce turnaje Eurohockey Tour podlehla Švédsku 1-3.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D35 u sjezdu na Mladeč a nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Lesní zvěř na vozovce překážku. Čekejte na exitu 245 Mladeč. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry stojí osobní auto po nehodě. Havarovalo na 318. kilometru kousek. Za Šelkou předtím srazí zvěř, byli tam hasiči, už odjeli, následky blokují jen krajnici. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stále pozorněji za sjezdem na Ořech. Na 18. kilometru je průjezdný jen levý pruh. Zasahují tam hasiči z odstaveného auta. Zřejmě unikly provozní kapaliny, kolona se v místě netvoří. Nebezpečná situace na silnici 65 z Rychnova u Jablonce. Nad ní jsou k silnici 35 do Liberce. Policie z trasy hlásí pohyb lidí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme jasno anebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 27, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19 stupňů. To byly zprávy.
19: 22 hodin 6 minut, jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport i v sobotu večer 2. května, kdy čeští hokejisté do 18 let vybojovali bronz na mistrovství světa na Slovensku, když v utkání o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1 a z medaile se radovali po 12 letech. Ve finále nakonec zvítězili Švédové, tedy semifináloví přemožitelé české reprezentace, a to nad domácím Slovenskem 4-2. Hrálo se taky v Trenčíně.
17: Radiožurnál Sport
4: a Pavel Tilšar.

0: Legendární Ozzy Osbourne na Radiožurnálu Sport. Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále playoff. V sérii s Děčínem dnes podlehli Severočechům i po druhé v její hale, tentokrát 75-84, a prohrávají 1-3 na zápasy. V sérii mezi Opavou a Ústím nad Labem se po druhé ujali vedení Slezané. První domácí souboj dnes vyhráli 85-69. Ženská basketbalová liga už skončila, a to před necelým týdnem jasným triumfem 16. v řadě hráček USK Praha. V Eurolize ale obhájkyně trofeje tak úspěšné nebyly, když vypadly už před čtvrtfinále. O uplynulé, ale už i té další sezóně si den po mistrovských oslavách s koučem USK Martinem Baštou povídal reportér Jakub Kanta.
1: Jak se bude za tou svou první sezónou v roli hlavního trenéra nejlepšího českého klubu ohlížet Martin Bašta?
2: Sezóna byla skvělá. Samozřejmě ten neúspěch v té Eurolize nás stál hodně úsilí, nějaký nervy, ale bohužel to k tomu sportu patří. Myslím si, že jinak byla poměrně slušná. V české lize jsme dominovali, až překvapivě si myslím, že jsme předváděli velmi dobrý výkony a nebyla k tomu ani potřeba nějaká speciální motivace. Za to holkám jako velký klobouk dolů. V té Eurolize bohužel nějaká schoda nešťastných okolností, ať to byly na začátku sezóny ty neustálý příchody, odchody. Prostě jsme furt budovali něco nového od začátku a to pro mě byla asi ta nejtěžší část, protože vlastně nikdy jsem se s takovou úrovní nesetkal a prostě budovat něco a zabudovávat ty nový hráčky pro mě bylo něco nového a obrovská zkušenost. A další věc samozřejmě potom to, co se stalo před tou nejdůležitější částí s Brionou, tak si myslím, že nás stálo prostě nějaký větší úspěch ve Final Six, protože jsem přesvědčený, kdyby ona byla zdravá, tak nejenom, že jsme ve Final Six, ale bojujeme i o medaile.
1: Právě americká pivotka Briona Jonesová působila v USK už delší dobu, čekalo se na ní vlastně až skoro do konce roku, měla to být hlavní hvězda. Tohle tu sezónu určitě ovlivnilo hodně, ale když jste si to představoval před tím vstupem do nového ročníku, tak když byste teď srovnal tu realitu s těmi představami, tak jak by to vyšlo?
2: Po tom, co jsem byl součástí toho týmu minulý rok, tak ty ambice byly velký, hodný klubu USK Praha. Sám za sebe jsem si říkal, že máme možná na papíře ještě lepší tým, než jsme měli v té loňské sezóně, kdy jsme ten titul vyhráli. Jediný rozdíl vlastně byl v tom, že ten titul, kdy jsme udělali minulý rok, tak ty hráčky spolu tady hráli už minimálně 4-5 let. Byli na sebe zvyklí, byli zvyklí na systém paní trenérky Hejkový a vlastně před touhle s tou sezónou se změnil realizák, vyměnila se půlka týmu, takže jsme šli prakticky jako od začátku do všeho a na papíře jsme byli extrémně silní, ale nebyli jsme tak dobrý tým. To si myslím, že před tou sezónou, když jsem se koukal jako na tu soupisku a viděl jsem ty jména těch hráček, tak jsem si říkal, jako to je jakože neskutečný, to je fakt jako nádhera, ale bohužel jsme to nezvládli jako tým. Neměli jsme tak dobře napojený holky jakoby jedna na druhou a to ve výsledku prostě potom rozhodlo, kdy vlastně Zaragoza nás týmovým pojetím a tou týmovou hladovostí prostě přejela.
1: Nemohla to být ale pro vás taky svým způsobem trochu výhoda tím, že tam byly nové hráčky, tak získat si je pro sebe a tu kabinu prostě táhnout směrem tam, kam potřebujete.
2: Jasně, určitě to byla výhoda, že se z větší části obměnil ten tým. Zároveň to pro mě bylo všechno extrémně nový. Takže každý den byla nová zkušenost, učil jsem se prostě za pochodu ty věci. Teďko už vím třeba, čemu se vyhnout nebo na co dbát trošku víc. Nějaký ty začátečnícký chyby jsem tam prostě udělal a doufám, že už se jim budu vyhejvat teďko.
1: Můžete prozradit třeba jednu věc, kterou už rozhodně Martin Bašta s basketbalistkami USK Praha neudělá?
2: Já si myslím, že my jsme si to hodnotili jako několikrát a nějaká ta přemíra aktivity a dostat do těch holek co nejvíc informací třeba o soupeřkách a co se jako veškerýho scoutingu týče, tak nějaký tyhle ty situace budeme muset jako hodně omezit, protože Nata vždycky říkala, v jednoduchosti je krása a prostě nekomplikuj to moc a já jsem se furt snažil prostě, aby ty holky věděly jako co nejvíc toho a ve výsledku prostě na tom nezáleží, prostě záleží na tom, jak to bude na tom hřišti vypadat a možná soustředit se prostě na ty jednodušší věci a vlastní věci, než tolik na toho soupeře.
1: Říká Martin Bašta, trenér šampionek ženské basketbalové ligy z USK Praha a pokračovat v rozhovoru budeme ještě za malou chvíli a zaměříme se na to, jak se třeba USK do další sezóny změní.

0: Pokračujeme v odpoledním rozhovoru s trenérem USK Praha Martinem Baštou, který přišel den po zisku 20. titulu českého v historii klubu a v den, kdy polovina jeho týmu už je z Česka pryč. Většina hráček zamířila za moře, protože zanedlouho startuje WNBA. Tak tušíte, jak ten tým bude vypadat, až se vám sejde někdy o prázdninách v Praze?
1: Zatím ho tvoříme, ta představa nějaká je, máme nějaký seznam hráček, po kterých toužíme, který chceme přivést. Situace v Americe se změnila, hodně nám to zkomplikovala, takže teďko hráčky přemýšlej tím stylem, že počkám s podpisama smlouvy, jestli nepřijde nějaká nabídka prostě z ženský NBA, takže nám to trošičku komplikuje a oddaluje ty podpisy, ale já věřím, že vytvoříme zase jakoby dobrý tým pro to, aby jsme byli víc než konkurenceschopní v Eurolize.
0: Změní se soupiska USK hodně?
1: Bohužel se asi zase změní, protože některý hráčky dostali takový smlouvy, že už je do Evropy jako nic nepřitáhne, ať bychom jim nabídli cokoliv, což je třeba případ Bridget Carlton, která vlastně byla jedna z priorit na podepsání na příští rok. Celou dobu jsme vedli rozhovory, jak se jí v Praze hrozně líbí, že je to její asi nejlepší sezóna jako v Eurolize, pod nějakým jako dojmem, jakože hodnocení klubu a tak dále, její osobní. Bohužel potom dostala 1,2 milionu dolarů v Portlandu a její myšlenky se úplně obrátily a řekla, hele, nezlobte se, ale já už prostě jako do Evropy asi jako nepřijedu. Tohle to prostě ovlivnilo hrozně moc a to je jenom jeden nějaký příklad. Takže ano, soupiska se bohužel zase obmění hodně, ale myslím si, že na tohle si asi budeme muset teďko zvyknout, že už tady ty top hráčky nebudou 5, 6, 7 let, ale budou prostě po roce, po dvou letech odvolávaný do Ameriky, protože si tady třeba udělají lepší jméno, lepší statistiky a budeme muset ten tým rotovat daleko častěji.
0: Když už jsme tedy to téma zámořské WNBA nakousli, tak ona ta nová kolektivní smlouva zajišťující výrazně lepší finanční podmínky pro basketbalistky od tohoto ročníku asi výrazně komplikuje všem týmům v Evropě tu stavbu těch nových kádrů, tak mají se fanoušci v Evropě v uvozovkách těšit na to, že prostě ty nejlepší basketbalistky sem chodit do Evropy nebudou?
1: Já teda upřímně musím říct, že doufám, že ty týmy jsou ve stejných problémech jako my, že ty hráčky už nemají napodepisovaný. Ale ano, prostě budeme se dotýkat hráček, který v NBA budou první nebo druhý rok, ať to budou Američanky nebo nějaký mimo Evropskou unii nebo Evropanky, tak bude to obrovský zásah a samozřejmě tady v Evropě, i když se můžeme bavit o tom, že dáváme na standardní podmínky my nebo prostě Turci, který dávají ještě daleko víc peněz do toho, tak my na ty top hráčky prostě nebudeme nalízat ty peníze a nebudeme dosahovat takových možností, jaký budou mít tam, protože ten minimální plat se prostě víc než čtyřnásobil a to už je jakože ohromný zásah do celého evropského basketu a prostě priorita pro ty hráčky, aby si tam vybojovali smlouvu, aby minimálně zkusili ty training campy a v tu chvíli prostě to bude problém, protože sezóna nám končila teďko 26. dubna a tréninkem začíná 15. Takže v momentě, jestli se neupraví nějakým způsobem termínovka ať České ligy a nebo Euroligy, tak ty hráčky tady ty sezóny nebudou dohrávat, což samozřejmě je obrovský risk vzhledem k nějakému možnému titulu. V tu chvíli prostě se budou muset hledat hráčky takový, který buď dostanou příležitost zůstat v Evropě o trošičku díl, anebo který vůbec nebudou zasahovat do NBA.
0: Vysvětluje trenér basketbalového USK Martin Bašta. Pokračovat v rozhovoru budeme ještě za malou chvíli.

0: V odpoledním rozhovoru si na radiožurnálu Sport povídáme s trenérem basketbalistek USK Praha Martinem Baštou, teď už hlavně o severoamerické WNBA. Do zámoří z Prahy vyrozilo 6 vašich svěřenkyň, když budeme počítat vlastně pivotku Fignovou, tak 7. Mě ale nejvíc zajímá Češka Ema Čechová, která spolu s Eliškou Hamzovou z Žabin Brno v předsezónním kempu bojuje o smlouvu. Dlouhá léta v zámoří žádná česká reprezentantka nepůsobila, naposledy Jana Veselá, tak jak vidíte šance hlavně asi Emy Čechové, že se do A týmu dostane?
1: Tak myslím si, že to je úplně úžasná vizitka pro celý ženský basketbal tady v České republice, že tam můžeme mít a bojujou za nás dvě hráčky a ne jenom jedna. Takže to
2: v Minnesota Lynx.
1: Eliška z pozice garda to bude mít ohromně těžký na téhle pozici. Tam je prostě takovej hráček, ale věřím, že Eliška je velký bojovník a že tu příležitost chytne za pačesy a bude bojovat minimálně o to, aby tam zůstala trošku díl. A Emča je úžasný hráč, tuhle sezónu se tak strašně zlepšila, že vlastně jsme od půlky věděli, že když přišla s tím, že by to ráda zkusila, že jestli si ji nějaký tým opravdu vybere do toho tréninkového kempu, tak tam asi zůstane. A jenom se modlíme pro to, aby se nám vrátila po sezóně zpátky ještě na rok aspoň.
2: To je to, kde jsem chtěl navázat, tak je třeba právě ona jedna z těch mála hráček, které máte jistotu, že budou pokračovat v USK.
1: Jistotu nemáme, bohužel. Samozřejmě mezi Emčou, agentem a managementem probíhají nějaké jednání, tak doufám a věřím, že to dobře dopadne. Za prvý, že Emča zůstane v Americe, prodlouží si to tam až do. Doufejme je třeba jen do září a potom se nám na tu naší hlavní sezonu euroligovou vrátí sem.
2: Tady naráží Martin Bašta už vlastně na další problém, který vznikne i kvůli zářijovému mistrovství světa. Vy jste asistentem trenérky Ptáčkové v národním týmu, zároveň vedete jako hlavní kouč USK Praha. Kdy bude čas na tu přípravu, protože jak to tak poslouchám, tak prostě WNBA se natáhne natolik, že základní část přesáhne i ten samotný turnaj mistrovství světa, takže ten kádr se bude zase skládat asi hodně, hlavně za pochodu a těžko říct, kdy ho vlastně budete mít pokupě kompletní.
1: Pokupě kompletní, to je úplně ve hvězdách, to nedokážeme říct, vzhledem k tomu, že ještě ani nevíme, který přesně hráčky tady budou, takže to je otázka do budoucnosti na věšteckou kouli. Co to mistrovství světa, ženská NBA přerušuje, že jo, na nějakých 20 dní celou ligu a vlastně bude ještě nějaký, myslím si, že tam byly 3 nebo 4 do konce kola po mistrovství světa dohrávat. Takže vzhledem k tomu, že česká liga bude začínat 25. podle nějakých nejnovějších informací, tak to samozřejmě problém je. Uvidíme, jak to celý dopadne, ale rozhodně ten začátek přípravy nebude jednoduchý. Budeme tam mít pár mladičkých Češek plus na začátku září se připojí, doufám, nějaký cizinky, který podepíšeme a nebudou v NBA a pak budeme muset doufat a čekat, že se k nám co nejdřív připojí ten zbytek, aby jsme stihli vůbec aspoň euroligový začátek.
2: Říká trenér Martin Bašta, který vede 20násobné české šampionky v ženské basketbalové lize z USK Praha. Děkuji za rozhovor.
1: Díky moc a hezký den.
2: Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. S mikrofonem do Anglie. Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně. S mikrofonem do Anglie. Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy. S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem. S mikrofonem do Anglie. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ano, další díl s mikrofonem do Anglie už v pondělí po 9:30 a mluvit budeme samozřejmě o výsledcích nejvyšší anglické soutěže, ale samozřejmě i o tom, že fotbalisté Ipswiche se po jedné sezóně vrací zpátky do Premier League. V závěrečném kole druhé ligy porazili doma 3-0 Queen's Park Rangers a udrželi druhou příčku za suverénem soutěže, tedy Coventry. Třetího postupujícího do Premier League určí čtyřčlenné play-off, které si zahrají Millwall, Southampton, Middlesbrough a Hull. Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 10:30 večer. Máme pro vás další aktuální zprávy.
5: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
6: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě teď zasahuje 64 hasičských jednotek z několika krajů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Přes den s hašením pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer museli kvůli tmě stáhnout. Pokračovat budou zase ráno po rozednění. Některé silnice v okolí jsou kvůli zásahu neprůjezdné. Hasiči prosí, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by taky měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. I přes pokračující příměří bombarduje Izrael jih Libanonu. Pro iránské libanonské milice Hizballah zároveň dál útočí proti izraelským vojákům. Mezi Libanonem a Izraelem platí příměří od 16. dubna. Hizballah ale jeho součástí není. Jen za pátek v Libanonu kvůli útokům zahynulo nejméně 13 lidí. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Pokud jste hledaného viděli, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. Sport. Fotbalista Patrik Šik dal premiérový hattrick v této sezóně Bundesligy. Leverkusenů zařídil vítězství 4-1 nad Lipskem. Šikův tým se tak posunul o skóre na čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů. Stejně bodů jako Leverkusen mají i Hoffenheim a Stuttgart. Právě tyto dva týmy se dnes střetly. Utkání skončilo remízou 3-3. Za Hoffenheim hrál v základní sestavě obránce Vladimír Coufal.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D2 mezi sjezdy na Hustopeče a Slavkov a nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku. Na dálnici D2 teď pozorně mezi sjezdy na Hustopeče a Slavkov. Zhruba na 15. kilometru pobíhá po dálnici Srna, takže pozornou jízdu doporučujeme jak ve směru na Brno, tak Břeclav a Bratislavu. D2, 15. kilometr. Na silnici 35. z Turnova do Liberce hlásíte chodce. Za odbočkou na Jablonec nad ní jsou poblíž Jeřmanic, pohybuje se po krajnici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále pomaleji na sjezdu z exitu 112. Pod dálnicí za sjezdem na Jihlavu šetří nebo odklízí nehodu osobního auta. Na D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Odry srazilo osobní auto Zvěř, stojí na 318. kilometru kousek za čerpací stanicí Šel na krajnici. Místo je dobře označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, 22 hodin 37 minut, stále pro vás i v tento čas. V sobotu večer máme aktuální fotbalové informace, a to konkrétně ze Španělska. Vedoucí Barcelona, tedy tým, který vévodí La Lize, hraje v Pamploně s domácí Osasunou a před chvílí skóroval polský útočník Robert Lewandowski a v 83. minutě tak Barcelona vede nad domácí Osasunou 1-0. Pokud by ten zápas dotáhla do vítězného konce, tak by vedla tabulku před Realem Madrid už o 14 bodů a čekala by na případnou zítřejší ztrátu madridského celku v Barceloně proti Espanyolu, pak by případně mohla oslavit zisk mistrovského titulu. Ve Španělsku se dnes hrály další tři zápasy. Villarreal porazil Levante jednoznačně 5-1 a upevnil si třetí pozici v tabulce. Čtvrté je Atletico Madrid po vítězství ve Valencii 2-0 a Alavés podlehl Atletiku klub Bilbao 2-4.

0: Švédští hokejisté porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4-2 a získali třetí titul v historii. Bronz vybojovali i Češi, když v zápase o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Je to medaile této věkové kategorie po 12 letech. Na radiožurnálu Sport jsem si o tom povídal s asistentem trenéra národního týmu Ladislavem Šmídem. Párkrát jsme ve spojení během tohoto turnaje na Slovensku byli s asistentem trenéra Ladislavem Šmídem a jsme i teď, tak moc děkujeme za váš čas a gratulujeme.
1: Dobrý den, moc vám taky děkujeme, obrovský úspěch, jsem hrozně moc rád za kluky, za celý realizák, že jsme to dneska zvládli.
0: Jaká bude oslava, když to je po 12 letech medaile v této květkové kategorii?
1: No uvidíme, no, doufám, že to kluci užijou, zasloužej si to, celý turnaj odmakali, ani ne turnaj, všechny ty kempy, jsme tady spolu už nějaký měsíc a musím říct, že k tomu kluci přistoupili výborně, chovali se jako profesionálové, reprezentovali český hokej jak mimo led, tak na ledě. Neskutečně jsem na ně obrovsky, obrovsky hrdý a jsem hrozně rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu.
0: Říká Ladislav Šmíd, asistent trenéra českých hokejistů do 18 let, kteří pro Česko vybojovali v této věkové kategorii. Po 12 letech medaili získali bronz v utkání o třetí místo, porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1, ale bylo to zápas po té kruté semifinálové porážce se Švédskem v prodloužení, tak jak bylo pro hráče, byť jste mluvil o tom, že mají profesionální přístup, těžké oklepat se před tím zápasem o bronz.
1: Tak těžký to určitě bylo. Samozřejmě kluci byli ohromně zklamaný. Takhle tam je nějaký slzy po včerejším zápase, protože jsme všichni cítili, že jsme tomu byli hodně blízko, ale bohužel ten sport je občas krutý, ale ten zápas včera jsme odmakali. Prostě chyběl kousíček, no. Ale jak říkám, ten hokej prostě takhle krutý někdy je. Po zápase jsme si řekli pár slov, že můžou být smutný ještě ten den nebo ten večer, ale až se probudí, tak ten sen té medaile tam pořád je a je to velká šance udělat obrovský úspěch pro český hokej, což se nám dneska podařilo a jak už jsem několikrát zmínil, klobouk dolů před klukama, protože to určitě nebylo jednoduchý. Hráli jsme do pozdního večera, spánek byl krátký a dneska jsme hráli ten první zápas.
0: Říká Ladislav Šmíd na radiožurnálu Sport, kterému moc děkujeme za to, že nám v průběhu turnaje, tedy mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku, několikrát vstoupil do našeho vysílání. A ještě jednou gratulujeme do Trenčína.
1: Moc děkujeme, mějte se hezky.

0: skládání nakonec bronzového týmu přemýšleli.
1: Vybírali jsme kluky, který se podřídí tomu týmu. Bylo to založený hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaile, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
2: Na rozdíl od mladíků se nedařilo seniorské hokejové reprezentaci, ta poprvé v přípravě na mistrovství světa prohrála. Na domácí zastávce turnaje Euro Hockey Tour podlehla Švédsku 2-4. U obou střelených gólů byla na ledě trojce Chmelař Klapka Melovský. Pokračuje trenér národního týmu Radim Rulík.
3: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten Pobuly a ten první. Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně. Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
2: Domácí zastávku série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích zakončí česká reprezentace zítra v 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku. Radiožurnál Sport znovu odvysílá přímý přenos.
0: Po vypadnutí hokejistů Bostonu z playoff NHL má po sezóně i David Pastrňák. Českého útočníka by trenéři chtěli na mistrovství světa, ale zatím je na finální rozhodnutí brzy. Mluví o tom generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
4: Mluvili jsme spolu, nicméně jsme se domluvili, že si dáme týden ještě čas. Za prvý musí projít prohlídkou. Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit tam. Není to ani negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v takovém neutrálním nějakém stádiu a taková je mezi náma dohoda, že za týden si zavoláme.
2: Dnes začala nadstavbová část fotbalové šance ligy. První Slávia do ní vstoupila výhrou na hřišti Liberce 2-1. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval doma s Mladou Boleslaví 0-0. Pokračuje nový trenér Ostravanů Josef Dvorník.
5: V kabině samozřejmě zklamání je z toho, že to není za 3 body, ale já jsem říkal, musíme si to zasloužit tou pracovitostí a to, co jsem viděl v týdnu v tréninku, tak neúplně všechno se přeneslo a hlavně ta lehkost a po zisku ta nabídka a spoluhráčů na to, aby jsme měli více řešení do ofenzivy.
2: Taky ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu 2-1. V play-off o umístění pak v úvodních semifinále dominovaly hostující celky. Olomouc vyhrála na hřišti Bohemians 3-1 a Pardubice zvítězili v Karviné 2-1.
0: Fotbalista Patrik Šik slaví premiérový hattrick v této sezóně Bundesligy. Leverkusenu tak zařídil vítězství 4-1 nad Lipskem. Bayer se po 32. kole posunul o skóre na 4. místo, které jako poslední zajišťuje účast v lize mistrů. Stejně bodů jako Leverkusen mají Hoffenheim a Stuttgart. Právě tyto dva týmy se dnes střetly. Jejich utkání ale skončilo remízou 3-3. Hoffenheim totiž s obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě ztratil dvoubrankové vedení.
2: Házenkáři Plzně porazili ve 3. extraligovém finále Karvinou 29-25. Západočiši tak odvrátili konec sezony a snížili stav série proti obhájcům titul na 1-2. Pokračuje 7-gólový střelec Plzně Jakub Douda.
6: Já myslím, že když se to povede celý zápas takovýhle výkon, tak je to podle mě tak 2x, 3x do roka, takže ona ta nějaká 5minutovka, když jsme prostě to na chvíli vypadli, tak asi musela přijít, ale myslím si, že jsme to zvládli, nepustili jsme Karvinu vlastně na rozdíl toho gólu ani na remis, že by se dotáhli a pak vlastně naopak potom, co to stáhli na 2 góly, si myslím, že jsme utekli zase na 5 nebo na 4 branky a zase jsme se trochu uklidnili, takže v tomhle si myslím, že je dobře zvládnutý.
2: 4. finále mezi házenkáři Plzně a Karviné se bude hrát na západě Čech zítra od 11 hodin.
0: A zítra se také poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Kenyan Justus Kipkorir Limo, který s časem 2 hodiny, 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 sekund pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví ředitel komunikace Rančeku Jiří Nečásek.
7: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční. Vyne se hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
0: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a nejen o jeho průběhu uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
2: Ano, budeme mít v Praze svůj Airstream, tedy ten pojízdní stříbrný známý vůz, který už jste možná sami viděli, a budeme mít pro vás i spoustu rozhovorů. Teď jsme pro vás měli poslední sportovní přehled soboty 2. května roku 2026. Připravil ho Štěpán Bém, díky moc.
0: Naslyšenou.

0: populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horváth s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle to byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Fotbalisté Barcelony ve 34. kole španělské ligy vyhráli 2-1 v Pamploně nad domácí Osasunou a v neděli můžou slavit obhajobu titulu, pokud Real Madrid neporazí domácí Espanyol Barcelona. To Schalke se vrací po 3 letech do německé Bundesligy po vítězství 1-0 nad Düsseldorfem, obsadí ve druhé nejvyšší německé soutěži jednu ze dvou postupových pozic. Do týmu celku z Gelsenkirchenu patří i český obránce Tomáš Kalas, který ale kvůli zdravotním problémům do této sezony zatím nezasáhl. Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 23 hodin, máme pro vás další zprávy.
6: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Denisa Hergeslová.
7: V Českém Švýcarsku hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Francouzská vláda finančně pomůže zhruba 3 milionům chudších obyvatel, kteří dojíždějí autem za prací. Čeští hokejisté poprvé v přípravě na mistrovství světa prohráli. Švédsku podlehli 2-4. Zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: U lesního požáru v Českém Švýcarsku zasahuje 64 hasičských jednotek. Platí tam zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místo přijeli pomoct i hasiči ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Do setmění ze vzduchu zasahovali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Znovu zvlétnou zase ráno. Požár má několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Policie kvůli tomu uzavřela jednu silnici, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
8: Policisté poskytují součinnost, zajišťují bezpečnost a koordinují pohyb osob a uzavření komunikací. Silnice mezi obcemi Jetřichovice a Rynartice je uzavřena. Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
7: 3 miliony lidí budou mít ve Francii možnost požádat o finanční pomoc v boji s vysokými cenami benzínu a nafty. Nárok na ekvivalent 1200 korun budou mít lidé, kteří méně vydělávají a využívají auto pro práci.
9: O finanční podporu budou moct zažádat lidé, jejichž roční příjem není vyšší než 410 tisíc korun a zároveň mezi prací a bydlištěm ujedou denně přes 15 kilometrů. Vyplývá to z dekretu ministerstva hospodářství. Vláda zároveň slíbila pomoc rybářům, zemědělcům i dopravcům, kteří v uplynulých týdnech blokovali obchvaty velkých měst a rafinerie.
10: Platíme o 60-70 centů na litr víc. Už nemáme žádné marže. Jezdíme se ztrátou.
9: Popsal českému rozhlasu Guillaume Jacquemart z organizace, která zastupuje francouzské dopravce. Společnost Total, která ohlásila mimořádné zisky ve výši přes 120 miliard korun, uvedla, že bude pokračovat zastropování cen benzínu a nafty na svých čerpacích stanicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Nakažených svrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo přibližně 4100, oproti stejnému období loni zhruba o 40% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu. Pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
11: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách. Tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní. Všude se říká, že prádlo se vypere i na 30. Ano, vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
7: Nejvíc případů nákazy, asi 640, bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Následoval Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. Sport. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa po 5 vítězstvích první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko 2-4. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
12: Začátek jsme trošku zaspali, jsme plně chytali to tempo té hry, ale naopak od třetině si myslím, že jsme vyhráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
7: Fotbalisté Slavie Praha zahájili nadstavbu šance ligy výhrou v Liberci 2-1. K obhajobě titulu tak Slavii stačí příští týden porazit Spartu. V play-off o umístění Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín zvítězil nad Duklou Praha 2-1.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a také u sjezdu na hranice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna 2 nehody. Za sjezdem na Odry 318. kilometru u čerpací stanice. Je to zhruba hodina a půl, co srazilo osobní auto. Zvěř stojí na krajnici, místo je označené. Auto zřejmě nepojízdné, čeká se na servis nebo odtahovku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna další nehoda. Za sjezdem na hranice. Kilometr 303, je to opět srážka auta se zvěří. Na kamerách vidíme, že vše je vpravo a kolem projedete plynule. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech trvá omezení. Na 18. kilometru je průjezdný jen levý pruh. Hasiči tam likvidují zřejmě únik provozních kapalin z odstaveného vozidla. Kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
15: 1. května i na svátek práce si můžete poslechnout aktuální Kilometry Jiřího Ježka. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janu. No a se mnou ve studiu je pracovitý, pilný jako včelička Jirka, jako vždycky s dobrou náladou. Krásný den.
16: Ty seš ještě pracovitější, Karle. Ty jsi tady od rána. Mám radost, že jsme i dneska na 1. máje se tady setkali ve studiu a budeme si povídat o cyklistice a o běhání.
15: Určitě můžeme začít klidně těmi koly a já právě chci vlastně navázat to, co jsem s trošku nadsázky už před chviličkou řekl, že jsi hodně pracovitý. Tak venku je krásné počasí, o víkendu čekáme skoro bych řekl až letní, ani ne jarní teploty, ale ty máš té práce opravdu hodně, což je samozřejmě fantastické, ty jsi opravdu činný na tolika různých polích. Tak jak to všecko stíháš a nacházíš si ještě čas na sport?
16: No, nacházím, ale je to čím dál obtížnější, protože většinou ty pracovní cesty, které se mi třeba poslední dva týdny nashromáždily, tak jsou skoro až na Slovensku, takže trávím třeba, já nevím, 6 hodin autě. Do toho se snažím buď ráno předtím, nebo v průběhu těch třeba konferencí vyběhnout s těmi lidmi, kteří na těch konferencích jsou také a mají podobný problém, že si potřebují zaběhat aspoň ráno. Tak to takhle se snažíme kombinovat, ale většinou je to nějakých 7-8 třeba kilometrů běhu, což je pro mě málo, já bych třeba aspoň těch 10, ale nevadí. Hlavně prostě si to v té hlavě odškrtnout. No a když odpoledne se vrátím a samozřejmě dny už jsou delší, počasí je hezké, tak jsem si třeba včera při západu slunce ještě objel aspoň 30 kilometrů pro ten krásný pocit. Ale těším se, že přesně tenhle ten víkend konečně už mám volno, takže si dám nějaký další trénink, má být krásný počasí, tak se na to těším. Budu mít nové kolo, takže do nové sezóny vyrazím na novém kole. Kde se potkáme na závod? Pardubicích.
15: My se potkáme za 14 dnů, potkáme se na Pálavě, potkáme se na Road Classics, těšíme se moc, jsme extrémně natrénovaní, jedeme samozřejmě na výsledek oba dva, že jo?
16: Ano, samozřejmě.
15: Je to tak, jedeme tam pro medaile a budeme strašně rádi samozřejmě, jestli se tam ve Valticích třeba potkáme, tak když se budete chtít s námi pozdravit, asi především tedy jedním z nás dvou, ale já budu taky moc rád, když se mnou bude chtít někdo bavit. Já jsem ještě jednu věc jsem chtěl, Jirko, vlastně připomenout, to už je starší, ale to je možná taky inspirace pro naše posluchače. Jeden ten běh si absolvoval zatímco se ti nabíjelo auto, to mě opravdu hodně rozesmálo. To jsem si říkal, že už si opravdu schopen teda to logisticky zařídit úplně neuvěřitelně.
16: Ne, ale to je super. Já jsem jel někam do prostřed Slovenska, někam ke Zvolenu a potřeboval jsem dobít svůj elektrovůz. Využil jsem rychlonabíječku na dálnici, ale vlastně jsem si řekl, že mám tu těch 3/4 hodiny, co se mi to auto bude dobíjet, protože jsem ho dojel do úplně do nuly, tak že tam je vlastně zbytečně jako promrhaný čas, tak jsem se převlík, protože jsem měl sebou věci nabíjání, přelezl jsem takový ten plot, který je u těch dálnic. Což neradíme, ale ono většinou u těch benzínek se dá jakoby opustit ten prostor té dálnice a vyběhl jsem do Lednicko-Valtického areálu, dal jsem si krásnou desítku, vrátil jsem se, auto bylo dobité, skočil jsem zpátky do civilního oblečení a dojel jsem tam, kam potřebuju a bylo to vlastně úplně ideální a já tohle to častokrát využívám, protože samozřejmě ty kapacity těch aut nejsou takový, aby mi dovolili třeba obět všechno na jeden zátah, takže někde dobíjím a většinou to takhle jako spojím. A nebo to teda použiju na druhou stranu, že si potřebuju trošku zdřímnout, takže jak se dobíjí auto, tak já většinou usnu, abych měl energii na ty lidi, za kterýma jedu. Ale je super, že jak jsme mluvili o té Road Classics, tak je to právě pro nás, spíš teda přiznáváme oba dva, je to příležitost se potkat s vámi, s našimi posluchači, protože je strašně fajn, když se můžeme bavit o tom, co třeba bychom měli pro vás vysílat v dalších dílech, rádi to slyšíme, takže pokud jste cyklisty a potkáme se příští za 14 dnů vlastně v polovině května na Road Classics na Pálavě, tak klidně se nám ozvěte dopředu třeba na Instagram nebo na nějaké sociální sítě, ať se potkáme a můžeme si o tom našem pohledu popovídat. Já tam teda zůstávám i v neděli, kdy bych si chtěl a slíbil jsem to moravským přátelům, že si společně ještě vyjedeme po tom sobotním závodě, takže kdo bude chtít se k nám připojit, tak i v neděli bude chystána výjížďka.
15: A pro ty z vás, pro které je Jižní Morava třeba daleko, tak vlastně pořád platí ta možnost první středu v měsíci, pamatuju si to, ty jezdíš ze Smíchova.
16: Ano, z té základny, z té cykloprodejny M1 Projekt Sport jezdíme vždycky každou středu, první středu v měsíci, poznáte to podle těch sirén, kdy se
15: to
16: testují.
15: To je kvůli vámi,
16: ne, ale je to dobré poznávací znamení, že když poledne houkají sirény, tak poté po 4. hodině vyrážíme ze Smíchova na cyklistickou výšku. Nechci říkat trénink, protože je to fakt pro každého, jezdí s námi i holky a je to spíš taková přátelská výška v polovině týdne, takže každou první středu od teďka, od května až do října se budeme potkávat.
15: My jsme si vlastně minulý týden hodně povídali o té profesionální silniční cyklistice a aspoň část dnešních kilometrů tomu chceme taky věnovat, protože si myslíme, že to smysl má, protože i když uběhl jenom jeden týden, tak my jsme se tady bavili o jednom novém mladíkovi, o jednom o pár let starším chlapíkovi, který zdá se chce vyhrávat úplně všechno, do čeho nastoupí, tak možná můžeme ztratit pár slov, protože začněme Lutychem. Splnilo to očekávání Jiřího Ješka?
16: No nejenom moje, já věřím, že to splnilo očekávání všech cyklistických fanoušků, tak a jak se tady od začátku sezóny vlastně té závodní bavíme o tom, že ty závody jsou nesmírně atraktivní, tak i ten Lutych Bastoň, téměř 260 kilometrů vlastně nejstaršího závodu, který se dosud jezdí, první ročník této akce byl 1892 a od té doby se jezdí a je to jedna z nejtěžších klasik, protože je velice kopcovitá, myslím, že má něco přes 4000 metrů nastoupáno, ty kopce jsou tam jeden za druhým a ty konečná fáze vlastně toho závodu potom prověří ty závodníky nejvíc. Bavili jsme se v minulém díle o povítězství na valonském šípu Paula Sexase, což je totální mladík, totální kometa vlastně, taková supernova francouzské cyklistiky, velká naděje pro tuhletu zemi. Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to. Tadej Pogačar samozřejmě ten závod vyhrál, říkám to samozřejmě, trošku znevažuju tím ostatní, kteří byli na startu, ale ten závod vyhrál. Nicméně v ten moment, kdy Tadej Pogačar v jednom z těch kopců, myslím, že to byla Côte de la Redoute, jeden z těch nejtěžších kopců tohohle závodu, tak když tam Tadej nastoupil, vlastně to byl moment, kde to všichni předpokládali, že on nastoupí, tak jediný, kdo se ho udržel, ale udržel se ho velice suverénně, byl Paul Sexas a vydržel s ním vlastně až do posledního kopce, kde už teda ho Tadej jako trošku zlomil, ale v tenhle ten moment, to byl další historický bod cyklistiky. Oba dva závodníci, jak ten Tadej Pogačar, tak Paul Sexas, který jel s ním, tak oba zaznamenali vlastně historicky největší změřený a zaznamenaný výkon v cyklistické historii, což je jako neuvěřitelný. 8,7 W na kilo. To se ještě nedávno zdálo, že to prostě není možné jako zajet. A oba dva tenhle ten výkon v tom kopci zajeli. Aby vlastně Paul Sexas se s tím Pogačarem udržel a prostě máme další prolomenou hranici. O těch rekordech tady dneska budeme mluvit ještě i v té běžecké části našeho dílu, ale tohle to bylo fakt neuvěřitelný. Zároveň to byl absolutně nejrychlejší ročník tohohle závodu v historii, takže fakt se máme jako zase na co těšit do budoucna a Paul Sexas potvrdil to, co od něj všichni očekávají.
15: Bylo řečeno, že po Lutychu jeho stáj oznámí, jestli pojede Tour de France letos nebo ne, tak po Lutychu je, ale zatím jsme nic neslyšeli, tak jenom jsme se ubezpečili, že to po Lutychu vlastně je takové nic neříkající, protože to může být kdykoliv, ale já si opravdu myslím, že ho na tu Tour de France pošlou a já mám takovou zvláštní úchylku, já si rád potom pouštím komentátory z různých jazykových mutací i třeba z těch, kterým nerozumím, právě kvůli těm emocím. A musím s tebou souhlasit, že vlastně všichni jsou nadšení, protože ano, my taky jsme to mnohokrát už tady říkali, že si umíme užít tu dominanci Tadeje Pogačara a ten jeho výkon. Ale samozřejmě, já si myslím, že i pro nějaké skalní fanoušky Tadeje Pogačara prostě tohle je něco navíc, jo. On se ho udržel, ten kluk, a ono to potom je výrazně jako zajímavější, když ten Tadej Pogačar ho prostě utrhne až na tom dalším stoupání. A to, že Paul Sexas tohohle je schopen tedy udržet se Tadeje Pogačara, když zároveň on zajede nejlepší 4 minuty v historii cyklistiky, tak to je prostě věc nevídaná, fantastická, úžasná a my se opravdu jen můžeme těšit na to, co nás čeká v tom cyklistickém roce dál. Taky strašně vtipná věc, vlastně Tour de France, tam ten bílý dres pro mladého závodníka je do 25 let, tak jako Tadej Pogačar, myslím, ho vyhrál 4x. Už tenkrát se o tom mluvilo, že vlastně je to trošku možná přežitek, že by se ta kategorie měla zkrátit. No Paulu Sexasovi je 19 a jestli pojede na Tour de France, tak mu tou dobou bude stále 19. Takže on jako může v téhle kategorii pro mladého jezdce, kdyby chtěl a kdyby jeho stáj chtěla, soutěžit 6x, což je prostě podle mě úplný nesmysl.
16: No a třetí v tomhletom závodě za těmi dvěma vlastně už dneska mimozemšťany, protože toho Paula Sexa se fakt jako všichni přirovnávají k Tadej Pogačarovi, skončil Remco Evenepoel, který tam chtěl být podle mě s nimi, ale prostě v ten moment na to nebylo. Najel podle mě na ten kopec někde ze zadních pozic a prostě tam nebyl v ten moment. Těžko říct, jestli by byl schopný taky vytlačit ze sebe ty 4 minuty 8,7 W na kilogram. Nicméně on aspoň teda potom vyhrál tu skupinu.
15: Já to jenom přeložím do češtiny. To je prostě sprint. To se nedá říct opravdu nijak jinak. To je pro normálního amatéra jet tak rychle, jak dokážete, ale 10 sekund prostě.
16: To je přes nějakých 600 nebo 500, 560 W, jo. Jako při průběrné váze závodníka. Takže jako fakt neuvěřitelný, jsou to opravdu rekordy, které padají v těch sportech a můžeme se jenom domnívat, čím to je, jestli prostě ta věda a ty týmy odborníků, kteří jsou kolem závodníků, jsou vlastně tímhletím, nebo jestli se nám rodí fenomenální cyklisté, je to fakt neuvěřitelný. Padla taky zajímavá částka, já jsem to zaznamenal až tenhle týden, možná je to starší informace, tak se omlouvám, ale jestli si pamatujete, jak Tadej Pogačar spadnul vlastně těch nějakých 8 kilometrů před nájezdem na Čiprézu.
17: Ano.
16: Při závodě Milano Sanremo, který nakonec vyhrál a měl tu rozpáranou kombinézu, tak ta kombinéza se vydražila za 95 tisíc eur, jo, což je jako taky jako docela rekord, si myslím.
17: No určitě.
16: Skrvavenou kombinézu tady Pogačar.
17: Tam to bylo na dobročinné účely a vlastně zase líbilo se mi na tom a nebylo to úplně, myslím, tak komunikované, jako to, za kolik se to vydražilo, že tady vlastně už na začátku řekl, že tu částku prostě on zdvojnásobí a že to jde na nějaký konkrétní dobročinný účel, tak někdo si koupil takovýhle skrvavený, potrhaný dres, ale jenom to ukazuje, jak tady Pogačar je výjimečný. A ještě pár slov, Jirko, ztratíme, protože on teď je na takovém menším závodě ve Švýcarsku. Tour kolem Romandie a ten důvod, proč on na něm je, je vlastně jasný. On opravdu tam je, protože tenhle závod ještě nikdy nevyhrál a takových závodů prostě ubývá. A tady Pogačar sbírá závody jako Pokémony, chce mít plné album nebo takové ty kartičky fotbalové, co se lepily o mistrovstvích světa a taky tam zase předvádí neuvěřitelné věci.
16: No, kolem Romandie, klasický etapák, přípravný etapák před Giro d'Italia. Oba ty švýcarské velké závody, ať kolem Romandie před Giro d'Italia, anebo kolo Švýcarska před Tour de France, jsou opravdu takové jako velké přípravné závody pro všechny, kteří chtějí potom v těch Grand Tour dominovat. Tak na tom závodě kolem Romandie tady Pogačar ne, že by jenom trénoval, ale on kromě prologu krátkýho, tak vyhrál první i druhou etapu. Každou úplně jiným stylem. Tu první etapu vyhrál takovým klasikářským způsobem, že prostě ospurtoval skupinku, která s ním zbyla na čele, asi 4 závodníci a ten druhý zářez má v klasickém spurtu velké skupiny. Tak já už nevím, ten Pogačar prostě si rozhodne, že bude vyhrávat úplně všechno. Ale je to krásný, prostě se ukazuje, jak ta cyklistika dokáže být spravedlivá, že ty silná jména, která zaznamenáme na startu, potom máme i v cíli a můžeme si vlastně jenom stanovit to pořadí už rovnou podle toho, kdo se do toho závodu přihlásil. Platilo to třeba i na Lutych-Bastoň-Lutych, nebo v případě, že jen Bastoň-Lutych, protože oni mají tu trasu takovou zkrácenou a tam zase první Demi Vollering, druhá Puk Petersová, třetí Kašaně, Viadoma, Fini, takže prostě zase velké favoritky a jedna, druhá, třetí nastupních vítězů, tak jak jsme to mohli typovat. Takže neuvěřitelný, máme i krásnou cyklistiku, když se bavíme o cyklistice žen na území České republiky, jede se Grácia Orlová, jeden z významných mezinárodních závodů, které tady česká cyklistika hostí a první etapu vyhrála Australanka Emily Dixon, ale druhá byla naše česká závodnice Kristýna Zemanová, která ukázala, že je vynikající nejenom v cyklokrosu, ale že patří mezi skvělé závodnice i na silničním kole, takže mám z toho radost. Kdo by se chtěl podívat, tak v tom moravsko-slezském výběžku tam kolem Třince, Pusteven, tak dneska se jede zrovna na Pustevny, tak vyražte na kole a můžete fandit nejlepším ženám.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
17: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka a my už ve studiu, kromě Jirky, vítáme taky kolegu Jakuba Marka. Kubo, krásný den.
18: Krásné sváteční dopoledne.
17: Tak budeme si povídat totiž teď o běhání a budeme si povídat o jednom hodně výjimečném běhu. A tak jsme moc rádi, že jsi nás doplnil právě ty, protože ty jsi náš atletický expert, dá se říct, tady na Radiožurnálu Sport a řeč samozřejmě bude o londýnském maratonu, který přinesl věc absolutně nevídanou. První a druhý v cíli dokázali tu trať dlouhou 42 kilometrů a nějaké ty drobné k tomu absolvovat pod 2 hodiny. Zkus popsat, jak je to úplně nepředstavitelná věc.
18: No je to úplný nesmysl, dá se říct. 2 minuty 50 sekund zhruba průměr na 1 kilometr, to myslím, že těžko kdo proběhne jen tím jedním kilometrem, to je prakticky sprint celých 42 kilometrů a 195 metrů. Už tady o tom i Jirka mluvil v týdnu, že před 7 lety v tom speciálním závodu ve Vídni Keňan, jiný Keňan, legendární Eliud Kipchoge, běžel už po 2 hodiny, ale bylo to úplně něco jiného. Střídala se tam před ním smečka doslova těch vodičů, kde byl třeba Jakob Ingebrigtsen a další legendy světové atletiky, takže to vlastně odporovalo těm atletickým pravidlům, bylo to děláno právě jen proto, aby se pokusil někdo zaběhnout, nebo někdo Eliud Kipchoge zaběhnout právě maraton po 2 hodiny, ale teď Sebastian Save, jiný Keňan, hodina 59:30 sekund, to je ještě rychlejší mimochodem, než právě byl výkon Eliuda Kipchogeho, ale asi nesmíme zapomenout i druhý Yomif Kejelča, etiopský vytrvalec, ten běžel jen o 11 sekund pomalej než Sebastian Save, takže se asi ještě máme na to těšit.
17: Mě vlastně první věc, která mě ještě, Jakube, k tomu napadá, první dobrou. Já vím, že asi přemýšlím jinak než ostatní, ale londýnský maraton, londýnská trať, to není pro mě synonymum toho nejrychlejšího, co je na světě možné. Od toho jsou tu jiná města, nepletu se.
18: Je to tak, Berlín, to je tradiční místo, kde v posledních letech nebo ty poslední světové rekordy právě padaly, široké bulváry, úplně hladoučký ten asfalt. Londýn až takový není, ale bavili jsme se o tom i s Evou Vrabcovou Nývltovou, skvělou bývalou reprezentantkou českou a maratonskou medailistkou z evropského šampionátu v roce 2018. Tak ta říkala, že on Londýn není zase až tak pomalý, jak se může na první pohled zdát. Zhruba před 20 lety tam Paula Radcliffeová běžela ženský maraton zhruba 2 hodiny 15 minut. Dlouho pak byl tento výkon jako světový rekord, ale u mužů se to nikdy tak nějak nesešlo, ale díval jsem se, že před 24 lety tam naposledy padl mužský světový rekord, tehdy Khalid Khanouchi, reprezentující Spojené státy, rodák z Maroka, běžel 2 hodiny 5 minut 38 sekund, takže výrazně se za těch 24 let posunul ten světový rekord.
16: No ale tady bylo neuvěřitelné to, že nejenom prostě fenomén současného sportu, Sebastian Save, taková taky prostě supernova, prostě z ničeho nic, najednou se objevil takovýhle závodník, který u posledních pár sezon láme rekordy, že zaběhl tenhle ten fenomenální čas, ale právě i jeho soupeř, jakože oba dva se dostali pod ten rekord a vlastně pod ty 2 hodiny. Je to možná trošku tím, že to byl projekt výrobce bot, který prostě vyrobil speciální boty. Ta novinka vlastně pomohla i nejlepší ženě. Tixt Asefaová v těchto botách taky zaběhla vlastně světový rekord mezi ženami v samostatném ženském závodě, kde neměli muže jako vodiče. Takže na stejný den možná prostě byla nějaká konstelace hvězd a slunce, že zrovna v tom Londýně padaly ty rekordy, nebo tam mají třeba špatně změřenou trať.
18: A vy jste kluci někdy měli na sobě právě ty boty, a když to vidím, tak mi to přijde jak na chudá, kdybych byl, to je podrážka, která je 5 cm vysoká.
17: Já mám dokonce jedny karbonové boty, ale prostě nejsou takhle lehké. Já dokonce jsem jako četl právě, myslím, že to byl i ten vítěz Sebastian Save, který říkal, že když mu je poprvé v té krabici donesli někdy v Keni na soustředění, takže on si tu krabici převzal a že ji jako měl v ruce a že si dělal legraci, že říkal, tam asi něco chybí, ne? Vem, že tam jako nic není. Jirko, ona ta jedna bota neváží snad ani 100 gramů.
16: No, má 90 gramů.
17: 10 deka šunky.
16: Jako 90 gramů bota, navíc ta podrážka, samozřejmě má v sobě tu karbonovou pružinu pod chodidlem, ale jinak ta podrážka je v podstatě takový jako marshmallow. No. Jo, je to totálně měkoučká pěna, vlastně pod patou nemá ani žádnou podrážku, je tam jenom ta pěna, takže tam se předpokládá, že v ní bude běhat jenom ten, kdo běhat umí, to znamená, kdo běhá po špičkách. Takže vlastně tohleto je tam ořezáno všechno, co tam být nemusí na té botě. Ta bota podle mě vydrží jenom ten maraton a pak ji jako musíš prodat, což Sebastian Save jí prodá jako v dražbě, podobně jako tady Pogačar ten dres, když na ní bude napsaný ten čas. Nicméně byl to projekt trošku, asi můžem říct, že to byla firma Adidas, která prostě tyhle ty boty přinesla. Oba dva ty závodníci, jak Sebastian Save, tak Yomif Kejelča, v nich běželi, ale já věřím, že to není jenom těma botama, že to prostě musí ten Sebastian Savé, prostě nový Eliud Kipchoge, který zase prostě posunul tu hranici lidských možností. Bylo samozřejmě trošku vidět, že on si obrovsky věřil. A já jsem viděl nějaký dokument o něm včera, který vyšlil právě po tom rekordu a bylo tam jako sdělováno, že i jeho trenér ho na to už dlouho připravoval, že on je ten člověk, který tu hranici těch 2 hodin prolomí, že mu nejdřív musel dát tu sebedůvěru, protože Sebastian Savé přirozeně takový jako introvert, takový jako pokorný člověk, má už dokonce jako 3 děti, 3 chlapce, říkal, že je farmář v té Keni, ale že ho připravoval dlouhodobě na to, že on je ten, kdo se zrodil pro to, aby zaběhl ten maraton pod 2 hodiny a podařilo se.
17: Jakube, ti elitní závodníci, oni samozřejmě za jednu sezónu necílí jenom na jednu akci, ale jestli se nepletu, bývají to zpravidla 2, možná maximálně 3, tak myslíš, že Sebastian Savé má něco krásného naplánovaného na druhou půlku roku?
18: No, divil bych se, kdyby neměl naplánovaný Berlín, který bývá koncem září a tam by to mohl být čas třeba pod 1 hodinu a 59 minut. Tam se přeci jen v posledních letech běhalo ještě rychleji. Ono je to částečně nadsázka, ale možná to úplně zas až taková nadsázka není. Já jenom ještě doplním Sebastian Savé, on byl 2 roky zpátky tady na pražském půlmaratonu, takže Jirka Ježek měl velmi svižného soupeře
16: ano.
18: proti sobě.
16: Vůbec jsem ho neviděl.
18: No a tehdy tady běžel pod 59 minut, ten půlmaraton byl to nový traťový rekord a Jana Moberly, manažerka právě těch největších českých závodů, tak říkala, že to bylo něco výjimečného, jak on se choval na té trati. On asi na 3. kilometru setřásl svého vodiče nejdřív a pak si běžel tak nějak sám a že to bylo úplně něco jiného než u ostatních běžců a ona s těmi elitními běžci, ona jezdí před nimi na té motorce, v závodě znají hodně těch elitních běžců, ale on, že byl totálně soustředěný, totálně poslouchal, vnímal, kam mu ukazovala, kde bude tramvajový pás, kde budou kostky a on prý poslouchal přesně jak hodinky, žádné rudé oči v tom dobrém slova smyslu. Oni samozřejmě, ti závodníci běží úplně naplno a snaží se doběhnout v co nejrychlejším čase, ale on v tom ještě dokázal přemýšlet, poslouchat pokyny a nakonec si doběhl pro traťový rekord i před Jirkou Ježkem.
16: hodně přede mnou.
17: Lidi tam byli.
16: Ale jeho trenér Claudio Berardelli, který vlastně v Keni trénuje v té základně na Capsabetu, má tam takový běžecký klub, kde shledává právě z okolí ty talenty, tak Claudio Berardelli právě říkal, že když ho objevil, tak v podstatě se s ním domluvil, že ho pošle jako první akci na vyzkoušení, že ho pošle jako vodiče, scháněli vodiče na, myslím, že do Valencie na půlmaraton. A on tam přišel, řekli mu, za kolik má běžet prvních 5 kilometrů, tak on to běžel, najednou zjistil, že je tam sám, tak si říkal, tak asi teda jako můžu běžet a vlastně ten závod vyhrál jako vodič a vyhrál a udělal traťový rekord a od té chvíle prostě všichni si říkali, zrodila se velká hvězda.
18: No. Ještě když mluvíš o těch vodičích, tedy atletech, kteří právě udávají tempo na nějaké rekordní časy, tak Jana Moberly, už jsem jí zmiňoval, tak říkala, že na tyto závody, na ty maratony, kde už se běží na hranici 2 hodiny, extrémně těžké sehnat vodiče, tak kdo je schopný zaběhnout pod hodinu nebo třeba pod 59 minut půlmaraton, tak už sám samozřejmě má nějaké ambice, aby na nějakém velkém závodě zvítězil, takže samozřejmě i s tím se musí manažeři těch velkých závodů potýkat.
17: Tak já udělám oslý můstek, myslím, že teď v neděli na pražském maratonu jednoho z takovýchhle vodičů pro nejrychlejší ženy bude dělat Patrik Weber, který tady s námi v kilometrech byl, a jedna věc, kterou jsme s Patrikem řešili, byla taky výživa. A on říkal, jak vlastně atletika si to trošku teď bere, nebo snaží se, on osobně rozhodně se snaží brát to, co v cyklistice se stalo prostě, řekněme, někdy kolem covidu nebo předtím, a to je to, co tady taky pořád omíláme, že se prostě přišlo na to, že lidské tělo je schopno za určitých podmínek a když se vytrénuje přijímat prostě víc těch sacharidů, víc těch cukrů. A docela mě rozesmálo, že vlastně na dvakrát se na to přišlo i tady s novým světovým rekordmanem, protože první otázka, kdy se ho ptali, co měl k snídani, tak on na to úsměvně odpověděl, že nějaké dva krajíce chleba s medem. Načež vyšly první prostě nadpisy, že prostě se běhá maraton na med. Načež jako to netrvalo příliš dlouho a přišlo se na to, že on je samozřejmě sponzorován tak asi exkluzivní značkou, jaká jen existuje na specializovanou výživu, a že speciálně pro něj vlastně byla vyvinutá nějaká emulze a on každých 5 kilometrů z malé lahvičky, tak aby nemusel nic kousat, prostě do sebe ty sacharidy přijmul. Takže jako je to moc hezké, že vlastně někdy se to takhle bere, že jsou to ti přírodní běžci, kteří jsou nepolíbení prostě žádnou technologií, ale vlastně ve výsledku se muselo, tak jak už Jirka Ježek naznačil, dát dohromady úplně všechno, co je vlastně možné a co ta aktuální věda nabízí, a třeba i počasí, a třeba i ten soupeř, že tam byly dva, aby z toho dohromady byl čas 1:59:30.
16: No ale mám radost, že stejně jako třeba Tadej Pogačar v cyklistice, tak ten Sebastian Save na mě působí strašně příjemně, že to je taková ta pravá hvězda, která se teďko zrodí, stejně jako Eliud Kipchoge byl vlastně první Keňan, kterého jako rozeznával celý svět, který se opravdu proslavil, protože jinak ty Keňani a ty Etiopani se berou tak jako prostě je to Keňan nebo Etiopan, ale nikdy z toho nebyla jako vyloženě velká hvězda, kdežto až Eliud Kipchoge se jako proslavil, možná i díky sociálním sítím a i těm firmám, které ho sponzorovali, tak z něj tu hvězdu už udělali. On mluví perfektně anglicky, přednáší, a ten Sebastian Save na tomhle taky pracuje, ta angličtina je taky lepší než u jeho soupeřů a myslím si, že mu to pomůže a že to zase jako obrovsky bude vracet potom do té Keni, protože on hned vlastně první moment, kdy se vrátil do své země, tak ho vítali, jak kdyby se vrátil prostě král nebo prezident, měl tam červený koberec od letadla, vítali ho největší politici, kteří mohou, a on přislíbil, že prostě veškerý ty peníze, který bude vydělávat, tak bude vracet nejenom své rodině, ale vůbec jakoby pro rozvoj běhání a tehle těch příležitostí pro zase mladé děti z těchto těch zemí. Ne?
18: Ono je to samozřejmě o té nátuře, ale většina právě těchto afrických vytrvalců pochází z nuzných, zóně chudých poměrů, takže pro ně vlastně ta atletika je jedním jiným východiskem, jak se dostat z té chudoby, a samozřejmě pak, když ani nemusí být až tak dobrý jako Sebastian Save, ale vyhraje třeba nějaký velký závod v Evropě a najednou tím zabezpečí 30 lidí ze své široké rodiny. Samozřejmě ta základna je tam tak obrovská, že to také samozřejmě není každý, je to jeden z mnoha, ale zkrátka pro ty africké běžce, kteří k tomu mají samozřejmě i úplně jiné dispozice než třeba běžci z Evropy, tak je tam ta motivace 100x, 1000x větší.
17: Mě jenom vlastně napadá jako pro člověka, který, a to přiznávám otevřeně, úplně tolik tu maratonskou scénu dopodrobna nezná a nesleduje, tak už tady padlo jméno Eliuda Kipchogeho, toho znám, toho jsem si všiml i já. Vím, že potom byl Kelvin Kiptum, který tedy bohužel tragicky zahynul, a myslím, že on snad byl tedy tím, kdo pořád ještě držel ten maratonský rekord.
18: Ano, je to tak.
17: To bylo v Chicagu. A vlastně to byla nějaká hvězda nastupující, o které se už mluvilo, že tohle je ten člověk, který zaběhne pod 2 hodiny. A teď najednou je tu pro mě zase někdo nový a zase někdo další. A úplně rozumím tomu, že je tam ta široká základna. Ale není to tak, jako kde se pořád berou, jo? Nebo nestrácejí se taky někde mezi tím, protože ono to potom, mezi tím už byly tady taky nějaké jako dopingové, řekněme, případy, které souvisely s těmi keňskými běžci. Tak jestli tam ta fluktuace těch běžců, kteří najednou se od někud odstnou a běží to takhle útočí na ty 2 hodiny, jestli není příliš velká. Pletu se.
18: Možná je velká ta fluktuace, ale vychází to z té obří základny. Ty už si zmínil ten problém s dopingem. Keňa má velký problém právě s dopingem a souvisí to i s tím, co jsem říkal před chvílí, protože oni to zkrátka risknou. Mám tady žít v takové chudobě, bídě, téměř hladomoru, anebo to risknu. Třeba mě neodhalí a třeba tím zabezpečím tu svoji rodinu. Ne, že bych to nějak obhajoval, ale dá se to asi vidět i tímto pohledem, ale každopádně ta základna je tam obrovská a může každý rok vylétnout někdo jiný, ale zase na druhou stranu řekněme si, nejsou to žádní mladíci. On Sebastian Save je 31letý chlap, otec 3 kluků, takže také už to není, že by třeba v 18 letech maratonu někdo vylétl.
16: A on ten život vlastně těchto těch běžců, těch jakoby no-name běžců je poměrně jako náročný v tom, že oni fakt od těch manažerů, kterých je tam spousta v Keni i v Etiopii a mají takové skupinky právě ty lovci talentů, tak oni jim dají jednu, dvě šance v Evropě nebo v Americe nebo v Ázii, pošlou je prostě na nějaký ten závod a jednu, dvě šance a pokud neuspěje, nebo nezaběhne tu svoji práci třeba v té roli vodiče správně, tak už ho vyřadí z té skupiny a on se vrátí zpátky do své chýše a vlastně jakoby neměl šanci ten svůj talent projevit, jo. Proto přesně jsou tam ty problémy, protože ne každý ten manažer má jako ty úmysly dobré a ten doping prostě je tam nějakým způsobem prorostlý, ale je hrozně fajn, že právě Sebastian Save je jeden z těch ambasadorů toho čistého sportu a on to pořád prohlašuje. Samozřejmě, že se ho na to hned první otázky byly po tom jeho výkonu, že prostě Kenya má problémy s dopingem, jak je na tom on, a on říkal, že od začátku se rozhodli se svým trenérem a i s firmou, která ho sponzoruje, která mu ty boty vyrábí, že chtějí ten sport dělat čistě a že má radost, že se to podařilo a že on může být tím vzorem, že to jde a že to jde i takhle dobře a že to jde čistě.
17: Jakube, můžeme ještě klidně navázat, protože si spolu povídáme před pražským maratonem, ty na něj půjdeš za Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že to je opravdu relativně nedávno, kdy tenhle muž, o kterém jsme si tady teď povídali, vlastně v Praze běžel, tak můžou se třeba i fanoušci, kteří budou fandit někomu ze svých blízkých a budou stát někde na trati, tak můžou se těšit třeba na nějakého budoucího takového šampiona, nebo jak je to vlastně těžké takhle velká jména potom přitáhnout do Prahy?
18: Je to těžké říct, jestli tady třeba bude nějaká budoucí hvězda, ale je to obrovsky těžké přitáhnout právě ty největší hvězdy právě v konkurenci těch největších maratonů, těch majorů před týdnem Londýn. Tak je jasné, že kdo běžel v Londýně před týdnem maraton, nepoběží teď maraton v Praze. I když v minulosti na tom třeba i pražský maraton viděl, že byly nějaké problémy s vízy, protože etiopští a kenští vytrvalci musí mít víza. Mám pocit, že v Etiopii tam je to ještě tvrdší kvůli restrikcím Evropské unie, že tam musí nějak 3 týdny předem nebo možná ještě déle právě se přihlásit. Pokud to nestínou, to tak prostě přesto nejede vlak a nemůže do té země vstoupit. Ale v minulosti třeba na nějaký velký závod se daný běžec nedostal právě kvůli problémům s vízy, ale týden, dva na to byla Praha a díky tomu se dostal do Prahy, takže na to může částečně i vydělat, ale každopádně ty největší hvězdy, ty se soustředí, jak jsem říkal, na majory a samozřejmě nepoběžíte 6 maratonů v jednom roce, takže nechci říci, že pražský maraton paběrkuje, to vůbec ne, je tady perfektní sestava, rekord traťový pražského maratonu je 2 hodiny 5 minut 9 sekund, Alexandr Mutiso, samozřejmě keňský běžec, před 3 lety běžel takto rychle v Praze, a když si vezmeme ten rekord před 24 lety Khalida Chanoučiho, tak ten byl pomalejší, než je právě ten traťový rekord, ale teď je to rozdíl 5 minut mezi traťovým rekordem pražského maratonu a světovým rekordem, takže ten rozdíl je tam velký, ale určitě velmi zajímavá jména tady poběží v neděli.
16: Jako rekordní časy asi padat nebudou, protože ta Praha je náročná právě těmi ostrůvky tramvajovými, běží se přes koleje, běží se po kostkách hodně, což je také nepříjemné, zvlášť pro ty speciální boty, které dneska všichni jako maratonci používají. Je tady spousta zatáček, i takové malé převýšení vždycky přes ty mosty a tak dále. Takže Praha prostě díky tomu, kde se to koná, není asi určená pro rekordy, nicméně je obrovským lákadlem a já dneska, když jsem měl na vysílání, tak vlastně se bavíme v pátek a poběží se v neděli, tak je Praha už plná. Plná jako maratonců, poznáme je všichni, že jo, už jenom podle vizáže, samozřejmě co mají na nohách, v čem přiletěli, já jsem dneska jel kolem letiště a už prostě s baťuškama, mají tam svoje čísla, manželé, rodinky, vlastně mladí lidé i starší, je to strašně krásný a to tady může startovat kolem nějakých, já nevím,
18: 11 800 je kapacita.
16: A veme si, že v tom Londýně startovalo snad 57 tisíc, jo, to si myslím, že ten rekord padl kvůli tomu, protože jestli Sebastian Save věděl, že se na něj valí ze zadu masa 60 tisíc lidí, tak já bych taky utíkal.
18: Já jenom potvrdím tvoje slova, už jsem se o tom mluvil, obavil v minulosti s organizátory pražského maratonu a jestli by to šlo udělat nějak, aby byl rychlejší. Oni říkali, samozřejmě můžeme tady zapravo uzavřít dálnici a bude to fofr, ale ti amatéři, i ti závodníci, ti profíci sem jedou právě kvůli tomu, že budou probíhat těmi historickými kulisami Prahy a úplně mi teď z toho tady jde mráz po zádech a po rukou a je to zkrátka zážitek, nejde jen primárně o tu rychlost.
17: No to mě právě napadá, že je to... Že na jedné straně jsou ty památky, to fantastické centrum, které prostě Praha má neopakovatelné a ten zážitek, který to udělá těm 11 tisícům lidí a vlastně jde to, ale musí to jít na úkor něčeho, takže jde to na úkor třeba absolutně nejrychlejšího možného času, ale v tom případě mi taky přijde, že to jde třeba na úkor účasti i těch největších českých hvězd, protože jak Jakub Marek už říkal, prostě i ti lidé, kteří se snaží zaběhnout nějaký čas, třeba se v budoucnu kvalifikovat na olympiádu nebo na něco, tak mají v hlavě ten čas, že jo? A právě ten čas se jim asi logicky, si to tak představuju, zaběhne s nás ve Valencii než v Berlíně, než že by tady zkoušeli štěstí na pražských kostkách.
18: Je to přesně tak, jak říkáš.
17: Dnešní kilometry Jiřího Ješka v tuto chvíli s Jakubem Markem moc děkujeme a budeme se zase někdy třeba těšit.
18: Díky, hezký den.
19: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
17: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, zůstáváme ve studiu radiožurnálu Sport ve třech, ale Jakuba Marka vystřídal jiný host a představí ho Jirka. Děkujeme.
16: Ano, zaujala mě jedna akce, která čeká Prahu v nejbližší době a protože jsem chtěl o té akci mluvit, tak jsme pozvali do dnešního vysílání jednoho z organizátorů. Ta akce se jmenuje KPMG Noc rekordů. Bavili jsme se tady také o tom, že Prahu zaplavila teďko vlna amatérských běžců, milovníků běhání, protože se běží pražský maraton. Vlastně 3. května se v neděli vypukne asi ta největší masová událost, která Prahu zachvátí. Nicméně pár dní poté tedy Noc rekordů, kde ty distance budou kratší, nicméně, možná to tempo bude hodně blízké tomu tempu Sebastiana Saveho zaběhnutého světového rekordu v maratonu v Londýně. Takže jsem pozval organizátora, kterým je Štěpán Kačena. Štěpáne, vítej, díky za tvůj čas.
20: Děkuju za pozvání.
16: No a když teda budeme mluvit o té noci rekordu, jak tenhle ten nápad vznikl a co vlastně za ním je?
20: Tak primární motivací je to, že my nechceme dělat atletiku za plotem. Myslíme si, že běh vlastně patří do atletiky a ti lidé, kteří ho provozují v parku, tak by si měli mít možnost vyzkoušet si běhat na dráze, protože na dráze se běhá nejlíp, na dráze se běhá rychle a těch příležitostí vyzkoušet si to vlastně moc není. Takže chceme propojit všechny běžce a dát jim tu možnost vidět ty opravdová esa, která poběží, troufám si tvrdit, ještě rychleji než maratonský rekordman, ale poběží kratší distanci, míly nebo 5 kilometrů a vlastně veřejnost si může zaběhnout trojku a pro děti jsou připraveny kratší tratě. Takže chceme všechny dostat na jedno místo, aby si zafandili, protože věříme, že ta atmosféra podporuje výkon a na tom je ta akce vlastně postavená.
17: Tak takže, můžu se na to doptat. Já o té akci vím, že existuje a právě vždycky, jak už bylo teď zmíněno, jsem jí měl spojeno s tím, co byla ta první věta. Že je to snaha nabídnout atletiku amatérům a to tedy na oválu. A teď ale včera jsem na sociálních sítích viděl, že přijde Kristýna Meky. Tak jak se tyhle dvě věci dávají dohromady?
20: Tak o to přesně jde. Já si myslím, že běh je vlastně jeden z mála sportů, kde si ten obyčejný člověk může vyzkoušet úplně to samé, co ten největší profesionál, ať už na maratonu, nebo tady v tomhle případě na dráze. Takže my máme vlastně Labor World Athletics Challenger, takže jsme regulérní meeting, ale meeting trochu jiného typu. Říkáme si běžecká show, takže to bude spíš taková trošku party, hudba, skákací hrady, dobré jídlo a pití, atmosféra, ale prostě poběží všichni od těch, kteří jako běhají spíš v parku pomaleji po olympioniky a nejenom z Česka, protože bude tam Kristýna, bude tam Honza Frisch, bude tam Simona Vrzalová, ale přijedou i ze zahraničí. Máme tam vlastně anglického mistra na 5 kilometrů, Jacka Kavana, taková vycházející hvězda, máme tam španělské borce, z Ukrajiny přijede chlap, který si to chce střihnout, tu míli pod 4 minuty, takže se bude na co dívat.
16: No a to máme teda ty největší hvězdy, ale pokud nás poslouchá někdo, kdo rád běhá a chtěl by si vyzkoušet tu trojku na dráze v té největší rychlosti, jakou je schopný, tak může se prostě do tohoto závodu přihlásit také.
20: Určitě se může přihlásit, chtěl jsem říct, musí se přihlásit. Protože taková příležitost se bude opakovat až za rok. Ten běh, takzvaně open, otevřený, je opravdu pro všechny. Máme i vlastně dva ty běhy, takže mohou běžet opravdu pomaleji, ale ten druhý bude relativně kompetitivní a můžou ho běžet v keckách. To je takový jako trošku děs.
16: To jsem se chtěl zeptat, jestli potřebují Tretris hřebíky?
20: Nepotřebují, protože právě proto, že poběží jenom jednou, tak jako má trochu lidé jako váhají s tím, jestli si mají ty Tretry koupit, takže Tretry podle pravidel World Athletics se poběží pouze míle a pětka, ale trojka je otevřená, takže mohou běžet v čem chtějí.
16: Takže ta trojka je přesně ten závod pro ty hobby běžce, kteří si to chtějí vyzkoušet a můžou běžet v normálních maratonkách nebo v tom, přesně v čem tak běhají ty pro intervalové každého běhy. Přesně
20: ještě
16: tak.
20: Ještě bychom měli říct, kdy to bude.
16: No teď jsem se chtěl právě zeptat, kdy to bude, jak se přihlásit, kde to bude hlavně a jestli, protože jak jsi říkal, bude to velká show, tak jestli se vyplatí i třeba fanouškům atletiky prostě jenom přijít, nebo jestli ten hobby běžec může vzít celou rodinu, ty jsi mluvil o skákacích hradech, takže děti si mohou nejenom zaběhnout ten dětský závod, ale i třeba babička mezi tím může skákat na skákacím hradu.
20: Přesně tak, je to otevřeno všem. Přihlásit se mohou nejlépe na webu kpmg.cz, případně zadat KPMG Noc rekordů do vyhledávače. Na Instagramu jsme jako Noc rekordů, tam také najdou ten odkaz na přihlášení. Důležitá věc, že výtěžek z toho startovného jde kompletně vlastně spolupořádajícímu klubu Spartak Praha 4, což napovídá, že akce se koná na pražské děkance a bude to 14. května ve čtvrtek od 6:30 až do tmy, protože na ty nejrychlejší závody potřebujeme tmu, protože tam bude taky hodně plamenů. Říkáme, že rozpálíme tartan, tak doslova, nejenom těmi rychlými

0: rakety na 1000 metrů, ale můžou přijít i chlapci a děvčata z jiných sportů. Fotbalisti jsou vynikající běžci.
1: A to jsou, já občas jako komentuju dětské závody a většinou to vyhrávají malí fotbalista nebo malé fotbalistky, že vždycky poznám podle těch trenýrek, nebo že tam přijdou v těch teplákových soupravách toho klubu a první čtyři jsou většinou ti útočníci nebo křídla těch dětských týmů.
0: Je to tak, ostatně řada těch elitních atletů se věnovala fotbalu, takže mohou přijít opravdu všichni mladí i staří sportovci a akce je otevřená všem.
1: Teď trošku, mě by zajímalo ten nápad, ten začátek. Vy jste firma, která se zabývá financemi, poradenstvím a tak dále. Vím, že u vás je spousta sportovců, jak cyklistů, tak běžců. Tak bylo to tak, že jste si prostě v tom open spaceu v té kanceláři řekli, hele, pojďme udělat nějakou běžeckou show a nebudeme dělat půlmaraton, to dělá každý, uděláme závod pro hobíky na dráze. Nebo jak to začalo?
0: Tak začalo to asi inspirací v Británii, protože akce podobného typu, nebo vlastně náš vzor je londýnská Night of 10,000 Meter PBs, což tam slyšíte, že tam těch 10 000 metrů, tam se běhá desítka, ale je to akce, kterou vlastně vymyslel Ben Pouch, on je původem, nebo je běžec a cyklista, takže ta akce čerpá inspiraci vlastně z belgických cyklistických závodů, kde ta party atmosféra je podobná. A ta myšlenka, že vlastně ta atmosféra podpoří výkon, pochází z toho cyklistického prostředí. Já si myslím, že to je opravdu pravda, protože všech, kterých se zeptáte, já jsem už běžel dvakrát na té děkance, tak na tom oválu prostě není ten keř, za který byste se mohli schovat a zapíchnout to za tou zatáčkou, protože tam jako pořád na vás někdo kouká, někdo na vás křičí a ono to funguje extrémně dobře, protože ta energie se tam přenáší a je to, řekněme, takové jako opravdu kouzlo a je to něco, co tady není a dlouho se o tom běžci povídali, že by to jako bylo dobré mít, až jsme přišli z KPMG a řekli jsme, že to uděláme, protože rádi dáváme věcem život, řekněme.
2: Se Štěpánem Kačenou si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka o noci rekordů. Už tady zazněla inspirace tedy britskými ostrovy, když tady čtu, že dokonce akce proběhne pod záštitou britského velvyslance Matta Fielda, tak já vím, že pan velvyslanec má opravdu skvělý smysl pro humor a představí se i on jako běžec?
0: Diplomaticky řeknu, je to v jednání, ale on je teda primárně rugbysta.
1: On miluje rugby, ano.
0: Tam se teda taky běhá, ale natočil nám pěknou pozvánku a vypadá to, že nebude moc kvůli náročnému programu dorazit, takže na něj lákat nebudu, ale můžu nalákat na druhého partnera, kterým je Jiří Sikora, náš rekordman na 5000 metrů, který na akci bude taky a bude fandit a on už se nemůže dočkat, až ho někdo překoná. Uvidíme, jestli to bude letos, ale s těmi chlapci ze zahraničí by naši hoši mohli běžet rychle, protože je tam vyhlášen atak 13.25, což je tedy přesně ten český rekord je 13.24.99 a španělský a britský borec potřebují po 13.25, protože se chtějí dostat na Iberoamerické hry a na hry Commonwealthu. Takže zapadá to do sebe.
1: Jsou tam i nějaké finanční odměny, jako to na těch mítinzích bývá za rekordy?
0: Finanční odměny tam jsou, dokonce v rámci World Athletics jsou předepsané určité částky, které plníme, takže je to pro prvních pět ve všech čtyřech hlavních bězích. A jsou poměrně pěkné, je tam i vlastně bonus 25 tisíc za národní rekord a hned je to 15, 10 a 7,5 tisíce.
1: Hezky. A platí to i pro ty hobby závody, kdyby někdo třeba chtěl běžet z těch, kteří nás poslouchají a měl najednou mu začaly cinkat i ty euro částky v těch očích?
0: Platí to pro běhy A, které se běží v tretrách.
1: Dobře.
2: Ne, a když se ještě vrátím k té části, ten open běh, tedy to jsou ty 3 kilometry, tak když ještě pořád chápu, že se tam posluchači, kteří se třeba o té akci, promiňte, dozvěděli, až teď můžou přihlásit, tak to je taky správná informace, je to tak?
0: Je to tak.
2: Tak je tam nějaká maximální kapacita, nebo jak to chcete zorganizovat? Bude těch běhů prostě, vy už jste naznačil 2, ale tak jak se to tam všechno poskládá?
0: Běhu je hodně, takže předběžný program, jako problém samozřejmě té dráhy je, že pravidla nedovolují jako víc než 20.

0: 35 na jeden běh, ale do těch běhů na 3 kilometrů se myslím těch lidí vejde víc, takže my počítáme zhruba s 300 běžců dohromady.
1: Mm-hmm. Takže budou nějaké kvalifikace, pak z nich budou postupovat?
0: Nebudou, ale uvidíme. Je potřeba se přihlásit včas, protože i v porovnání s loňským ročníkem, tak ta místa ubývají. Mm-hmm. Oni si pak, bohužel často atleti jsou takový neúplně zorganizovaní, musí jenom vzpomenout 2 dny před závodem, že by se mohli přihlásit.
1: No a teďko já to hodím zpátky na tebe, Štěpáne. Ty vypadáš velice ve formě, vypadáš, nemůžou naši posluchači dneska nás vidět, protože nemáme nemáme videotechniku.
0: Vypadám ještě líp.
1: Ale, ano, takže máš v tom i ty svůj nějaký konkrétní zájem, protože předpokládám, že patříš mezi běžce, tak jak ty jsi se dostal k běhání a kolik vlastně času při svém pracovním vytížení můžeš věnovat sportu, protože i o tom se tady často bavíme.
0: Tak já tomu sportu nevěnuju tolik, jak si mnozí myslí, jednak protože se věnuju kratším trakím i přes svůj pokročilý 42letý věk, takže já cílím na traky od řekněme 1000 metrů do 5000 metrů, takže běhám relativně málo, kolem 40 kilometrů týdně, 2x týdně k tomu cvičím a kromě toho, když jsme u té motivace, tak mám vlastně běžeckou skupinu ve Spartaku Praha 4, takže já tam budu mít svěřence a přiznám se, že si teda střihnu ten B běh míle.
1: Dobře, no a teď jako když říkáš, že se věnuješ těmhletěm běhům, je pro jako amatéra nebo pro člověka, který už normálně běžně pracuje, je jako spousta vyžití v těchhletěch tratích?
0: Já osobně si myslím, že, a teď budu trošku půjdu proti tomu maratonu, že ty trati, střední tratě nebo od té 15 do 5 jsou pro běžného člověka, který pracuje, v podstatě přínosnější, protože jednak nemusí naběhat tak vysokou kilometráž a pak k tomu musí cvičit, protože bez toho cvičení není ta rychlost a bez rychlosti se prostě pořádná míle nebo 5 zaběhnout nedá, takže takové to jako plazení se po maratonech mi úplně smysl nedává. Já myslím, že lidi by měli cvičit a běhat rychle.
2: No a čím si to, Štěpáne, vysvětlujete prostě, že to ale tak není, protože my jsme se tady o tom bavili, ten zájem o právě tyhle ty půlmaratonské a maratonské běhy je úplně jako mimo, podle mě se to úplně vymklo, bavili jsme se třeba i o tom londýnském maratonu, kde vlastně už na ten letošní ročník se hlásilo přes 1 000 000 lidí, jsou tam prostě losovačky vůbec, uvažují o tom, že příští rok to bude na 2 dny a tady ty střední tratě zase tak se mi nezdá, že by to.
0: Tak jo, já myslím, že to máte tady ten pohled z Česka, protože ta tradice v Americe a Británii je velká a lidé jako já i starší tam běhají ty střední tratě. Myslím si, že to slovo maraton má takové kouzlo, oni lidi jako mají radši tu kvantitu než kvalitu a já si myslím, že i v jiných oblastech života, že ta kvalita je důležitější.
1: No je pravda, že ale ty série tady jsou, třeba Run Tour, tam jsou ty závody 5 a 10 kilometrů, což já si většinou vybírám tu 5, protože pak třeba ještě mám náladu si střihnout tu 10 jako bonus, ale ta 5 je přesně ta trať na tu rychlost. Máme dneska 1. května, zítra je sobota, 2. května, tak vy, kteří nás posloucháte dneska v přímém přenosu, tak připomínám, že vždycky 1. sobotu v měsíci se běží takzvaný Lívancový běh v Praze ve Stromovce, takže se mnou se tam zítra určitě uvidíte a to jsou 2 míle. Což je přesně ta ideální trať, jo. A je to takový krásný začátek dne, kdy prostě v té sobotě se tam v 9 hodin všichni sejdou, běhá to spoustu lidí ze zahraničí a střihneme si 2 míle, dáme si lívanec, pozdravíme se a vyrazíme do víkendu. Takže tyhle ty tratě já to obdivuju, mám to rád a dává to přesně i tu rychlost těm, kteří pak třeba cílí na ten půlmaraton, protože i tu rychlost potřebuje i ten půlmaratonec.
2: Tak pokud jsme vás se Štěpánem a Jirkou nenalákali na lívanec, tak už teda opravdu nevím, co by mělo posluchače přilákat na střední tratě. Ještě pán Kačena byl s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Moc děkujeme za váš čas.
0: Díky.
2: A já moc děkuju Jirkovi a budeme se těšit zase příště. Myslím, že v jednání je velmi exkluzivní host a bude to taky oběhu.
1: Ano, bude to taky oběhu. Těšíme se na příští kilometry.
3: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
4: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
3: Jsme u u každého gólu.
5: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
6: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
4: Na všech stadionech.
3: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
7: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
4: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
3: Zároveň i v přímých přenosech na webech Radiožurnál Sport.cz nebo iRozhlas.cz.
4: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
3: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
4: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
8: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
9: Stovky hasičů už 10 hodin bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Fotbalisté Slávie zvítězili na úvod ligové nadstavby v Liberci. Dnes bude většinou jasno, večer může přibývat oblačnosti maxima 27, v Polabí až 29 stupňů. Je neděle 3. května, u hlavních zpráv vás vítá Denisa Hergeslová.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Víc než 60 hasičských jednotek bojuje s požárem v Národním parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl plochu asi 1 km čtvereční. Přes den pomáhali s hašením vrtulníky. Ty museli z bezpečnostních důvodů přestat létat po 10. hodině večer. Kvůli zásahu je v oblasti taky omezená doprava. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
10: Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda potvrdil, že na místě zůstává 64 jednotek, což je víc než 300 hasičů z několika krajů a platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Ráno by je měli opět podpořit ze vzduchu vrtulníky, mělo by jich být 5 a včetně jednoho Black Hawku. Hasiči si požár ještě rozdělili na 3 úseky, ve dvou se jim plameny daří dostat pod kontrolu, v tom třetím je to obtížnější. Z Křížového vrchu v Rynárticích u Jetřichovic na Děčínsku, odkud je dobrý rozhled, je na kopci zvaném Vali. Poté, co padla tma, vidět oranžovou záři. Navíc celou oblast pokryl hustý kouř. Já ještě dodám, že zpráva Národního parku České Švýcarsko vydala kvůli výstraze meteorologů na zvýšené nebezpečí vzniku požáru noční zákaz vstupu do lesů od 10. večerní do 6. raní. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
9: V sobotu hořelo v Česku i na dalších místech, třeba na Třebíčsku a Břeclavsku. U Krištofova údolí na Liberecku hasiči kolem 7:30 večer uhasili požár asi 25 hektarů lesa. Několik hodin tam zasahovalo 15 jednotek a platil tam druhý stupeň požárního poplachu. Na nebezpečí ohně upozorňují i meteorologové. Výstraha platí až do noci. Na pondělí v pásu od Ústeckého kraje až po Jižní Moravu. Od pondělí by podle meteorologa Františka Šopka mělo přibývat oblačnosti.
11: Během první poloviny příštího týdne se to sucho bude částečně zmírňovat díky srážkám, které očekáváme hlavně od úterý do čtvrtka.
9: Česko v sobotu zažilo i první letošní letní den. Teploty totiž vystoupaly nad 25 stupňů Celsia, třeba v Plzni nebo v Ústí nad Labem. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky HIP se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 otrávených skleniček policisté našli. Po poslední pátrají v Rakousku.
12: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
9: Spojené státy letos zřejmě nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píší americká média, například deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí, Joe Biden a Olaf Scholz.
13: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné rakety. Systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Izrael i přes pokračující příměří bombarduje jih Libanonu. Pro iránské libanonské milice Hizballáh zároveň dál útočí proti izraelským vojákům. Mezi Libanonem a Izraelem platí příměří od 16. dubna. Hizballáh ale jeho součástí není. Jenom za pátek v Libanonu kvůli útokům zahynulo nejméně 13 lidí.
14: 8 Libanonců zemřelo po izraelském náletu v jediné obci Habuš nedaleko Nabatije. Během pokračujícího příměří Izrael přestal s bombardováním Bejrutu. Na jihu Libanonu ale upevňuje svou takzvanou nárazníkovou zónu. Spojené státy se snaží přesvědčit libanonské i izraelské vedení k přímým rozhovorům. Libanonský prezident Joseph Aoun zatím svou účast nepotvrdil. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dává najevo svůj vstřícný postoj k případnému historickému setkání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
9: Předseda české vlády Andrej Babiš z ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes.cz Babiš řekl, že se tam plánuje taky setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
15: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. Po telefonu se na tom shodl slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Předseda slovenské vlády Kyjevu slíbil předat zkušenosti v této oblasti.
16: Slovensko a Ukrajina mají podle Roberta Fica na některé věci rozdílné názory. Bratislava si ale přeje Ukrajinu stabilní, demokratickou a chce, aby mezi oběma zeměmi panovaly vzájemné přátelské vztahy, dodal Fico. Oba politici se navzájem pozvali do svých hlavních měst. Slovenský premiér v Kyjevě od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 ještě nebyl. Opakovaně taky čelí kritice za údajnou přílišnou vstřícnost k Rusku. Fico se v květnu chystá do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. Vojenské přehlídky se ale nezúčastní. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Běžci, lidé na procházce můžou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek ze startovného půjde neonatologickým centrům v Česku. K čemu pak peníze využívají třeba ve fakultní nemocnici Olomouc, přibližuje lékař z tamního novorozeneckého oddělení Martin Vita.
17: Investujeme do věcí, které zlepší komfort té rodiny při pobytu u nás na oddělení a zároveň využíváme ty peníze i na vzdělávání. Ta neonatologická péče je jednak ta vyloženě ta medicínská, ta odborná, to znamená, jak jednotlivé úkony udělat co nejlépe, ale zároveň se musíme vzdělávat i v komunikaci, v práci s rodinou.
9: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do nadstavbové části šance ligy výhrou v Liberci 2-1 a příští týden můžou obhájit titul. Čistý čas utkání byl jenom lehce přes 38,5 minuty a záložník Slovanu Vojtěch Stránský byl z jeho úrovně zklamaný.
18: Dostanete se do té top 6, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že ho toho čekáte trošku víc.
9: Play-off o umístění Bohemians prohráli se Sigmou Olomouc 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu Praha 2-1. Čeští hokejisté do 18 let získali bronz na mistrovství světa. Na Slovensku zvítězili v souboji o třetí místo nad Lotyšskem 4-1. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody na D46 na Prostějovsku a dálnici D55 u Napa jedel. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Brodek u Prostějova 11. kilometru. Objíždějte pozorně, je to jedna z dálnic s úzkým odstavním pruhem. Na D55 u sjezdu na Napa jedla směr Bzenec. Další střed auta se zvěří. Kilometr 33,5, vše je na krajnici a nehodu už šetří. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni u sjezdu na Strakonice stojí dva kamiony. 10. exit s policejní hlídkou, jedno z vozidel částečně zasahuje do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme jasno nebo skoro jasno. Během dne od západu bude přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza sobotní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
20: Signalizuje ohlášené stažení části amerických jednotek z Německa a zvýšení cel na dovoz aut výrazné zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Proč se obce brání povinnosti odchytávat a kastrovat opuštěné kočky, se kterou počítá koaliční návrh zákona? A jak moc brzdí nebo nebrzdí dezinformace rozvoj větrné energie? Nejpozději do roka stáhnou Spojené státy z Německa 5 000 svých vojáků. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. A to den poté, co prezident Donald Trump zaútočil na německého kancléře Friedricha Merce kvůli jeho kritice války proti Iránu. Celkem teď mají Spojené státy v Německu 35 000 vojáků, takže odejít má asi sedmina z nich. Donald Trump včera zároveň ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. Evropská unie totiž podle něj neplní obchodní dohodu. Je to všechno dohromady signál, že vztahy Trumpovy administrativy s Evropskou unií se zhoršují. Právě o tom teď budu mluvit s politologem Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Dobré odpoledne.
21: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
20: O plánu na stažení části amerických vojenských sil z Evropy mluvil Donald Trump od začátku tohoto týdne. Teď tedy Pentagon ohlásil první konkrétní informaci, že do půl roku až roku odejde z Německa 5 000 vojáků. Souvisí to podle vás jednoznačně s jeho nespokojeností, jak se evropští spojenci postavili k americko-izraelské válce proti Iránu?
21: Tak on to indikoval už delší dobu i vlastně ve volební kampani nebo i v tom prvním volebním období byl takový nespokojený z NATO, jak funguje a tak dále. Vyjadřuje se takto běžně, ale asi ten projev pana kancléře Merce byl asi nějakým katalyzátorem, spouštěčem asi nějakých emotivních rozhodnutí Donalda Trumpa, takže to plánované rozhodnutí asi spíš jako urychlilo, než že by ho vyvolalo.
20: Takže myslíte si, že tam může být ta osobní rovina, že opravdu Donalda Trumpa tak rozčílil německý kancléř a to, co říkal?
21: No, je to velmi pravděpodobné. My pořád vlastně jako politologové moc nevíme, jestli za rozhodnutím Donalda Trumpa je nějaký racionální kalkul. Někteří politologové, kolegové to vysvětlují pomocí racionalistických teorií mezinárodních vztahů. Já se obávám, že už nám politologické teorie tady už nepomohou a že budeme muset jít i možná i do jiných vidí disciplín. Takže ty emoce tam asi u něho hrají roli i podle toho, když Donalda Trumpa sleduju na sociálních sítích, na síti X, tak mi přijde, že některé ty rozhodnutí třeba nemají úplně racionální základ. A ono se to netýká jenom Evropy. Politologové říkají, že Amerika se stahuje strategicky z Evropy, aby posílila svoji roli v Asii, ale ona se nechová dobře úplně ke svým asijským spojencům, jako Tajvan, Japonsko, takže vlastně otázka, jaká je ta strategie, jestli je promyšlená, do jaké míry a jestli vlastně Donald Trump takhle dlouhodobě v americkou zahraniční politiku nepoškozuje.
20: Když se vrátím k tomu, že tedy Evropu má opustit 5 000 amerických vojáků, tak pořád by jich v Německu mělo zůstat kolem 30 000. V Ramsteinu sídlí velení amerických vzdušných sil v Evropě. Jak důležitá je pro Američany jejich vojenská přítomnost v Evropě?
21: No, my si to asi uvědomili i s Iránem teďka s kampaní, protože bez těch základen a logistických center nejenom v Německu, ale hlavně ve Velké Británii, tak se neobejdou a nemohou vlastně tu svoji moc projektovat takhle mimo svoje území globálně, takže Evropa je v tomto klíčová. Já myslím, že úplnému stažení amerických vojáků v nejbližší době nedojde, že ta generalita to nějak ví, tuší a že se podaří třeba Donalda Trumpa nějak přesvědčit, konec konců evropští spojenci, Boris Pistorius, německý vlastně minister se vyjádřil k tomu, že by to byla škoda, že jsme pořád spojenci. Já jsem si včera pouštěl i ze zpožděním projev britského krále v kongresu a i ta britská diplomacie se snaží pomocí britského suchého humoru na Trumpa nebo na to okolí nějakým způsobem zapůsobit tak, aby ty vztahy prostě Velké Británie a Spojených států prostě nadále přetrvaly a je otázka, jaká strategie může fungovat.
20: Donald Trump včera také ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut z Evropy, a to na 25%. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se s ním přitom v loni v létě dohodla na 15% stropu. Podle Kielského institutu pro světové hospodářství by to Německo mohlo připravit o skoro 15 miliard eur. Může tohle vůbec Donald Trump udělat ve světle toho předchozího rozhodnutí amerického nejvyššího soudu?
21: No, to je otázka. Asi může s tím, že pak budou nějaké další asi soudní spory a vlastně třeba spory s kongresem, uvidíme, jak to vlivní do listopadových voleb. Ono totiž ten automobilový průmysl je důležitý pro Německo, ale upřímně, když se podíváte na vozový park v Americe, tak ty německé luxusní automobily vidíte technicky jenom na východním západním pobřeží v Kalifornii. Otázka, do jaké míry to Německo nebo evropský průmysl opravdu poškodí. Navíc celá řada těch německých firm má fabriky, továrny v Mexiku, v Americe, takže je to velká otázka, jestli zase opět Donald Trump nestřílí Ameriku do vlastní nohy ekonomicky, protože takhle ona bude zase nepredikovatelná v tom obchodě. Navíc tady bych ještě upozornil na jednu věc. Evropská unie je bytá, že je slabá, ale obchodní politika je ve výluční kompetenci komise, vlastně tedy Bruselu a Evropské unie. A Evropská unie, jestli je někde silná, tak je to obchodní politika. A množí se i názory některých politologů, že by Evropská unie už tentokrát neměla vyjednávat v rukavičkách, ale měla by taky udělat cla a zasáhnout je v těch volebních obvodech důležitých ve Spojených státech pro ty kongresové volby listopadové, tak, aby to Trump pocítil, protože ukazuje se, že třeba takovéto podlézání Donaldu Trumpovi úplně nesplnilo ta očekávání evropských politiků, tak je možná na čase se přiklonit nějaké možná tvrdší strategii vyjednávání. Máme zkrátku tako, Trump always chicken out, že vlastně vždycky ustoupí. Je možné, že pokud Evropská unie skutečně by zasáhla cílené volební obvody republikánských kandidátů do kongresu, tak by Donald Trump mohl ustoupit, že tentokrát je možná i na čase zvážit i nějakou pozici síly ze strany Evropské unie.
20: Říká politolog Jakub Lisek z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za rozhovor, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
20: Sdružení místních samospráv České republiky vyzvalo poslance, aby nepodpořili novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tu minulý týden předložila skupina koaličních poslanců, mezi předkladateli jsou i všichni tři předsedové koaličních stran. Novela kromě jiného ukládá obcím zajišťovat na jejich náklady kastrace upuštěných a zdivočelých koček. Kastrované kočky přitom podle poslaneckého návrhu mají být označeny zkrácením ucha, a to zářezem nebo zastřižením. Teprve potom je budou moci obce opět pustit. Naším hostem je Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv, také starosta Kamínku nad Vltavou a zastupitel Středočeského kraje z hnutí STAN. Dobrý den.
0: Dobrý den, krásné poledne.
20: Co by přijetí toho návrhu koaličních poslanců pro obce a města znamenalo? Máte nějaké odhady, kolik takových opuštěných a zdivočelých koček po městech a obcích běhá? Kolik by to odchycení a kastrace mohlo stát?
0: No, odhady nemáme, to se naprosto jednoznačně přiznám, protože ono je to samozřejmě hodně variabilní, v každé obci je to jinak, ale můžu vám říct, že třeba v mé obci těch opuštěných koček běhá hodně, ale najdou se vždycky lidé, kteří je krmí, a tím samozřejmě zvyšují tu populaci těch koček. Jo. Ale přesná čísla nemáme. Ale jako můžu vám říct, že jenom do kastrace koček naše obec dává ročně kolem 5 000 až 6 000 korun.
20: Ten návrh zákona nebo ta novela se má týkat opuštěných a zdivočelých koček. Samozřejmě v mnohých městech a obcích se po ulicích toulají domácí kočky, které se potom zase vrátí ke svým majitelům. Dá se spolehlivě poznat, jestli jde o toulavou kočku, která má majitele, nebo jestli je to opuštěná nebo zdivočelá kočka, na kterou by se měl ten zákon vztahovat?
0: Pane redaktore, to je přesně ten problém, na který upozorňujeme, protože my opravdu nejsme schopni poznat, která kočka je opuštěná, která kočka patří nějakému majiteli. Protože kočka samozřejmě nemá hranice jenom v tom pozemku, kde ten majitel bydlí jako pes. Ona si v pohodě přeskočí plot a jde za svým cílem, kamkoliv se jí zamane. Takže těch koček, které se pohybují po obcích, jsou desítky a nikdo nerozpozná, jenom ten majitel, komu ta kočka patří, takže já si fakt nedokážu představit, jak budu jako rozhodovat, jestli kočka je novákových nebo zamfórkových, a nebo jestli je to kočka toulavá.
20: Mohlo by tohle, pokud to projde tedy parlamentem, zesílit tlak na povinné čipování koček, které mimochodem má zavést evropské nařízení, které v tomto týdnu schválil Evropský parlament?
0: No a právě to je to, na co my odkazujeme. My bychom rádi, kdyby se počkalo na ta přijetí evropské legislativy, která už je, jak říkáte, na spadnutí a která by měla řešit právě také čipování koček a také týrání a obchod s nimi. Takže já bych rozhodně navrhoval, abychom počkali, protože jako vy jste říkal, že bychom měli ty kočky označovat tím, že jim budeme stříhat ouška nebo zakracovat. No to je přeci jako úplně ne. Já si to nedokážu představit, že bychom tohle to dělali, nebo že by to dělal veterinář.
20: Já jsem to říkal, protože ono to v tom návrhu je, tam jsem citoval opravdu z návrhu té novely, píše se tam, že vykastrované kočky by musely být označeny zkrácením ucha. Vy jste v tiskové zprávě namítli, že ten postup je v přímém rozporu s jiným ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání, ale už jste neupřesnili, s jakým, tak můžete tohle rozvést?
0: No, jako je to v rozporu s tím, že opravdu to týrání zvířat není možné a to zastřihování těch uší je opravdu v tom rozporu toho týrání, jo. Takže v žádném případě tohle to dělat nechceme a v žádném případě opravdu nechceme rozhodovat v tom území, která kočka je a komu patří, jo. Ono to bude velmi složité, takže já si myslím, že bychom opravdu měli počkat na to čipování těch koček a pak teprve se věnovat té kastraci. Ale jenom ještě chci připomenout, ono to v mnoha obcích i třeba v mé funguje, protože pokud se tam najdou toulavé kočky, které se někde objeví, tak se domluvíme vždycky s tím, u koho se ta kočka objeví nebo kde se pohybuje, a snažíme se ji odchytit a vykastrovat.
20: Vy říkáte, že třeba u vás to funguje, na druhé straně zástupci útulků upozorňují, že právě kočičí útulky v rámci republiky praskají ve švech, že u nás jsou tisíce koťat, které se rodí do podmínek, ve kterých často trpí, hladoví, umírají, že místo, aby dostali šanci na důstojný život, tak končí zraněné, nemocné nebo vyčerpané na ulici. Dodávají, že jedna kočka může mít za rok 3 až 4 vrhy, v každém vrhu bývá 4 až 6 koťat. Už půlroční kotě se může dál množit, dopočítali, že během 2 let z jedné kočky může být až 4 000 dalších. Nejsou tohle argumenty přece jenom proto, aby nějaká novela v tomto směru byla přijata?
0: Ale rozhodně ano, to já s váma souhlasím, ale počkejme na to přijetí té evropské legislativy a nedělejme to takhle horem pádem, tak abychom opravdu jako zastřihávali kočkám ouška a odchytávali je někde na ulicích, když ještě nebudeme vědět, nebo nebudeme vědět, komu ta kočka patří. Jo? No to bude
20: já tomu rozumím, omlouvám se, že vám do toho skáču. Na druhé straně, vy si myslíte, že to nařízení v té podobě, v jaké prošlo Evropským parlamentem v tomto týdnu, že to vyřeší, protože třeba to povinné čipování u běžných majitelů koček tam má být povinné až za 10 let?
0: No, tak pokud je to opravdu za 10 let, tak to bude docela problém, ale přesto bych jako se nevrhal do toho návrhu tak, jak je předložen, protože to pro ty obce opravdu bude velký problém a bude to jako hraničit s tím, že se občas stane, že pokud to vyjde v platnost, že chytnete kočku nějakého majitele a způsobíte velký problém, že?
20: Pod tou novelou, o které mluvíme, jsou podepsáni i předsedové koaličních stran Andrej Babiš, Tomio Okamura, Petr Macinka. Myslíte si, že je reálné zvrátit jeho přijetí?
0: Nevím, jestli je to reálné, ale rozhodně bychom se měli vrátit do normálního legislativního procesu. To znamená, aby to předložil příslušný rezort, aby to bylo projednáváno v normálním legislativním procesu, včetně RIA. A pak se můžeme dostat k nějakému závěru, který bude akceptovatelný pro všechny zúčastněné strany.
20: Předseda Sdružení místních samospráv, starosta Kamínku nad Vltavou, zastupitel Středočeského kraje z hnutí STAN Petr Halada byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
0: Mějte se fajn, naschledanou.
20: Šíření dezinformací a nepravd o větrné energii významně brzdí její další rozvoj a tím i zdražují elektřinu. K tomuto závěru dospěla analýza společnosti Wind Europe, která se snaží o rychlejší rozvoj větrných elektráren. Analýza zkoumala přes 40 tisíc příspěvků publikovaných na 6 hlavních internetových platformách, a to v období mezi květnem roku 2024 a únorem letošního roku. Tyto příspěvky měly dohromady desítky milionů zhlédnutí. A naším dalším hostem je Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
20: Co jsou podle té analýzy nejčastější dezinformace, které se ohledně větrné energetiky šíří v Česku?
1: No, jsou to klasické. My je u nás známe už z toho období takového prvního intenzivnějšího rozvoje někdy z let 2005 až 10 a je to informace o tom, nepodložené informace o tom, že větrné elektrárny zabíjejí ptáky, škodí lidskému zdraví a tak dále. Takže řekl bych, nic nového po obsahové stránce, to sdělení té analýzy je spíš vlastně v tom dopadu.
20: Na druhé straně, když třeba říkáte argument, že ty elektrárny zabíjejí ptáky, dá se říci, že by to byla dezinformace? To není pravda?
1: No, já jsem, jestli jsem se nepřeřekl, tak jsem řekl vlastně nepravdivé informace nebo nedobře interpretované. Ono samozřejmě určitě se stane, že někdy větrná elektrárna zabije nějakého ptáka, ale stejně tak, nebo existují studie, že řádově více ptáků umírá například srážkou s dopravními prostředky, vlaky či auty. Takže vlastně k těm informacím není, vlastně jsou podávány tak, že nejsou vysvětlovány v kontextu. A to je problém.
20: Pokud je o ty další výhrady směrem k větrné energetice, dá se opravdu říci, že tam není žádný základ, pokud směřují k hluku, k infrazvuku, pokud směřují třeba k tomu, že efektivita větrných elektráren ve středních Čechách je jiná než na břehu Baltského moře?
1: No ano, ono opravdu je jiná, ale právě když chybí ten kontext, nebo vlastně ta přiměřenost opravdu vlastně, že k té informaci dodáme ten reálný fakt, že i tak to má smysl a je efektivní využívat energii větru, tak pak se to stává dezinformací. A ano, samozřejmě podmínky ve středních Čechách jsou jiné než u Severního moře, ale i ty podmínky ve středních Čechách, stejně jako ve vnitrozemských spolkových zemí Německa nebo Rakouska, jsou dostatečné, abychom efektivně vyráběli českou tady domácí energii a snižovali naši závislost na dovozu zejména fosilních zdrojů zvně Evropské unie, a tak třeba posílali miliardy například Rusku, které financují válečný konflikt tady za branami Evropské unie.
20: V souvislosti s výsledky té analýzy jsem četl názor, že by tady měla být osvěta směrem k větrné energetice. Pokud sdílíte tenhle názor, kdo by jí měl vést, kdo by jí měl dělat?
1: No určitě, asi to nejzajímavější z té studie pro mě je právě zjištění nebo potvrzení, že vlastně ten nejefektivnější vliv mají opravdu politici na to v těch debatách, i když v České republice těch příspěvků vlastně nebylo identifikováno tolik, ale Takže osvětu snaží vlastně v tom sektoru se snažíme nejenom my, ale řada těch aktérů šířit relevantní a podložené informace. Ale ten největší vliv opravdu mají politici. A tady vlastně po celou dobu historie rozvoje větrné energetiky nějak posledních 30 let, tak tady bych řekl, že je na straně politiků handicap.
2: Nebrání nebo nelimituje tu věcnou diskusi o větrné energetice právě i to, že se opakovaně objevuje nálepkování, že odpůrci šíří dezinformace a tak dále?
1: No, my se snažíme, já osobně se snažím vlastně toto oddělovat a opravdu to takto nezjednodušovat. Na druhou stranu opravdu asi stojí za to pojmenovávat věci pravými jmény, takže ano, někdy to je zkratkovité, my se snažíme k tomu přistupovat relevantně, tudíž vlastně akceptovat ten negativní nebo ten odmítavý postoj k větrné energetice. Zkrátka vlastně asi je běžné, že máme obavy z něčeho neznámého, ale myslím, že už to není až zas tak neznámá věc. V Evropě pokrýváme z větru 20% spotřeby evropské elektřiny, v Česku jenom 1%, takže není to úplně neznámé, je potřeba se o to zajímat a zjišťovat kompletní informace.
2: O větrné energetice a o analýze společnosti Wind Europe, která zkoumala přes 40 000 příspěvků publikovaných na internetových platformách v posledních 2 letech právě na toto téma, jsme teď mluvili s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Také děkuji moc, pěkný den tři.
2: Mezitím přišla aktuální zpráva, že bývalý velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. Uvedl to před chvílí Andrej Babiš. I o tom budeme mluvit v dalším zpravodajství Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí, hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
5: A taková byla repríza polední publicistiky. Teď už je neděle 3. května, 12:30.
22: Denisa Hergeslová a zprávy.
23: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále bojují s lesním požárem. Rozšířil se na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě teď zasahuje 64 jednotek z několika krajů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči na jednom z úseků vytvořili obranný vál, aby se požár nedostal za cestu. Přes den s hašením pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer museli kvůli tmě stáhnout. Pokračovat budou zase ráno po rozednění. Některé silnice v okolí jsou kvůli zásahu neprůjezdné. Policie prosí, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude nový zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci. Řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dřív uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. A policisté našli 2 ze 4 dětí, které spolu ve čtvrtek večer utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Oba jsou v pořádku. Policie dál ale pátrá po 14-leté Miroslavě Magdaleně Čániové a 13-letém Kevinu Dunkovi. Dívka je zhruba 164 cm vysoká, štíhlá a má dlouhé hnědé vlasy. Chlapec je vysoký asi 160 cm a má krátké černé vlasy. Podle policie se nejspíš rozdělili. Jakékoliv informace o nich volejte na linku 150.
24: Sport.
23: Závodníci týmu McLaren ovládli na velké ceně Miami ve Formuli 1 sprint. Mistr světa z loňského roku Brit Lando Norris zvítězil nad stájovým kolegou Oscarem Piastrim z Austrálie o 3¾ sekundy. Následnou kvalifikaci na nedělní hlavní závod vyhrál aktuální lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D35 na Pardubicku a nehoda na dálnici z Olomouce do Vyškova. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta je u sjezdu na Bíšť překážka zvěř. Kilometry 138 až 140. Za volantem opatrně, objíždí se následky srážek aut se zvěří. Například na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna. Za sjezdem na Brodek u Prostějova 11. kilometru kolem půlnoci osobní auto srazilo srnu. Zřejmě zasahuje do jízdního pruhu, na trase je většinou úzký odstavný. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni u sjezdu na Strakonice stojí dva kamiony. 10. exit, je tam policie a projíždějící auta vybočují vlevo, protože jedno ze stojících vozidel částečně zasahuje do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
23: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu s vámi bude až do 5 hodin Jiří Štefl.
5: Velmi rád a společně taky s Denisou Hergeslovou. Dneska by mělo být ještě tepleji než včera. Dobrá zpráva pro všechny běžce, kteří se v 8 hodin ráno postaví na start pražského maratonu. A my jsme na startu nedělního nočního radiožurnálu v kalendáři 3. květen na hodinách 5 minut po půl jedné a z hudby na úvod skupina Support Lesbians. Přeju vám.

0: Madonna ve vysílání nočního radiu žurnálu. Pohled na hodiny 12:45. Je neděle 3. května. Dnešní noc začneme ve Znojmě. Rekonstrukce náměstí Svobody přinesla zajímavé objevy. Archeologové narazili třeba na pozůstatky rozsáhlého středověkého opevnění. Jedinečné historické artefakty už obohatily sbírky Jihomoravského muzea.
1: Teď se nacházíme na náměstí Svobody ve Znojmě, kde vlastně při rekonstrukci tohoto náměstí jsme objevili krásný branský systém, který vznikal mezi 13. a 16. stoletím.
2: Přibližuje nezávislá místostarostka Bohumila Beranová. Stojíme teď na staveništi v místech, kde archeologové objevili pozůstatky padacího mostu před horní bránou středověkého opevnění Znojma. Padací most je zajímavý zejména netypickým konstrukčním řešením, doplňuje Beranová.
1: Jedinečný je uložení toho pantu, že to není jako padací most, který byl vlastně ukotvený na jedné straně, tenhle byl ukotvený uprostřed toho mostu. Jo, takže byl vlastně jak houpačka, jako váha.
2: Samotná dřevěná konstrukce se pochopitelně přes stovky let nedochovala. Kamenné pozůstatky padacího mostu poputují do muzea.
1: Tenhle jedinečný nález, který jsme opatrně vyjmuli a uložili do Jihomoravského muzea, bude postupně ošetřen a pak se vystaví.
2: Padací most umožňoval přístup do středověkého Znojma přes most Kamenný. Jeho klenbu archeologové odkryli o kousek dál, kam se teď jdeme podívat. Most na svém místě zůstane, jeho klenba podzemí totiž dnes slouží jinému účelu.
1: Po objevení toho mostu jsme zjistili, že někdy v 16. století nejspíš obyvatelé domu, před kterým se ten most nachází, tak z toho mostu udělali sklep, který do dneška funguje.
2: Hlavní výkopové práce mají dělníci tady na náměstí Svobody skoro hotové. Pokračovat budou instalací veřejného osvětlení a nové kašny. Čeká je taky výměna stávajících chodníků, popisuje technik stavby Pavel Marko.
3: Tam předpokládáme, že budou ještě nějaké archeologické nálezy, tak nevíme, kolik nás to ještě zdrží, ale pokračovali bychom v té silnici, obrubníky a tak dále.
2: Hotovo by radnice chtěla mít do letošního září, tedy ještě před konáním znojemského historického vinobraní. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: jedna hodina v noci. Je tady Denisa Hergeslová a zprávy.
1: Hasiči vytvořili v Českém Švýcarsku obranný val proti šíření lesního požáru. Zasahovat budou celou noc. Americký prezident Trump chce zvýšit cla na dovoz evropských automobilů. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: U lesního požáru v Českém Švýcarsku budou hasiči zasahovat celou noc. Oheň se jim stále nepodařilo uhasit. Na místě zůstává 64 hasičských jednotek, včetně specialistů ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Až do setmění jim pomáhali i vrtulníky z Bambivaky. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Dva úseky jsou v podstatě v pořádku. Na třetím úseku, který je na Staré Tokánské, je vytvořen obranný val, tak aby se požár nedostal za cestu. A co se týče leteckého hašení, tak to teď v noci neprobíhá, bude probíhat zase ráno.
1: Policie prosí, aby lidi na místo nejezdili a nad oblastí například nelítali z drony. Platí tam bezletová zóna. Rozpočet na příští rok by měl být vysoce proinvestiční, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatů nebo nemocnic. Peníze mají proudit taky bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
4: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
1: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, ať neeskalují vzájemný spor a urychleně začnou jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
5: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10 procentních bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku poblíž Stezky Českem a trasy Hřebenovka. Přišly na zhruba 2 miliony 600 tisíc korun. 2 miliony poskytl Ústecký kraj, zbytek zaplatila destinační agentura Krušnohoří.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli po 5 vítězstvích v přípravě na mistrovství světa první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko, které je porazilo 2-4. U obou vstřelených gólů byl na ledě útok v složení Chmelař, Klapka, Melovský. Pokračuje trenér národního týmu Radim Rulík.
6: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten pobuly a ten první. Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně. Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
1: A čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V souboji o třetí místo porazili Lotyše 4-1. Zlaté medaile vyhráli Švédové, kteří zvítězili ve finále nad domácím Slovenskem 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D2 u sjezdu na Hustopeče a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy stojí nákladní auto porouchané. Za sjezdem na Hustopeče 30. kilometru v omezení se zúženými pruhy. Kolem projet jde, kolona se v místě netvoří. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň noční omezení uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 opravy vozovky zavřely pravý pruh. Kolona se tam netvoří, pozorněji sjíždějte na okruh z plzeňské dálnice směr jízdy D1 dole je stopka. Na Děčínsku je stále kvůli požáru lesa, taky zásahu hasičů, neprůjezdná trasa Jetřichovice Rynartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. V nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
8: Beru si ho. 1:06 neděle 3. května chytrá laboratoř na 4 kolech odhalí poškození silnic dřív, než je viditelné pouhým okem. Jak moderní technologie šetří v dopravě miliony a zvyšují bezpečnost, i o tom ještě do 13:15.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: I drobná trhlina na silnici se může během let změnit v nákladný a taky pro řidiče nebezpečný problém. Právě proto po českých silnicích jezdí speciálně upravené auto. Pomocí laserů a kamer odhaluje poškození vozovek dřív, než jsou viditelná pouhým okem. Pojízdná laboratoř Clevera Car detailně mapuje stav silnic a pomáhá správcům komunikací prodlužovat životnost vozovek a zvyšovat bezpečnost na silnicích.
1: Tohle auto primárně slouží pro správce komunikací k tomu, aby oni dokázali efektivně hospodařit s tím svým majetkem.
2: Na první pohled obyčejná bílá dodávka s oranžovými pruhy. Ve skutečnosti jde ale o speciálně vybavenou silniční laboratoř. Zdeněk Drápela ze společnosti VARS mi ukazuje auto, které pomáhá silničářům odhalit stav vozovek dřív, než se na nich objeví vážné problémy.
1: Nás zajímají ty parametry, které se mění časem. Představte si to, silnice stárne, objevují se tam trhliny, tam výtluky, mění se struktura toho povrchu.
2: Chodíme okolo vozidla, nahoře má kamery, měřící lasery, vzadu je šipka k případnému směřování dopravy.
1: Je vybaveno několika měřícími systémy, které nám dávají informace o stavu povrchu té silnice. Na to je to vozidlo uspůsobené, jedinečný v republice jenom jedno.
2: Pojďme tedy na to. Nastupujeme do vozidla a jdeme na měření.
3: Zároveň tady pustíme spájení těch našich systémů.
1: Kolega teď on tady nastartoval ty počítače, nahrává plán té jízdy.
2: Na měření stavu vozovky jsou vždy dva. Zatímco Zdeněk Drápela řídí, vedle něj sedí operátor měření Petr Bureš, který během jízdy sleduje data a zaznamenává vše důležité.
4: Operátor si musí vždycky dopředu navnímat tu trasu. Je vždycky potřeba dávat pozor, co se kolem děje, jako třeba nutnost vybočení z důvodu objíždění překážky, znečištěná vozovka, rekonstruovaná vozovka. Tak podobně.
2: Na klíně máte notebook, před vámi je klávesnice a ještě jeden velký displej. Jsou tady nějaké mapy, jsou tady nějaké hodnoty. Ty vám teda říkají, po čem to jedeme a v jakém je to stavu.
4: Přesně tak. Nacházíme se v nějakém úseku mezi dvěma uslovými body.
1: Tady vidíte, to jsou typický síťový trhliny, které nám detekují to, že to podloží té silnice není úplně v pořádku a že se tam něco děje.
2: Čas odhalená trhlina může znamenat levnou opravu. Zanedbané poškození ale může vést k nákladné rekonstrukci celého úseku. Data tak slouží obcím, krajům nebo ředitelství silnic a dálnic.
4: Ten software dokáže detekovat trhliny, koleje, makrotexturu, výtluky. Když jezdíme na betonových silnicích, na dálnicích, tak to je schopno najít páry, které tam jsou mezi jednotlivýma betonovýma deskama.
2: Podle Drápely jsou na autě unikátní především dva speciální LCMS senzory.
1: Je to dvojice velice přesných laserů, které snímají tu vozovku a vlastně měří, co je širší jak 1 mm. Využíváme to třeba i na betonových površích, když děláme dálnice, tak my tam dokážeme detekovat i mikrotrhliny.
2: Jsme teda na konci měření, přijeli jsme zpátky na základnu.
1: Teď kolega regulárně ukončuje vlastně všechny ty procesy, které byly spuštěny na těch počítačích. Já můžu vypnout ty jednotlivé systémy, tady jejich napájení, odepnout UPS-ku a vypnout ten napájecí systém.
2: U vozovek rozhoduje podle silničářů čas. Co dnes mohou opravit levně, může za rok znamenat rozsáhlou rekonstrukci. Diagnostický vůz tak šetří peníze i zvyšuje bezpečnost provozu. Marek Jensl, Radiožurnál.

0: čtvrt na dvě, pár minut k tomu, tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Černé zlato, takhle říkají zahrádkáři ze Slavkova u Brna kompostu, který vzniká z bioodpadů z jejich vlastních zahrádek. No a následně se na ně zase vrací jako hnojivo. Ve městě už léta funguje sezónní sběr zahradního odpadu. Kromě hnědých popelnic u domu mají lidé k dispozici taky desítky velkých kontejnerů v ulicích. Bioodpad končí v městské kompostárně. Místní si tam pak většinou za malý poplatek jezdí pro kompost.
1: Ten můj budík, který mi hlásí 3 hodiny. Asi ho pak nastavím zase na 5, abych věděl, kdy skončit.
2: Říká Miroslav Lestibůrek z technických služeb Slavkova u Brna, který kompost zákazníkům vydává.
3: My jsme tu, myslím, na ten podzim navezli ale 50 tun. Lidi si to pochvalují, prostě pěkný, dobrý.
1: Dneska to vypadá, že jich tady s vozíkama povíc.
4: Jednou za rok si vemu ten vozík.
2: Říká pan Mirek, zatímco čeká ve frontě.
4: Mám velkou zahradu a takže rajčata, papriky, zelenina, všechno bio.
2: Mě zaujalo, že vy jste si přišel po vlastních. Se dvěma kyblíky.
5: 4 budou. Bydlím tady.
2: Ukazuje na dům naproti Pavel Juzl. No? Jak se vám líbí taková služba?
5: Perfektní.
2: Je to lepší než vlastní kompostér?
5: 100%. Zaprvé jste máte potom bordel, ale tady akorát jdete, vezmete si, kolik přesně potřebujete, je to vyřešený.
6: Malé množství je zdarma, větší množství je spoplatněno, ale pořád ta cena je daleko levnější, než kdybyste si koupili 80-litrový pytel supermarketu.
2: Popisuje nezávislý starosta Michal Boudný. Kompost je z místního bioodpadu. Kromě hnědých popelnic u domů ho mohou Slavkováci odkládat i do plechových kontejnerů, které mají v docházkové vzdálenosti na ulicích.
6: Těch plechových kontejnerů máme kolem 80, plus nějaké ty velké, takže počítejte 100. Všechno končí na místní kompostárně. To auto, které sváží ty kontejnery, tak se prakticky celé leto nezastaví.
2: Starší kompostárna už kapacitně nestačila, proto město loni otevřelo další.
6: My jsme zakoupili bývalé polní hnojiště a pomocí dotačních titulů jsme to zrenovovali, přidali jsme tam váhu, tak aby jsme věděli, kolik skutečného odpadu vyprodukujeme, a nyní kompostárna už funguje.
2: Kompost obohacuje půdu o organické složky a pěstitelé si ho cení, vysvětluje Hinek Charvat z místního zahrádkářského svazu.
7: Ta hmota má registraci pro použití v ekologickém zemědělství, takže to odebírá i nedaleká ekologická farma.
2: Černé zlato by se to dalo nazvat.
7: Přesně tak, já bych řekl černohnědý zlato. My teda ropu máme možná pod zemí, tady to těží Moravské naftové doly, tak my aspoň ten kompost.
2: Ročně zpracuje kompostárna ve Slavkově u Brna asi 900 tun bioodpadu. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: hodinách je 2:30. A zprávy má Denisa Hrgeslová.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s rozsáhlým lesním požárem. Oheň zasáhl asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 jednotek z několika krajů. Vyhlášený je nejvyšší stupeň poplachu. Přes den pomáhali s hašením policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Večer se ale kvůli tmě stáhli a znovu vzlétnou ráno. Některé silnice v okolí zůstávají uzavřené. Policie zároveň žádá veřejnost, aby do oblasti nejezdila a ani nevysílala drony. Platí tam bezletová zóna. Hasiči přes den likvidovali několik lesních požárů. Hořelo třeba taky u Krištofova údolí na Liberecku a u Šašovic na Třebíčsku. Před nebezpečím požárů varují i meteorologové. Výstraha kvůli suchu a teplému počasí platí až do konce víkendu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Podle něj si neuvědomili, že už jsou ve funkcích a neměli by komunikovat tak jako dřív. Řekl to v televizi Nova. Zmiňoval třeba výroky poslance Filipa Turka, který označil úředníky za parazity a řekl, že je motoristé budou postupně deratizovat. Premiér očekává, že Turek pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Britský premiér Keir Starmer připustil, že by vláda mohla zakázat některé propalestinské pochody, a to kvůli dopadu, který mají na židovskou komunitu. Starmer to uvedl poté, co útočník ve středu pobodal dva židy před synagogou v Londýně. Britský premiér stanici BBC řekl, že bude vždy hájit svobodu projevu a právo a pokojné demonstrace. Některé slogany objevující se na propalestinských pochodech jsou ale podle něj nepřijatelné. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. V pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Pokud muže uvidíte, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. Sport. Plzeňští házenkáři porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25 a odvrátili tak konec sezóny. Západočeši stáhli stav série hrané na 3 vítězství na 1-2 na zápasy. Znovu se s obhájci titulu utkají dnes od 11 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u sjezdu na Hustopeče a zavřený exit na dálnici D55. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je hlášené odstavené nákladní auto. Za sjezdem na Hustopeče 30. kilometru v omezení se zúženými pruhy. Kolona se netvoří, kolem projet jde. Na dálnici D55 jsou na exitu 47 Staré město. Zavřené sjezdy i nájezdy v obou směrech na Zlín i Bzenec. Objízdná trasa vede přes vedlejší exit 51. A poblíž ve Starém městě jsou také neprůjezdné ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. Všechny uzavírky jsou kvůli motocyklovým závodům a potrvají do dnešního večera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Neděle bude jasná nebo skoro jasná, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
4: 4:30, neděle 3. května. Zdravím vás, přeju vám klidnou noc za celý náš noční tým. Mimochodem už za zhruba půl hodiny začne telefonická soutěž. Dnes naposledy soutěžíte o opravdu užitečnou cenu, která se vám může hodit. Vyhrát můžete sadu přípravků na a po opalování od partnerů projektu Stan proti melanomu. Telefonická soutěž po zprávách ve 2:00.
2: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude 2:45. V Česku dlouhodobě chybí speciální logopedické školy. Vyplývá to z dat Asociace klinických logopedů. Dětí s vadou řeči naopak přibývá. Podle statistik České školní inspekce je to druhý nejčastější důvod pro odklad povinné školní docházky. Třeba pražské arcibiskupství provozuje speciální školu Dona Bosca a kvůli velkému zájmu rodičů plánuje otevřít další.
1: To nebyl den, abych nevolala, už máte místo. Dobrý den, prosím vás, už máte místo.
2: Říká paní Marie, pro syna Jana scháněla místo v logopedické školce dlouho. Po letech Jan přešel do první třídy logopedické základní školy.
1: Pro Jendu to byla zase další změna, jiná budova, jiný lidi. Nepomohlo mu to, že nejsme pořád na stejném místě, že jo? Pro tyhle děti je to dost těžký a náročný. Dneska je v devíce, školu zvládnul skvěle.
2: Logopedickou školu Dona Bosca navštěvují nejčastěji děti s takzvanou vývojovou dysfází, která jim znesnadňuje řeč a nebo porozumění mluvenému slovu, říká ředitelka školy Daniela Špinková.
3: Když k nám mnohé děti přijdou, tak nemluví buď vůbec, anebo velmi zjednodušeně. My se po celou dobu snažíme nejenom upravit jejich mluvní projev, ale i jim dodat dostatek sebevědomí na to, aby zjistili, že mají třeba i jiný talent.
2: Budova školy už dlouhodobě nevyhovuje, doplňuje Špinková.
3: Přijímáme zhruba 16 žáků a do prvních tříd se nám pravidelně hlásí kolem 50-60 zájemců.
2: V celé republice je 9 speciálních logopedických škol, které v minulém roce nabízely až 1200 míst. Podle Českého statistického úřadu je žáků se závažnými poruchami řeči v Česku registrováno přes 12 000. Děti proto musí často navštěvovat běžné základní školy, říká předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbora Richtrová.
4: Ty děti, které mají vývojovou dysfázi, musí nastoupit aktuálně do škol, odklad nezískají a vlastně se dostanou do první třídy, i když na to vůbec nejsou připravené.
2: Právě to je důvod, proč se pražské arcibiskupství rozhodlo otevřít novou logopedickou školu svaté Ludmily. Vznikne v Klecanech u Prahy, popisuje projektový manažer arcibiskupství František Falta.
5: Ve své stavbě integruje třídy mateřské školy, základní školy a díky internátu mohou na té škole studovat i děti, které nejsou schopny například dojíždět.
2: Novou školu plánuje arcibiskupství otevřít v první polovině příštího roku. Odhadované náklady jsou 450 milionů korun. Zhruba polovinu zaplatí dárci ve veřejné sbírce prostřednictvím nadace svaté Ludmily. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, i tyhle informace se vám můžou před létem hodit. Turisti můžou v Krušných horách přenocovat v nových útulnách. Najdou je u Stezky Českem a hřebenovky poblíž hory svatého Šebestiána na Chomutovsku a na Cínovci na Teplicku. Na každém místě stojí dvě dřevěné buňky, do každé se vejdou minimálně 4 lidi. A ty cínovecké mají taky svá jména.
1: To jsou jména mých dětí. Když jsem ty útulny přivezli, tak už si je rozdělili. Řekli si, že tohle je Julinka, tohle je Vítek a že tam budou bydlet.
2: Vysvětluje správcová nové útulny Vendula Laštovková, která bydlí v sousedství.
1: Vlastně já jsem úplně prapůvodně od začátku Stezky Českem působila jako Trail Angel. Takže u mě na zahradě vlastně každoročně stály ty stany a setkávali se u mě ty stezkaři.
2: Teď bude zájemcům o přenocování vydávat potřebné heslo k otevření dveří.
1: A vždycky právě, když někdo bude chtít do té útulny jít, tak nejdřív se musí říct o ten kód a pak samozřejmě taky zkontrolovat, jestli je tam všechno v pořádku.
3: Snažíme se pokrýt celý ten hřeben zhruba po 25 kilometrech takovejhlema místama.
2: Štěpán Javůrek vede destinační agenturu Krušnohoří, která za projektem Útulen v Krušných horách stojí.
3: Je to vlastně třetí a čtvrtá útulna, dohromady ideální by bylo 10, takže budeme v tom projektu pokračovat.
2: A proč je na kolečkách ten modul?
3: Toto je podle stavebního zákona dočasný turistický přístřešek, protože on skutečně bude na zimní sezónu odstraněn, bude tady fungovat jenom během letní sezóny a tudíž jsme tuhle stavbu tady umístili pouze na ohlášení a nebylo potřeba k tomu stavební povolení.
2: Nápad postavit turistické útulny podél Stezky Českem se líbí taky jejímu zakladateli Martinovi Úblovi.
4: Mně se hrozně líbí, že to je koncept, že to není o jedno místo, že prostě až to bude hotový, tak to dá možnost lidem přejít celý Krušní hory a v rámci udržitelného turismu. To znamená, že pokud lidi chtějí spát venku nebo chtějí využít toho přístřešku, tak jim to dá možnost jako putovat a zároveň to přináší něco těm lokalitám. A tady to místo je nádherné, myslím, že každý rád přespí na Cínovci.
2: A pokud je útulna plná, platí pravidlo, že přednost mají poslední příchozí. Jsou totiž

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Denisa Hrdeslová a zprávy.
1: U lesního požáru v Českém Švýcarsku platí nejvyšší požární stupeň. Ráno znovu vzlétnou vrtulníky z bambivaky. Spojené státy podle amerických médií v Německu letos